0: tunelu Homole. Ten stavbaři dokončí až v polovině příštího roku. Do té doby ho nahradí provizorní silnice. Plzeňští fotbalisté prohráli úvodní duel play-off Evropské ligy na trávníku Červené zvezdy Bělehrad 0-3 a výrazně se jim tak vzdálila účast v ligové fázi. Dvěma góly utkání rozhodl kapitán srbského celku Mirko Ivanič. Hodně naštvaný byl po utkání záložník Viktorie Lukáš Červ.
1: Chtěli jsme se tady uhrát dobrý výsledek do odvety a to 3-0 prostě není. Dobrý 2-0 taky není dobrý výsledek do odvety, ale furt je to lepší než 3-0. Jako. Za stavu 2-0 jsme byli prostě, budu to říkat normálně, byl by tak, jak jsem to říkal v kabině, prostě jak zmoklý slepice. Nevypadalo to dobře, vyústil to v ten třetí gol, ale co bylo, to bylo. Já doufám, že to zůstane tady, už jsme si to řekli.
0: Hradec Králové v posledním předkole konferenční ligy remizoval s Panathinaikosem Athény 2-2. Jablonečtí fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku na Rangers 0-1. Odvety jsou na programu za týden.
2: Neprojezdná D10 za Tuřicemi a omezení na D11 před Jirny. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je zastavený provoz před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru odstraňují následky po včerejším požáru kamionu. A poslední volný exit je na 21. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnici 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi. Řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Dá se také jet od Staré Boleslavy přes Lysou nad Labem k Benátkám. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 10. kilometru silničáři opravují výtluky ve vozovce. Je tam uzavřený pravý pruh. A v Praze je opět průjezdný celý Strahovský tunel. Ve směru na Břevnov už skončila noční údržba. Projedete tak oběma směry bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno a lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Tomáš Bím je maliar, grafik a ilustrátor, ktorý si svoju cestu k výtvarnému umeniu našiel bez akademického vzdelania. Vyučil sa knihtlačiarom, no postupne sa presadil ako autor, ktorého práce putovali na výstavy doma i do zahraničia. Študijné pobyty ho zaviedli do viacerých európskych krajín, Spojených štátov aj Ázie, a jeho práce sa dostali do galerijných, múzejných i súkromných zbierok po celom svete. V novembri bude mať 80 rokov. Stále maľuje a tvorí litografie v dielni v ulici Říční na Malej Strane, ktorá je jeho srdcovou záležitosťou. Říční totiž nebola obyčajná tlačiareň. V 70. a 80. rokoch to bolo miesto, kde sa stretávali tí najlepší českí grafici a výtvarníci z okruhu Holaru. Tomáš Bím patril medzi nich. Tomáš Bím žije v Dobřichoviciach pri Prahe a dnes už toto mestečko pre svoj zdravotný stav opúšťa len výnimočne. Tento raz som preto za hosťom hovorov prišla ja. Stretávame sa v jeho galérii v Dobřichoviciach. Ďakujem, že ste s nami a príjemné počúvanie praje Tatiana Čabáková.
3: Hovory.
4: Pán Bím, vy ste pôvodne vyučený knihtlačiar. Ako ste sa dostali od tohoto remesla ku vlastnej tvorbe?
5: Od té tiskařiny jsem prošel docela dobrý kus cesty od malování na stadionech reklám přes výstavy a veletrhy, přes nějaký návrhy na hramodesky, přes bedňáka u kapely, tradicionál jazz studio Pavla Smetáčka. No a postupně si kresl nebo tohle, až jsem potkal kamaráda, který řekl, že ta kresba je dobrá, kdybych jí prostě nějak rozmožil a že má známý v litografii. Tak jsem se známil s malířem Pavlem Ručkou, a grafikem. Ten mě vzal do dílny, kde musím říct, jsem okamžitě, ne já zapad, ale oni mě okamžitě přijali. A byl tam skvělý kolektiv velkých malířů a pro mě jako pro mladěcha to byl úplný objev, protože tam byl Kamelota, Born, Liesler, Stejlík a podobně, takže to bylo něco pro mě neskutečně, ovšem všichni se ke mně chovali fantasticky a přijeli mi. Takže jsem tisknul, byli tam dva tiskaři, Jirka Lípa a Tomáš Svoboda, přidělili mě, jako pan Svoboda byl jakoby vedoucí ty dílny a řekl, že budu tisknout s Jirkou Lípou. A to jsem měl hroznou výhodu, protože Jirka Lípa byl krátce po vyučení, takže jsme se obrovsky shodli, protože nedělal žádnýho machra nic. Tak nějak nám to sedlo, že jsem zůstal jemu jako věrnej i ty dílně, až do té doby, kdy ho potkala zlá nemoc, jsme tiskli spolu snad, já bych řekl, 40 let a udělal jsem svoje nejlepší litografie, jsem vytiskl s ním.
4: Které litografie pokladáte za svoje nejlepší?
5: No, každý máme nějaký litografie, který máme rádi, že jo. Já nevím, kolik jsem toho vytiskl, já nevím, přes 200 litografií, možná víc. Mám všechny rád, ale některý mám obzvlášť rád a váže se mi k tomu něco. A když se dělali, tak byla u toho určitá nějaká nálada, sranda a tohle. Tak jsem to myslel takhle, jako, že no a to nemůže být všech 200, že mám z toho vybraný některý, na který jsem nejen pyšnej, ale musím i po létech jako líbí.
4: Vy jste známi tým, že do svojho ateliéru takmer vůbec nikoho nepušťate. Jste taky samotár?
5: No tak já když maluju, tak musím být sám. V ateliéru v každém případě tam skoro nikoho nepouštím. Když tak jenom opravdu pár přátel, nebo mám hrozně rád samotu, jo, šíleně. A když jsem objevil tu dílnu, přišel do té dílny, tak je to takový pro mě relax. Protože vlastně já jsem dneska nejstarší, nebo jediný z té generace, která tam kdysi tiskla, myslím pan Stýla. A ono se to dneska těm mladým už to není ono, jo, těžko vypráví, protože tady byli bolševici a tohle všechno a ta dílna byla jakoby zašitá a scházela se tam určitá skupina výtvarníků, grafiků, který mezi sebe jen tak nikoho nepustili a když někdo přišel, tak většinou máme obsazený, není termín nebo tohle. Takže tam to žilo takovou jako symbiózou, jo? Bylo to takový jakoby malej bezvadný klub, rodina, dalo by se říct rodina. A prožívali jsme spolu tisíce a tisíce věcí a příhod, večírku, mejdanu a já nevím, co všechno, co ta dílna prožila. A ono vůbec, když se vyšla do té dílny, tak vás ovanula taková zvláštní, já nevím, jak by se to takový zvláštní duch, jako ty dílny, ty staré dílny, tam jsou původní prkna, že jo, na podlaze, všechno je původní, nic se tam nepřidělávalo, jenom se tam postavili stroje a tisklo se tam od jak živa. Tak to bylo takový zvláštní. A dokonce i dneska, když už je to takový, stal se z toho, musím říct, trošku manufaktura, trošku se tam tak trošku jinak běží, už to není vlno, tak je jiná doba, že jo, za toho bolševika jsme se tam zavřeli a nějak to jako úplně jinak probíhalo, když to dneska každý protože to stojí velký peníze, tak to chce mít rychle za sebou, že je hotový, protože opravdu to není levná záležitost. Takže ta dílna je trošku jiná, ale pokaždý, když tam vstoupím nebo vejdu na ten dvoreček slavný, tak se to ve mně všechno, se to do mě vrátí. Ta neskutečná doba, tenkrát tam na tom dvorku měnili autem volej, takže to se zavřeli vrata. Naproti ty dělníci dva, ty byly neskuteční. Takže to tam všechno bylo takhle propojené, takže na tom dvorečku se hrál tenis, ping-pong, pařilo se tam, dělali se tam různý večírky, divadlo se tam hrálo, bo tam se hraje ještě divadlo do dneš, pardon. Takže to na mě takhle působí, ale no se to nedá dneska moc nikomu vysvětlovat, protože ta doba byla opravdu hrozná a my si nepřipouštěli, my jsme žili v takové bublině a prostě nikam jsme nemohli, když to takové. Takže jsme si to udělali všechno pro sebe a měli jsme s tou pedel, že jo, takhle, no.
4: Pan Bím, vy jste výborný pozorovatel. Vaše litografie mi připadají jako jedno filmové políčko. Člověk si vie představit, že vstoupí do toho obrazu a bude na chvíli žít v jeho kulisách. Protože vaše litografie, vaše grafiky mají humor, nadsázku, vyžaruje z nich pohoda, láskavost. Kde čerpáte námety?
5: Ja, zaprvé jsou to vzpomínky z mládí, nad čím člověk zestárne, tak najednou mu to připadá, jako by to bylo včera, vrací se k tomu, objevuje věci, které byly tenkrát samozřejmostí. Tenkrát se tomu nevěnoval, nemaloval jsem to, nebo tohle, dneska to rád, jako dělám. Takhle, vy jste říkala, že zniší pohoda a laskavost a to, ale zvláštní je, že jsem docela nevrlej, zlej člověk, který nemá rád lidi.
4: Tak to jsem rada, že tu můžeme dneska spolu sedět a jste celkom vrlí, milí.
5: No, a tak to asi vymyká, ale... No, takže čím víc jsem nasranější, tím jsem vypozoroval a v rodině říkají, že vznikají, protože to málo kdo ví, že jo. Ty, dalo by se říct, takový ty nejlepší kousky, co jsem udělal, tak nějak si to vybiju v tom, v té práci, protože já, abych byl upřímný, tak to je jediný, co mám, jo, jako.
4: Pre vás jsou velmi typické určité motivy, kterým se venujete celé roky, které stvárňujete různými způsoby. Tak aké motivy vy teraz kreslíte najradšej?
5: No je to příroda, město, hlavně periférie, ty jsou tady furt. No a čím víc, jako člověk se noří do té krajiny, si ji tak i vysnívám nebo kombinuju. A zavíc vznikly nový formy, jako je golf, tenis a tohle všechno, ty lidi tím žijou. A za to táče kousek od ateliéru jsem měl starou štvanici, ale opravdu tu starou. Dřevěnou boudu a tohle pěkně jsou tam špekáčky. V noci jsme se nahatý koupali ve Vltavě. No pak ty noční prany, že já jsem měl ateliér s kolegou, s kamarádem, Dádžitým Sodomou v Kolkovně 7, což je neskutečná ulice, protože když jdete dneska, je podnik vedle podniku a tisíce lidí. Tenkrát tam nebylo nic, byly stažený rolety a bylo to jenom řempo, řempo, řempo. Celá ulice byla řempo. A okolní ulice byly taky řempo.
4: Co je to řempo?
5: Řempo byly řemeslnické potřeby. Takže tam byly sklady hadrů, materiálu technického, no to, co potřebují řemeslníci. No a občas to někde prodávali, tam jako, můžete si mohla koupit lopatu, šroubek, drát, madraci, kus látky, petrolej nebo nějaký líh. Takže to tam jako ta ulice tenkrát takhle vypadaly, no.
4: Poďme sa teraz zase vrátiť k vašej tvorbe. Bola som sa pozrieť, ako to vyzerá v litografickej dielni v Říční na Malej Strane, kde vy tvoríte presne 50 rokov svoje litografie. A od tlačiarov viem, že každý umelec prichádza do dielne s inou prípravou. Ako to máte vy? S čím prichádzate do dielne? Máte len nápad alebo jasnú predstavu, ako má vyzerať konečná grafika?
5: Tohle jsem se naučil, když jsem byl jakoby elev v litografii, protože jsem furt na to koukal, protože někdo přišel se cítit ke kamenu a vypálil ho tam za dopoledne, to měl nakreslený z hlavy. Chodil tam pan Born a hlavně pan Žilér a oni byli skvěle připraveni, ale úplně jak když šli do školy, úkoly. Vyndali desky a v těch deskách měl perfektně vyvedený návrh ve formátu 1:1 v barvách a měl to akvarelem udělaný. A tohle to se překreslovalo na ten kámen. Takže i ty tiskaři všichni viděli, jak to bude vypadat. Takže jsem si říkal, a tak, takhle to je. Takže jsem chodil připravený jako oni, a Lípa byl nadšený, protože věděl, co už bude dělat a jak bude udělat, tak si to rozvrh, kterou barvu začne, kterou bude pokračovat a tak dále. No. Takže tak to probíhalo, což mě zůstalo. Akorát teď je ta výhoda, že teda pánové v dílně mi vyšli vstříc, že ty šutry mi přivezou domů.
4: Oni vám robí velkou výjimku, takovou velkou přátelskou službu.
5: Velkou. Ale já jsem jediný, který tam zůstal jako z té generace tu od roku 76, když to mám. Takže když si to člověk spoučítá, to je pěkná řádka, to je generace celá. No, takže opravdu musím říct, že mě vycházejí neskutečně vstříc. No teď mě přivezli, tamhle jsou ty dvě veliké litografie, tak mě přivezli domů tamhle ty dva veliký šuty, takže si taky dali záhul to míst, že jo, tam mi to položit. A... No takže mám takovou, dělá mi to dobře. No.
4: Tyto dva kameně litografické, které tu máte připravené, tak jsou ten největší formát, který můžete tlačit. Robíte rád takéto velké grafiky?
5: Už si to víceméně dělám opravdu sobě pro radost. Dělám strašně minimální náklad, protože ta velká litografie není tak dobře prodejná, nebo abych to řekl, nemá takový odběr jako ty střední. Zaprvé je to velký, je to drahý, no taky stojí, že jo, úplně jiný peníze. A trošku se to vleče. To vlastně si vemte, že tam jsou 2,5 normální grafiky, co dělám, jo. Takže kdybych to rozdělil, tak mám 2 střední šutry vedle sebe a ještě si můžu dělat prcka, jo.
4: V litografickej dielni sú dnes mladí tlačiari Matej Bouda a Štepán Keprta. Sú vám rovnakými parťákmi, ako bol váš dlhoročný spolupracovník Jiří Lípa? Dokážu vás inšpirovať, alebo po 50 rokoch v dielni je vám už všetko jasné?
5: Všechno jasné mi nikdy není a nikdy to nebude. To je blbost, když někdo řekne, jsem hotovej. Nikdo není nikdy hotovej, protože už sám od sebe i přijde nové věci a jsou věci, které ho trápí a chtěl věděl, že by se to dalo udělat jinak. Ale v poslední době, jak člověk asi stárne a dětinští, tak pozoruju, že mám z toho hroznou radost, že je to dobrý, jo. Oni jsou víc nadšená, než vy, že se mu to povedlo. Jo, on už zve u té mašiny, no to je ono, to je konečně ono. Vy to nevidíte, vy to, já tam sedím, že jo. No on to má v té mašině, on se udělal nátisk a jo, to je, no to je super, to je super. A já říkám, tak to přines. Ne, to ještě musím, ještě. No, pak ti vám přinese tisk, jako o kterém si myslí, že už je dokonalý. Takže se na něj podíváte a řeknete, jeď to. A nebo když budete takový ten šťoural, tak řeknete, no ale tady bys to trošičku vzal, tady bych přidal, no a tohle musí pryč. Takže proto říkám, no, tam je tam vynikající parta, no.
4: Hovorí host hovorov, výtvarník Tomáš Bím, s kterým jsem se stretla v jeho galerii v Dobřichoviciach pri Prahe.
3: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Pan Bím, ale vy nie ste len grafik, hoci doteraz sme sa venovali vašej grafickej tvorbe. Teraz sedíme u vás v galerii, kde sú okolo nás vaše obrazy, ktoré maľujete akrylovými farbami. Ako to striedate? Kedy je to akryl a kedy sa venujete grafike?
5: Za prvé, dneska už je to tak, že se musíte z té dílně objednat. Jo. Musím zaklepat, že jsem takový divný a to zavolám, hele, abych potřeboval termín, tak příští týden nebo tohle nebo za měsíc. Ne, jsme plní, já říkám, no nekecej, to si musíš na mě udělat čas nebo tohle. Samozřejmě, že ten termín najdou si pro mě. Ale to je tím, že malujete a teď je to úžasný relax, jo. Vy najednou to necháte a strávíte 14 dní v litografii, jo. Tak dřív jsem to dělal 4 dny, týden, dneska je to pro mě 14 dní. A tím se strašně odfouknete, úplně se vám vyčistí hlava a vrátíte se zase k těm svým obrazům. Namaluju obraz a já ho namaluju s určitým svým příběhem. Protože

0: pominou, jo, tohle to všechno. Že to vědí a stejně do toho sklouzne. A někdy to jako opravdu není příjemný, protože některý voj volají, hele, zítra bych potřeboval tohle, nebo nemáš tam tohle, já se přijdu, já potřebuji nutně rychle tohle a tohle. To jako, když člověk odmítne, tak víte, že, nebo v tom tónu poznáte, že docela, kano, teda takových věcí a teď mi řekne, že ne. Takže...
1: A co to znamená?
0: No jde, brácha má narozeniny, jde na svatbu, potřebuje prezent k doktorovi.
1: Vy nemáte v zásobě litografie?
0: Ale mám a mě se sem nechce. Mě se sem nechce kvůli tomu. Říkám si, ale když jsi starý, když jako tě to nevytrne, když to nepotřebuješ. Jako, no.
1: Vám už nejde o to predať a zarobit peníze?
0: No ne, ne, každému jde o peníze, to je blbost. Ale nepotřebuje v tomhle okamžiku, nebo já nevím, jako berte to tak, že budete, když právě, když jsem byl mladý, tak Ježíšmarja, tak mě rodina taky nevěděla půl roku, takže teď třeba tu sobotu nebo neděli s ní strávíte, nebo oni přijdou a za dědou a tohle. No a vy řeknete, já musím do galerie, protože tam přijde někdo a bude si vybírat grafiku. Prostě nechce se mi, no.
1: Budete mať 80 rokov?
0: No.
1: V novembri?
0: No. Taky tady připravujeme knihu, která by měla teda vyjít. První díl dělal František Dvořák. Ta dvojka, která bude na to jako navazovat, dělal Pavel Kosatík. No. On mi napsal text a teď jsem ještě na něm chtěl požádal, jestli by mi napsal takový úvod, jako, že bych to nerad dával někomu jinému. Ať je to celý Pavel Kosatík, Tomáš Bím. No.
1: Pavel Kosatík je úspěšný český spisovatel. Máte s ním nějaký osobný vztah? Je vaším sběratelem?
0: Je sběratelem, to je jedna věc, výborný vztah. Dokonce napsal knihu, kterou nevím proč, ale řekl jsem, že ji nechci vydat. No, takže je rukopis od Pavla Kosatíka.
1: O čem písal?
0: O mně. No, o rodině a no, celková taková ta.
1: A proč nechcete tu knihu vydat?
0: Protože si myslím, že je to takový, že to nemusí všichni vidět. Já jsem se tam v některých věcech moc otevřel a bylo mi to pak, když jsem čet, teda když mi to dal přečíst, což on byl nadšený a lidi kolem, ale mě to tak nějak jako nepřišlo. No, no tak jsem řekl, že ne, že ji nevydám, byl nešťastný, tomu věřím. No tak teď jsme to udělali, ona vznikla, on ji napsal asi před 15 lety, určitě. A teď vyjde dvojka, budou tam věci, které nevyšly v té jedničce a zase nevyšla k 60 nám, tak od roku 60 do současnosti tam budou tyhle věci jako. Tak jsme přemýšleli a on říkal, tak použijeme něco z té knihy. Podívej se do ní, vyškrzej si, co tam nechceš nebo to. No. Tak já jako řekl, že jo, že to uděláme, že se tomu víc nějaký opraví a tohle všechno, ale že chci, aby to bylo jako opravdu, že ten rozhovor, který jsme dělali pro tu knihu, byl před těma 20 lety, jo? Že ne současný, už jsem zase někde jinde a tohle. Takže bych chtěl zachovat zase v tomhle případě ten ráz, který tenkrát byl. No.
1: Hovoríte, že jste někde jinde, čo je logické, protože uplynuli 2 desaťročia od vydania vašej prvej monografie. Ako vidíte Tomáša Býma 60-ročného a Tomáša Býma 80-ročného?
0: Strašně jednoduchý, jako nevrlej. Nemocný stařík, když to v sečíva 20 řádil a to přišlo kolem po té 70 to rychle, pak se to najednou začalo vršit a všechno jsem si nic nepřipouštěl, že jo, co?
1: Tvoríte aj dnes rád?
0: Hrozně, no tak já ani takhle, zaprvé je to můj život, děláme to dobře, vůbec si nedovedu představit, že bych něco dělal jinýho. Tak nějak mi to uklidňuje. No mám z toho radost, takhle. Hrozně. Nedovedu si představit, že bych to nedělal, nebo že bych nemohl to dělat, takhle spíš. Jakože. jsou v té době, jak se člověk dožívá určitého věku, tak musí přemýšlet nad tím, že se může cokoliv stát, upadnete, nebo já nevím co všechno, ale budete moc dělat, že jo. Zlomíte si ruku, blbě se roste, protože staré kosti nechtějí růst a tohle. Takže já si to vůbec nebudu představit, co bych dělal. Já si nebudu představit, že bych seděl na zahradě, i když to mám taky hrozně rád. Pozor. Čumět do zelená, do blba a na nic nemyslet. Jo? Jen tak sedět a toho dovedu, tak sedět celý odpoledne. Ale nedovedu si představit, že bych to dělal furt.
1: Pán Bím, já vám velmi pěkně děkujem za rozhovor a za pozvání do vašej galerie v Dobřichoviciach. Hosťom v hovoroch bol výtvarník, tohtoročný jubilant Tomáš Bím. Za pozornosť ďakuje Tatiana Čobáková.
2: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Meteorologové dál varují před velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro většinu Čech a Vysočinu a je vyhlášená na dnešní večer a noc. Silné bouřky ale hrozí i v přilehlých oblastech Olomouckého a Jihomoravského kraje. Provázet je může nárazový vítr o rychlosti až 90 km za hodinu, kroupy a přívalový déšť. Přes jižní Moravu se bouřky prohnaly už včera odpoledne. Část domácností na jižní Moravě zůstává stále bez elektřiny. Nad městem Veclar v německé spolkové zemi Hesensko se ve středu večer přehnalo tornádo. S odvoláním na německou meteorologickou službu to uvedla agentura DPA. Tornádo ve městě a v okolí poničilo asi 60 domů. Škody jsou hlášené taky z nedaleké obce Zolms. Druhé tornádo pak zasáhlo městečko Fürstenwalde, ležící východně od Berlína. Poškozená jsou kromě domů taky auta, na které spadly polámané stromy. Ve Waldorfu ve spolkové zemi Porýní Falc pak po pádu vyvráceného stromu při bouřce zemřela žena. V durinské obci Georgenthal zemřel muž, na kterého při bouři spadly části stromu. Jih Peru zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na tamní úřady. Nejméně dva lidé jsou zranění. Otřesy poškodili desítky budov. Jihoamerická země leží na okraji seismicky aktivního tichomorského ohnivého kruhu. Ročně zasáhne okolo 400 větších zemětřesení. Před měsícem kvůli otřesům ve středním Peru zemřelo 5 lidí a přes 20 bylo zraněných. A český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili ve čtvrtek večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dost lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i ze zahraničí. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Vítěz 7 Grand Slamů chybí na kurtech od poloviny dubna, kdy odstoupil z turnaje v Barceloně. Návrat na kurty oznámil 23-letý Alcaraz na Instagramu.
4: Zavřená D10 za Tuřicemi a omezení na D5 za Prahou. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je uzavřená. Před sjezdem do Benátek nad Jizerou se uklízí po požáru kamionu. Sjíždějte nejpozději u Tuřic na 21. kilometru. Připomínáme ale, že silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi je uzavřená. Na dálnici D5 se pracuje za Prahou ve směru na Plzeň. Mezi 2. a 4. kilometrem se pohybují silničáři. Jsou v levém pruhu. Doporučujeme opatrnost. A u Mikulova opatrně po silnici 52 do Rakouska. V křižovatce u čerpací stanice MOL stojí 3 vozidla s nadměrným nákladem. Jde o rozměrné části větrné elektrárny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Senát je aktivní. Trump přemýšlí, co dál s Íránem. Ukrajinský exministr obrany chce nahradit Zelenského. Proč je Andrej Babiš tak úspěšný politik? Velká auta ve městech a sucho na zemi. To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
5: Senát je součástí našeho ústavního pořádku už více než 30 let, i když ho mnozí voliči a dokonce i politické strany dlouho ignorovali. V současné době je Senát rukou opozice a zdá se, že je aktivnější než dříve. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Petře, souhlasíš s tím, že Senát je teď aktivnější než dříve?
6: No, aktivnější může být na první pohled, a to z toho důvodu, že nyní vrací do sněmovny několik zákonů, které ovšem jsou výjimečné tím, že vzbuzují různé kontroverze. Týká se to například elektronické evidence tržeb, kde Senát k tomu přistoupil takovým způsobem, že ten zákon sice nezamítl, ale vrátil ho zpět do sněmovny s tím, že by mělo dojít k určitým úpravám, které navrhl. Jedna se týkala například toho, aby elektronická evidence tržeb se nevztahovala na bezhotovostní platby. Ostatně, když už v minulosti právě elektronická evidence tržeb fungovala, tak tento způsob evidence řešil ústavní soud a ten dospěl k tomu, že je to v rozporu s ústavním pořádkem této země a že to byla věc nadbytečná, a proto ta evidence těch bezhotovostních plateb fungovat neměla. Nyní se znovu vrátila. Předkladatelé, vládní většina, tvrdí, že je to nyní už v souladu s tím rozhodnutím ústavního soudu, tak uvidíme. Týká se to také toho, že sněmovna se zabývala například rozvolněním pravidel pro obměnu státních úředníků, kdy v minulosti jsme byli svědky takzvaného tsunami, kdy když se vystřídala politická reprezentace u moci, tak docházelo k výrazným obměnám v rámci státní správy, byla velmi spolitizovaná, takže se přijal i na popud Evropské unie zákon nový, který měl umožnit to, aby přece jenom státní zaměstnanci nebyli tak snadno vyměnitelní, a nyní tedy by k tomu mělo opět dojít, že ta možnost obměny by se zlepšila nebo rozvolnila se ta pravidla, což se Senátu nelíbilo, a tento zákon rovnou zamítl a vrátil zpět do sněmovny. Když se podíváme na ty praktické důsledky, tak je pravděpodobné, že tedy vládní většina ta senátní veta nebo postoj Senátu přehlasuje a že ty zákony budou platit v té podobě, jak ji přijala vládní koalice ve sněmovně, a senátoři avizují, že v některých případech se patrně obrátí na ústavní soud, takže Senát využívá svého práva. Je to dáno také tím, že nyní máme rozdílné obsazení sněmovny a Senátu, to znamená v poslanecké sněmovně je vládní většina složená z ANO, SPD a motoristů, kdež to současná opozice má zatím stále ještě většinu v horní parlamentní komoře, takže se to může projevovat v určitém nesouladu, v jiném pohledu právě na řešení různých věcí, a je to dáno také tím, že vláda se rozhodla některé zákony přijímat netradičním způsobem, to znamená formou poslaneckých návrhů, a to znamená, že nedochází k tradičnímu připomínkovému řízení a že ty zákony mohou vyvolávat obavy o tom, nakolik jsou kvalitní, nakolik jsou podrobeny expertize odborníků a tak dále.
5: Ty jsi už zmínil, že v současné době je Senát v rukou opozice. Změní to blížící se volby?
6: Bude to zajímavé, protože se obmění 1/3 Senátu, konkrétně 28 křesel, a hned 26 z nich bude obhajovat kandidát současné opozice a pouze jedno křeslo bude obhajovat hnutí ANO, takže je velmi pravděpodobné, že ten poměr sil v Senátu se změní, že opět posílí klub hnutí ANO. Čistě teoreticky by mohlo dojít ke změně poměru sil v horní parlamentní komoře takovým způsobem, že by tam ANO mohlo začít dominovat, ale neznamená to a je velmi nepravděpodobné, že by nakonec získalo hnutí ANO většinu a že by tedy Senát začal hlasovat nebo postupovat daleko více v souladu se současnou vládní koalicí. Tak to by bylo velké překvapení a velmi pravděpodobně k tomu nedojde, ale bude zajímavé sledovat, že ANO, které bylo léta outsiderem v horní parlamentní komoře a tvrdili, že Senát neumí, tak se může stát čistě teoreticky nejsilnějším senátním klubem.
5: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
6: Naslyšenou.
5: Americkému námořnictvu se mimo větší pozornost daří zprovozňovat Hormuz pro tankery a další lodě, což pomáhá snižovat ceny pohonných hmot. Samotná válka s Íránem ale zatím zůstává nevyřešená, s čímž Donald Trump asi na začátku nepočítal. Situaci hodnotí náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
7: Americký prezident Donald Trump se kvůli nepromyšlenému americko-izraelskému útoku na Irán dostal do situace, v níž začíná vršit chybná místy až absurdní prohlášení a rozhodnutí. Jen den poté, co vypršela 60-denní lhůta, během níž měly Spojené státy a Irán dospět na základě memoranda o vzájemném porozumění trvalému příměří, což se nepodařilo, Trump prohlásil na sociálních sítích, že oblast Hormuzského průlivu je nyní americkým územím. Skoro se zdá, že Trump, který neví, jak konflikt s Iránem ukončit, se uchýlil do jakési paralelní reality. Vnímají Spojené státy situaci v Perském zálivu prý plně pod kontrolou, takže už nemusí vojenské útoky na Irán dále stupňovat. Stačí prý ekonomická blokáda, která donutí Irán ke kapitulaci. Americká veřejnost by si podle Trumpa měla prý přestat stěžovat na vyšší ceny pohonných hmot a další negativní ekonomické dopady zamrzlého konfliktu s Iránem, protože prioritou je nedopustit, aby Irán získal jaderné zbraně. Mezitím se dál propadá Trumpova popularita a republikáni skoro jistě utrpí v listopadových volbách do kongresu velké ztráty. Pokud ovšem volby řádně proběhnou, jelikož Senát zatím nedokázal schválit zákon, který by změnil volební pravidla způsobem výhodným pro republikány, Trump nyní dokonce nevylučuje, že může vyhlásit mimořádný stav. Irán si je Trumpových domácích problémů dobře vědom. Ví, že vojenskou intervenci v Perském zálivu neschvaluje většina americké veřejnosti a že Spojeným státům dochází některé druhy raket a další munice. I proto iránští představitelé nyní tvrdí, že Irán si může počkat na konec Trumpova prezidentství. Trumpův ministr financí Scott Bessent sice mluví o blokádě, jakou historie ještě neviděla, jenže Irán může ekonomický tlak dlouho vydržet. Totalitní režim má práh odolnosti nastaven jinak než demokratické státy. Trump nyní vyhrožuje bombardováním i dosavadnímu spojenci Ománu. Důvodem je, že se Omán pustil za zády Spojených států do jednání s Iránem, přičemž obě země se dohodly, že by Hormuzský průliv mohli kontrolovat společně a vybírat za průjezd lodí poplatky. Pokud by Trump ovšem skutečně reagoval útokem na Omán, hrozí, že Spojené státy ztratí v regionu jako spojence nejen Omán, ale i některé další země. Válečné dobrodružství má přitom už nyní nejen regionální, ale i globální dopady, a to nejen ekonomické. Trump tvrdě kritizuje některé evropské země a Severoatlantickou alianci kvůli neochotě se v konfliktu angažovat. Kvůli neschodám, jak v konfliktu s Iránem pokračovat, se zhoršily i vztahy Spojených států a Izraele. Nejnověji Trump hrozí i Jižní Koreji. Nařídil omezení společných vojenských cvičení, přičemž údajným důvodem je neochota Jižní Koreje Americe pomoci. Útoky na údajný nedostatek jeho korejské úcty a ochoty spolupracovat doprovodil skandální chválou severokorejského diktátora Kim Jong-una. Ten se prý k němu chová úctivě, s Trumpem se prý navzájem chápou. To, že Trump bere takto okatně na milost severokorejský režim, má přitom dopady nejen na Jižní Koreju, ale i na válku Ruska proti Ukrajině. Severokorejci totiž dodávají Rusku rakety, jimiž teď Rusové útočí na Ukrajinu a Severní Korea má Rusku poslat desítky tisíc vojáků. Trump svými vyjádřeními v podstatě dává alianci Ruska a Severní Koreje, která je nebezpečím nejen pro Ukrajinu, ale pro celou Evropu zelenou. Pro Ukrajinu má jeho vojenské dobrodružství v Iránu i další negativní dopady. To, že Spojeným státům docházejí rakety do systému protiraketové obrany Patriot, znamená, že je Spojené státy nemohou posílat na Ukrajinu, která by je byla ochotná kupovat za peníze poskytnuté Evropskou unii. Ukrajina je tak momentálně fakticky bezbranná proti útokům ruských balistických raket. Shrneme-li, Trumpova stále více chaotická a občas přímo absurdní rozhodnutí na mezinárodní scéně začínají vážně ohrožovat světovou stabilitu. Pokud by se americký prezident navíc ještě pokusil odvrátit porážku republikánů v nadcházejících volbách s pochybněním voleb, může se dalším významným zdrojem nestability stát i občanský konflikt v samotných Spojených státech.
5: Uzavírá Jiří Pehe. Bývalý ukrajinský ministr obrany Michailo Fedorov vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině ještě během nynější války s Ruskem. Země čelí krizi vládnutí, uvedl Fedorov, který také kritizoval korupci během nynější války. Slovo má Libor Dvořák.
8: 9minutový videozáznam, který Fedorov pustil do světa, vypadá jako zárodek politického programu a pokus o sebeprezentaci autora jakožto autonomní politické osobnosti. Mladý ex-minister obrany v něm na nic konkrétního neaspiruje, ale je znát, že se nenechá jen tak odstrčit. Mimo jiné v něm hovoří o nutnosti dalšího boje se všudy přítomnou korupcí i o stále výraznější potřebě nových voleb, a to jak parlamentních, tak prezidentských. I přesto, že je si jistě vědom toho, co o volbách v době války praví ukrajinský zákon, i toho, že organizačně by něco takového bylo jen těžko zvládnutelné. Nehledě na to, že volební místnosti by byly lákavým cílem pro ruské rakety a drony. Zajímavé jsou i výsledky prudce rostoucích Fedorových preferencí. Za pouhý týden po jeho odvolání z ministerského postu poskočili z 35 na celých 65%. Opravdu masivní podporu pro Fedorova dokládají i téměř každodenní demonstrace, z nichž ta poslední se odehrála včera přímo pod okny nejvyšší rady, tedy jednokomorového ukrajinského parlamentu, který ve středu hlasoval mimo jiné i o Fedorovově nástupci. Tím je bývalý šéf tajné služby Jevhen Chmara. Před poslanci jako své priority zdůraznil rychlé dovybavení armády moderními zbraněmi a posílení frontové linie, údery na ruské vojenské a strategické objekty, rozvoj obranného průmyslu a také zvýšení domácí výroby zbraní. Jeho akcenty jsou tedy v podstatě stejné jako Fedorovovi a stejně tak obliba mezi lidmi. O tom, že Zelenského volba, koho posadit do křesla ministra obrany, byla šťastná, svědčí i málo kdy vídaný počet 312 hlasů pro Chmaru z celkem 450 možných. Rytířem smutné postavy uprostřed toho, čemu Michailo Fedorov říká krize vládnutí, se tak postupně stává sám Volodymyr Zelenský. Tento nesporný a nespochybnitelný vůdce národa z počátečního období války jakoby postupně ztrácel dech. Za těch 4,5 roku se na něm samozřejmě podepsala přímo smrtelná únava a neustále výpětí, ale jsou tu i některé prezidentovi osobní vlastnosti, o nichž výmluvně vypovídá například nová kniha známého polského publicisty Zbigniewa Parafianowicze Potíž se Zelenským, která si všímá právě prezidentovi místy problematické osobnosti a určitě by si zasloužila český překlad.
5: Všímá si Libor Dvořák. Politici se nedělí jen na pravicové nebo levicové, ženy a muže, starší a mladší, ale také schopné a méně schopné. A Andrej Babiš projevuje pro některé pozorovatele nečekaný politický talent. Všímá si toho naše spolupracovnice Kateřina Preknerová, redaktorka a komentátorka Deníku.
9: Jak to ten Andrej Babiš dělá, že je tak dobrý? Kdysi se podobnými otázkami někteří novináři z mediální divize Agrofertu snažili panu majiteli vlísat do přízně. Jenomže v posledních týdnech se stejně, když ne nahlas, tak v myšlenkách, ptá nejeden komentátor a hlavně opozice. Pochopitelně se nepídí po tom, kde se vzal státník, který na co sáhne, to se mu daří. Lámou si hlavu tím, proč při všech nejrůznějších kotrmelcích, válce s prezidentem, rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti či autoritářských tendencích, jeho hnutí pořád suverénně vede žebříčky popularity a ostatní poráží nikoli oparník, nýbrž o letadlovou loď. Podle agentury Median by ANO v červenci získalo 34% hlasů, zatímco ODS 12. Předběhli ji i Starostové a nezávislí, které by aktuálně volilo 15% lidí. Mohli by se lídři těchto stran, ale také lidovců či pirátů, činit víc? Nepochybně. Nejsou vidět, nepředkládají žádnou vlastní agendu, škobrtají za ANO, aniž by tušili, co si s tím počít. Potíž je v tom, že to možná neví nikdo. Když Václav Klaus zakládal Občanskou demokratickou stranu, budoval ji na jasných ideologických základech. Byl pravicovým politikem, který nemluvil o vyrovnaném rozpočtu, ale měl ho. Nebájil o privatizaci, avšak privatizoval. V raných 90. letech minulého století většinu podnikatelů nenapadlo volit nikoho jiného, neboť ODS reálně zastupovala jejich zájmy. Totéž v opačném gardu platilo o ČSSD, kterou preferovali zaměstnanci a seniori. S nástupem Andreje Babiše se politický půdorys proměnil. Nejprve pozbíral mainstreamový pravicový a pak levicový elektorát. Dokázal přesvědčit obě kategorie těchto občanů, že bude jejich reprezentantem. Faktem je, že za jeho první koaliční vlády se snížily daně z příjmu fyzických osob a třeba učitelům citelně vzrostly platy. Pak přišla ODS a v rámci konsolidačního balíčku berně zvýšila. Rozpočtový deficit ovšem nijak výrazně nestlačila a s investicemi to také nepřeháněla. Nechovala se jako pravicový subjekt. To ji devastuje i v současnosti. Babiš je klasický populista, který umí číst nálady obyvatelstva. Je-li měsíc nesnesitelné vedro a půda je vyprahlá, nevykládá nesmysly o tom, že v létě je hold teplo a v noci tma, leč vyjmenuje úspěchy svého ex-ministra životního prostředí a obnoví koalici proti suchu, v níž bude dominantní figurou právě Richard Brabec. Lidé mají dojem, že premiér vybubnoval déšť. Stoupá-li cena pohonných hmot, vláda aspoň přechodně reguluje jejich ceny. A když průzkumy ukazují, že koncesionářské poplatky jsou neoblíbené, tak je šéf ANO zruší a jako bonus ještě vymaže motoristického ministra kultury Otu Klempíře. Na jeho strategii opozice není schopna reagovat. Věci, které oprávněně kritizuje, totiž rozhodující část voličstva příliš nezajímají. Dokud si nenajde svůj píseček, na němž bude stavět originální bábovky, nemá šanci Andreje Babiše porazit.
5: Konstatuje Kateřina Perknerová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Rostou nejen děti, stromy nebo ceny, ale i auta. Ale ulice jsou stále stejně velké a města řeší, co s tím. Fenoménem velkých osobních vozů se zaobírá Apolena Rychlíková, šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found.
10: Nehoda Filipa Turka na jedné z křižovatek v Praze svého času plnila stránky médií. Téměř symbolický střed hranatého Mercedesu třídy G, který Turek v té době používal patrně jako jeho evidovaný provozovatel a Škody Fabie, převážející krevní destičky, může sloužit i jako odrazový můstek pro debatu o bezpečnosti ve městech i na silnicích. Turkem používaný automobil totiž Fabii odmrštil, ta se převrátila a její řidič skončil se zraněními v traumacentru. Takzvané Géčko zůstalo jen s pár škrábanci bez poznávací značky. Právě střed dvou tak odlišných aut velmi názorně připomněl problém, který nejen evropská města řeší stále častěji. Co dělat s auty, jejichž velikost a hmotnost chrání jejich posádku, ale zhoršují následky nehody pro všechny ostatní. Nejde přitom jen o jednotlivé nehody, ale i o proměnu vozového parku celých měst. Velká a těžká auta jsou ve veřejném prostoru stále běžnější. U velkých aut se soustřeďuje několik různých rizik. Pro bezpečnost jsou rozhodující především jejich hmotnost, rozměry a tvar přední části. Prvním problémem je nepoměr při střetu. Výzkumy amerického pojišťovacího institutu IIHS ukazují, že u už velmi těžkých aut přináší další zvyšování hmotnosti jejich posádce jen malý dodatečný bezpečnostní přínos, zatímco riziko pro lidi v druhém voze dále roste. Moderní konstrukce sice rozdíly mezi auty částečně zmírňují, fyzikální zákony ale změnit nedokážou. Ještě přesvědčivější jsou data o střetech s chodci a cyklisty. Systematická analýza více než 680 tisíc nehod zjistila, že při srážce s SUV nebo podobně velkým vozidlem je pravděpodobnost smrtelného zranění o 44% vyšší než při střetu s běžným osobním autem. U dětí byl rozdíl ještě výraznější. Rozhoduje také tvar vozu. Vysoká kolmá příď zasahuje člověka do trupu, pánve nebo hlavy a častěji ho odhodí před vozidlo, místo, aby jej nabrala na kapotu. Následky takového střetu proto bývají vážnější. Výzkum IIHS také ukázal, že SUV dodávky a další velká vozidla srážejí k chodce při odbočování častěji než běžná osobní auta. Jedním z pravděpodobných vysvětlení je horší výhled z vozidla. Evropská města už na růst velkých a těžkých aut reagují. Pozornost se soustředí hlavně na jejich hmotnost, rozměry a prostor, který zabírají. Nejznámějším příkladem je Paříž. Od října roku 2024 tam řidiči spalovacích a hybridních aut těžších než 1,6 tuny platí trojnásobné parkovné. Hodina stání v centru stojí 18 eur, 6 hodin 225 eur. Vyšší sazba se netýká rezidentů, lidí se zdravotním postižením ani některých profesí. Lyon zavedla několik cenových pásem podle hmotnosti a typu pohonu. Těžší auta platí víc, město ale zároveň počítá se slevami pro nízkopříjmové domácnosti a početnější rodiny. Německý Koblenz odvozuje cenu rezidentního parkování od délky a šířky vozu. Majitel tak platí podle toho, kolik místa jeho auto na ulici skutečně zabere. Společný směr je zřejmý. Některým městům už u aut nestačí sledovat pouze emise, ale řeší i nerovnoměrné dopady velkých a těžkých aut na okolí. V Praze takovou debatu nejspíš neuvidíme, i když by byla také na místě. Zdaleka ne kvůli Filipu Turkovi, zkrátka z podstaty problému samotného.
5: Říká Apolena Rychlíková. Jen málo které téma je více politické než sucho. A to zejména v těchto týdnech. Jedné stránky tohoto problému si všímá náš spolupracovník Ivan Štern.
11: V posledních třech letech letos potraviny celosvětově zdražily vůbec nejvíce. Před několika desítkami let nás sice liberálové a stoupenci neviditelné ruky trhu přesvědčovali, neurodí-li se nevadí, doveze se z oblasti, kde s úrodou takové problémy nebyly. Jenže potravinová drahota v důsledku všeobecného oteplování začíná být celosvětovým fenoménem a volná ruka trhu je náhle více než bezmocná. Vzrůstá neschopnost přírody zadržovat vodu. Příčinou je bez ohledu na roční období sucho. Nebezpečně klesá hladina spodních vod. Neplodná pole trpící nedostatkem vláhy rodí stále méně. Rozsáhlé požáry, zasahující oblasti bezmála rozsahu Čech, vyhánějí statisíce lidí z jejich domovů. Časté povodně nedostatek vody rozhodně nevyrovnávají. Naopak k suchu tvoří jeho komplement, jeho doplněk. To vše bez ohledu na to, kdo jaký má názor na oteplování klimatu. Myšlenka zachování jaderné energetiky nezanechává přece uhlíkovou stopu. Byla připuštěna jako jedna z bezpečných energetických alternativ. Nedostatek vody vede a dál povede k poklesu hladin vodních toků. Vody potřebné k chlazení jaderných reaktorů se už dnes začíná nedostávat. Energetika, doprava, dokonce i zemědělství, které čerpají z fosilních zdrojů, jsou zhruba z jedné čtvrtiny své spotřeby závislé na zdrojích nacházejících se v politicky nestabilních oblastech. Riziko z toho plynoucí umocňuje sebestředná a krátkozraká politika současné americké vlády. Opustila roli sklidňujícího globálního prvku, naopak zvyšuje mezinárodní napětí. hrozba energetických krizí v daném politickém vývoji obsažená, může vyvolat nebezpečí násobně vyšší, než byla ta, již známe u ropných krizí minulosti. Musíme udělat vše proto, aby příroda byla opět schopna účinně zadržovat vodu. Aby i průtrže mračen doplnili zásobárny spodních vod a nestékali po polích připomínajících parkoviště pro auta a ne životadárný zdroj potřebných potravin a pitné pro zvířata. Přestat se hádat o příčinách klimatické krize. Oteplování je jednoduše faktem. I v Evropě, byť Evropa k němu přispívá jednotkami procent, růst její průměrné teploty v posledních dekádách je vůbec nejrychlejší ze všech kontinentů. Od roku 2003 na vedra zemřelo zhruba na 70 tisíc Evropanů. Masivní investice do alternativních energetických zdrojů nejsou jen řešením čelícím změnám klimatu, ale i globální politické nestabilitě. Sotva bude postačovat placebo, nabízené českou vládou v podobě zádržných hrází.
5: Uzavírá Ivan Štern nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.

0: 3 hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Senát zamítl návrh stavebního zákona. Rozhodnutí se poslanci pokusí přehlasovat zřejmě v září. V Arabském moři je další americká letadlová loď. Fotbalisté Jablonce v úvodním duelu závěrečného předkola konferenční ligy prohráli s Rangers 0-1. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěma bouřkami, teploty do 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Senát zamítl návrh stavebního zákona. Bude se jim proto znovu zabývat poslanecká sněmovna. Podle senátorů zákon nahrává velkým developerům, znevýhodňuje ostatní stavitele a mimo jiné podporuje korupci. Veškeré výtky ale ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO popírá.
3: My si za naším návrhem stojíme a věřím, že poslanecká sněmovna schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit. V tuto chvíli přesný termín zatím nevím, nicméně očekávám, že by to mohlo být na začátku září.
2: Pokud by poslanci Senát přehlasovali a zákon podepsal prezident, chce se část senátorů obrátit na ústavní soud. Sociální pracovníci by příští rok mohli mít víc peněz, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po jednání o rozpočtu se svou stranickou kolegyní, ministryní financí Alenou Schillerovou. Přesnou částku ale nechce před pondělním jednáním vlády říct.
4: Bude to samozřejmě postaveno taktéž, jak bych řekl, na vícezdrojovém financování a bude to, si myslím, zabezpečeno i na rok 2027 velmi dobře. Blížíme se vlastně jakoby velmi tomu požadavku, který má Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci celého toho balíku.
2: Do Arabského moře dorazila americká letadlová loď USS George Washington. Informovalo o tom americké oblastní velitelství sil CENTCOM. Podle stanice CNN plavidlo vystřídá letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Ta je na moři nasazená už přes 8 měsíců a na její palubě je přes 5 000 námořníků. Ti se v poslední době údajně potýkali s horšími podmínkami na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky nebo stravování. Podle amerického velitelství bylo nasazení nové letadlové lodě v oblasti plánované. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším 2 obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Fotbalisté Jablonce v prvním zápase závěrečného play-off o konferenční ligu prohráli v Glasgow s Rangers 0-1. Domácí hráli posledních 20 minut v 10. Jablonečtí toho ale nevyužili. Pokračuje gambijský útočník severočeského celku Lamine Djawo.
5: My jsme spokojeni, jako trošku můžu říct zklamání, protože čekali jsme alespoň bod tady, ale myslím, že už my jsme hráli dobrý zápas, velmi organizovaní a čekáme, že zvládneme to doma, takže cítíme se dobrý.
2: Hradec Králové ve stejné fázi soutěže remizoval v Aténách s Panathinaikosem 2-2. Viktoria Plzeň pak v závěrečném 4. předkole Evropské ligy podlehla Červené zvezdě Bělehrad 0-3. Odvety všech utkání jsou na programu za týden.
6: Neprůjezdná D10 za Tuřicemi a omezení na D8 za Kralupy. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je zastavený provoz před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru se uklízí po včerejším požáru kamionu. Poslední volný exit je na 21. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem se pracuje za odbočkou na Kralupy. Na 10. kilometru silničáři opravují kabelová vedení. Levý pruh je uzavřený, průjezdné je to s opatrností plynule. Na dálnici D52 z Mikulova do Brna čekejte překážku za Pohořelicemi. Na 21. kilometru stojí 2 nákladní auta. Na místě jsou hasiči a také policie, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Mnohé televizní kanály zařazují o svátcích do programu spousty starých českých filmů a čas od času se mezi nimi objeví i Babička. Nikoli ta z roku 1971 od režiséra Antonína Moskalika s Jarmilou Kurandovou v roli Babičky a Libuší Šafránkovou coby Barunky. Film, kterému někteří kritici vytýkají až náběh k přebarvenému kýči. Ale ta trochu opomíjená černobílá Babička z roku 1940 režiséra Františka Čápa. Ten si pro hlavní role vybral Terezii Brzkovou, coby Babičku, a Natašu Tánskou pro roli Barunky. A film natočil ve složitém období počátku druhé světové války. Právě Františku Čápovi věnují následující pořad historik Eduard Burget, se kterým si povídá David Hertl.
1: Portréty.
0: Eduarda Burgeta vítám ve studiu. Edo, dobrý den.
7: Dobrý den.
0: V prvních letech druhé světové války se nejen filmaři, ale i divadelníci, spisovatelé, možná i rozhlasoví tvůrci často uchylovali k těm tradičním českým námětům. Nebude to určitě jenom případ Babičky. Jsou i nějaké další příklady?
7: Tak asi musíme říci, že na počátku protektorátu se zvedla obecně taková velká vlna zájmu o národní historii. Vycházejí znovu velkých vydáních. Klasikové 19. století, kromě zmiňované Babičky, je velký zájem o díla Aloise Jiráska, Františka Palackého, Julia Zéra, Zikmunda Wintra a všech takových těch autorů, kteří nějakým způsobem tematizují ve svém díle českou minulost. Doslova třeba velkým bestsellerem se v roce 1939 stala kniha Špalíček lidových písní a říkadel s ilustracemi Mikuláše Alše, kterou vydalo nakladatelství Melantrich. Ale nejsou to jenom literární díla, ale ten zájem o historii, o minulost, o českou slavnou minulost se objevuje i v divadelních hrách, v hudbě. Těch příkladů bychom našli asi celou řadu a skutečně ta první léta protektorátu minimálně v těch letech 39 až 41 jsou opravdu silně poznamenána takovými odkazy k velké české národní minulosti.
0: Čápova Babička tedy do tohoto období vlastně tematicky hodně zapadá. František Čáp v roce 1945 v září psal disciplinární radě českých filmových pracovníků. On měl po válce problémy s tím, jak mu bylo vytýkáno, co točil během války, a mimo jiné v takovém rozsáhlém dopisu se vrátil i k Babičce. Tak jak jednoduché nebo jak složité bylo natočit v roce 1940 Babičku, o tom František Čáp píše následující.
8: Film Babička byl 6x zakázán a teprve po 7. povolen. Nebylo lehké prosadit, aby byl ve finále filmu zachován dialog mezi Babičkou a Barunkou. Nezapomeň na zem, ze které si vyšla, je to matka nás všech. A Barunka odpovídá, já nikdy nezapomenu, Babičko. Tento konec Němcům nevyhovoval, což předem pochopili někteří čeští páni, a z důvodu, že bychom Němce příliš jitřili a že na to není doba, sepsali nový konec filmu a nadiktovali mi, abych jej natočil. Proti jejich vůli jsem natočil konec původní a jejich příkazu nevyhověl. Česká cenzura film zakázala, takže premiéra musela být odložena a teprve německá cenzura po velkých debatách a intervencích Miloše Habla film povolila. Zcenzurovali sice jiné scény, ale konec byl zachován a o to nám šlo.
9: Babičko! Barunko, dědečko moje, přece jsem se tě dočkala.
10: Chtěla jsem tě o něco poprosit. Nezapomeň na zem, ze které jsi vyšla. Je to matka nás všech. Nezapomeň, co ti babička říkávala. Pamatuj, že jsi krv mé krve.
9: Já nikdy nezapomenu, Babičko.
0: Z Závěrečná scéna z Čápovy babičky, tedy jenom ještě jednou zopakuji, dialog babičky a barunky Terezie Brzkové a Nataši Tánské. Edo, František Čáp točí babičku, když je mu 27 let, to je přeci jenom poměrně nízký věk na to, aby se ujal tak zásadního díla pro českou literaturu. Jaká byla Čápova cesta k filmu?
7: On se tedy narodil 7. prosince 1913 v Čachovicích, což je taková malá obec ve Středočeském kraji, vlastně nedaleko Benátek nad Jizerou, ale vyrůstal v jižních Čechách a konkrétně tedy na venkově. On potom navštěvoval reálku v Táboře a maturoval na vyšší lesnické škole v Písku, což je zajímavé, protože to vypadalo, že asi pravděpodobně František Čáp bude směřovat, řekněme, spíše ke kariéře nějakého zemědělce, lesníka nebo, jak bychom řekli dnešními slovy, agronoma. Ale on vlastně se této kariéry zřekl a vlastně odjel do Prahy, kde prošel různými filmařskými profesemi. Začal navštěvovat přednášky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale dálkově, a stal se potom v polovině 30. let dokonce asistentem režie v divadle na Vinohradech. A teprve až v roce 1937 nastoupil ke společnosti Lucerna Film do dramaturgického oddělení, kde se už začal podílet vlastně jako scénárista na některých českých filmech, ale postupně směřoval k té filmové režii. A vzhledem k tomu, že asi jako scénarista byl považován za jako kvalitního scénaristu, za dobrého autora, který to prostě umí, tak mu postupně začala v rámci toho Lucerna Filmu a Barandova, začaly mu být vlastně nabízeny další a další zakázky a postupně se vlastně dostal k té filmové režii, aniž by byl školeným režisérem.
0: V tom roce 1940, když točí Babičku, tak už má za sebou dva celovečerní filmy. My teď přejdeme k tomu dalšímu důležitému snímku. To byl film Jan Cimbura z roku 1941. Myslím, že tenhle film byl tím, který mu způsobil po konci války velké problémy. Pojďme si nejprve poslechnout znova Františka Čápa, co psal v dopise té disciplinární radě českých filmových pracovníků, a o tom tu ukázku okomentujeme.
8: Pro Jana Cimburu jsem se rozhodl v době, kdy českým lidem byla vyvlastňována půda a celé vesnice byly vystěhovávány. Jedinou závadou v námětu byla historka o Židovi, které jsme si byli vědomi a nechali scénář bez této historky a spoléhali na neznalost Němců, pokud jde o českou literaturu. Bohužel jsme se přepočítali, neboť vládní rada Cankl román znal a napadl nás, proč jsme záležitost Žida do filmu nepojali. Nechtěli nám film schválit jedině s tou podmínkou, bude-li historka o Židovi vložena. Stáli jsme před těžkým rozhodnutím a nakonec rozhodli dát českému venkovu český film. Židovskou historku jsem co nejvíc stlumil a upravil tak, aby s vlastním dějem neměla nic společného a dala se v Nové republice hladce vystřihnout. Že film splnil svůj úkol a mluvil k českým srdcím, mohu doložit mnoha dopisy, které mi jako režisérovi a Lucerna Filmu jako výrobci došly. Po zhlédnutí filmu v úřadu protektora se bývalý vládní rada Cankl vyjádřil, za to bychom měli režiséra zavřít.
0: Jaká je ta nešťastná scéna vyhnání Žida z hospody? Je to opravdu stlumená scéna? Je to něco, co v tom filmu prostě být nemuselo, co do toho filmu naopak patřilo? Jak to je?
7: Pokud bychom si vzali přímo k ruce tu Bárovu předlohu, ten román Jan Cimbura, tak ta scéna jaksi zcela té předloze neodpovídá, protože v románu se sice motiv krčmy vedené židovským hostinským objeví, ale přeci jenom v tom románu je to spíše taková drobnost, epizodka, která se obecně v jiných formách a v jiných podobách objevuje i v jiných dílech vesnické prózy 19. století, takže to není nic až tak jakoby překvapivého. Ve filmu je ale podle mého názoru ta scéna opravdu jako silně zvýznamněna a je samozřejmě otázka, nakolik František Čáp musel tu scénu takto explicitně, jak si vyjádřit, ta scéna má bezmála 6 minut. Je to v podstatě takový malý pogrom, kdy ty ženy těch sedláků de facto zlikvidují tu hospodu. Je tam záběr v podstatě i na oheň, takže sice nevidíme, že by ta hospoda hořela, ale je tam jaksi symbolicky naznačeno, že ta hospoda nakonec skončila v plamenech a celé to vlastně končí tím, kdy ten žid z té vesnice odchází s ranečkem a mizí někde v dáli. A když si to vlastně dáme do kontextu té protektorátní reality, tak ta scéna musela skutečně působit hodně antisemitsky a protižidovsky v době, kdy probíhaly transporty a židé byli perzekuováni ve všech směrech v té protektorátní společnosti. A když potom, když jsme se posunuli do toho roku 1945, kdy tedy František Čáp stojí před jakousi očistnou komisí, tak samozřejmě se chce hájit. A myslím si, že natočil řadu jiných snímků, které nejsou ani v nejmenším antisemitské, ale fakt je, že prostě ti lidé, kteří posuzovali jeho činnost za protektorátu v tom roce 1945, tak v té scéně nějaké takové prvky spatřovat mohli a to rozhořčení jaksi z jejich strany je do jisté míry pochopitelné. Pokud vím, tak František Čáp de facto tu svoji pozici za protektorátu nakonec před tou komisí obhájil a byl v úvozovkách očištěn a mohl se potom dál ještě po nějakou dobu věnovat své filmařské práci.
0: My bychom ale měli zmínit ty válečné snímky, alespoň některé z nich, protože i v té velmi složité době získávaly nějaká ocenění.
7: V roce 1940 natočil František Čáp, kromě Babičky, už zmíněné veselohru Pana, což byla původně divadelní hra Františka Zavřela. To byla taková konvenční, řekněme, konverzační komedie, která v té dnešní filmové historii jaksi nepatří k nějakým vrcholným dílům, ale velice známý a často uváděný i v České televizi je známé kostýmní melodrama Noční motýl z roku 1941 nebo melodrama Preludy, pak dramatizace vlastně podle předlohy Karla Klostermana Mlhy na Blatech, Děvčica z Beskyd a řada dalších filmů, Z růžek Vítek. Těch filmů byla opravdu celá řada a v podstatě každý rok natočil František Čáp jeden až dva filmy. Takže byl režisérem velmi plodným.
0: Čápovo válečné období můžeme uzavřít ještě jednou ukázkou z toho jeho rozsáhlého dopisu Radě českých filmových pracovníků, který má být jakousi obhajobou jeho válečné tvorby.
8: V době největších úspěchů Němců v roce 1941, kdy český film nedostal 3 měsíce termín v ateliéru a kdy se jednalo o zastavení české výroby vůbec, odmítl jsem 2 nabídky, jaké nedostal žádný z kolegů. A sice nabídku Tobisu a berlínské Terry. Slibovali dokonce, že nebudu nucen točit tendenční filmy, jelikož jsem namítal, že nejsem Němec a že bych těmto filmům nemohl dát to, co Němci požadovali. U Terry šli tak daleko, že mi nabízeli 45 tisíc hříšských marek za první film. I to jsem odmítl.
1: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
0: Jak už bylo řečeno, František Čáp své jméno tedy očistil před onou komisí nebo disciplinární radou českých filmových pracovníků a zdálo by se, že po válce dveře jsou otevřeny, že začínají nové dějiny, že tedy může točit, ale ono to s tím jeho filmováním zas tak skvěle nedopadlo.
7: Je pravda, že po svém očištění František Čáp se k pozici režiséra opět vrátil a už v roce 1946 natočil film Muži bez křídel, což byl snímek, který se vlastně odehrává v době okupace, okupační drama z ruzyňského letiště. Ten snímek byl dokonce oceněn velkou cenou Poroty na Mezinárodním festivalu v Cannes. Následovaly další filmy, některé z nich pak již zůstaly nedokončené. Každopádně František Čáp byl oceňován především pro svoji schopnost vizuálního vyjádření té filmové řeči, kdy on třeba dokázal opravdu i z poměrně třeba nepříliš dobrého scénáře vykřesat snímek, který byl zajímavý z pohledu vizuální kompozice, z pohledu jednotlivého střídání obrazů, kdy on dokázal propojit dlouhé takové lyrické záběry například do krajiny, do přírody s potom klasickými třeba zase dialogy herecké, Černeckými a vlastně ty jeho filmy jsou takovým estetickým bonbonkem, kdy je to vlastně hra pro všechny smysly a zároveň se mu podařilo dobře pracovat i s herci, kteří neměli pocit, že jsou pod nějakým tlakem. Tvrdí se o Františku Čápovi, že nebyl žádným režisérským diktátorem, ale že chtěl spíše nechat jaksi herce, aby sami ze sebe co nejvíc dostali z těch vlastních emocí a těch vlastních, řekněme, nějakých hereckých projevů, které vychází jaksi z nich.
0: Přichází rok 1948, František Čáp uvádí svůj film Bílá tma. Nejprve na festivalu v Mariánských Lázních je tenhle film oceněn jako československý film roku, ale v zápětí na filmovém festivalu pracujících ve Zlíně se dělnická porota k tomuhle filmu nevyjádří úplně pochvalně a tady začíná ten Čápův pozvolný sestup v českém filmu?
7: No tak bohužel ano, protože v roce 1948 je asi pravděpodobně i na základě těch výtek dělnické poroty František Čáp odvolán z funkce uměleckého šéfa a dostal vlastně i režisérský distanc. Samozřejmě velkou roli v tom sehrála změna režimu únor 1948 a František Čáp už v této době začal uvažovat o odchodu z Československa. V tom velkou roli právě sehrály i ty umělecké důvody, ten vnitřní pocit té svázané tvorby, kdy on velice těžce nesl právě ten odsudek svého filmu Bílá tma tou dělnickou porotou a možná prorocky pochopil, že v tomto prostředí pro jeho tvorbu prostě nebude místo.
0: Do zahraničí odchází až v dubnu 1949, přešel Šumavu do americké okupační zóny v Německu a dochoval se o tom zajímavý doklad. Korespondenční lístek odeslaný 16. května 1949 Vítězslavu Nezvalovi. Pojďme si poslechnout, co mu František Čáp napsal.
8: Milý Vítězslave, chci ti sdělit, že můj odchod byl dávno rozvážený a připravený. Čekal jsem jen na příznivé hvězdy. Nikdo nebyl zasvěcen a ti, co mi pomáhali, jsou zde se mnou. Jestli jsem ti nějak zkomplikoval situaci, promiň. Nemohl jsem jednat jinak. Nelze stále snášet špínu, lež, podfuky. Nemíním si nechat pokroutit a zprasit svůj charakter, na kterém jsem si vždy zakládal. Nepodařilo se to nacistům, nepodaří se to ani vám. Nejsem namyšlený, ale jsem si vědom svých kvalit, které chci dávat k dispozici těm, kteří je dovedou ocenit a využít pro pravdivé a trvalé hodnoty. Maminku jsem si odvezl, natolik vám nevěřím. Sděl to prosím na patřičných místech. Daří se nám velmi dobře. Tobě osobně přeji vše nejlepší, poněvadž ses ke mně vždy opravdu charakterně choval. Zdravím srdečně, Franta Čáp.
0: František Čáp nakonec v Německu natočil 5 snímků v letech 1950 až 1956, ale pro nás je teď klíčové ještě jedno téma. On byl v roce 1952 pozván Branimirem Tumou z lublaňského Triglav filmu, aby natočil pro tehdejší Jugoslávii film a vznikla studentská komedie Vesna v roce 1953, která tedy odstartovala řekněme, poslední Čápovo filmové období. Když jsme společně tenhle pořad připravovali, tak ty jsi mě několikrát upozorňoval, že u nás vlastně dlouhá léta Čáp vůbec nebyl vnímán jako osobnost, která založila téměř slovinskou kinematografii.
7: Tak to nepochybně je, protože my vnímáme práci Františka Čápa opravdu hodně skrze tu jeho protektorátní tvorbu, paradoxně skrze tu tvorbu, která mu pak byla i třeba mnohými vytýkána. A to se pořád opakuje do kolečka. Na to jeho období, období starý, ať už

0: tuto poetiku vlastně přenést úplně do jiného, zcela odlišného kulturního prostředí, než je to prostředí naše. A že tam ta jeho poetika nesmírně zafungovala, protože ten film se stal doslova filmovým bestsellerem. Dochovaly se zprávy, že dokonce byly potyčky mezi diváky, kteří se chtěli dostat na promítání filmu a de facto se prali o vstupenky do toho filmového sálu. Ten film Vesna zvítězil na několika filmových festivalech. Herci, kteří v tom filmu hráli, tak se pak v budoucnu stali vlastně velkými filmovými hvězdami. Tehdy to byli začínající, řekněme, herci, kteří neměli ještě nic za sebou. Tady se opět zase projevila ta Čápova úžasná práce s herci, kdy on dokázal vlastně z těch začínajících herců nebo téměř ještě třeba i neherců vytvořit budoucí filmové hvězdy. Dokonce ten filmový štáb, který film Vesna natočil, přijal prezident Tito a Čáp byl oceněn tím, že od prezidenta Tita dostal vlastní vilu, ve které potom mohl bydlet. A asi bychom taky měli připomenout, že podle filmu Vesna se jmenuje i hlavní vlastně filmová cena, jako my máme Českého lva, tak ve Slovensku mají jako hlavní filmovou cenu Vesnu.
1: Ono to zní hezky, že Čáp se vlastně stal zakladatelskou osobností slovenské kinematografie. Na druhou stranu, ze všech těch informací, které jsou k dispozici, vyplývá, že tak úplně tou slovinskou filmařskou komunitou vlastně přijat nebyl.
0: Do jisté míry je to pravda, ale musíme vycházet z toho, že jiná situace byla v 50. letech té slovinské kinematografii a jiná byla v 60. letech. František Čáp, když ve Slovensku začínal počátkem těch 50. let nebo v té první polovině 50. let, tak vlastně slovinská kinematografie prakticky neexistovala. Zatímco v 60. letech ta slovinská kinematografie již byla na určité úrovni i zásluhou Františka Čápa. Vyrostla tam vlastně nová generace filmařů a tak, jak to tak bývá asi v každém filmařském prostředí, i tam probíhal konkurenční boj. A František Čáp, přestože teda byl vnímán jako určitý otec zakladatel slovinské kinematografie, tak byl zároveň vnímán mnohými slovinskými filmaři nebo jugoslávskými filmaři jako konkurence. Navíc to byl člověk, který nebyl rodilým, řekněme, byl to člověk, který přišel ze zahraničí, což do jisté míry, přestože to občanství tam získal, tak to byl do jisté míry handicap a například Čápovi bylo jaksi znemožněno, aby vůbec třeba učil na filmové škole, zase averze jiných pedagogů, jiných filmařů. Přece jenom ta slovinská kinematografie není nějaká veliká, je tam zase asi není místo pro všechny. A František Čáp asi zřejmě i svým určitým způsobem života, i tím, že byl homosexuální, tak tím do jisté míry zbuzoval u některých svých kolegů a potenciálních konkurentů i určitou nevraživost a nelibost, asi možná i způsobem chováním a vystupováním na veřejnosti.
1: Ve druhé polovině 60. let už točil jenom spíše méně významné snímky, opět tedy pro Jugoslávii a znovu pro Německo. K stáru měl už velké finanční těžkosti, nebyl mu totiž přiznán starobní důchod, on se neúspěšně pokoušel provozovat drůbeží farmu, pronajímal pokoje turistům, žil v Portoroži a zemřel 13. ledna 1972. Já myslím, že důležité je ale dodat to, že my jsme sami zjistili, že v poslední době se na Františka Čápa u nás hodně vzpomíná. Vyšlo několik publikací a ty máš tady před sebou jednu. Možná bychom ji měli zmínit, protože jsme se shodli, že to je velmi dobré čtení.
0: Ano, máme před sebou publikaci, která se jmenuje trošku zvláštně, ne tedy František Čáp, ale Franz Cap. Knihu napsala Hana Slavíková a je to jakýsi, jak je v podtitulu psáno, průvodce životem a dílem filmového režiséra Františka Čápa. Ta kniha je jedinečná skutečně v tom, že opravdu podrobně mapuje nejen tedy Čápovu filmovou tvorbu v době protektorátu, ale celou i tu slovinskou éru. A je to kniha, která zajímavě vlastně kombinuje jak životopisné informace, tak řekněme i ty informace té filmové historie a tvoří to soudržný celek. A asi bychom měli zmínit i to, že v posledních letech vznikly i minimálně dva dokumenty filmové, které zpracovaly zajímavě život Františka Čápa a i to jeho období působení v Jugoslávii.
1: Dodává na závěr historik Eduard Burget. Děkuji, naslyšenou.
0: Slyšenou.
1: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jan Schreier a od mikrofonu se loučí i David Hertl. Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
2: Archiv Plus.
3: Jak vnímali a jak se angažovali čeští herci v událostech československého roku 1968?
4: Demokratizace má začínat tím, že skončíme předstírat demokracii. A jakmile skončíme předstírání demokracie, začíná demokratizace. No a tak se tady o to pokouším, než se mi to povede pán Bůh.
2: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Senátoři pravděpodobně odmítnou novelu stavebního zákona. Pokud poslanci jejich veto přehlasují, opoziční senátoři budou připraveni obrátit se na ústavní soud. Domnívají se totiž, že předloha obsahuje protiústavní prvky. Koaliční zákonodárci to odmítají. Trvají na tom, že novela je připravena tak, aby zrychlila stavební řízení. Zjednodušuje život všem, kteří chtějí stavět, nebo jen velkým developerům? Co bude centralizace stavebních úřadů znamenat pro samosprávy? A pamatuje novela dostatečně na ochranu životního prostředí?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
5: Našimi hosty tady v senátním studiu Českého rozhlasu jsou místopředseda senátorského klubu KDU-ČSL Josef Bazala, který chce obhajovat svůj mandát v nadcházejících senátních volbách. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A senátor hnutí ANO, primátor Opavy Tomáš Navrátil, který hodlá kandidovat v nadcházejících komunálních volbách. Dobrý den i vám.
7: Krásně dobrý den.
5: A začněme od vás. Nemáte vy obavu z toho, že by ta novela stavebního zákona mohla skončit až u ústavního soudu?
7: Samozřejmě se to stát může kdykoliv, pokud se kdokoliv rozhodne, třeba například skupina senátorů, že pošle tuto novelu k ústavnímu soudu, tak to tak samozřejmě dopadnout může. Já jsem ale přesvědčen, že to tak nakonec neskončí, že přesvědčíme kolegy, když rozebereme podrobně tuto novelu zákona, že je prospěšná a pomůže zrychlení staveb. Opravdu s tím dlouhé roky bojujeme, pořád se potom volalo, hlásalo. A já věřím, že tato novela pomůže jednoznačně urychlit výstavbu.
5: Pane Bazalo, necháte se ještě přesvědčit? Jste s tomu otevřený nebo se přidáte ke kolegům z ODS a TOP 09, kteří se chtějí obrátit na ústavní soud?
6: Tak já to vnímám tak, že ta novela jako taková je skutečně revoluce ve stavebním řízení jako takové, kdy vlastně centralizuje moc a to právě může být jeden z těch prvků jakési podjatosti téhle centrální moci jako takové. My jsme zatím na klubu o tom, aby jsme se bavili, že podáme ústavní stížnost, nebavili, tak daleko ještě nejsme. Uvidíme, jak ten proces bude ještě probíhat, byť je převelký předpoklad, že Senát zamítne tuto novelu stavebního zákona. Pravděpodobně Poslanecká sněmovna má dostatečnou sílu na to, aby nás přihlasovala. A na druhé straně máme i právní analýzy, které říkají, že je tam prostor k tomu, aby jsme podali ústavní stížnost.
5: A v čem přesně?
6: No především té podjatosti a také částečně v tom, kdy ti velcí hráči, kteří mají dostatečně jaksi silné právníky oproti běžnému občanu, může jaksi dojít k tomu, že ta ústavní právo jsou porušena.
5: Měří ta novela stavebního zákona, pane Navrátile, všem stejným metrem? Není napsaná tak, že vyhovuje především velkým hráčům?
7: Novela stavebního zákona je udělána pro všechny. To, že u těch velkých developerů, teď se bavíme o těch stavbách na 10 000 metrů čtverečních, jsou ty procesy nastaveny nově, je skutečně dobře, ale nevyřazuje to ten původní proces toho řízení. Vy jste účastníkem řízení, vstupují do toho samozřejmě další subjekty, které v tom území mají v rámci řízení svoje místo, řeší se tam pozemky a podobně v rámci obcí, je to územní plánování a tak dál.
5: Dobře, ale když se zastavíme u té konkrétní věci, kterou jste teď zmínil, že tedy stavby s podlahou plochou aspoň 10 000 metrů čtverečních, u kterých převažuje funkce bydlení, mají být ve veřejném zájmu a tedy budou s nás schvalovány. Mm-hmm. Není to něco, co vyhovuje jenom velkým developerům, protože do takových projektů se pouští jenom oni?
7: No tak samozřejmě, kdo jiný než velcí developeři mohou takovéto stavby zrealizovat. To prostě menší stavební firma nebo malý developer skutečně neudělá. A já jsem jednoznačně přesvědčený, že to potřebujeme. V rámci zkušeností my naopak tyto developery hledáme, protože nejsme schopni zafinancovat takto velké stavby, abychom
5: Čili
7: pomohli.
5: Ta novela jde na ruku velkým developerům?
7: Ne, to není o tom, že jim jde na ruku. Ona spravuje ty podmínky, které v minulosti blokovaly a bylo to velmi složité. Opravdu ty řízení trvaly skutečně až skoro 10 let. Máme samostatnou zkušenost u nás, jsme obec s rozšířenou působností, 55 000 obyvatel a je takový velký projekt, trvá skutečně 5, 8, 10 let. A pak, když máte něco postavit, tak tento čas nezvládnete ani ve volebním období a je to velký problém.
5: Nezlobte se, pořád mi není jasné, proč se to usnadňuje zvlášť velkým developerům. Když říkáte, že ta novela stavebního zákona má usnadnit život pro všechny.
7: Já to nevnímám skutečně jako usnadnění pouze pro ty velké developery. Tam jsou pořád legislativní procesy, které musí splnit. To, že ten proces už jde pouze přes úru a vyhýbá se některým věcem konkrétním, které se připomínkovaly, tak přece neruší ostatní věci a kontrolní mechanismy, které dosud jsou nastaveny a platí. Hmm. Takže tam se jako nic nezměnilo a oni musí stejně všechno splnit. Takže není to pro ně žádné zvýhodnění.
5: To byste uznal, pane Bazalo, že kontrolních mechanismů tam zůstává celá řada?
6: Určitě tam zůstává celá řada kontrolních mechanismů. Na druhé straně, tyto stavby jsou ve veřejném zájmu. To znamená, vlastně musí být povolený. Popřípadě se tam doplní plánovací smlouva, která by mohla v uvozovkách i třeba ekonomicky vyrovnat některé ty záležitosti. A to je ten moment, kdy vlastně můžou malí, drobní lidé, kteří bydlí v okolí, můžou být touto stavbou poškození. A nebo, včera jsme o tom se tak trošku bavili, někdo si tam postaví chlívek, který potom bude páchnout a bude dělat problémy celé tomu území.
5: Chlívek asi nebude mít 10 000 metrů čtverečních, když mluvíme o těch stavbách, u kterých převažuje funkce bydlení tohoto rozsahu. Nedává smysl, že právě tyto stavby, u nichž převažuje ta funkce bydlení, budou moc být prohlášeny za stavby ve veřejném zájmu, když chce vláda zlepšit situaci na trhu s bydlením?
6: Já si myslím, že to především ale musí být o té obci, o tom místě, kde ti lidé žijí a kde nějakým způsobem i územní plánem je vyčleněn ten prostor bydlení. A to si myslím, že je velmi důležité.
5: Takže nesouhlasíte s tím, aby velká bytová výstavba byla ve veřejném zájmu a tedy, aby její schvalování bylo snazší?
6: Ano, nesouhlasím.
5: Jasná odpověď. Dotkli jsme se toho už opakovaně v několika pořadech a je to téma, o kterém se v souvislosti s novelou stavebního zákona taky hovoří. A to je něco, co se označuje tou zkratkou zpětná nebo dodatečná legalizace černých staveb. Proč se s něčím takovým počítá, pane Navrátile?
7: A tak ono to už probíhá dneska. Netvařme se, že dneska neexistují černé stavby. Mohou být způsobené mnoha faktory. Chybějící dokumentace, koupíte nějakou budovu, neskontroloval jste si všechny potřebné podklady, které k tomu máte, historickými převody, tak jak se převáděly majetky ze státu na obce a podobně, například ze státních organizací, z kasárny, armáda podobně převáděla spoustu budov a pozemků a tak dále, tak vznikají skutečně stavby a jsou to i menší stavby. přístavby na zahradách, pergoly, nějaké bazény, přístavby, zahradkářských osadách, chatky a podobně. A je to velmi, velmi složité někdy vůbec dohledat, jestli to stavební povolení má. Během těch let se strašně změnily jako legislativní rámce, legislativa a tehdy byly jiné možnosti a stavilo se za jiných podmínek než dnes. Při té praxi na to běžně narážíme, že jsou věci, které nejsou zavedeny, najednou zjistíte, a jsou to třeba i jako věci v majetku města, což si myslíte, že byste měli mít všechno v pořádku, ale vy na to přijdete až při nějaké konkrétní věci, kterou tam realizujete.
5: Dobře, takže ale to, nepovede to teď k tomu, že ti, kteří chtějí stavět, třeba i na černo, tak to udělají s vyhlídkou, že pak si třeba tu svoji černou stavbu uhájí, protože bude možné ji dodatečně legalizovat. Hmm.
7: Takhle ten zákon není postaven, tam jsou zase jasné...
5: Já vám řeknu, jak je postaven. Podle novely se černá stavba nemá bourat, pokud by zbourání znamenalo, a teď cituju, nepoměrně větší újmu v porovnání s újmou vzniklou navrhovateli zamítnutím návrhu.
7: Ano. A celý tento proces se zase bude posuzovat. Není to o tom, že by to platilo automaticky, bude to mít zase jasnou metodiku toho, jak se tyto stavby budou posuzovat a zda nebyl úmysl ji postavit záměrně proto, aby nemusela se stát černou stavbou. Jako to jsou věci, které dneska už existují, na které máme kontrolní mechanismy, na které umíme zareagovat. A pokud je tam zjištěný fakt, že to bylo úmyslně a záměrně proto, aby se takhle mohla zlegalizovat stavba, tak na to máme právní úkon, jak to řešit.
5: Pane Bazalo, neuklidňuje vás to, že tam bude ta podmínka, že ta černá stavba musela vzniknout neúmyslně, že to tedy nebyl záměr toho stavebníka, aby si tam něco postavil?
6: Já mám z toho trošku obavu, protože vždycky, když už někdo něco někde investuje, tak samozřejmě počítá s tím, že to postaví. A vlastně ta, když přijde úřad, který řekne odstranit, tak to taky někdo musí zaplatit. A většinou to bývalo o tom, že ta samospráva to musela zaplatit. Kdo bude hradit náklady na demolici té stavby? To je pro mě ta největší otázka jako taková. A samozřejmě rozumím tomu, co říká pan kolega, že tam bude k určitému posuzování, zda ta stavba nevznikla záměrně na černo. A to asi bude ten prostor k tomu, aby vlastně v tom veřejné projednávání se rozhodlo, zda se stavba odstraní nebo ne.
5: Tedy principiální problém s dodatečnou legalizací černých staveb nemáte. Rozumíte tomu, proč to v té novele stavebního zákona je napsané tak, jak jsem citoval?
6: No, mě to tam velmi vadí, protože těch černých staveb nebo lidí, kteří staví na černo, ať už pod jakýchkoliv důvodů, tak to vlastně využívají tu možnost, že vlastně dodatečně tu stavbu povolí.
5: A stát by neměl být smířlivý ani k menším černým stavbám, kterých se dopustí někdo na černo?
6: Tak samozřejmě víme, že je spousta stavení i drobných rodinných domků, kdy se přistavovaly jednotlivé místnosti a tak dále, Ale na druhé straně dneska dochází k legalizaci, kdy lidé mají možnost si tu stavbu obílit, protože se z nějakých důvodů ztratila dokumentace v rámci dědického řízení, nebo přišli po vojně, dokumentace se ztratila. To se dneska běžně děje, že vlastně mají lidé možnost si obílit ten svůj rodinný domek tak, jak je v současné době.
5: Pane Navrátile, hovořili jsme tady před chviličku o velkých hráčích, o velkých developerech. Nemáte obavu, že tady této nové klauzule o dodatečné legalizaci černých staveb budou využívat třeba i oni a že si postaví něco, co může být třeba kontroverzní, ale potom si úřad vyhodnotí, že to nebyl vyložený úmysl a že kdyby se to demolovalo, tak by vlastníku vznikla větší újma a nechá to být?
7: Tak pořád máte jakési nástroje a to máte úřady, které budou dozorovat a které ví, co se v jejich území děje. A přece jenom z logiky věci mi neříkejte, že si nevšimnete, že vám na vašem území něco takového začíná vznikat, že nějaký developer má zájem a obchází si už nějaké úřady a má tam architekta, začal kopat, dělá nějaké přípravné práce, dělá si vrty. A vy víte, že v tom území nemáte nic takového schváleného. Takže opravdu jako obavy tohoto typu, že by tam najednou vznikla za týden obrovská hala a já už jsem si neudělal a pak se bude posuzovat, jaké byly náklady a že to odstranění je neuměrné. Je to nelogické. Vy v tom území přesně víte, co se děje. Ten developer se na to dlouho chystá, potřebuje řadu informací, než vůbec cokoliv začne stavět. On neví infrastrukturu, neví sítě, neví napojení, neví nic. A vy i v rámci životního prostředí a všech těch agent, které máte na to navázány, tyto informace máte. Navíc máte v rukách územní plánování a víte a jste účastníkem jakéhokoliv řízení. Takže kdekoliv, když podá podnět, tak vy jste o tom informován a víte a můžete tomuto zablokovat.
5: Na to územní plánování bych se za chviličku zaměřil. Díky, že jste mi ho připomněl. Pane Bazalo, souhlasíte s tím, co zaznělo?
6: No já mám trochu obavu, kdy při centralizaci toho stavebního úřadu ti lidé budou v vozovkách částečně mimo to území, budou v určité jedné skořápce nebo obálce jako takové pod jedným svým vedoucím, který bude jim dávat jednotlivé příkazy. A zkrátka jasně, nejsem si úplně jistým, zda kdy ta černá stavba bude vznikat, samozřejmě záleží v kterém místě a tak dále, jak bude velká.
5: Pane Navrátile, budou ti úředníci působící na nově vzniklém centrálním úřadu rozumět tomu, co se děje třeba u vás v Opavě?
7: Samozřejmě, že budou, protože budou přecházet úředníci od nás. Bude tam nějaké...
5: To ještě není tak jisté, protože lec, kteří se tomu brání zatím.
7: Jasně, spousta asi primátorů, starostů, hejtmanů bude řešit, že kvalitní lidi si bude chtít nechat ponechat právě pro svoje třeba územní plánování a řešení problematiky u sebe i výstavby, aby měli fundované lidi. Už dnes jako samozřejmě s tím je problém a já věřím, že se toto podaří. Navíc jim budou vytvořeny podmínky i kariérního postupu, takže samozřejmě ti, kteří jsou velmi schopní, se budou snažit přejít a začínat něco z nového. Ale já jsem jenom, pardon, chtěl doplnit,
5: určitě,
7: jestli můžu.
5: Prosím, stručně.
7: Jenom stručně, bude 205 ORP územních dohledů, bude centrální úřad a budou také 14 krajských míst, takže to, že nemají pod kontrolou to své území, je jasně vyloučený. Oni pořád to svoje ORPčko budou mít přesně území, které musí monitorovat a které musí řešit a hlídat.
5: Pane Bazalo, uklidňuje vás to tedy i ta odpověď, že pod ten nový centrální úřad by měli přejít ti samí úředníci, kteří stavby posuzovali doposud?
6: No, o tom je samozřejmě velká pochybnost.
5: Já jsem to zmiňoval.
6: Kolik lidí skutečně přijde.
5: Na druhé straně má ještě vláda na implementaci té nové legislativy rok.
6: Tomu rozumím. Myslím si, že tam spousta nejasností a chci říct, že už dneska chybí na stavebních úřadech zhruba 30% pracovníků jako takových. Většinou jsou už i v jakémsi pokročilém věku, to znamená předůchodovém. Mnozí z nich určitě budou hledat zaměstnání v blízkosti té své samosprávy. A na druhé straně věřím, že ještě vzniknou i další detašované pracoviště, nejenom na ORP, ale vzniknou i na pověřených obecních úřadech, samozřejmě podle toho, jak bude naplněnost těch jednotlivých profesí jako takových. Přesto jsem přesvědčen o tom, že v rámci těch samospráv může vzniknout podmět na ten centrální úřad. Ano, tady nám něco vzniká, pojďte se na to podívat. To si myslím, že možná cesta je.
5: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty tady v senátním studiu Českého rozhlasu jsou místopředseda senátorského klubu Lidovců Josef Bazala a senátor hnutí ANO primátor Opavy Tomáš Navrátil.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Podle kritiků novela stavebního zákona zasahuje do pravomocí obcí. Oba pánové máte bohatou zkušenost z komunální politiky, tak je dobře, že to řešíme právě s vámi. A konkrétně do pravomocí obcí má zasahovat tak, že v některých případech umožňuje, aby stavba byla povolena i odchylně od územního plánu. Neznervozňuje vás to jakožto primátora Opavy, pane Navrátile?
7: Ze zkušenosti ne, protože budete účastníkem řízení a můžete domlouvat podmínky a řešit problematiku té konkrétní stavby, kde vlastně ten účastník jste. A vy jako obec, zvlášť třeba obec rozšířenou působností, tu pravomoc máte velkou a přesně víte a domluvíte se tak, aby to bylo podle územního rozvoje toho města nebo té obce. Takže se toho opravdu nebojím.
5: Dobře, ale o té odchylce bude nově moct rozhodnout sama obecní rada, ne zastupitelstvo.
7: Rozumím tomu.
5: Tak tomu bylo doposavat, že ten územní plán byl, řekněme, svatý na území obce a že skutečně musel být posvěcený zastupitelstvem a to už by v případě těch odchylek být neměl.
7: Ale ta rada má stejnou odpovědnost. Ona nese odpovědnost za svá rozhodnutí a pokud nově má tuto pravomoc, tak ji to nezbavuje žádných povinností, které byly převedeny na zastupitelstvo. Prostě toto je pouze užší skupina lidí, která ale stejně musí tyto podmínky držet a vyhodnocovat a pokud k ním přistoupí, tak je musí obhájit z jakého důvodu. Ono se také může zjistit, že ten územ územní plán nemusel být úplně v pořádku a že ten nový návrh řešení je daleko vhodnější do toho území a vy jste si toho vlastně jako ani neuvědomili. A zjistíte to až při těch jednáních, kde máte předložené nějaké fakta, které vy potom vyhodnocujete a z toho máte nějaký výstup.
5: Pane Bazalo, po tom, co jste tady teď slyšel, není ta vaše obava, která zaznívá ze strany vaší jakožto lidovců, že obce přijdou o svoji samosprávu, přehnaná? Je to takové riziko, když případnou odchylku v územním plánu dané obce bude schvalovat obecní rada?
6: Územní plán vždy byl, když to řeknu, svatý pro tu obec jako takovou a vždy bylo vhodné, aby to schvalovalo zastupitelstvo jako takové. Na druhé straně chci říci, že v rámci toho územního plánování a územního rozvoje máte popsané jednotlivé části toho katastru svého, kde co může stát. A někdy nedokážete ani domyslet nad tím, s čím přijdou developeři nebo v případě investoři, co tam všechno chtějí postavit a vlastně ani v té nejvyšší fantazii si ti zastupitelé dopředu neumí to, jak si představit, co by tam všechno mohlo stát. Takže já z tohoto obavu skutečně mám a rozhodně by bylo vhodnější, aby ty odchylky schvalovalo zastupitelstvo města.
5: Ale obecní rada se přece zodpovídá zastupitelstvu, tak není nepravděpodobné, že by obecní rada třeba u vás ve Starém Městě, kde jste roky starostoval, schválila takovou odchylku územního plánu města, která by byla naprosto v rozporu s tím, co chce zvolené zastupitelstvo?
6: Já jako ze zkušenosti starosty bych stejně to rozhodnutí dal na zastupitelstvo města, anebo bych minimálně svolal zastupitelstvu a projednal to rozhodnutí rady města s tím zastupitelstvem jako takovým, zda s tím souhlasí, nebo zda nepřekračujeme, dejme tomu, své pravomoce, nebo něco, na čem jsme se nedomluvili dopředu.
5: Posuňme se, pánové, zajímalo by mě, pane Navrátile, bude mít veřejnost stejná práva připomínkovat případně kontroverzní projekty ve svém okolí, jako má doposud?
7: Ano, tady na tom se nic nemění. Ty připomínky pořád jsou účastníci řízení. Vy máte možnost, kdokoliv má možnost se do jakéhokoliv řízení připojit, dát tomu námitku, podat odvolání a podobně.
5: Nicméně ta možnost odvolání se nějakým způsobem omezuje a lhuty pro něj nebo vůbec pro napadení toho projektu se zkracují.
7: Ano.
5: Čili stejné podmínky to nebudou.
7: Ale řekněme, že tohle byly právě věci, které to jako blokovaly. Pak, když někdo má skutečně zájem, že něco chce řešit, že se to týká jeho území, tak ty lhuty jsou dostatečné. A právě tyto věci, právě z těch praktických zkušeností, neúměrně prodlužovaly ta jednotlivá územní nebo stavební řízení. A je to prostě, když řeknu jenom rychle na příkladu, jenom proto chcete postavit nové pozemky a blokují vám to stávající obyvatele, kteří tam žijí, protože prostě nechtějí, aby se vedle stavilo, aby se jim tam práčilo, aby tam byla hlučnost a napadají všemi možnými způsoby tato řízení.
5: Což je legitimní zájem.
7: Je to legitimní zájem. Vy se můžete snažit, můžete vysvětlovat, připravíte klidně obslužné komunikace, dáte uzávěry pro stavební dopravu právě do jejich ulic a podobně, ale některé prostě nepřesvědčíte a dnes si skutečně každý umí najmout právníka, napadne to řízení a potom je to o těch letech, protože používají všechny možné instance.
5: Možná bych jenom řekl, že najmout si právníka není zadarmo, takže ne úplně každý si může najmout tolik právníků a na takovou dobu, jak by si třeba představoval, ale to asi byste nerozporoval. Pane Bazalo, nebyla tady na tomto místě určitá změna už zapotřebí a nedává smysl právě mírně zkrátit ty lhuty, omezit tu možnost odvolání z důvodu toho, aby nebyly velké průtahy a aby se rychleji stavilo v Česku?
6: Teď jde asi o dva momenty. Jestli je to v rámci dotčených orgánů životního prostředí, vodního hospodářství a tak dále, tam, kde ty lhuty jsou, přesto si myslím, že se zkrátili příliš, to jednoznačně. A na druhé straně, co se týká obyvatelstva jako takového, většinou ti obyvatelé reagují tehdy, až se začne stavit, kdy jim to začne nějakým způsobem vadit. A to, co tady vzpomínal kolega, ta určitá prašnost a hlučnost poslední dobou lidem jaksi vadí mnohem a mnohem více.
5: Ale pan Navrátil taky říkal, že třeba ten, kdo stojí za projektem, tak třeba nabídne nejrůznější kompenzace, které skutečně řeší všechny ty obavy místních a místní třeba už jenom z principu dál jsou proti té výstavbě.
6: Není to tak jednoduché, mám své zkušenosti, kdy také může stavět stát nebo jeho jednotlivé organizace a ty tam žádnou tuto podmínku, nějaký těch kompenzací nemají. Takže ono nebudou stavět jenom developeři, po případě soukromé osoby nebo firmy, ale budou, může také stavět stát, který tuto podmínku nějakého vyrovnání, kompenzací, tam v žádném případě nemá.
5: Toho se neobáváte, pane Navrátile, prosím ve stručnosti?
7: Já jsem nehovořil o kompenzacích finančních. Já jsem zmínil kompenzace usnadnění té stavby a zajištěním jakéhosiho komfortu při stavbách.
5: Tak jsem to rozuměl.
7: Což umí i státní sektor. Jo, aby přece připravit druhou obslužnou komunikaci tak, abych vymístil dopravu mimo zastavené území, přece umí jakýkoliv stavebník, jedno jestli je soukromý nebo státní.
5: Tady v téhle souvislosti, pane Navrátile, objevuje se kritika, že ta novela může sice v určitých ohledech zrychlovat stavební řízení, ale na úkor ochrany životního prostředí a památkové péče. Co vy na to?
7: Tak, je to velmi diskutované téma. A já jsem přesvědčen, že ne. Dneska máte přece stávající legislativu ochrany památkové péče, ochrany kulturních památek, ochrany památek a ty přece nikdo neruší. Všechna tato zavedená pravidla a legislativa jsou pořád platný. To znamená, že při jakémkoliv řízení se přece musí brát v úvahu a musí se posuzovat. Takže to, že dneska...
5: Promiňte, nemáme už tolik času, tak bych se jenom doptal. To, co bude nové, pokud ta novela vejde v platnost, přece je, už jsme se tady toho dotkli, že bude možné definovat některé nové veřejné zájmy, třeba velkou bytovou výstavbu nebo veřejný zájem podnikání, a tyto nové veřejné zájmy postavit třeba proti veřejnému zájmu ochrany životního prostředí. Nebude se potom stávat v některých případech, že ta ochrana životního prostředí ustoupí?
7: No, mělo by to být přece na tom vyhodnocení. Bude tam jasný úředník a bude probíhat celý stavební proces, který se tím přece bude vypořádat. A nemůže to být automaticky pravidlo na každou stavbu, že bude stejné. Prostě každá stavba je individuální a musí se posuzovat v rámci toho území. A jsem přesvědčený, že samozřejmě je to citlivé, někdo to vnímá víc na tu zelenou a chtěl by to víc chránit. Někdo naopak víc vnímá to, že tam je potřeba to bydlení, protože potřebuje rozvoj města, chybí mu tam pracovní síla, bydlení je nedostupné, mladí lidé utíkají, nemají kde bydlet. A vy musíte posoudit všechny tyto faktory, které jsou ale na každém konkrétním případu specifické. A nemyslím si, že ten zákon je napsaný tak, aby právě zvýhodňoval jednu skupinu proti ostatní. Já to tam prostě nečtu.
5: Pane Bazalo, tak nesnaží se ten zákon rozumně vyvážit nejrůznější veřejné zájmy?
6: Já si myslím, že ten problém je v tom, jakým způsobem byl ten zákon navržen. To znamená, že byl navržen skupinou poslanců, je to poslanecký návrh. A všechny tyto debaty, které tady teďka v současné době probíráme, měly právě proběhnout tím správným legislativním procesem, protože my se tady dotýkáme zhruba nějakých 55 zákonů. A ty měly být vypořádány především tím klasickým legislativním procesem. A to je vlastně to, na co, o čem tady celou dobu hovoříme. Kdy vy máte pochybnosti, my máme pochybnosti, pan kolega se snaží vyvracet, ale ve skutečnosti je to tak, že tohle to mělo být vypořádáno předtím, než to přišlo.
5: Nebyl by to první zákon, který by byl přijatý touto cestou, je potřeba říct, a je to cesta legální, nicméně, abyste měl možnost, pane Navrátile, se vypořádat i s touto důležitou kritikou, která na adresu té novely stavebního zákona přichází, tak nebylo by bývalo lepší, kdyby vláda novelu předložila jakožto vládní návrh, který by prošel standardním připomínkovým řízením, to znamená všechny dotčené orgány, ministerstva a odborníci by se k němu vyjádřili?
7: Ale ono to přece probíhá. Když ta diskuze ohledně stavebního zákona probíhá několik let.
5: A počkejte, nad tímto návrhem,
7: nad tímto návrhem
5: který je starý pár měsíců.
7: Ale
5: ne.
7: Ten návrh přece je složen z toho, co se roky diskutuje. A ono to není úplně pravda, že to neproběhlo. Proběhlo to několika výroby, ústavně právní výbor to schválil. De facto první návrh byl někdy v prosinci, takže bylo půl roku.
5: Neproběhlo to stejným řízením.
7: Mezirozhodně neproběhlo. Tak. Samozřejmě, ten způsob toho, že to proběhlo poslaneckým návrhem, není to nic mimořádného, není to, že by to v minulosti neproběhlo. Prostě tohle v legislativě je. A pokud nechceme, aby to takto probíhalo, tak to prostě z legislativy zrušme. Ale pokud tu možnost máme, tak ji potom přece nerozporujme. Já to jako tomuhle jasně nerozumím. Pokud mám takový nástroj a já ho legálně použiju, proč je kritizován? Připomínali to svazy měst a obcí, připomínalo to sdružení krajů. Prostě ta diskuze kolem této novelizace jako jednoznačně proběhla a dejme jí šanci, jestli zafunguje správně, jak má. Já jsem přesvědčen, že ano. To, že to bude mít porodní problémy, je jasné. Děkuji. To, že to nebude jednodušší, je jasné, ale ale určitě to pomůže bydlení a stavbám.
5: Takový je pohled senátora hnutí ANO primátora Opavy Tomáše Navrátila. Debatoval s místopředsedou lidoveckého senátorského klubu Josefem Bazalou. Pánové, oběma vám děkuju.
7: Děkujeme za pozvání, krásný
6: Děkuji den. Za pozvání, krásný den.
5: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
8: Co je to hoax?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
8: Hoax je označení pro vědomě lživou zprávu, která se tváří jako pravda. Toto anglické slovo sice pochází už z 18. století, ale masově se rozšířilo až s příchodem elektronické komunikace. Jako hoaxy uživatelé nejdříve označovali maily varující před smyšlenými počítačovými viry a vyzývající adresáta, aby zprávu přeposlal, a to co možná největšímu počtu svých známých. Sami o sobě nebyly takové zprávy nebezpečné, ale zahlcovaly e-mailové schránky a někdy mohly obsahovat riskantní návody, jak se neexistujícího viru zbavit. Hoaxy se ale věnují i tématům mimo oblast počítačové bezpečnosti. K oblíbeným námětům patří konspirační teorie nebo nepravdivé bulvárně pojaté zprávy o nejrůznějších zločinech a domnělých hrozbách. S růstem popularity sociálních sítí se hoaxy začaly objevovat převážně tam. Zvědavý uživatel, který na takový hoax klikne, se nic dalšího nedozví, otevře ale stránku s reklamou a pomůže tak tvůrci hoaxu k příjmu.
2: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Bez dodávek elektřiny po bouřkách je stále téměř 1400 domácností. FBI zatkla Američanku za plánování útoku na newyorský parlament. Hradečtí fotbalisté srovnali na hřišti Panathinaikosu Athény dvougólovou ztrátu a dnes bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěma bouřkami, teploty do 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Přes Moravu a Slezsko přecházejí od večera silné bouřky. Výstraha meteorologů platí od 1 hodiny v noci a týká se Jihomoravského, Zlínského a částí Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Na Jižní Moravě jsou od večera bez proudu stále stovky domácností. Původně jich společnost E.ON evidovala na 4,5 tisíce. Zhruba 70% dodávek se už ale podařilo obnovit.
10: Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení a další prvky distribuční soustavy. Naši montéři jsou v terénu a na odstraňování poruch průběžně pracují. Pokud nenastanou nějaké další komplikace, tak většinu poruch bychom měli odstranit během pátečního brzkého dopoledne.
9: Další výstrahu před velmi silnými bouřkami vyhlásili meteorologové i na dnešek. Výstraha platí od 16. hodiny pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na parlament státu New York. Tamní média píšou, že Američanka jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát. Od nastrčených agentů FBI si zakoupila falešnou bombu a nefunkční střelnou zbraň. Teď čelí obvinění z poskytování hmotné podpory a zdrojů zahraniční teroristické organizaci. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkónu budovy Československého rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam zachycuje dramatické chvíle v ulicích a zároveň vysílání. Podobné nahrávky jsou vzácné, jak vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu.
11: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, které vlastně dělali redaktoři, to se všechno promazalo a většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalosti.
9: Napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy a následnou více než 20-letou sovětskou okupaci si dnes připomínají v Holešově na Kroměřížsku. O 7:30 ráno se koná mše v místním kostele na Nebevzetí Panny Marie. Následovat bude od 10:00 pietní akt v areálu střední policejní školy, tehdejších kasárnách. Právě ty ráno 21. srpna 1968 bránili před vstupem okupantů příslušníci 7. výsadkového pluku. Okupantům se kasárna obsadit nepodařilo. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v prvním utkání posledního předkola konferenční ligy s domácím Panathinaikosem Atény 2-2. Cenný výsledek do odvety zařídil teprve 19-letý Nigeriec Abdullahi Umar, který se v samotném závěru trefil dvakrát během 6 minut. Svého mladého svěřence chválil i trenér David Horejš.
12: Kluk s nejmín zkušenostma nás pak vrátil do celého toho dvojzápasu a vytvořil nám pozici, která prostě pro tu odvetu je pro nás zajímavá. Budeme chtít prostě to dotáhnout tam, kam si všichni přejeme a kdy jindy, než ne teď.
9: Jablonečtí fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku Rangers 0-1. Plzeň v prvním duelu play-off Evropské ligy prohrála na stadionu Červené zvezdy Bělehrad 0-3. Odvety se budou hrát na hřištích českých klubů příští týden.
13: Neprůjezdná D10 za Tuřicemi a překážka na D1 u Čestlic. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je uzavřená. Před sjezdem do Benátek nad Jizerou se uklízí po požáru kamionu. Sjíždějte nejpozději u Tuřic na 21. kilometru. Připomínáme ale, že silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi je uzavřená kvůli opravě mostu. Na dálnici D1 zpozorněte před Prahou ve směru z Brna. V okolí sjezdu na Čestlice na 8. kilometru stojí porouchaný autobus. Některá vozidla vybočují, tak opatrně. A u Mikulova opatrně na silnici 52 do Rakouska. V křižovatce u čerpací stanice MOL stojí 3 vozidla s nadměrným nákladem. Jde o rozměrné části větrných elektráren, tak opatrně i tam. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Jak funguje Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí? Kolik prostředků jde a kolik půjde na adiktologické služby? Proč stále chybí ucelený zákon upravující tuto oblast? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Helena Gerasim, předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Zdravím vás do Brna. Dobrý den.
15: Dobrý den a děkuji za pozvání.
14: Pro adiktologické služby, které pečují o drogově závislé, očekává premiér Andrej Babiš příští rok navýšení rozpočtu. Letos mají, jak řekl, 415 milionů korun. Jak s nimi vystačíte?
15: No, vystačíme s nimi, protože musíme. Každopádně my jsme právě na tom včerejším jednání Rady vlády, které jste zmínil, zaregistrovali to, že pan premiér uznal, že těch 415 milionů korun nestačí, a to je důležitý posun.
14: A víte, jak vysoké navýšení rozpočtu v příštím roce má být?
15: To zatím nevíme. Pan premiér odkázal na to, že záleží na výsledku jednání s ministerstvem financí. Nicméně my už v tuhletu chvíli máme nějaký přehled o tom, kolik by asi tak bylo potřeba.
14: A to jest?
15: No, když jsme se dívali na čísla za poslední 4 roky, tak my vidíme, že žádostí organizací rostou každý rok. V roce 2024 to bylo 470 milionů korun, letos to bylo už 588 korun a pro ten další rok předpokládáme, že to bude 623 milionů korun. To je částka, kterou ty stávající adiktologické služby hlásí, jakože je potřebná, aby byly schopny pokrýt tu péči, kterou práci s klienty, které vlastně mají navázané k sobě.
14: A věříte tomu, že se vám tedy podaří získat tyhle ty potřebné prostředky?
15: No, tam záleží na tom, jak dopadne to jednání pana premiéra s ministerstvem financí. My samozřejmě v tuhle chvíli můžeme stavět pouze na tom, co nám bylo přislíbeno, a tedy na tom, že pan premiér uznává, že těch 415 milionů korun je málo a že by bylo zapotřebí nějak ten dotační titul navýšit.
14: Ano. No, jak tedy vůbec hodnotíte včerejší jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, první po zásadní reorganizaci?
15: Mm-hmm. Ono to bylo jednání, které z mého úhlu pohledu nebylo příliš o nějakých konkrétních výsledcích. Bylo spíš o nějakém potvrzení nebo ujištění toho směru, kterým se financování a adiktologické organizace, adiktologická péče má ubírat v tom dalším roce. Ale je jasné, že skutečnou váhu těchto nějakých závěrů nebo příslibů potom ukáže až to samotné dotační řízení společně s tím, jak se poté v praxi osvědčí i ten přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví?
14: No, to se právě stalo od července, kdy se protidrogová politika přesunula z gesce premiéra Andreje Babiše právě pod ministerstvo zdravotnictví. Proč jste se tomu tak vehementně bránili?
15: My jsme historicky vlastně nebyli tady té situaci vystaveni poprvé. Ona tady byla už po několikáté, já za svou kariéru za těch 20 let, co se vlastně v adiktologických službách pohybuju, tak jsme tu situaci zažili už asi, já nevím, 4x nebo 5x. A vždycky ale se to podařilo zastavit právě s ohledem na to, že ta oblast závislostí je oblast, která má nesmírně široké zaměření. Tam vlastně kromě toho, že řešíte nelegální drogy, což je asi každému jasné, ale patří tam vlastně i ta problematika alkoholu, patří tam problematika tabáku, patří tam nové psychoaktivní látky, které neustále vznikají a je zapotřebí to, že patří tam tedy digitální závislosti, gaming, gambling a tak dále. Ta agenda je hodně široká. A aby ta opatření byla efektivní, tak je vlastně zapotřebí je řešit z různých úhlů pohledu. Nejenom teda z toho úhlu pohledu jako péče o ty lidi, kteří už mají nějaký problém, nebo z pohledu prevence, aby ten problém pokud možno nenastal. Ale je zapotřebí tam řešit třeba i cenotvorbu, nějaké daně. Je zapotřebí tam řešit, ale třeba i otázky, které se týkají černého trhu. To znamená, ten záběr vlastně té problematiky je poměrně hodně široký a my máme velké pochybnosti o tom, zda právě jenom jeden vybraný rezort je schopen tady tuhletu problematiku obsáhnout.
14: No, o přesunutí agendy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod rezort zdravotnictví nevěděl tehdy, tedy v květnu, ani tehdejší národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Podle jeho předchůdce Jindřicha Vobořila protidrogový program nemůže pod ministerstvem fungovat a prý hrozí strmý nárůst problémů spojených s drogově závislými. Proč?
15: No právě z těch důvodů, které jsem teďka uvedla, že ta šíře, ten záběr vlastně těch opatření, které je zapotřebí řešit, je poměrně hodně široký a ministerstvo zdravotnictví přece jenom má v gesci nějakou jako ještě jinou se stejně důležitou agendu a nejsme si jistí, jestli jako i gesčně je vlastně schopno tady celou tu šíři pokrýt.
14: No, vy jste tvrdila, že ministerstvo zdravotnictví neumí administrovat váš dotační program a že může tady dojít k problémům při poskytování služeb. Ta vaše obava tady platí po včerejší schůzi, respektive zatím jí to jednání nerozptýlilo?
15: To je vlastně hrozně zajímavá otázka, protože tady to stanovisko, že ministerstvo zdravotnictví neumí financovat ten dotační titul protidrogové politiky, to je ten oficiální název, plynul z toho, že nás o tom ministerstvo zdravotnictví v průběhu těch uplynulých mnoha let opakovaně ujišťovalo, že vlastně oni to neumí, protože když jsme se pokoušeli jednat třeba o tom, jakým způsobem hradit sociální pracovníky v kontaktních centrech. Máte kontaktní centrum, zařízení, které je sociálně zdravotní, zdravotně sociální a máte tam nějaké sociální pracovníky, ale jako běží tam i nějaká zdravotnická agenda, která tedy spadá do toho rezortu ministerstva zdravotnictví. A my jsme říkali, tak je zapotřebí, ale odněkud hradit i ty sociální pracovníky. A ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že to nepatří do jejich gesce, že oni prostě tu sociální část vlastně hradit nemohou a na tom jsme stavěli. Takže nyní jsme byli ubezpečeni o tom, že vlastně ministerstvo zdravotnictví nemá žádný problém s hrazením té sociální složky, že bude převzat ten dotační program, tak jak říkal pan ministr Vojtěch, jedna ku jedné, beze změny. Takže uvidíme, jak to nakonec proběhne.
14: No, podle Vojtěcha tady ta politika závislostí jednak tedy neoslabuje a jak jste tady řekla, ministerstvo dotace bude rozdělovat stejně, jako to dělal úřad vlády. Nemá to logiku, že agenda spadá pod zdravotnictví?
15: Pro nás ne, protože ona to není jenom zdravotnická agenda. Ona je to agenda zdravotní, sociální, je tam nějaká část prevence, je tam nějaká část vzdělávání, Má to přesahy třeba i do vězeňství. Ten záběr je skutečně velmi široký, ale mně skoro už v tuhle tu chvíli, protože ten přesun je hotov, to už se stalo, tak mi přijde skoro zbytečné už nad tím nějak speciálně jako přemýšlet.
14: Rozumím
15: spíš
14: tomu,
15: jako
14: co říkáte, ale zeptám se přece jenom, jak podle vás může být zachována ta meziresortní koordinace, což byl ten, jak tomu dobře, pokud tomu dobře rozumím, váš hlavní problém, nebo to, co jste vyčítali té reorganizaci.
15: Já si myslím, že to není úplně otázka na mě, to je spíš otázka na možná pana premiéra nebo na pana ministra zdravotnictví, jakým způsobem tady toto mají vymyšleno. My máme v tuhle chvíli vlastně jenom to ujištění, že všechno bude v pořádku.
14: Čekací lhůty na adiktologickou ambulanci jsou 3 měsíce. Prodlužují se teď?
15: Ano, jako dochází k prodlužování těch čekacích lhůt a právě proto my jsme jako v očekávání toho, jak vlastně bude vypadat ten dotační titul pro další rok, jestli se tam skutečně podaří navýšit. A to se vlastně ale v tuhle chvíli bavíme jenom o tom, jak bych to řekla, dostatečně saturovat tu stávající síť. Nebavíme se zatím o tom, jak ji rozvíjet, jak ji rozšiřovat o programy, které jsou potřeba, jak ji rozšířit o nějaké další intervence v návaznosti na to, jaké nové výzvy přicházejí, že jo, třeba s novými psychoaktivními látkami a tak dále a tak dále.
14: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme se zástupkyní Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helenou Gerasim. Vaše asociace už loni varovala před vážným ohrožením fungování systému prevence a léčby závislostí. Ministerstvo financí tehdy v rozpočtu na letošek nevyčlenilo zprvu na adiktologické služby žádné prostředky. Nejste na tom teď lépe?
15: Já nevím, jak to myslíte, jestli na tom nejsme lépe.
14: No, je to víc než nula, to, co máte přislíbil.
15: Víc než nula je vždycky samozřejmě dobře, ale s ohledem na nějakou stabilitu samozřejmě jakékoliv výkyvy prostě jsou hrozně špatně, protože adiktologické služby jsou odkázané prakticky výhradně na dotace. My máme dotace státní, máme dotace z krajů, z obcí, ale je to přece jenom dotační systém. A jakýkoliv výkyv v tom dotačním systému samozřejmě dopadne na tu, kterou danou službu jako s plnou váhou, nebo jak bych to řekla, protože tam vlastně není žádná jiná alternativa. My jsme na to skutečně odkázaní. A musíme si taky uvědomit, že velká část našich výdajů jsou mzdy pracovníků. Adiktologické služby potřebují peníze především na to, aby zaplatili profesionály, kteří umí a jsou vyškoleni pracovat s tou cílovou skupinou lidí s nějakým problémem se závislostí a nebo s jejich rodinami a s jejich blízkými, protože ti často mají taky poměrně velké problémy, pokud jejich rodinný příslušník má nějaký problém se závislostí.
14: Máte přehled o tom, kolik peněz směřuje na prevenci a na léčbu závislostí napříč ministerství?
15: Tady to číslo v tuhletu chvíli si nejsem jistá a nechci říct nějakou nepřesnost.
14: Při nastavení dotačního programu pro rok 2027 vycházíme z toho, co se dlouhodobě osvědčuje a prioritou je zachovat dostupnost služeb v celé jejich šíři. Zároveň chceme vytvořit prostor pro jejich další rozvoj, tam, kde data ukazují rostoucí potřebu. Jak rozumíte těmto slovům vrchní ředitelky sekce duševního zdraví a závislostí ministerstva zdravotnictví Dity Protopopové?
15: Ono, já se domnívám, že ono to vychází vlastně z toho, jak jsou nastaveny priority dotačního řízení. To je ten materiál, který byl včera projednáván na Radě vlády a byl schválen. Ony ty priority jsou nesmírně důležitý materiál, protože vlastně určují, co se v tom následujícím roce bude smět financovat a za jakých podmínek. To znamená jinak řečeno, jestli ta síť adiktologických služeb, kterou dneska máme, jestli ona jen zůstane v provozu a udrží se, nebo jestli se bude moci i rozvíjet. Jsou tam dva scénáře. Jeden ten scénář zajišťuje to udržení té stávající sítě a ten druhý scénář umožňuje rozšíření. A ono ve výsledku je to vždycky o tom, jaký bude k dispozici ten objem finančních prostředků. Jenom ty priority vlastně poskytují nějaký konkrétní návod, kam ty peníze v tom následujícím roce skutečně půjdou.
14: Jak se vám jeví Dita Protopopová jako nová národní koordinátorka pro duševní zdraví?
15: Já na tuto otázku zatím neznám odpověď, protože ta doba je nesmírně krátká. My zatím sledujeme spíše, jak se s tou změnou porovná ten odbor protidrogové politiky po přesunu, protože Ačkoliv k tomu přesunu mělo dojít jako v tom poměru 1:1, tak my už teď víme, že tam došlo k nějakým změnám. Jo, někteří lidi nesouhlasili s tím přesunem, odešli sami, ale my víme, že tam došlo ke změně hlavně jako ve vedení toho odboru. Takže máme určitou obavu, že jestliže na té klíčové pozici, nebo ještě jinak to řeknu, my samozřejmě nechceme nějak polemizovat s právem Ministerstva zdravotnictví, vybrat si na ty pozice, koho ono samo jako uzná za vhodné, to vůbec jako nechceme nějak komentovat tady ta personální rozhodnutí. My jenom říkáme, že jestliže na té klíčové pozici už není člověk, který tu agendu roky reálně řídil, a paní inženýrka Kyšová ten odbor protidrogové politiky vedla řadu let a odvedla za tu dobu velkou odbornou práci, byla nesmírně přísná, ale znala to financování, znala ten provoz, znala ty adiktologické služby, takže máme obavu, zda tady tato odborná kapacita tam prostě nebude chybět.
14: Jindřich Vobořil varoval, že jakmile se přesune agenda na zdravotnictví, národní protidrogový koordinátor mimo jiné ztratí sílu vyjednávat s policií, celní správou, s tajnými službami, armádou nebo v rámci Evropské unie s Europolem a podobně. Je tedy předčasné teď se ptát na to, jestli se jeho obavy naplňují?
15: No, my zatím vůbec nevíme, kdo bude národní protidrogový koordinátor nebo národní koordinátor pro oblast závislostí, takže vlastně já si to neumím ještě ani představit.
14: No a záleží to na té osobě, osobnosti, která bude tu funkci plnit?
15: Určitě. Určitě, jako musí to být člověk, nebo měl by to být člověk, který rozumí tomu oboru, který se orientuje i v těch odborných tématech, který rozumí tomu mechanismu závislostí, ale současně má i nějaký přesah do těch oblastí ekonomických, politických, do oblasti organizovaného zločinu. Prostě je schopen se pohybovat v celé té šíři té problematiky. To je určitě nesmírně důležité.
14: Předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helena Gerasim je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak moc vám to komplikuje práci, že zatím neznáte tedy nového koordinátora, respektive kdo tedy obsadí tu funkci?
15: Tak v tom každodenním životě spíš jako jsme v očekávání toho, aby celková administrace toho dotačního titulu proběhla vlastně tak, jak jsme na to zvyklí, tak, jak to bývalo každý rok. A tu postavu toho budoucího národního protidrogového koordinátora spíš jako sledujeme, očekáváme, jako kdo to bude, jak to přijde. A spíš, jako když o tom mluvíme s kolegy, tak se hodně bavíme o tom, jak je vlastně důležité, aby ta kritéria, podle kterých ten člověk bude vybrán a vůbec ten proces toho výběru, aby to bylo transparentní, aby vlastně bylo jasné, aby byla jasná nějaká výběrová kritéria, podle čeho se ten člověk bude vybírat, jakým mechanismem se bude vybírat, jaký to bude postup, aby to prostě proběhlo transparentně.
14: Na tom včerejším setkání jednali jste o tom nějakým způsobem?
15: O národním koordinátorovi, respektive o té pozici, tam řeč prakticky vůbec nebyla. No.
14: A proslýchá se nějaké jméno?
15: Proslýchá se těch jmen jako mnoho, ale zatím to nevypadá na žádné jako relevantní.
14: A vy byste třeba za sebe měli nějaký typ?
15: My se o tom s kolegy samozřejmě intenzivně o tom diskutujeme, kdo by byl ta nejvhodnější postava, ale jsou to jako samozřejmě jako senzitivní záležitosti, takže bych nerada to v tuhletu chvíli komentovala nějak víc.
14: Stále platí, že adiktologické programy v Česku zajišťují téměř výhradně neziskové organizace?
15: Ano, ano, to je stále pravda.
14: A co všechno to obnáší?
15: Je to vlastně celé spektrum péče. Na začátku někde je nějaká prevence, preventivní programy, kde lidé z neziskových organizací, pracovníci speciálně vyškolení, chodí do škol a hovoří tam s dětmi, dělají, realizují s nimi preventivní programy, certifikované preventivní programy, protože vlastně ti lidé, kteří přichází jakoby zvenku a nejsou součástí té školy, nejsou zaměstnanci té školy, tak ty děti k ním mají trošku jiný vztah. Mnohem snáze s nimi sdílí třeba nějaké svoje obtíže a celkově ta práce je potom mnohem efektivnější. To znamená, na začátku je někde prevence, potom pracujeme i s lidmi, kteří už v tom problému nějakým způsobem jsou. To znamená nějaká terapeutická pomoc, poradenství, Pracujeme také s rodinami, s blízkými osobami, jak jsem zmiňovala na začátku, tak třeba v oblasti, já nevím, hazardu, jestliže je člověk, který má tady tento problém, tak často ta rodina je ve stejně velkých nebo možná ještě v horších problémech než ten člověk jako samotný. Potom jsou tam i nějaké dolečovací programy, terapeutické komunity a spousta dalších programů. Pracujeme tedy i s klienty třeba, kteří se dostali do výkonu trestu a tak dále a tak dále. To spektrum je skutečně velice široké.
14: A je to běžný model v jiných státech, že se tedy stát spoléhá na neziskové organizace?
15: Je to, já si myslím, že to není jako vlastně v celé Evropě žádná výjimka, že většinou jsou to neziskovky. Ono je to totiž tím, že ten stát to neumí udělat tak levně jako neziskovky. A komerční sektor se do toho nějak nehrne, protože to jsou typy služeb, na kterých prostě nevyděláte.
14: Co by znamenalo omezování nebo výpadek vašich služeb v krajním případě?
15: No, jakékoliv omezení se nutně musí v zápětí projevit tím, že ještě více narostou ty čekací lhůty, což jako samo o sobě je prostě velký problém, protože když si představíte, že jste člověk, který se dostane do nějaké, já nevím, dám příklad, třeba žena zjistí, že aby prostě zvládla veškeré ty tlaky jakoby životní, tak v nějakou chvíli si uvědomí, že třeba trošku víc pije, než jako by bylo zdravé a že jí to začíná zasahovat prostě do života. Tak už jenom ten moment si přiznat, že mám

0: opakující se finanční nejistotu. Mění se ta situace teď?
1: Zatím je stejná. Ono, jako ta nejistota je navázaná na to, že jsme financovaní právě z toho dotačního systému a jak se vždycky říká, a často to slyšíme, tak na dotace není právní nárok. Takže my vlastně děláme služby, kde máme navázanou klientelu, máme rozdělanou práci s těmi klienty a nemůžeme jim říct, víte co, 1. ledna nechoďte, přijďte, až budeme vědět, jestli dostaneme dotace. To se nedá prostě takhle dělat. Jo? Takže my na jednu stranu máme závazek se o ty lidi postarat, ale na druhou stranu nemáme tu garanci, že ty dotace skutečně budou. Což je mimo jiné ten důvod, proč jsme přišli s tou myšlenkou adiktologického zákona, který by jednak jako ošetřil, vyřešil tu oblast toho sociálně zdravotního pomezí, ale zároveň by i jasně ošetřil to, že stát chce řešit tady tu oblast závislostí a je ochoten na to alokovat tolik a tolik peněz. Tím pádem, aby to financování bylo předvídatelné, abychom právě takhle nelavírovali z roku na rok a přijde nová vláda, odchází stará vláda, tam se škrtne 100 milionů a tam se jednorázově přidá, ale bude to i v roce 2028. Jo, je to prostě nahoru dolů a to jako neprospívá nikomu.
0: A jak řešíte situaci, když třeba ty dotace sice přijdou, ale později?
1: No to je vlastně, kdyby to nebylo smutný, tak by to bylo hrozně vtipný, protože my jsme zvyklí na to, že prostě v průběhu toho jara některé ty dotace začínají přicházet. Třeba přijde vám dotace už z nějakého města a čekáte jako na centrální dotaci, tu státní, v tomto případě to bude teda z Ministerstva zdravotnictví. A v tu chvíli třeba kolegové z jedné organizace, z takové menší, tak říkali předloni, já jsem musel prodat chatu, abych prostě zaplatil jako mzdy lidem, než ty dotace přijdou. Takže některé organizace mají to štěstí, že se jim podaří třeba vyjednat si půjčku nějakou, kterou ale potom jako musíme samozřejmě jako vrátit, ale úroky si už zase třeba do dotací vůbec nedáme. Prostě ten systém není dobrý. Jako adiktologický zákon by byl lepší.
0: No a vy věříte, že ten by zaručil předvídatelné financování?
1: No, měl by, tak jak ten návrh, na kterém jsme pracovali x let, on vznikl v rámci evropského projektu, který tenkrát administroval právě úřad vlády. To vzniklo na úřadu vlády. Tak tam vznikl návrh toho adiktologického zákona, kde se velmi pečlivě jako stanovuje, aby to financování bylo jako stabilní z roku na rok.
0: No a v jaké fázi je, nebo jaký osud má ten návrh adiktologického zákona?
1: Zatím leží v šuplíku a my se ho snažíme vytáhnout a uvést ho nějakým způsobem v život. A zatím nevíme, zda se nám to podaří.
0: A ve kterém šuplíku leží?
1: Já si myslím, že leží ve více šuplících, že leží i v šuplíku na úřadu vlády, jistě leží i v šuplíku na ministerstvu zdravotnictví, jistě leží už i v šuplíku pana premiéra, na těch šuplíků bude více. Záleží na tom, jestli bude nějaká vůle ho vlastně vytáhnout a uvést ho v život.
0: A co si ještě od tedy návrhu adiktologického zákona slibujete, kromě onoho předvídatelného financování?
1: Pamatuju si, že tam byla ještě nějaká část, kdy my jsme vlastně uvažovali, že pokud je v České republice nějaký jako legální biznis vlastně s těmi produkty, které potenciálně mohou způsobovat závislost, to je třeba alkohol, může to být tabák, jsou to taky hazardní hry a tak dále, tak by vlastně bylo logické, je spravedlivé, aby část z nějakých výnosů z daní se vracela vlastně zpátky do prevence a do léčby těch lidí, kteří prostě nějaký problém jako se závislostí mají. To znamená, tady toto je taky nějakou součástí toho návrhu.
0: Helena Gerasim z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a z Asociace adiktologických služeb byla hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Děkuji za rozhovor a do Brna přeji klidný den. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Osobnost Plus.
3: Plošný zákaz mobilů ve školách je ta nejjednodušší, ale možná trochu hloupá cesta, říká pedagog a popularizátor učitelství Daniel Pražák. Kdo a jak by měl děti učit bezpečně zacházet s moderními technologiemi? A co je výhoda slovního hodnocení žáků?
2: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu.
4: Co na svých zasedáních řeší Rada Evropské unie a co Evropská rada?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Oba formáty patří k vrcholným orgánům Evropské unie a několikrát do roka svádí dohromady hlavní představitele jejich členských zemí.
5: To znamená, vždycky je tam těch momentálně 27 států zastoupeno, liší se ale úroveň zastoupení a témata, o kterých se jedná.
4: Vysvětluje na úvod profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vyšší status má Evropská rada. Na jejich summitech se zhruba čtyřikrát ročně scházejí vrcholní představitelé států, prezidenti, prezidentky, premiéři či premiérky a jednají o politickém směřování a prioritách Evropské unie jako celku.
5: Takže na zasedáních Evropské rady bylo rozhodnuto třeba o přijetí společné měny eura nebo o přijetí nových členů. Třeba to východní rozšíření, které se týkalo i České republiky, bylo odsouhlaseno právě Evropskou radou.
4: Dává příklad rozhodnutí, které se završilo v roce 2004, Veronika Bílková.
6: We're welcoming 10 new member states into the European Union. And today marks a new beginning for Europeans.
7: Die Europaflagge gehisst. Und bitte einen riesen dicken Beifall dazu, jawohl. So muss das sein.
4: Naproti tomu na summitech Rady Evropské unie se scházejí jednotliví ministři, ministrině, případně jejich další spolupracovníci, aby projednali operativní úkoly nebo konkrétní opatření týkající se společné evropské politiky. Jejich spektrum může být velice široké.
5: Od boje proti terorismu přes azylovou a migrační politiku až třeba po otázky školství nebo třeba ochranu životního prostředí. Všechny ty otázky, které vlastně nejsou vyhrazeny jenom členským státům.
4: Upřesňuje profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková. Své hlasování poté ministři stvrdí vydáním právního aktu. Díky této pravomoci se Rada Evropské unie řadí k jednomu z vrcholných rozhodovacích a také zákonodárných orgánů Evropské unie.
5: Rada Evropské unie se přímo zúčastní legislativního procesu v rámci Evropské unie po boku Evropského parlamentu, což je další orgán Evropské unie. Evropský parlament asi posluchači budou znát už proto, že tu přímo tam volíme svoje zástupce. A Evropský parlament ve spolupráci s Radou EU vytvářejí evropskou legislativu, to znamená přijímají ty akty, které potom mohou být právně závazné, dokonce i přímo pro členské státy, jako jsou nařízení nebo směrnice nebo rozhodnutí, to jsou ty nejdůležitější právní akty. To je vlastně hlavní úkol Rady EU, účastnit se normotvorby v těch různých oblastech aktivit.
4: Doplňuje Veronika Bílková. K další významné agendě Rady patří i schvalování evropského rozpočtu. A když mluvíme o schvalování, je dobré připomenout i systém hlasování v Radě Evropské unie. Ten je poměrně komplikovaný. Pro přijetí většiny závěrů a právních aktů není potřeba jednomyslné schválení. Stačí přijetí takzvanou kvalifikovanou většinou.
5: Hlasy různých států mají různou váhu a není potřeba získat souhlas všech států.
4: Dodává k tomu profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková. Každý půl rok předsedá Radě Evropské unie jedna ze zemí 27. Na Česko doposud vyšlo toto rotující předsednictví v letech 2009 a 2022.
8: V čele unijní delegace dorazila tento deštivý den na zámecké návrší v Litomyšli předsedkyně Evropské komise.
9: I have seldom seen a presidency that has been more successful and more focused.
4: Naproti tomu Evropská rada má stálého voleného předsedu na 2,5leté období s možností opakování mandátu. K dalším vrcholným orgánům patří vedle Evropské rady, Rady Evropské unie a Evropského parlamentu ještě Evropská komise. Ta se skládá znovu po každých volbách do Evropského parlamentu a všechny členské státy v ní mají po jednom komisaři nebo komisařce.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
10: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
11: Dobrý den.
10: V řečí peněz se pravidelně věnujeme rozhodnutím vlády nebo i centrální banky, které tvoří nejen fiskální a monetární politiku, ale fakticky nastavují ekonomické prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme, podnikáme. Dnes se podíváme, jak konkrétně zasahují politici a ekonomové do našich životů a jak jsou vlastně důležití pro tu naši ekonomiku. Když spojíme ta dnešní témata, politiku, tedy vládu, zastupitele, ale třeba i prezidenta republiky, a pak Českou národní banku, tak jak by podle vás měl vypadat dobře fungující vztah mezi státem a ekonomikou, aby občanům dlouhodobě rostla životní úroveň, což je asi ten cíl, který chceme nejenom my, ale chtějí ho i politici a ekonomové obecně.
11: Ano, od toho je máme stát, abychom se měli co nejlépe. No, já začnu tím, jak se vyvíjel vztah k těmhle těm věcem v samotné ekonomii, protože to je docela zajímavá věc. Takový, řekl bych, ten nejjednodušší základní pohled, který panoval kdysi dávno, je relativně liberální. To znamená, nechme prostě ekonomiku běžet. Stát by měl stát jakoby v pozadí, ten by měl dělat jenom ten základ, aby se dobře podnikalo, aby lidé sami měli dost prostoru pro to hledat pro sebe nějaké uplatnění, co by se mohlo nového vyrábět a tak dále. Ale prostě stát by měl jenom fungovat dobře jako dobře namazaný stroj, poskytovat vzdělání, bezpečí, tyhle ty věci.
10: Malý stát.
11: Malý stát. Infrastruktura. No, nemusí být úplně zbytně malý, ale musí být hlavně, řekl bych, neutrální. Prostě nesahat do té ekonomiky aktivně, nachystat všechno jako stůl pro hostinu, jako švédský stůl a vy si prosím vás berte podle toho, co máte pocit, že se vám hodí do biznisu, protože vy to víte lépe než my státní úředníci. To je takový ten klasický liberální přístup, že stát neumí podnikat, měl by nechat podnikání na nás, jaksi privátních osobách a firmách. Pak ovšem přišla, řekl bych, taková komplikace určitá. Někteří poukázali na to, že to tak úplně, zejména v moderní ekonomice, nefunguje ty věci, že v některých oblastech nastává takzvané tržní selhání. To znamená, že ta ekonomika samotná prostě lecos, co by stálo za to, aby se udělalo, tak ona prostě k tomu nemá možnosti nebo není schopná se k tomu dokopat. Například, když někdo má dobrý nápad, tak se bojí do něj investovat, protože je tam velká nejistota, jak to dopadne. Nebo potřebuje, aby s ním někdo další spolupracoval. Nemá dost peněz na to, aby to sám zrealizoval. Potřeboval by, aby tam byla jiná firma, která z toho jeho základu zase vyrobí nějakou další fázi celého toho procesu. A tohle zorganizovat, skoordinovat pro privátní ekonomiku je často těžké. Čili tady vzniká argument, že možná přece jenom stát by uměl občas některé tyhle ty věci odhadnout, například dotovat výzkum, typicky, aby prostě to nebylo jenom na privátních osobách a tím pádem toho výzkumu bude víc a nakonec toho vykvete větší prospěch pro celou společnost. No ale na to se zase jiní ekonomé ozývají a říkají, ano, samozřejmě, je to pravděpodobně pravda, že nastávají tahle ta tržní selhání, ta ekonomika samotná ne vždycky všechno zvládne, ale na druhou stranu existují i takzvaná vládní selhání. To znamená, ti vládní úředníci nejsou bezchybní. To není tak, že oni čekají a prostě na svém obláčku jako andělé a jsou připraveni každému pomáhat prostě a tak dál. Ve skutečnosti zaborové samozřejmě můžou taky dělat chyby. Všichni děláme chyby, to by tak možná ještě nevadilo, ale hlavně jsou korumpovatelní. Takže ve chvíli, kdy ten stát připustí tu myšlenku, že začne v ekonomice někomu pomáhat a někomu ne, tak ten někdo, komu se pomůže, kdo dostane nějakou dotaci, nějakou úlevu a tak dále, tak najednou si může o to začít říkat u těch státních úředníků bokem nějakým, aby prostě byl zvýhodněn oproti ostatním a tím pádem pak ve výsledku vlastně nevíme, stručně řečeno. Já osobně mám pocit, že asi, že to je, řekněme, jako z dluhy. My jsme v jednom předchozím díle Jednohubek mluvili o dluzích, že to je nebezpečný nástroj, ale pokud máme pocit, že jsme to dobře rozmysleli, že jsme ošetřili všechna rizika, že s tím umíme nakládat, že náš stát funguje dobře, že jakž tak umíme potírat korupci, máme nějaké kontrolní mechanismy a tak dále, stojí za úvahu nějakou určitou formu zásahu možná zvolit, ale být u toho velmi, velmi opatrný.
10: Když jsme u těch jednohubek a vy jste mluvil o švédském stole, který by nám měl připravit stát a my jsme si na něm měli najít to své místo, tak ta veřejná debata, která hodnotí politiky, často mluví o tom, jak velký
11: jaký růst ekonomický za jejich vládnutí byl, jak moc dokázali ekonomiku pomoct, tedy jak velký je ten stůl, na kterém jsme. A možná méně se hodnotí, jak kvalitní je ta potrava, tedy jak kvalitní jsou ty instituce, jak kvalitní jsou ty zákony, které fungují a podle kterých vlastně my jsme nuceni žít. Podle čeho je z ekonomického hlediska dobré politika hodnotit? Je to podle té kvality toho jídla, těch institucí, anebo je to podle toho, jaký reálný dopad do ekonomiky, tedy růst ekonomiky, je skutečně politik schopen k němu pomoci?
12: Podle toho růstu se to většinou dělá. Samozřejmě zejména, pokud je to hezké číslo, tak ten politik sám to zdůrazně, podívejte, sotva jsem nastoupil, tak najednou máme vyšší růsty. Ale ve skutečnosti v ekonomice to takhle úplně nefunguje. Většinou výsledky ekonomiky, zejména minimálně v prvních letech vládnutí dané vlády, řekněme, tak ty výsledky jsou dány tím, co se dělo předtím, za prvé, a tím, co se děje kolem. Tak je to vždycky, zejména u malé ekonomiky, jako je česká, ta je hrozně moc jaksi ve spárech toho, co se děje kolem ní. Takže pro jaksi dlouhodobou stabilitu a prosperitu té ekonomiky je daleko důležitější ne to, co se děje v tuhle tu chvíli, ale přesně ty instituce, ty základy, to je podstavec, na kterém do budoucna se dá stavět, ale má to prostě tu nevýhodu, že to trvá nějakou dobu budování těch institucí a mnohdy to i stojí třeba nějaké peníze, které prostě nelze v tu chvíli hnedka vrhnout lidem do jejich kapes, takže to není z hlediska voliče, který úplně nerozumí tomu, jak to funguje, nebo tomu rozumí, ale vlastně je mu to jedno, protože je mu jedno, jak se budou mít děti, nebo jak se dokonce ani neřeší, jak on tam sám se bude mít za 10-20 let, jde mu o to, co se děje dneska, no tak takový volič prostě si zvolí politika, který tolik těm institucím nevěnuje a hlavně stlačí na to, aby teď byly co nejvyšší růsty HDP, co nejvyšší mzdy, co nejvyšší důchody a tak dále.
11: Co bychom tedy měli chtít od politika slyšet, abychom poznali, že ekonomice s těmi svými sliby prospěje. Protože my máme řadu opatření, která ekonomové zdůrazňují jako nutná, jako zásadní. Teď, když se podíváme třeba například na rozpočet, tak víme, že máme strukturu rozpočtu velmi špatnou, velmi napjatou. Vy to víte samozřejmě nejlépe i z hlediska své funkce ve výboru pro rozpočtové prognózy. Ta rozhodnutí mohou být i nepopulární. A politik je prostě neudělá, protože ví, že už by ho voliči v příštích volbách nezvolili a možná by své straně potrhl volby, které jsou za pár měsíců. Co tedy chtít slyšet od politika a říct si, tak jo, tak myslíte s tou o naší ekonomikou asi správně?
12: No tak musí to prostě dávat smysl to, co říká. Nesmí slibovat nesmysly, nesmí slibovat něco, co vydrží chvilku a pak to schoří jako papír a bude tma. Ale abychom byli schopni tohleto posoudit, tak a teď se vracím k mému oblíbenému tématu kvality českého školství, tak prostě ten volič musí mít nějakou voličskou gramotnost, nějakou finanční gramotnost, makroekonomickou gramotnost, aby skutečně uměl posoudit, že určité věci navrhovat je dobře a určité věci navrhovat není dobře. Typicky třeba pokud politici volají potom, aby Česká národní banka snížila úrokové sazby výrazně ve chvíli, kdy nechce snížit, protože inflace je vysoká. No tak správný volič by si měl uvědomit, že prostě to je naprosto nevhodný tlak na tu centrální banku. Tu máme naopak právě proto, aby prostě dávala pozor na inflaci, protože když to nebude dělat, tak inflace bude vysoká. Aby třeba ten politik například trochu zdůrazňoval roli úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Protože to je úřad, který dává pozor na to, aby v Česku jakž tak panovala určitá konkurence, protože bez konkurence ta férová. Ekonomika férová, bez konkurence prostě ta ekonomika funguje velmi špatně, dává velmi špatné výsledky a není to dobře, ale znova, k tomuhle všemu, aby ten volič byl schopen tohle posoudit a chtít to potom politikovi, tak prostě musí mít určité penzum znalostí a chápání, nemusí to být nic detailního a vědeckého, ale nějaký základní selský rozum o tom, jak to v té ekonomice funguje a pokud ten politik najednou začne slibovat něco, co na první poslech sní úžasně, ale vlastně to znamená, že něco zkazí v té ekonomice, že tam zničí nějaký užitečný mechanismus, který pomáhá dlouhodobě fungovat dobře,
11: tak prostě takového politika bychom neměli brát.
10: My dnes vidíme také, dejme tomu, oslabování důvěry v řadu institucí, ať už to jsou politici, jak jste mluvil, kterým se někdy nehodí, že ty instituce například příliš kritizují jejich politiku. Zažili jsme to v poslední dekádě několikrát od různých vlád a prakticky z každé strany někdo kritizoval instituce, které by měly mít vysokou důvěryhodnost. Jak důležité je, aby tyto instituce si tu důvěryhodnost udržely a nestratily?
11: No tak je to úplně klíčové, protože prostě to je známá věc, řekl bych, na té se shodnou takřka všichni ekonomové už dneska, že instituce, a to nejenom teda ve smyslu těch kamenů.
10: Já tuto otázku trošku posunu. Co musí ty instituce dělat, aby si tu důvěryhodnost získali navzdory politikům?
11: No tak to je výzva, řekl bych, protože znamenalo by to samozřejmě komunikovat pokud možnost tou veřejností, pokud tím to ti politici dovolí vůbec, ale samozřejmě pokud je na to například rozpočet, když už nic jiného, protože nejjednodušší způsob, jak tu instituci zaškrtit, je prostě snížit i rozpočet. Takže komunikovat, víme o tom, že třeba Česká národní banka se snaží hodně komunikovat, aby jí lidé věřili, aby chápali, proč dělá to, co dělá, jak to dělá, proč někdy to třeba může být nepříjemné, ale vlastně je to určitá investice, ta nepříjemnost, tak jak když jdeme k zubaři, řekněme, tak to taky chvilku bolí, ale dává to určitý smysl. Konec konců i samotné ministerstvo financí taky vydává určité popularizační brožurky, kde se snaží vysvětlovat, jak vlastně funguje.
10: No a je to něco, co vlastně ti lidé budou schopni sledovat, aby to nebyla taková ta, jak často říkají, nuda, šeť, smeteno s politikou na jednu hromádku.
11: To je samozřejmě
10: nesledujeme
11: otázka,
10: to a nezajímá nás to, protože nevidíme důvod, proč by nás to mělo zajímat.
11: Tak a tady si myslím, že jsme ukořené toho, té věci, jsme tady prostě u povahy populace, u toho, jakým způsobem my přistupujeme, my všichni tady, co tady žijeme v téhle zemi, jak přistupujeme k tomu, co se kolem nás děje. Čím větší budeme pecky, jak se lidově říká, kterým je to všechno jedno, kteří řeší jenom to, co na Facebooku postovala kamarádka, a prostě nezajímá nás, co se děje v té ekonomice, nečteme noviny, neřešíme politiku. Dneska mnozí z nás prostě nechtějí debatovat o politice, protože to bychom se akorát pohádali a tak dále. Ale prostě pokud my na tohle rezignujeme, no tak ta politika prostě zdegeneruje. Ona si postupně všechny ty kontrolní mechanismy odstříhá, ti politici si zjednoduší život na maximum a ta ekonomika se zastaví a prostě naše prosperita nepřijde a my budeme chudnout oproti ostatním. To je jenom čistě na nás všech, jestli se o to postaráme, že prostě ta naše mašina pojede dál a nebo se postupně tímhletím způsobem zastaví, tam nám nikdo nepomůže, ani ty instituce nás toho nevykřešou, to je v podstatě pár lidí. Podstatou základem je, jestli prostě my všichni dohromady máme v sobě takovou tu určitou kulturu a tah na branku, snahu přece jenom věcem porozumět a prostě neskazit si tu budoucnost. To je na nás.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Když se podíváme na ekonomiku, tak pro ní je důležitý rozpočet, který sestavuje vláda. Často se o něm mluví, že by se měl přistupovat k němu jako k rodinnému rozpočtu. Vy tvrdíte, že to úplně tak nejde. Proč?
11: No, tak ten základní rozdíl je v tom, jak ten rozpočet reaguje v dobrých a špatných dobách. Pokud jsou dobré doby pro ekonomiku, všichni mají zaměstnání a všechno vesele roste, tak je v pořádku, pokud si třeba lidé i půjčují peníze, protože je vidět, že budou mít na splácení potom, spotřeba roste, užíváme si život. Ve špatných dobách, v tom opačném případě, naopak my vlastně ubíráme na výdajích, snažíme se šetřit, někdy možná to i přeháníme, jak se ukazuje v mezinárodním srovnání, ale prostě jak si snažíme se ustupovat z té spotřeby. A to jsou přesně situace, kdyby se státní rozpočet měl chovat opačně. To znamená, v těch dobrých dobách on by nám, právě protože všichni chtějí hodně utrácet v dobrých dobách, možná až moc utrácet, i firmy, to se týká i třeba firemních investic, je tam prostě ten optimismus, tak by ta vláda měla z té ekonomiky část peněz ubírat pryč, protože pokud to neudělá, tak dřív nebo později z pravidla se stává, že se to přežene s tím utrácením a pak se najednou ukazuje, těch investic bylo moc, dluhu bylo moc, utrácení bylo moc a tak dále a vede to tu ekonomiku právě do toho mínusu. A naopak, pokud je ekonomika v mínusu, tak by vláda měla zůstat na scéně, neměla by utíkat, tak jako utíkají ty domácnosti a firmy. A měla by to být naopak vláda, která pomáhá udržet určitou poptávku na nějaké úrovni a vlastně tímhletím proti fungováním státní rozpočet by měl vnášet do ekonomiky větší stabilitu, než kdyby ta nebyl.
13: Často zaznívá argument, když se bavíme o státním dluhu, který je podle mnohých velký. Aktuálně se to řeší poslední asi 4 roky, že máme příliš schodkový rozpočet. Často zaznívá argument, že dluh zaplatí až naše děti. Je to ekonomicky přesné tvrzení, nebo je to spíše politická zkratka, která vlastně nemá s tou realitou, tedy tím, kdo ten dluh zaplatí, nic společného?
11: Tak do jisté míry je to pravda, protože ten dluh pravděpodobně z pravidla se to nestává, že by to splatili hned nejbližší další daňoví poplatníci v nejbližších letech. Dokonce většinou je to spíš tak, že ty dluhy neustále narůstají, že většinou státní rozpočty končí většími či menšími deficity, což znamená, že prostě ten dluh roste místo, aby se splácel, přebytků rozpočtových, což by znamenalo splácení dluhu, je obvykle málo a většinou je to spíš omylem nebo tak trošku nedopatřením, překvapením. Čili v tomhle smyslu většinou to splácení těch dluhů nebo aspoň úroků probíhá dlouhá léta a skutečně se to může týkat i dětí, takže já myslím, že je to do jisté míry je to pravda.
13: My se musíme už posunout k České národní bance, aby jsme a k inflaci, aby jsme ji důkladně probrali, protože poslední roky patřily, slovo inflace patřila jednomu nejfrekventovanějších v české ekonomice. Proč vlastně inflace je tak sledovaný ukazatel? V čem je ta jeho, dejme tomu, důležitost, ta zásadní role v ekonomice?
11: No, je to proto, že inflace je svým způsobem nemoc cenového systému. To znamená, jakmile je v ekonomice inflace, tak to znamená, že cenový systém není úplně 100% v pořádku, že vlastně všechny ceny se někam posouvají. Místo, aby se některé zvyšovaly, snižovaly, tak jak něco ztrácí popularitu, získává popularitu, tak kromě toho, že tohle se stává, tak ještě navíc všechny ty ceny se někam posouvají, což je samo o sobě vlastně nežádoucí efekt, protože jakmile my máme nějakou inflaci, tak ona zpravidla, ještě kdyby se všechny posouvaly stejným tempem, tak ještě by to bylo dobré. Všichni bychom si na to zvykli, všichni bychom to zakotvili do všech našich smluv, pracovních a tak dále. Jenomže zpravidla, čím je inflace větší, tím je nevyrovnanější takzvaně. To znamená, něco zdraží, něco jiného to nestihne, zdraží to až za měsíc, pak už to první zase nezdražuje. A my nikdy přesně si nejsme jistí, když se pak díváme, přijdeme do obchodu nebo si procházíme inzeráty pracovní, tak my si nikdy nejsme jistí, jestli ta konkrétní cena, na kterou se díváme, je už po tom zdražení, před tím zdražení, jestli by měla zdražovat ještě daleko víc, nebo se to přehnalo, bude to zpátky. Prostě vnáší to zmatek. Inflace, zejména vysoká inflace, vnáší zmatek do ekonomiky, komplikuje rozhodování, zhoršuje kvalitu toho rozhodování, no a tím pádem samozřejmě dlouhodobě zpomaluje prosperitu. Proto je dobré mít inflaci co nejmenší a nemáme ji nulovou jenom z určitých důvodů, které už jsme kdysi probírali v jiné jednohubce.
13: Ekonomických jednohubkách nás jsme probírali i podrobně roli České národní banky a co s tím může dělat, ale když budu hledat viníka té vysoké inflace, protože pokud si máme vyvarovat, tak bychom měli vědět, kdo za ní může. Může to být vláda nějakými kroky, může to být špatnou měnovou politikou právě centrální banka, nebo my, spotřebitelé, tím, že nezodpovědně utrácíme i naše rezervy, o kterých jsme mluvili hned v prvním díle těch letošních jednohubek.
11: Tak přísně vzato, striktně vzato, za inflaci může centrální banka. Protože právě jejím úkolem, základním úplně klíčovým úkolem centrální banky je hlídat inflaci, aby byla nad inflačním cíli. Není to nula, je to lehce nad nulou, ale prostě na nějakém hodně nízkém čísle. Takže to je princip, zejména v tom dlouhodobém smyslu. Pokud dlouhá léta, rok za rokem je inflace vysoká, tak je to prostě vina centrální banky. Může to být dáno tím, že se děje něco speciálního, co ta centrální banka prostě nečekala. Může být za jistých okolností třeba globalizace, byl takový dlouhodobý šok protiinflační, teda v tomhletom případě. Ale tím chci říct, že ne vždycky za to ta centrální banka úplně může, ale prostě je to úkolem centrální banky. V krátkodobějších úsecích se ale může stát, že rychlé nárůsty cen, třeba ne všech, ale mnoha cen, za to můžou i jiní hráči než centrální banka. Ta na to pak musí reagovat a musí to jakoby hasit, ty problémy, které takhle vzniknou. A tady tím hned tím hráčem číslo dva, protože to je obrovský hráč, zdaleka největší vedle centrální banky v té ekonomice, to je právě ta vláda, která pokud si napůjčuje příliš mnoho peněz od, řekněme, ze zahraničí nebo z bank, tak v tu ránu jí to dává větší palebnou sílu a ta palebná síla je součástí celkové poptávky té ekonomice a jakmile je poptávka v ekonomice je příliš vysoká, no tak to prostě vede k vyšší inflaci, to je to asi chápe každý, k vyšším cenám a tím pádem k vyšší inflaci, takže hned tím dalším viníkem, ale spíš řekl bych v tom, hlavně v tom krátkodobém smyslu, může být i vláda a je pak ve chvíli, jakmile je zjevné, že ta vláda chce jít tímhletím směrem, tak pak jsme ale zpátky u té centrální banky, aby to zařídila tak dobře, tak vláda sem vnáší hodně poptávky, zvýšíme úrokové sazby, tím trochu skrouhneme možná vervu té vlády, ale určitě skrouhneme utrácecí vervu firmám a domácnostem a jakoby uděláme větší prostor pro tu vládní poptávku tím, že stlumíme tu ostatní poptávku. To už je konec konců jedno, jak se to porovná mezi sebou, ty jednoty, kdo na to zareaguje, jak kdo začne šetřit, ale prostě ve chvíli, kdy vláda tlačí na inflaci tímhletím způsobem, tak je na centrální bance, aby na to reagovala. Takže zkrátka dobře, hlavním hlídačem inflace je určitě centrální banka.
13: No a když se podíváme, protože my za sebou máme tu inflační epizodu, kterou jsme prožili na začátku 20. let tohoto století, tak když se podíváme na změnu v ekonomice, kterou mohou udělat politici a centrální bankéři, abychom podpořili tu prosperitu České republiky v příštích 10 letech. Která by to byla a proč? Máte takový krok v hlavě, co by opravdu pomohlo Česku?
11: No tak pokud se bavíme o nejbližších, řekněme, 10 letech, což je vlastně z hlediska hospodářské politiky relativně krátký horizont, to se toho zase tolik stihnout nedá, tak tam by asi bylo dobře dát pozor na to, nebo jak si zdál zefektivnit fungování trhu práce, protože ten v Česku evidentně tak trošku klempíruje, tam prostě něco dlouhodobě nehraje, proto je tak velice napjatý už dobře 10 let, vlastně máme nejnižší nezaměstnanost prakticky v celé Evropě, čili Česko tady nějakým způsobem vyčnívá z nějakých důvodů, tak zabývat se určitě trhem práce a případně trhem bydlení, to znamená stavební řízení, protože ve chvíli, kdy je to velice drahé, tak to komplikuje situaci spoustě aktérů v ekonomice, ale pokud bychom se bavili o delším horizontu, tak tam rozhodně školství. Zase znova se vrátím ke svému oblíbenému tématu. Zlepšit kvalitu škol, aby lépe připravovali lidi na to, co se děje v ekonomice, ale i v politice. To jsme u té voličské gramotnosti, aby prostě volič zhruba tušil, co by politik měl říkat a neměl říkat, aby se dalo říct, že to je rozumný návrh. Čili v tom dlouhodobém horizontu si myslím, problém číslo jedna české ekonomiky je vzdělávání.
13: Tak doufujeme, že jsme dnes přispěli k tomu, aby naši posluchači byli vzdělanější jak v ekonomické, tak trochu i v politické oblasti a věděli, co mají od politiků a ekonomů očekávat. Dnes je to vše. Příště se podíváme na to, jak důležitá je finanční gramotnost pro náš život, což jsme vlastně dnes v závěru tak trochu načali. Bude u toho opět ekonom Michal Skořepa a já mu děkuji za to, že byl dnes se mnou ve studiu.
11: Díky za pozvání.
13: K tomuto a dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Věda Plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pro a proti.
14: Vláda Andreje Babiše představila opatření, kterými chce čelit suchu. Plánuje výstavbu 20 nových nádrží a další investice do zadržování vody v krajině. Jaký je přínos velkých přehrad pro vyschlou krajinu? Není klíčem k zadržení vody spíš péče o půdu? Zeptám se Ladislava Satrapy ze stavební fakulty ČVUT a Jana Hradeckého z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Česko se dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Francie a další země odsoudili plán na výstavbu dalších židovských osad na západním břehu. Plzeňští fotbalisté v úvodním zápase play-off Evropské ligy v Bělehradě prohráli. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně i zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil například prezident Petr Pavel. Během pietního aktu policisté část Vinohradské třídy uzavřou. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
16: Od 11 do 12 hodin kolem budovy nebude moct nic projet, aby právě ta pietní vzpomínka, kladení věnců a ty smuteční proslovy nebyly rušeny. Je to vlastně v rozsahu Legerová až Italská ulice.
15: Kromě pietního aktu si Český rozhlas připravil i výstavu Praha volá svět v galerii Vinohradská 12 k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. K poslechu je připravené i dobové vysílání. Francie, Velká Británie a další země vyzvali Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném západním břehu Jordánu. Rozšiřování židovských osad odsoudili ve společném prohlášení. Výstavbu schválil loni izraelský parlament. Palestinská autonomie tvrdí, že to znemožní vznik nezávislé Palestiny.
17: Lídři Francie, Velké Británie, Itálie, Německa a dalších zemí upozornili na to, že výstavba nových osad prakticky rozdělí západní břeh na dvě části. Kvůli takzvanému plánu E1 by se taky oddělil východní Jeruzalém od zbytku západního břehu. Východní Jeruzalém se nárokují Palestinci jako budoucí hlavní město nezávislé Palestiny. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot taky odsoudil slova izraelského ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira, který vyzval k zabíjení Palestinců v pásmu Gazy. Francie na ministra už dřív uvalila sankce. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
15: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin do sobotní 2. ráno pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
18: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
15: Přes jižní Moravou se bouřky prohnaly už včera. Část domácností tam zůstává bez elektřiny. Nejvíc zasažené zůstávají oblasti na Břeclavsku a Hodonínsku. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení. Energetici na odstraňování poruch pracují. Většinu by měli odstranit v dopoledních hodinách. Fotbalisté Plzně v prvním duelu play-off Evropské ligy prohráli na stadionu Crvené zvezdy Bělehrad 0-3 a do domácí odvety půjdou ve složité situaci. Viktoria nevyhrála 4 z 5 soutěžních zápasů v aktuální sezóně. Trenér Martin Hyský ale končit u týmu nechce.
19: Je na to, aby fotbal se to stává. Umírá poslední, je potřeba, abychom věřili, když ten výsledek není dobrý, tak pořád je to fotbal a pořád 3-0 se dá do útočit.
15: Hradec Králové v prvním duelu posledního předkola konferenční ligy remizoval s Panathinaikosem Athény 2-2. Jablonečtí fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku Rangers 0-1. Odvety jsou na programu za týden.
20: Zavřená D10 za Tuřicemi a překážka u Mikulova. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je neprůjezdná před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru odstraňují následky včerejšího požáru kamionu. A poslední volný exit je na 21. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Objíždět se dá také od Staré Boleslavy přes Lysou nad Labem. U Mikulova jeďte opatrně po silnici 52 do Rakouska. V křižovatce u čerpací stanice MOL stojí tři vozidla s nadměrným nákladem. A na Jihlavsku pozor na výjezdu z Batelova po silnici 134 do Jarošova nad Nežárkou. U Pilského rybníku havarovalo osobní auto a projíždí se jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
22: Zpočátku bude oblačno až polojasno, lokálně se přidají přehánky, odpoledne a večer už bude hlavně zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné, jak jsme varovali. Doprovázet je můžou nárazy větru, taky přívalové srážky a kroupy. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
23: Co myslíte, co dělali po roce 1990 někteří z bývalých příslušníků komunistické státní bezpečnosti? Odpověď nabídne už za chvíli Ivana Chmeldenčevová v repríze pořadu Jak to bylo doopravdy. Ale ještě předtím dostane slovo Bronislava Janečková a repríza jednoho z dílů jejího seriálu Podsvětí devadesátek. Připomene proměnu policejního sboru na počátku 90. let a také nebývalý nárůst zločinnosti v Čechách.
24: V atmosféře, že vše je možné, byla 90. léta časem obrovských kontrastů. Od euforie a svobody až po tvrdou realitu kapitalistického boje a raketový růst zločinu. Byla to i doba, kdy došlo k proměně Sboru národní bezpečnosti v nezávislou policii České republiky. Co znamenal tento dramatický čas pro policisty? O tom bude čtvrtý díl série Zločin v 90. letech. U poslechu vás vítá Bronislava Janečková.
21: Podsvětí devadesátek.
24: Pro policisty jsou 90. léta dobou nesmírně těžkou, jak vzpomíná kriminalista Josef Lotes, někdejší šéf pražského oddělení vražd.
25: To vlastně bylo nastartované období minimálně 10 let, na který asi nikdy v životě nezapomenu. Protože hned po té amnestii nám tak úžasně narostla zločinnost v Praze. Vzpomínám na první případy, které byly úplně hrozná, teda Barborka na Bulovce, že jo. Případ 7měsíční holčičky zavražděný pedofilem, který vlastně tenkrát byl takový ten boom, musíme těm chudákům, co byli nevinně odsouzený, všem pomáhat. No tak tenkrát ten člověk, který se dopustil té vraždy, tak to byl pedofil, který byl předtím trestaný za to, a na Bulovce ho zaměstnali na Konvickém na dětském oddělení. On druhý nebo třetí den, co tam byl, tak v noci si unesl tady tu Barborku k sobě na ubytovnu, kde ji natvrdo znásilnil, no a zavraždil jí. Potom zhruba 3 dny nebo 2 dny na to, tak jsem vyjížděl na vraždu na Prahu 5 na taxikáře zavražděnýho. No, z toho byly ty strašný vrazy kot kutílek, který během 26 hodin vlastně se dopustili 5 těch hrůzných činů, který spáchali 4 vraždy a jedna se jim nepovedla. Většina tady z těch, kteří se nedokázali aklimatizovat do toho nového prostředí, tak většina z nich skončila zpátky v kriminále, jo, protože neříkám jenom vraždy, ale loupeže, jakým způsobem strašně narostly. Kolega z loupeží, po krátké době, bylo to někdy v létě, mi říká, tak dneska jenom na Praze 1 je víc loupeží, než v loni bylo v celé Praze za celý rok.
24: V čase, kdy rostou počty trestných činů na nebývalé hodnoty, začíná transformace policie. 1. února 1990 vydal federální ministr vnitra Richard Sacher rozkaz o zrušení státní bezpečnosti.
0: Bylo by v hlubokém rozporu s morálkou a se samou podstatou naší revoluce takový aparát jenom převzít. Bývalí příslušníci musí odevzdat služební zbraně a průkazy a mají zákaz vstupu na služebny.
1: Skuteční policajti, kteří i před revolucí vyšetřovali běžné trestné činy, prověrkami a lustracemi bez problémů prošli. Radek Galaš policejní uniformu oblékl v roce 1990.
3: Pro policii každý takovýhle období je nesmírně těžký. Dochází k obrovským společenským ekonomickým změnám. Ty bezpečnostní sbory bývají až úplně na posledním místě, o který se někdo stará, že něco potřebujou. Ale všichni je chtějí, aby chránili pořádek a zdraví a životy. Přichází doba, kdy všichni, co měli něco společného se státní bezpečností, jsou postaveni mimo službu. Někteří se potom do té služby vracejí, ale nesmí vykonávat žádný řídící funkce. Celá řada policistů prostě odchází, protože už jim to nevyhovuje nebo nechtějí, anebo fungují samozřejmě dál, ale za těch šílených polních podmínek, který ta policie najednou má. Ten zločin vždycky byl o krok napřed a vždycky bude, ale ta policie tenkrát ho musela dohánět strašným způsobem. Když si vezmete, tak se sem začaly dovážet auta z Německa. Byly to Golfy jedničkový, že jo? A my jsme tady jezdili ve 120-kách. Když to vezmu z toho pohledu pořádkový policie, tak zkuste ze 120-kou pronásledovat Golfa. No to je prostě nesmysl. A takhle by se vlastně dalo pokračovat dál. Samozřejmě najednou se policie setkává úplně s novým typem trestné činnosti, který tady do té doby nebyl. Ať už je to právě organizovaný zločin, protože toho tady opravdu do roku 90 moc nebylo. Drogy, další problém. Pašování samozřejmě, včetně pašování lidí. A navíc do toho ten obrovský nárůst brutality a násilí ve vztahu k cizojazyčným organizovaným skupinám. A do toho všeho, aby toho ta policie neměla dost, tak vám vlastně v roce 90 jako úplně první rána přichází amnestie. A ta zanechala tak hluboký stopy, který do dneška v podstatě si málo kdo tu dobu neprožil, vůbec nedovede představit.
1: Přešli jsme z režimu, kde platilo, že co není výslovně dovoleno, je zakázáno, do obrácené situace. Co není zakázáno, je dovoleno. Vzpomíná historik a dokumentátor vězeňské služby Aleš Kýr.
5: Na počátku 90. let páchali trestnou činnost i dříve netrestaní občané, kteří tímto způsobem užívali nabité svobody. Není problém v autoritářském státě nebo totalitním státě se chovat podle toho, co od něho očekáváno, protože ten stát disponuje celou řadou kontrolních systémů. Jo. Lidi najednou zjistili, že už ta kontrola není taková a teď si někteří řekli, no tak zkusím udělat nějakou ránu, ono to něco vynese a to souvisí s těma divokýma devadesátkama, že ta kontrola státu byla nižší, ale i také z toho důvodu, že základní instituce, které zajišťují bezpečnost, se transformovaly. Víte si, že se transformoval Sbor národní bezpečnosti na policii České republiky. Sbor nápravné výchovy se transformoval na vězeňskou službu České republiky. Byla zrušena prokuratura a transformovala se na státní zastupitelství. Jo. To všechno se pouneslo legislativní, organizační a personální změny. Takže než tady ty instituce mohly začít plnohodnotně pracovat, jo, tak to chvilku trvalo. A to byl prostě ten prostor, který využili i ti dříve netrestaní občané, kteří tímto způsobem užívali nabité svobody.
1: Jenom počet vražd narostl v divokých devadesátkách třikrát. Přibývají trestné činy spojené s drogami, organizovaný zločin, obchod s lidmi, prostituce a hospodářské podvody. Svoboda přinesla pro mnohé šokující nárůst násilí. Do 3 let se přibližně třetina amnestovaných ocitá znovu ve věznicích. Na devadesátky vzpomíná kriminalista Josef Lotes.
25: No, bylo to takový období, kdy vlastně začala ta divočárna, protože jak se otevřely hranice později, tak do toho se začaly promítat zahraniční zločinecké skupiny, které jsem vlastně začal jezdit hlavně z celé východní Evropy, z Asie, z jižní Evropy, tím myslím třeba tu takzvanou balkanskou mafii, která se inkriminovala. No, tady potom docházelo k takzvanému rozdělování republiky, že jo, kdo bude co obhospodařovat. ta ukrajinsko-ruská mafie, kyjevská, moskevská, luhaňská, já nevím, jak oni se jmenovali, začali se dělit republiku, kdy Karlovy Vary měly být jako taková jejich základna, jo, prostě kde v Karlových Vary by se neměl dít ten největší zločin a teď kdo bude z nich tady vlastně řešit drogy, kdo bude řešit obchod s bělým masem, jo, a tak podobně prostě tady to dělení do toho, teda sem přichází, já nevím, z Číny, mafie, Vietnamci se nám tady rozrůstají, teď do toho naši samozřejmě podnikatelé se začali motat, začali s nima spolupracovat, no a začaly ty vraždy vlastně mezi nima, kdy to odnášeli i naše lidi. A do toho ty klasické vraždy, které byly, které samozřejmě nějak nezanikly, to znamená, že postupně z těch, já nevím, 18-20 vražd, které byly před rokem 89 v Praze v průměru, tak nám to tady narostlo 40, 50, 60, no a to už se nedalo stíhat.
3: Jsou tady okamžiky, kdy máte obrovský nárůst počtu mrtvých při vraždách a zpravidla jsou to lidi z rusky mluvících zemí nebo z Balkánu. Většinou jsou to neobjasněné věci, protože prostě a jednoduše to byly přestřelky na ulici za bílýho dne mezi konkurenčníma gengama nebo mafiema, nebo jak to budeme nazývat, organizovanýma skupinama. V roce 99-2000 tam dochází k určitýmu přelomu. No jo, ale celých těch 10 let ta policie se s tím musela potýkat bez ohledu na cokoliv. To už vím i z vlastní zkušenosti, protože já jsem nastupoval v březnu 90. Bejt na ulici v té době, to jste opravdu byli v první bojové linii, bez jakýkoliv skutečný ochrany, teď mluvím o nějakých neprůstřelných vestách a podobných věcech z pistolí, která byla nepoužitelná, s naprosto minimálním respektem a s naprosto minimálním vědomím ochrany té společnosti. Vy jste zakračovali proti Drbanovi s prominutím a lidi, aniž by věděli, proč ho zatýkáte, on to byl třeba násilník nebo loupežník, který někoho přepadl, tak vás na ulici normálně veřejně napadali slovně a mnohdy i fyzicky za to, že chytáte zločince a to je jak na té národní třídě a vy zase mydlíte tady nebohý lidi a to se vrací totalita a podobný nesmysly. Ty lidi v tu chvíli jakoby úplně přestali přemýšlet. Jakmile viděli policistů, tak to bylo jako červená deka na bejka, doslova a do písmene.
24: Prudký nárůst organizovaného zločinu vede k vysokému počtu vražd a násilných činů. Policisté řeší velké kauzy jako orlické vraždy a likvidaci mafiánů mezi sebou. Dochází k masovému tunelování podniků. Objasněnost trestných činů v 90. letech klesá. Policie nejenže nestíhá, ale ukazuje se, že organizovaný zločin občas prorůstá do jejich vlastních řad. Nejznámějším případem byl Berdychův gang, kdy několik vlivných lidí od policie řídí zločince páchající rozsáhlou kriminální činnost. To je další rána pro většinu poctivých policajtů.
25: Tý kriminálce pochopitelně se museli zvýšit počty pracovníků, hlavně na té operativě na kriminálce. Leta pražská modparta měla 10+1, to znamená 10 lidí na kriminálce a vedoucí. Takže postupně v těch 90. potom nám to narostlo až na 40 lidí na oddělení.
4: Co pro vás bylo nejhorší v těch 90. letech jako pro kriminalistu?
25: To množství případů. Množství případů a to, že nebyl čas na to rozpracování těch případů. Jsou případy, na kterých pracujete půl roku, rok, dva roky. Jo? A teď najednou jste měla 65 vražd a co dřív. A ono u ty vraždy je to taková strašlivá piplačka, nimračka. Když máte, dejme tomu, loupež, tak tam je ta oběť, která vidí pachatele. Když to tady máte vraždu a nic, teď ty verze se postupně musí všechny prověřovat. Jo, až teda zůstanete u té jedné verze, která je pravděpodobně ta pravdivá. Jo, a po té teda musíte jít, takže ona skutečně je to práce a jak v těch detektivkách se píše, že ten jeden nebo dva lidi, že to prostě dělají, není to pravda. Vždycky je to práce celého týmu.
24: Policejní historik a ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš sleduje proměny policejního sboru v čase.
3: Ta organizační struktura se přizpůsobovala, samozřejmě se rozvíjely kriminalistické metody tím, jak se mohly pronikat i metody vlastně ze západu, což do té doby bylo téměř nemyslitelný, tak ta kriminalistika šla obrovským způsobem dopředu. Konec konců policisté jezdili dokonce na zkušenou do Spojených států, do kvantika a podobně, takže i tam získávali zkušenosti. Když se bavíte s těmi policisty, kteří tam byli, tak tam mají zase docela hezký dojmy, protože on je to trošku i obrácený. Oni na západě měli pocit, že jsme tady na stromech a jíme banány, jo? Že jsme tady tlupa s prominutím blbečků, který nic neumí. A teď oni přijeli do těch Spojených států, oni tam na ně koukali tak jako schovývavě na nějaký hlupáky a velmi rychle, ale i ti Američané zjistili, tak není, jako oni jsou fakt dobrý, oni umějí tamhle to, tuhle to, oni umějí spoustu věcí. Já jsem se s tím setkával ještě po roce 2000 a něco, když jsme jezdili takhle do Holandska, kdy holandská policie se snažila nám něco vysvětlovat a my jsme říkali, ale přátelé, tohle my už dávno děláme. A takže policie tady i v těch 90. a teď i co se týče kriminalistiky v 80., 60., 70. letech byla opravdu na vysoký úrovni. A u nás je to začátek 90. let, kdy se dělá první DNA expertíza na vraždu studentky v Brně, která opravdu vedla k odhalení nebo objasnění trestného činu vraždy. Už to přestává být takový to, že všichni musíme umět všechno, ale začínají se budovat specializované služby. Přichází útvary s celostátní působností, cizinecká policie a další a další a další. Z odboru zvláštního určení vzniká útvar Urna, vzniká speciální pořádková jednotka. Ta policie najednou má daleko víc možností a šance reagovat na společenské změny, zejména v té oblasti páchané trestné činnosti. A ten trend vzestupný, obrovský, ten nevidě vlastně do dneška. A ta policie zareagovala, samozřejmě nejdřív se musela vypořádat s tím začátkem, který byl velmi složitý, no ale potom teda si myslím, že to nabralo doslova takovej drive, že ta policie za tím zločinem vždycky bude zaostávat, ale už ta mezera není zdaleka tak obrovská teďko. Dneska jsou to milimetry, tenkrát to byly kilometry oproti zločinu.
21: Posloucháte Podsvětí devadesátek. Příběhy z doby, kdy se v Česku rozmohl zločin. Speciál Historie Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
25: V Praze jsme se dohodli, že uděláme takzvaný týmy, to znamená, vždycky byl jeden teda skutečně zkušený pracovník, který teda jako řídil tu skupinu, to znamená rozdělo starou těch skupin po těch 5, po 6 lidech. No a byly to takový malý rodiny, který dostával jednotlivý případy, tak jak to napadalo. Prostě v těch skupinách jsme řešili ty případy. Byl tam problém samozřejmě tlumočníci, jo, protože sežeňte najednou spoustu tlumočníků v čínštině. Pak jsme zjistili, že vlastně máme Číňana tlumočníka a on si nám tlumočí jenom co chce a spolupracuje nám vlastně s těma pachatelama. Vynáší nám informace na další spolupachatelů, kterých jsme nevěděli. Takže nakonec teda jsme se dopracovali k takovým těm spolehlivým. Samozřejmě jsme všichni prošli prověrkama po 90. roce, to bylo samozřejmé.
24: Mezi českými kriminalisty bylo a je mnoho výrazných osobností. Někteří z nich jsou dokonce před obrazem hrdinů řady detektivek a televizních seriálů.
3: Vemte si, že to začínali takový lidi, jako byl Kalivoda, jako byl zrovna Jirka Markovič a další. Takových fenoménů najdete strašnou spoustu. Ale my jsme takhle fungovali už za první republiky, když si vezmete našeho Havlíčka, který dal systém mechanoskopy, Radu Vaňáska, který zakládal mezinárodní policejní spolupráci a další fenomény, tak já myslím, že policie podevadesátková tak velmi úspěšně navázala na ty předchůdce a hrdě v tom pokračuje dál.
24: Jednou z kriminalistických legend je i Jiří Markovič, vyšetřovatel případů vražd od 80. let až do konce tisíciletí. Po roce 1989 se stal šéfem pražské mordparty. V té době se zvýšila objasněnost případů až na 100%. Na práci s ním vzpomíná jeho kolega Josef Lopez.
25: Jirka to byl veliký kamarád, prostě Moravák. To byl takovej český Moravák, opravdu. To jeho zlatý srdíčko, fantastický, víte, Jirky jsem si hrozně vážil. Jirka byl výborný vyšetřovatel, víte, on je rozdíl mezi operativou a vyšetřováním. To dělal Jirka Markovič a skutečně to uměl. A on dostává toho pachatele, který se kriminálce dozná a ten vlastně připravuje procesně spis, který potom jde k soudu. a to nesmí mít chybu. Já jsem poznal spoustu vyšetřovatelů, ale Jirka měl srdce při tom. A Jirka dokázal toho člověka rozmluvit, dokázal se s ním zblížit. Ne, že tady mám napsaný seznam otázek a jedu. Jirka prostě s tím člověkem mluvil na rovinu. Jako rovný s rovným. Prostě toho člověka si dokázal získat svým způsobem. Zažili jsme spolu nějaký služební cesty na Moravu. On, Moravák, vždycky zpíval v autě Břeclavská kasárna. Jo? To prostě to byl Jirka. No.
24: S Jiřím Markovičem jsem natáčela rozhovory o jeho velkých případech pro rozhlasový cyklus Historie českého zločinu. Že jednou půjde o unikátní záběry, které nám umožní nahlédnout do práce legendárního kriminalisty, jsem si tehdy neuvědomovala. Mezi jeho nejznámější případy patřily sériový vrazy jako Ladislav Hojer, Jiří Straka a dvojnásobný vrah Ladislav Vocásek. Nejméně rád Jiří Markovič vzpomínal na vraha Jana Tvrdíka.
0: Posilněn 20 pivy umlátil svou tchyni paličkou na maso a pak podal

0: rozhodl, že teda zavraždí obě svoje děti a zavraždí teda tu tchýni, uřeže jim hlavy a postaví to na televizi, aby měla nějaký přehled o tom, co teda je schopný spáchat. Vodno nestihl časově.
1: Několikanásobný recidivista Jan Tvrdík měl problémy s psychikou, alkoholem a byl patologicky žárlivý. Po příchodu z noční manželka Tvrdíka přemluvila, aby odešel, protože byl údajně unavený po fyzickém výkonu, poslechl a opustil byt. Jeho obhajobou bylo, že když se mu před očima dělá bílá mlha, musí někoho zabít.
0: Ten výslech musel být ve věznici, kde teda v té době, kdy jsem ho vyslýchal, tak nebyl žádný bzučák, že jo, v té místnosti vyslýchací, kde bych si mohl přivolat nějakou pomoc od těch bachařů. Takže jsme spolu seděli v místnosti, kde byl psací stroj, byl tam stolek, teda pod ten psací stroj. Já jsem se ho zeptal na motiv a on mě začal vysvětlovat, že teda se mu udělá bílá mlha před očima a že musí někoho zabít.
2: Jiří Markovič vzpomíná na dramatické chvíle výslechu vraha Jana Tvrdíka.
0: Tam nějaký respekt nebo strach z toho určitě máte. No a já jsem tam měl před sebou akorát ten psací stolek a nad tím psací stroj jsem si říkal, kdyby ho zvedl a prostě praštěl s ním do hlavy, no tak prostě umřu. Tam jiná šance nebyla. Tak jsem vytáhl jeden šuplík, kde byly teda kopíráky a říkám, ale oni tady v té vězeňské nemocnici strašně špatně léčejí takový ty průstřely břicha. A samozřejmě jsem mu naznačil, že v tom šuplíku teda tu pistoli mám. Teď on trošku zpozorněl, to bylo na něm vidět. Pistoli jsme museli odevzdat samozřejmě na vrátnici, že jo? Takže já jsem tam zbraň žádnou neměl. A on trošku zpozorněl, no a v tom jsem měl obrovskou kliku, protože on tam přišel bachař, který se mě šel zeptat, jestli něco nepotřebuju.
2: S Jiřím Markovičem jsem o tomto případu natáčela v létě 2018. Tehdy mu zbývaly už jen necelé 4 roky života.
0: To, že se pokusí zavraždit svoje děti, to je prostě pro mě nepochopitelná záležitost, kterou já nejsem schopný akceptovat. To, že potom se pokusí zavraždit ještě manželku, no to je neuvěřitelné. Při tom výslechu on se choval naprosto vyrovnaně. On prostě hovořil tak, že se takhle rozhodl a konec. To, co zamýšlel udělat, to je prostě věc, která se nedá nějakým normálním způsobem ani hodnotit. To nejde. To je prostě něco tak zavržení hodného. Já jsem proti trestu smrti. Ale tady v tomto případě vůbec jsem neváhal, že by ten člověk měl být nějakým způsobem utracený. Já pořád na ty děcka myslím, samozřejmě. Mně se zdálo, že jeho to, co udělal, skoro nezajímá.
1: Slova Jiřího Markoviče potvrdil i soud, který Jana Tvrdíka odsoudil k trestu smrti.
2: Kriminalisté desítky tak náročných případů vyšetřovali i v chaosu divokých 90. let. Navíc bylo to v průběhu složité transformace, kdy se policie měnila z represivního nástroje komunistického režimu v moderní bezpečnostní sbor demokratické společnosti.
3: A bylo to velmi, velmi složitý a náročný psychicky i fyzicky, ale začalo se to měnit tohle v polovině 90. let. Ty lidi začali mít najednou i jiný starosti a najednou i tu policii začali chápat trošku tak, že hele, ale teď my je vlastně potřebujeme. Větší změna potom přichází opravdu na konci těch 90. let a ta policie postupem, ale dávají to hroznou práci, získává respekt a důvěru. A dneska je ta důvěra úplně nesouměřitelná s důvěrou let 90. Jo. Ono taky je potřeba si uvědomit, že policie tady není od toho, to je můj názor, aby lidi milovali, to ani náhodou. Policie je tady od toho, aby měla jejich důvěru a jejich respekt. To je poslání policie, jak represivní, tak preventivní. No ale samozřejmě represivním postavením si nevydobíte lásku lidu. Ale jak říkám, v celých dějinách policejních sborů od roku 1785 ta policie nikdy neaspirovala na to, aby byla lidem milována. Ne, aby byla respektována a aby byla důvěryhodná, aby ty lidi věřili.
2: To byl závěrečný díl série Zločin v 90. letech. V dramaturgii Veroniky Kindlové jej připravila Bronislava Janečková.
4: Posloucháte 90. léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
5: Jak to bylo s transformací uniformované policie na počátku 90. let, to už tedy víme. Jaké ale byly ve stejné době osudy příslušníků komunistické tajné policie, tedy státní bezpečnosti? O tom bude řeč v repríze pořadu Jak to bylo doopravdy, který v roce 2018 připravila Ivana Chmel-Denčevová.
6: Protivník se připravuje na faktické převzetí moci.
7: To jsou ve všem tak sebevědomí.
6: No, každopádně jsou si dobře vědomi svých slabin. Dosud nezískali fakticky žádnou podporu v dělnickém prostředí.
7: Ale usilují o ně.
6: Předpokládám, že se do budoucna zaměří na vypracování vlastní ekonomické koncepce. Zaměří se na každodenní problémy občanů. Poučili se z polské reality, protože solidarita takovou koncepci dodnes nemá.
7: Děkuji vám. Další úkoly probereme ještě dnes na jednání operačního štábu.
6: Soudruhu generále, můj odbor je v plné pohotovosti. Čekáme na vaše další pokyny.
8: Na další pokyny čekal Karel Vykypěl, který byl velitelem druhé zprávy Sboru národní bezpečnosti a v pondělí 20. listopadu roku 1989 byl na poradě u tehdejšího prvního náměstka federálního ministra vnitra generála Aloise Lorence. V dnešním Jak to bylo doopravdy si budeme odpovídat na otázku. Státní bezpečnost přestala fungovat krátce po 17. listopadu 89. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Téhož dne generál Lorenc při jednání svého operačního štábu zúčastněným náčelníkům zdůraznil.
7: Soudruzi, nepřátelské síly vyvíjí frontální útok na politické poměry v naší společnosti. Bohužel nedávné události v NDR působí jako špatný vzor. Jejich nejbližším cílem je vyvolat masovou nespokojenost a vynutit si zásadní změny ve státě, především odstoupení vlády ČSSR a zahájení vyšetřování příslušníků SNB, kteří zakročovali proti účastníkům demonstrací. Situace vyžaduje od každého z vás maximální nasazení. Je třeba, abyste podrobně vyhodnocovali bezpečnostní situaci v Praze, v jednotlivých krajích a na středních i vysokých školách. Monitorovali situaci na závodech a postoje oficiálních struktur. Dále, ekonomická kontrarozvědka zintenzivní svou aktivitu v akci Kruh. Soustředíte se na sbírání informací o podnikových občanských fórech. Pokusíme se je ovlivnit, a to především v personální oblasti.
8: Pondělí 20. listopadu roku 1989 byl první pracovní den, který navazoval na páteční události 17. listopadu. Lze tedy předpokládat, že většina STBáků měla klasický víkend. Aktivizovat se začali až v pondělí. Bylo tomu tak, otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Pavla Žáčka?
9: Úplně tomu tak nebylo. Státní bezpečnost a její příslušníci byli nasazeni zejména v Praze a vlastně sbírali informace o reakci veřejnosti i opozičních struktur na události 17. listopadu. Nicméně vedení státní bezpečnosti a politické vedení bylo mimo Prahu a to si myslím, že byl klíčový důvod, proč vlastně prohráli ten souboj o ten 17. listopad.
8: Jaká byla role operačního štábu?
9: Operační štáb byl po dobu mimořádného bezpečnostního opatření, kdy bylo možno soustředit mnohem větší síly příslušníků Sboru národní bezpečnosti proti veřejnosti, a byl to nejvyšší orgán, kde vlastně jeho šéf, to znamená generál Lorenc, vydával pokyny prostřednictvím těch náčelníků, kteří se zúčastnili.
8: Slyšeli jsme, že je třeba, aby ekonomická kontrarozvědka zintenzivnila svou aktivitu v akci Kruh.
9: Akce Kruh státní bezpečnosti měla v podstatě zabránit průniku opozičních struktur, jak tomu říkali, mezi dělníky na jednotlivé podniky do jednotlivých fabrik. Šlo o to, že zde státní bezpečnost zužitkovala určitou zkušenost polské státní bezpečnosti, kdy se snažila bránit pronikání solidarity do podniků. A musíme říct si neúspěšně.
8: To znamená, byla to ta cesta k dělníkům?
9: Ta Lorencova opatření měla zabránit vlastně přelivu té opoziční vlny do krajů a na Slovensko, tak aby byla Praha izolovaná a mohli lépe vlastně studenty potlačit.
8: Což se nepodařilo, a pokud se podíváme, jaké bylo tehdejší komunistické Československo, tak odpovědí v obecnějším pojetí nám může být rezoluce parlamentního shromáždění Rady Evropy, která byla přijata v lednu roku 2006.
10: Totalitní komunistické režimy byly bez výjimky charakterizovány masivním porušováním lidských práv. Toto porušování se lišilo v závislosti na kultuře, zemi a historickém období a zahrnovalo vraždění jednotlivců i skupin a popravy. Smrt v koncentračních táborech, smrt hladem, deportace, mučení, nucené práce a další formy masového fyzického teroru, pronásledování z etnických nebo náboženských důvodů, porušování svobody svědomí, myšlení a výrazu, svobody tisku, a také postrádalo politický pluralismus. Zločiny komunistických režimů byly ospravedlňovány ve jménu třídního boje a principu diktatury proletariátu. Výklad obou principů ospravedlňoval eliminaci lidí, kteří byli považováni za škůdce výstavby nové společnosti a jako takoví byli nepřáteli totalitních komunistických režimů.
9: Tato rezoluce shrnuje vlastně globálně zkušenosti s komunistickým totalitním režimem i v našich podmínkách. Pro státní bezpečnost jako jednu z hlavních opor komunistického režimu znamenaly pojmy třídní boj a diktatura proletariátu totéž, to, co pro komunistickou stranu v 50. letech, byť se již na konci 80. let nepopravovalo.
8: Jak vůbec vznikla státní bezpečnost? Jaká byla její role ve smyslu řízení?
9: Státní bezpečnost vznikla už v roce 1945 jako policie sovětského typu na kontrolu veřejnosti, na kontrolu společnosti a jako nástroj o kontroly té společnosti ze strany komunistické strany Československa.
8: A to byla praxe, která fungovala i v roce 1989. Kdo státní bezpečnost řídil? Jaký byl mechanismus zadávání úkolů?
9: Přestože státní bezpečnost už podle názvu byla státní policejní složkou, tak ji řídilo vedení komunistické strany, čili spíše byla stranickou politickou policií. Generální tajemník, případně někteří vybraní členové vydávali pokyny ministrovi vnitra, případně prvnímu náměstkovi, a ten je přenášel dále na náčelníky jednotlivých správ.
8: Ve čtvrtek 23. listopadu roku 1989 se opět sešli tehdejší první náměstek ministra vnitra, generál Alois Lorenc, a šéf druhé zprávy Sboru národní bezpečnosti, plukovník Vykypěl.
7: A teď k rozhlasu a televizi. Máte situaci stále pod kontrolou?
6: Máme uvnitř svoje lidi.
7: A občanská fóra?
6: Samozřejmě i tam. Roste však jejich tlak na vedení. Chtějí ovlivnit zpravodajství.
7: Vím, mluvil jsem s ministrem. Dnes odpoledne bude spuštěna akce Vlna.
6: Čekal jsem to. Veřejnost však na obsazení rozhlasu a televize bude určitě reagovat negativně.
7: To nepochybně, proto si akci rozfázujeme.
6: Jak?
7: Zatím stačí, když na Vinohradskou a Kavčí hory pošleme příslušníky SNB a milice.
6: Naši lidé mohou převzít celé vysílání prakticky okamžitě. Jak technicky, tak redakčně.
7: S tím ještě počkáme. Ale ať jsou v pohotovosti.
8: Jak operace státní bezpečnosti pod názvem Vlna dopadla?
9: Státní bezpečnost a dokonce ani odborníci z ministerstva obrany již nebyli schopni převzít řízení médií a vlastně události se valily tak rychle, že vedení politické již nebylo schopno reagovat.
8: Jaké byly důsledky?
9: Státní bezpečnost byla nejistá, nebyla jednotně řízená, a přestože nabízela komunistickému vedení určité řešení, to znamená například spolupráci s exkomunisty v rámci opoziční skupiny Oboroda, kde měli význačné agenturní pozice, kde měli význačné agenty, tak na to vedení komunistické strany nebylo schopno přistoupit.
8: Už je založeno občanské fórum, zároveň generální tajemník Milouš Jakeš se schází s aktivem svazu Československo-sovětského přátelství, jako by se nechumelilo. Stal se tragikomickou figurou.
9: Tak ještě poté rozhodl o pozvání příslušníků lidových milicí do Prahy, aby potlačili vlastně studenty a další opozičníky. Nicméně ani to nestačilo. Jediný, kdo byl schopen z komunistického vedení zareagovat, byl Miroslav Štěpán, vedoucí tajemník pražské komunistické organizace, který vyrazil mezi dělníky, nicméně ti ho také vypískali.
8: Známá situace z pražské ČKD. Výsledek 24. listopadu roku 1989 dávají funkce členové ústředního výboru komunistické strany Československa k dispozici. A na Letenskou pláň se přesunuly pražské demonstrace, které začínaly na Václavském náměstí. Tam také vystoupil se svým projevem k demonstrantům Václav Havel.
11: Vyzýváme všechny občany, aby co možná nejvýraznějším způsobem manifestovali svou touhu po demokracii generální stávkou, vyhlášenou na pondělí 27. listopadu od 12 do 14 hodin. Žádáme zároveň, aby co nejlépe organizačně připravili stav permanentní stávkové pohotovosti, který by měl po stávce následovat. Studenti a umělci sami zváží, zda by neměli reagovat pokračováním své probíhající stávky. Generální stávka 27. listopadu by se měla stát skutečně všenárodním, neformálním referendem o vedoucí úloze jedné strany. Vytrvejme. Buďme obezřetní, stupňujme svůj tlak na vládnoucí kruhy. Je to jediný možný způsob, jak dosáhnout toho, aby se po otevřené dveře otevřely do kořán. Toto prohlášení jsme vydali dnes ráno. Mezitím k nám proniká stále víc naprosto ověřených zpráv, z nichž vyplývá, že mocenské nástroje strany zůstávají nebo přecházejí do rukou neostalinistů. Tito lidé jsou sice nebezpeční, ale jsou naštěstí zároveň neschopní, takže puče se nemusíme bát.
8: Měli, mohli, museli či nemuseli se opravdu lidé obávat puče, jak o něm mluvil Václav Havel?
9: Organizovaný puč bylo možné v té situaci vyloučit, politicky bylo de facto rozhodnuto. Na stranu druhou, čeho se bylo možno obávat a čeho se vedení opozice obávalo, byl nějaký ojedinělý střet, který by mohl vést nějakým krvavým následkům. A co také vedení občanského fóra neznalo, bylo, jak se zachová vedení střední skupiny sovětských okupačních vojsk.
8: Co armáda, co lidové milice v té době?
9: Lidové milice po 24. listopadu o pádu politběra vlastně se vrátili zpátky do plzeňského kraje, do dalších krajů z Prahy. Ty byly vyřazeny, vlastně prohráli tu svoji možnost potlačit události v Praze a v armádě byl určitý kvas a bohužel nejsou z té doby zachovány písemné materiály.

0: Jedním z vrcholů listopadového dění roku 1989 byla generální stávka. Pondělí 27. listopadu. Zasáhla tisíce podniků po celé zemi. Podle Ústavu pro výzkum veřejného mínění svou práci přerušila asi polovina obyvatel země. Další čtvrtina se ke stávce připojila manifestačně a desetině občanů byla účast na stávce znemožněna. Z vlastní vůle se do ní nezapojila pouze zhruba pětina obyvatel tehdejšího Československa. V budově Pražské vysoké školy politické probíhal mimořádný sjezd Komunistické strany Československa a ten týžden také zasedá operační štáb Federálního ministerstva vnitra, kde generál Alois Lorenz, první náměstek federálního ministra vnitra, ten, který řídil státní bezpečnost, mimo jiné řekl.
1: Soudruzi, jak víte, na dnešek je nahlášena generální stávka. Mám čerstvou informaci, že soudruh Jakeš požádal o uvolnění z funkce předsedy Rady obrany státu a soudruh Indra o uvolnění z funkce předsedy federálního shromáždění a člena jeho předsednictva. Státní bezpečnost musí rychle reagovat na společenský vývoj a pracovat dál za změněných podmínek. Nařizuji vytvořit koordinační skupinu, která bude soustřeďovat dokumentační materiál k činnosti nepřátelských struktur. Zajistit působení vlivové propagandy za využití operativní činnosti. Posoudit změny v technologii plnění operativních úkolů, které vyžadují nové podmínky naší činnosti. Soustřeďovat dokumentaci k negativnímu jednání příslušníků, které vyplývá ze změn politické situace, jednotlivé případy budou posouzeny dodatečně.
2: Bylo vidět, že ani 27. listopadu se státní bezpečnost ještě nevzdávala toho, že by mohla trestně právně postihnout, jako to bylo třeba po roce 1968 nebo po demonstracích konce 80. let, některé účastníky, kteří komunistickou moc iritovali.
0: To znamená, že 10 dnů od 17. listopadu jednotlivé opory komunistického státu padají, řekněme, jako dětské kostky a státní bezpečnost stále pokračuje ve svých intencích, zmiňuje také vlivovou propagandu.
2: Tiskly se v rámci vojenské kontrarozvědky, ale i další útvarů, například i známé letáky, kdy byli pomlouváni Václav Havel, ale také představitelé kultury, kteří se postavili na stranu opozice Občanského fora a některé další osoby. Prostě ta státní bezpečnost, ti příslušníci, kteří byli dlouhá léta masírováni stranicky a připravováni na boj s tím vnitřním nepřítelem, se nechtěli vzdát jen tak.
0: A tak následujícího dne po generální stávce, úterý 28. listopad 89, hlavní zpráva kontrarozvědky rozesílá svým podřízeným útvarům text.
3: Přísně tajné. Prioritní a rozhodující úkoly součinnosti Československé státní bezpečnosti. Za A. Oblast řídící, organizační a součinnostní. Uplatňovat účinné specifické formy, metody a způsoby práce státní bezpečnosti ve změněných podmínkách s cílem zabezpečení ochrany základů socialistického společenského systému. V součinnosti s 4. a 6. zprávou Sboru národní bezpečnosti systematicky dokumentovat všechny projevy protisocialistických aktivit a evidovat jejich nositele. Získávat procesně využitelnou dokumentaci o nepřátelské činnosti. Přes stávající agenturní pozice a oficiální styky na vyčleněných objektech udržovat podmínky k případnému odchodu pracovníků státní bezpečnosti do jejich struktur.
0: Kam to mělo být?
2: Vedení státní bezpečnosti bylo zřejmé, že neudrží celý ten aparát pohromadě a připravovalo přechod některých příslušníků do některých dalších vládních či nevládních institucí.
0: Reagovalo tím na změněné podmínky. To znamená, že se samozřejmě chtěli udržet v nějakém způsobu fungování.
2: Určitě chtěli nadále sloužit jaksi vedení, které spojovali stále s komunistickým premiérem. Především to však znamenalo, že měli přehodnotit agenturní síť, vyřadit se agenturní sítě ty agenty a spolupracovníky, kteří během 10 dnů zradili a nechtěli pracovat, a soustředit veškerou konspiraci a pozornost na ty klíčové, s kterými nadále spolupracovali.
0: Takže věrní měli zůstat a pokračovat dál, řekla bych, vstříc světlým zítřkům. Připouštěli si vůbec, že to může být jistým způsobem konečná?
2: Stále si to ještě nepřipouštěli a jejich úkolem, právě to jako profesionální úkol, bylo převést podstatnou část toho státu bezpečnostního aparátu do budoucna byť v pluralitních podmínkách. S tím například souvisela i skartace, takzvaná divoká skartace, zahájená pokynem vedení ministerstva vnitra 1. prosince 1989.
0: Záměrem bylo co?
2: Jednak tu obrovskou agendu, byť tajnou, likvidovat, v rámci té agendy zničit důkazy o protiprávní činnosti nejenom státní bezpečnosti, ale i těch nadřízených komunistických orgánů. A co je také podstatné, spolupráci se sovětskou státní bezpečností KGB.
0: 3. prosince 1989 ve federálním shromáždění sami komunisté zrušili ústavní články o vedoucí úloze komunistické strany Československa. Nebylo jiného zbytí, jak víme. A ministrem vnitra v nové vládě byl jmenován František Pinc. Nominován byl komunistickou stranou Československa. 8. prosince navštívil svého prvního náměstka, nám známého generála Aloise Lorence.
1: Co vás přivádí, pane ministře?
4: Poslyšte, ta vaše sekretářka byla ze mě skoro v šoku. Je snad něco zvláštního na tom, když ministr vejde do pracovny náměstka?
1: Omluvte ji. Lidé na ministerstvu byli v posledních týdnech ve velikém stresu. A dovolte mi, abych vám představil plukovníka Vicky Pěla.
4: Dobrý den. Pane plukovníku, váš odbor sídlí v Tákurově, že?
5: Ano, pane ministře.
4: Pane náměstku, předložte mi okamžitě dálnopis, kterým jste měl vydat pokyn k zastavení skartace spisu.
1: Zrovna ho mám tady na stole. Přesvědčte se sám.
4: Ano, to je v pořádku. Ale jak je tedy možné, že mi dnes volala nová ministryně spravedlnosti paní Burešová, že v Tákurově dochází ke skartaci materiálů státní bezpečnosti?
5: Pane ministře, jedná se o běžnou každoroční skartaci neaktuálního materiálu.
4: Ale jsou svědci, kteří viděli, jak bedny se spisy byly nakládány na auta na dvoře budovy a pak odváženy neznámo kam.
5: Jestli myslíte ty studenty, byl to jenom odvoz toho skartovaného materiálu k likvidaci. O nic nejde.
1: Je to humbuk, pane ministře.
4: Skutečně? Pane náměstku, všechny tyto akce budou neprodleně zastaveny.
1: Zajistím to, pane ministře.
4: Já každopádně doporučím, aby byly ustaveny nestranné hlídky nebo komise, které budou respektování toho příkazu kontrolovat. Buďte připraven, pane plukovníku.
1: Můžou ke mně přijít. My jsme hotovi, pane ministře.
0: Petr Placák, disident a autor knihy Fízl, k oné skartaci uvádí.
3: Jediné, co mě ve vztahu k STB dodnes mrzí, že nás po 17. listopadu nenapadlo to, co napadlo demonstranty v NDR, obsadit sídla STB a zabránit tak zničení policejního archivu. Spochybňovat materiály, které nám po sobě STB zanechala jenom kvůli tomu, že je vyprodukovala zločinecká organizace, jak to mnozí lidé činí, je lživý alibismus. STB, podobně jako Gestapo či jiné nacistické organizace, byl státní úřad, který byl navíc vojensky řízený. STBáci si nemohli jednoduše něco falšovat nebo si vést černé duše. Vyráběli provokace a dezinformace, ale mechanismus jejich vzniku byl jiný a byly určeny ven, ne dovnitř organizace. V žádném případě se nejednalo o falšování vlastních dokumentů a archivů, na kterých byla sama STB životně závislá.
0: Souhlasíte s názorem Petra Placáka ohledně skartace?
2: Souhlasím, tato skartace nezabránila další činnosti státní bezpečnosti, vlastně ji odbyrokratizovala, státní bezpečnost se soustředila opravdu na nejdůležitější akce, je nutno říci, že skoro podávala nejprofesionálnější výkon ve své historii, protože už neměla takovou podporu obyvatelstva či některých institucí a soustředila se na sledování občanského fora, ať už v Praze nebo v regionech, či opozice, a také na nejdůležitější akce proti takzvanému vnějšímu nepříteli, to znamená na diplomaty a zpravodajské důstojníky, například zastupitelského úřadu Spojených států amerických.
0: Takže pokračovali, jako kdyby se nic nedělo.
2: Tak to nelze říct. Oni velmi silně vnímali, že situace se mění. Na stranu druhou nebyli schopni pracovat nějak jinak a ani ty pokyny od Adamce či dokonce od jeho nástupců nezněly tak, že by měli nějak zásadně změnit svou činnost.
0: 13. ledna roku 1990 vystoupil ministr vnitra Richard Sacher na setkání náčelníků centrálních útvarů Federálního ministerstva vnitra, Sboru národní bezpečnosti a také náčelníků krajských a okresních správ SNB a řekl.
3: Skončil monopol vlády jedné strany. Skončila politika režimu, který nedokázal naplňovat lidská práva. Skončil monopol moci, který zneužíval bezpečnostní aparát, zejména některé jeho složky, proti vlastním lidem. Bezpečnost byla zneužívána jako nástroj mocensko-politického donucení k řešení společenských problémů, které měly být řešeny jinými prostředky, především otevřenou politikou a dialogem s veřejností. Tento stav byl možný mimo jiné proto, že dřívější politický systém zcela záměrně vyloučil ústavní a společenskou kontrolu práce bezpečnosti.
6: O práci bezpečnostního aparátu, zejména složky STB, se veřejnost nedozvěděla vůbec nebo velmi málo. A to ještě velmi mlhavě a neurčitě. Tato atmosféra jakési tajemnosti a negativní, někdy velmi smutné osobní zkušenosti občanů ze styku s touto složkou a některými pracovníky STB nutně dospěly ke stavu, kdy důvěra k bezpečnosti jako celku je vážně otřesena. Do náčelnických funkcí, včetně vedení federálního ministerstva vnitra, byli jmenováni lidé buď přímo ze stranického aparátu, nebo s ním byli úzce spjati. Jejich nekompetentní rozhodování, zásahy a ovlivňování práce bezpečnostního aparátu vedly k přímé podřízenosti bývalému politickému vedení. Deformované chápání funkcí bezpečnosti vyvrcholilo 17. listopadu 1989 na Národní třídě.
0: Jaká byla role ministra Sachra a opravdu ten monopol moci, jak jsme slyšeli, skončil?
2: Ministr Sachr byl vyslán prezidentem Václavem Havlem na ministerstvo vnitra, aby je depolitizoval, aby je dostal pod kontrolu, nicméně ne, aby zničil ty struktury státní bezpečnosti. Jemu se zdálo, že je dostatečné, jestliže budou odstraněni náčelníci, případně posléze část státní bezpečnosti, která byla proti opozici, a tím ty změny skončí. Podlehl i těm názorům zevnitř, čili zevnitř státní bezpečnosti nebo zevnitř aparátu ministerstva vnitra, že vlastně státní bezpečnost v nějaké podobě musí dále existovat.
0: Takže samotné státní bezpečnosti jejím představitelům se líbilo nechat zakonzervovat stav takový, jaký byl?
2: Tak pochopitelně hájili své zájmy, nedovedli si představit, že by bezpečnostní složky mohly pracovat jiným způsobem. A dospělo se do situace, že v polovině února 1990 byla státní bezpečnost zrušena, útvary byly přejmenovány a nastal poměrně dlouhý proces vlastně prověrek těch jednotlivých příslušníků státní bezpečnosti a jejich propouštění do civilu.
0: V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Přestala krátce po listopadu 1989 fungovat státní bezpečnost? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Pavla Žáčka.
2: Státní bezpečnost krátce po 17. listopadu 1989 nepřestala existovat, naopak podala, řekl bych, nejprofesionálnější výkon ve své historii. Nicméně před ní byly 3 měsíce existence a posléze byla pod tlakem veřejnosti zrušena.
0: Víme něco o tom, že jednotlivé estebácké struktury se dokázaly opravdu překlopit do jiných organizací, institucí a pokračují v nějakém způsobu práce až do současnosti?
2: Přestože to bylo plánováno, viz ten dokument 28. listopadu 89, tak se nepodařilo organizovaně přejít do jiných struktur. Ta situace politická se odvíjela jinak, než jak státní bezpečnost předpokládala. Nicméně do těch všech struktur zamířili její tajní spolupracovníci, agenti, jak do politických, tak do státních, do vlády a tak dále. A nastal velký politický souboj o očistu státního a nakonec politického života, který trval vlastně několik let.
0: Dohání nás i v této oblasti naše historie?
2: Domnívám se, že jsme do určité míry prošli 90. léta, kdy byl největší hlad po těch informacích, jak státní bezpečnost fungovala, kdy měly být otevřeny veškeré materiály, veškeré archivy státní bezpečnosti a veřejnost nebyla v tomto smyslu nasycena a dneska si myslím, že nás do určité míry tato minulost dohání.
3: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
7: Tady je Jindra Sobíšková.
8: Tady je Karel Kincl.
7: Písničky s telefonem.
9: V redakci Mezinárodního života pracovali hlavně zahraniční zpravodajové. Jejich šéf Milan Weiner prosadil v době Pražského jara vznik do té doby nevídaného pořadu Písničky s telefonem.
10: Ta redakce a její šéf Milan Weiner předběhli dobu.
9: Říká tehdy pracovník zpravodajské směny Karel Tejkal.
10: Protože to, co uskutečňovali tenkrát, bylo v té době něco nebývalého.
9: Poprvé se ve vysílání používá telefon jako nástroj přímé komunikace a redaktoři ho využívali i k dotazům ryze politickým, jako třeba Jindra Sobíšková v červnu 1968.
11: Haló, to je Bice druhá Štefka?
12: Ano, Štefek u telefonu.
11: Lidi se nás dotazují, zda už skutečně byla cenzura zrušena.
13: No tak v podstatě je to
9: písničky
13: pravda,
9: s telefonem se vysílaly výhradně živě, na což v uplynulých 20 letech nebyli posluchači ani rozhlasoví pracovníci zvyklí. Do té doby muselo být všechno schválené a teď najednou bez sebemenší kontroly jde mluvit přímo do éteru.
10: Oni chtěli prosadit pravdu. Ta redakce nelhala mimo jiné proto, že měla kvalifikovaný tým lidí. Milan Weiner a ta jeho parta něco uměli. Znali svět, znali jazyky a měli touhu se něco dozvědět a to, co se dozvědí, sdělit posluchačům.
9: Co dál přineslo uvolnění v roce 1968 do rozhlasového vysílání? A co přesně pro rozhlasové techniky znamenalo zapojit telefon přímo do mixážního pultu?
14: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
15: Je 6 hodin.
16: Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Přesně před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Hlavní město Ukrajiny na dnešek vyhlásilo den smutku za oběti ruských útoků. Bez dodávek elektřiny po bouřkách stále zůstává téměř 14 domácností. Dobré ráno, u zprávče Naďa Procházková. Unikátní nahrávka z první hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
17: To je 7 hodin 45 minut.
18: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
19: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
20: Takže slyšíte střelbu.
18: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
21: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto z pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
18: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky. Poznámil to starosta města Vitali Kličko. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Část domácností na jižní Moravě zůstává po večerních bouřkách stále bez elektřiny. Původně jich společnost E.ON evidovala asi 4,5 tisíce, zhruba 70% dodávek se podařilo obnovit. Nejvíc zasažené zůstávají oblasti na Břeclavsku a Hodonínsku. Dopady poruch se týkají taky části Uherskohradišťska, shrnuje mluvčí firmy Lubomír Budný.
22: Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení a další prvky distribuční soustavy. Naši montéři jsou v terénu a na odstraňování poruch průběžně pracují. Pokud nenastanou nějaké další komplikace, tak většinu poruch bychom měli odstranit během pátečního brzkého dopoledne.
15: Pevnost Josefovu Jaroměře dnes vrátí návštěvníky do období první světové války. Ve 3 hodiny odpoledne tam začne speciální akce Josefštab 2026. Její program popisuje Pavla Hajpišlová z organizačního týmu.
23: Do Josefova právě přijíždí první vojáci a postupně tady vzniká vojenské ležení. Branci projdou odvodními komisemi, vystrojováním a zamíří do kasáren. Dění se soustředí k Ravelinu 13 a Bastionu 10. V sobotu pak pevnost ožije naplno od vojenského i běžného života až po odpolední bitevní ukázku.
15: Pojďme na dopravu. Dálnice D10 směru z Prahy do Turnova před sjezdem na Benátky nad Jizerou na 25,5 kilometru je po včerejším požáru vozidla neprůjezdná. Dobře dojďte. Bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, dopoledne přechodně i polojasno a objevit se mohou opět bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. To byly zprávy, teď už repríza Interview Plus.
1: Vláda hodlá zrušit eurocentra, která v krajích poskytují občanům informace o Evropské unii a umožňují jim využívání výhod plynoucích z našeho členství. Podle premiéra Babiše Česko ušetří zrušením center v krajských městech kolem 10 milionů ročně. Chce vláda spojení obyvatel s Evropskou unii modernizovat, jak sama říká, anebo naopak oslabit? Začíná čtvrteční Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
16: Interview Plus.
1: Hostem interview je europoslanec TOP 09, místopředseda hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu Luděk Niedermayer. Dobrý den.
4: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Eurocentra v krajských městech končí, jelikož se vláda rozhodla zrušit celou koncepci informování o evropských záležitostech v České republice, která začala platit poté, co jsme roku 2004 do Unie vstoupili. To jenom pro připomenutí. Nenastal po těch 22 letech prostě čas na změnu i v tom, jak lidem Evropskou unii přibližovat? Nemá v tomhle vláda pravdu?
4: Já detailně neznám, jak ty centra fungovaly. Občas jsem se s nimi potkal, pořádali užitečné akce, ale samozřejmě ten vhled nemám. A určitě za těch 20 let bylo na čase, aby se některé věci změnily. Ale je tak normální, že když máte pocit, že nějaká součást nějaké organizace dobře nefunguje, tak se zamýšlíte nad tím, jak by mohla fungovat lépe, než ji rušíte. Tady toto není nic jiného než politický statement této vlády. A podle mě to spadá velmi dobře do toho konceptu něčeho, co se myslím v dnešní světě označuje jako kulturní války. Kdy vláda útočí proti některým institucím a politikám. Je to otázka klimatu, je to Brusel, jsou to neziskové organizace, veřejnoprávní média a v těch, zejména ty minoritní vládní partneři, chtějí posílat signál svým voličům, udělat jim radost, někdy formou, kterou jsme tady nezažili věru, a pan premiér to toleruje. Čili toto není nic jiného než politický statement, protože 10 milionů pro státní rozpočet je položka absolutně zanedbatelná a když já se dívám na porovnání toho, jaké znalosti, jaký pohled máme na EU, tak mám pocit, že tam bychom spíš měli notně přidat.
1: Když se bavíme o té koncepci informování o evropských záležitostech, tak v Česku léta slýcháme od politiků nářek nad takzvaným diktátem Bruselu. Současný předseda poslanecké sněmovny označil Evropskou unii za, cituji, zbytečný, předražený byrokratický spolek. Máme výhody z členství v Unii, přesto populistům prochází její zpochybňování. Není to ještě další důkaz selhání té zmíněné koncepce?
4: No to bezesporu, ale ta koncepce tady fungovala 10 let, ale 20 let jste zmiňoval a celou tu dobu jsme se drželi v řadě těch průzkumů na chvostu Evropské unie z hlediska pohledu na Evropskou unii. Je tam takový zajímavý paradox, že většinou v těch průzkumech vychází, že naši lidi mají rádi tu abstraktní myšlenku té společné Evropy, mají velmi rádi ty konkrétní peníze, které to pro nám přináší a ty konkrétní výhody, ale vlastně nemají rádi tu instituci a to fungování. A když já jsem se opakovaně, protože celou dobu vlastně, když jsem vstoupil do evropské politiky, tak jsem z biznisu, kde mi bylo dobře, tak jsem vlastně si říkal, že bych chtěl dělat dvě věci. Za prvé, mnohem víc porozumět tomu, jak to funguje, protože je to velmi složitý, a za druhý, umět to vysvětlovat. Tak furt řeším, proč to nejde. A když jako se bavíte s politology, když zeptáte se AI modelu, tak vlastně vám to okamžitě vyplivne dvě odpovědi. První je komunikace některých politiků, kteří na Evropskou unii systematicky útočí, a nedostatečná znalost. A to je přece situace, ve které bychom měli pracovat. Samozřejmě máme tady politické síly, které Unii odmítají, které ji tolerují, které ji podporují. To je naprosto legitimní. To je naprosto legitimní. Ale to, že se pohybujeme v prostoru velké neznalosti, to je prostě špatně. A já teda ještě bohužel musím dodat, že já jezdím hodně po středních školách, velmi mě to baví na takové otevřené debaty, když mě do té školy pozvou. A já zjišťuju, že to není jako specifikum, že by studenti nevěděli o EU, kde to ví opravdu málo, ono je to vzdálené, je to trochu otažité, je to složité, ale oni vůbec neví, jak funguje český stát. Oni neví, jaká je pravomoc vlády, jaká je pravomoc parlamentu, jak vznikají zákony, jaké je rozdělení zákonodárné výkonné moci. A před lety, když jsem ještě byl v bance a startovala ta éra, která nyní kulminuje, doufejme, fiskálního populismu, kdy vlády si kupovaly voliče jednotlivými politikami, jednotlivými dárky pro voličské skupiny, tak jsem vlastně docela fascinovaně hleděl na tom, že neexistuje vůbec pochopení, jak funguje státní rozpočet.
1: Já rozumím.
4: Znalosti potřebujeme.
1: Vy říkáte, že tady je komunikační vákuum, řekněme, nebo informační vákuum ohledně Evropské unie. A když říkáte, že jsme na chvostu, tak podle loňského průzkumu Eurobarometru vycházíme jako země, jíž obyvatelé z celé 27 vnímají EU nejméně pozitivně. Tak už jste to zmínil. Chodíte po školách, máte podcast, vystupujete v médiích. Co se dá dělat, kromě toho vysvětlování, aby to vysvětlování nebylo učitelské, aby bylo přitažlivé?
4: No to je samozřejmě těžké, protože vysvětlovat věci tak, aby byly korektní, přesné a srozumitelné, to je to nejtěžší. Pokud můžete lhát, tak vysvětlíte vlastně všechno. Pokud chcete být přesný, tak je to těžký. Ale já bych s váma nesouhlasil, že máme vákuum. My nemáme vákuum, ale my máme spoustu desinformací, mystifikací.
1: No to, když je někde vákuum, tak potom je možné ho zaplnit čímkoliv.
4: Ale řekl bych, že existuje tady hodně lidí a byly to také třeba ta informační centra, která se snažila poskytovat kvalitní informace. Já myslím, že se výrazně zlepšila média za tu dobu, co jsem v evropské politice, tak znalost a zájem evropských o evropské témata v médiích vzrostl. Máme mnohem víc novinářů, kteří tomu rozumí, ale ti jejich editoři jim říkají, ale musíte to zaobalit tak, aby to bylo populární a od té linky vysvětlující faktické se dostáváme do linky, která už směřuje někam úplně jinam.
1: Tady bych se asi editorů zastal, jestli náhodou ten obsah nemá být přitažlivý, jestli ten tím výsledkem nemá být opravdu to, že nejsme na tom chvostu, jak jste řekl, té informovanosti o Evropské unii.
4: Já si myslím, že ten rozdíl v tom je ta komunikace těch vrcholových politiků. Já tady často v Čechách, a slyším to od svých přátel z biznisu i z politiky, slyším, teď my jsme přece takový ten hlas rozumu, my jsme takový ti racionální a když jako mluví o mě, říká, no a ty seš ten šílenec, který prostě je ten eurohujer a tak. A já když se dívám na situaci v jiných zemích, tak to, co oni považují za střed, to je euroskepticismus. A to je opravdu na hranici toho, co vedle k tomu, že David Cameron před nějakými 10 lety jako politický kalkul vyvolal hlasování o Brexitu, který prostě dostalo Británii do 10letého politické společenské krize. Čili to, co my vnímáme jako racionální, střízlivý pohled, je obvykle fakticky jako euroskepticismus.
1: No, vy sám jste například zastáncem společné evropské měny. Když ji na veřejnosti obhajujete, není to, jak by možná řekl premiér Babiš, kampaň, nikoli nestranné informování?
4: Já nikdy do těch diskusí nejdu s tím, že bych řekl, všechno je růžové a takhle to je. A když to uděláme jinak, je to konec světa. Naopak zdůrazňuju, že přijetí eura by ze Švýcarska neudělalo Zimbabwe. A Švýcarsko navíc nemá euro, ale kdyby ho mělo a opustil ho, tak se z něho nestane Zimbabwe. A pardon za Zimbabwe, já mám pocit, že to není země, která zrovna prosperuje. Čili je to součást dobrého policy makingu a myslím si, že třeba ta podpora eura vychází z konkrétní situace České republiky, jakou má strukturu ekonomiky, jako má geografickou polohu. A já se to snažím prezentovat takhle. A zase, myslím si, já jsem hrozně rád, že jste to euro zmínil, protože je pozoruhodné to, že ty názory jsou rozdílné. Vidíme to napříč Evropou. Zdaleka ne všichni podporují mnoho evropských politik, podporují euro, podporují Ukrajiny a tak dále. Ale já bych řekl, že u nás hodně kontrastuje to přesvědčení o tom, že my jsme jediní, kteří to pochopili, že to euro je špatně s tím, že ty průzkumy ukazují, že to euro je jeden z nejpopulárnějších projektů Evropské unie. A notabene je tam úplně největší paradox pro mě, že v Česku my chápeme, že společný trh je hrozně důležitý. To mimochodem vytváří mnohem víc našeho bohatství, než všechny dotace, které z Bruselu dostáváme. A společný trh je pevně spojený se vznikem eura. Bez společného trhu by nevzniklo euro, bez eura by nevznikl společný trh.
1: Když takhle přednášíte svým přátelům z biznesu třeba, které dobře znáte, a oni vám říkají, že jste ten eurohujer, jak to nakonec skončí? Přesvědčíte je?
4: Já mám pocit, že ta společnost už se rozděluje tak, že se s vámi vlastně baví lidi, kteří jsou názorově blízko, či je hrozně těžký, a já bych to přivítal, kdyby to šlo, se dostat do víc diskuzí s těmi, kteří tu otázku vidí jako docela jinak, ale já musím říct, že v biznisu mám pocit, je to přesvědčení jako velmi jasné v případě eura. Možná s výjimkou institucí, které mají profit z neeura, finanční instituce, pokud se zabýváte třeba směnárenskou činností nebo tady těmhle konverzemi. Pokud jste ekonom, který prodává do světa analýzu české ekonomiky a české koruny, tak nebudete ten, kdo říká, zbavme se koruny. Ale tam je to pochopení silné, ale...
1: Říkáte, že není čas na debaty, že ty názorové postoje už jsou tak... jasně definované, že už není moc prostor?
4: Mně připadá, že o ty debaty není zájem a konec konců zase se vrátím k téhle vládě. Tahle vláda dokonce to chce vyřešit tak, že to téma zruší, protože my jsme tady měli hodnotící zprávy, pravidelné, myslím, jednoleté nebo dvouleté. A ta hodnotící zpráva je vždycky téma, kdy vzniká určitá politická diskuze, určitá odborná diskuze a někdy i občanská. A tahle vláda řekla, že prostě nebude dělat, protože o tom nechce mluvit.
1: Hostem interview je europoslanec TOP 09, ekonom Ludvík Niedermayer. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta, která zrušení Eurocenter navrhla, vysvětluje, že svět se nachází v jiné geopolitické a socioekonomické realitě, než když Česko vstoupilo do Evropské unie, a že pro Česko se proměnily obsahové priority, relevance i pozice. To je citát. Jinými slovy, ona konstatuje, že EU je jiná než v roce 2004 a také Česko je jiné. No, jak tomu úřednímu zdůvodnění rozumíte vy?
4: To je konstatování faktů, všechno se mění. Jak říkal Jan Werich, kdyby se něco nedělo, tak by nebyly dějiny. Či já vůbec nechápu, jak to zdůvodňuje zrušení Eurocenter, a jako já myslím, že ten krok je naprosto logický, že ho vláda udělala. Jedna z koaličních stran má v programu odejít z EU po Anglicku, vystoupit z EU. Druhá chce reformovat EU způsobem, kterým to nechtějí ani občané, a je to naprosto neproveditelné, a jinak by asi de facto chtějí opustit EU. A Andrej Babiš zase torpéduje EU, kdy může, kdykoliv se stane něco, co mu nevyhovuje. Čili představa, že tato vláda bude mít zájem o nějakou korektní komunikaci o tom, jak funguje Evropská unie, a mimochodem také, jak vystupují naši zástupci v Evropské unii. Tady mluvím o vládě, protože myslím si, že informovanost o Evropském parlamentu se díky médiím docela zvýšila. Ale já nezaznamenávám ministra, který by řekl, teďka jsme tam schválili, tady tohle bude to platit, či když se vám něco s tím nebude líbit, tak běžte za mnou. To je přesně naopak. My se tváříme, že to nějak vzniklo. Vlastně ta logika, která tady dlouho funguje a teďka se trošinenku oslabila, že tam rozhodují jakýsi úředníci a my s tím nemáme nic společného. To je strašně pohodlné pro ty politiky.
1: Představa, já se snažím teďka vyznat v tom úředním jazyce. V prohlášení pro náš web i rozhlas.cz napsal úřad vlády, že cílem je, teďka znovu cituji, modernizovat komunikaci o evropských záležitostech, aby odpovídala současným potřebám, technologickým, společenským i politickým podmínkám. Konec citace. Co se podle vás myslí těmi politickými podmínkami? Je to ta změna postoje k Evropské unii, kterou jste
4: popisoval? To mě právě hrozně zajímalo, jestli změna té politických podmínek je, že máme ve vládě jednu vládu, která propagovala a stojí za Czechsitem. Druhá, která jenom kolem toho jako manévruje, a třetí, která říká, že sice členství EU je důležité a stojí za ním, ale fakticky ty politiky EU torpéduje, a to docela intenzivně, a tím vytváří tu euroskepsi. Tak jestli tohle je to politické klima, tak já teda doufám, že vláda o tom o EU opravdu komunikovat nebude.
1: Dobře, vy tedy říkáte, že vláda se snaží, řekněme, zrušit nějaké informační kanály, kterými aspoň člověk se dozvídá, co se v EU děje. Je to tak?
4: Já myslím, že cílem těch Eurocenter bylo poskytovat informace.
1: Teďka bych a to řekl, je to, co jste řekl, že chybí v té
4: To je
1: debatě.
4: To, co chybí, a samozřejmě, pokud ty Eurocentra měly náklad 10 milionů, tak si dovedete představit, jakou práci za 10 milionů asi dokázali odpracovat, a myslím si, že teďka se dostaneme do situace, kdy velká část té odpovědnosti bude padat na Evropskou komisi, aby vysvětlovala, co dělá Evropská unie, měla by to dělat neutrálně, prostě informovat o těch věcech, a obávám se, že pokud to, jak ona o tom bude informovat, nebude konvenovat některým představitelům vlády, tak dojde ke konfliktu mezi Evropskou komisí a vládou.
1: Popisujete jako modernizace, ale spíše jako krok proti zájmům České republiky.
4: Mně to připadá, že Já chápu, že tomu politikovi se semotam hodí ten Brusel nakopnout. A mochodem, ono to dělá 27 zemí ze 27. Čili to není nic neobvyklého, ale nesmí se to dostat příliš daleko.
1: Dostává
4: a já mám
1: se to
4: pocit,
1: příliš daleko
4: že
1: u nás?
4: My se pohybujeme na hraně toho, že to je hodně daleko. Jednou z těch obětí je naše ekonomika euro. To je politický konstrukt, který tady vznikl, odpor vůči euru. Odpor vůči euru komplikuje fungování naší ekonomiky a obrazně řečeno vysává peníze z peněženek našich lidí a to je jeden z důsledků.
1: Ještě k těm motivacím vlády. Může za snahou revidovat informace o Evropské unii stát stále zkoumaný střet zájmu Andreje Babiše a evropské dotace pro Agrofert?
4: Já doufám, že ne, ale viděli jsme, jak reagoval Andrej Babiš na rozhodnutí českých soudů, že řekl, že ty soudy se zbláznily, že prostě parafrázuju to, že prostě rozhodli protiprávně, tak je mi jasné, že pokud Evropská komise udělá něco, co nebude konvenovat zájmu premiéra v oblasti jeho vlastního majetku, tak spustí obrovský atak na Evropskou komisi. Čili to si myslím, že se stane, ale myslím si, že to není s tím spojeno. Mně připadá, že to může být opravdu snaha udělat radost motoristům a SPD, kterým to bezesporu udělalo radost a vytvořit dojem, že když sestavíte rozpočet, který bude mít sice viditelně nižší schodek než 400 miliard, ale gigantický a neodůvodnitelný schodek, takže hledáte úsporu a proto jste zrušili dotaci dětských olympiád a eurocentra po 10 milionech.
1: Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský se kvůli rušení eurocenter obrací na Evropskou komisi, hlavně kvůli tomu, že vláda ruší fungující síť lidí s kontakty na školy, knihovny a univerzity, aniž by představila plán, čím eurocentra nahradí. Může s tím Evropská komise něco dělat?
4: Já o tom to nevím, jak je to myšleno. Já si nemyslím, že spadá do kompetence Evropské unie, Evropské komise to, jak my tady řešíme podobné věci.
1: Protože pana Zdechovského je to...
4: Nevím, neznám detaily tady tohle. Já mám pocit, že my se střílíme do nohy a bohužel víme, že střelit do nohy je vše možné prostě, pokud máte zbraň a naše vláda má plné právo vládnout tady a střílí nás do nohy prostě obden a tady toto je jedna z těch menších střel podle mě.
1: Hostem interview je europoslanec TOP 09 ekonom Luděk Niedermayer.
16: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Argument, který často slyšíme, taky jsme ho četli ve zdůvodnění rušení eurocenter, bylo, že jsme vstupovali do jiné Evropské unie, než je ta dnešní. Slyšíme to například od bývalého prezidenta Klause, který před 30 lety, jestli se nepletu, podával naši přihlášku do Evropské unie. Co se za těch 22 let našeho členství v Evropské unii změnilo a co by o tom měla vědět česká veřejnost podle vás?
4: Tak především myslím si, že je dobrý začít u toho, že ta změna je nezbytná. Konec konců to, že Evropská unie přijala nás jako členy, tím se dramaticky změnila. A já velmi kritizuju ten názor, který občas zaznívá na západě, že tím se ta unie zkomplikovala. To není pravda, ona se stala silnější, robustnější, vlivnější. Čili zaprvé svět, ve kterém se nic nemění, vlastně není možný. A hlavně on se strašně dramaticky změnil ten svět. Ty výzvy, kterým čelíme, jsou a hrozby, kterým čelíme, jsou úplně jiné. Představa, že dokonce i to, kvůli čemu Evropská unie na začátku vznikla, co jsme považovali za dané, to znamená mír uvnitř Evropy a v jejím okolí, že něco, co automaticky je dané, tak to bohužel už víme mnoho let, že to takhle není. Úplně se změnilo to ekonomické hřiště. Obrovský nástup Číny, jak z hlediska agresivní obchodní politiky založené na nízkých cenách, tak z hlediska obrovského nárůstu know-how. A v poslední době se zcela dramaticky změnily Spojené státy. To je všechno, na co musíme reagovat. A já jsem vlastně měl pocit, že když jsem přišel do té politiky, že se najednou začaly objevovat krize, protože ono jich bylo hodně. Obsazení Krymu, migrační krize, covid, politika Spojených států a tak dále. Ale tohle je už ten novej normál. A pokud my se nebudeme měnit a pokud my na to nebudeme reagovat, tak neodvedeme tu práci a bude to pro lidi katastrofa. Připomenu jenom jednu věc, když Putin rozpoutal ekonomickou krizi, kdyby Evropská unie naprosto bezprecedentním způsobem neřešila ten problém, mimochodem pod vedením českého předsednictví tehdejším, tak bychom tady v tu zimu umrzli.
1: k té výtce, že jsme vstupovali do jiné EU, než je ta dnešní. Vy už jste sám řekl, že na západě zní, že dokud my jsme v EU nebyli, tak to byla asi ta stará dobrá EU. Teď už to není ta stará dobrá EU. Ta táž výtka zaznívá i u nás, že už to není ta stará dobrá EU, do které jsme vstupovali. Přiznal byste něco?
4: Já myslím, že první věc, kterou je třeba pochopit, je to, že to není, že ta unie se nám nějak změnila. Ta unie se změní každým rozhodnutím té Evropské unie a rozhodnutí v Evropské unii jsou přijímané na základě smluv, které odsouhlasily všechny členské země, dokonce některé v referendech, a na základě toho jsou určena kvora, která rozhodují, že se přijme či zruší ta či ona politika.
1: Já v tom argumentu cítím, že Evropská unie je direktivnější vzhledem třeba k členům, jako jsme my.
4: Do určité míry máte pravdu, protože vznikl princip třeba kondicionality využití evropských fondů, který se velmi, velmi velkou roli hrál v pádu Orbánova režimu. To si vymysleli členské země, ty, které dávají do rozpočtu velké sumy peněz, řekli, my jsme ochotni ty peníze tam dávat, protože solidarita je důležitá. Ale ti lidi nesmí krást a nesmí dělat podvody. A tím třeba vznikla kondicionalita, což je věc, která je prostě strašně důležitá. Ale to se nevymyslel nějaký úředník Bruselu nebo nějaká Evropská unie. To přišlo jako striktní požadavek z části členských zemí, který všichni ostatní přijali. Mimochodem, nejdůležitější rozhodnutí v EU jsou stále přijímána na úrovni rady jednomyslně.
1: Vy jako poslanec Evropského parlamentu od roku 2014, jestli se nepletu, jste zažil krize a taky výtky zevnitř Evropské unie, třeba předloňskou Draghiho zprávu, která konstatovala, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost. Výzvu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, aby se Evropa probudila, začala se konečně bránit ruské agresi, anebo kritiku dnes už zesnulého papeže Františka, že Evropa je stará dáma, která se nechce dělit o svůj blahobyt. Jaké jsou podle vás oprávněné výtky proti současné EU, které byste sám přiznal?
4: Myslím, že to jsou legitimní argumenty, všechno tady tohle, co zaznívá. A mimochodem ta Draghiho zpráva se psala, a oni ty zprávy dvě, tam byla ještě jedna, která je možná důležitější, letová zpráva, která kritizovala nedostatečný rozvoj společného trhu, to, co nám Čechům údajně je nejbližší. To velmi dobře popsalo tu situaci. A já samozřejmě jsem s tím, jako jsem z toho smutný, jsem s tím nespokojený, ale musím říct, že čím víc cestuju po světě, tím víc vidím, jak v tom dnešním politickém světě je těžké dělat ta správná rozhodnutí. Třeba nedávno jsem byl na ekonomické misi v Kanadě a zjistil jsem, že kanadský trh z ekonomického hlediska je víc fragmentovaný v řadě věcí než evropský trh. My více funguje.

0: 27 správně, nebo to zůstalo jenom u řečí? Často to slýcháme.
1: Ty věci hrozně dlouho trvají. Já musím říct, že mě trvalo asi rok a půl, než jsem fakt přesvědčil drtivou většinu členů naší politické frakce, že to, co píše Draghi, je správně a my to musíme udělat. Ale třeba teďka se rozjelo před pár měsíci program One Europe, One Market. To bude zahrnovat, myslím, víc než nějakých 30 legislativních iniciativ, které budou odstraňovat překážky na společném trhu. Mělo by to být schvalováno ty jednotlivé věci v horizontu, řekněme, jednoho roku. Či ono, než se to rozjede, ten kolos, tak to chvilku trvá, ale ta snaha je tam velká, ale když vy mluvíte o frustraci, jako politik člověk může být frustrovaný stále, protože to, co obrazně řečeno vyhrajete, vyhráváte za cenu komplikovaných kompromisů, který často bolí a spoustu věcí prohráváte. Ale pokud lidi nepochopí, že takhle ta politika v reálu funguje, tak prostě budou frustrovaní furt a budou stále hledat nějaké nové síly, nějaké nové modely, které to vyřeší a buď to v lepším případě nedosáhnou ničeho lepšího a v horším sklouznou do nějaké diktatury nebo do nějakého
0: šíleného. My jsme začali náš rozhovor tématem vlastně informačního váku a vy jste říkal, že by pomohlo, kdyby lidé byli informováni lépe o tom, co se děje v EU. A teď jste mi řekl, že jste musel přesvědčovat vaše vlastní kolegy, že Draghiho zpráva je realistická. To znamená, že to odpovídá nějakému stereotypu škodolibému, že ti lidé v Bruselu nebo ve Štrasburku vlastně nevědí, jak to je, protože sedí někde ve slonovinové věži.
1: Neví to v Bruselu, neví to ve Štrasburku, neví to v Praze, neví to ve Vídni, neví to v Budapešti, protože do té politiky nechodí ty nejosvícenější lidi. Přece demokracie funguje na tom, že ti lidé získávají nějakou komunikací, nějakým způsobem mandát a to neznamená, že jsou tam nejlepší ekonomové samozřejmě, ale zase musím říct, že co se týká naší skupiny, a je to největší skupina v Evropském parlamentu, tam neexistuje diskuze o tom, že by EU byla špatně. Tam neexistuje diskuze o tom, že by bylo dobré, aby země vystupovaly z Evropské unie. To, že se dostáváte potom na úroveň třeba v oblasti klimatické politiky, jestli tohle víc přitvrdit nebo trochu zmírnit, jestli evropský rozpočet zvětšit, zmenšit, jak ho financovat, to je podle mě legitimní politická diskuze, u které se nedá úplně říct, co je černé a co je bílé. Ale v tom velkém obrázku, který nám tady v Čechách dost často kulhá, tam je prostě naprostá shoda.
0: No, když jste zmínil klimatickou politiku, tak plán dosáhnout dekarbonizace do roku 2050 v tomto pořadu zpochybnili i zastánci šetrného přístupu k planetě. Není to důkaz, že Evropa podléhá ideologiím, které musí korigovat?
1: Především to není ideologie a zejména v těchto dnech se bavit o ideologii oblasti klimatu, když ta klimatická změna, která teprve startuje, nám přináší obrovské problémy třeba v podobě sucha. To považuji za úplně absurdní tohle. A co se týká roku 2050, pro mě je důležitější rok 2030 a 40, kde máme jasně stanovené cíle. A máme ty technologie, kterými jich dosáhneme. Ten rok 50 trošku visí ve vzduchu, protože to dotáhnout do té čisté uhlíkové neutrality je i z mého pohledu, a já jsem hodně velký fanda do dekarbonizace, je možná trošku zbytečně ambiciozní cíl, ale to není ten nejdůležitější cíl. To je takový maják, který tam někde svítí. Zásadně je napnout cíly pro to, abychom snižovali emise teď, splňuje cíle roku 2030, 2040 a motivovali co největší část světa, aby postupovala stejně.
0: Hostem interview byl europoslanec TOP 09 ekonom Ludvík Niedermayer. Já vám mnohokrát děkuji.
1: Děkuji vám za pozvání. Naschledanou.
0: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Bylo 6:30.
3: Český rozhlas Plus.
2: Dobré ráno. Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Pietní akty k srpnovým událostem dnes budou v Praze, Brně, Olomouci, ale taky třeba v Liberci nebo v Holešově na Kroměřížsku. Tam se v 7:30 ráno koná mše v místním kostele na Nebevzetí Panny Marie. Následovat bude od 10 hodin pietní akt v areálu střední policejní školy, tehdejších kasárnách. Právě ty ráno 21. srpna 1968 bránili před vstupem okupantů příslušníci 7. výsadkového pluku. Okupantům se kasárna obsadit nepodařilo. O místa ve třetině Senátu se letos hlásí 155 zájemců. Registrační úřady ve 27 volebních obvodech musí nejpozději dnes rozhodnout o jejich registraci nebo odmítnutí. Největší výběr budou mít voliči v Praze 1. Na Rychnovsku se naopak utkají jen dva uchazeči. Senátní volby začnou prvním kolem 9. a 10. října. Případné druhé kolo bude následovat o týden později.

0: Končí třídenní odklad plánovaného 50% cla na kanadské zboží. Pro odložení se rozhodl americký prezident Donald Trump. Předcházel tomu úterní telefonát s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle šéfa Bílého domu Kanada a Spojené státy dosáhly dohody podmíněné dojednáním dalších dokumentů. Trump zavedení 50% cel oznámil minulý měsíc. Zdůvodnil to diskriminačním zacházením Kanady vůči americkým alkoholickým nápojům, autům a mléčným výrobkům. Zatěžkávací zkouška mostu Šmejkalka o víkendu uzavře část dálnice D1 ve směru od Prahy. Řidiči neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Miršovice a Chocerady. Omezení začne dnes ve 20 hodin a skončí zítra v 8 ráno. Objížďka povede přes Benešov a Sobihrdy. Pojďme na dopravu. D10 z Prahy do Turnova před sjezdem na Benátky je po včerejším požáru vozidla stále neprůjezdná, sjíždí se na exitu Tuřice, následně se pokračuje přes Kostelní, Hlavno a Mečeříš. Dobře, dojďte. Počasí bude oblačno až zataženo, místy přehánky, dopoledne přechodně i polojasno, odpoledne a večer déšť na většině území a místy i silné bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů. To byly zprávy, teď už repríza pořadu Názory a argumenty.
1: Senát je aktivní. Trump přemýšlí, co dál s Íránem. Ukrajinský ex-ministr obrany chce nahradit Zelenského. Proč je Andrej Babiš tak úspěšný politik? Velká auta ve městech a sucho na zemi. To jsou témata Názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
1: Senát je součástí našeho ústavního pořádku už více než 30 let, i když ho mnozí voliči a dokonce i politické strany dlouho ignorovali. V současné době je Senát rukou opozice a zdá se, že je aktivnější než dříve. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Petře, souhlasíš s tím, že Senát je teď aktivnější než dříve?
3: No, aktivnější může být na první pohled, a to z toho důvodu, že nyní vrací do sněmovny několik zákonů, které ovšem jsou výjimečné tím, že zbuzují různé kontroverze. Týká se to například elektronické evidence tržeb, kde Senát k tomu přistoupil takovým způsobem, že ten zákon sice nezamítl, ale vrátil ho zpět do sněmovny s tím, že by mělo dojít k určitým úpravám, které navrhl. Jedna se týkala například toho, aby elektronická evidence tržeb se nevztahovala na bezhotovostní platby. Ostatně, když už v minulosti právě elektronická evidence tržeb fungovala, tak tento způsob evidence řešil ústavní soud a ten dospěl k tomu, že je to v rozporu s ústavním pořádkem této země a že to byla věc nadbytečná, a proto ta evidence těch bezhotovostních plateb fungovat neměla. Nyní se znovu vrátila. Předkladatelé, vládní většina, tvrdí, že je to nyní už v souladu s tím rozhodnutím ústavního soudu, tak uvidíme. Týká se to také toho, že sněmovna se zabývala například rozvolněním pravidel pro obměnu státních úředníků, kdy v minulosti jsme byli svědky takzvaného tsunami, kdy když se vystřídala politická reprezentace u moci, tak docházelo k výrazným obměnám v rámci státní správy, byla velmi spolitizovaná, takže se přijal i na popud Evropské unie zákon nový, který měl umožnit to, aby přece jenom státní zaměstnanci nebyli tak snadno vyměnitelní, a nyní tedy by k tomu mělo opět dojít, že ta možnost obměny by se zlepšila nebo rozvolnila se ta pravidla, což se Senátu nelíbilo, a tento zákon rovnou zamítl a vrátil zpět do sněmovny. Když se podíváme na ty praktické důsledky, tak je pravděpodobné, že tedy vládní většina ta senátní veta nebo postoj Senátu přehlasuje a že ty zákony budou platit v té podobě, jak ji přijala vládní koalice ve sněmovně, a senátoři avizují, že v některých případech se patrně obrátí na ústavní soud, takže Senát využívá svého práva. Je to dáno také tím, že nyní máme rozdílné obsazení sněmovny a Senátu, to znamená v poslanecké sněmovně je vládní většina složená z ANO, SPD a motoristů, kdežto kdežto současná opozice má zatím stále ještě většinu v horní parlamentní komoře, takže se to může projevovat v určitém nesouladu, v jiném pohledu právě na řešení různých věcí, a je to dáno také tím, že vláda se rozhodla některé zákony přijímat netradičním způsobem, to znamená formou poslaneckých návrhů, a to znamená, že nedochází k tradičnímu připomínkovému řízení a že ty zákony mohou vyvolávat obavy o tom, nakolik jsou kvalitní, nakolik jsou podrobeny expertize odborníků a tak dále.
1: Ty jsi už zmínil, že v současné době je Senát v rukou opozice. Změní to blížící se volby?
3: Bude to zajímavé, protože se obmění 1/3 Senátu, konkrétně 28 křesel, a hned 26 z nich bude obhajovat kandidát současné opozice a pouze jedno křeslo bude obhajovat hnutí ANO, takže je velmi pravděpodobné, že ten poměr sil v Senátu se změní, že opět posílí klub hnutí ANO. Čistě teoreticky by mohlo dojít ke změně poměru sil v horní parlamentní komoře takovým způsobem, že by tam ANO mohlo začít dominovat, ale neznamená to a je velmi nepravděpodobné, že by nakonec získalo hnutí ANO většinu a že by tedy Senát začal hlasovat nebo postupovat daleko více v souladu se současnou vládní koalicí. Tak to by bylo velké překvapení a velmi pravděpodobně k tomu nedojde, ale bude zajímavé sledovat, že ANO, které bylo léta outsiderem v horní parlamentní komoře a tvrdili, že Senát neumí, tak se může stát čistě teoreticky nejsilnějším senátním klubem.
1: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
3: Naslyšenou.
1: Americkému námořnictvu se mimo větší pozornost daří zprovozňovat Hormuz pro tankery a další lodě, což pomáhá snižovat ceny pohonných hmot. Samotná válka s Íránem ale zatím zůstává nevyřešená, s čímž Donald Trump asi na začátku nepočítal. Situaci hodnotí náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
4: Americký prezident Donald Trump se kvůli nepromyšlenému americko-izraelskému útoku na Irán dostal do situace, v níž začíná vršit chybná, místy až absurdní prohlášení a rozhodnutí. Jen den poté, co vypršela 60-denní lhůta, během níž měly Spojené státy a Irán dospět na základě memoranda o vzájemném porozumění trvalému příměří, což se nepodařilo, Trump prohlásil na sociálních sítích, že oblast Hormuzského průlivu je nyní americkým územím. Skoro se zdá, že Trump, který neví, jak konflikt s Iránem ukončit, se uchýlil do jakési paralelní reality. Vnímají Spojené státy situaci v Perském zálivu prý plně pod kontrolou, takže už nemusí vojenské útoky na Irán dále stupňovat. Stačí prý ekonomická blokáda, která donutí Irán ke kapitulaci. Americká veřejnost by si podle Trumpa měla prý přestat stěžovat na vyšší ceny pohonných hmot a další negativní ekonomické dopady zamrzlého konfliktu s Iránem, protože prioritou je nedopustit, aby Irán získal jaderné zbraně. Mezitím se dál propadá Trumpova popularita a republikáni skoro jistě utrpí v listopadových volbách do kongresu velké ztráty. Pokud ovšem volby řádně proběhnou, jelikož Senát zatím nedokázal schválit zákon, který by změnil volební pravidla způsobem výhodným pro republikány, Trump nyní dokonce nevylučuje, že může vyhlásit mimořádný stav. Irán si je Trumpových domácích problémů dobře vědom. Ví, že vojenskou intervenci v Perském zálivu neschvaluje většina americké veřejnosti a že Spojeným státům dochází některé druhy raket a další munice. I proto iránští představitelé nyní tvrdí, že Irán si může počkat na konec Trumpova prezidentství. Trumpův ministr financí Scott Bessent sice mluví o blokádě, jakou historie ještě neviděla, jenže Irán může ekonomický tlak dlouho vydržet. Totalitní režim má práh odolnosti nastaven jinak než demokratické státy. Trump nyní vyhrožuje bombardováním i dosavadnímu spojenci Ománu. Důvodem je, že se Oman pustil za zády Spojených států do jednání s Iránem, přičemž obě země se dohodly, že by Hormuzský průliv mohli kontrolovat společně a vybírat za průjezd lodí poplatky. Pokud by Trump ovšem skutečně reagoval útokem na Omán, hrozí, že Spojené státy ztratí v regionu jako spojence nejen Omán, ale i některé další země. Válečné dobrodružství má přitom už nyní nejen regionální, ale i globální dopady, a to nejen ekonomické. Trump tvrdě kritizuje některé evropské země a Severoatlantickou alianci kvůli neochotě se v konfliktu angažovat. Kvůli neschodám, jak v konfliktu s Iránem pokračovat, se zhoršily i vztahy Spojených států a Izraele. Nejnověji Trump hrozí i Jižní Koreji. Nařídil omezení společných vojenských cvičení, přičemž údajným důvodem je neochota Jižní Koreje Americe pomoci. Útoky na údajný nedostatek jihokorejské úcty a ochoty spolupracovat doprovodil skandální chválou severokorejského diktátora Kim Jong-una. Ten se prý k němu chová úctivě, s Trumpem se prý navzájem chápou. To, že Trump bere takto okatně na milost severokorejský režim, má přitom dopady nejen na Jižní Koreju, ale i na válku Ruska proti Ukrajině. Severokorejci totiž dodávají Rusku rakety, jimiž teď Rusové útočí na Ukrajinu. A Severní Korea má Rusku poslat desítky tisíc vojáků. Trump svými vyjádřeními v podstatě dává alianci Ruska a Severní Koreje, která je nebezpečím nejen pro Ukrajinu, ale pro celou Evropu, zelenou. Pro Ukrajinu má jeho vojenské dobrodružství v Iránu i další negativní dopady. To, že Spojeným státům docházejí rakety do systému protiraketové obrany Patriot, znamená, že je Spojené státy nemohou posílat na Ukrajinu, která by je byla ochotná kupovat za peníze poskytnuté Evropskou unií. Ukrajina je tak momentálně fakticky bezbranná proti útokům ruských balistických raket. Shrneme-li, Trumpova stále více chaotická a občas přímo absurdní rozhodnutí na mezinárodní scéně začínají vážně ohrožovat světovou stabilitu. Pokud by se americký prezident navíc ještě pokusil odvrátit porážku republikánů v nadcházejících volbách s pochybněním voleb, může se dalším významným zdrojem nestability stát i občanský konflikt v samotných Spojených státech.
1: Uzavírá Jiří Pehe. Bývalý ukrajinský ministr obrany Michailo Fedorov vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině ještě během nynější války s Ruskem. Země čelí krizi vládnutí, uvedl Fedorov, který také kritizoval korupci během nynější války. Slovo má Libor Dvořák.
5: 9minutový videozáznam, který Fedorov pustil do světa, vypadá jako zárodek politického programu a pokus o sebeprezentaci autora jakožto autonomní politické osobnosti. Mladý ex-ministr obrany v něm na nic konkrétního neaspiruje, ale je znát, že se nenechá jen tak odstrčit. Mimo jiné v něm hovoří o nutnosti dalšího boje se všudy přítomnou korupcí i o stále výraznější potřebě nových voleb, a to jak parlamentních, tak prezidentských. I přesto, že je si jistě vědom toho, co o volbách v době války praví ukrajinský zákon, i toho, že organizačně by něco takového bylo jen těžko zvládnutelné. Nehledě na to, že volební místnosti by byly lákavým cílem pro ruské rakety a drony. Zajímavé jsou i výsledky prudce rostoucích Fedorových preferencí. Za pouhý týden po jeho odvolání z ministerského postu poskočili z 35 na celých 65%. Opravdu masivní podporu pro Fedorova dokládají i téměř každodenní demonstrace, z nichž ta poslední se odehrála včera přímo pod okny nejvyšší rady, tedy jednokomorového ukrajinského parlamentu, který ve středu hlasoval mimo jiné i o Fedorovově nástupci. Tím je bývalý šéf tajné služby Jevhen Chmara. Před poslanci jako své priority zdůraznil rychlé dovybavení armády moderními zbraněmi a posílení frontové linie, údery na ruské vojenské a strategické objekty, rozvoj obranného průmyslu a také zvýšení domácí výroby zbraní. Jeho akcenty jsou tedy v podstatě stejné jako Fedorovovi a stejně tak obliba mezi lidmi. O tom, že Zelenského volba, koho posadit do křesla ministra obrany, byla šťastná, svědčí i málokdy vídaný počet 312 hlasů pro Chmaru z celkem 450 možných. Rytířem smutné postavy uprostřed toho, čemu Michailo Fedorov říká krize vládnutí, se tak postupně stává sám Volodymyr Zelenský. Tento nesporný a nespochybnitelný vůdce národa z počátečního období války jakoby postupně ztrácel dech. Za těch 4,5 roku se na něm samozřejmě podepsala přímo smrtelná únava a neustále výpětí. Ale jsou tu i některé prezidentovi osobní vlastnosti, o nichž výmluvně vypovídá například nová kniha známého polského publicisty Zbigniewa Parafianowicze Potíž se Zelenským, která si všímá právě prezidentovi místy problematické osobnosti a určitě by si zasloužila český překlad.
1: Všímá si Libor Dvořák. Politici se nedělí jen na pravicové nebo levicové, ženy a muže, starší a mladší, ale také schopné a méně schopné. A Andrej Babiš projevuje pro některé pozorovatele nečekaný politický talent. Všímá si toho naše spolupracovnice Kateřina Perknerová, redaktorka a komentátorka Deníku.
6: Jak to ten Andrej Babiš dělá, že je tak dobrý? Kdysi se podobnými otázkami někteří novináři z mediální divize Agrofertu snažili panu majiteli vlísat do přízně. Jenomže v posledních týdnech se stejně, když ne nahlas, tak v myšlenkách, ptá nejeden komentátor a hlavně opozice. Pochopitelně se nepídí po tom, kde se vzal státník, který na co sáhne, to se mu daří. Lámou si hlavu tím, proč při všech nejrůznějších kotrmelcích, válce s prezidentem, rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti či autoritářských tendencích, jeho hnutí pořád suverénně vede žebříčky popularity a ostatní poráží nikoli oparník, nýbrž o letadlovou loď. Podle agentury Median by ANO v červenci získalo 34% hlasů, zatímco ODS 12. Předběhli ji i Starostové a nezávislí, které by aktuálně volilo 15% lidí. Mohli by se lídři těchto stran, ale také lidovců či pirátů, činit víc? Nepochybně. Nejsou vidět, nepředkládají žádnou vlastní agendu, škobrtají za ANO, aniž by tušili, co si s tím počít. Potíž je v tom, že to možná neví nikdo. Když Václav Klaus zakládal Občanskou demokratickou stranu, budoval ji na jasných ideologických základech. Byl pravicovým politikem, který nemluvil o vyrovnaném rozpočtu, ale měl ho. Nebájil o privatizaci, avšak privatizoval. V raných 90. letech minulého století většinu podnikatelů nenapadlo volit nikoho jiného, neboť ODS reálně zastupovala jejich zájmy. Totéž v opačném gardu platilo o ČSSD, kterou preferovali zaměstnanci a seniori. S nástupem Andreje Babiše se politický půdorys proměnil. Nejprve pozbíral mainstreamový pravicový a pak levicový elektorát. Dokázal přesvědčit obě kategorie těchto občanů, že bude jejich reprezentantem. Faktem je, že za jeho první koaliční vlády se snížily daně z příjmu fyzických osob a třeba učitelům citelně vzrostly platy. Pak přišla ODS a v rámci konsolidačního balíčku berně zvýšila. Rozpočtový deficit ovšem nijak výrazně nestlačila a s investicemi to také nepřeháněla. Nechovala se jako pravicový subjekt. To ji devastuje i v současnosti. Babiš je klasický populista, který umí číst nálady obyvatelstva. Je-li měsíc nesnesitelné vedro a půda je vyprahlá, nevykládá nesmysly o tom, že v létě je hold teplo a v noci tma, leč vyjmenuje úspěchy svého ex-ministra životního prostředí a obnoví koalici proti suchu, v níž bude dominantní figurou právě Richard Brabec. Lidé mají dojem, že premiér vybubnoval déšť. Stoupá-li cena pohonných hmot, vláda aspoň přechodně reguluje jejich ceny. A když průzkumy ukazují, že koncesionářské poplatky jsou neoblíbené, tak je šéf ANO zruší a jako bonus ještě vymaže motoristického ministra kultury Otu Klempíře. Na jeho strategii opozice není schopna reagovat. Věci, které oprávněně kritizuje, totiž rozhodující část voličstva příliš nezajímají. Dokud si nenajde svůj píseček, na němž bude stavět originální bábovky, nemá šanci Andreje Babiše porazit.
1: Konstatuje Kateřina Perknerová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Rostou nejen děti, stromy nebo ceny, ale i auta. ale ulice jsou stále stejně velké a města řeší, co s tím. Fenoménem velkých osobních vozů se zaobírá Apolena Rychlíková, šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found.
7: Nehoda Filipa Turka na jedné z křižovatek v Praze svého času plnila stránky médií. Téměř symbolický střed hranatého Mercedesu třídy G, který Turek v té době používal patrně jako jeho evidovaný provozovatel a Škody Fabie, přivážející krevní destičky, může sloužit i jako odrazový můstek pro debatu o bezpečnosti ve městech i na silnicích. Turkem používaný automobil totiž Fáby odmrštil, ta se převrátila a její řidič skončil se zraněními v traumacentru. Takzvané Géčko zůstalo jen s pár škrábanci bez poznávací značky. Právě střed dvou tak odlišných aut velmi názorně připomněl problém, který nejen evropská města řeší stále častěji. Co dělat s auty, jejichž velikost a hmotnost chrání jejich posádku, ale zhoršují následky nehody pro všechny ostatní. Nejde přitom jen o jednotlivé nehody, ale i o proměnu vozového parku celých měst. Velká a těžká auta jsou ve veřejném prostoru stále běžnější. U velkých aut se soustřeďuje několik různých rizik. Pro bezpečnost jsou rozhodující především jejich hmotnost, rozměry a tvar přední části. Prvním problémem je nepoměr při střetu. Výzkumy amerického pojišťovacího institutu IIHS ukazují, že u už velmi těžkých aut přináší další zvyšování hmotnosti jejich posádce jen malý dodatečný bezpečnostní přínos, zatímco riziko pro lidi v druhém voze dále roste. Moderní konstrukce sice rozdíly mezi auty částečně zmírňují, fyzikální zákony ale změnit nedokážou. Ještě přesvědčivější jsou data o střetech s chodci a cyklisty. Systematická analýza více než 680 tisíc nehod zjistila, že při strážce s SUV nebo podobně velkým vozidlem je pravděpodobnost smrtelného zranění o 44% vyšší než při střetu s běžným osobním autem. U dětí byl rozdíl ještě výraznější. Rozhoduje také tvar vozu. Vysoká kolmá příď zasahuje člověka do trupu, pánve nebo hlavy a častěji ho odhodí před vozidlo, místo, aby jej nabrala na kapotu. Následky takového střetu proto bývají vážnější. Výzkum IIHS také ukázal, že SUV dodávky a další velká vozidla srážejí k chodce při odbočování častěji než běžná osobní auta. Jedním z pravděpodobných vysvětlení je horší výhled z vozidla. Evropská města už na růst velkých a těžkých aut reagují. Pozornost se soustředí hlavně na jejich hmotnost, rozměry a prostor, který zabírají. Nejznámějším příkladem je Paříž. Od října roku 2024 tam řidiči spalovacích a hybridních aut těžších než 1,6 tuny platí trojnásobné parkovné. Hodina stání v centru stojí 18 eur, 6 hodin 225 eur. Vyšší sazba se netýká rezidentů, lidí se zdravotním postižením ani některých profesí. Lyon zavedla několik cenových pásem podle hmotnosti a typu pohonu. Těžší auta platí víc, město ale zároveň počítá se slevami pro nízkopříjmové domácnosti a početnější rodiny. Německý Koblenz odvozuje cenu rezidentního parkování od délky a šířky vozu. Majitel tak platí podle toho, kolik místa jeho auto na ulici skutečně zabere. Společný směr je zřejmý. Některým městům už u aut nestačí sledovat pouze emise, ale řeší i nerovnoměrné dopady velkých a těžkých aut na okolí. V Praze takovou debatu nejspíš neuvidíme, i když by byla také na místě. Zdaleka ne kvůli Filipu Turkovi, zkrátka z podstaty problému samotného.
1: Říká Apolena Rychlíková. Jen málo které téma je více politické než sucho. A to zejména v těchto týdnech. Jedné stránky tohoto problému si všímá náš spolupracovník Ivan Štern.
8: V posledních třech letech letos potraviny celosvětově zdražily vůbec nejvíce. Před několika desítkami let nás sice liberálové a stoupenci neviditelné ruky trhu přesvědčovali, neurodí-li se nevadí, doveze se z oblasti, kde s úrodou takové problémy nebyly. Jenže potravinová drahota v důsledku všeobecného oteplování začíná být celosvětovým fenoménem a volná ruka trhu je náhle více než bezmocná. Vzrůstá neschopnost přírody zadržovat vodu. Příčinou je bez ohledu na roční období sucho. Nebezpečně klesá hladina spodních vod. Neplodná pole trpící nedostatkem vláhy rodí stále méně. Rozsáhlé požáry zasahující oblasti bezmála rozsahu Čech vyhánějí statisíce lidí z jejich domovů. Časté povodně nedostatek vody rozhodně nevyrovnávají. Naopak k suchu tvoří jeho komplement, jeho doplněk. To vše bez ohledu na to, kdo jaký má názor na oteplování klimatu. Myšlenka zachování jaderné energetiky nezanechává přece uhlíkovou stopu. Byla připuštěna jako jedna z bezpečných energetických alternativ. Nedostatek vody vede a dál povede k poklesu hladin vodních toků. Vody potřebné k chlazení jaderných reaktorů se už dnes začíná nedostávat. Energetika, doprava, dokonce i zemědělství, které čerpají z fosilních zdrojů, jsou zhruba z jedné čtvrtiny své spotřeby závislé na zdrojích nacházejících se v politicky nestabilních oblastech. Riziko z toho plynoucí umocňuje sebestředná a krátkozraká politika současné americké vlády. Opustila roli sklidňujícího globálního prvku, naopak zvyšuje mezinárodní napětí. Hrozba energetických krizí v daném politickém vývoji obsažená může vyvolat nebezpečí násobně vyšší, než byla ta, již známe u ropných krizí minulosti. Musíme udělat vše proto, aby příroda byla opět schopna účinně zadržovat vodu. Aby i průtrže mračen doplnili zásobárny spodních vod a nestékali po polích připomínajících parkoviště pro auta a ne životadárný zdroj potřebných potravin a pítce pro zvířata. Přestat se hádat o příčinách klimatické krize. Oteplování je jednoduše faktem. I v Evropě, byť Evropa k němu přispívá jednotkami procent, růst její průměrné teploty v posledních dekádách je vůbec nejrychlejší ze všech kontinentů. Od roku 2003 na vedra zemřelo zhruba na 70 tisíc Evropanů. Masivní investice do alternativních energetických zdrojů nejsou jen řešením čelícím změnám klimatu, ale i globální politické nestabilitě. Sotva bude postačovat placebo, nabízené českou vládou v podobě zádržných hrází.
1: Uzavírá Ivan Štern nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání Názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
9: Česko se po 30 letech relativního klidu učí znovu přemýšlet o krizích. Jak jsme na ně připraveni, jak moc jsme ochotní se na ně připravit a kdo za to nese zodpovědnost? Stát, samosprávy nebo jsme to my, občané? A poučili jsme se z povodní nebo z pandemie covidu? Speciálním hostem je Dušan Uhlík, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení generálního ředitelství hasičů.
2: Poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Dobré ráno, právě bylo 7 hodin, začíná živé ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a provází vás jimi Vojtěch Tomášek
11: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas Plus.
11: A naše témata pro pátek 21. srpna. Ministryně financí uzavřela první kolo rozpočtových jednání s dalšími členy vlády. Jak vysoký bude schodek?
12: Po 400 miliardami bude vyšší než v roce 2026, to je zatím jediné, co chci říct.
10: Evropa bude podle studie německých vědců během příštích let čelit daleko většímu počtu požárů. Jak zlepšit prevenci?
11: A přesně před 58 lety obsadila vojska Varšavské smlouvy Československo. Jak srpen 1968 vypadal ve Znojmě?
10: I na to se zeptáme. Teď ale ještě zprávy, které dnes připravuje Naďa Procházková.
0: Dobré ráno. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 se lidé budou připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil například prezident Petr Pavel. Během pietního aktu policisté část Vinohradské třídy uzavřou. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
13: Od 11 do 12 hodin kolem budovy nebude moct nic projet, aby právě ta pietní vzpomínka, kladení věnců a ty smuteční proslovy nebyly rušeny. Je to vlastně v rozsahu Legerová až Italská ulice.
0: Na pražském výstavišti připomene srpnovou okupaci Československa dnešní akce Nevermore 68. Přednáškami, koncerty a rozhovory připomenou letos i osudy lidí, kteří po invazi vojsk Varšavské smlouvy emigrovali.
14: Migrace je velice intenzivní téma i v naší společnosti, především s ohledem na ukrajinské uprchlíky.
15: Vysvětluje organizátorka připomínkové akce Nevermore 68 Barbora Šubertová.
14: Tak jsme chtěli vlastně toto téma zvednout a připomenout i našemu národu, že my jsme byli jednou z pozici těch, kteří utíkali ze země.
15: Součástí programu Nevermore 68 bude na pražském výstavišti i speciál radiožurnálu s Janem Pokorným. Ten bude mluvit se spisovatelem Ondřejem Nefem a historičkou Evou Ješutovou. Večer pak čeká návštěvníky v letním kině promítání snímku Miloše Formana Taking Off. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Česká ekonomika letos podle ministerstva financí poroste o 1,9%. Je to o 0,2% bodu míň, než ministerstvo očekávalo v dubnu. Podle rezortu je to hlavně kvůli nejistému vývoji konfliktu na Blízkém východě. Ministerstvo ale snížilo výhled inflace. Letos by měla být za celý rok 2,2%. V tomto roce se taky podle ministerstva prohloubil schodek veřejných rozpočtů, a to na 2,7% HDP. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO vláda dodrží letošní schodek 310 miliard. Pro příští rok podle ní vzroste.
16: Na tom čísle pracují ministerští úředníci. Rozmezí, vám řeknu, po 400 miliardami. Prostě se bude pohybovat schodek, bude vyšší než v roce 2026.
0: V příštím roce má růst ekonomiky zrychlit podle ministerstva na 2,4%. Zvýší se ale i inflace, a to na 2,7%. Senátem neprošel návrh stavebního zákona. Podle koaličních poslanců norma usnadní a zrychlí proces stavebního povolení. Senátoři ho ale naopak označují za paskvil, který jde na ruku velkým developerům a nezajišťuje dostatečnou kontrolu systému. Podle Stanislava Balíka, místopředsedy ústavně právního výboru Senátu, by novela způsobila kolaps stavebního řízení.
17: Toho stavebního řízení, které už dnes funguje špatně, které už dnes funguje nedostatečně, přestože tam je celá řada bodů, které jsou rozumné, usnadňují obnovu území po povodních, katastrofách a tak dál, ale bohužel je to doprovozeno právě těmi záměrnými změnami ve prospěch velkých hráčů, velkých developerů.
0: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za návrhem dál stojí a věří, že poslanci koaliční většinou Senát přehlasují. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky z Francie nebo Německa.
18: Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. Podle Českého statistického úřadu jen mezi dubnem a koncem června zemřelo celkem necelých 2300 lidí. To je asi o desetinu víc, než bylo běžné v uplynulých 15 letech. A tato nadúmrtí pravděpodobně souvisí s vedrem. Ve všech zemích jsou nejčastějšími oběťmi horka starší a nemocní lidé. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Jihomoravští hasiči měli za včerejší večer víc než 70 výjezdů v souvislosti se silnými bouřkami. Nejvíc práce měli na Hodonínsku, kde zasahovali profesionální jednotky víc než 50krát. Zásahy popisuje mluvčí Filip Venclovský.
19: Nejčastěji hasiči odstraňovali popadané stromy a větve z komunikací. V 19 případech odčerpávali vodu ze zatopených prostor. Dále zasahovali u odstraňování jiných nebezpečných stavů, jako jsou poškozené střechy či spadené dráty elektrického vedení.
0: Výstraha před silnými bouřkami platí i dnes od 16 hodin. Na Hané začala sklizeň chmele. Jako první česačky spustili zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Následovat je budou další, třeba největší pěstitel chmele na Moravě v Kokorách. Tam ale mají kvůli nedostatku vláhy a horku chmelových šišek méně a jsou malé. Předseda družstva a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský tak očekává podprůměrnou úrodu.
20: Těch tropických dnů a nocí bylo tolik, že to není ani průměrné, ani normální a každá anomálie se vždycky podepíše na vývoji a tady u toho chmelu se podepsala u nás na těch půdách, které prostě nejsou v nějakých údolních nižších polohách, kde by byla spodní voda, takže ta rostlinka si nemá na co sáhnout a nemá z čeho žít, tak prostě nemůže vytvořit odpovídající úrodu.
0: Připravili jsme pro vás dopravní informace. Dálnice D10 směrem z Prahy do Turnova před sjezdem na Benátky nad Jizerou na 25,5 kilometru po včerejším požáru zůstává uzavřená. Odklon dopravy pokračuje na exitu 21 Tuřice. Před ním se začíná tvořit kratší fronta. Pak se pokračuje přes Kostelní Hlavno a Mečeříš a na dálnici se vrací u Benátek na 27 kilometru. Na dálnici D7 na trase ze Slaného do Prahy naberete zdržení v koloně od Tuchoměřic ze 3. kilometru. Čekejte 5 minut navíc. Podobné zdržení je teď i z opačného směru. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami. Ráno a dopoledne bude přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přeháňky a místy i silné bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
21: Posloucháte Ranní plus.
10: A to 8 minut po 7 hodině. Dobré ráno vám přeji Vojtěch Tomášek a Šárka Feniková. Na Evropu čím dál víc dopadají důsledky globální změny klimatu. Evropské země se potýkají třeba s častějšími i silnějšími požáry. Podle německých vědců jich bude v následujících letech už jen přibývat. Pokroky v hašení a prevenci by ale podle optimistických odhadů mohly alespoň snížit počet případů podobných pohrom. Víc o nezrovna veselých prognózách už řekne Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
22: Dobré ráno.
10: Matěj, co by mohlo tedy tu situaci zlepšit?
22: Tak třeba podle německého biogeografa Tomase Hicklera by v boji proti vzniku a šíření požárů v budoucnosti mohla výrazně pomoct prevence, lepší výcvik hasičů, ale i větší spolupráce mezi lesníky, ekology a taky požárníky. Například německý zpravodajský server Deutsche Welle v souvislosti s tím píše, že členské státy Evropské unie do příštího roku na podobná opatření obdrží v přepočtu celkem přes 50 miliard korun. Když se tyto příspěvky správně využijí, může podle Světové banky každé euro investované na prevenci ušetřit až 7 eur na hašení a následnou rekultivaci. Studie německých vědců mluví taky o tom, že by lepší hašení a prevence mohly až o 70% zmírnit nárůst počtu požárů. Podobné poznatky i zkušenosti mají i čeští vědci, jak potvrzuje i bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
23: Proto, aby vznikl požár vegetace, musí se splnit tři podmínky. Musí tam být palivo vhodné, musí být vhodné požární počasí a pak musí dojít k nějakému zapálení. A zhruba za 95 až 98% zapálení odpovídá člověk. Takže pokud se budeme v krajině chovat odpovědně, tak můžeme v zásadě snížit počet požárů teoreticky třeba o desítky procent a tím poměrně razantně zmírnit ten, řekněme, nepříznivý klimatický trend.
22: Právě díky prevenci a včasným zásahům se právě v Česku dlouho dařilo počty požárů dokonce snižovat. Podle bioklimatologa Trnky to má ovšem jedno ale.
23: Na druhou stranu, a to je potřeba říct, my jsme v těch našich datech, a to se týká celé Evropy, zase viděli poměrně zřetelný zlom někdy před rokem 2020, kdy ten setrvalý pokles začíná otáčet, protože ty klimatické podmínky začínají, zdá se, převládat nad těmi opatřeními, které lidé přijímají. Ukazuje se, že ten klimatický signál, aspoň v posledních letech, začíná mít mírně navrch. Prostě když použijeme modely, které jsme nakalibrovali, tak vidíme poměrně znatelný nárůst zhořelé plochy. A skutečně třeba v českých zemích ten nárůst může být zásadní, potenciálně třeba 3 až 5 násobek.
22: Nárůst požárů se tak třeba podle německých vědců úplně zastavit už nepodaří.
10: Proč to vědci vylučují?
22: Ta odpověď je docela prostá. Je to kvůli globální změně klimatu. Čím dál častější horké, suché a větrné počasí zkrátka svědčí tomu, že se i zdánlivě neškodné plameny mění v pohromy, které teď v létě sužují třeba Španělsko, Francii, Portugalsko nebo balkánské země. No a týká se to i Česka, jak říká i Miroslav Trnka.
23: Probíhající klimatická změna má vliv jako zásadní samozřejmě, protože ona prodlužuje délku požární sezóny, zvyšuje počet dní, kdy palivo je suché, současně zavádí změnu sezonality a v českých zemích prostě se setkáváme s některými ročníky, kdy naše vegetace má spíš charakter jaksi vnitrozemí Balkánu než typická dynamická středoevropská vegetace. Takže tohle všechno jako nahrává skutečně tomu, že když škrtneme ve špatnou dobu sirku nebo dojde k závadě nebo prostě se poruchají brzdy vlaku, tak může vzniknout i třeba série požárů vegetace, než se nadějeme.
22: Počet požárů tak podle vědců bude nejspíš dál růst, a to i v případě, že by svět přijal i daleko tvrdší opatření k ochraně klimatu než teď. Optimistické prognózy mluví o mírném nárůstu podmínek příznivých pro vznik požárů. Podle těch pesimistických scénářů se ale globální teplota zvýší o 3,6 stupňů Celsia, což v Česku podle Trnky se může projevit nárůstem teploty až o 6 stupňů. No a plameny kvůli tomu tak podle německých výzkumníků do konce století každoročně sežehnou skoro o 40% víc evropské půdy, než je tomu dnes.
10: Jestli je možné se efektivně v budoucnu chránit před ničivými požáry, jsme probrali s Matějem Kolářem ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
22: Já děkuju, naslyšenou.
11: Teď je 7 hodin 13 minut. V Ranním plusu se budeme věnovat propojení zemědělství a moderních technologií. Právě to je mezinárodní výstava Země živitelka. Největší český agrosalon začal včera v Českých Budějovicích. Odborníci na zemědělství i politici tam řešili třeba pokles sklizně způsobený suchem, dlouhotrvajícími vysokými teplotami, jarními mrazy, ale taky vyššími náklady na pohonné hmoty a hnojiva.
3: Letošní sklizeň na agrosalonu vyhodnotila agrární komora. Podle jejího prezidenta Jana Doležala české zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Sklizeň je nejhorší za posledních 15 let, říká Doležal.
4: Pokud se dneska podíváme na srovnání výnosů letošního roku s tím loňským rokem, tak jsme zhruba o 17% méně u obilovin a o 20% méně u řepky. Pokud tedy srovnáme meziroční výnosy, tak nejsou dobré.
3: Nepříznivá je podle Doležala situace i v živočišné výrobě, kde jen v sektoru mléka dosahují kvůli jeho nízké ceně ztráty na tržbách každý den zhruba 20 milionů korun. Podle předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Moniky Nebeské letos v Česku kvůli suchu klesne produkce zeleniny o zhruba 30%. Stát je ale podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD připravený zemědělcům z dopady klimatické změny pomoct. Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu v celkové výši 800 milionů korun. Rezort už dřív zemědělcům slíbil vyplatit mimořádnou podporu z unijního rozpočtu, říká Šebestián.
5: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
3: Ministerstvo chce podle Šebestiána taky navýšit investice do vodohospodářství na minimálně 4 miliardy ročně. Letos na to má rezort v rozpočtu 3 miliardy. Podle ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu Kamila Maláta měla ale přijít pomoc státu dřív.
6: Jsou to jednak nějaké úlevy od dotačních podmínek, které se musí plnit. Tam ta situace je jedna rovina a pak je nějaká přímá pomoc právě na to, aby třeba chovatelé, kteří by měli tu možnost, tak aby si mohli nakoupit krmiva. Bohužel trošku vnímáme, že ta pomoc přichází pozdě a ještě navíc ta avizovaná pomoc by měla být splatná až někdy v první polovině roku 2027, tak bychom si přáli, kdyby přišla nebo mohla přijít přece jenom rychleji a efektivněji.
3: Motem letošního agrosalonu Země živitelka je inovace v každém poli. V zemědělství k moderním technologiím kromě umělé inteligence patří taky drony. Podle Romana Bumbálka z katedry techniky a kybernetiky Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dokážou monitorovat porost nebo zvířata a pomáhat třeba při pěstování.
1: Drony určitě nenahradí ty standardní konvenční metody, ale je to jako doplněk toho precizního zemědělství na bodovou aplikaci, kdy my chceme zacílit pouze třeba na ten plevel bodově a ten traktor by musel přejíždět ty plochy a takhle ten dron tam pouze doletí, aplikuje a letí dál.
3: Zeměživitelka letos do úterý 25. srpna představuje třeba i zemědělskou techniku, myslivost, včelařství nebo výzkum a vzdělávání. Loňský ročník navštívilo přes 132 tisíc lidí, nejvíc za posledních 22 let. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
10: 7 hodin a téměř 17 minut míříme na opačnou stranu republiky. Ve Vsetíně vznikla nová stezka po stopách Josefa Sousedíka. Starostu a významného vynálezce, který výrazně ovlivnil podobu města, připomíná 7 kovových stojanů. Na každém z nich je QR kód. Po jeho načtení se zájemci dostanou k aplikaci s dobovými fotografiemi i s dosud nezveřejněnými nahrávkami.
0: Dole pod schody je nový kovový stojan, který má asi 90 cm. Je to jeden ze 7 stojanů naučné stezky. A zatímco ty stojany jsou i díky jejich tmavé barvě takové nenápadné, tak ta Sousedíkova stopa je tady ve Vsetíně velká.
7: Je velká bezesporu, on na poli tehdy dynamicky a nově se rozvíjejícího elektromagnetismu, tak odborníci hovoří o tom, že když se řekne jméno Edison, Tesla, tak Sousedík tam prostě patří taky.
0: Ze schodů Masarykova gymnázia teď se stupuju blíže ke stojanu s Daliborem Marunou, který je předsedou spolku Josef Sousedík Genius Valašska. Je s námi i autor aplikace Petr Stodůlka.
8: Vlastně i to, co jsme chtěli říct, je to, že Vsetín by neexistoval v takovém rozsahu, jaký je bez něho. On se zasadil o rozvoj Vsetína, staral se tu o lidi, byl starostou, je to neuvěřitelná osobnost, ale tohle všechno bývá často opomíjeno.
0: Petr Stodůlka teď přikládá telefon k jednomu z těch QR kódů, které jsou na každém z těch 7 stojanů.
8: Vlastně návštěvník přijde ke stojanu, naskenuje QR kód, k tomu danému bodu objeví nové informace v podobě textu, fotografii dobových, dosud nezveřejněných videozáznamů, své znalosti si může zábavně ověřit pomocí kvízu, kde sbírá body a poměřovat se s ostatníma návštěvníkama.
0: My jsme se teď přesunuli do Panské zahrady. Proč jsme právě tady v parku?
7: V Panské zahradě jsme proto, že se blížíme řece Bečvě, která byla v době Sousedíka a jeho starostování zregulována. V tom se právě odráží to vizionářství, odvaha v době, kdy byl starostou od roku 1927 do roku 1928, tak se to město dramaticky jednou provždy proměnilo.
0: Říká Dalibor Maruna, s Petrem Stodůlkou se společně přesunujeme na vlakové nádraží. Tady je taky jeden z těch 7 stojanů. Kdyby byla tma, tak by ten stojan svítil.
8: Na stojanu je iluminační složka a vlastně ten svět tady téhle složky má symbolizovat elektřinu, která je silně spojena s Josefem Sousedíkem.
0: A konkrétně tady na nádraží si budeme moci taky přehrát hlas Josefa Sousedíka.
8: Ano, máme unikátní záznam díky Českému rozhlasu Josefa Sousedíka při otevírání železniční trasy na Horní Lideč.
9: Při slavnostním zahájení provozu na druhé koleji dráhy z hranic do Horního Liče vzpomíná obyvatelstvo města Vsetína a celého kraje na pomezí bratrského Slovenska vaší vzácné podpory při vybudování tohoto železničního spojení, jež přinese našemu kraji, městu, hospodářské požehnání.
8: Pro skalního fanouška Josefa Sousedíka je až skoro dojemný a stojí za to si ho plně vychutnat.
0: Sousedíku hlas a taky celou aplikaci si budou moci lidé poslechnout a projít na konci srpna u příležitosti slavnostního otevření nového autobusového nádraží. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
10: A pokud byste se o Josefu Sousedíkovi chtěli dozvědět víc ještě předtím, než se půjdete podívat na novou stezku, tak se můžete podívat také na stránky plus.rozhlas.cz a v záložce Zaostřeno najdete 2 díly o Josefu Sousedíkovi. Poslechněte si je.
11: Doporučujeme k poslechu. Teď je 7 hodin 20 minut. Máme tu několik zpráv, které dnes sledujeme. Senátoři zamítli novelu stavebního zákona, zkritizovali přípravu změn i to, že podle nich nahrává velkým developerům. Varovali taky před kolapsem stavebního řízení. Koalice kritiku odmítá. Nový stavební zákon podle koaličních politiků zrychlí povolování staveb v Česku. Novelou se budou muset znovu zabývat poslanci. Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Hongkongský soud uznal vinnými z podněcování ke svržení čínského režimu dva organizátory každoroční hongkongské vzpomínkové akce na potlačení protestů na náměstí Tiananmen v roce 1989. Aktivisté trvají na své nevině a hrozí jim až 10leté tresty vězení.
10: 7 hodin a 21 minut se dnes poprvé podíváme na stránky zahraničních médií a ku podivu řeší to, co vlastně celá Evropa. Například britský deník Guardian píše, že Británie čeká stále častější střídání extrémního sucha a vydatných dešťů, které věci označují jako klimatický bič. Letošní léto patří k nejteplejším a nejsušším v historii Anglie a vlny veder si zatím vyžádaly téměř 3000 životů. V některých oblastech také platí omezení spotřeby vody.
11: Klimatologové varují, že současné podmínky můžou být v porovnání s budoucností ještě mírné. Už letošní zima by podle nich kvůli jevu El Niño mohla do Spojeného království přinést extrémní srážky a rozsáhlé povodně. Guardian proto upozorňuje, že změna klimatu už není pouze o postupném růstu teplot.
10: Deník také kritizuje britskou vládu a vodárenské společnosti, protože podle něj na klimatickou změnu nejsou připravené. Británie, která bývala světovým lídrem v navrhování a výstavbě nádrží, tuto odbornost zahodila a vodu zprivatizovala, píše Guardian. Celé odvětví tak od 90. let trpí nedostatečnými investicemi a Británie bude muset řešit nedostatek vody v létě a její přebytky v zimě. Bez výrazných investic do vodárenské infrastruktury a změny způsobu jejího financování může být podle Guardianu problém stále závažnější.
11: Otevíráme taky francouzský tisk. Strategické hlasování nemusí podle francouzského listu Le Monde v prezidentských volbách v roce 2027 fungovat stejně, jako fungovalo v roce 2022. Tehdy se povedlo Jean-Lucu Mélenchonovi výrazně mobilizovat levicové voliče a přiblížit se postupu do druhého kola. Tentokrát ale ochota levicových voličů ve Francii přistoupit na to, že dají hlas nejsilnějšímu kandidátovi, i když s ním nemusí ve všem souhlasit, naráží.
10: Levicoví voliči totiž nejsou rozdělení podle politických programů, ale také podle svého postoje k samotnému Mélenchonovi. Jak píše Le Monde, část voličů pochybuje o jeho osobnosti i o tom, zda je skutečně schopen porazit krajní pravici. Proto není jisté, že se příznivci ostatních levicových stran automaticky přikloní k nejvýše postavenému kandidátovi.
11: Situaci ale podle Le Monde nahrává skutečnost, že různé proudy francouzské levice mají společné priority. Víc tedy píše deník Le Monde.
10: A my odkládáme tisk a podíváme se na další téma. Oheň patří k objevům, které zásadně změnily lidský život. Zahříval nás, svítil nám a po tisíce let se kolem něj lidé scházeli. Jak přesně s ním ale naši dávní předci zacházeli, zůstává podle archeologů z Akademie věd částečně záhadou. Proto se pustili do výzkumu pravěkých ohnišť, aby zjistili, co v nich pravěcí lidé pálili, k čemu je využívali a co nám jejich pozůstatky prozradí o světě, ve kterém žili.
12: Tak my se nacházíme na lokalitě Dolní Věstonice 3.
13: Vyšplhali jsme do prudkého svahu tady nad vodní nádrží Nové Mlýny a postupně se blížíme k výkopu archeologů z Akademie věd.
12: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného obdobia lovců mamutů.
13: Popisuje mi naleziště archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
12: A na té vrchné terase ještě okrem toho kultury ohňa sien, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
13: Pro archeologie je tato lokalita zajímavá tím, že se tu potkávají stopy více různých kultur.
12: To, co je pro nás důležité, je to, že tu vidíme ty pozostatky nějakého toho horenia.
13: Ano, jsou tady vlastně dva výkopy, jeden ano, je mělký, kolem jednoho metru, druhý je, má tak 3-4.
12: Jo, ne, 3. Tu nám máme zachytěnou nějakou aktivitu, která souvisí s horením.
13: V hlubokém výkopu právě pracuje archeoložka Bára Šrámková.
14: Takhle se snažím najít tu hranu toho ohniště.
13: Máte v ruce právě takovou špachtličku.
14: Lezou nám z toho zbytky industrie. Tady mi čouhají kosti tady.
13: Takže tady kus půdy, ze které něco čouhá.
14: Tady vidět nějaký uhlíky, ono, když se to takhle zaškrábne, tak je to krásně černý.
12: Tam zrovna vidíte nějakou pěknou kost.
13: Vypadá to jako hodně velká kost.
12: No, to bude asi z mamuta.
14: Měřit, jo?
12: Jo.
14: Měříme kost.
15: Měřím. ID 205, výška 216, 73.
14: Super, díky.
13: Místo, kde hořelo, může vypadat jako tmavá skvrna v zemi. Pro archeologii je to ale něco jako časová kapsle. Jedno z nich mi ukazuje archeoložka Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
2: Tu se pozráme na ohnisko, vidíme oranžovo sfarbené sedimenty. Stále vyzerá celkom zachovaně a můžeme z něho získat veľa informací.
13: Jak může být staré?
2: Ak to souvisí s tými lovcami mamutou, tak by mohlo být mezi 30 a 20 tisíc před naším letopočtem staré.
13: Vědci nyní ohniště vypreparují, v celém bloku vyzvednou a přesunou do laboratoře.
2: Dá se zjistit například, či tam varili alebo pěkli a čo pěkli, či tu smažili meso, případně aké aktivity se v okolí toho ohniska odohrávali.
13: Z různých ohnišť tak může vzniknout podrobný obraz člověka, který tu žil před desítkami tisíc let. Z Dolních Věstonic Marek Hensl, Český rozhlas.
11: Přesně před 58 lety obsadila vojska Varšavské smlouvy Československo. Budeme si to dnes připomínat celé ráno.

0: i nastoupení s kusama, tak jsme jeli dom.
1: Obě dcery pak Josef Vlasák nechal v bezpečí u babičky, dokud se situace neuklidní.
0: No a tak potom jsem chodil fotit, no.
1: Josef Vlasák teď v počítači otevírá složku s fotkami nadepsanou srpen 68. Zachytil třeba vzkazy lidí, které sovětským vojákům psali na výlohy obchodů.
0: Za lidskou tvář.
2: Socialismu. A tady projíždí ruská no, auta.
0: Ty jezdili furt.
2: Vy jste se nebál s tím foťákem mezi těmi ruskými vojáky?
0: Ty neměli čas na to. A jel tank, kuda na Prahu. Tak jsme ho poslali do starého města. No on sjel až dolů, teď se nemohl dostat nahoru. No a teď jsme jeli přes náměstí Svobody. Tam byly ty elektrické hodiny. Tam bylo napsané. Chyťte Indru Biliaka, uřešte jim č***ka.
1: Tedy Alojse Indru a Vasila Biliaka, dva ze signatářů zvacího dopisu, který se stal záminkou pro invazi. Směje se Josef Vlasák.
0: Je mě to líto, já.
2: Bylo to tam.
0: Ano, prosím.
2: Tady jsou i vzkazy, nechme to na této fotce, na Mariánském náměstí.
0: Je Mariánský náměstí.
2: Tady je ta socha toho rudoarmějce, který tam stojí dodnes.
0: Jo.
2: A má napsané okolo sebe i na tom, na té podestě vzkazy v azbuce. I v češtině je to tam jo. Vidět. A vy jste říkal ten příběh s tím, jak někdo na něho navázal ten provaz.
0: No, chtěli ho sundat.
2: Někdo...
0: Naši.
2: Jo.
0: No, tak jsem viděl, že Ivanovi uvázali lano.
2: Tomu té soše rudoarmějce.
0: To lano mělo dvě smyčky.
2: A někdo chtěl zaháknout jo. Tu smyčku za tank.
0: Ano. Pač každý tank vzadu má ty háky. Za tu dobu, co jsem tam stál, tak žádný tank nejel, no a potom ho nesundali.
1: Ve své sbírce fotek Josef Vlasák dokumentuje historii i vývoj Znojemska. Včetně těch svých dosud nashromáždil asi 70 tisíc snímků. Některé vydal i knižně.
0: Mě jde o to, aby ty lidi poznali, jak to tady vypadalo. Tak chcete z toho nějaký fotky?
1: Nabídku Josefa Vlasáka jsem tedy přijal a několik jeho autorských fotek ze srpna 1968 ve Znojimě jsem si na flashdisku odnesl. Výběr z nich je dostupný na zpravodajském webu i rozhlas.cz. Ze Znojima Šimon Franc, Český rozhlas.
3: Je 7:30, zprávy má Naďa Procházková.
4: Český rozhlas Plus.
5: Dobré ráno. Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Podepsal memorandum, podle kterého mají Spojené státy do roku 2030 provést ročně 1000 startů a návratů do atmosféry. Loni jich bylo 178. Dokument zároveň počítá s návratem amerických astronautů na měsíc do 2 let a se začátkem budování základny na této oběžnici. Úřady by podle Trumpa měly taky hledat nová místa hodná pro starty raket. Zemědělci začínají kvůli suchu a nedostatku krmiva snižovat stavy skotu. Například agropodnik Košetice sklidil jen polovinu potřebného krmení. Schovaných 2700 kusů dobytka proto plánuje prodat 600 býků. Podle Zemědělského svazu snižují stavy i další chovatelé. Dálnice mezi ostrovem a Vysokým Mýtem bude ode dneška v provozu. Silničáři nejprve kolem 11:30 dopoledne otevřou jízdní pruh ve směru od Pardubic na Vysoké Mýto. Zhruba o 2 hodiny později pak i opačný směr. Víc než 6-kilometrový úsek bude zatím průjezdný s výjimkou tunelu Homole. Ten stavbaři dokončí až v polovině příštího roku. Do té doby ho nahradí provizorní silnice. Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat po 7 letech. Tentokrát v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i zahraničí, včetně amerického producenta The Alchemist a 2 držitelů cen Grammy. Festival naposledy v roce 2019 v Hradci Králové navštívilo zhruba 9 tisíc lidí. Připojíme informace pro řidiče. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova je neměná situace před sjezdem na Benátky nad Jezerou. Na 25,5 kilometru odklízejí následky nehody a čistí vozovku. Komunikace tedy zůstává zavřená. Odklon dopravy trvá na exitu 21 Tuřice. Na dálnici se zpátky vrací u Benátek na 27. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami. Ráno a dopoledne bude přechodně i polojasno. Odpoledne a večer od jeho západu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být i velmi silné. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
4: Posloucháte Ranní plus.
6: Dnes vás provází Šárka Finiková a Vojtěch Tomášek. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uzavřela úvodní kolo rozpočtových jednání s ostatními členy vlády.
7: Je logické a nebudu to zastírat, že jsem nemohla vyhovět všem požadavkům a že určitě někteří kolegové nebyli spokojeni, někteří více, někteří méně.
6: Debata o některých požadavcích ministrů podle Schillerové ještě uzavřená není a bude o nich muset jednat celá vláda. Vicepremiérka zopakovala, že schodek bude v příštím roce vyšší než letos, nepřesáhne ale 400 miliard. Konkrétnější být nechtěla. Politické diskuze o rozpočtu teď probereme podrobněji. Naším hostem je politolog Ladislav Cabada z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
6: Jak ta jednání o rozpočtu zatím hodnotíte? Přinesla podle vás nějaká překvapení?
8: Tak já si myslím, že velká překvapení nešlo čekat, protože hned na začátku se stala jedna věc, která je typická, to jest premiér řekl, kam je ochoten jít se schodkem. Řekl, že je ochoten výše než minulý rok, řekl, že to bude někde po 400 miliard a tím v podstatě naznačil všem ministrům, že můžou přijít z požadavky, které jsou vyšší než letos. V tomhle ohledu si myslím, že taky potom ty tiskové konference po jednáních jednotlivých ministrů s paní ministryní Schillerovou vypadaly přesně tak, jak se dalo čekat. To jest vlastně jsme všichni spokojeni nebo téměř spokojeni, protože to, co jsme přinesli, bylo schváleno nebo předschváleno.
6: Slyšeli jsme po těch jednáních třeba příslib, že stát příští rok přidá policistům i hasičům. Minister práce Aleš Juchelka zase nevyloučil rychlejší růst důchodů, než je zákonné minimum. Jak se podle vás všechny tyto požadavky daří skládat dohromady? Vejde se to do těch nějakých 350 až 380 miliard, jak počítají různé odhady?
8: Já nejsem makroekonom, takže samozřejmě mohu jenom uhadovat. Současně potřeba říci, že paní ministryně nám zatím nedala ani hrubý návrh toho rozpočtu jako celku, takže my vlastně jenom právě z těch vyjádření jejich, případně některých dalších členů vlády, trošku si skládáme ten obrázek. Já si myslím, že to základně, jakým způsobem paní ministryně Schillerová naplánuje příjmy a výdaje. Když to řeknu velmi jednoduše, je možné samozřejmě naplánovat vyšší příjmy, než je reálné, a z nich potom plánovat vyšší výdaje, než by bylo reálné, je taky možné ty příjmy podstřelit. Já to těžko odhadnu, víme, že paní ministryně i další členové vedení vlády, včetně premiéra, říkají, že zásadním zlomem bude zavedení EET, že očekávají několik desítek miliard navíc. Je otázka, jestli to je reálné. Současně je tady ještě pořád v běhu nová legislativa, to je ta změna zákona o rozpočtové odpovědnosti, která by ještě nakonec mohla otevírat cestu k daleko výraznějšímu zadlužování, protože to, co z těch zatím sdělení nevyplývá, jsou právě ty strategické investice, které jsou zahrnuty do té změny legislativy.
6: Ministryně financí i včera na té tiskové konferenci dostala otázku, jestli už ví, kolik tedy do té únikové položky půjde, tak zatím jsme se to tady nedozvěděli. Jeden z ministrů s tou dohodou neodcházel ani na druhý pokus, byl to ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Jak tuhle situaci číst?
8: Od začátku nejenom já, ale mnozí další pozorovatelé říkáme, že to ministerstvo je zcela zbytečným institutem, že v podstatě popírá tu retoriku Andreje Babiše o tom, jak bude šetřit, jak bude rušit zbytečné instituce nebo je slučovat. Chápu, že to je prostě úlitba koaliční dohodě, tak to prostě bývá. Nicméně současně máme ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, já zdůrazním to poslední slovo tělovýchova. Čili řekl bych, že nejsou jasně rozděleny kompetence. Je otázka, jestli existuje zájem, zejména na straně premiéra a hnutí, ano, aby takové jasné rozdělení kompetencí existovalo. Současně samozřejmě pan ministr Šťastný si chce, řekněme, uhrát ten svůj dvoreček co největší, právě aby zdůraznil, že je to nezbytné ministerstvo, čili tady logicky může docházet ke kolizím.
6: Na druhou stranu Boris Šťastný nemá samozřejmě celé ministerstvo, má pouze tyto věci ve své gesci, není to celý klasický úřad. Zajímá mě právě ten vztah mezi koaličními stranami, pokud jde o rozpočet. Dá se podle vás očekávat nějaký rozpor mezi koaličními stranami právě kvůli sestavování návrhu rozpočtu?
8: Tak já si myslím, že v zásadě v tuhle chvíli máme vládu, která je formálně sestavena z reprezentantů nebo zástupců tří politických stran, v realitě dvou, protože ti tři ministři, kteří jsou nominováni za SPD, myslím, že opakovaně je vidět, že hlasují spíše nebo fungují spíše v tom módu, že jsou skrytými ministry, ano. A pak jsou tu motoristé sobě. Řekl bych, že to nemusí mít nutně ten štěp v té vládě stranický, spíše asi jde o portfolia, spíše asi jde o priority, které chce premiér prosazovat. Jednou z nich zjevně jsou třeba důchody a celá ta sociální politika. Naopak řekl bych, že stále vidíme takovou jako velmi rezervovanou retoriku i politiku, která se týká třeba bezpečnostní politiky a obranných výdajů. Čili bych řekl, že to nemusí být spory politické, ale spíše spory o to, co bude tou prioritou a které věci prostě propadnou sítem nebo budou odloženy na pozdější období.
6: Do jaké míry je podle vás pro voliče této koalice otázka schodků a zadlužování podstatná? Řeší to?
8: Tak v zásadě, pokud se podíváme na strukturu voličské základny, zejména hnutí ANO, tak jsou to dominantně vyšší věkové ročníky. Nechci samozřejmě být zobecňující, paušalizující, ale je zcela zjevné, že ta strategie této vlády je v podstatě přenášet dluhy, přenášet závazky na budoucí generace. Čili řekněme konzumovat nyní a platit později. Řekl bych, že to je něco, co samozřejmě může vyvolávat nějaký mezigenerační konflikt a pravděpodobně i bude. Na druhou stranu je velká otázka, nakolik toto je věc, kterou výrazná část voličů té současné vládní koalice vnímá jako problém. U voličů motoristů bych to tak očekávala, zatím se tak úplně neděje.
6: Ten rozpočet ostře zkritizovala opozice, byť tedy zatím připravovaný rozpočet, navyšování schodku politici opozičních stran označují za nepřijatelné.
9: Kupují si voliče, zadlužují tenhle stát, jdeme do hrubých deficitů v době nejnižší inflace, v době nízké nezaměstnanosti, v době ekonomického růstu. Vždyť oni to právě tím zadlužováním zpomalují.
6: To řekl předseda Starostů Vít Rakušan. Alena Schillerová tu opoziční kritiku odmítá.
7: Opozice především by se měla konečně podívat pravdě do očí a podívat se, v jakém stavu nechala veřejné finance, jakým způsobem vzrostlo zadlužení, jaké tady na nás připravila pasti.
6: Pane Cabado, když srovnáte ten způsob, jakým sestavovala rozpočet minulá vláda a jak to dělá tato, je podle vás Alena Schillerová transparentnější, než byl Zbyněk Stanjura?
8: Já myslím, že nikdo nevede spor o to, že zejména ten rozpočet poslední pana ministra Stanjury byl skutečně rozpočet problematický, zejména na té plánované příjmové straně. Současně ta vláda Petra Fialy vládla 4 roky a v těch předchozích 3 letech řekl bych, že nedocházelo k nějakým výrazným odchylkám od toho, jakým způsobem byly ty rozpočty sestavovány v minulosti. Paní ministryně Schillerová tehdy ještě v opozici velmi intenzivně kritizovala třeba ministra Stanjuru, že právě před parlamentním prázdninami nedal aspoň hrubý nástin toho rozpočtu, aby bylo co diskutovat. Mimochodem letos se to stalo taky. A ona na tu kritiku odpovídá, že teď už to rozpočtová pravidla umožní a proto to neudělala. Čili řekl bych, že je to trošku kázání vody a pití vína, že v podstatě postupuje podobně, jako postupoval minister Stanjura minimálně v tom posledním roce vládnutí vlády Petra Fialy. Tam, kde vidím skutečný rozdíl, je v tom, že se podle mě velmi dramaticky prohlubuje zadlužování. Jestli ta předchozí vláda směřovala spíše k tomu, že se pokusí ten dluh strukturálně i absolutně snížit, tak tato vláda nastupuje s tím, že bude velmi rychle zvyšovat tempo zadlužování.
6: Říká Ladislav Cabada, politolog ze Západočeské univerzity v Plzni. Děkuji, že jste se připojil k vysílání Ranního plusu. Naslyšenou.
8: Já děkuji za pozvání. Naslyšenou.
3: 7:42 měníme téma. Kyjev dnes drží den smutku za 17 obětí několikahodinového raketového útoku. Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na ukrajinské hlavní město desítkami naváděných raket, ale i střelami s plochou dráhou letu a útočnými drony. Útoky poškodily 20 obytných budov, dětskou nemocnici, školu nebo sklad potravin. Ve spojení jsme teď se zvláštní zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Dobré ráno, Katko.
10: Dobré ráno.
3: Jaká byla situace dnes v noci? Pokračovaly útoky?
10: Tady v Kyjevě byly ty poslední útoky včera večer, kdy trosky sestřeleného dronu dopadly na obchodní centrum v jižní části Kyjeva. Budova následně začala hořet a hasiči uvnitř našli jednoho mrtvého a dva zraněné. Ty hasící práce na místě ale pokračovaly dlouho do noci, protože požár byl opravdu rozsáhlý, ale co se týče samotné noci tady v hlavním městě, co do poplachů a hrozeb, tak ta noc byla klidná.
3: A jak to vypadalo v jiných částech Ukrajiny?
10: Horší byla situace například ve městě Sumy. Při dronovém útoku vypukl požár v obytné budově a dva lidé tam utrpěli zranění. Šéf sumské místní vojenské správy potom řekl, že útok na Sumy byl namířený proti tamní občanské infrastruktuře a proti rezidenční oblasti. Dronovému útoku čelila také vesnice Lebiaže v Charkovské oblasti, kde bezpilotní letouny zasáhly několik domů a zabili celkem 4 lidi. Těžce zranění byly nejméně dva lidé, tam stále pokračují ještě záchranné práce, takže je možné, že počty zraněných se ještě změní. No a pod silným útokem v noci byla také Záporožská oblast nebo Mykolajivská oblast.
3: Pojďme ještě na jiné téma. Na Ukrajině se od úterý veřejně potýkají s novým korupčním skandálem, který je spojován se jménem Forrest Gump. Proč?
10: Forrest Gump, ten případ, tak ho vlastně označili vyšetřovatelé z protikorupčních úřadů. Ony ty případy jsou dva, jeden je Forrest Gump a druhý Temis. A ty případy jsou navzájem propojené. Jde o to, že žalobce včera vyjmenoval 13 lidí, vysoce postavených úředníků, především ze státní správy, kteří měli vytvořit organizovanou zločineckou skupinu, která prala špinavé peníze. Údajně tato skupina lidí vyprala přes státní banku Sensbank 150 milionů hřiven, tedy asi v přepočtu 70 milionů korun, které potom byly použity na kauci pro obviněné v korupci v energetickém sektoru. Kromě toho se ta organizovaná skupina měla dopouštět falšování dokumentů o vlastnických právech k různým společnostem. Měla také podvodně se dostávat k významným nemovitostem, například v centru Kyjeva, no a měla také ovlivňovat procesy v rezortu spravedlnosti ve prospěch lidí, kteří s nimi byli spolčení.
3: A kdo měl být členem této organizace?
10: Tak asi nejvýznamnější osobou, která tento korupční skandál znovu spojuje s prezidentským prostředím Volodymyra Zelenského, je zástupkyně šéfa prezidentské kanceláře Irina Mudra. Zelenský už ji z funkce odvolal. Kromě ní je v kauze obviněný ještě jeden pracovník prezidentské kanceláře. Potom jsou do případu zapletení třeba současní a bývalí poslanci, náměstkyně ministra spravedlnosti a lidé právě ze státní banky Sensbank, včetně dnes už tedy bývalého předsedy představen Olega Stupaka. Protikorupční úřady, oni postupně zveřejňují další a další usvědčující nahrávky a důkazy, takže je možné, že počet obviněných z těch 13 ještě vzroste.
3: No ale na ten korupční skandál doplatí pravděpodobně i ona zneužitá banka. Tak jak?
10: Ano, nový ukrajinský premiér Sergej Korecký už oznámil, že ministerstvo financí dostalo za úkol Sensbank prodat. Suma za prodej by měla jít na ukrajinské obranné síly. Ono je zajímavé, že Sensbank měla ještě před vypuknutím úplné ruské invaze v roce 2022 ruské akcionáře. Tím největším z nich byl Michail Friedman, na kterého se dnes vztahují unijní sankce. V roce 2023 byla banka znárodněná Ukrajinou, no a tedy teď se pracuje nebo teď úřady pracují na jejím prodeji.
3: Vysvětluje naše zvláštní zpravodajka na Ukrajině Kateřina Havlíková. Děkujeme za to, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
6: A v 7 hodin téměř 47 minut pro vás máme ekonomické zprávy. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury bude příští rok oproti letošku vyšší o více miliard korun. Rozpočet ministerstva dopravy se sníží. České televizi to řekl ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik po čtvrtečním jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO.
11: Druhým dnem dnes v Českých Budějovicích pokračuje Agrosalon Země živitelka. Agrární komora na veletrhu zveřejní výsledky letošní sklizně. Statistici už dříve odhadovali, že v tomto roce zemědělci sklidí o necelých 17% méně obilovin než loni a sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu.
6: Americký prezident Donald Trump podepsal memorandum, které počítá se zvýšením počtu amerických vzletů a návratů z vesmíru na 1000 ročně do roku 2030. Loni jich bylo 178. A u ekonomického tématu ještě zůstaneme. České internetové obchody letos táhne hlavně sportovní vybavení a elektronika. Podle analýzy společnosti Heureka za sebou mají úspěšné první pololetí. Česká e-commerce během té doby dosáhla obratu téměř 92 miliard korun, tedy meziročně o 5% víc. Detaily přišla říct do studia Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
12: Hezké ráno.
6: Utráceli tedy Češi za ty objednávky víc?
12: Utráceli, přibylo celkové množství objednávek a zároveň se i zvyšovala hodnota průměrného nákupu. Zákazníka vyšel na 1889 korun, asi o 2% víc než o rok dřív. Dodává za autory analýzy a zároveň ředitel Heureka Group David Chmelař.
13: Češi nakupovali častěji a za více peněz. My v té analýze nevycházíme pouze z toho, co lidé na Heurece vyhledávají. Náš e-commerce insider pracuje s daty e-shopu, tedy s reálně uskutečněnými objednávkami.
12: Chmelař říká, že to pravděpodobně souvisí se zlepšující se ekonomickou situací domácností. Jednoduše řečeno, rostou mzdy, zatímco inflace je poměrně nízká. Pozitivní vývoj ze stejných důvodů pak potvrzuje taky Asociace pro elektronickou komerci. Podle ní se e-shopům dařilo i díky tomu, že rostl celý sektor maloobchodu, říká ředitel Jan Vetyška.
14: E-shopy již tradičně často rostou rychleji. My nesledujeme data detailně za pololetí, ale všechny ty prognózy, které byly, že by měl být růstový rok, se vlastně naplňují a zatím se e-shopům daří.
12: Vetyška dodává, že v poslední době jsou úspěšnější specializované internetové obchody, které nabízí pro zákazníka nějakou přidanou hodnotu. Na druhé straně spektra jsou zase e-shopy se širokou nabídkou a ty zase lákají zákazníky, kteří chtějí nakoupit pohodlně vše na jednom místě.
6: Už jsme zmínili, že rostl ten segment sportovního zboží, tak můžeš to přiblížit.
12: Heureka sleduje zvýšený zájem například o cyklistické příslušenství, zatímco v předchozích letech se zvedla vlna nákupu nových kol, teď už je trh přesycený a lidé se je snaží spíš postupně vybavovat. V prvním pololetí takové doplňky kupovali o 1,80% víc než za stejné období o rok dřív. Jak na tom byl třeba internetový obchod prodejce Decathlon, přibližuje jeho mluvčí Josef Holík.
15: Pokud bychom se měli podívat na jednotlivé kategorie, kterým se letos v prvním pololetí dařilo, tak největší nárůst pozorujeme hlavně v cyklistice a ve všech segmentech, kde se po několika slabších letech trend obrátil. Následuje kempování, kde největší zájem tvořily rodinné stany a vybavení na spaní.
12: Častěji se v první polovině roku přes internet prodávaly i běžecké boty, tam ale právě Asociace pro elektronickou komerci upozorňuje, že může hrát roli další trend. A sice, že si zákazník objedná několik párů bot v různých velikostech, doma si je teprve vyzkouší a nevyhovující ve výsledku vrátí zpět.
6: To se ale třeba s tou elektronikou neděje.
12: Neděje, ale přesto byla právě elektronika dalším růstovým segmentem na e-shopech. Kromě analýzy Heureky to vyplývá z dat internetového obchodu Datart. Trh s elektronikou v daném období meziročně rostl přibližně o 4%, projevil se hlavně sezónní nákup ve druhém čtvrtletí. Lidé vedle robotických vysavačů nebo sekaček scháněli klimatizace. Datart uvádí, že online prodej už dnes tvoří asi 60% jejich celkového obratu a že díky pokročilé digitalizaci už Češi převážně nakupují tímto způsobem. No a ve druhém pololetí se očekává větší nákup elektroniky spojený s nástupem studentů do škol.
6: Eliška Zábrocká z domácí redakce s námi byla fyzicky ve studiu, nikoli online. Díky, že jsi přišla. Naslyšenou.
12: Díky, hezký den.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
11: Léto a prázdniny jsou časem rodinných dovolených, zdaleka ne všichni ale mohou strávit volno mimo domov. Týdenní pobyt si nemohou dovolit skoro 3 z 10 obyvatel Evropské unie, nejčastěji lidé z východoevropských zemí. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu za rok 2025. Téma teď probereme s naší zpravodajkou pro Evropskou unii Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
11: Zdeňko, ve kterých zemích je tedy dovolená strávená mimo domov nejvzácnější?
16: Nejvyšší podíl lidí starších 16 let, kteří si nemohli dovolit týdenní dovolenou, byl podle nových údajů za loňský rok v Rumunsku, Řecku, Bulharsku a Maďarsku. Mimochodem, v těch prvních třech zmíněných zemích, tedy v Rumunsku, Řecku a Bulharsku, je zároveň nejvyšší podíl těžké materiální a sociální deprivace mezi mladými lidmi. V Rumunsku si pobyt mimo domov nemohlo dovolit přes 60% lidí, v Řecku to bylo 47% a v Bulharsku a Maďarsku necelých 40%. Ovšem situace není ideální ani na jihu Evropy. Nadprůměrné množství lidí bez dovolenkových pobytů bylo také v Itálii či Španělsku. No a co se týče destinací, kam Evropané na dovolenou jezdí, tak z posledních dat z roku 2024 plyne, že 7 z 10 turistických cest podnikají v rámci své vlastní země.
11: No a kdo tedy na ty dovolené jezdí? Jinými slovy, pro koho je naopak ta dovolená nejdostupnější?
16: Nejméně lidí, kteří si nemohou dovolit týdenní dovolenou mimo domov, zaznamenal Eurostat. V Lucembursku pouze 11% obyvatel a pak také ve Švédsku a v Nizozemsku 12 a 13%. Severské země si obecně v tomto srovnání vedly nejlépe, respektive dovolenou si tam může dovolit největší podíl obyvatel.
11: A co si můžeme dovolit my jako Češi?
16: I Česko je v tomto ohledu nadprůměrné, vede si lépe, než je ten evropský průměr, ale ten problém se stále týká skoro pětiny populace. Dovolenou si v Česku nemůže dovolit 19% lidí.
11: Vyvíjí se tato čísla v čase a pokud ano, tak jak nedostupnost dovolené pro skoro třetinu Evropanů komentují třeba evropské odborové organizace?
16: Ta situace se samozřejmě vyvíjí. Množství lidí bez dovolené mimo domov loni meziročně stoupnul, ovšem pouze mírně. Oproti době před 10 lety se ta situace naopak výrazně zlepšila, a to skoro o 8% bodů. Generální tajemnice Evropské konfederace odborových svazů Ester Lynčová dlouhodobě mluví o tom, že odpočinek s rodinou nebo přáteli je zásadní pro fyzické i duševní zdraví a je základní součástí Evropské společenské smlouvy. Ona zdůraznila, že po celoroční tvrdé práci je to nejmenší, co si pracující lidé mohou zasloužit a nemělo by se to stát luxusem jen pro hrstku vyvolených.
11: Říká Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka pro Evropskou unii. Děkujeme za to, naslyšenou.
16: Naslyšenou.
11: A před 8 hodinou tady máme ještě jedno téma. I po deštích v posledních dnech zatím hladiny některých řek a potoků zůstávají na velmi nízké úrovni. A některé menší toky vyschly dokonce úplně. Taková situace je kritická pro ryby i další vodní organismy. Za jak dlouho se do vyschlého toku vrátí život a vrátí se vůbec, tak to už je téma pro Martina Rulíka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterého vítám ve vysílání. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
11: Pokud tedy zůstane koryto úplně bez vody a na tu nějakou dobu a pak po deštích se znovu zaplní, tak jak dlouho to trvá, než se do něj vrátí ten život?
17: Záleží na tom, jak dlouho to koryto bylo vyschlé. Pokud se jedná o několik málo hodin, tak to oživování je v horizontu taky hodin až dní. Pokud samozřejmě to koryto zůstane suché třeba několik týdnů, tak to znovu oživování potom je patřičně delší a trvá opět několik týdnů, třeba až měsíců.
11: Předpokládám, že nejlépe jsou co do odolnosti na tom například larvy vodního hmyzu nebo mikroorganismy, jak rychle se může obnovit jejich životaschopnost ve chvíli, kdy se tady to koryto zaplní.
17: Tak u těch mikroorganismů je to skutečně poměrně rychlé, protože oni dokážou přežívat relativně tvrdé, náročné podmínky, především v tom vlhkém prostředí dnových sedimentů nebo případně v nějakých nárostech, biofilmek a tak dále, a ty bakterie se množí velice rychle. V případě toho vodního hmyzu to oživování je rovněž relativně rychlé. Záleží na tom, jakou cestou nebo jakými mechanismy to znovu oživování oživování probíhá. My rozlišujeme jako hydrobiologové dvě takové strategie. Ta první strategie spočívá v tom, že ty organismy se dokážou nějakým způsobem přizpůsobit těm vysychajícím podmínkám nebo tomu suchému toku a přežívají přímo na tom suchém místě. To znamená, buď se soustředí v nějakých zbytkových tůních, které tam mohou zůstat, anebo zalézají do takzvaných refugií, vyhledávají refugie a útočiště, což může být zrovna vlhké sedimenty pod vlastním tokem, nebo to mohou být nějaké zbytky rostlin, mechů, nějaké napadané dřevo, listí a tak dále. A ta druhá strategie spočívá v tom, že ty organismy jaksi opustí toto vysychající vyschlé místo a bezprostředně poté, co se ten tok znovu zaplaví, tak ho rekolonizují, to znamená vracejí se zpátky většinou třeba z terestrického prostředí, jo, nebo prostě někde přežívají mimo ten vlastní vyschlý tok. A ten návrat opět může být velice, velice rychlý.
11: Předpokládám ale, že nejsložitější je to pro ryby nebo nějaké větší organismy, které nemohou přežívat v tom terestrickém prostředí. Co je vlastně pro ně nejhorší, když se snižuje hladina vody? Je to nedostatek kyslíku?
17: Je to taková v podstatě kombinace, záleží na tom, jaká je teplota vody, protože určité druhy mají určitou adaptaci na teplou vodu. Nejhůř na tom jsou lososovité, jako jsou třeba pstruzy a podobné ryby, že jo, které jsou navyklé adaptované na chladnou vodu a vyžadují poměrně vysokou koncentraci kyslíku. A ve chvíli, kdy se ten vlastní tok roztrhá, kdy při tom vysýchání se sníží hladina a dojde k roztrhání toho plynulého toku na několik takových jako nesouvisejících částí, až řekneme zbytkových tůní, ve kterých je relativně málo vody, ta voda je relativně teplá, proto dochází ke špatnému rozpouštění kyslíku, takže následuje pokles koncentrace kyslíku, tak tam ty ryby už nacházejí poměrně jaksi prostředí, které není úplně příznivé pro jejich přežívání a samozřejmě udrží se tam po určitou dobu. My jsme v poslední době pozorovali takovou situaci tady na několika menších potocích, kdy ty ryby skutečně jsou zakoncentrované, zahuštěné v drobných tůních, je jich tam velice moc, hodně, takže lapou v podstatě po kyslíku ze vzduchu a tato situace není dlouhodobě udržitelná, takže záleží na tom, jaké panuje zrovna teplo a sucho, taky kdy ty tůně vyschnou a většinou ty ryby tam moc dlouho nepřežijou. Samozřejmě záleží na tom, kolik jich tam je, jakou mají velikost a podobně.
11: A poznají některé druhy ryb třeba to, že se blíží na základě toho, že se třeba snižuje množství kyslíku v té vodě, že se blíží takováhle situace a snaží se třeba někam přestěhovat?
17: Ano, to poznají i bezobratlí a ve chvíli, kdy začíná takový jakýsi námi lidmi nepozorovatelný pokles, tak oni většinou se nechají snést do jaksi těch dolnějších částí toků, jo, protože nahoře začne voda ubývat a postupně oni takzvaně driftují, nechají se buď pasivně, nebo ryby třeba aktivně mohou migrovat do těch nižších částí, kde právě vyhledávají hlubší tůně.
11: Děkujeme za vysvětlení.
17: Kde by mohli nějakým způsobem přežít.
11: Martin Rulík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého byl naším hostem. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
6: Osm hodin, pátek 21. srpna, posloucháte Ranní plus. Dobré ráno vám přejí Šárka Feniková
11: a Vojtěch Tomášek.
4: Český rozhlas plus.
11: A jaká témata nás budou zajímat v další půl hodině našeho vysílání nebo hodině? Jak by měla vypadat nejdrastičtější ekonomická operace v historii, kterou chce americký prezident Donald Trump porazit íránský teokratický režim?
6: Co zachytila nově objevená nahrávka ze srpna 68, kdy před budovou rozhlasu střílili vojáci vojsk Varšavské smlouvy?
18: Nic jiného nezbývá, než věřit, přátelé, a být klidní a nenechat se vyprovokovat. Věřme, že pravda zvítězí.
11: A jak se podepíše extrémní sucho na letošní úrodě zeleniny?
6: Tak to všechno probereme. Teď jsou tu zprávy. Dnes je připravuje Naďa Procházková.
5: Dobré ráno. Uplynulo 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. Okupace ukončila období pražského jara a odstartovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Sovětská vojska v Československu zůstala až do roku 1991. Americké muzeum moderního umění v texaském městě Fort Worth uvedlo v předvečer výročí invaze Československa film Vlny. Snímek režiséra Jiřího Mádla o osudech novinářů Československého rozhlasu v době okupace se dnes přesouvá do nedalekého Dallasu, kde ho Američané uvidí přímo v den historického výročí.
19: Jestli se z rádia ozve tohle, nechám vypnout vysílače.
20: Americké publikum už Vlny zná z loňska, kdy s ním soutěžil o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Tentokrát je uvidí v rámci přehlídky současných českých filmů Check That Film, kterou už 14 let organizuje filmař Jeffrey Brown. Letos poprvé pořádá promítání i v severním Texasu a muzeu The Modern, které je významnou kulturní institucí a jedním z nejdéle fungujících na západě Spojených států. Promítáním Mádlových Vln připomíná nejen srpnové události z roku 1968, ale ukazuje také Američanům dynamiku nástupu totality ve svobodné zemi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ukrajinský národní protikorupční úřad zveřejnil nové nahrávky, které údajně usvědčují vysoce postavené úředníky ze zapletení do zločinecké skupiny. S aférou jsou spojení současní i bývalí politici, zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře, náměstkyně ministra spravedlnosti nebo představitelé státní banky Sense Bank.
21: Jde o dva případy pojmenované Forrest Gump a Temis a oběma se zabývají Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura. Podle vyšetřovatelů 13 vysoce postavených lidí vytvořilo organizovanou zločineckou skupinu. Skupina měla přes jednu ze státních bank legalizovat 70 milionů korun, které následně využila k zaplacení kauce pro obviněné v případu korupce v energetice. Skupina také čelí obvinění, že padělala dokumenty o vlastnických právech k různým společnostem a nelegálně získávala nemovitosti. Také měla ovlivňovat různé procesy v rezortu spravedlnosti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Francie, Velká Británie a další země vyzvaly Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném západním břehu Jordánu. Rozšiřování židovských osad odsoudili ve společném prohlášení. Výstavbu schválil loni izraelský parlament. Palestinská autonomie tvrdí, že to znemožní vznik nezávislé Palestiny.
22: Lídři Francie, Velké Británie, Itálie, Německa a dalších zemí upozornili na to, že výstavba nových osad prakticky rozdělí západní břeh na dvě části. Kvůli takzvanému plánu E1 by se taky oddělil východní Jeruzalém od zbytku západního břehu. Východní Jeruzalém se nárokují Palestinci jako budoucí hlavní město nezávislé Palestiny. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot taky odsoudil slova izraelského ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira, který vyzval k zabíjení Palestinců v pásmu Gazy. Francie na ministra už dřív uvalila sankce. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Prodej přes internetové obchody v Česku v prvním pololetí rostl. Obraty dosáhly přibližně 92 miliard korun. V meziročním srovnání asi o 5% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Heureka, podle které se mírně zvýšila i průměrná částka za objednávku. Bylo to asi 1900 korun. Úspěšný půlrok pro české e-shopy potvrzuje taky Asociace pro elektronickou komerci, říká její ředitel Jan Vetyška.
23: První pololetí letošního roku bylo v celém malobchodě úspěšné, to znamená tempo růstu mezi 4 až 5% se týkaly offlineových obchodů, s tím, že e-shopy již tradičně často rostou rychleji. Všechny ty prognózy, které byly, že by měl být růstový rok, se vlastně naplňují a zatím se e-shopům daří.
5: V prvním pololetí nejvíc rostly nákupy v segmentu sportovního vybavení a elektroniky. Dvě nově zrenovované historické tramvaje T3 zítra vyjedou do provozu v Praze. Lidé je budou moct potkat na takzvané nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy nechal opravit dopravní podnik hlavního města. Podle vedoucího jednotky historických vozidel Petra Malíka imitují tramvaje ze 70. let minulého století.
0: Jsou to tramvaje T3, jedna je opravdu z těch počátků provozu, vyrobená byla někdy v 64. roce, tato je o něco mladší, to už byla ta druhá verze, která se vyráběla po 70. letech.
5: Na řadě jsou dopravní informace. Na dálnici D1 za Brnem směrem do Prahy čekejte potíže na úrovni odpočívky Troubsko. Na kilometru 187,5 zasahují záchranáři u střetu osobního auta s motorkářem. Blokovaný je levý pruh, kolona se sune kolem 20 minut od výstaviště z kilometru 191. Dálnice D10 z Prahy do Turnova před Benátkami zůstává uzavřená na kilometru 25,5. Pokračuje tam odklízení následků včerejšího požáru vozidla. Odklon je na exitu 21 Tuřice. Pokud jdete pražským okruhem z D1 k letišti, čekejte už delší zdržení kvůli omezení u Aviatické. Od sjezdu do Evropské z 28. kilometru ztratíte kolem 20 minut. Z druhé strany od Slaného se brzdí na D7 před Tuchoměřicemi na 3,5. kilometru. Odtud do zúžení je to asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo místy s přeháníkami. Teď ráno a dopoledne bude přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přeháníky, místy i bouřky, které mohou být i velmi silné. Teploty 23 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr v bouřkách zesílí a v nárazech může dosahovat rychlosti 70 až 90 km za hodinu. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
1: Posloucháte Ranní plus.
11: A to 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám přejí Vojtěch Tomášek a Šárka Feniková. Válka Spojených států a Iránu už bude brzy trvat půl roku. Je to tedy už taky téměř 6 měsíců od chvíle, kdy prudký pokles lodní dopravy v Hormuzském průlivu začal ovlivňovat ceny paliv na světových trzích. Znovu otevření průlivu je přitom v nedohlednu. Teherán tvrdí, že k tomu přistoupí až po zrušení Washingtonem uvalených sankcí. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa je ale zatím jen zpřísňuje. Slábnoucí naděje na mírovou dohodu ovlivňuje akciové trhy. O tom všem teď podrobněji s Adélou Bartákovou z naší zahraniční redakce. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
11: Jaké jsou ty nejnovější sankce, kterými se Spojené státy snaží stupňovat tlak na Irán?
2: Americký prezident Donald Trump varoval, že těžkým ekonomickým důsledkům bude čelit jakákoliv Iránu pomáhající země. Na svou sociální síť Truth Social napsal, že se varování vztahuje na všechny státy, které by svým finančním institucím, podnikům, letištím nebo vládním orgánům umožnili Iránu poskytovat jakoukoliv formu pomoci. Podle Trumpa by v takovém případě čelili ekonomické válce a izolaci v bezprecedentním měřítku. Zdůvodnil to tím, že k zastavení iránské hrozby je zapotřebí všech amerických spojenců.
11: A jak Irán reagoval?
2: Teherán tyto nové sankce označil za ekonomický terorismus a zločin proti lidskosti s tím, že jejich terčem jsou běžní občané Iránu. Iránská diplomacie ale dodala, že to nezmírní odhodlání země bránit svou nezávislost, suverenitu a zájmy. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi Trumpovi zároveň vzkázal, že mu tyto kroky přinesou jen další porážku a prohlásil, že se americký prezident pouze snaží odvrátit pozornost od ekonomické krize ve vlastní zemi.
11: Hormuzským průlivem před válkou proplouvala pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Jak to tam vypadá dnes?
2: Námořní data společnosti Kepler ukazují, že se počet lodí proplouvajících průlivem pohybuje v řádu jednotek. Třeba včera to bylo 7, 4 plavidla vplula a 3 vyplula. Nebyly mezi nimi ale žádné velké tankery na ropu ani zkapalněný zemní plyn.
11: No a jak se to odráží tedy na cenách ropy?
2: Včera cena ropy vystoupala na 3-týdenní maximum. Ke zdražování přispěla mimo jiné zpráva, že se Spojené arabské emiráty rozhodly pozastavit s Íránem veškeré obchodní vztahy. Zdůvodnili to tím, že na ně Teherán vypálil dvě balistické rakety, což iránské ministerstvo zahraničí odmítlo. Připomenu, že Spojené arabské emiráty jsou v regionu jednou ze zemí, kde mají Spojené státy své vojenské základny. No a právě na americké spojence v regionu Teherán od března podnikal odvetné útoky, přičemž hlavní nápor nesly podle agentury AFP právě Emiráty. To se změnilo po tom, co USA a Irán v červnu podepsali takzvané memorandum o porozumění. Od té doby Spojené arabské emiráty na rozdíl od ostatních států regionu žádné útoky nehlásily.
11: Dění v regionu jsme shrnuli s Adélou Bartákovou ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
11: A vývoj konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem teď probereme ještě s odborníkem z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Martinem Jeruškem. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
11: Tak jenom ještě si shrňme. Donaldu Trumpovi se zatím nepodařilo nad Íránem zvítězit vojensky. Úspěšná nebyla ani strategie, kdy mu nabídl uvolnit zmrazená aktiva, což byla jedna z nabídek v rámci memoranda a porozumění, které ale nevyústilo v žádnou dohodu. Může teď zafungovat ta třetí strategie, kterou americký prezident na své sociální síti nazval nejdrastičtější ekonomickou operací v historii. Respektive, co by to fakticky muselo obnášet?
3: Tak když to očistím,
11: pane Jirušku,
3: Denta, která to vždycky trochu zkreslí nebo trochu hodně, tak se vlastně bavíme vesměs zřejmě o sekundárních sankcích, tak jak zaznělo v tom předchozím příspěvku, to znamená na státy nebo na entity, které by s Íránem nějakým způsobem obchodovaly. To samozřejmě může být citelné, na druhou stranu není to asi úplně ten zásadní úder, který by v tuto chvíli Írán bezprostředně položil. Určitě by to zhoršilo pozici Íránu, ale není to něco, co bychom si mohli říct, tohle teď ten konflikt vyřeší během chvilky.
11: No, například Spojené arabské emiráty přerušily transakce s Íránem. Jak jsme slyšeli, oni to rámovali tak, že je to tím, že Teherán vypálil dvě balistické rakety, ale může to být už reakce na to, že vyhrožuje americký prezident, že kdokoliv by Íránu poskytl jakoukoliv formu záchrany, pocítí také tvrdé dopady na svoje hospodářství?
3: Určitě ano. V případě Spojených arabských emirátů, tak já bych to určitě nepodceňoval, protože skutečně pořád ty sankce na ty státy nebo entity, které by s Íránem mohly obchodovat, určitě by zasáhly ty dotčené státy. A v případě Spojených arabských emirátů to je jakési preemptivní opatření, které Spojené arabské emiráty učinili v předchozích dnech, to znamená ještě před tím, kdy administrativa Donalda Trumpa nějak specifikovala ty svoje výhrůžky nebo ty případné sankce. Ale tady bych ještě poznamenal jednu věc, že kromě toho, že ty sankce by pravděpodobně zasáhly ty entity, které s Íránem udržují nějaké vazby nebo s ním obchodují, tak vlastně více o těch sankcích nevíme. To znamená, ještě je to, řekneme, v úrovni nějakých dohadů, jak moc velký dopad by to mělo. Každopádně je to ale určitě výrazem toho, že Donald Trump se nechce pouštět do nějaké výraznější vojenské intervence a že tedy volí tady tuto cestu hospodářského nátlaku.
11: A je pravděpodobné, že se v regionu přidá ještě někdo další?
3: Pokud se ptáte na ty sankce, tak si nemyslím, že bychom našli někoho, kdo by byl nějakým rozhodujícím aktérem. Spíš bude zajímavé sledovat, jak zareagují ty státy, které by potenciálně nějaké ty sankce mohly zasáhnout. Když budu konkrétnější, tak kromě těch Spojených arabských emirátů, o kterých jsme se bavili, tak nějaké výraznější obchodní vazby, které pro Irán by mohly, jsou citelné, mají třeba Čína, Indie, ale třeba také Pakistán nebo Turecko. A tady potom, když se díváme na ty jednotlivé případné aktéry, na které by to mohlo dopadnout, tak tam bude zajímavé sledovat jejich reakce. Třeba pro obchod s Čínou je pro Irán významný, ale pro Čínu zas až tak ne. To znamená, tam ta reakce bude asi pravděpodobně jiná, než jakou jsme mohli vidět v případě těch Spojených arabských emirátů.
11: No právě, a vyplatilo by se třeba Trumpovi teď zavádět nějaké nové sankce proti Číně, když když má v září přiletět na státní návštěvu čínský prezident Xi Jinping?
3: My vidíme, že Donald Trump je velice opatrný, co se týče Číny. Tam se velice brání jakýmkoliv aktivitám, které by Čínu nějak poškodili. Takže v tomto případě spíše ne. Na druhou stranu, když se podíváme na ty ostatní aktéry, tak asi by Donald Trump neměl problém odsouhlasit nějakou sankci nebo nějaké sankce, které by tvrději dopadly třeba právě na Indii. To znamená, nějaký diferencovaný přístup asi v tomto můžeme očekávat. Nicméně otázka je skutečně, jaké typově ty sankce skutečně budou. Ale je pravda, že vůči Číně Donald Trump je výrazně zdrženlý. To jsme ostatně viděli v předchozích měsících i při té jeho návštěvě, kterou vykonal v Číně.
11: Irán už teď čelí jedním z nejpřísnějších sankcí na světě. Pokud by chtěl být prezident Trump úspěšný, znamená to, že se musí v první řadě tedy zaměřit na koho?
3: To je otázka, jak definujeme ten úspěch, protože Donald Trump se sám zahnal do kouta tím, že vlastně na začátku toho konfliktu definoval ten úspěch vlastně koncem toho režimu, koncem iránského jaderného programu, mluvil také o konci programu na vývoj balistických raket. Když se podíváme na vývoj toho konfliktu, tak třeba v tom memorandu, které bylo podepsáno v polovině června, tak třeba ten program na vývoj balistických střel vůbec nebyl, to znamená už tam Spojené státy výrazně ustupovaly vlastně po 4 měsících od těch svých požadavků. A pokud se podíváme, jak se ten konflikt vyvinul do této chvíle, tak pokud Donald Trump skutečně nerozhodne o plnoformátové pozemní invazi, což je vysoce nepravděpodobné, tak nemůžeme pravděpodobně počítat s koncem toho iránského režimu. To znamená, už to bude velký neúspěch. To znamená, teď se hraje především o to, jakou formu bude mít nějaká dohoda nebo nějaká, řekněme, smlouva nebo jednání o tom jaderném programu. To je to, k čemu se pravděpodobně i ta Trumpova administrativa upíná, a to je to jediné, které, pokud by to vyznělo nějak, řekněme, pozitivně, co by Donald Trump mohl prezentovat jako úspěch. Jinak tam těch bodů, které by Donald Trump mohl realisticky považovat za úspěch v dohledné době, skutečně mnoho nevidím.
11: Když jsou teď Spojené státy připravené bojovat s Íránem ekonomicky, znamená to, že už se neobávají toho, co může Írán ekonomicky způsobit jim a zbytku světa blokádou Hormuzského průlivu, případně pokud by Teheránu pomohli Hutíové, tak i blokádou průlivu Bab al-Mandab mezi Rudým mořem a Ardenským zálivem?
3: Tak to já se domnívám, že zhruba od poloviny března je to ze strany Spojených států výrazná improvizace, protože se zjevně nevyšel ten původní předpoklad, že ten iránský režim rychle padne. To znamená, je pořád pravda, že Irán disponuje výraznou kapacitou, jak zasadit ránu světové ekonomice a sekundárně Spojeným státům. Konec konců pořád vidíme, že ve Spojených státech je průměrná cena paliva nad 4 dolary za galon, což je skutečně vysoko. Takže pořád platí ta premisa, že Irán má výraznou moc, jak se bránit. Vlastně tady tím ne vojensky, ale skutečně tím hospodářským nátlakem. A to, že Donald Trump teď vyhrožuje nějakými obřími ekonomickými sankcemi, to typově není odlišné od toho, co Spojené státy dělali předtím. To znamená, je otázka, na kolik toho je nějaká skutečná změna a kolik toho je jenom rétorika. Já pokud bych si měl vsadit, byl bych velmi zdrženlivý v tom, co ta současná hrozba dokáže změnit, protože Donald Trump za uplynulého půl roku už několikrát vlastně prohlásil, že Irán je na kolenou, že se jedná, že je to otázka času a tak dále. To znamená, skutečně bych byl v tomto velice, velice zdrženlivý.
11: Říká Martin Jirušek z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
3: Díky za pozvání, hezký den.
6: A v 8 hodin 20 minut přidáváme několik hlavních zpráv, které dnes sledujeme. Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes ruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky. Ruská armáda v noci na čtvrtek zabila 17 lidí, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíc jich je v Praze 1, nejméně naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili jen dva uchazeči. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé pak o týden později. A hongkongský soud uznal vinnými z podněcování ke svržení čínského režimu dva organizátory každoroční hongkongské vzpomínkové akce na potlačení protestů na náměstí Tiananmen v roce 1989. Aktivisté trvají na své nevině. Hrozí jim až desetileté tresty vězení. Když před 58 lety do tehdejšího Československa vtrhla vojska zemí Varšavské smlouvy, jedním z jejich cílů byla i budova Československého rozhlasu. První zprávy o vpádu vojáků zazněla v éteru kolem 2 ráno. Od mikrofonu k lidem promlouval hlasatel Vladimír Fischer.
7: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Vojáci měli za úkol vysílání Československého rozhlasu co nejrychleji umlčet. Už ráno se před budovou rozhlasu na pražské Vinohradské třídě proto shromáždili lidé, kteří chtěli holýma rukama vysílání bránit. V ulicích se střetli s přijíždějícími tanky. Boje u rozhlasu tehdy nepřežilo 17 lidí. Vpád vojsk ukončil období politického uvolnění, které je zvané Pražské jaro. Tragické události 21. srpna 1968 dnes připomene pietní akt přímo před budovou rozhlasu. Program toho vzpomínkového dne nám teď přiblíží Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobré ráno.
8: Dobré ráno. Uctění památky padlých a připomínka okupace začne v 11 hodin. Po úvodním slovu budou hosté pokládat věnce u pamětní desky a potom přednesou své projevy.
6: No a kdo všechno by měl dorazit?
8: Účast potvrdil prezident Petr Pavel, za vládu pak promluví ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, za senát Miloš Vystrčil z ODS a za poslaneckou sněmovnu její předseda Tomio Okamura z SPD. Projev bude mít i pražský primátor Bohuslav Svoboda z ODS a slovenský velvyslanec Martin Muránsky.
6: Můžeš přiblížit, jaký program Český rozhlas k tomu dnešnímu výročí nabídne?
8: V galerii Vinohradská 12 je připravená výstava Praha volá svět k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International, tedy k vysílání do zahraničí. Kromě toho si můžou zájemci poslechnout dobové vysílání z 21. srpna 1968, pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
9: Dole v galerii Vinohradská 12 máme zprovozněny historické přijímače rozhlasu po drátě. A z nich budeme vysílat právě to volání tehdy, které zaznělo. Zároveň jsou v hale na Vinohradské ulici ve vitrínách vystaveny dopisy, které nám v roce 1968 psali lidé ze zahraničí. Právě v reakci na ty události, které se tady děly.
6: Tolik tedy Zuzana Foglarová. Krištofe, chystají se kvůli tomu pietnímu aktu nějaká dopravní omezení? Pojďme přidat i tyhle praktické informace.
8: Ano, část Vinohradské u rozhlasu bude pro všechna vozidla od 11. do 12. hodiny úplně uzavřená. Je to tedy v části od Legerovy po Italskou ulici. Tramvaje linky 13 už od včerejška končí místo před budovou rozhlasu o zastávku blíž k Floře na Italské. To souvisí i s dokončováním rekonstrukce tramvajové trati u Národního muzea.
6: To je pravda, jak když jsem šel ráno kolem, tak jsem viděl, že tam už to tramvajové obratiště ta konečná není. Krištof Jiřík z domácí redakce přišel s informacemi do studia. Děkuju, naslyšenou.
8: Díky, hezký den.
6: No a my u tohoto výročí ještě zůstáváme. Chvíle, než do budovy Československého rozhlasu vtrhli sovětští vojáci, zachycuje nově objevená nahrávka, která po desítkách let přibližuje atmosféru prvních hodin okupace. Kdo ji pořídil a proč se na veřejnost dostává až teď, to uslyšíte v následující reportáži. Upozorňujeme, že součástí jsou taky zvuky střelby.
10: To je 7 hodin 45 minut.
21: Dění z rána 21. srpna 1968 na Vinohradské třídě zachytil tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkónu budovy rozhlasu. Jde o jedinečný zvukový záznam svého druhu.
24: Tohle kompozici, že záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger, úsek dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
21: Vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu, proč je nahrávka unikátní.
25: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
26: Slyšíte střelbu?
12: Petr Markovský taky zdůraznil silné okamžiky bojů o rozhlas, které záznam zachycuje, včetně střelby samopalů.
24: Právě ten moment, že tam vlastně zazní hymna po tom, co se vlastně redaktoři odhlásili z vysílání, to znamená, že už asi v těch studiích prostě už se tam něco dělo.
13: Vyčkejte, až se ozve naše legální vláda, ústavní činitel.
12: Podobné nahrávky jsou vzácné. Většina záznamů rozhlasového vysílání byla v době normalizace smazaná, vysvětluje Markovský.
24: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, které vlastně dělali redaktoři, to se všechno promazalo a většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalostí.
12: A stejně je to i s nahrávkou Oldřicha Ungera. Když to již v roce 1977 s manželkou Ivanou podepsal chartu 77 a rok na to s rodinou emigroval do americké Kalifornie, tento záznam si vzal sebou a po jeho smrti v roce 2015 se vrátila do archivu Českého rozhlasu.
14: 7 hodin 56 minut.
12: Oldřich Unger byl prvním redaktorem populárně vědeckého pořadu Meteor a jedním ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana. V emigraci chtěl v nahrávání ptačího zpěvu, kterému se věnoval i v rozhlase, pokračovat. Jak ale po letech přiznal, tahle představa byla naivní.
15: Vůbec nebyly prostředky na to, abych si koupil magnetofon, ale hlavně, co byl šok pro mě, že když jsem zjistil, že univerzity v Americe mají 10 000 kvalitních nahrávek všech možných zvířat a ptáků. A my jsme začínali v Česku strašně pozdě. No takže to bylo takový velký zklamání.
12: V tomto pozdějším rozhovoru z archivu redaktora Marka Janáče taky Oldřich Unger přiznal, že v jeho rozhlasové kariéře bylo nahrávání zvuků přírody na magnetofon Nagra 3 jeho nejšťastnějším obdobím.

0: areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Půjde prý o vojenské a nikoli civilní zařízení. Vláda tak chce vynaložené náklady na supernemocnici vykázat Severoatlantické alianci jako výdaje na obranu.
1: Jenže k takovému plánu jsou podle práva odborníci a opozice skeptičtí. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS řekla, že samotné označení nemocnice za vojenskou nestačí a jde podle ní o účetní trik. Bezpečnostní analytik Vojtěch Bahenský si myslí, že ospravedlnit vybudování čtvrté vojenské nemocnice v Česku bude složité. Deník Právo taky připomíná, že parametry chystané nemocnice má teprve zjistit kapacitní studie.
0: Hospodářské noviny informují, že ČES, ČEPRO a další provozovatelé kritické infrastruktury pravděpodobně získají pravomoc ničit neznámé drony v blízkosti letiš, železničních uzlů, jaderných elektráren, skladů paliv a dalších objektů. Jenže není jasné, jak proti bezpilotním letounům budou moci zasahovat.
1: Teď má pravomoc neznámý létající objekt zničit jen armáda a taky omezeně policie. Změnit to má novela zákona o civilním letectví a dalších norem z dílny ministerstev vnitra a dopravy. Dokument je teď v připomínkovém řízení, píší Hospodářské noviny.
0: A Česko patří mezi největší nákupčí zlata, píše deník E15. Podle dostupných dat nakoupila centrální banka dalších 10,8 tuny zlata a navazuje tak na tempo z předchozího roku. Na konci července 2026 už ČNB držela 84,1 tunu zlata za 3 roky, kdy je ve funkci českého guvernéra Aleš Michl. Je to nárůst téměř o 7násobek a banka chce ve vytváření zásob pokračovat, dočtete se v E15.
1: Teď je 8 hodin 30 minut, zprávy připravila Naďa Procházková.
2: Český rozhlas Plus.
3: Dobré ráno. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíc jich je v Praze 1, nejmín naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili jen 2 uchazeči. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října. Druhé kolo případně o týden později. Druhým dnem dnes v Českých Budějovicích pokračuje Agrosalon Zeměživitelka. Aby agrární komora na veletrhu zveřejní výsledky letošní sklizně. Statistici už dřív odhadli, že zemědělci sklidí o necelých 17% méně obilovin než loni a sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu. Na jaře bylo totiž málo srážek, pak přišla letní vedra a s nimi sucho po celé republice. A úřady v západní Evropě evidují desítky tisíc úmrtí kvůli vedrům. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4500 obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky z Francie nebo Německa. Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 000 lidí. Dalších víc než 7 000 úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na parlament státu New York. Tamní média píšou, že Američanka jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát. Od nastrčených agentů FBI si zakoupila falešnou bombu a nefunkční střelnou zbraň. Teď čelí obvinění z poskytování hmotné podpory a zdrojů zahraniční teroristické organizaci. Pevnost Josefov u Jaroměře dnes vrátí návštěvníky do období první světové války. Ve 3 hodiny odpoledne tam začne speciální akce Josefstadt 1916-2026. K vidění tam nejen dnes, ale i zítra budou vojenské ukázky, bitevní scény, scény z každodenního života, ale taky dobová hudba. Máme pro vás informace z dopravy. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Mikulov z kilometru 192. 15 až 20 minut zabere trasa k nehodě u odpočívky Troubsko na kilometr 187,5. V levém pruhu vyšetřují srážku osobního auta s motorkářem. Na D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Brna, zpomalují kamiony za Kývalkou na kilometru 183. Nesouvisle se posouvají až k omezení u sjezdu na D2. Dálnice D10 z Prahy do Turnova před Benátkami na kilometru 25,5 stále neprůjezdná, práce na odklízení požáru vozidla včerejší pokračují. Odklon dopravy je na exitu 21 Tuřice. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo, místy přehánky, ráno a dopoledne přechodně i polojasno, odpoledne a večer od jeho západu postupně na většině území déšť a i silné bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
2: Posloucháte Ranní plus.
0: A to necelé 4 minuty po 8:30. Dobré ráno vám stále přejí Vojtěch Tomášek a Šárka Feniková. Letošní extrémní sucho trápí i pěstitele zeleniny. Zelinářská unie odhaduje, že letošní produkce klesne asi o 30%. Kde a u jakých plodin je situace nejhorší, co dalšího tento zemědělský sektor trápí i co to znamená do budoucna. To teď proberu s předsedkyní Zelinářské unie a ředitelkou zemědělského družstva v Šestary na Královéhradecku Monikou Nebeskou. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, všechny vás zdravím po ránu.
0: A v čem je tedy, paní Nebeská, ten letošní rok jiný než třeba předchozí suché sezony, hlavně tedy z let 2015 a 2018?
4: Samozřejmě situace vidíme, že je velice vážná. Sucho se letos spojilo s dlouhými obdobími vysokými teplot. Máme i lokality, kde škodily na zelenině bouřky a krupobytí a u některých plodin proto očekáváme nižší výnos nebo horší kvalitu, ale na sezónní vyčíslení celkové sklizně je ještě brzy.
0: Ale těch 30% to tedy asi odhadujete, které druhy zeleniny jsou tím letošním suchem a vysokými teplotami postižené nejvíce?
4: Těch 30% není náš odhad ze sektor zeleniny. V tuto chvíli bychom si ani netroufli takové číslo říct, protože zelenina zahrnuje desítky různých plodin, sklizeň probíhá postupně a řada porostů zůstane na polích až do podzimu.
0: Já jsem měla pocit, že to zaznělo na zemědělce, tak to je čí odhad?
4: Tak to nevíme, jestli to tam je někde odhad agrární komory, ale k nám se tato informace nedostala, protože my jsme ji určitě někde takhle veřejně nedávali, protože u nás je potřeba opravdu počkat na konec té sezóny a pak udělat rekapitulaci.
0: Čili vy byste si teď netroufla odhadnout, aspoň třeba se znalostí toho, jak je to ve Všestarech, vy se zaměřujete třeba především na brokolici a cibuli, pokud jsou mé informace správné, tak tam byste dokázala odhadnout, jaká bude sklizeň, jak se podepíše to sucho, právě třeba cibule je, tuším, docela choulostivá na malou vláhu.
4: Cibule je velice choulostivá samozřejmě, ale tím, že my používáme závlahy a vlastně téměř všichni pěstitelé zeleniny zavlažují zeleninu, tak tím pádem nebude zase ta sklizeň tak úplně dramatická nebo dramaticky nižší. Kde se to může projevit, samozřejmě bude u brokolice, protože ta brokolice samozřejmě špatně dozrává, ten porost je takový nestálý, takže když chceme na příští týden, třeba plánujeme nějaký řezání brokolice, tak najednou se to všecko posune třeba o týden dopředu, týden dozadu právě podle počasí.
0: Na Agrosalonu zeměživitelka jste řekla, že vás trápí, ale i nízké výkupní ceny. To je dáno konkurencí ze zahraničí nebo celoevropským trhem?
4: Ano, čeští pěstitelé nejsou schopni vůbec ovlivnit ceny, za které my dodáváme na pulty našich obchodů, protože tam je určující evropská, popřípadě světová cena. Takže opravdu my věříme a doufáme, že ty naše zvýšené náklady se tam projeví, ale v tuto chvíli to nejsme vůbec schopni ovlivnit.
0: Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že stát je připraven zemědělcům pomoci. Už víte, jak by ta pomoc měla vypadat?
4: Určitě to vítáme. Bezesporu pro zelinářství je zásadní, aby pomoc neřešila jen letošní suchý rok. S riziky se potýkáme každý rok. Extrémity počasí jsou a budou častější. Naši úrodu si pojišťujeme, potřebujeme dlouhodobě zajistit dostupnost vody pro zemědělství. No a prioritou jsou určitě investice do úsporných závlah, vodních zdrojů, retenčních nádrží, ale také samozřejmě opatření, která pomáhají zadržovat vodu v krajině. No a ještě jedna důležitá věc, pěstitelé jsou připraveni investovat, ale potřebují vědět, že podmínky budou dlouhodobé a předvídatelné.
0: No a když jsem se ptala tady, jak by ta pomoc měla vypadat, vy už víte, že třeba půjdou nějaké peníze na kompenzace přímo, nebo půjdou nějaké peníze právě do těch opatření, která byste mohli udělat na to šetření s vodou a tak dále?
4: Ano, ano. Bereme to jako, samozřejmě u vyjádření pana ministra to bereme jako velice důležitý signál, že stát situaci vnímá. Teď bude samozřejmě záležet na tom, jaká konkrétní opatření budou následovat. Za zelináře budeme chtít především mluvit o dlouhodobém řešení vody a závlah. Nechceme každý suchý rok čekat, až přijde nějaká mimořádná pomoc. No a takže určitě za nás dlouhodobé řešení vody a závlah.
0: Určitě, ale vedle adaptace to asi se promítne i do nějaké změny hospodaření. Víte už teď, že by se ta sucha a horka podepsala na tom, jaký bude do budoucna výběr druhů a odrůd, které budou zemědělci pěstovat, zelináři pěstovat v Česku?
4: To je těžká otázka, ale určitě musíme změnit způsob, jakým přemýšlíme o vodě. Vodu potřebujeme zachytit v době, kdy máme dostatek, udržet ji v krajině a mít možnosti efektivně využít v době, kdy chybí. Současně potřebujeme zdravou půdu, modernější a úspornější závlahy a vhodné vodní zdroje. A musíme také počítat s tím, že některé plodiny budou v nejteplejších oblastech stále obtížnější pěstovat.
0: A které to jsou, které jsou nejvíc ohrožené tedy, abychom se dostali k nějaké konkrétnosti, i když je to těžká otázka, předpokládám.
4: Máme obavu, že rostou klimatická a ekonomická rizika nevedla pěstitele k tomu, že budou u těch nejnáročnějších druhů postupně ustupovat. To znamená, že jsme teďka u cibule, jsme u mrkve, jsme u zelí, takže kdybych měla konkrétně třeba jmenovat tyto tři plodiny, tak tyto tři bych zmínila jako první.
0: Říká předsedkyně Zelinářské unie a ředitelka zemědělského družstva v Šestary Monika Nebeská. Děkuji, že jste byla naším hostem, naslyšenou.
4: Děkuji za pozvání a přeji nám všem hodně štěstí. Naschledanou.
1: Šárko, já na tebe ještě navážu a u dopadů sucha zůstanu. Malé množství srážek a velká horka totiž zhoršují růst krmných plodin, jako je kukuřice a pícniny. Zemědělci proto mají nedostatek krmiva pro zvířata. Bíky a taky telata kvůli tomu prodává třeba agropodnik Košetice, který hospodaří na pomezí středních Čech a Vysočiny.
5: S předsedou představenstva agropodniku Košetice Zdeňkem Duvkem jsme teď přišli do areálu. To, co se nám tady teď ozývá, jsou vaše telátka.
6: Ano, to je naše mladá generace.
5: Právě i tady ta generace je ohrožená, protože nenarostlo krmivo pro dobytek.
6: V podstatě po dvou sklizních jetelovina, tráv, luk. Máme sklizeno asi tak polovinu množství, které jsme potřebovali.
5: Budete muset snižovat dobytek, vy máte jak výkrm bíku, tak do jiné krávy.
6: My už jsme i začali, prodáváme malá telata, prodáváme zástav skotu do výkrmu, snažíme prostě se ty stavy snížit, protože nemáme ani krmivo, ani dostatek steliva.
5: A o kolik procent počítáte, že bude nutné to snížit?
6: To znamená, u nás to obnáší asi tak 600 kusů bíků ve výkrmu.
5: Problémy mají nejenom velké podniky. Obavy, čím nakrmí dobytek, stresují i farmářku Lucii Patákovou z Votická.
7: Už nedáváme seno do krmení vlastně pro krávy, do jiných přidáváme slámu. Nastavujeme tam, jakoby šetříme, kde se dá, držíme je zkrátka.
5: A máte nějaký propočet, kolik toho krmiva vám chybí?
7: Ano, to víme přesně, chybí nám okolo 1000 tun.
5: A že by vypomohli jiní zemědělci, to asi není šance, protože je to asi celoplošné.
7: Je s tím problém, no. Budeme zkusit vlastně sehnat asi od okolních zemědělců, co jsou tady rostlináři, tak pěstují třeba kukuřici na zrno, tak zkusíme, jestli by nám ji neprodali na siláž.
5: Problém prohlubuje podle Kamila Maláta, ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu, i fakt, že ani volně pasoucí dobytek nemá na loukách co spásat.
8: Chovatelé na pastvinách musí zvířata přikrmovat už delší dobu, protože travní hmota neroste. Tím se jim tenčí zásoby, seno, senáž, které měly připravené na zimní období. Pokud krmiva mají vyrobené na takzvaný běžný rok, to znamená, dalo by se říct, si lidově jedou takzvaně na krev, tak mnozí z nich nebudou mít dostatek krmiva a snižování stavu chovaných zvířat tak bude naprosto reálné.
5: Zemědělský svaz České republiky už zprávy od zemědělců o snižování počtu dobytka podle předsedy Martina Píchy dostává.
9: Jak velká redukce bude za celou republiku, dnes neumíme odpovědně odhadnout. Přirozeně se podniky nejprve snaží zachovat základní stádo a prodávají spíše býky ve výkrmu nebo zvířata, která nejsou určená pro další reprodukci. Pokud ale bude nedostatek krmiva hluboký, může se problém dotknout i dojnic, což je podpořeno momentálně nízkou výkupní cenou mléka, která je již několik měsíců pod výrobními náklady.
5: Větší prodej zvířat podle Martina Píchy způsobí nezdravý nadbytek produkce a v dalších letech může být nabídka hovězího naopak nižší. Ze středních Čech Věra Hájková, Český rozhlas.
0: 8 hodin 44 minuty posloucháte Ranní plus. Stíhačky nad Dunajem, tisíce dronů, laserová show, velkolepý ohňostroj a chleba. Tak Maďarsko slavilo svůj největší státní svátek. Připomínalo si svatého Štěpána, prvního uherského krále a vznik země před víc než tisíci lety. Vedle moderní podívané přitom nezapomnělo ani na mnohem prostší tradici. Obyčejný bochník tu jednou za rok povýší téměř na národní záležitost.
10: Chleba, kvůli kterému jsou Maďaři ochotní stát frontu, vypadá vlastně docela nenápadně. Kulatý bochník s tmavou zlatavou kůrkou, převázaný s tuškou v maďarské trikoloře, jmenuje se Piliši Piťokáš a tady u pekařů má dneska jednu zásadní nevýhodu. On totiž mezí rychleji, než ho stíhají krájet.
11: U stánku na všechno dohlíží i majitel vítězné pekárny Kristián Sás.
12: 20. srpen je naším nejdůležitějším svátkem. Připomínáme si svatého Štěpána, našeho prvního krále, a taky založení státu. Taky ale oslavujeme chléb.
11: Tohle spojení sahá ke konci žní. S oslavami 20. srpna se tradice pevně propojila v minulém století a přežila i komunismus. Posledních 15 let k ní patří také soutěž pekařů. Přihlášené bochníky hodnotí odborná porota. Zajímá jí vzhled, vůně, struktura a samozřejmě taky chuť.
12: V našem případě jsme použili mouku, vodu, brambory, sůl a droždí. Všechno musí být z Maďarska.
11: Chleba z Kristiánovy pekárny z pultu opravdu rychle ubývá. Ovšem jen jeden vítěz Maďarům rozhodně nestačí. Hned ve vedlejším stánku se prodává další svatoštěpánský bochník. Ten je tmavší, plný pražených semínek a vyhrál inovativní kategorii. Autorkou je Kristina a že se kolem obyčejného bochníku dělá taková sláva, ji prý vůbec nepřekvapuje.
13: My Maďaři jsme zkrátka národ, který jí hodně chleba. Máme ho skoro ke každému jídlu a svatoštěpánský bochník je vlastně způsob, jak chlebu zdáváme úctu.
11: Než se ale svatoštěpánský bochník začne rozdávat, nejdřív se mu požehná a slavnostně se rozkrojí. Jak má ale takový chleba vypadat, to už tak pevně dané není. A právě tady dostávají pekaři prostor experimentovat.
13: Náš chleba je trochu jiný. Pečeme ho z kvásku a přidáváme pražená semínka, takže má víc vlákniny. Droždí v něm není vůbec. Chtěli jsme zkrátka chleba, který víc odpovídá tomu, jak lidé jedí dnes.
11: Novější recept ale v tomhle případě rozhodně neznamená rychlejší výrobu.
13: Po 4 hodinách zpracování ho necháváme další 12 hodin odpočívat. Kvásek, který používáme, má 4 roky. Založili jsme ho, když jsme pekárnu znovu otevřeli a od té doby ho pořád krmíme. Nedá se to nějak urychlit, chce to čas, trpělivost a spoustu lásky.
11: Dostat svůj chleba mezi ty svatoštěpánské znamená pro malou rodinnou pekárnu prý opravdu hodně.
13: Je pro nás velká čest, že tu můžeme být. Hlavně proto, že protože díky tomu můžeme naši malou pekárnu představit spoustě lidí z celého Maďarska. Všichni jsou zvědaví, jak chutnají vítězné bochníky.
14: A zájem je rozhodně znát i tady před stánkem. Pekaři krájejí prakticky bez přestávky a Kristina nepochybuje, že podobně bude svatoštěpánský chleba lákat i v dalších letech.
13: My Maďaři si rádi dopřejeme, máme rádi dobré jídlo, takže opravdu doufám, že nám to zůstane.
14: No
13: a podle těch dlouhých front mají pekaři o zákazníky opravdu postaráno. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
1: A v 8 hodin 47 minut přidáme několik krátkých zpráv. Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Ruská armáda v noci na čtvrtek zabila 17 lidí, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o registraci přihlášek do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů, nejvíc v Praze 1, nejméně naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili jen 2. Volby do třetiny senátů budou v říjnu. A Česko si dnes připomíná 58 let od vpádu vojsk zemí Varšavské smlouvy. Pietní akt se na dnešní dopoledne chystá i před budovou Českého rozhlasu.
0: A čeho si dnes všímají zahraniční deníky, tak například New Yorkské Timesy se věnují výhruškám Donalda Trumpa vůči Íránu. Podle deníku představují především snahu vyvinout na zemi silný ekonomický tlak, aniž by Spojené státy znovu vstoupily do rozsáhlé války. Americký tlak je mimořádně silný, kombinuje důsledky předchozích vojenských útoků, námořní blokádu a sankce, které už nyní produkují, prohlubují nedostatky a inflaci v Íránu.
1: Timesy ale upozorňují, že Trump má v této situaci omezené možnosti, jak Irán skutečně přimět k ústupkům. Iránské vedení navíc může americkou neochotu znovu eskalovat vnímat jako snahu slabosti. Podle listu tak vzniká nebezpečná situace. Trump už v minulosti opakovaně hrozil dalšími útoky, ale následně od nich ustoupil. Irán to proto může povzbudit k agresivnějším krokům a zvýšit riziko další eskalace, uzavírají New York Times.
0: Britský deník Guardian píše, že Británii čeká stále častější střídání extrémního sucha a vydatných dešťů, které vědci označují jako klimatický bič. Letošní léto patří k nejteplejším a nejsušším v historii. Anglie a vlny veder si zatím vyžádaly téměř 3000 životů. V některých oblastech také platí omezení spotřeby vody.
1: Klimatologové varují, že současné podmínky můžou být v porovnání s budoucností ještě mírné. Už letošní zima by podle nich kvůli jevu El Niño mohla do Spojeného království přinést extrémní srážky a rozsáhlé povodně. Guardian proto upozorňuje, že změna klimatu už není pouze o postupném růstu teplot.
0: A ještě se podíváme do francouzského deníku Le Monde. Ten popisuje, že probíhající soud proti společnosti Meta představuje důležitý okamžik v debatě o odpovědnosti velkých technologických platform. 29 amerických států žaluje společnost Meta Marka Zuckerberga kvůli tomu, že její sociální sítě Instagram a Facebook podporují závislost u dětí a dospívajících, zároveň mohou přispívat k jejich psychickým problémům a nedostatečně chrání jejich osobní údaje.
1: Le Monde tento případ srovnává se změnou společenského postoje vůči tabákovému průmyslu před několika desetiletími. Současný tlak může podle deníku přimět lidi přehodnotit, co od sociálních sítí očekávají a jak přísně by měly být regulované. Víc tedy francouzský Le Monde.
0: A s tím odkládáme zahraniční tisk.
1: A míříme na další téma. Minulý týden pokles, tento týden ale opět zdražení. Pokud jste pravidelnými řidiči, tak víte, že mluvím o pohonných hmotách. Řidiči v Česku v plynulých dnech platili u čerpacích stanic znovu víc. Podle údajů společnosti CCS zdražuje hlavně nafta. Její cena za týden vzrostla o 91 haléřů na průměrných 44 korun a 97 haléřů za litr. To je nejvýš od letošního dubna. Natural 95 pak zdražil o 19 haléřů na 41 korun a 66 haléřů. My to teď probereme s hlavním ekonomem společnosti Portu, Janem Berkou. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
1: Co podle vás za tou změnou ceny, za tím růstem teď stojí?
15: Ten důvod zůstává stejný. Je to konflikt na Blízkém východě. Jsme tam viděli, že obě strany měly pokus o nějaké příměří. Bohužel tenhle ten pokus nevyšel a ta situace se opět zhoršila. A to zhoršení znamená, že přes Hormuzský průliv, což je klíčové místo, skrz které se dostávají tankery dál do světa, tak zůstává uzavřený. Ten počet lodí, které proplouvají skrz ten průliv, je v podstatě minimální a to znamená obrovský výpadek ropy a dalších komodit na celosvětovém trhu a to samozřejmě vede k jejich zdražení, které se následně projevuje i ve vyšších cenách pohonných hmot.
1: No a můžeme mít pro řidiče nějaký pozitivní výhled, za jakých okolností by se cena nafty a benzínu mohla nějak výrazněji snížit, anebo to zkrátka prostě záleží na Hormuzu?
15: Já jsem nerad posel špatných zpráv, ale ono to opravdu primárně záleží na tom Hormuzu, kde opravdu v tuhletu chvilku podle všech komentářů, ať už ze strany Ameriky a ze strany Iránu, opravdu nepřichází žádný velmi pozitivní výhled. Naopak to vypadá, že ta situace se zakonzervuje, což by znamenalo, že ty současné ceny tady samozřejmě s námi zůstanou delší dobu a je otázkou, jestli náhodou nemůže dojít k ještě nějaké eskalaci, která by vedla k tomu, že ty ceny porostou ještě výš. Vedle toho samozřejmě ještě a zvlášť s ohledem na ceny nafty, tady opět vidíme po krizi pohonných hmot v Rusku. Rusko omezuje své vývozy, zvlášť co se týče nafty, a to samozřejmě podporuje i to, že ta cena nafty roste mnohem rychleji než cena benzínu, takže bohužel ten výhled není příliš pozitivní.
1: Ministerstvo financí po zrušení těch plošných opatření avizovalo, že bude detailně kontrolovat marže čerpacích stanic. Jak se teď podle vás do těch cen podepisují?
15: Ty marže jsou vždycky součástí ceny. Na druhou stranu, když se podíváme na to, na ten proces kolem cenového stropu, tak to omezení tam došlo především u těch nejdražších čerpacích stanic, které mají nejvyšší marže a jsou obvykle na úrovni těch hlavních tahů. Naopak u toho zbytku, zejména u těch nízkonákladových čerpacích stanic, ten cenový strop v podstatě neměl na ty jejich ceny nějaký výraznější vliv, dokázali prodávat i za nižší ceny. Takže v tuhle tu chvilku já bych neřekl, že se odehrává něco, že by čerpací stanice nafukovaly svoje marže. Myslím si, že ta situace je relativně klidná, normální, což by mělo samozřejmě i vést k tomu, že by Andrej Babiš a vůbec vláda celkově neměla spěchat s tím dělat nějaká ukvapená opatření ve smyslu návratu cenového stropu.
1: Hlavní ekonom společnosti Portu Jan Berka byl naším hostem. Díky, že jste se připojil k Rannímu plusu. Naslyšenou.
15: Díky, nashledanou.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
0: Rok 1968 si spojujeme hlavně se sovětskou okupací. Dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová v dnešním komentáři dne, ale připomíná, že do našich genů patří i to, co jí předcházelo. Pražské jaro a tehdejší úsilí o svobodu a demokracii.
16: Říká se tomu transgenerační trauma a znamená to, že se tragické události ještě po mnoha desetiletích propisují do historické paměti dalších generací. 21. srpen roku 1968, kdy sovětské tanky převálcovaly v tehdejším Československu naději na důstojnější život ve svobodě, k nim patří zcela určitě. Patří k nim ale i to, co následovalo. V celoplošných podnikových prověrkách museli lidé od ředitele po poslední svačinářku odpovídat na otázku, zda souhlasí se vstupem vojsk Varšavské smlouvy. Věděli sice, že jim snad nejde o život, ale o živobytí zcela určitě. Tohle lámání páteří se na začátku 70. let odehrávalo po celé zemi a kolektivní byl i pocit ponížení a pachuť občanské bezmoci. Co slyšíš doma, neříkej ve škole. To byl vzorec chování, se kterým pak po 2 desetiletí takzvané normalizace vyrůstaly děti ve většině rodin. A nezřídka se časem začalo tradovat, že celý ten pokus o svobodu a demokracii navzdory Kremlu bylo jen takové divadýlko soudruhů tam nahoře, které si nakonec odskákali obyčejní lidé. Ruská invaze v srpnu 68 tím perfektně zapadá do zdejší vyprávěnky, podle níž byl český národ odjakživa ve svých dějinách jen obětí a hříčkou cizích mocností. Svou stopu v našich genech to zanechalo nepochybně. Pro sebevědomí národa je to ovšem spíš katastrofa. Překrývá totiž oněch 8 měsíců před invazí zvaných Pražské jaro, na které můžeme být právem hrdí. To, co se na začátku roku 68 mohlo jevit jako snaha několika reformních komunistů vylepšovat komunismus, se záhy změnilo v autentické úsilí celé společnosti o svobodu a demokracii. Slogan o socialismu s lidskou tváří byl spíš součástí taktiky vůči Moskvě než skutečným programem. Všem bylo jasné, že vůči Kremlu je třeba zachovat aspoň dekorum vedoucí úlohy strany. Zároveň se ale komunističtí funkcionáři veřejně přiznávali ke zločinům své partaje. Političtí vězni žádali rehabilitaci a organizovali se pod hlavičkou klubu K231, což bylo číslo paragrafu, podle něhož je v 50. letech soudy posílali do vězení. Pod názvem Klub angažovaných nestraníků se formovalo Demokratické občanské fórum a lidé se do něj hlásili po stovkách. Na Staroměstském náměstí žádali tisíce studentů založení opoziční politické strany a rovnoprávné vztahy se Sovětským svazem. I tohle všechno patří do roku 1968. I tohle máme v genech.
0: Autorkou komentáře byla Lída Rakušanová.
1: No a i na téma ranního komentáře my teď ještě navážeme. Koncerty, přednášky nebo promítání archivních materiálů, totiž k dnešnímu výročí, připomene vzpomínková akce Nevermore 68 na pražském výstavišti. Mimochodem kvůli počasí se částečně přesunula z těch venkovních prostor do křižíkových pavilonů B a C. Hlavním tématem letošního ročníku jsou příběhy těch, kteří tu chyběli.

0: 21. srpen roku 1968. Do Československa vjíždějí tanky vojsk Varšavské smlouvy. Pro část lidí ale okupace znamenala ještě jeden zásadní moment. Rozhodnutí odejít.
1: Migrace je velice intenzivní téma i v naší společnosti, především s ohledem na ukrajinské uprchlíky.
0: Vysvětluje organizátorka připomínkové akce Nevermore 68 Barbora Šubertová.
1: Tak jsme chtěli vlastně toto téma zvednout a připomenout i našemu národu, že my jsme byli jednou z pozici těch, kteří utíkali ze země.
0: Součástí programu Nevermore 68 bude na pražském výstavišti i speciál radiožurnalistiky s Janem Pokorným. Ten bude mluvit se spisovatelem Ondřejem Nefem a historičkou Evou Ješutovou. Večer pak čeká návštěvníky v letním kině promítání snímku Miloše Formana Taking Off. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. E-shopu radiotéka.cz.
3: Dostat do formy třeba té mentální se můžete i poslechem Českého rozhlasu Plus, a tak se podívejte na naše stránky a něco si tam vyberte. plus.rozhlas.cz. Tam to všechno najdete.
4: Dobré ráno, je 9 hodin, pátek 21. srpna, posloucháte Ranní Plus. Od mikrofonu vás zdraví Šárka Feniková
3: a Vojtěch Tomášek.
5: Český rozhlas Plus.
3: A co se od nás dozvíte ještě v této půlhodině? Například, co a jak si dnešní společnost pamatuje o 21. srpnu roku 1968?
4: Kolik se dá ušetřit díky chytrým vodoměrům?
3: A nebo co potřebuje správný hrobník na cestu do podivokém západě?
4: Tak i to je téma pro Ranní Plus. Zprávy dnes připravuje Naďa Procházková.
6: Dobré ráno. Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé položí v 11 hodin před budovou Českého rozhlasu věnce a uctí tak oběti srpnových událostí roku 1968. Kromě pietního aktu si Český rozhlas připravil i výstavu Praha volá svět v galerii Vinohradská 12 k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. K poslechu je připravené i dobové vysílání ze srpna 1968. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
7: Dole v galerii Vinohradská 12 máme zprovozněny historické přijímače rozhlasu po drátě a z nich budeme vysílat právě to volání tehdy, které zaznělo. Zároveň jsou v hale na Vinohradské ulici ve vitrínách vystaveny dopisy, které nám v roce 1968 psali lidé ze zahraničí právě v reakci na ty události, které se tady děly.
6: Třeba v Hradci Králové připravili hlavní vzpomínkové setkání na 6. hodinu večer na náměstí Osvoboditelů. Akce se jmenuje Okupace není pomoc. A součástí programu je i komentovaná procházka po městě.
8: Doprovodný program začne už ve 4 hodiny odpoledne před Fuksovou vilou ve Vrchlického ulici, kde dříve sídlil Československý rozhlas. Východočeská paměť národa tam pořádá komentovanou procházku s názvem Hradecké vlny. V podvečer na to naváže shromáždění na náměstí Osvoboditelů. Organizátoři chtějí lidem připomenout události ze srpna 1968 a zdůraznit význam historické paměti i v současnosti. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Do Arabského moře dorazila americká letadlová loď USS George Washington. Informovalo o tom americké oblastní velitelství sil CENTCOM. Podle stanice CNN plavidlo vystřídá letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Ta je na moři nasazená už přes 8 měsíců a na její palubě je přes 5000 námořníků. Ti se v poslední době údajně potýkali s horšími podmínkami na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky nebo stravování. Podle amerického velvyslanectví velitelství bylo nasazení nové letadlové lodě v oblasti plánované. Soud v Hongkongu dnes uznal vinnými z podněcování ke svržení komunistického režimu dva bývalé vůdce opozičního sdružení pro podporu vlasteneckých demokratických hnutí v Číně. Aktivisté v roce 2021 zorganizovali tradiční shromáždění na připomínku obětí masakru na náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Prokuratura je potom obvinila na základě Pekingem prosazeného bezpečnostního zákona. Teď jim hrozí až 10leté vězení. Čínský bezpečnostní zákon oficiálně cílí na separatistické, teroristické nebo podvratné činnosti. Například podle agentury AP ho ale úřady uplatňují proti opozici a Peking díky němu potlačil hongkongské demokratické hnutí. Po přijetí zákona v roce 2022 proti němu masivně protestovalo. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V železniční stanici v Úvalech u Prahy je rozbité trakční vedení. Provoz je kvůli tomu zastavený mezi Běchovicemi a Českým Brodem. Vlaky z Prahy do Kolína jezdí odklonem. Příčinu poruchy Správa železnic zjišťuje, říká její mluvčí pro mimořádné události Martin Kavka.
9: Před 7 hodinou raní došlo v Úvalech k závadě na trakčním vedení. Na místě jsou pracovníci Správy železnic, kteří teďka zjišťují rozsah toho poškození a v tuto chvíli je v Úvalech, který na koridoru, provoz zastaven.
6: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr. Máme pro vás dopravní informace na dálnici D10 na trase z Prahy do Turnova před Benátkami je stále zastavený provoz. Na kilometru 25,5 uklízejí vozovku po včerejším požáru. Stíždí se na exitu 21 Tuřice a pokračuje přes Kostelní Hlavno a Mečeříš. Na dálnici se vrací zpět u Benátek na 27. kilometru. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy trvá zdržení hlavně pro kamiony. Sunou se od Kývalky z kilometru 182 až do zúžení u D2. Na D7 ze Slaného do Prahy brzdí provoz omezení u letiště od Tuchoměřic. Ze 4. kilometru pojedete 15 minut. Od Prahy na okruhu se zastavuje u odbočky do Evropské na 28. kilometru. Odtud do zúžení je to taky na 15 minut. V Praze ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína se kolona krátí. Teď se sune už jen v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Zdržení zhruba 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí dnes bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami. Dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být opět i velmi silné, jak jste slyšeli. Teploty 23 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr v bouřkách zesílí a v nárazech může dosahovat rychlost 70 až 90 km za hodinu. Zítra bude oblačno až polojasno, objeví se občas déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Odpoledne bude na severu pršet víc. Teploty v Čechách zítra 18 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 25. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
4: Posloucháte Ranní Plus. Posloucháte nás 7 minut po 9. hodině. Dnes vás provázejí Vojtěch Tomášek a Šárka Feniková. Celý den si ve vysílání připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Dramatické události se tehdy odehrávaly i tady před budovou rozhlasu na Vinohradské třídě, odkud právě vysíláme. O 21. srpnu 1968 se toho každý rok řekne mnoho. No a my se teď proto zaměříme právě i na to, jak o srpnových událostech ve veřejném prostoru mluvíme. Ve spojení jsme s historikem Prokopem Tomkem z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobré ráno.
10: Dobrý den. A jestli můžu na začátek, jsem z Vojenského historického ústavu Praha.
4: Tak to se omlouvám, měl jsem špatnou informaci, děkuji. Jak dnes funguje srpen 1968, řekněme, v kolektivní historické paměti? Co si podle vás společnost pamatuje správně a co naopak zapomínáme nebo vytěsňujeme?
10: Tak já myslím, že je to přece jenom už těch 58 let, to znamená z té přímé kolektivní paměti ta vzpomínka jistě pomalu odchází a zůstává takový, myslím nějaký oblak určitých útržků informací. To je, myslím, že asi věcí každého historické události, o které se postupně vzdalujeme, ale myslím si, že třeba ten rok 2022 tu situaci připomněl díky té agresi na Ukrajině a že se o srpnu 68 znovu začalo víc uvažovat než třeba předtím.
4: No a znamená to tedy, že máme například nějakou vyšší míru empatie k takovým událostem, jako je právě otevřený konflikt na Ukrajině?
10: Tak myslím, že ta první reakce v tom roce 2022 ukázala, že ta empatie tady je. Bylo to až překvapivé, jak vlastně to rezonovalo a kolika lidem to oprávněně připomnělo ten srpen 1968. Takže já jsem až někdy překvapen, no, že vlastně pořád je to událost živá.
4: Zůstává v nás možná jakýsi pocit křivdy z té události? Je to něco, co se po ty desítky let stále ještě dědí?
10: Já myslím, že jo, že to byla opravdu mimořádná událost. Když já se na to podívám jako z hlediska třeba vojenské historie, tak to znamenalo to, že se armáda nemohla bránit v srpnu 68 proti evidentní vojenské invazi ozbrojených sil bez ohledu na to, že to byla spojenecká vojska, tak tahle ta zkušenost pro tu armádu znamenala prostě v podstatě zlomení páteře té armády na těch dalších 20 let. Kdo byl tehdy na vojně potom v 70. 80. letech, tak měl silný pocit, že prostě to není skutečná armáda, která prostě je spolehlivá, která se bude skutečně prokazatelně bránit nějakému nepříteli. A to, že třeba v roce 1988, přesně po 20 letech toho výročí srpna 68 přivedlo poprvé do ulic v Praze větší množství lidí, tak to ukázalo, že to byla jedna z nejsilnějších prostě zkušeností, které v té kolektivní paměti zůstaly a která prostě jim těm lidem pomohla překonat i ten strach.
4: Co se proti tomu tehdejší režim pokoušel dělat? Jak se v době normalizace, která srpnové události později následovala, změnil ten způsob, jakým společnost v roce 1968 přemýšlela? Co se režimu třeba podařilo z tehdejšího reformního a občanského etosu, řekněme, úplně vytěsnit?
10: No tak kdybychom se podívali třeba na to připomínání té události, tak krátce několik let se vlastně ten srpen 68 připomínal, jakožto zdůrazňovalo se, že šlo o internacionální pomoc, záchranu socialismu a tak dále, ale pak bylo až nápadné, jak vlastně v tom dalším 20letí se vlastně o tom mlčelo, co se stalo v srpnu 68. Pokud se o tom ve veřejném prostoru mluvilo, tak velice, velice obecně nikdy si nedovolili ukázat žádné obrázky nebo třeba zmínit nějaké oběti a tak dále. To v podstatě bylo úplné tabu. A co se týká toho dědictví srpna 68, no tak to se v podstatě z toho nezbylo téměř nic, protože jednou z těch věcí byla třeba federalizace. A tam ta byla úplně, přestože v tom roce 68 federalizace měl být jeden ze skutečně pozitivních výsledků z roku 68, toho reformního hnutí, tak v podstatě ta centralizace trvala a to, co si třeba Slováci slibovali od federalizace, tak naplněno nebylo.
4: Je jasné, že v době normalizace tedy byla nějaká linka režimu, něco jiného si samozřejmě pamatovali lidé, kteří to zažili. Jak se to ale proměnilo po roce 1989? Podařilo se třeba dohnat ty nedostatky ve školství a v podobných oblastech?
10: No tak rozhodně se poprvé mohlo bádat a přinášet informace o roce 68. To bylo naprosté novum, protože to, co vycházelo do té doby, tak vlastně bylo jenom v exilu práce Karla Kaplana a podobně. ale to, že se třeba zmapovaly se oběti srpna 68, že vznikla celá řada prostě historických a politologických prací, publikovaly se edice dokumentů, které nám vlastně osvětlily, co se tehdy dělo. Takže ten deficit, který byl zcela zákonitý, protože to bylo tabu, archivy byly zavřené do roku 89 v tomto ohledu zcela, tak se myslím, že se toho opravdu hodně udělalo. Bylo to třeba, když to srovnáte s únorem 1948, což byla další velice, velice významná pochopitelně událost našich moderních dějin, tak ten srpen 68, ten byl mnohem, mnohem víc zpracovaný.
4: A vnímá podle vás dnešní mladá generace to datum, ten 21. srpen, stále jako natolik významné, hodné neustálého připomínání, anebo už je to pro dnešní mladé zkrátka dávno?
10: No, tak ono to je těžký, jako ze mě třeba osobně byly 3 roky taky v té době, takže pro mě to taky vlastně je už taková zprostředkovaná událost a nehledě potom na to, co si o tom mohou myslet opravdu lidé, kteří se narodili až třeba v 90. letech a později. Je to prostě pro ně historická událost, ale myslím si, že ta Ukrajina jim to hodně, hodně připomněla a to, že jak se o tom mluvilo, tak to jim tu událost připomnělo taky velkou práci. Vykonávají různé nevládní organizace, Jeden svět na školách a tak dále. Takže Člověk v tísni. Takže to si myslím, že tyhle organizace jsou orientované na mládež a určitě hodně těch faktů i ta svědectví jako přinesli.
4: Říká v Ranním plusu historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu v Praze. Děkuji, že jste se připojil k našemu vysílání. Naslyšenou.
10: Taky děkuji. Naschledanou.
4: A my navážeme ještě s komentátorem Českého rozhlasu Ondřejem Konrádem, který události 21. srpna 1968 tady u budovy Českého rozhlasu zažil na vlastní kůži. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
4: Když se řekne 21. srpen a rozhlas, co se vám vybaví jako první?
11: No, vybaví se mi to, jak ráno běžíme s mojí sestrou, která tady pracovala v redakci Zábavy, tak potom nějakém brzkém telefonátu od známých někdy, tak jako to většina lidí prožívala ten den někde okolo 6. hodin ráno, že jsme okupováni a už byli slyšet ty letadla, která přeletala ve velkém na Lusinské letiště, tak jsme běželi pěšky z toho Nuselského údolí, kde jsme bydleli sem. Ona v Balbínově ulici po straním vchodem vešla do rozhlasu a já jsem zůstal venku a byl jsem mladý kluk, bylo mi 17 v té chvíli a slyšel jsem, jak ze zhora, z Vinohradské ulice, co si hučí a sílí pískot, tak jsem zůstal u toho rádia, no a viděl jsem příjezd prvního tanku sem před budovu, doprovázen takovou pěší jednotkou se zbraněmi. Samozřejmě lidé pískali, tu a tam někdo po nich něco hodil. No oni z něčeho nic zvedli pažby těch automatů a začali střílet. Ale ku podivu nikoliv do rozhlasu, oni asi nevěděli pořádně, kde jsou, ale naproti tam přesně proti hlavní budově na Vinohradské jsou 2 vlastně identické domy. Dneska má každý jinou barvu, ale jinak tehdy byly natřené stejně a vypadaly úplně stejně. No a z toho padalo sklo a štuky a div byl, že tam někdo nepřišel o život nebo minimálně nebyl zraněný, čili oni se tak jako vlastně asi sjednávali respekt, no to se jim samozřejmě podařilo, protože lidi souvli zase právě třeba sem do té Balbínové ulice. No ale ono se nic před tím rodem nedělo, tak mě to přestalo bavit po nějakou dobu. A vydal jsem se do města, jezdil jsem na nějakým nákladňáku, držel jsem v ruce prapor a byla to taková docela dramatická, pěkná chvíle. Připadal jsem si jako Dany Smiřický ve Škodeckého z Babělcích v roce 45, že jsem účasten takové historické věci. Dojeli jsme dokonce až na hrad, ale tam bylo úplně mrtvo, tam nebylo vůbec nic. Tam stál jeden gazvík s nějakým důstojníkem znuděným sovětským a tak jsem šel zase naopak, sletl jsem z nákladňáku, šel jsem pěšky zpátky do města, no a někdy okolo poledne, předtím jsem ještě zažil dokonce i to střílení do Národního muzea, to bylo teda skutečně docela zážitek, tak jsem přišel sem k rozhlasu a tady byla válka. tady normálně hořely ty bojové vozy ruský, jak je lidi zapalovali, právě takový kluci mýho věku. Já bych si byl na to netroufl vzít kramli takzvanou, vrazit jí do té nádrže na tom tanku a strčit tam nějaký zapálený kus hadru, a ono to vzplálo. To, že by byla možnost, že by ten tank celý začal hořet, to ne, no, ale nicméně komplikace to byla. Oni z toho byli čím dál tím nervóznější, ty Rusové, takže prostě začali střílet vždycky nějak v takových vlnách. Já jsem vždycky byl trošku někde dál, takže se mě to jakoby netýkalo, ale já mám dojem, že někteří ty zranění nebo možná dokonce i mrtví tady byli spíš nějakých odražených kůlek, protože oni jako přímo na lidi nemířili, nicméně stříleli podle poměrně nízko, nikoliv jako to ráno až pod tu střechu, ale tentokrát to vypadalo celé nebezpečnější. No, takže vždycky zase lidi utekli do těch okolních domů. Tam jsem stál a čekal vlastně hrozně dlouhou dobu, ale ono to bylo takové zašpérované z obou stran, jak na to Václavské náměstí, tak někam nahoru. Takže asi po hodině mě to přestalo taky zase znova bavit, že se asi už nic nového nebude dít. I když ta scéna byla skutečně dramatická, všude kouř, plameny, tady naproti budově v jedné velké výkladní skříni byl zapasovaný nákladák, který tam naboural. No a z několika vrstevníky jsme se domluvili, které jsem tam potkal, a vzali jsme to přes dvorky směrem na Smetanku a takovým obloukem jsme se zase dostal pryč. Takže to jsou samozřejmě nezapomíná, člověk to má v hlavě jako minutu po minutě téměř.
4: To, co popisujete, nebo taky, jak teď o tom mluvíte, tak to působí, že už to berete s nějakým jistým nadhledem, ale když jste tehdy přišel k tomu rozhlasu a viděl jste to, co jste popisoval, že to je válka, co se vám v ten moment honilo v hlavě? Byl to ten moment, kdy jste si uvědomil vážnost toho, co se zrovna děje?
11: No, já jsem si to, myslím, si uvědomoval už od toho božího rána, protože prostě o možnosti té okupace se samozřejmě hovořilo už nějakou dobu. I když to lidi doufali, že nic takového se nebude opakovat jako Budapešť v roce 1956. Ta taky samozřejmě byla mnohem dramatičtější, tam bylo obrovské spousty mrtvých. To se tady nestalo v Československu, ale nicméně bylo jasné, že prostě ta celá éra, která tomuhle tomu předcházela, to znamená někdy od prvé poloviny 60. let to uvolňování, že to zřejmě skončilo, i když jsme si pořád ještě jenom měli představit, jak ta normalizace nakonec bude vypadat.
4: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád přišel zavzpomínat na 21. srpen 1968. Díky, že jste přišel do studia. Naslyšenou.
11: Já taky děkuji. Naslyšenou.
3: Dalo by se to poslouchat samozřejmě mnohem déle, ale čas vymezený Rannímu plusu se nám chýlí. Teď je 9 hodin 21 minut, přecházíme na další téma. V Česku přibývá míst, kde spotřebu vody hlídají vodárenské společnosti pomocí chytrých vodoměrů. Na rozdíl od běžných přístrojů posílají údaje automaticky na dálku a můžou tak včas upozornit na nezvyklou spotřebu vody. První dálkově odečitatelné vodoměry mají od letošního jara taky ve velkém újezdu na Olomoucku, kde se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pitné vody. A třeba na Pardubicku jich funguje už víc než 16 tisíc. Podrobnosti teď přidá reportérka Anna Svobodová. Dobré ráno.
12: Hezký den. Chytré vodoměry začaly pardubické vodárny zavádět už před 8 lety a do roku 2030 je chtějí mít téměř u všech svých odběratelů. Za tu dobu díky nim zachytili i závady, kterých by si lidé jinak dlouho nemuseli všimnout. V jednom penzionu na Pardubicku například voda unikala z vnitřního potrubí přímo do obvodové zdi, takže na povrchu nebylo nic vidět. Na problém vodárny upozornili nezvyklé hodnoty. Skryté úniky se týkají i běžných domácností. Častou příčinou bývá třeba nefunkční ventil u boileru, přes který pak zbytečně protéká voda. Vodárnám hodně napoví noční spotřeba, která bývá minimální, a případný únik se tak dá snáz odhalit. Chytré měření mají taky téměř všechny školy a školky v Pardubicích. Pokud vodárny zaznamenají zvýšenou spotřebu třeba o víkendu, kdy je budova prázdná, můžou prověřit, jestli někde není závada. V celé síti se pardubickým vodárnám loni ztratilo zhruba 15% vody. Během 5 let chtějí tento podíl snížit zhruba na 10% a pomoct jim v tom mají třeba právě chytré vodoměry.
3: Tolik tedy Anna Svobodová, děkujeme, naslyšenou.
12: Krásný den, naslyšenou.
3: A chytré technologie kontrolují vodovodní potrubí taky v Plzni. Detaily má tentokrát reportér Lukáš Milota. Zdravím vás.
13: Dobré dopoledne. Také tady v Plzni se snaží odhalit skryté úniky vody a nemrhat tak peníze. 300 vodoměrů na sídlištích Lochotín a Vinice umí odesílat informace o spotřebě vodárně. Technologie od místní firmy využívá také přímo město. Na 50 veřejných budovách, jako je třeba fotbalový stadion, je u vodoměru chytrá krabička, která sleduje průtok vody potrubím. Pokud voda protéká třeba v noci, dostane správce budovy SMS zprávu a může zastavit na dálku přívod vody. Většinou se jedná o protékající záchody. Podle autorů technologie může protéct 600 litrů za hodinu. Přepočteno na ceny vody tady v Plzni, tak záchodem proteče 1500 korun denně. Údaje o spotřebě vody slouží městu i jako odhad, kolik je lidí ve veřejné budově, což může pomoci třeba při případné evakuaci. No a chytré krabičky jsou i na potrubí v zoologické zahradě, která bere vodu z řeky Mže. Když se ale čeká déšť, umí zařízení vypráznit nádrže, aby bylo možné pochytat co nejvíc dešťové vody.
3: Z Plzně se přihlásil Lukáš Milota. Děkujeme, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
4: Teď je tu prostor pro několik hlavních zpráv. Ruské drony v noci na dnešek zasáhly jeden z hraničních přechodů mezi Ukrajinou a Moldavskem, informovala ukrajinská pohraniční stráž. Dvě ženy zemřely a dvě utrpěly zranění při nočním ruském dronovém útoku na vesnici v ukrajinské Charkovské oblasti. Kyjev dnes drží den smutku za oběti včerejších útoků. Úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o registraci přihlášek do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů, nejvíc jich je v Praze 1, nejméně naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili jen 2. Volby do třetiny senátů budou v říjnu. A americký prezident Donald Trump podepsal memorandum, které počítá s téměř 6-násobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně.
3: A teď se nalaďte trochu jinak. Black Bridge City vyletělo do povětří a hrobník Joachim Ringer musí vyrazit na velké sčítání hrobníků. Ano, opravdu sčítání. Do cesty se mu připletou tančící indiáni, eskimáci, uctívající sledě i pomstichtivý mravenečník. Tak já nevím, jestli na to se lze naladit, jak jsem říkala na začátku, jestli si to lze vůbec představit.
4: Mě uklidnilo, že to není další zpráva Ranního plusu, že to je.
3: Ne, takhle začíná nový český audio gamebook Hrobníkovy patálie. Hra, kterou mohou plnohodnotně hrát i nevidomí. Dnes vychází pro mobilní telefony.
14: Představte si prérii. Sypký písek, indiánská pohřebiště a spousta místa. Prostě sen každého hrobníka.
15: Joachimu Ringerovi vyletí rodné město do povětří a tak popadne lopatu a vydá se do Overwoodu na velké sčítání hrobníků. O tom, kudy půjde a jestli cestu vůbec přežije, už rozhoduje hráč.
14: Bohužel také vstoupil přímo do probíhajícího přepadení, což zas tak úplně v plánu nebylo.
15: Hrobníkovy patálie jsou na půl audiokniha a na půl mobilní hra. Obraz v nich nahrazuje hlas, hudba a zvukové efekty. Ty ale nemají jen vytvářet atmosféru, vysvětluje spoluautor hry a zvukový designér Tomáš Oramus.
16: Já si myslím, že oproti klasické rozhlasové hře nebo audioknize je u těch audioher důležité, aby ti hráči udrželi pozornost. Takže vlastně i tím zvukem je pořád se snažíme nějak vlastně udržet v tom ději, aby nepřestali vnímat a byli pořád nějakým způsobem zaujetí a byli schopni reagovat na ty události, co jsou v té hře.
14: Netrvalo to dlouho a začali okolo něj lítat šípy divochů. Joachim ale se stoickým klidem pokračoval v práci, a to i ve chvíli, kdy mu jeden z nich propíchl palec na noze.
15: Příběh volně vychází z knižního gamebooku Ten, kdo jinému jámu kopá od Jana Holána, Martina Bartuňka a Julie Opletalové. Tvůrci zachovali jeho absurdní humor, připomínající limonádového Joa. Knižní vtipy ale museli upravit tak, aby fungovaly nejen při poslechu, ale také při hraní.
16: Ta knížka je napsaná fakt bravurně a ten humor tam fungoval už originále. Jediné, co my jsme vlastně dodávali nebo nějak s ním pracovali, tak jsme některé, řekněme, ty vtipy upravovali do toho zvukového nebo interaktivního kontextu, takže maximálně jsme to ještě nějak posouvali.
15: Hráč během cesty hospodaří se životy, spoléhá na štěstí a pouští se také do soubojů. V papírových gamebucích o jejich výsledku často rozhoduje hod kostkou. Do mobilní audiohry proto tvůrci hledali jiný princip.
16: Takže jsme přemýšleli, jak to vlastně stvárnit. Skončili jsme takové karetní minihry, což nám přišlo poměrně typické pro ten Divoký západ.
17: Až s nimi skončíme, chci, ať jsou placatí jako vyhladovělé užovky. Utrhejte jim, hejte jim, koť

0: být, že je vlastně ta hra jakoby pomalejší, ale to vlastně nějaký kompromis, aby to fungovalo stejně dobře pro ty nevidící i vidící hráče.
1: V bance stálo několik mužů s tvářemi zakrytými šátky. Svými revolvery ohrožovali tři poctivé občany města.
2: Hrobníkovy patálie vycházejí v češtině pro telefony se systémy Android a iOS. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: A dnešním Ránem na plusu vás provedl hlas Šárky Fenikové
5: a Vojtěcha Tomáška.
6: Je 9:30.
1: Český rozhlas plus.
6: Dobré dopoledne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO považuje za důležité vzpomínat na lidi, kteří během okupace bojovali za svobodu. Napsal to na síti X v souvislosti s dnešním výročím vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO pak na síti X připomněla Františka Krígla, který jako jediný z československých představitelů odmítl v Moskvě podepsat moskevský protokol. Předseda opozičního STANu Vít Rakušan pak výročí spojil s válkou na Ukrajině. Podle něj je ruská okupace pro Česko historií, pro Ukrajince ale bolestnou přítomností. Na Aljašce havarovalo malé letadlo s 8 lidmi na palubě. Nehodu nepřežil nikdo z cestujících. Po smrti jsou i dva piloti. Uvedlo to americké letectvo. Stroj havaroval v odlehlé části Aljašky, necelých 500 kilometrů po startu ve městě Anchorage. Letoun se podařilo najít nedaleko jedné z radarových stanic, které podél aljašských hranic sledují vzdušný prostor. Končí třídenní odklad plánovaného 50% cla na kanadské zboží. Pro odložení se rozhodl americký prezident Donald Trump. Předcházel tomu úterní telefonát s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle šéfa Bílého domu Kanada a Spojené státy dosáhly dohody podmíněné dojednáním dalších dokumentů. Trump zavedení 50% cel oznámil minulý měsíc. Zdůvodnil to diskriminačním zacházením Kanady vůči americkým alkoholickým nápojům, autům a mléčným výrobkům. Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici v Úvalech u Prahy je zastavený provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Vlaky dálkové dopravy mezi Prahou a Kolínem jezdí odklonem přes stanici Lysá nad Labem. Zatěžkávací zkouška mostu Šmejkalka o víkendu uzavře část dálnice D1 ve směru od Prahy. Řidiči neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady. Omezení začne dnes ve 20 hodin a skončí zítra v 8 hodin ráno. Objížďka povede přes Benešov a Soběhrady. Stejná uzavírka bude platit v noci ze soboty na neděli.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: Na brněnském výstavišti dnes začínají mezinárodní módní veletrhy Styl a Cabo. Novou kolekci představí 142 firem. Víc než polovina značek bude z tuzemska, upozorní na ně módní přehlídka Hezky Česky. O nejlepší model budou soutěžit profesionální módní návrháři, popisuje ředitel veletrhu Martin Škarka.
7: Novinkou toho aktuálního ročníku je soutěž Professional Top Steel Designer. Bude soutěžit 6 finalistů, kteří budou mít 11 hodin soutěžní přehlídku a potom v rámci pátečního gala večera bude vyhlášen jeden návrhář, který vyhraje.
6: Ve spodní části Václavského náměstí v Praze se koná koncert proti zapomnění. Je součástí týdenního projektu Aby sny nezešedly, který připomíná výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Na akci od 12:30 vystoupí během odpoledne zhruba 10 skupin, říká organizátor Herbert Brinda.
8: Ten koncert navazuje na ty předešlé ročníky,

0: kdy v těch prvních letech vystupovali víceméně undergroundové nebo punkové skupiny. Letos nás čekají kapely typu Stargazer, Adovany, Petr Eichler Trio nebo Chyba 404.
1: Součástí projektu je také venkovní výstava fotografií z okupace v roce 1968 a potlačení protiokupační demonstrace o rok později. Připojíme dopravní informace. Na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy je kolona před omezením u letiště. Teď se natáhla až ke sjezdu na Středokluky na 5. kilometr. Do zúžení se jede skoro 20 minut. Z druhé strany od Pražského okruhu se naopak zkrátila. U odbočky na Horoměřice ztratíte maximálně 5 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zpomalují hlavně kamiony. Nesouvisle se posouvají skýválky z kilometru 180 až k omezení u exitu 196 Bratislava. D10 z Prahy do Turnova před Benátkami na kilometru 25,5 stále neprojedete. Pokračují odklízecí práce po včerejším požáru vozidla. Odklon dopravy trvá na exitu 21 Tuřice. Na začátku mrázovky směrem z Břevnova k Barandovskému mostu opatrněji za nájezdem od Smíchova. V pravém pruhu stojí nepojízdné nákladní auto a ostatní vozidla můžou vybočovat. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo, místy s přeháníkami, dopoledne přechodně i polojasno, odpoledne a večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy bouřky, které mohou být i velmi silné. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Vítr v bouřkách zesílí a v nárazech může dosahovat rychlosti 70 až 90 km za hodinu. To byly zprávy, teď už Lukáš Matoška a pro a proti.
2: Vláda nastínila, jak chce bojovat se suchem. Jedním z dlouhodobých opatření by mělo být vybudování nových vodních nádrží. Ochránci přírody s tím nesouhlasí. Peníze by podle nich měly jít spíš na vytváření mokřadů nebo revitalizaci řek. Premiér Andrej Babiš vzkázal, že taková opatření už se dělají. Mělo by se vedle toho investovat i do nových přehrad? Posílilo by to odolnost země vůči suchu? Nebo by to mohlo mít i opačný efekt?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
2: Našimi hosty jsou vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity Jan Hradecký. Dobrý den, zdravím vás na dálku.
4: Dobrý den z Ostravy.
2: A předseda Českého přehradního výboru, vedoucí katedry hydrotechniky na fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze Ladislav Satrapa. Dobrý den, zdravím vás u nás ve studiu.
5: Dobrý den.
2: Pane Satrapo, vítáte, že vláda ve svém plánu pro boj se suchem počítá i s výstavbou nových přehrad?
5: Tak samozřejmě to vítáme, protože je to za dlouhou dobu první, zdá se, situace, kdy je snaha převést ten plán na výstavbu některých těch akumulačních nových prostorů do zákona, protože to nebude tím pádem jenom slib, ale budou ty stavby snad teda prohlášeny podle toho, co vím, za veřejně prospěšné stavby, což usnadní jejich potom projednávání a navrhování případnou výstavbu a hlavně v některých regionech v České republice už tyhle ty stavby potřebujeme, aby se stihly připravit dřív, než bude problém.
2: Pane Hradecký, váš pohled na to, že vláda si ve svém boji se suchem vytkla i výstavbu nových přehrad?
4: No tak je to určitě jeden z nástrojů, jakým můžeme se suchem bojovat, ale není rozhodně jediný. Mě na tom trošku vadí to, že přehrady v podstatě se začínají objevovat vždycky, když máme buď to tedy povodně nebo sucho, tak takovým všelékem na to jsou právě údolní nádrže. A ten názor samozřejmě přírodovědecké komunity není úplně tak jednoznačný, protože ty nádrže mají samozřejmě i celou řadu jako velmi negativních efektů v krajině.
2: Pane Satrapo, tak nepřeceňuje se význam vodních nádrží pro boj se suchem?
5: No určitě ne, prostě každá ta oblast má své zadržování vody v krajině, potřebujeme i my, protože pokud se bude zadržovat voda v krajině, což je skoro synonymum na protierozní opatření, tak bude méně sedimentů v tocích, nebude se splachovat teda ta hodnotná ornice. Pomůže nám to v tom, že třeba se sníží ty dopady eutrofizace, i když už to není to hlavní, už ta eutrofizace.
6: Dopady čeho, jenom vysvětlete
5: dopady, nám? Dopady transportu té zeminy a těch živin prostě z povodí do nádrží, kde pak vzniká eutrofizace těch nádrží.
6: Děkuji.
5: Tohle to je problém, ale teď už je to spíš problém komunálních vod, ale my potřebujeme i, aby se nám netransportovaly ty sedimenty do nádrží, do rybníků. Takže ta protierozní opatření zadržování vody v krajině je pro nás velmi užitečná a doplňuje to perfektně to hospodaření potom vodou v nádrží. Dokonce se i stalo, jsem posuzoval nedávno jednu situaci, kdy protierozní opatření a zadržování vody v krajině, které není provedeno tak, jak by mělo, brání i provedení ochrany před povodněmi v jedné části vodního toku, protože není možné tam tu ochranu udělat, protože první větší voda by zase celou tu akci ochrany v obce před povodní zhatila tím, že se tam naplaví zase sedimenty a zanese se to.
6: Pane Hradecký, tak teď jste to tady slyšel, pohled zastánce přehrad, tedy to, jakou funkci přehrady mají nejenom v boji se suchem?
4: No, přehrady samozřejmě zadržují nějaké sedimenty a nezadržují jich zrovna málo a právě to je jeden z velmi rizikových efektů, který vodní nádrže mají na vodní toky, protože pokud zadržují především ty hrubé sedimenty a těch zadržují v podstatě značné množství, uvádí se, že to bývá i více než 90% a v podstatě tím do toho vodního toku stále prostupuje ta jemná plavenina. A ta jemná plavenina je právě tím, kdo je nositelem právě těch látek, které jsou navázány třeba na jílové minerály, které potom můžou způsobovat právě tu eutrofizaci. Ta protierozní opatření se samozřejmě musí řešit úplně někde jinde. Ta přehrada je na konci řetězce. Ta protierozní opatření se musí řešit v ploše, na polích, v lesích, na lesních cestách, kde v podstatě vznikají a tam my musíme právě iniciovat celou řadu těch opatření, aby k tomu nedocházelo. A velmi intenzivně bych řekl až jako že už je 5 minut po 12. Stimulovat zemědělce a samozřejmě lesníky k tomu, aby právě k té mohutné ztrátě půdy a samozřejmě také degradaci půdy, protože tady nejde jenom o ztrátu půdy, ale jde také o to, že ta půda má naprosto transformované chemické, biochemické a fyzikální parametry a není schopná například pojmout při srážce dostatečné množství vody a potom v době, kdy máme sucho, zase právě poskytovat tu vodu například kulturním rostlinám.
6: Pane Satrapo, tak není potřeba zaměřit se spíš na jiná opatření, když chceme efektivně bojovat se suchem, třeba na to, co teď zmínil pan Hradecký?
5: Ne, to, co zmínil pan Hradecký, je všechno v pořádku. My nepotřebujeme v nádržích sedimenty, nepotřebujeme tam jílovité částice, ať to zůstane na tom povodí tím, že se provedou protierozní a další opatření pro zadržování vody v krajině. Ale jsou prostě situace, kdy bez nádrží prostě ta situace fungovat nebude. Vidíme třeba ten Bruntál nebo oblast Bruntálu. Před 2 lety, je to skoro přesně 2 roky zpátky, že jo, povodeň Nové Heřminovy tam nebyly. To je na jich od Bruntálu, je Seská Harta Kružberg. Tam vlastně povodeň proběhla perfektně. Na povodí Odry všechny situace, které byly v roce 24, na všech tocích, jak na Jesenické, tak na Beskydské straně, tam, kde byly nádrže, bylo všechno v pořádku, tam, kde nádrž nebyla, byla katastrofa.
6: Tak teď poněkud mluvíme dohromady o obraně před povodněmi, ano, a současně o boji se suchem. Ano. Dá se přehradami bojovat proti obojímu?
5: Ano, protože jsou to paradoxní účely. Vodní nádrže a přehrady tedy, tak mají plnit účel jak protipovodňový, tak účel zásobní, nebo teda poskytovat nějakou distribuci vody potom následně. A tohle to všechno je výhoda, že prostě ty nádrže, přestože to jsou protichůdné účely, tak jsou schopné zajistit, protože jsou tam vytvořeny prostory, které jsou pro retenci té povodně a ještě k tomu díky teda perfektním teď už nástrojům předpovědi počasí a srážek můžeme efektivně nádrže předvypouštět a tím se dostaneme ještě do výrazně lepších účinků proti povodním.
6: Pane Hradecký, to byste uznal, že tedy přehrady, potažmo vodní nádrže můžou mít obě tyto funkce, jak tedy bránit povodním, tak nám pomáhat bojovat se suchem, přestože vy sám byste preferoval, aby se začalo jinými opatřeními?
4: No tak asi je třeba vytknout před závorku, že nemůžeme přece u dolní nádrže postavit na všech vodních tocích, protože základním jako projevem probíhající globální klimatické změny, která se projevuje tím způsobem především teda i u nás v našich podmínkách, je právě to, že ty srážky jsou velmi variabilní a jsou variabilní i prostorově. To znamená, že přece nemůžeme mít vybudované údolní nádrže na všech vodních tocích. Za prvé by to ekonomicky nedávalo smysl, nebylo by to možné a nebylo by možné v podstatě tohleto, o čem mluví pan kolega Satrapa, vlastně naplnit.
6: Jo. On na druhé straně neříkal, že je potřeba budovat nádrže na všech vodních tocích.
4: Na všech tocích. No ano, to neříkal, ale my si musíme uvědomit, že to, že někde v nějakých povodích máme třeba problémy s povodněmi, tak pochopitelně i ta klimatická změna bude přepisovat tuhletu situaci. Někde můžou samozřejmě stále jako gradovat, někde naopak se opět několik let nebo dokonce desetiletí nemusí ten problém objevit. To znamená, já jenom upozorňuji na to, že tenhleto paradigma pochopitelně funguje v podmínkách, že údolní nádrž máme připravenou. Velmi dobře samozřejmě zafungovaly v roce 24 předpovědi, dokonce i samotné hydrometeorologie vlastně překvapilo, jak dokonale dokázali tu situaci předpovědět.
6: Během těch vyšších povodní tedy myslíte?
4: Ano, během těch vyšších povodních. A samozřejmě velmi podstatné je to, aby ty nádrže byly upuštěné, protože pokud tam není ten ochranný vlastně objem k dispozici, tak ta funkcionalita nefunguje. Protože to jsme třeba zažili v roce 97, kdy naopak některé přehrady a některé nádrže právě zafungovaly úplně jako opačným způsobem, protože nebyly připravené. Ale v tomhle tom jsem optimista, že tedy se tady stýkají vlastně ty podmínky těch lepších a kvalitnějších vlastně předpovědí.
6: Pane Satrapo, tak není to tak, že změna klimatu postupně mění, abych tak řekl, pravidla hry a tedy i předpoklady pro smysluplnost výstavby nových přehrad?
5: Pro smysluplnost ne, může měnit pravidla hry, jenomže právě nádrže tím, že jsou schopné i v běžném provozu současném plnit ty protichůdné účely, to znamená současně zásobují, současně chrání, protože jsou schopné se přizpůsobovat, tak oni se snadno přizpůsobí i té budoucí situaci vlastně těm změnám, které může přinést jakási změna klimatu. To znamená, u těch nádrží se přepočítají jejich řídící křivky, a ty nádrže budou schopné fungovat vlastně ve správném režimu, v co nejefektivnějším režimu u do budoucna, pokud se ty vnější podmínky změní. To znamená, budou schopny zachytit rychlejší povodně, budou schopny operovat s tou hladinou tak a s zásobou vody, aby následně zase ty zásobní efekty mohly poskytovat.
6: No a budou to vodní nádrže s postupujícím oteplováním zvládat při dlouhých obdobích sucha, když se zeptám úplně jednoduše, jsem laikem, bude dost vody v řekách na to, aby bylo možné ty nádrže naplnit?
5: Víte, u nás jsou nádrže dvojího typu. Jsou nádrže sezónní a víceleté. Ty nádrže sezónní se teda plní prázdní v rámci jednoho ročního cyklu, ty víceleté ve víceletém cyklu. Ty víceleté cykly jsou doložené, že probíhají během těch víceletých cyklů, ty nádrže se můžou více vypráznit, potom se zpátky doplní a žádné výpočty, ani klimatické výpočty do budoucna neukazují, že by ty nádrže měly mít změněnou funkci. A počítá se tam se vším, i s výpadem, s průsakem a tak dále.
6: Pane Hradecký, vy máte k dispozici jiné výpočty?
4: No tak my samozřejmě se díváme na to, jakým způsobem ty jako nádrže dlouhodobě fungují. A když se podíváme na některé z nich právě v tom období, kdy máme za sebou několik sezon toho sucha, tak můžeme vidět, že opravdu jako to vyprazdňování těch nádrží je poměrně výrazné a že v podstatě přestávají právě plnit. A do budoucna, my jsme v podstatě řeknu v nějaké počáteční fázi a do budoucna se může stát, že to období sucha, které bude kumulované, bude vlastně pokračovat několik let za sebou. A pak v podstatě k tomu, o čem mluví pan docent Satrapa, nemusí dojít. To znamená, přestane fungovat právě ten režim těch víceletých jakoby nádrží z hlediska toho zásobování těch vodou, tou vodou. Velkým problémem v tomhletom směru spatřujeme to, že ta zásoba té vody, která se dostávala do těch nádrží například stajícího sněhu, tak díky tomu, že nám vlastně velmi výrazně klesá počet mrazových dnů a sníh vlastně na horách kolikrát nemáme, máme bezsněžné zimy, tak k tomu doplňování vlastně těch zásob nedochází.
6: Ale promiňte, že vás přerušu, to mluvíte o spíš budoucnosti, možná ne tak vzdálené, ale uznal byste, že teď zatím nám ty stávající vodní nádrže, stávající přehrady v boji se suchem spíš pomáhají?
4: Pomáhají nám nadlepšovat průtoky pod nádržemi, ale samozřejmě je to zase v rámci omezení jakési fluviální dynamiky, jo, té říční dynamiky, která je pod tou přehradou a která na tohleto ten normální vodní tok vlastně není zvyklý. Tam v podstatě ty výkyvy těch průtoků jsou naprosto jakoby přirozenou součástí fungování toho říčního systému. To znamená, je to něco za něco, ano, nějaké množství vody tam vlastně vytéká. Otázka je, jak dlouho vlastně jsme schopni tenhle ten průtok vlastně sanovat, protože ta voda je tam samozřejmě limitovaná.
6: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity Jan Hradecký a vedoucí katedry hydrotechniky na fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze Ladislav Satrapa.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Není to, pane Satrapo, potíž, že při suchu, zvlášť při tom déle trvajícím, kterému jsme čelili, nebo vlastně do značné míry dál čelíme, tak se voda z velkých nádrží odpařuje rychleji?
5: No, tak obecně z nádrží se voda odpařuje z hladiny. Když uděláme mokřad, tak ale odpar z toho mokřadu díky rostlinám je ještě větší než z nádrží, z plochy hladiny. Pokud vím, tak když jsme se bavili o tom suchu, pokud vím, tak žádná z našich nádrží není v současné době na hladině stálého nadržení, to znamená na úrovni vyprázdnění. A ještě nikde zatím neřešíme to, že většina těch nádrží, nevím úplně přesně jak, ale myslím si, že všechny nádrže ještě vypouštějí minimální zůstatkové průtoky podle manipulačních řádů. Pokud by se stalo, že něco sjede na stále nadržení, to znamená, ta nádrž se vyprázdní, když tam zůstává dole ještě objem vody, od kterého se stanou ty živočiši a tak dále, tak potom se manipuluje tak, že co přitéká, to odtéká. To znamená, co se měří na přítoku do nádrže, že přitéká, to se neodtéká. Jak říkal kolega Hradecký, že tu dynamiku nezajišťujeme, že zajišťuje minimální zůstatkové průtoky, které jsou stálé. Tady jde o diskuzi, že jo? Protože ty minimální zůstatkové průtoky, které odpouštíme, zajišťují lepší komfort pro život v tom vodním toku pod přehradou, i když třeba do nádrže ještě přitéká málo vody nebo nepřitéká nic, protože ta nádrž se prázdní. Jestli bude zájem o to, abychom potom odpouštěli to, co přitéká, to znamená nulu i z nádrže, tak to se nám nezdá, že by to bylo správné, i když dynamika vodního toku samozřejmě by byla přirozenější.
6: Pane Hradecký, přesvědčuje vás tato odpověď?
4: Je to právě jedna z věcí, o které se do budoucna můžeme bavit, jakým způsobem nastavit právě ty manipulační vlastně řády na těch velkých údolních nádržích, ale nejde jenom o velké údolní nádrže, jde v podstatě o celou řadu jakoby příčných staveb, různá jezová tělesa a podobně, kde v podstatě podobným způsobem nějak vlastně ovlivňujeme ten průtok vody v korytě a dáváme třeba kolikrát přednost, já nevím, výrobě elektrické energie a potom samozřejmě může docházet tadyhle k těm problémům. jo, a že se nedodržují v podstatě v některých případech manipulační řády, ale to je záležitost ne velkých údolních nádrží, ale spíše těchto jiných typů vlastně příčných staveb na vodních tocích.
6: Já když se, pánové, vrátím k tomu, čím jsme začínali, a to je ten plán vlády výhledově začít investovat do výstavby nových vodních nádrží v Česku. Kdybych měl být konkrétní, tak vláda toto chce upřesnit na 20 místech ještě na podzim, tedy chce uvést 20 míst, kde by ty nové vodní nádrže mohly vzniknout. Byli bychom na tom, pane Satrapo, líp, kdyby už tyto nádrže stály, kdyby v Česku bylo o 20 víc, zvládali bychom teď sucho lepší?
5: Víte, ta situace je trošku komplikovanější. My do dnešní doby neustále těžíme ze zkušeností a stavebního úsilí našich předků. Za dobu naší demokracie, což je skoro 40 let, my jsme neuvedli do provozu žádnou přehradu novou. Poslední, která se uvedla do provozu, byla Slezská Harta v roce 96, naplánovaná ještě předtím.
6: A začíná se tedy budovat přehrada Nové Heřminovy? Nebo
5: Nové Heřminovy, ale to je zase roce. Ještě před dvěma lety se to byl humbuk, že jo, a zase ještě do roku 28 se nic nebude dít. Ale jenom, abych navázal, v současné době my řešíme převody vody mezi soustavami vodospodářskými. Díky nástupu demokracie se zvýšily ceny vody, což způsobilo snížení potřeby vody. A tím ty nádrže, které máme tady ještě z doby předchozího režimu, nám stačí. Ale v současné době a dál důvodem, proč zatím jsme neměli problém, je ten, že když přijde období sucha, když nádrže začnou mít problémy, tak se začne omezovat zemědělství, průmysl, začnou se omezovat další veškeré odběry vody, kromě obyvatelstva. Takže obyvatelé zatím nikdy nepoznali skoro nějakou regulaci.
6: Takže vaše odpověď na moji otázku, zda bychom teď sucho zvládali líp, kdyby už těch 20 zamýšlených nových vodních nádrží existovalo, je?
5: Odpověď je taková, že pokud by pokračovala situace na Pardubicku, Hradecku a Českobudějovicku delší dobu, jaká je, tak bychom to nezvládali a museli bychom přistoupit k regulacím odběru vody. Zatím se to nestalo, protože ty zásoby máme z nádrží, které existují, převádíme některé nové nádrže na zásobová, některé teda původní nádrže, že třeba více zásobují vodou. Takže současnou situaci s více nádržemi bychom zvládli komfortněji v některých oblastech, kde hrozí nějaké omezování dodávek vody. A ty nejhorší jsou teda Hradecko-Pardubicko a Českobudějovicko, kde opravdu ty dvě nádrže, které si pamatuju, že by tam měly být, tak ty by výrazně pomohly situaci.
6: Tak podle pana Satrapy zatím v Česku situaci zvládáme, ale výhledově už tomu tak být nemusí, tak nebude přinejmenším ke zvážení, zda někde nevybudovat nové vodní nádrže, pane Hradecký?
4: Já určitě netvrdím, že některé vodní nádrže nebude nutné budovat. Určitě i z hlediska té bilance pro obyvatelstvo, zásobování průmyslu nebo některé další nutné potřeby to nutné bude. Já jenom bych byl rád, aby úplně na stejné úrovni, což mě zatím nikdo nepřesvědčil, že by to takhle, tenhle ten narrativ vlastně byl propagován, byly i ty další věci, které v krajině musíme dělat, protože ty nádrže...
6: Tím myslíte třeba to vytváření mokřadu, úpravu nevhodného odvodění půdy a tak dále?
4: Tak, přesně tak. Že my se v podstatě bavíme jenom o tom, kolik vybudujeme nádrží, ale já jsem doposud neslyšel, jakým způsobem a jaké si dáme závazky z hlediska například rozmeandrování vodních toků, jakým způsobem budeme stimulovat zemědělce, aby zvýšili vodní kapacitu půdy, jak budeme zvyšovat organickou hmotu v půdě. To jsou všechno věci, které by měly být navázány na tu činnost v podstatě zemědělců. A mělo by to být na stejné úrovni, jakože se bavíme o výstavbě nových nádrží. A tohle mě tady velmi výrazně chybí, protože ten větší zásobní objem automaticky neznamená větší vodní bezpečnost, protože ta větší vodní bezpečnost vzniká až v situaci, kdy ta nádrž je naplněná vodou a ta voda se mimo jiné generuje a dlouhodobě potom dotéká do té nádrže právě z té například půdní vláhy nebo z podzemních, z mělkých podzemních vod.
6: Premiér Babiš vzkázal, říkal jsem to tady hned na úvod, že tato opatření, která jste vyjmenoval, pane Hradecký, už se dělají.
4: No oni, ta opatření se dělají, ale dělají se ve velmi malém zlomku, v malém procentu. Když se podíváme na hlavní vodní toky, tak nemáme hlavní vodní toky, které bychom výrazně napojili na nivy a opět je vrátili do přírodě blízkému stavu.
6: Pane Satrapo, to byste uznal, že tato opatření se v Česku dost možná podceňují a že mnohem výrazněji a na vícero místech máme vytvářet mokřady, upravovat půdu, zemědělskou půdu, která je nevhodně odvodněna, revitalizovat naše řeky a tak dál. Prosím, stručně končíme.
5: Ano, víte, tadyhle to já mám, asi nemám žádný problém, samozřejmě, ať se tyhle ty věci dělají, to je v pořádku. A jenom bych uvedl jednu věc, teď jsem někdy četl v nějakém článku, že bývalý ministr Hladík říkal, že do zadržování vody v krajině od těchto opatření na pozemcích se poslední dobou dalo asi 20 miliard korun. Do výstavby nové přehrady se nedalo vůbec nic.
6: Tolik Ladislav Satrapa z Českého vysokého učení technického v Praze, rovněž předseda Českého přehradního výboru, diskutoval s Janem Hradeckým z Ostravské univerzity. Pánové, děkuji vám oběma.
5: Naschledanou.
6: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
1: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Přesně před 58 lety začala okupace československá vojsky Varšavské smlouvy. Hovězí maso zlevňuje, chovatelé prodávají dobytek kvůli nedostatku krmiva. Archeologové z Akademie věd zkoumají ohniště stará desítky tisíc let. Zjišťují, jak naši předci oheň využívali. Dobré dopoledne, u zpráv přeje Naďa Procházková. Právě dnes si připomínáme 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. A Český rozhlas představuje u příležitosti výročí událostí z roku 1968 nahrávku z první hodin okupace. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
7: To je 7 hodin 45 minut.
8: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby. Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu.
9: Jak započala normalizace 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
8: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Hovězí maso začalo zlevňovat. Českému rozhlasu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovů, říká Pýcha.
10: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni toho hovězí prodávat.
1: V minulém týdnu na přibývající počet chovatelů zbavujících se dobytka upozornila taky Asociace soukromého zemědělství. Ministerstvo vyzvala, aby začala efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha. A západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou statistiky taky z Francie nebo Německa.
11: Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. Podle českého statistického úřadu jen mezi dubnem a koncem června zemřelo celkem necelých 2300 lidí. To je asi o desetinu víc, než bylo běžné v uplynulých 15 letech. A tato nadúmrtí pravděpodobně souvisí s vedrem. Ve všech zemích jsou nejčastější oběťmi horka starší a nemocní lidé. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pravěká ohniště stará desítky tisíc let zkoumají na Jižní Moravě archeologové z Akademie věd. Z popela, uhlíku a vypálené půdy skládají obraz toho, jak naši předci s ohněm zacházeli. Moderní metody jim prozradí, co v ohništi hořelo, k čemu sloužila a jak se kolem nich žilo.
12: Snažíme se studovat ten pozostatok toho ohniska jako artefakt,
13: říká vedoucí výzkumu Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd Brno.
12: My se snažíme získat informace, co například lidé používali jako palivo, či se funkce toho ohně menila časem.
13: Z ohniště tak vědci dokážou rekonstruovat i okolní prostředí. To jim může prozradit víc o době, kdy tu lidé žili. Doplňuje jí kolega Martin Novák.
14: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů a ještě okrem toho kultury, to vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
13: Vědce nyní čekají laboratorní analýzy. Marek Gencl, Český rozhlas.
1: Na řadě jsou dopravní informace. Na D1 směrem z Prahy do Brna zpomalují kamiony už za sjezdem na Ostrovačice na kilometru 180. Na úrovni Kývalky se výrazně brzdí i v levém pruhu. Vše se jako obvykle rozjíždí až omezení u sjezdu na D2. Na D7 před Prahou ze Slaného trvá zdržení od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Čtvrt hodiny se budete sunout do zúžení u letiště. Naopak dobrá zpráva ve směru z okruhu, tam už se jede plyn. Nula bez zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo, místy s přeháníkami, dopoledne může být přechodně i polojasno. Podpoledne večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přeháníky, místy i bouřky, které mohou být i velmi silné. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 20. Vítr v bouřkách zesílí a v nárazech může dosahovat rychlosti 70 až 90 km za hodinu. To byly zprávy. Vy už si poslechněte podcast Vinohradská 12.
15: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Peking podruhé pustil českého konzula na návštěvu za Alešem K., píše týdeník Respekt.
16: Čína vyšetřuje zadrženého Čecha pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
1: Podle Respektu pracoval pro pardubickou společnost Eldis, jež patří do skupiny CSG českého zbrojeře Michala Strnada.
17: V Číně měl podle deníku N certifikovat letecké radary.
18: Spekuluje se o tom, že případ souvisí se zadržením čínského špiona v Česku.
15: Zadržený Čech v Pekingu. Proč se v jeho příběhu objevují Macinka, Okamura i zbrojař Strnad? Vymění Aleše K. česká diplomacie za údajného čínského špiona v Praze. A neovlivní to restart česko-čínských vztahů, ve který vláda doufá. Probírám to s Ondřejem Kundrou z Respektu. Dnes je pátek 21. srpna. Ahoj Ondřej, vítej ve Vinohradské 12.
19: Ahoj a díky za pozvání.
15: Českému konzulovi v Číně se podařilo už podruhé sejít se zadrženým Čechem. Jehož případ řeší tuzemské ministerstvo zahraničí. Prosím tě, kdy a kde k té schůzce došlo?
19: Tak ty schůzky byly dvě. Ta první schůzka se odehrála zhruba v polovině července, 17. července, a ta druhá schůzka se odehrála před několika dny. A je to naprosto klíčový případ, protože řekl bych, že to je jeden z největších jako špionážních případů novodobé historie České republiky, přičemž se zdá, že český občan Aleška, kterého právě konzul navštívil, je takovým jako nechtěným spoluhráčem v tomto velkém případě.
15: A kde se Aleška přesně nachází? Kde ty schůzky proběhly? Kdo u nich byl? Co o nich víš?
19: Ví se toho poměrně málo, protože Čína o tom informuje úplně minimálně. A i ta schůzka, respektive i ty schůzky, které probíhaly mezi tedy vězněným českým občanem Alešem K. a tím českým konzulem, který ho navštívil, tak probíhaly za hodně takových jako bezpečnostních a cenzorských omezení, kde o řadě témat se vůbec ten zadržovaný Aleš K. nemohl s konzulem bavit, když například přišla řeč na jeho obvinění z údajné špionáže nebo předávání, jak tedy říká, předávání a získávání informací bez další specifikace, tak byl zastaven těmi cenzory, kteří tam stáli, nebo pracovníky čínského ministerstva státní bezpečnosti, což vlastně není ministerstvo tak, jak ho známe, jako ministerstvo vnitra české, ale je to jako velká čínská tajná služba. Takže těch informací je málo. V tom prvním zápisu, který konzul pořídil, je víc konkrétních informací třeba o jeho zdravotním nebo psychickém stavu.
15: Který je jaký?
19: Který není moc dobrý, protože Aleš K. si stěžoval na bolesti zad, na to, že trpí nějakými jako výpadky paměti, že ne na všechno je úplně jako soustředění. Stěžoval si na to, že je držen jako malé celé, zadržován, že se tam nemůže jako pořádně pohybovat, že by potřeboval větší místnost. On je to taky jako starší pán, který měl v minulosti, co mám tedy informace, některé zdravotní problémy. Takže to, v jakých podmínkách se v té Číně pohybuje momentálně, tak to určitě jako nesvědčí jeho zdravotnímu stavu.
15: No, což ale tady trochu to tvrzení, které ty tady říkáš, rozporuje ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů, který už v půlce července řekl, že Číňané muže nezadržují přímo ve věznici.
20: Ten člověk není zadržen ve věznici, ale v nějakém zařízení ministerstva, českého ministerstva vnitra.
15: Že je prý v dobrých podmínkách, že nebere žádné léky.
20: Není v žádném nějakém urgentním stavu, který by něco nutně vyžadoval, což je...
15: Tak jak to teda je?
19: To řekl ministr zahraničí Macinka vlastně v tom prvotním vyjádření, kdy nedlouho poté, co byl tedy Aleš K. na konci června v té Číně zadržen. Minimálně ty zápisy českého konzula tu situaci líčí teda jako diametrálně jinak, než jaký vylíčil české veřejnosti ministr zahraničí Macinka. Prostě ten stav českého občana rozhodně není dobrý, prostě je špatný. A je otázka samozřejmě, proč tohle to ministr Macinka říká, tak v té prvotní reakci.
15: Nemusel to vědět ještě.
19: Nemusel mít všechny informace. Také si může myslet, že když se nebude vyjadřovat příliš kriticky, tak to nějak s Čínou jako uhraje celé a podaří se mu případně domluvit jako pozdější nějaké propuštění nebo výměnu Aleše K. A nebo si taky nechce poškodit vztahy s Čínou, protože jak známo, tahle ta vláda Andreje Babiše a ministra Macinky se rozhodla s Čínou budovat jako přátelštější vztahy a konec konců Andrej Babiš, i když to původně popíral, tak se do Číny chystá na státní návštěvu.
15: Ale stoprocentně teda nevíme, kde je přesně držený Aleš K., protože, jak říkám, ministr Macinka tvrdí, nezadržují ho přímo ve věznici, do toho ty říkáš, že konzulovi měl Aleš K. říct, že je v malé cele. Ty schůzky se odehrály, to jsme se ještě k tomu nedostali, kde teda?
19: No, bylo přesně to
15: v místě, kde ho zadržují teda?
19: Bylo to v jedné z budov ministerstva státní bezpečnosti v Pekingu nebo v oblasti Pekingu. Podle konzula nebo podle toho zápisu to skutečné místo zadržování Aleše K. nemusí být totožné s tím místem, kde měl možnost se s ním konzul poměrně krátce setkat. Ta schůzka nebyla dlouhá, trvala několik jako desítek minut, takže to může být jako jiné zařízení ministerstva státní bezpečnosti. Nemusí to být vězení, ale to je v celku jako jedno, je to prostě místnost a objekt, ve které je Aleš K. zadržován. A má to podmínky a parametry nepochybně jako vězeňské cely.
15: Takže vazební cely do toho, protože je obviněný teda přímo z něčeho, protože ty jsi zmiňoval, že nemohl mluvit, cenzoři mu zakázali mluvit o svém obvinění, takže je obviněný?
19: Zřejmě nebo... ještě oficiálně obviněný nebyl a může tam probíhat nějaká jako prvotní fáze jeho vyšetřování. A ono to celé může být jako velká nátlaková akce ze strany Číny, kdy nemusí jít o to, aby byl ve finále jakoby z něčeho obviněný, obžalovaný, případně odsouzený. Čína potřebovala někoho zadržet a zadržela Lešeka.
15: Kdy a kde k tomu došlo?
19: To není úplně jasné, kdy nebo jaký den to přesně bylo. Bylo to na konci června, zcela jistě Aleška dlouhodobě v Číně žil, pracoval, měl tam i rodinu, působil tam několik desítek let, vlastně od začátku 90. let, ale je možné, že Čína ho zadržela poté, co už byl nějakou dobu v České republice a do Číny vlastně se vracel.
15: Pokud dlouhodobě žil v Číně, tak kde pracoval?
19: Je to člověk, který byl důležitý pro různé české firmy, které se rozhodly dělat biznis v Číně od začátku 90. let a nějak tam jako na tom velkém trhu uspět.
15: To znamená, že udržoval i pracovní spojení s Českem?
19: Udržoval, on pracoval jako primárně právě pro ty české firmy, protože ty se v tom prostředí jako nevyznali nebo nevyznali se tam tolik, potřebovali nějaké místní kontakty, potřebovali nějakého místního průvodce, potřebovali člověka, který to tam zná, to prostředí, pohybuje se v něm, může jim zajistit nějaký servis. On nejdříve pracoval úplně na začátku 90. let pro firmu, která prodávala auta Škoda. Poté pracoval pro strojírenskou firmu Vítkovice, která také se snažila expandovat na čínském trhu a v těch posledních letech pracoval pro jako významnou pardubickou firmu Eldis, která se zabývá vlastně radary, výrobou radarů.
15: Pro letiště dělá.
19: Pro letiště radary. A před několika lety v Číně dostala významnou velkou zakázku na vybavení čínských letišť právě těmi civilními radary. No a Aleška, co jsem měl možnost mluvit s různými lidmi, kteří s ním přišli jakoby do styku, tak třeba pro ty zaměstnance Eldisu, kteří tam jezdili v pozdějších letech jako servisní technici, udržovali tam ty radary při chodu, opravovali je, tak on jim právě zajišťoval jako tu cestu, letenky, průvodce na místě, řešení jako různých problémů, které tam vystaly, a to i v době jako covidu, kdy Čína byla jako velmi uzavřená země a bylo velmi obtížné se tam pohybovat.
15: Nic nenaznačuje tomu, že by skutečně ale mohl třeba vynášet nějaké informace, nebo že by byl českým agentem v Číně, něco, z čeho podezírá právě Čína, z toho ohrožení státu, z vynášení informací, ze sdělování informací, takové informace ty nemáš.
19: Čína hlavně takové informace zatím jako neposkytla a nezdělila je, a to ani českým politikům. Nic takového se neobjevuje v těch zmiňovaných zápisech konzula, a kdyby se člověk na to chtěl podívat kriticky, tak samozřejmě musí pracovat i s touhletou verzí.
15: Protože ty si říkal, že tam má být to podezření se sdělování informací, ne?
19: Které nebylo ale nějak jako rozvedené a právě ti čínští cenzoři neumožnili při návštěvě toho českého konzula tohleto rozvádět. Když jako to posuzujeme, chceme posuzovat kriticky, tak musíme vidět jako celou řadu ale, která proti tomuhle tomu svědčí, a to je právě to, že Aleška v Číně dlouhodobě žil, měl tam čínskou manželku, měl tam rodinu, byl spjatý s tou zemí, tu zemi měl jakoby zjevně rád, spojoval si s ní jako mnohé. A kdyby se pustil do nějakého špionážního dobrodružství v hodně jako prošpikované zemi, která je prostě totalitní a čínskému systému bezpečnostnímu hned tak něco jako neunikne, tak by vlastně hodně riskoval, že o tohle to všechno, o co celý život jako usiloval, takže o to přijde a bude o to připraven. To si myslím, že svědčí jako proti té verzi, že by byl jako čínským špionem.
15: Pardubická firma Eldis, pro kterou dělal, tak ta spadá do skupiny CSG zbrojaře Michala Strnada, který se v červenci sešel s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou z SPD. Upozornil na to tehdy deník N a bylo to krátce před Okamurovou cestou do Číny. Řešil Strnad s Okamurou Alešeka?
19: Nevíme. To samozřejmě ani jeden z pánů tohle to neřekl. Teoreticky je to možné. Já zatím mám takový pocit, nebo z těch informací, co mám jako k dispozici, se mi to spíš celé jako jeví tak, že jako různí lidé tady dávají od Alešeka ruce pryč, proto jsem rád, že se i o tomhle tom případu bavíme, protože myslím si, že je jako v mimořádném zájmu se o něj jako a o jeho osud zajímat. A musíme hodně jako vystavovat otázkám politiky, ale konec konců třeba i pana Strnada a firmu CSG, co dělají, co vlastně vědí o osudu člověka, který pro ně pracoval, který jim nějak jako pomáhal. který s nimi byl nějak jako spojený, byť jako někdo, kdo jim zajišťuje servis právě v té Číně, anebo jestli prostě od něj spíš dávají ruce pryč a nechají ho v téhle té jako hrozně pro něj lidské obtížné situaci se utopit.
15: No, Čína se o něj určitě zajímá i s ohledem na to, že když jsem zmínil tu cestu předsedy sněmovny do Číny, tak on Tomio Okamura sám po návratu přiznal, že se to téma řešilo.
0: Podařilo se to otevřít a teď to bude opravdu otázkou další jednání.
15: Že tam s sebou měl i náměstka z ministerstva zahraničních věcí.
0: Já jsem požádal před svojí cestou ministerstvo zahraničí, aby mě doprovodil z ministerstva zahraničí někdo na úrovni náměstka.
15: Čína sama o českém občanovi zadrženém v Číně mluvila. Mluvčí čínské diplomacie to sám zmínil. Zmínil to v souvislosti s čínským občanem zadrženým a obžalovaným v Česku. To znamená, to vypadá, jako kdyby Čína ty dva případy spojovala. Byť jak šéf české diplomacie, tak předseda sněmovny říká, že ty dva případy spolu nesouvisí.
19: No a teď jsme se dostali k celé podstatě, řekl bych, pointě celého jako příběhu. Proto jsem na začátku říkal, že Aleška se ocitl v takové jako vedlejší, nezávidění hodné roli té velké špionážní aféry. A ta špionážní aféra právě stojí na údajném čínském novináři, čínském občanu Yang Iminovi, který tady působil jako novinář, nebo se tvářil, že tady působí v Praze a v Česku novinářské jako krytí, novinář, měl novinářské krytí. Ale na začátku letošního roku ho zadržela policie. On byl posléze jako obviněn, pak obžalován právě z toho, když to zjednoduším, že vykonával špionážní aktivity proti České republice. Jak už jsme třeba dříve informovali v Respektu, tak měl podle toho zjištění vlastně policie, ale také kontrarozvědky BIS, která se tou věcí také zabývala, tak měl sbírat informace a poznatky na některé lidi, kteří jsou v prvořadém zájmu Číny, a to je třeba předseda Senátu Miloš Vystrčil, někteří další politici, ale i jako specialisté tady na Čínu. To znamená, že měl vykonávat špionážní aktivitu. Tenhle ten člověk je v české vazbě a myslím si, že Čína velmi dobře pochopila, že prostě dokud nerozhodne soud o něm alespoň v nějaké prvotní fázi, tak prostě Yang Imina Čína nedostane zpátky. On tedy podle těch poznatků českých bezpečnostních složek pracoval pro čínskou rozvědku MSS a proto Čína potřebuje mít někoho, koho by za něj vyměnila.
15: Když mluvíš o výměně, tak my jsme tady v únoru už se Sabinou Slonkovou ze serveru Neovlivní.cz zmiňovali příběh jiného Čecha, který byl odsouzen v Číně na 12 let za obchodování s drogami. A už u něj jsme zmiňovali, že to je teoreticky muž, který by mohl být v Číně využit v rámci té diplomacie rukojmí, to znamená k případné výměně.
19: Čína je velmi cynický, brutální, totalitní režim a ta výměna rukojmí není žádné jako teoretizování, o kterém bychom se tady bavili, nebo nějaké spekulace. To je prostě jako běžná praxe tohoto totalitního režimu, kterou postupuje, když někdo z jeho špionů je zadržen a obviněn jako v zahraničí. Čína, podobně jako Ruská federace, vykonává velmi jako masivní špionážní činnost vůči Evropě, vůči Spojeným státům, Kanadě, Západu. Je celá řada jako zdokumentovaných případů, kdy byl někdo jako zadržen a právě z čínských špionů a Čína pak zcela jako účelově zadržela někoho z občanů té země, který neměl ze špionáží nic společného, aby si pak vynutila propuštění toho svého špiona. Já jsem třeba teď o víkendu si psal s jedním z takto účelově zadržených, byl to kanadský občan v takovém známém případu Huawei, kdy byla zadržena tedy jedna z šéfek
15: finanční ředitelka
19: společnosti, finanční ředitelka, Čína ji potřebovala dostat ven, tak zadržela dva kanadské občany. To načasování je zcela jakoby zjevné a propustila je vlastně až po jako hrozně dlouhé době. Myslím si, že to bylo dokonce přes 1000 dnů. a až ve chvíli 9 dní poté, co tedy nakonec dostala tuhletu šéfku u Huawei. No a když se člověk podívá na načasování, na to, kdy byl zadržen tady v Praze Jan Kim-in, jak pak postupovali jako ty soudy tady s ním, nebo celý ten justiční koloběh kolem něj, a podíváme se, kdy byl zadržen vlastně v Číně Aleška, tak si myslím, že tam je zcela jako zjevná časová souvislost, která ukazuje na flagrantní, zřejmě flagrantní tedy účelovost ze strany Číny.
16: Ale je tam přeci jenom prodleva několika měsíční, tak nemůže to být ve skutečnosti tak, jak říká šéf české diplomacie Macinka.
20: Byť to není časté, tak se občas takové případy stávají.
16: Že by z toho nedělal vyhlašování války, že prostě podobné případy se stávají a často se ta situace sama vysvětlí.
20: Budeme ten případ sledovat, aby třeba nedošlo k nějakému nespravedlivému zacházení nebo k nějakému třeba účelovému zacházení.
16: Tak jestli to nakonec nemůže mít takový závěr. Já totiž nevím, jestli Černínský palác uvažuje o nějaké výměně vězňů.
19: Když jsem se bavil s lidmi, kteří třeba v té Číně takto účelově zadrženi byli v minulosti z jiných zemí, tak mi třeba popisovali, že většinou, když dojde k zadržení čínského špiona, tak hned nezatkne Čína nějakého občana té dotyčné země, ale že trvá nějakou dobu, že si vytipovává vhodného člověka. Tady myslím si, že profil Aleše K. jí může jako vyhovovat, protože právě protože pracoval pro společnost Eldis, která se zabývá jako radarovou technikou, tak na téhle té podstatě nebo na tomhle tom základu jde snadněji vystavět nějaké jako špionážní obvinění. Čína ho také může jako nutit k nějakému jakoby doznání se, není vyloučeno, že ho může jako nějakým způsobem trýznit, to taky je potřeba tohleto hodně sledovat, takže ta doba není zas tak jako dlouhá, těch několik měsíců od chvíle, kdy byl zadržen tedy čínský špion a potom k zadržení vlastně Aleše K., myslím si, že už na něj mohla mít z minulosti nějaké složky. Co vím, taky Aleš K. někdy se vyjadřoval některým lidem, se kterými mluvil, že vlastně si je vědom toho, že tam jsou všichni jako cizinci vlastně sledování.
16: A k téme pod otázce, jestli Černínský palác uvažuje o nějaké výměně vězňů?
19: Ministři mluví o tom, nebo někteří ministři, kteří to mají tak nějak jakoby na starosti, tak včetně jako Černínského paláce neformálně připouští jako možnou výměnu, ale až ve chvíli, kdy o čínském občanovi tady nebo údajném čínském špionovi rozhodne česká justice. A to je něco, co zároveň, pokud vím, nechápou Číňané. Takže když se třeba bavil čínský ministr zahraničí s českým ministrem zahraničí Macinkou, tak si myslím, že tohle to pro něj byla obtížně pochopitelná věc, protože znovu bavíme se o totalitní zemi, kde zákon, právo a právní stát rozhodně není nic, co by fungovalo tak, jak jsme na to zvyklí tady, ale tam to funguje z politické vůle, politické moci toho celého jako autoritářského systému, tak tam je snadné udělat rozhodnutí, že někdo bude obviněn, obžalován, propuštěn a podobně. Tady se to řídí naštěstí v České republice zákony a právním státem. Takže i tohle to si myslím, že ve chvíli, kdy Číňané po nějakém čase jako nějakých různých neformálních rozhovorů s českými představiteli pochopili, tak i tohle to pak jako vedlo k tomu, že zadrželi Aleše K.
16: Nějaká další schůzka s Alešem K. mezi českým konzulem a Alešem K., nějaké další setkání je teď v plánu, třetí teda už v pořadí?
19: Předpokládám, že jestli to Čína umožní a umožnit by to měla, tak to je asi to úplné minimum, čeho by měla být jako ochotná, tak nepochybně nějaká jako další schůzka bude, protože český stát se musí starat dál o to, v jakých podmínkách tento muž, český občan vlastně žije, jaký je jeho jako zdravotní stav, jestli už má třeba také advokáta, jestli už mu byl umožněn kontakt s rodinou, protože to minimálně z toho prvního jako zápisu vyplývá, z diplomatického zápisu vyplývá, že zatím jakoby nebyl. Kdy bude to datum, tak to není jasné. Ta druhá schůzka byla zhruba po měsíci od té první schůzky.
16: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsi přišel, že jsme mohli představit příběh Aleše K.
19: Díky za zájem, především o osud Aleše K.
16: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Kundra z týdeníku Respekt, věnuje se totiž kauze zadrženého Čecha v Číně. Co s Alešem K. teď bude a kdy, nebo jestli vůbec bude v plánu další schůzka s českým konzulem pod dohledem samozřejmě čínských cenzorů, to se teprve uvidí.
15: Kořist, Kuciak a Jedy, tak se jmenovaly tři letní speciály, které jste v minulých třech týdnech mohli slyšet ve Vinohradské 12. Doufám, že vás zaujali. Dejte nám vědět třeba na našem Instagramu nebo na e-mailu vinohradska12@rozhlas.cz. Naslyšenou v pondělí.
3: Archiv Plus.
2: Jak vnímali a jak se angažovali čeští herci v událostech československého roku 1968?
21: Demokratizace má začínat tím, že skončíme předstírat demokracii. A jakmile skončíme předstírání demokracie, začíná demokratizace. No a tak se tady o to pokouším, než se mi to povede pán Bůh.
3: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu.
22: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.

0: Archiv Plus.
1: Jak vnímali a jak se angažovali čeští herci v událostech československého roku 1968?

0: den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Je 10:30.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. Před 58 lety začala okupace Československa vojska Varšavské smlouvy. Vojsky. Srpnové události roku 1968 si dnes lidi připomínají po celém Česku. Už za půl hodiny začne před budovou Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě pietní akt. Účast potvrdil například prezident Petr Pavel. Spalovna odpadů v Rybitví na Pardubicku se může zmodernizovat a obnovit provoz. Nejvyšší správní soud totiž zrušil část územního plánu obce, která modernizaci fakticky znemožňovala. Vyhověl tak kasační stížnosti společnosti AVCZ odpadové hospodářství. Spalovna je mimo provoz od roku 2004, protože její technologie přestala vyhovovat tehdejším environmentálním požadavkům. Běloruská novinářka Natalia Sudyanková byla aktivním nástrojem ruských nepřátelských aktivit v České republice. Jak zjistil server i rozhlas, rozhodl o tom městský soud v Praze. Ten zamítl žalobu Sudyankové proti rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy z ODS, která ji zařadila na národní sankční seznam. Sudyanková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky. Verdikt je pravomocný. Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Podepsal memorandum, podle kterého mají Spojené státy do roku 2030 provést ročně 1000 startů a návratů do atmosféry. Loni jich bylo 178. Dokument zároveň počítá s návratem amerických astronautů na měsíc do 2 let a se začátkem budování základny na této oběžnici. Pojďme na dopravu. Na D1 z Prahy do Brna za Ostrovačicemi na kilometru 179 se v těchto chvílích brzdí v obou pruzích. Kolona je nehybná, kamiony pokračují krokem až do omezení u sjezdu na D2. D10 z Prahy do Turnova před Benátkami na kilometru 25,5 stále neprůjezdná, odklon exit 21 Tuřice. Dobře dojďte. Počasí bude oblačno až zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky, teploty 23 až 28 stupňů. To byly zprávy. Slovo má Světlana Vitovská a Osobnost Plus.
2: Plošný zákaz mobilů ve školách je ta nejjednodušší, ale možná trochu hloupá cesta, říká pedagog a popularizátor učitelství Daniel Pražák, který je hostem Osobnosti Plus. Způsob, jak pravidla obejít, si totiž děti podle něj vždycky najdou. Regulace mobilů má začít platit od září 2027. Kdo a jak by měl děti učit bezpečně zacházet s moderními technologiemi? A co žákům a jejich rodičům přinese od příštího roku konec známkování v prvních třídách? Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
0: Osobnost Plus.
2: Dětem pomalu končí prázdniny. Ministr školství nedávno rozvířil debatu o tom, jestli letní prázdniny nejsou moc dlouhé. Co si myslíte vy?
3: Já si myslím, že v našem školství řešíme spoustu důležitých věcí a že tohle to přesně není. Já jsem zachytil nějaký ozvěny toho na sociálních sítích a vlastně mi to přišlo, že jsem se radši vrátil k kočičí memes.
2: Takže rozložit 2 měsíce prázdnin během roku jinak by vám smysl nedávalo.
3: My se zároveň bavíme v kontextu, kdy sice podle některých politiků klimatická krize skončila, ale v červnu je prakticky neučitelno v pražských školách, aspoň co můžu říct, a co od kolegů z republiky vím, tak i jinde. A i z tohohle důvodu zrovna ten letní termín má nějaký svůj důvod. My samozřejmě se můžeme podívat a inspirovat se do zahraničí, jak je to jinde, ale pořád asi nevyřešíme tu naší regionální zákonitost. Až budeme mít ty velké problémy vyřešený a budeme mít to školství, jaký chceme mít. Řekneme si, že jsme naplnili strategii 2030 a že děti se ve školách učí naplno a s radostí, tak je to určitě skvělý téma. Ale myslím, že tam ještě nejsme.
2: A co je ta největší slabina českého školství? To důležité, vážné téma, které byste vy řešil úplně nejdřív.
3: Zrovna to je i napsané v té strategii 2030, která začala vznikat za pana ministra Plagy a pravděpodobně se bude řešit její naplnění za pana ministra Plagy. A to je, jak naše školství je schopné posouvat děti navzdory sociálnímu zázemí. Velmi ve zkratce, ve chvíli, kdy vy, vaši rodiče, budou mít jenom základku, tak je prakticky jisté, výjimky samozřejmě jsou, že vy budete mít taky jenom základku. Úspěšné vzdělávací systémy, ke kterým tak rádi vzhlížíme, tak tenhle transfer dokáží zařídit. Že nezáleží na tom, do jaké rodiny, v jakém městě jste se narodila, ale ten vzdělávací systém vás je schopen vytáhnout nahoru.
2: A jak se to dá zařídit?
3: Z těch zemí, kde jsem byl, a tak samozřejmě, když se bavíme o vzdělávání, tak musí vždycky zaznít Finsko. A zrovna Finsko se o to velmi usilovně snaží zhruba 40 let. Mm. A jejich heslo je, že ta nejlepší škola je ta, která vám je nejblíž. Že ty školy mají srovnatelnou kvalitu a že ty školy taky dostávají srovnatelnou podporu a podobně. A samozřejmě, že tam do toho vstupuje řada dalších věcí. Teď velmi jako z rychlíku, když si vzpomenu, tak jeden z těch důležitých prediktorů byl třeba ten oběd zdarma, o kterém říkáme, že sice žádný oběd není zadarmo, ale je velmi dobře propočítané, co, když se na to podívám čistě ekonomicky, co do toho systému přinese dítě, které bude ohroženo záškoláctvím, protože je z takové rodiny, z takové třeba hůře sociálně zabezpečené rodiny, a jak to změní ten oběd zdarma, což víme, že změní, a jak se změní jeho akademická úspěšnost, která samozřejmě pak souvisí s tím, jak bude úspěšné v pracovním procesu a kolik daní zaplatí, nebo jakou podporu bude z těch daní ostatní dostávat. Takže ten oběd zdarma je vlastně strašně levný.
2: Na kolik procent podle vás u nás v Česku platí, že ta nejlepší škola je ta, která je nejblíž?
3: No, my především nevíme, co je ta nejlepší škola. A je to jeden z problémů naší diskuze o českém školství. My například máme skvělý projekt České školní inspekce Kvalitní škola, kde jsou ta kritéria vlastně velmi dobře pojmenovaná na českých školách. To znamená, my víme, které české školy podle České školní inspekce a podle těch našich vzdělávacích dokumentů a kritérií jsou ty skvělé. Ale když bychom teď vylezli ven a zeptali se na náměstí míru, co dělá dobrou školu mezi rodiči, a mohla by to být klidně jedna generace, tak se pravděpodobně ti lidé neshodnou. Což je pak samozřejmě na jednu stranu problém, na druhou stranu naše školství je specifické v tom, že napříč těmi vyspělými vzdělávacími systémy, tedy těmi, které jsou v zemích OECD, máme jednu z největší míru autonomie, zhruba příčka 1 až 3, což zároveň znamená, že dvě školy vzdálené od sebe 500 metrů mohou být vlastně úplně jiné.
2: A shodnou se alespoň rodiče s dětmi, která škola je kvalitní?
3: Nevím. Můj syn se teď narodil teprve nedávno a ještě nemluví, takže jsem se ho nemohl zeptat. Ale myslím si, že se to zrovna uvnitř rodiny může odrážet, protože jsou tu nějaké hodnoty, na kterých ta rodina stojí, za kterými ty rodiče jdou, jestli třeba chtějí, aby ta škola byla drezura, která připraví na vysokou školu a na víceletý gympl a máme tady takové školy, nebo je to škola, která bude rozvíjet klíčové kompetence a tomu dítěti tam bude dobře a to dítě v pubertálním věku tam bude mít bezpečný přístav.
2: A no to a nejsou ty samé školy. No a podle čeho si budete vybírat školu pro vašeho syna, až půjde do první třídy?
3: Až půjde do první třídy, tak doufám, že v tu dobu už bude platit, že ta nejlepší škola je ta nejbližší, ale
2: za 6 let?
3: Správně, ale já udělám určitě to, že se kromě toho, že se podívám na web té školy, že si pročtu ty různé dokumenty, které díky své práci umím číst, tak se tam půjdu podívat na obyčejnou přestávku. Protože to, co vidíme při obyčejné přestávce, krásně odráží ducha školy. Jak tam vypadají interakce mezi dětmi a učiteli, jestli ta škola je vyzdobená žákovskými pracemi, nebo jenom jestli je tam taková ta vitrína s těma úspěchama za sport a matematickou olympiádu, jestli ty děti tam mají různé klidové zóny a jak se v těch klidových zónách chovají a jestli tam třeba s nima jsou ty učitelé. A a podle toho já budu tu školu vybírat.
2: Jak zásadní podle vás problém českého školství jsou mobily? Protože z toho, jak to řeší premiér, minister školství, to vypadá, že to je ta nejdůležitější věc, kterou teď řešíme. A od příštího září už by měly být mobily ve školách zakázané. Nejenom o přestávkách, ale během celého vyučování. A vy říkáte, že to je možná nejjednodušší, ale trochu hloupá věc. Tak jak si o tom myslíte?
3: Mě by zajímalo, je to určitě z nějakého tweetu. A kde ten tweet jsem napsal? Protože
2: je
3: ono
2: to z rozhovoru a je tam ještě ale. To ale pokračuje a vy se k tomu nějakým způsobem stavíte. A já z vás chci dostat to ale, že to je sice možná hloupá věc, ale.
3: Ano. Mně přijde důležitý říct, že za poslední půl rok se vlastně ta situace, jak k tomu pan premiér a nakonec pan ministr přistupují, dramaticky změnila. Někdy na jaře totiž vyšlo metodické doporučení ministerstva pro školy, kde byly různé scénáře, co škola může v rámci regulace udělat. Jedna z těch dobrých rad, kterou jsme si vzali ze zahraničí, kde to udělali dobře, je diskutujte o tom napříč školou. Mělo by to odrážet tu vaši školu, jak k té regulaci přistoupíte. A my z té metodiky a z dat, které máme od nás, víme, že 93% škol v době publikace té metodické zprávy, myslím si, má tu regulaci nastavenou a má ji nastavenou právě tak, jak to odpovídá té škole. A třeba do té domluvy nabrali i děti. A rodiče, což je strašně důležité. A já jsem velmi šťastný, že učím na takové škole, která je takovou školou, kde ta pravidla pro využívání mobilů o přestávkách a jak při hodinách, je to na pokyn učitele, jako vlastně říká teď ten navrhovaný zákon, tak to máme. A to se bavíme o nějakém tuším březnu, kdy vyjde tato metodika, která školám říká, tady máte návody, jak se to u nás děje, oceňujeme, že 93% z vás už tu regulaci má nastavenou. A najednou říkáme, všechno se změnilo během 3-4 měsíců, teď to bude plošně zakázané a to, co třeba máte v té škole nastavené jako dobrou praxi, která vzešla z té diskuze s rodiči a s dětmi, tak už tak dělat nemůžete. A já se přiznám, že je mi z toho smutno, že tomu moc nerozumím a ještě víc mi je smutno, že když jsem se pak díval, o co se to opírá, jako je třeba příklad z Irska, o kterém snad někdy i mluvil premiér, to mám pouze ze sekundárního zdroje, protože jsem se tomu nechtěl vystavovat napřímo, tak zrovna v Irsku se to právě takhle dělo, že ten zákaz na školách je na škole, jak si ho nastaví, ta regulace, a že do toho že do té domluvy zapojili právě rodiče a děti. A my to vlastně teď budeme mít pravděpodobně plošně nařízeno. Já zároveň mám tu zkušenost, že jsou třeba školy a z mé zkušenosti a z té metodiky drtivá většina škol má nastaveno to mobily o hodině někde, schovaný na pokyn učitele. Jenže ve chvíli, kdy ta škola má tu přísnější regulaci už teď, tak ten učitel má vlastně další bariéru a když chce ten mobil, protože mobil je skvělý nástroj do výuky, když ho chce využít, protože tam najednou jsou nějaký tři další kroky, který musí udělat. A já jsem učil na základní škole a jsem přesvědčen o tom, že škola má připravovat na život a v životech nás a dětí, které máme ve třídě, tak ty mobily jsou a budou a máme je i do toho života školy zapojovat. A možná se stane, že s takovým plošným zákazem se najednou děti nenaučí, že třeba nemají nechávat mobil kolovat v hospodě a podobně.
2: No, říkáte 93% škol, tak co těch 7%? Protože tady máme pořád ještě školy, které to neregulují a ředitel Národního ústavu duševního zdraví Jiří Horáček, který vládě regulaci mobilů ve školách doporučil, tvrdí, že plošným zákazem mobilů zachraňujeme děti.
3: Já nemohu nesouhlasit s panem ředitelem, protože to je jeho odbornost, moje odbornost to není. A přijde mi ale důležitý zmínit, že my víme, že v březnu reportovalo 93%, že má nějakou regulaci zavedenou, 7%, že ještě nemá. Což ale taky může znamenat, že tam zrovna teď probíhá na základě metodiky ministerstva ta diskuze, jak to teda uděláme. Protože když by se naší školy třeba někdo zeptal, jak máme nastaveno využívání AI ve škole v únoru, tak bychom pravděpodobně napsali, že proto pravidla nemáme. A kdyby se nás někdo zeptal teď, tak ta naše odpověď by byla, že máme nastavena pravidla pro využívání AI, která platí pro učitele i pro děti, na kterých se podílel školský parlament, žákovský parlament, zástupci rodičů a podobně. Takže my nevíme, jestli těch 7% nemá regulaci, nebo na tom usilovně nepracovalo a najednou jim to někdo vlastně hodil na hlavu.
2: No a není idealistická představa, že to těch 7% škol udělá správně? Že prostě ten problém je tak závažný, že stát se do toho vložil tímhle razantním způsobem? Protože pan Horáček říká, že to takhle řeší většina vyspělých zemí světa.
3: Já nevím, z jakých studií pan ředitel Horáček vycházel. Já jsem si takovouhle rešerši dělal v únoru. A tu rešerši jsem si dělal před naším rozhovorem a je velmi málo zemí, tuším, že očekávaný výsledek, který je nějak publikovaný a je nějak podepřený, tak publikovalo Norsko jako jedna země, že tam skutečně došlo k tomu, k čemu chtěli. A máme příklady z řady jiných zemí, které zároveň říkají, nezměnilo to, například to prohloubilo kyberšikanu, zejména protože, když se to děje ve škole, tak to ten učitel nebo ten aparát té školy, jako například školní psycholog a tak dál, můžou líp zachytit. A z těch dat ze zahraničí víme, že tam, kde došlo k té přísnější regulaci, opravdu ta jakoby telefon vůbec ve škole nemá nic bejt, tak zároveň narostlo to kompenzační chování odpoledne. A já jsem poslouchala rozhovor, teď nevím, jestli jste tady měla Kateřinu Lukavskou nebo Michailu Šlusarev, ale obě dvě mám hrozně rád. Obě dvě jsem si v těch rozhovorech poslouchal, protože sám na to nemám jako jasný názor, se kterým bych lezl na barikádu sociálních sítí, protože taky vidím, že ty děti, když o přestávce hrajou Bravko, Brawl Stars, tak než můžeme začít v té hodině jako tak pracovat, jak chceme, tak to chvíli trvá. Vím to sám u sebe. Kdybych tady sjížděl asi memečka, než přijdu k vám na rozhovor, tak mi to taky chvíli bude trvat naladit. Ale my zároveň z těch dat víme, že ono to za tolik nepomohlo. Bohužel, tím neříkám, že to nemůže pomoct, ale to, co nám ty výzkumy říkají, a naopak třeba jsou země, a tuším, že to zrovna je to Irsko, které reportuje vyšší zlobení těch žáků.
2: Pan Horáček říká, že u dětí přibývá psychických potíží, sebevražd. Řekněte mi, vy máte před sebou, tuším, 15. školní rok. Zaznamenal jste během té své kariéry to, že se duševní zdraví dětí horší? Že je to horší, než to bývalo? Třeba před těmi 15 lety, kdy jste začínal?
3: Já bych si tohle ze své zkušenosti bych si to netroufnul zobecnit. Zejména proto, že my můžeme říct, že máme větší záchyt, protože to taky líp sledujeme. Protože ve školách máme školní psychologii, aspoň na naší škole, bohužel to neplatí plošně, že to umíme líp sledovat, že umíme líp popsat, co se s těmi dětmi děje, umíme jim dát lepší podporu. Já ale zároveň opakovaně dětem říkám, že mě když bylo 17, to znamená tak jako za koncem puberty, tak přišel Facebook do Čech. A jsem strašně rád, že jsem nevyrůstal s Instagramem, protože sám na sobě cítím a těm dětem to popisuju, že v zimních měsících musím přestat sledovat své oblíbené učitelské účty, protože samozřejmě, že se najednou mi tam naskakuje to srovnávání, ale mě je 35 a dokážu si říct, Dané, to oni sdílejí jenom něco, co chtějí. To neznamená, že ty jsi úplně pedagogický fouňa. My v té diskuzi často jako jabka a hrušky mícháme, že zákaz mobilu je zákaz sociálních sítí. A to, že sociální sítě mají vliv na duševní zdraví, to podložené máme. Proto ta evidence je docela slušná. Zrovna dneska jsem teda poslouchal dokonce článek Petra Koupského, jak se to teď promítá do soudního sporu s Metou v USA. To, co nemáme, je co s tím, protože například australský příklad zákazu sociálních sítí ukazuje, jak ty děti jsou hrozně kreativní a že si ty účty zakládají prostě jinak. Tím neříkám, neřešme to, stejně jako s těma mobilama, ale hledejme tu dobrou praxi, o která se o něco opírá, a tu následujme. A mimochodem teď zrovna se stalo, že ve Francii ten zákaz zase musí změnit. Asi by bylo dobrý následovat ty, kterým to nějak fungovalo.
2: No, jedním z těch vašich argumentů je, že děti jsou na mobilech i ve 3 ráno. Takže no, vybírat je u vchodu do školy nic neřeší, že to je alibi. Pro koho je to alibi? Pro nás, rodiče, učitele, pro stát?
3: Já můžu teď velmi pohodlně říct, že je to alibi pro rodiče, protože samozřejmě nejsem v takovéhle té roli, ale někdy z těch diskuzí na sociálních sítích to na mě tak minimálně působí, že vlastně říkáme škole, školo, vyřeš to za nás, ale zároveň nauč ty děti, jak s tím mají pracovat a třeba jak se mají seberegulovat. A já mám zároveň obrovskou radost, že sice z toho radost nemám, že přesně si všimnu ráno, že mi nějaký dítě ve 3 ráno lajkovalo storyčko na Instagramu, protože mám svůj Instagram otevřený, ale zároveň mám radost z toho, že ty děti, který v té škole máme, tak si tu regulaci už nastavují sami. My s kolegyní děláme takový puťáky a vykopli jsme dětem, že prostě máme nápad, že bychom to sami chtěli zkoušet co nejvíc bez mobilu. Že teda v mobilu máme mapy, máme tam vlaky, máme tam jízdenky, máme tam kontakt na ředitele školy, u kterého jsme přespali, protože byla bouřka. Takže budou chvíle, kdy ty mobily sami použijeme a z 20 dětí, jich 15 samo, si řeklo, že ten survival, jak se to jmenuje, že chtějí absolvovat bez mobilu. A s tím, že jsme řekli, že bude večer hodina, kdy se zavolá rodičům.
2: Pro zákaz mobilu během výuky i přestávek ve školách se podle nedávného průzkumu agentury Median pro Český rozhlas vyslovilo 8 z 10 Čechů. Přes 80% respondentů si myslí, že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku. 3/4 dotázaných si myslí, že omezení telefonu přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky a ke zlepšení psychické pohody. Myslíte si, že se to stane?
3: Já tam mám to jak, že ten zákaz je vlastně hrozně jako široký slovo a ten předložený zákon ho dost zužuje. A já doufám, že jako když už se tohle stane a zase v našem školství vememe něco dobře rozjetého, a teď mluvím o těch 93% školách, té hezké metodice, která říká, tohle jsou dobré příklady, tyhle následujte, tak my v našem jako ve vzdělávací politice v tomhle jsme mistři, že něco rozjedeme a pak si do toho sami hodíme vidle.
2: A co myslíte, že se stalo? Že tedy nejdřív přišla metodika, jak to udělat, když si to ta škola může rozhodnout sama a teď najednou přijde ten plošný zákaz? Máte proto nějaké vysvětlení?
3: Jako jedno se nabízí a já bych si hrozně přál, aby se školská politika neřídila tím, co kdo zrovna řekne panu Babišovi. Nicméně i z mojí zkušenosti někdy ty věci, které premiér prosazuje, tak takhle fungují. No.
2: Co myslíte,
3: zároveň
2: že
3: pořád věřím tomu, že Robert Plaga, jak ukázal ve svém prvním ministerském období, tak byl silný ministr, který byl schopný se vymezit a udržet si něco. Já jsem velmi vděčný, že to se zrušením inkluze ze strany některých parlamentních stran dopadlo stejně, jako s Pohlídáme Babiše. Tedy, že se to nestalo nic, protože to, že se ministr vlády postavil za společné vzdělávání, já považuji za extrémně důležité.
2: Řekněte mi ještě, co myslíte, že ten průzkum, který je jednoznačný, vypovídá o tom, jak umíme s těmi mobily zacházet my dospělí, jestli si je sami umíme sobě zakázat, protože
3: já si myslím, že bude velmi užitečný, když si, a já to dělám, takže ze své zkušenosti, když si zkusí naši posluchači tohle prostě nahlídnout a nahlídnout třeba to, jak berou ten telefon do ruky vědomně a nevědomně. A mně se dneska ráno přesně stalo to, že jsem si vzal ten telefon, chtěl jsem si zapsat nějaký údaje a najednou jsem zjistil, že prostě jsem na sociálních sítích a nezapsal jsem si ty údaje. A to je hrozný, ale znovu, mně je 35, nějak se to učím, dokážu to sledovat a přijde mi to důležitý prostě takhle otevřeně o tom mluvit s těma dětma. Takže třeba před 6 lety. Já jsem začal dělat to, že jsem přišel do třídy, vytáhl jsem svůj telefon, dal jsem ho na katedru, nebo na nějaký místo spíš dál ode mě a nabídl jsem, kdo chcete, tak pojďte udělat to samý. A většinou půlka třídy prostě vzala ty svoje telefony a dala je na ten stůl a měli jsme je mimo dosah. A to v té době vůbec jsme nějakou jako regulaci neměli. A zároveň já jsem byl ten žák, který, když měl ten chytrý telefon, na který si našetřil, tak jsem tam hrál nějakou kuličku, která byla mnohem méně návyková, než jsou ty hry, které jsou dneska.
2: No a jak to budete dělat 1. září 2027? Budete stát před třídou a vybírat do košíčku mobily nebo?
3: Já doufám, že byť jsem čet nějaké právě,

0: a pseudoprávní rozbory s AI, jak to škola může a nemůže udělat, tak já jsem požehnán tím, že učím na škole, která má skvělého zřizovatele a skvělého ředitele, kdy věřím, že naše procesy budou nastaveny, takže to nebudeme my, kdo, pokud se budou telefony vybírat, kdo je budou vybírat, že to bude nějak ošetřeno lépe. A zároveň budu ten učitel,
1: školník, který... Školník myslíte, nebo kdo?
0: Který ty telefony dál ve výuce bude používat, protože mi to prostě dává smysl a protože to velmi dobře funguje a protože jestli něco máme děti učit, tak je to efektivní využívání technologií.
1: Říká pedagog Daniel Pražák, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Další novinkou od září 2027 je konec známkování v prvních třídách základních škol. Od dalšího roku by pak známky neměly dostávat ani druháci. Je to krok správným směrem?
0: Je to krok skvělým směrem. Bohužel to není úplně pravda. To, co je tam předloženo, tak je, že se neznámkuje na vysvědčení. Ale zároveň, že tam pořád zůstává prospěl, neprospěl.
1: Vyučování...
0: Ano, můžou klidně dostávat ty jedničky a podobně. Což zase... Začali jsme to dělat dobře, tady se dokonce stalo, já v té pracovní skupině nejsem, ale od těch lidí, kteří tam jsou, že se do té pracovní skupiny, která tohle připravovala, nabrali opravdu ti nejlepší, které tady v České republice máme, kteří dali nějaká doporučení. A pak se to najednou...
1: Zvrtlo.
0: A což je velmi smutné a ta debata o tom, jak prosakuje v médiích a na sociálních sítích, je vlastně znovu velmi smutná. My jsme se s kolegyní prvostupňovou učitelkou Pavlínou Loňkovou pustili do letního seriálu Pět stupňů nestačí, kde se snažíme ukázat ty argumenty a snažíme se propojit právě i s těmi studiemi, abychom to nebrali na základě dojmu, ale toho, co opravdu říkají data, která už jsou třeba 40 let, ty výzkumy.
1: Obě moje děti chodily na základní školu, kde známky nedostávaly. Až na druhém stupni se slovní hodnocení dalo převést na známky, pokud bylo potřeba. Ale byli tam rodiče, kterým známky vysloveně chyběly a chtěli je. Co ta známka říká o tom, co dítě umí a neumí?
0: Vy jste to hrozně dobře řekla, že ty rodiče je chtěli. A my možná máme hledat, co pomáhá tomu dítěti v učení a ne to, co chce ten rodič, si tak nějak myslím. A říkají to nakonec i ty výzkumy. A ona, ta známka, není zlo. A známkou to klidně může končit, ale tu známku, té známce má právě předcházet například stanovení si kritérií, vyhodnocení těch kritérií a reflexe. A na konci si tu známku klidně může dát sám ten žák z toho, jak se mu ta práce povedla. To jde dělat na veřejné základní škole a je to nakonec to, co těm žákům v tom učení může pomáhat. Je to, jako bychom si řekli, že do tater, dejít v žabkách, a bude to určitě zajímavý zážitek, ale možná se nám tam půjde líp v pohorkách a trekový výbavě. A my víme, že formativní přístup a kriteriální hodnocení a nakonec i to dobře vedené slovní hodnocení je to, co pomáhá učení, co pomáhá motivaci, co pomáhá těm slabším žákům taky. A není to jenom to, že chráníme ty slabší žáky, aby nedostali špatnou známku, ale že je posouváme a že to pomáhá i těm výkonově zaměřenějším. A pak je otázka, proč to nedělat.
1: Co by se děti a rodiče měli z toho slovního hodnocení dozvědět?
0: Jaké jsou silné stránky toho dítěte a zároveň jaký posun to dítě udělalo, protože to je nakonec vlastně to nejzajímavější. Ne, kde to dítě zrovna bylo v den napsání testu nebo v den nějaké zkoušky, ale jaký kus cesty to dítě ušlo a co zvládlo. To je princip toho formativního přístupu, který jsem zmiňoval, který je velmi rozšířený na českých školách a data České školní inspekce říkají z plošného testování, že 75% dětí reportovalo, že jim takováhle zpětná vazba více pomáhá v učení, v zaměření na to, co mají zlepšit, ale i jak se posunuli a jak se můžou ocenit. Samozřejmě každý moment, kdy dítě ve škole může zažít úspěch, je velmi cenný moment. A my jako učitelé, a teď to můžu i tak říct, my jako rodiče, máme tyhle momenty hledat a máme v tomto dítě podporovat.
1: Říká Daniel Pražák, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Děkuji.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Před budovou Českého rozhlasu začal pietní akt k uctění obětí srpnových událostí roku 1968. Kyjev na dnešek vyhlásil den smutku za oběti ruských útoků. Na střední Moravě začala sklizeň chmele. Dobré dopoledne. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Před budovou Českého rozhlasu před malou chvílí začal pietní akt. Nejvyšší ústavní činitelé pokládají věnce k uctění obětí srpnových událostí roku 1968. Kromě pietního aktu je připravená i výstava Praha volá svět v galerii Vinohradská 12 k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. A poslechnout si můžete i dobové vysílání ze srpna na 1968. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
4: Dole v galerii Vinohradská 12 máme zprovozněny historické přijímače rozhlasu po drátě a z nich budeme vysílat právě to volání tehdy, které zaznělo. Zároveň jsou v hale na Vinohradské ulici ve vitrínách vystaveny dopisy, které nám v roce 1968 psali lidé ze zahraničí právě v reakci na ty události, které se tady děly.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes ruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu nebo průmyslové podniky. Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoku na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo celkem 7 pracovníků organizace World Central Kitchen, včetně polského dobrovolníka Damiana Sobola. Polsko vyjádřilo zklamání nad tím, že Izrael nebude incident dál vyšetřovat a viníky trestně stíhat. Izraelská armáda pouze identifikovala 2 zodpovědné vojáky, které následně propustila. Polsko zároveň informovalo, že případ dál vyšetřuje okresní prokuratura v Přemyšli. Izrael ve středu informoval o průběhu vyšetřování údajných zločinů spáchaných v pásmu Gazy. Ze 150 nahlášených případů se bude dál věnovat jen 5. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na Hané začala sklizeň chmele. Jako první česačky spustili zemědělci v Prosenicích na Předobsku. Následovat je budou další, třeba největší pěstitel chmele na Moravě v Kokorách. Tam ale mají kvůli nedostatku vláhy a horku chmelových šišek méně a jsou malé. Předseda družstva a zároveň místopředseda svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský tak očekává podprůměrnou úrodu.
5: Těch tropických dnů a nocí bylo tolik, že to není ani průměrné, ani normální a každá anomálie se vždycky podepíše na vývoji a tady u toho chmelu se podepsala u nás na těch půdách, které prostě nejsou v nějakých údolních nižších polohách, kde by byla spodní voda, tak když ta rostlinka si nemá na co sáhnout a nemá z čeho žít, tak prostě nemůže vytvořit odpovídající úrodu.
3: Populaci raků říčních u Holštejna na hranici Moravského krasu dál likviduje sucho. Od pondělka se situace zhoršila. Ani deště nepřinesly dostatek srážek, aby voda v korytě potoka Bílá voda zůstala. V kolonii, kde bývá normálně raků tisíce, nachází teď ochranáři podle zoologa Antonína Krásy desítky mrtvolek.
6: Už tam nebyla ta vlhkost jako minule, mezi tím od pondělka vyschlo několik dalších tůní, trošku přibylo mrtvých raků, ale i živé jsme tam viděli. Nicméně nebylo jich vidět tolik jako v to pondělí, takže aktivita se utlumila a čekají na to opravdu, až zaprší, až pořádně zaprší.
3: Připravené jsou informace pro řidiče. Na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna přetrvává silný provoz za Ostrovačicemi. Na kilometru 180 zpomalují kamiony, osobní auta v levém pruhu až o kus dál. Přímo v Brně za sjezdem na výstaviště na kilometru 192. Na D7 ze Slaného do Prahy je fronta před zúžením u letiště, stále o Tuchoměřic ze 3,5. kilometru. Čekejte 10 minut navíc. Na hlavní části okruhu z D1 k letišti za Lochkovským tunelem přesunuli následky střetu dvou osobních aut mimo jízdní pruhy. Na 15. kilometru se tak opět jede bez potíží. Na místě zůstala světelná šipka silničářů, tak opatrně tam. Počasí bude oblačno až zataženo přechodně polojasno, odpoledne a večer od jihozápadu postupně na většině území déšť i bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Tolik zprávy, teď už David Slížek a Online Plus.
7: Drony doručující jídlo z restaurací, velký soud firmy Meta, reklamy v ChatGPT a stopka pro zákaz používání sociálních sítí dětmi. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
7: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N, Petra Koupského. Ahoj Petře.
8: Ahoj Davide.
7: Francie se měla stát první evropskou zemí, která dětem do 15 let zakáže přístup na sociální sítě. Zákon, který měl omezení od 1. září přinést, ale zrušil nejvyšší soudní orgán v zemi, ústavní rada. Rozhodla o stížnosti skupiny opozičních poslanců, kteří napadli klíčový první článek zákona. Stěžovatelé kritizovali, že norma zakazuje dětem přístup plošně na všechny sociální sítě, aniž by mezi nimi rozlišovala. Omezení by se tak mohlo vztahovat i na služby, u kterých mládeži nehrozí žádná rizika, říkali. Obecný zákaz by podle nich také připravil rodiče o možnost posoudit vhodnost služeb pro děti a dát jim s jejich používáním například svolení. Namítali také, že omezení by přineslo nutnost ověřovat věk všech uživatelů sociálních sítí. Ústavní rada jim dala za pravdu. Plošný zákaz sociálních sítí jen na základě věku, který nezohledňuje rizika specifických služeb, je podle ní porušením svobody projevu a komunikace, které není nezbytné a úměrné sledovanému cíli. Všeobecné ověřování věku, kterého zákon nespecifikuje jeho podmínky a omezení, zároveň podle rady neposkytuje dostatečné legislativní záruky pro ochranu soukromí uživatelů. Petře, my asi nebudeme se zabývat úplně francouzským právním systémem a francouzskými zákony. Předpokládám, že nejsi úplně odborník, a stejně jako já, na francouzské právo. Ale stejně jsem si říkal, že tahle zpráva, která určitě proběhla i českými médii, by stála za okomentování, protože možná může ukázat nějaký směr nebo nějakou cestu i ostatním evropským zemím, které uvažují o nějakém podobném zákonu, o nějakém podobném zákazu. A mezi ty státy vlastně řadím i Českou republiku, kde tedy zatím není úplně na stole žádný návrh zákona, ale pokud vím, tak zatím ta vyjádření současné vlády spíš vypadala, že nějaký podobný zákon by přivítala. A ostatně chystá se i nějaký podobný návrh Evropské komise, který by měl být už někdy, slibovali původně v létě, na stole, a i ten by vlastně měl něco podobného zavést. Takže jsem se chtěl zeptat hlavně na to, jestli vlastně tohleto zrušení toho francouzského zákona, případně jeho odložení, protože vláda dostala za úkol ten zákon přepracovat, tak aby vyhověl těm námitkám, tak jestli to znamená něco podle tebe pro právě snahy dalších evropských států o omezení přístupu mládeže na sociální sítě?
8: Já si myslím, že ano, nebude možné se tvářit, že tohle rozhodnutí neexistuje, bude potřeba ho brát v úvahu. Ono je to totiž tak, že všechno na světě se musí umět, dokonce i zakazovat. A když se to udělá neuváženě, tak jako to proběhlo tady, tak naštěstí civilizované země mají korekční mechanismy v podobě ústavního soudu. A dá se s tím vždycky něco dělat. Ty námitky, které francouzská ústavní rada vznesla, jsou samozřejmě formulovány velmi odborně, ale dost se blíží tomu, co mně třeba se vždycky zdálo na tom zákazu neuvážené a špatné. Takže jsem rád, že jsem se tím octl v dobré společnosti.
7: v dobré francouzské společnosti. Mě na tom zaujalo, že vlastně se tady zmiňují i ta práva rodičů. O tom jsem vlastně zatím v žádných těch debatách neslyšel, o debatách o tom potenciálním zákazu nebo nějakých připravovaných zákonech v jiných zemích. Tady ta francouzská ústavní rada řekla, že vlastně jí vadí i to, že rodiče ztrácí tím plošným všeobecným zákazem jakékoliv právo na to, aby řekli, ale mě přece nevadí, že moje dítě nějakou tuto konkrétní třeba sociální síť používá a můžu to tedy tomu dítěti případně dovolit nebo zakázat, samozřejmě také i opačný přístup je možný. Co říkáš na tenhle argument, že by tedy rodiče měli mít nějaké takovéto právo, byť třeba by existoval nějaký zákon, který by obecně nějaký zákaz tedy přinášel?
8: Měli by ho mít. To z toho neplyne, že ho automaticky musí využívat, ale rozhodně tento plošné řešení, které vlastně znemožňuje rodičům, učitelům, škole, komukoliv přistupovat k dětem diferencovaně, tak je prostě nevhodné a je moc dobře, že si toho francouzští právníci ústavní všimli a přesně to formulovali. A ptal ses na začátku, jestli to může něco znamenat pro projednávání v dalších evropských zemích. Já si myslím, že určitě může. To kontinentální právo je v mnoha ohledech podobné ve všech evropských zemích a každá vláda teď asi bude muset přemýšlet při formulaci svého návrhu zákona o tom francouzském, nechci říkat precedentu, ale zkušenosti.
7: No já jsem hodně zvědavý na ten návrh Evropské komise, který tady měl být podle vyjádření zástupců Evropské komise na stole už někdy v létě, tak ještě nějaká doba zbývá do konce léta, tak jsem zvědavý, jestli se to stihne. Myslím si, že o něm se povedou velké diskuze, protože ten by měl platit potom celoevropsky nebo v rámci celé Evropské unie, ať už to bude tedy nařízení nebo směrnice, to ještě také není jasné. Ale na to si asi ještě tady chvilku počkáme a myslím si, že pak ta debata i v Česku a v dalších zemích vypukne tedy v plné síle. Do AI chatbotu ChatGPT přicházejí reklamy. Společnost OpenAI oznámila, že zobrazování reklamních sdělení, které dosud fungovalo jen v několika zemích, rozšiřuje do 31 států Evropy. Českou republiku sice ve svém oznámení výslovně nezmiňuje, ale dá se očekávat, že se novinka Česka také týká. ChatGPT má reklamu zobrazovat jen uživatelům své bezplatné verze nebo nejlevnějšího předplatného Go. Reklamy podle firmy neovlivňují odpovědi, které umělá inteligence dává uživatelům. Zobrazují se ve formě označených odkazů. OpenAI také tvrdí, že nepřidává zadavatelům reklam obsah konverzací a že neprodává žádná data o chování svých uživatelů. Cílení reklam má probíhat zejména podle kontextu. Personalizaci reklam mohou uživatelé také vypnout v nastavení. Petře, je to tady. Někdy v únoru, v březnu spustila OpenAI reklamy v ChatGPT. Nejprve na americkém trhu, pak se přidalo několik dalších zemí. Mimo jiné vlastně Spojené království, čili Velká Británie. A teď tedy přicházejí na řadu i další státy v Evropě. 31 států, dá se předpokládat, že Česko mezi nimi také je, ale úplně 100% to zatím potvrzené není. Ale každopádně bych s tím počítal. Má to být od příštího týdne, tak se pak asi můžeme podívat, jak to bude vypadat a jakým způsobem to bude fungovat. Každopádně, k čemu OpenAI potřebuje v ChatGPT reklamy? Nevydělává dost na předplatném?
8: Asi ne. Já si myslím, že OpenAI je každá koruna a každý cent dobrý. A je to celkem přirozený postup všude na internetu, u všech cloudových služeb. To v zásadě funguje tímhle způsobem, že jsou pro uživatele zadarmo, aspoň v některé základní verzi. A to si provozovatel vynahrazuje zobrazováním reklam. Pokud ty reklamy budou skutečně jasně oddělené od obsahu, který chatbot poskytuje a nebude se to míchat mezi sebou dohromady, tak proti tomu asi nelze nic velkého namítat. nebo lze, ale nebude nám to stejně nic platné. Ale já bych hlavně počkal, jestli to opravdu bude fungovat takhle čistě, jak to OpenAI slibuje. Není to firma, která by měla úplně dobrou pověst v tom, co oznamuje a jak to potom funguje. Není to firma, která by měla dobrou pověst v bezpečnosti, v ochraně osobních dat, takže bych k ním byl a priori raději maličko podezíravý i v té reklamě.
7: OpenAI říká, že nikomu nepředává data o chování svých uživatelů. Přesto ty chatboty o lidech mohou vědět hodně citlivých informací. Vidíš v tom tedy nějaké možné riziko?
8: Potenciálně určitě ano. Takové zhromaždiště osobních dat, jaké dneska mají provozovatelé chatbotů, to se jen tak nenajde. A dalo by se z toho celkem i triviálním data miningem, natož pak nějakými rafinovanějšími metodami, vytěžit opravdu hodně a opravdu přinejmenším třeba velmi citlivě cílit tu reklamu a našli by se určitě i další, ještě horší použití. Takže přesně od těchto firem bychom měli chtít vysoké záruky zacházení s osobními daty a protože je nemáme zatím, tak lze doporučit velkou opatrnost v tom, co o sobě chatbotům sdělujeme.
7: No, OpenAI opravdu říká, že tady nikomu ta data o chování uživatelů neprodává, využívá je patrně tedy hlavně k trénování svých modelů. Ale ve svých podmínkách používání a pravidlech pro ochranu osobních údajů má tam vyjmenováno, že vlastně sbírá celou řadu dat právě o chování uživatelů a že je potenciálně může tedy předat i nějakým svým obchodním partnerům a podobně. Takže ta možnost tam tedy otevřená je a uvidíme, jestli tedy časem ji začne třeba OpenAI ta data nějakým způsobem používat k nějakému cílení reklamy nebo něčemu podobnému a začne je tedy někomu předávat. No, ale zatím říká, že to tedy dělat nebude. Mimochodem OpenAI firmám a zadavatelům reklamy umožňuje cílit na nějaké konkrétnější skupiny uživatelů a to mě docela zaujalo. Má tam například takový způsob, že firma může vlastně zadat tam nějaký soubor třeba například s e-maily nebo telefonními čísly uživatelů, které nějakým způsobem snad legálně tedy nabyla ta firma. A OpenAI je pak nějakým způsobem na pozadí spáruje s těmi uživateli, které má ve své databázi. A pak vlastně umožňuje buď tedy tohleto publikum zařadit do nějaké reklamní kampaně, nebo naopak je vyjmout z nějaké reklamní kampaně a dělat s tímto publikem tedy takto vytvořeným na míru nějaké firmě nějaké další operace, bez toho, že by tedy předávala ta data o konkrétních uživatelích té nějaké dotyčné firmě nebo zadavateli reklamy. To mně přišlo jako hodně zajímavý teda způsob cílení reklam. Co na to říkáš?
8: Já to od tebe slyším poprvé, nevěděl jsem o tom, přiznám se. A jestliže je to takhle, tak to jedině potvrzuje má předchozí slova, že musíme dávat veliký pozor na to, co o sobě prozrazujeme a že vlastně je to potenciálně ohromně výkonný stroj na využívání detailních znalostí o uživatelích.
7: Mimochodem, ostatní provozovatelé těch velkých chatbotů zatím, pokud vím, s reklamou experimentovat nezačali a ani to neříkají, že by nějak uvažovali o tom, že by začali. Proč myslíš, že tady jenom OpenAI do toho zatím takto jde a myslíš, že se to změní, že se přidají i ostatní?
8: Myslím, že spíš ano než ne. Tak ostatní, to v podstatě Anthropic a Google z těch opravdu největších. Pokud jde o Google, ten tak jako tak tenhle biznis provozuje u většiny svých služeb a může se v klidu rozmýšlet, jestli to zařadí i do služeb umělé inteligence. Pokud jde o Anthropic, ten se snaží odlišovat se od OpenAI ve stylu my jsme ti hodní, oni jsou ti oškliví. Neříkají to příliš naplno, ale je to tam naprosto jasně vidět. Tenhle motiv budou určitě s ním zacházet i v oblasti té reklamy, ale nevěřím, že navždy.
2: Online Plus Davida Slíška.
7: V americké Kalifornii začal velký soud, který má rozhodnout, jestli společnost Meta na svých sociálních sítích neporušuje americké zákony na ochranu dětí mladších 13 let. Firmu žalují státní zástupci skupiny amerických států, kteří ji viní z toho, že zneužívá děti pro vlastní zisk. Kromě náhrady škody ve výši až 200 miliard dolarů požadují po Metě řadu změn fungování Facebooku a Instagramu. Mimo jiné chtějí, aby firma změnila svůj doporučovací algoritmus tak, aby nevyvolával návykové chování, aby zrušila automatické přehrávání multimédií, přestala zobrazovat počty lajků, omezila používání filtrů pro fotografie, zrušila nekonečné scrollování či znemožnila publikování příspěvků, které po čase sami zmizí. Žalující strana argumentuje mimo jiné citáty z interních dokumentů, které Meta musela soudu předat. Zaměstnanci firmy v nich například přiznávají, že Instagram je návykový a podobně. Meta provinění odmítá s tím, že citace jsou vytržené z kontextu a že Facebook a Instagram nebyly vytvořeny tak, aby návykovost vyvolávaly. Petře, těch soudů s firmou Meta je v poslední době poměrně hodně, ten tlak je opravdu velký a přichází i tedy na té opačné straně oceánu, tedy ve Spojených státech, v Evropské unii ten tlak jde spíš tedy od regulátorů, od Evropské komise, od různých řízení právě na základě evropských regulací. Ve Spojených státech na to jdou právě přes ty soudy. My jsme minulý týden mluvili o jednom soudu, který firma Meta zatím prohrála, byť tedy řekla, že se proti tomu verdiktu bude odvolávat a tam šlo poměrně o velké peníze, ale i právě o velmi podobné nějaké nápravné kroky, které by měly snížit tu návykovost vlastně Facebooku a Instagramu. V čem se liší třeba tenhle ten soud, nebo je to další soud prostě z řady, protože média o něm hodně píší, že to je ten zásadní soud, zásadní řízení, které může totálně změnit to, jakým způsobem Facebook a Instagram fungují. Je to tak?
8: Tak my v médiích máme špatný zvyk dramatizovat a snažit se vždycky najít v nějaké události, že je přelomová, zásadní, dosud nevídaná. A potom je to stejný problém jako s tím pasáčkem, co volal, že jdou vlci, pak mu nikdo nevěřil. Myslím si, že tentokrát možná ti vlci skutečně jdou, že tohle je opravdu možná ten proces s velkým T a s velkým P, který může potenciálně změnit, jak sociální sítě fungují, prozatím ty odmety a výhledově třeba i nějaké další. Ty jsi v tom úvodním expozé řekl, že jde o děti mladší 13 let. Já bych to maličko doplnil. O ty samozřejmě jde, protože ty nemají ani podle interních pravidel Facebooku a Instagramu na těch sítích co dělat, neměli by tam být. Ale jde i o ty starší děti a o teenagery, kteří tam ve Spojených státech jsou legálně, tam se neuvažuje o tom omezení věku, ale o to více se zvažuje, co s nimi ten pobyt na sítích dělá, jaký to má vliv na jejich vývoj, na jejich duševní zdraví. Existují studie, které v tomhle směru jsou velice kritické a těmi ta obžaloba nyní argumentuje a ty se bude naopak Meta a její právníci snažit zpochybnit. A bude to konfrontace takového rozsahu a takového stylu, jaká tady skutečně ještě nebyla. Hodně se to přirovnává k procesům proti výrobcům cigaret z 90. let minulého století. A tam ta žalující strana byla úspěšná. Vedlo to vlastně k obrovským změnám ve fungování tabákového biznesu.
7: Já jsem na to hodně zvědavý a zaujalo mě tam mimo jiné to, že se tam opravdu hodně operuje s těmi interními materiály a žalobci tam vytahují různé právě citace z interních e-mailů a zpráv a podobně, kde hodně zaměstnanci právě mluví o tom, že tady Instagram je návykový a že ti mladí uživatelé jsou úplně skvělí, protože když to nějakým způsobem zjednoduším a budu to parafrázovat, tak se snadno dají na tu návykovost nalákat a že potom jsou takové jako snadné oběti a podobně. Tohle to opravdu nevypadá moc dobře, když se takové věci čtou na veřejnosti před soudem. Meta říká, že ty citace jsou vytržené z kontextu a že vlastně ti žalobci pak ten kontext, kdyby přidali, takže by to vyznělo úplně jinak. A že tedy Facebook a Instagram vůbec nebyly vytvořeny tak, aby byly návykové, aby nějakou návykovost vyvolávaly. Co říkáš na tyhle argumenty?
8: Myslím si, že u některých těch výroků opravdu půjde prokázat, že byly míněny ironicky a že to prvoplánové jejich využití nebude snadné pro žalující stranu, ale na druhou stranu úplně popřít, že by ta sociální média byla vědomně stavěna jako návyková. Úplně říct, že to není pravda, to taky asi neobstojí. Myslím si, že v tomhle sporu má ta žalující strana navrch a že má daleko větší šanci získat rozsudek příznivý pro svůj postoj.
7: Já jsem tady v tom úvodu citoval některá ta nápravná opatření, která žaloba navrhuje, a ta opravdu už se nám v tom našem pořadu dost často opakují, když mluvíme o různých právě soudech amerických anebo nějakých snahách regulatorů o nějakou změnu toho, jak sociální sítě fungují. Myslíš tedy, že kdyby se opravdu vrátili, dejme tomu, ty sociální sítě někam na začátek, kdy třeba Facebook opravdu na začátku byla sociální síť, kde jsem viděl příspěvky svých kamarádů a známých, nebyl tam vlastně ten algoritmus pořádně ještě a nebyly tam všechny takové ty věci, které prostě člověka opravdu trošičku nutí k tomu, aby u té sociální sítě byl co nejdelší čas. Myslíš, že by se opravdu něco mohlo tedy zlepšit a je vůbec taková změna reálná podle tebe?
8: Já nevím, tohle je naprosto bezprecedentní situace. Takhle daleko ty věci ještě nikdy nezašly. Ono totiž, kdyby se ty sítě vrátily do stavu, já nevím, z roku 2010, tak by to znamenalo, že Meta přijde o naprosto velkou část svých příjmů. Kromě toho je tam i přímý finanční postih ve hře a ten může být taky takový, že to Meta velmi značně pocítí. Zatím vždycky ty pokuty byly sice číselně obrovské vůči Metě i vůči jiným podobným firmám, ale ve srovnání s jejich příjmy to byly vlastně maličkosti. Tentokrát by to maličkost být nemusela. Ten spodní odhad, ono záleží na tom, co ti žalobci vlastně budou požadovat a co potom soudkyně přiřkne. Ale spodní odhad je někde na trojnásobku ročního zisku Mety a horní je na úrovni tržní hodnoty Mety, což by znamenalo její likvidaci.
7: Tak jsem zvědavý, jestli to jde opravdu až takhle daleko, ale to uvidíme, snad za těch 6 týdnů se dozvíme nějaký aspoň první verdikt a určitě ta soudní bitva potom nebude končit, ale předpokládá se, nebo dá se předpokládat, že pokud Meta prohraje, tak se zase bude odvolávat. Ale těch soudů, které dál jí hrozí a kterých se dál i v současné době vlastně účastní ve Spojených státech, tak je opravdu hodně. A říkal bych, že ta smyčka se začíná trošičku kolem Mety utahovat. Tak jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne. Americká firma Uber chce začít doručovat jídlo z restaurací pomocí dronů. Oznámila spolupráci se startupem Zipline, který provozuje doručovací drony a platformu pro jejich řízení a už má zkušenosti například s přenášením léčiv či krve do nemocnic. S doručováním nákupů či jídla má také zkušenosti s testovací spolupráce s americkým řetězcem Walmart. Doručovat jídla z restaurací má v rámci služby Uber Eats začít ještě během letošního roku. Do konce roku 2029 se obě firmy chtějí dostat na 1 milion doručených zásilek za den. Drony Zipline unesou náklad o hmotnosti do asi 3,5 kg a zvládnou doručovat v okruhu asi 16 km. Ve výšce těsně pod 100 metrů dokáží létat rychlostí přes 100 km v hodině. Petře, moje oblíbené téma, drony, a to, jak se těším, až mě tady začnou tady i v Česku například drony doručovat nákup domů nebo třeba nějaké jídlo a podobně. Tak v Česku to zatím asi nebude a i tahle ta spolupráce Uberu se startupem Zipline se samozřejmě týká jenom Spojených států a jenom nějakých vymezených testovacích oblastí zatím. Nicméně je to už asi nějaký první opravdu krok do praxe. Myslíš, že tohle to bude služba, která se v Americe uchytí?
8: Mohla by, hlavně v těch velkých metropolitních oblastech s velkou hustotou osídlení, kde je i komplikovaná pozemní doprava a není jen tak jednoduché si pro to jídlo někam dojít nebo dojet. Není to jednoduché ani pro ty poslíčky, kteří ho doručují. Takže tohle by mohlo zkvalitnit služby. Je otázka, kolik to bude stát, je otázka, jak to bude regulované, protože je to přece jenom letecká doprava, nějakou regulaci mít musí a docela přísnou. A je otázka, jaká na to bude, řekněme, společenská reakce. Dovedu si představit, že budou lidé, kteří to budou odmítat jako nevhodný a přepjatý luxus, v rozporu s jejich pohledem na svět.
7: No, uvidíme, jak to bude vypadat v praxi. Opravdu tak ve Spojených státech je poměrně běžné, že si tam lidé nechávají dovážet právě třeba jídlo z restaurace, tak teď to místo auta třeba bude tím dronem a třeba to bude fungovat dobře. Mimochodem, ta firma dost řeší třeba hlučnost těch svých dronů. Snaží se, aby vydávali co nejmenší hluk, aby právě lidi co nejméně rušili, takže evidentně jsou tam ve hře i takovéhle věci. No tak jsem zvědavý potom, jak to tedy bude fungovat, až budeme mít i ze Spojených států nějaká první data a zkušenosti. Petře, každopádně pro dnešek ti děkuju za tvoje komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
8: Naschledanou.
7: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Nejen události, jdeme dál. Věda, kultura.

0: 20. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. Okupace ukončila období Pražského jara a odstartovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Sovětská vojska v Československu zůstala až do roku 1991. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíc jich je v Praze 1, nejmíň naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili jen 2 uchazeči. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé kolo o týden později. Druhým dnem dnes v Českých Budějovicích pokračuje agrosalon Zeměživitelka. Agrární komora na veletrhu zveřejní výsledky letošní sklizně. Statistici už dřív odhadli, že zemědělci sklidí o necelých 17% méně obilovin než loni a sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu. Na jaře bylo totiž málo srážek, pak přišla letní vedra a s nimi sucho po celé republice. Film Vlny režiséra Jiřího Mádla, který zachycuje události spojené se srpnovou okupací, překonal k 21. srpnu v českých kinech hranici 1 milionu diváků. S tržbami ve výši 159 milionů korun se stal tak druhým nejvýdělečnějším českým snímkem od roku 1989. První příčku drží komedie Ženy v běhu. Snímek Vlny do kin vstoupil před 2 lety a získal Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2024. Meteorologové varují před dalšími silnými bouřkami. Odpoledne a večer budou postupovat hlavně přes Čechy a západní část Moravy. Doprovodit je může prudký déšť, vítr o rychlosti až 90 km v hodině a kroupy velké až 2 cm. Český hydrometeorologický ústav varuje, že voda může lokálně zatopit sklepy. Výstraha potrvá do noci na zítřek. Jaká je situace na našich silnicích a dálnicích? Na D10 ve směru z Turnova do Prahy zpozorněte před Benátkami. Na 28. kilometru na začátku zúžení se srazila 4 osobní auta. Projíždí se jen odstavným pruhem a začíná se tvořit kolona. Brzdí se na 31. kilometru. Zdržení je zhruba 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna se situace příliš nemění. Za Ostrovačicemi na kilometru 179 se brzdí v obou pruzích. Osobní auta v levém pruhu se po chvíli rozjedou, nákladní se ale sunou pomalu až do omezení v Brně. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo, místy přehánky, odpoledne od jeho západu na většině území déšť a objevit se mohou bouřky. Teploty do 28 stupňů. To byly zprávy. Teď už Petr Dudek a Interview Plus.
1: 21. srpna 1968 vjeli na rozkaz Kremlu do tehdejšího Československa tanky. Je srpnová invaze podobná probíhající ruské okupaci Ukrajiny? Je Rusko odsouzeno k tomu, aby u svých sousedů vzbuzovalo vždy jen strach a nedůvěru? Při poslechu Interview Plus vás vítá Petr Dudek.
2: Interview Plus.
1: Ve studiu se mnou je redaktorka České televize Daria Stomatová, kterou posluchači znají především díky jejím reportážím z ukrajinského bojiště. Dobrý den.
3: Dobrý den a děkuju za pozvání.
1: Vy jste 21. srpna 1968 ještě nebyla na světě. Narodila jste se mnohem později, v roce 1992 v Kazachstánu a teprve jako 5letá jste přišla s rodiči do Prahy. Je pro vás, Dario, dnešní datum jenom důležitým historickým dnem nebo něčím víc?
3: Tak o tomto datu jsem se učila na škole. Samozřejmě logicky jsem střebávala ty informace hlavně ze školních lavic, ale pro mě možná ten rok se hodně změnil, nebo to vnímání toho roku hodně změnilo právě díky válce. Protože tím, že jsem se přestěhovala s rodinou sem do Česka, tak když jsem byla malá, tak po české škole jsem se ještě učila rusky, mamka mě doučovala azbuku, učila jsem se psát a číst a logicky jsme doma vždycky mluvili rusky. A když jsme vycházeli ven, tak jsme taky mluvili rusky. Ale o to víc bylo třeba pohledů nenávistných nebo komentářů od Čechů a já jsem si vždycky říkala, tak proč do mě koukají tak, když já vlastně jsem se narodila až potom. Celá moje rodina s tím neměla nic společného, nikdo nebyl na tancích v Československu. Ale když potom začala invaze, tak jsem pochopila, nakolik ta nenávist v těch lidech je zakořeněná a je to pochopitelné. Je pochopitelné, že ruský jazyk zbuzuje ty emoce, které zbuzuje, protože to je něco, co vidím na Ukrajině.
1: Vy teď mluvíte o tom, jak se na vás dívali čeští spoluobčané, přátelé, když jste mluvila tady jako malá holka nebo dospívající rusky. Mě by zajímalo, jak vy jste se dívala na Rusko a na Rusy jako malá. Přece jenom Rusko vždycky bylo nějak přítomno ve vašem životě, byť jste se narodila a prvních 5 let prožila v Kazachstánu. Mluvila jste doma rusky. Co jste si o Rusech myslela jako malá a dospívající?
3: Tak vyrostla jsem i na ruských, na sovětských filmech, animovaných filmech a ta ruská kultura, knihy, které jsem četla, byly převážně od ruských autorů. To všechno ve mně bylo, střebávala jsem to, takže ten kontakt jsem k Rusku měla. A ten vztah se hodně měnil. Měnil se právě rokem 2014, kdy jsem to asi nejvíc poznala na ruské televizi, protože my jsme vždycky měli doma ruské kanály, dívali jsme se na ty hlavní televizní show a podobně. A když v roce 2014 jediné, co jsem od 10. hodiny dopolední až do 16. večerní viděla, byl politický pořad, který vysloveně byl mediální masírkou těm lidem. A já jsem ale měla to prostředí jiné, že v tom Česku jsem vlastně chápala, o co jde. A už v té době jsem to vnímala jako velmi zásadní propagandu, která vymývá mozky těm lidem, tak tehdy mi došlo, že vlastně Rusko není přátelský režim a že Rusko není země, kterou čeká něco dobrého a že dříve či později to vyeskaluje v to, co vyeskalovalo. Samozřejmě jsem tehdy nemohla tušit, že budu toho tak velkou součástí, jako jsem teď.
1: Zeptám se trochu spekulativně. Nepomohlo vám toto, řekněme, prozření, jestli to tak mohu nazvat, i pochopit to, že se na vás lidé tady v Česku předtím dívali trochu s podezřením, když jste mluvila rusky?
3: Samozřejmě, určitě mi to pomohlo to pochopit, ale možná víc než ten kontext Česka, mě to potom pomohlo pochopit i třeba to, co se dělo na Ukrajině a to, co vlastně začalo tou invazí. To, jak v těch lidech se najednou vzbudila jednota a to, co udělalo Rusko, je něco, co ovlivní celou tu generaci, celou Ukrajinu po dobu několika dalších generací. V těch lidech to bude. A bude to stejně, jako to je teď v Češích díky roku 1968.
1: K tomu se hned vrátíme, ale ještě se zastavím u toho, proč vaše rodina, když vám bylo 5 let, odešla z Kazachstánu. To s Ruskem nijak nesouviselo, předpokládám, nebo ano?
3: Souviselo to s pádem Sovětského svazu. Situace se začala měnit, byly divoké 90. jako všude v postsovětském prostoru a tehdy má rodina si uvědomila, že pro mě, jako pro rusky mluvící, jinak vypadajícího člověka, asi ta budoucnost v Kazachstánu není. Proto hledali způsob úniku. Řada rodin, se kterými jsme se bavili, naši kamarádi odjeli naopak třeba do Ruska. Nebo někdo odjel do Česka, nezvládl ten tlak v Česku a odjel do Ruska.
1: Ale dá se říct, že být Rusem v Kazachstánu v 90. letech také nebylo úplně příjemné.
3: Nebylo, ale bylo to zcela pochopitelné, protože to, co se dělo v Kazachstánu, bylo hledání vlastní národní jednoty a nějakého národního uvědomění v rámci Kazachů. A Rusové už potom do té skupiny nepatřili.
1: Ještě mi prosím vás vyjasněte jednu věc. Já jsem si myslel, že vaším mateřským jazykem je ruština, ale vy jste před chvílí říkala, že maminka vás tady doučovala azbuku a tak dále. Tak je ruština vaším mateřským jazykem?
3: Je.
1: Nebo...
3: je.
1: Ale mluvená ruština.
3: Ale čili... mluvená ruština.
1: A o tom, jaký máte vztah k ruské kultuře, jste už mluvila. To trvá i dnes, bez ohledu na politický vývoj posledních let.
3: Trvá to stále, ano, ale třeba ta znalost kultury nebo i filmu a toho prostředí, tak to je něco třeba, co mi hodně pomáhá na Ukrajině, protože díky Sovětskému svazu je to vlastně něco společného, co, na čem se třeba shodneme, o čem se můžeme bavit i s Ukrajinci.
1: A není to tam zároveň handicap? Víte, když jste mluvila o tom, že být Rusem v Kazachstánu bylo těžké mluvit rusky a chovat se jako Rus v Praze, později také nebylo často lehké. Když mluvíte rusky na Ukrajině, není to žádný problém?
3: Je to dost nejednoznačné, bych řekla, protože samozřejmě záleží, kde se nacházíte. Třeba konkrétně Chmelnická, Ivano-Frankivská oblast jsou hodně nacionální a tam, když promluvím třeba rusky, tak ty pohledy jsou samozřejmě. Nebo často, když mluvím s někým z Kyjeva, mluvím po telefonu, nevidíme se osobně, tak mi říkají, třeba mluví na mě ukrajinsky a potom se zeptají, a rozumíte mi? A pro mě je to tak jako logicky, že rozumím ukrajinštině i ruštině, protože ty jazyky jsou si hodně podobné, že mně vlastně přijde, že to je taková jako ne urážka, nebo tak vlastně trošku pocit, jako že nastínit tomu člověku, tak proč nemluvíte ukrajinsky? Proč vlastně jako já s vámi mluvím ukrajinsky, vy se mnou ne? Tak potom, když si vysvětlíme, že jsem původem z Kazachstánu, že jsem česká novinářka, tak většinou je to v pohodě. Samozřejmě ale záleží, kde se nacházíte. Na východě ruština, ukrajinština, nikdo to neřeší.
1: A vy umíte ukrajinsky, anebo se držíte?
3: Rozumím,
1: rozumíte, ale ukrajinsky. Nemluvíte ukrajinsky.
3: Občas se mi spíš stává, že tím, jak jsem v ukrajinském prostředí, ale mluvím rusky, tak si nevzpomenu na to, jak se něco řekne rusky, ale vzpomenu si, jak se to řekne ukrajinsky. Takže
1: ale spíš... nepoužíváte to krytí v tom, že byste mluvila ukrajinsky, abyste se nevystavovala podezření, že máte s Ruskem něco společného?
3: Ne, to ne. Tam zase na tom východě třeba lidé v Charkově říkají, že mluví charkovsky, že nemluví ukrajinsky ani rusky, mluví prostě charkovsky. Takovým zvláštním suržikem, takovou více spíše ruštinou než ukrajinštinou, ale lidé to vlastně, obyčejní obyvatelé to berou většinou v pohodě.
1: Máte v Rusku ještě nějaké přátele?
3: V Rusku přátele ještě mám, nebo spíš to jsou možná přátelé z dětství. Když jsem mluvila o tom, že byly rodiny, které se vrátily do Ruska z Česka, tak je tam právě jeden chlapec, což tedy muž, který vyrůstal už potom v Rusku a jsme tak trochu v kontaktu.
1: Hostem Interview Plus je válečná zpravodajka z České televize Daria Stomatová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Vy jste mluvila o roce 2014, kdy Rusové zabrali část východní Ukrajiny a Krym, ale ta plnohodnotná invaze začala, jak víme, v únoru 2022. Vy jste tehdy natáčela v Charkově, poblíž ruských hranic, a na Ukrajinu se opakovaně pracovně vracíte. Jak se na Rusy vy sama díváte, když vidíte na Ukrajině jejich oběti? Když vidíte domy, vesnice zničené ruským bombardováním nebo ruskými drony?
3: Je to zdrcující. Každý ten příběh, který vidím na Ukrajině, tak ve mně zanechává stopu. A na začátku invaze, když bylo řada rozhovorů, diskuzí, tak jsem často říkala, že mi přijde, že hlavně na východě Ukrajiny to tak trochu připomíná až občanskou válku, protože jsem znala nebo znám rodiny, které jsou rozdělené tou válkou, kdy někdo je v Rusku, někdo je na Ukrajině, dokonce tehdy na začátku invaze byly i případy, že ti lidé posílali fotky, záběry do Ruska přes WhatsApp, ale ty záběry nikdy nedošly té rodině, nebo ta rodina tvrdila, že vlastně všechno je v pořádku, že Rusko útočí jenom na vojenské cíle a všechno je v pohodě. Takže pro mě je to zdrcující v tom, že vím, jak ty národy mají k sobě blízko a vím, že to, co udělal ruský prezident Vladimír Putin, je nevratné. Nedá se to jen tak uzavřít a říct si, tak máme společnou hranici, budeme žít dál spolu, budeme obchodovat, budeme komunikovat. To poškodilo celý ten národ. Oba ty národy poškodilo na dlouhá desetiletí dopředu a to je pro mě asi to nejzdrcující, že i ta generace těch nejmladších Ukrajinců, děti, kteří se narodili ve válce, neznají nic jiného než válku a budou s tím vyrůstat.
1: Když mluvíte s Ukrajinci o Rusech, setkáváte se především s nenávistí nebo jenom s nenávistí? Jak se Ukrajinci dnes na Rusy dívají podle vás?
3: Především s nenávistí. To je možná něco, co udělal ruský prezident, něco, co udělal vlastně i, co udělal Sovětský svaz s Československem, že i tehdy byla ta mantra ochrany socialistického systému, socialistického režimu a teď to byla mantra ochrany doněckých obyvatel nebo rusky mluvících obyvatel, ale to, co ruský prezident udělal, on vlastně sjednotil tu Ukrajinu, což je velký paradox.
1: Co etničtí Rusové, kteří na Ukrajině žili, žijí tam ještě a zůstali tam a jsou k Rusku stále loajální nebo nikdy nebyli? Jak to s nimi vypadá?
3: Běžní obyvatelé třeba v Charkově nebo ve městech, na které se útočí, ale nejsou vysloveně přímo ohroženy frontou v tuto chvíli, tak tam se od těch lidí to úplně nedozvíte. Ale potom, když jezdíte třeba na frontu a do těch měst, tak často vidíte, že ti lidé vysloveně čekají na ruský mír, že čekají na osvobození. Po většinu času třeba na kameru nám to skoro nikdo neřekl, ale když se potom bavíte s místními, se sousedy, tak vám řeknou, ano, tady naše sousedka, když se ptám, tak proč neodchází pryč, no tak ona čeká, ona tady je, s tím, že ona přežije, fronta se přesune dál a vlastně oni se potom odstěhují do Ruska. Nebo v Pokrovsku jsme potkali jednu paní, maminku, to je dost nehezký příběh, nevím vlastně ani, jak to s ní dopadlo, ale tehdy mi říkala, že má dceru v Doněcku a že kdysi ještě před válkou byla zvyklá, že nastoupila na autobus a dojela do Doněcku a byla tam za několik hodin. A když jsem se ptala, tak proč nechcete, jsou různé způsoby, jak se tam dostat, nemusíte riskovat život, zůstávat ve městě, proč prostě neodjedete pryč a nepřesunete se do Ruska přes Gruzii nebo přes Kazachstán nebo nějakým jiným způsobem. Tak mi říkala, že ne, že tam prostě zůstane, že počká, až se přesune fronta. A ona z toho Pokrovsku odjede do Doněcku za svou dceru. Nevím, jestli to přežila nebo ne, ale měla byt přímo v centru a když jsem se potom dívala na ty záběry, tak ten dům byl zničen.
1: Jak se těmto Rusům, kteří zůstávají na ukrajinském území, protože se tam cítí doma a jsou k Rusku loajální, dívají Ukrajinci, kteří žijí kolem nich?
3: Nedívají se na ně hezky, ale myslím si, že nejhorší je to pro ukrajinské vojáky. Protože oni potom mají pocit, že bojují za něco, co vlastně nemá smysl. Když to vím díky vyprávěním jednoho našeho kamaráda, který se přesouval, byl v Charkovské oblasti během osvobozování, mluvil o tom, jak ho vítali, nebo jak ty vojáky vítali, jaká byla nálada, atmosféra úplně jiná než v Doněcké oblasti. Když se přesunul tam spolu se svou jednotkou, tak dostávali nařízení, že si nemají brát jídlo od místních obyvatel, vodu od místních obyvatel, protože může být otrávena. A najednou zjistil, že bojuje nejenom proti ruským vojákům, ale vlastně i proti některým vlastním
1: spoluobčanům,
3: které tam vlastně přišel chránit.
1: Když mluvíte o vojácích, jak se ukrajinská armáda chová k ruským válečným zajatcům? Nesetkala jste se nikdy s případem, že by Ukrajinci prostě nedodrželi mezinárodní konvence o tom, jak se mají bojující strany chovat?
3: Je to válka.
1: Takže ano.
3: Je to válka, samozřejmě, dochází k tomu na obou stranách fronty. Možná na začátku invaze se ještě některá pravidla dodržovala. Známý příběh, kdy vysloveně ten člověk, který zajímal ukrajinského vojáka, tak si vzal od něj telefon a zavolal jeho matce, aby jí oznámil, že je v pořádku ten její syn a že je zajatej, že bude přesunut a vlastně jí informoval, což je tak
1: trochu,
3: v dobrém slova smyslu, ano, je to
1: humanitární gesto,
3: přesně. Ale v dnešní době si neberu žádný, nebo nemám žádné iluze o tom, že se často právě ti zajatci jednoduše střílí.
1: I v tomto směru tedy ukrajinský konflikt je krutější, než byl na začátku.
3: Určitě ano. Eskaluje, nevidím v tom už ani, nebo takhle, vidím v tom součást strategie, vojenské strategie, ale některé útoky, které podniká Ukrajina na Rusko a Rusko na Ukrajinu, tak už mají tak trochu vlastně znaky pomsty. Jsou to údery na sklady, na logistiku. Ano, můžeme to brát, že
1: oko
3: to je
1: za oko.
3: Ano, oko za oko, přesně. Můžeme to brát z vojenské perspektivy nebo z vojenské strategie jako logické, ale když potom vidíme tu souslednost těch útoků, tak už to má určité náznaky msty.
1: Hostem Interview Plus je válečná zpravodajka z České televize Daria Stomatová. Tento týden soud v ruském Pskově odsoudil opozičního politika, místopředsedu strany Jabloko, Lva Schlossberga, k 11letému vězení. Schlossberg je významnou a vlivnou postavou ruské domácí opozice a mimo jiné si myslí, že Rusko nemůže válku na Ukrajině vyhrát, ale že ji nemůže vyhrát ani Ukrajina. A proto je nutné, aby se obě strany dohodly na ukončení války diplomatickou cestou. Má pravdu podle vás? Je nemožné, aby Rusko nebo Ukrajina zvítězili?
3: Myslím si, že v té fázi, ve které se válka ocitla teď, tak je to válka na totální zničení nebo totální vyčerpání na obou stranách toho konfliktu. Přímě řečeno, asi bych si řekla ještě před pár lety, že v tuhle chvíli bychom viděli nějaký konec, ale ten konec je v nedohlednu. Otázkou samozřejmě taky je, jestli vůbec ruský režim je schopen zastavit, protože jak zastavit válečnou mašinérii, všechno jde do armády. Najednou nastanou obrovské problémy a ta země se může zroutit. Možná v tom je ten problém, že vlastně ruský režim a ruský prezident Vladimír Putin už prostě nemůže přestat.
1: A nemohla by, pomeňte, že to řeknu trochu idealisticky, nemohla by Ukrajina zvítězit?
3: Co znamená zvítězit pro Ukrajinu? Pro Ukrajinu zvítězit znamená získat zpátky Krym.
1: Získat zpět ztracená území.
3: Získat zpátky ztracená území, ale Ukrajina taky jde do posledního, taky je vyčerpaná, taky nemá kde brát vojáky, taky má řadu problémů, korupci. Vidíme to teď i na protestech.
1: Bez pochyby.
3: Na protestech v Kyjevě a v dalších městech to, co vyvolalo odvolání bývalého ministra obrany. Ukrajina má spoustu problémů a taky si myslím, že už v této fázi se dostala do situace, kdy taky se snaží bojovat do posledního, ale není to boj, že by postupovala, je to boj spíš úspěšnější obrany, než tomu třeba bylo v minulosti.
1: Jak to tady skončí podle vás?
3: Upřímně řečeno...
1: Já vím, že to je těžká otázka.
3: Je to velmi těžká otázka.
1: Ale určitě si ji kladete.
3: Kladu si tu otázku, přemýšlím nad tím, ale zatím vlastně ani nejsem schopná vydedukovat nic, co by asi pomohlo nějak pochopit, kdy to skončí.
1: Když jste se zmínila o odvolaném ministru obrany Michailo Fedorovovi, on tento týden vyzval k tomu, aby se na Ukrajině válka neválka konaly volby. Cituju ho doslova. Demokracie nemůže být rukojmí Ruska. Doporučovala byste Ukrajině uspořádat volby teď?
3: Nevím, jak by to bylo možné. V případě, že by došlo k nějakému alespoň dočasnému příměří, kdyby se třeba Ukrajina byla schopna nějakým způsobem zprocesovat celý ten proces voleb, tak možná ano. Ale nevím, jak by to mohlo fungovat v praxi, jak by mohli hlasovat vojáci, kteří jsou na pozicích. Nevím, jak by bylo možné vůbec zajistit demokratické volby, když celý ten národ je ve velkém napětí, je ve válce. Co já chápu jako demokracii je, že existuje určitý odstup, minimálně třeba půl roku, kdy po válce,
1: ano,
3: kdy ten národ si uvědomí, co vlastně chce a kam chce zpět a koho chce mít ve svém vedení, ale v případě války podle mě je to tak strašně moc emocionální stav, tak si nejsem jistá, že by občané byli schopni vůbec nějak racionálně hlasovat.
1: Tento argument slýchám opakovaně a chápu ho. Na druhé straně není pravda, že Zelenského postavení, popularita a podpora se přece jenom trochu drolí a Ukrajině by velmi pomohlo, kdyby jí posílil ve volbách, pokud by zvítězil, anebo pokud by byl nahrazen někým vhodnějším?
3: To, o čem mluvíte, že podpora Zelenského klesá a že lidé začínají stále více vidět problémy i v rámci války, tak to je 100% pravda. To je taky něco, co cítím na Ukrajině dost pravidelně a stále více pozoruju, že i lidé ve městech, které byly pro Zelenského, tak už teď mluví proti němu. A ta kritika je opakovaná. Samozřejmě se říká, nebo často slýchávám i to, že ve chvíli, kdyby se vyměnilo ukrajinské vedení, nejvyšší vedení, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský by tam nebyl, tak je možné, že ruský prezident Vladimír Putin by se mohl dohodnout s tou druhou stranou. Že často se mluví o tom, že tam je tak velká animozita, že nikdo se nedokáže představit, že ti dva by byli v jedné místnosti za jedním stolem a něco by podepisovali. Ale to jsou všechno tak spekulativní hypotetické otázky. My vlastně nevíme. Takže asi tak.
1: Ještě jedno téma. Zatím jsme mluvili o válce na Ukrajině. Ruská oficiální propaganda ale někdy uvádí, že válka na Ukrajině je pro Moskvu zástupnou válkou proti Západu, proti NATO. Myslíte, že to tak chápe i hodně běžných Rusů? Že Rusko, jejich vlast, bojuje na Ukrajině proti Západu?
3: Je jim to tak předkládáno dlouhodobě, ale já bych možná byla opatrná s tím, nakolik Rusové podporují válku a nakolik je zatím obrovský strach cokoliv říct a cokoliv udělat proti ruskému režimu. Já nevím, jak to tam je. co já slyším třeba od lidí z Ruska, tak povětšinou to jsou lidé, kteří nepodporují válku a kteří by nejradši ukončili hned. Ukrajincům se omluvili a dali jim všechno, co chtějí. Ale je tam tak obrovský strach, že ti lidé prostě nevyjdou ven, nevyjdou na protesty, protože vědí, že budou zatčeni a že čeká vězení. Ale možná to, o čem mluvíte, o tom západu, tak to je další paralela s rokem 1968, kdy se z Ukrajiny po rozpadu Sovětského svazu stala logická marka a Rusko to tak bere. Rusko bere, že Severoatlantická aliance ohrožuje Rusko, tím pádem si musí chránit vlastní marky a za tu marku považuje Bělorusko a Ukrajinu. A proto ta válka je rozpoutána na Ukrajině, aby nebyla na území Ruska. Podle mě tam je potom ale taky ještě další důležitý akcent, a to je velikost Ruska a to, že Rusko možná potřebuje mít vnějšího nepřítele, aby se nerozpadlo samo.
1: Teď jste se dotkla něčeho velmi důležitého a opravdu tu otázku mám tady připravenou, není to náhoda. Neměli bychom se tedy cítit ohroženi, i když jsme tady v Česku nebo v Německu nebo v Itálii stále ještě v relativním bezpečí, pokud si nás Rusko vytvořilo jako nepřítele?
3: Měli bychom se cítit v nebezpečí, měli bychom vnímat i možná takové logické pravidlo. Připravme se na válku, abychom měli mír. Možná to je něco, na čem jsme dlouho nepřemýšleli. Evropská unie nad tím nepřemýšlela, Evropa nad tím nepřemýšlela, že to všechno se může stát na Ukrajině, přestože ty indicie byly dlouhodobě. Rok 2014, začátek invaze, ale my jsme tak trošku možná zaspali na vavřínech a vnímali jsme, že s Ruskem se dá spolupracovat, dá se kooperovat.
1: Dario, čím Rusům tolik vadíme?
3: To bych taky chtěla vědět. Možná je to všechno jenom geografie.
1: Že prostě jsme příliš blízko?
3: Že prostě jsme příliš blízko, přesně tak.
1: No ale není přece jenom trochu nezvyklé být vždy jenom agresorem, tak jak to Rusko v moderních dějinách často ukazuje. Neměli by Rusové zkusit také mírové soužití? Myslíte si, že Rusové mají v sobě něco geneticky krutého, nelítostného, co jim zabraňuje v tom, aby se chovali mírumilovně?
3: Já nevím, taky se zamýšlím nad tou otázkou, nad otázkou třeba i kolektivní viny, anebo na tom všeobjímajícím strachu, který v Rusku musí být, protože jinak si to vlastně nedokážu vysvětlit, jak je možné, že na Ukrajině během války lidé jdou na protesty a bojí proti korupci, proti věcem, které se jim nelíbí, ale v Rusku jsou lidé schopni tolerovat režim ruského prezidenta Vladimira Putina, který je velmi imperialistický, který napadl jejich sousední zemi, který je ohrozil tím, že napadl sousední zemi, který posílá jejich spoluobčany na smrt, do války, do bojů, přestože žijeme ve světě v 21. století, kde ty války by čistě teoreticky nemusely vůbec být.
1: Položím vám ještě poslední otázku a protože je dneska 21. srpna výročí ruského, tedy sovětského vpádu do Československa, zeptám se, měli bychom se obávat, že se může tady v Česku brzy zase stát něco podobného, jako byl útok ruských agentů ve Vrběticích?
3: Tak ta hybridní válka stále trvá. Možná teď se ještě více aktivizovala. Vidíme to, nemusíme chodit daleko, vidíme to na sociálních sítích, vidíme akci, neustálou akci.
1: Ano, ale na sociálních sítích nemůže, myslím, člověk jen tak přijít o život. Ale když ruští agenti odpálí nálož, tak o život jde. Proto se ptám, hrozí nám podobné akce, jako byl útok ve Vrběticích? Nevím. Minulý týden se objevil na lipském vojenském letišti dron, o kterém si většina expertů myslí, že přiletěl z Ruska nebo byl řízený ruskými agenty. Podařilo se ho zneškodnit v poslední chvíli, kdyby se to nepovedlo, tak ohromné armádní letadlo plné výbušniny by vyletělo do vzduchu a neobešlo by se to bez ztrát na životech. Hrozí nám něco takového z ruské strany?
3: Možná to je přesně ta věc, o které bychom si měli uvědomit, že jsme mnohem více součástí konfliktu války mezi Ukrajinou a Ruskou, Ruskem, než si vlastně myslíme, že jsme.
1: Uzavírá Daria Stomatová. Děkuji, že jste přišla do našeho studia. Nashledanou a hodně štěstí ve vaší práci.
3: Já taky moc děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.
2: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česko si připomíná srpnové události 1968. Politici položili věnce před budovou rozhlasu.
5: I když od invaze vojsk Varšavské smlouvy do našich zemí uběhlo už 58 let, trauma ze zrady je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné.
4: Ukrajinské úřady obvinily v případu praní špinavých peněz už 13 lidí, jde o vysoce postavené úředníky. Začíná mistrovství Evropy volejbalistek, po 29 letech ho spolupořádá Česko. Na dálnici D10 na 28. kilometru ve směru do Prahy zasahují uhromadné nehody. A počasí čekáme převážně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, místy bouřky i velmi silné a teploty až 28 stupňů. Je pátek 21. srpna, dobré poledne u hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Dnes je to přesně 58 let od invaze armád zemí Varšavské smlouvy do Československa. Události ze srpna 1968 na různých místech po celé zemi připomínají pietní akce. Jedna z nich byla taky před sídlem Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. A je tam náš reportér Jakub Vik.
6: Pietní akt začal už tradičně za zvuku vojenské hudby a kladením věnců ke vchodu do rozhlasu. Uctít památku přišli politici, pamětníci i veřejnost. A právě při projevech politiků atmosféra citelně zhoustla. Zatímco početnější skupina s transparenty na podporu veřejnoprávních médií přivítala prezidenta Petra Pavla hlasitým potleskem, menší skupina dala pískotem na píšťalky najevo nesouhlas s jeho vystoupením. Petr Pavel řekl, že trauma z okupace je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné.
5: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
6: Pískotu a pokřiku hamba se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD a taky ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Z Vinohradské ulice Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když se rodinou emigroval.
7: To je 7 hodin 45 minut.
8: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
9: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
10: Slyšíte střelbu?
8: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
11: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
8: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
4: Ve spodní části Václavského náměstí v Praze dnes bude koncert Proti zapomnění. Je součástí týdenního projektu Aby sny nezešedly, který připomíná výročí vpádu vojsko Varšavské smlouvy v roce 1968. Na akci od 12 hodin a 30 minut vystoupí během odpoledne zhruba 10 skupin, říká to organizátor Herbert Brinda.
12: Ten koncert navazuje na ty předešlé ročníky, kdy v těch prvních letech vystupovali víceméně undergroundové nebo punkové skupiny. Letos nás čekají kapely typu Stargazer, Adovany, Petr Eichler Trio nebo Chyba 404.
4: Součástí projektu je taky venkovní výstava fotografií z okupace v roce 1968 a potlačení protiokupační demonstrace o rok později. Ukrajinský národní protikorupční úřad zveřejnil nové nahrávky, které údajně usvědčují vysoce postavené úředníky ze zapletení do zločinecké skupiny. S aférou jsou spojeni současní i bývalí politici, zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře, náměstkyně ministra spravedlnosti nebo představitelé státní banky Sensbank.
8: Jde o dva případy pojmenované Forest Gump a Temis a oběma se zabývají Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura. Podle vyšetřovatelů 13 vysoce postavených lidí vytvořilo organizovanou zločineckou skupinu. Skupina měla přes jednu ze státních bank legalizovat 70 milionů korun, které následně využila k zaplacení kauce pro obviněné v případu korupce v energetice. Skupina také čelí obvinění, že padělala dokumenty o vlastnických právech k různým společnostem a nelegálně získávala nemovitosti. Také měla ovlivňovat různé procesy v rezortu spravedlnosti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Běloruská novinářka Natalia Sudlianková byla aktivním nástrojem ruských nepřátelských aktivit v České republice. Jak zjistil server i rozhlas, rozhodl tak městský soud v Praze. Zamítl tím žalobu Sudliankové proti rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy z ODS, která ji zařadila na národní sankční seznam. Sudlianková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky. Verdikt je pravomocný, detaily jsou na serveru irozhlas.cz.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a taky východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smolie může doprovázet přívalový déšť, kroupy a taky bude foukat silný vítr.
10: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
4: Chovatelé v Česku snižují stavy svých chovů kvůli nedostatku krmiva. Kvůli extrémnímu suchu se letos na polích a loukách urodilo výrazně míň krmných plodin. Z částí dojných krav se dnes museli rozloučit v Miroslavi na Znojemsku.
13: Nebyla jiná možnost, nemáme krmení. Na polích nám zaschlo, co se dalo. Kukuřice byla velká asi jako česnek. A čirok ten nám ani nevzešel.
14: Vysvětluje chovatel Jakub Březina. Zahraniční kupec si dnes vytipoval 12 jalovic. Celkem jich na jatka půjde 30, tedy asi desetina chovu. Nakoupit krmivo od jinut se nevyplatí. Už teď mléko prodávají se ztrátou. Pokračuje předseda Zemědělského svazu Martin Pícha.
15: Cena mléka je bohužel pod výrobními náklady. Řádově korunu 50, možná 2 koruny. A samozřejmě, že i to je problém.
14: Snižování stavů dojnic může podle Píchy naopak cenu mléka do budoucna zvýšit. Šimon Franz, Radiožurnál.
4: Na pražském výstavišti připomene srpnovou okupaci Československa dnešní akce Nevermore 68. Přednáškami, koncerty a rozhovory připomenou letos taky osudy lidí, kteří emigrovali po invazi vojsk Varšavské smlouvy.
16: Migrace je velice intenzivní téma i v naší společnosti, především s ohledem na ukrajinské uprchlíky.
17: Vysvětluje organizátorka připomínkové akce Nevermore 68 Barbora Šubertová.
16: Tak jsme chtěli vlastně toto téma zvednout a připomenout i našemu národu, že my jsme byli jednou v pozici těch, kteří utíkali ze země.
17: Součástí programu Nevermore 68 bude na pražském výstavišti i speciál Radiožurnálu s Janem Pokorným. Ten bude mluvit se spisovatelem Ondřejem Nefem a historičkou Evou Ješutovou. Večer pak čeká návštěvníky v letním kině promítání snímku Miloše Formana Taking Off. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
4: A už zmiňovaný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus s Janem Pokorným začne 10 minut po 18. hodině.
18: České volejbalistky večer vstoupí do domácího mistrovství Evropy. Od 8 hodin se v Brně utkají s Řeckem. Evropský šampionát žen se v Česku koná poprvé od roku 1997. Tehdy v Brně domácí výběr skončil třetí. Šance zahrát si před vlastními fanoušky si cení i kapitánka Česka Michaela Mlejnková.
19: To bude asi jednou za kariéru, kdybychom se tady mohli zahrát a jsem za to nesmírně vděčná, protože ne všichni měli tu šanci a čest tady si zahrát doma, takže doufám, že přijde hodně fanoušků nás podpořit a že se jim odvětšíme krásným volejbalem.
18: Zápas českých volejbalistek s Řeckem na mistrovství Evropy odvysílá od 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Duelem obhájců titulu Arsenalu s nováčkem Coventry začne večer nová sezóna anglické fotbalové ligy. Na soupiskách týmu Premier League jsou i tři čeští brankáři. Antonín Kinský z Tottenhamu, Lukáš Horníček z Newcastlu a Vítězslav Jaroš z Liverpoolu.
10: Neprůjezdný pražský okruh u Stodůlek a nehoda na D10 u Brodců. Pražský okruh je teď neprůjezdný ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru v zatáčce zasahují hromadné nehody. Podle informací na místo letí i vrtulník záchranné služby. Doprava zastavená a musí se sjíždět. Na 23. kilometru například na Rozvadovskou spojku, pokračovat pak dál přes Luka Jeremiášovou ulicí směrem na Řeporie a tam zpět na okruh. Kolony kvůli tomu čekejte už na konci D5 na příjezdu od Plzně. A D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za sjezdem na Brodce vzniká kolona od kilometru 31,5 s držením půl hodiny až na 28. Šetří tam hromadnou nehodu 4 aut v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Čekáme převážně oblačno až zataženo od jeho západu déšť, místy bouřky i velmi silné a teploty až 28 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
20: Jak vznikla dosud neznámá nahrávka zachycující boje před Československým rozhlasem v prvních hodinách okupace 21. srpna 1968? Ustoupí Izraelci mezinárodnímu tlaku nebo skutečně vystaví na západním břehu osadnický projekt, který by odstřihl východní Jeruzalém od zbytku palestinského území? A jak moc vapování poškozuje plíce dětem a mladistvým? Přesně před 58 lety, 21. srpna 1968, v den začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou, byla už hlavní budova tehdejšího Československého rozhlasu v Praze obsazena cizími vojáky. Český rozhlas získal po desítkách let nahrávku, která zachycuje první hodiny okupace přímo na místě, ještě než okupanti vnikli do rozhlasu. Pořídili tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkonu nad Vinohradskou třídou a zároveň zachytil i to, co v tu chvíli rozhlas vysílal.
21: Co by vedlo k zbytečnému krveprolití, vyčkejte, až se ozve naše legální vláda, ústavní činitel. Nepomůžeme ničemu současné situaci tím, že budeme vytvářet.
20: To byla ukázka z unikátní nahrávky staré přesně 58 let, o které teď budu mluvit s Petrem Markovským z archivu Českého rozhlasu. Dobrý den.
22: Dobrý den.
20: Jak jsme slyšeli, to dění bylo hodně dramatické. Nahrávka zachycuje křik lidí z Vinohradské třídy stejně jako střelbu. Do toho vysílá rozhlas. Jak Oldřich Unger tu nahrávku pořídil? Víme, na co nahrával?
22: Ano, víme. Oldřich Unger měl tenkrát k dispozici reportážní přenosný magnetofon na Gra 3, který mimo jiného používal i při přípravě pořadu Meteor. Jeho velkou zálibou mimo jiného bylo vlastně i lovení zvuku ptáků a hmyzu, takže byl hodně pohotovej v tomhle, takže i to ráno 21. srpna měl ten magnetofon u sebe a pořídil tuhle nahrávku z balkónu v budově Českého rozhlasu přímo nad tou Vinohradskou ulicí.
20: Jak uslyšíme dál, Oldřich Unger nahrál taky to, jak redaktoři do vysílání informovali o tom, co se dělo před jejich okny, kolem kterých létaly kulky.
21: Právě jsem dostal tady zprávu od kolegy, který se díval oknem. Sovětští vojáci minuli vchod do rozhlasu a odešli asi 20 metrů směrem k Václavskému náměstí. Zdá se, že nevědí, co dělat. Shromáždili se kolem svého velitele a vypadají rozčileni. Jsou obklopeni několika stovkami našich lidí, kteří volají Dubček, Dubček, pískají a volají fuj. Sovětští vojáci střílejí do vzduchu a kulky létají v bezprostřední blízkosti našich oken. Prosím o mimořádnou pozornost.
20: Jak dlouhá ta celá nahrávka je? Kdy přesně je Oldřich Unger pořídil?
22: Nahrávka má kolem 15 minut plus nějaké sekundy. A je to vlastně těch 15 minut do 8 hodiny ranní, takže od 7.45 do 8 hodiny. A nahrávka vlastně končí tím, že si Oldřich Unger i s kolegami, který byli přítomni ještě v té místnosti, nevíme, kolik jich přesně bylo, uvědomili, že teda okupanti už teda jsou v budově rozhlasu.
20: No a tady si tady poslechněme onen moment, kdy se redaktoři rozhodli odejít, protože už se blížili ruští vojáci.
0: Soutura? Soutura? Zjistit to, prosím tě, abych to zbalil.
1: Jo. Soutura. Jo.
0: Za minutu 8.
20: Pane Markovský, co se s nahrávkou stalo potom? Proč byla tak dlouho zapomenuta?
22: Nahrávku měl u sebe sám pan Unger a když v roce 78 emigroval do Kalifornie, tak ten pásek si vzal sebou. Takže vlastně až do jeho smrti, tuším v roce 2015, byla nahrávka s ním v Americe. A pak se vlastně přes jeho bývalého kolegu, pana Josefa Kleibla, dostala zpátky do Čech.
20: Možná bychom mohli připomenout, že Oldřich Unger byl mimo jiné také členem souboru divadla Jary Cimrmana. Vy jste mluvil o tom, že emigroval. Můžeme ve stručnosti připomenout další osudy Oldřicha Ungera?
22: Tak vzhledem na to, že se jistým způsobem angažoval prostě v těch srpnových okupačních dnech, takže mu to pak normalizátoři spočítali a od začátku 70 let mu byla znemožněna práce v rozhlase. Až teda vlastně do toho roku 1977, kdy podepsali i s manželkou chartu 77 a v blízkém období pak emigrovali, jak se zmiňoval, do Spojených států.
20: A máte informaci o tom, jak se ta nahrávka nakonec tady po smrti Oldřicha Ungera dostala zpátky do archivu Českého rozhlasu?
22: Jak se zmiňoval, nějak se k ní dostal ten pan Josef Kleibl, který vlastně mal ještě vlastně tu pozůstalost nahrávek z toho pořadu Meteor, které připravovali sám pan Unger, takže máme vlastně v archivu ještě i vlastně zaznamenanou jeho činnost z těch 60. let a mezi těma pásama byl nakonec pak i tenhle pás s nahrávkou.
20: A myslíte, že se nějaké podobné, dosud neznámé nebo zapomenuté nahrávky ještě někde ukrývají?
22: Všechno je možné. Prostě, jak je známo, většina i těch nahrávek, které dneska máme, z rozhlasového vysílání, z těch vlastně kritických chvil, většinou pocházejí z nějaký pozůstalostí občanů, který si z rozhlasu nahrávali vysílání, tak je dost možné, jak tenkrát byla hodně rozšířena záliba takzvaného fonamatérství, že s přenosným magnetofonkem lidi ve městě nebo v přírodě lovili zvuky, tak je možné, že někdo opravdu zaznamenal nějaké zvuky třeba prostě z ulice nebo z okna a někde se to ještě může ukrývat. Není nic vyloučeno.
20: Budeme ještě překvapeni. Mm-hmm. Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu, děkuju vám. Nashledanou.
22: Taky vám děkuju, nashledanou.
20: Připomenu, že dnes po 18. hodině se vám přihlásíme z připomínkové akce Nevermore 68 na Pražském výstavišti. Jan Pokorný bude mluvit se spisovatelem Ondřejem Nefem a historičkou Evou Ješutovou. Izraelské úřady hledají dodavatele pro výstavbu osady na západním břehu Jordánu, která vyvolala silnou mezinárodní kritiku. Rozsáhlý osadnický projekt v takzvané oblasti E1 by odstřihl východní Jeruzalém od zbytku palestinského území a rozdělil by západní břeh Jordánu. Ke zrušení tendru vyzvali Francie, Británie, Itálie a Německo. Firmám, které by si se výstavby chtěly zúčastnit, vzkázali, ať si uvědomí rizika. Izraelský minister zahraničí Gideon Saar ale kritiku odmítá. Včera se po 20 letech vrátila nová generace židovských osadníků do osady Kadim nedaleko Dženínu. Ve spojení jsme s politologem Markem Čejkou, autorem blízkovýchodního podcastu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
20: Izraelské úřady schválily rozšíření osad v oblasti East One loni. Nové osady s přibližně 3400 bytovými jednotkami se mají rozkládat na ploše o rozloze asi 12 km čtverečních. Jak je projekt daleko?
3: No, ta současná vláda, ve které jsou zastoupeni právě představitelé těch různých osadnických hnutí, tak v podstatě využívali hodně tu situaci, je to okno příležitostí, a asi přibylo kolem stovek takzvaných outpostů. A skutečně jako kdyby ta osadnická činnost se jako kdyby hodně rozvinula.
20: No, realizace projektu by ohrozila územní celistvost případného palestinského státu, protože osady by izolovaly okupovaný východní Jeruzalém od západního břehu Jordánu. Co by to znamenalo pro Palestince?
3: Vy už jste to trošičku naznačil v tom vašem komentáři. Tam v podstatě jde o rozdělení západního břehu na dvě části, na severní a jižní. V podstatě oddělení měst palestinských Ramalách a Betlém a v podstatě obkroužení východního Jeruzaléma palestinského.
20: No, možná by mě zajímalo víc, co by, pokud by k tomu došlo, co by to fakticky znamenalo pro obyvatele?
3: Já myslím, že to je zjevné, že to je vlastně fyzické rozdělení toho nějakého už bez tak nepříliš integrálního území. Jako tady by k tomu byla potřeba mapa, jo? Že to je rozkouskované území. A v podstatě to jsou jako kdyby dva velké segmenty toho západního břehu a toho jako kdyby potenciálního palestinského státu. Takže v podstatě tady ta oblast to oddělí o sebe úplně.
20: Jak se židovští osadníci chovají k palestinským obyvatelům?
3: No, tady vlastně jsme v posledních letech svědky eskalace té opravdu jako kdyby radikálního segmentu té osadnické komunity. A to skutečně jako je, jako to jsou obrovské excesy, útoky na civilisty, na pastýře palestinské, zapalování domů, pogromy a podobně. To samozřejmě jako kdyby není celá ta osadnická komunita. Ale samozřejmě to neznamená, že ani jako kdyby ta takzvaně umírněná v podstatě jako kdyby neporušuje mezinárodní právo. Pardon.
20: Jak velký symbolický význam má ten včerejší návrat židovských osadníků do osady Kadim u Dženínu, kterou museli opustit v roce 2005 na nařízení tehdejší izraelské vlády?
3: Je to v podstatě jako velmi symbolické, protože to bylo v roce 2005 za premiéra Ariela Sharona, který vlastně taky dlouhodobě byl podporovatelem osadnické politiky, ale nakonec v podstatě 2005 došlo k tomu takzvanému disengagement plánu evakuace Gazy a evakuace těchto čtyř osad, takže je to hodně symbolické.
20: Rozhodnutí izraelských úřadů kritizovala skupina evropských zemí, Austrálie a Kanada. V prohlášení označili projekt za nepřijatelný a v rozporu s mezinárodním právem. Jak účinný může být podle vás takový mezinárodní tlak?
3: Tak je to jenom dílčí tlak, jo? Není to žádná jako kdyby systémová, není to žádný systémový tlak, což tam třeba se jako kdyby, že objevovalo to návrhy nějakým způsobem suspendovat tu ekonomickou spolupráci, asociační dohodu Izraele, EU a podobně. Ničemu takovému se to vlastně jako ani nepřibližuje. Takže je to samozřejmě, do určitý míry to tlak je, ale je to tlak v podstatě nedostatečný nebo neschopný zabránit další podobné politice.
20: Zaznamenal jste postoj českého ministerstva zahraničních věcí k této věci?
3: Přiznám se, že to jsem teď to se nedělal, ale nepřekvapilo by mě, kdyby tam nebyl žádný komentář. Ale opravdu to jsem teďka nesledoval. Děkuji.
20: Dobře. Politolog a autor blízkovýchodního podcastu Marek Čejka. Děkuju, nashledanou.
3: Díky za pozvání, nashledanou.
20: Vapování může u dětí mladistvých vést k potížím s dýcháním a spánkem nebo k problémům s duševním zdravím. Královská vysoká škola pediatrie a dětského zdraví v Londýně podle BBC upozornila, že je třeba zabránit lákavé propagaci elektronických cigaret a vaporizérů. Lékaři zkoumali přibližně 14 000 publikovaných článků a 81 studií zaměřených na vapování a zjistili, že je spojeno s vyšším výskytem dýchacích potíží. Navíc podle nich existují důkazy o škodlivých účincích také u kojenců, jejichž matky v těhotenství kouřily elektronické cigarety. Podle listu Guardian jde o dosud nejkomplexnější průzkum této problematiky. Naším hostem je přednosta plicní kliniky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové Vladimír Koblížek. Dobrý den.
5: Dobrý den.
20: Jak takzvané vapování působí na plíce? V čem je to jiné oproti inhalaci kouře z cigaret?
5: Jsou to jiné chemické látky, mají menší karcinogenní efekt a mají nepochybně i také menší škodlivé vlivy stran provokace zánětu a toxického působení na dýchací cesty a na plíce. Nicméně zejména u dětí, a to jak u těch, které se ještě nenarodily, čili intrauterině, u kouřících žen, tak zejména u vlastně malých dětí mezi 11. a 17. rokem věku, kteří pravidelně vapují, tak jsou prokazatelně zaznamenány zánětlivé změny v dýchacích cestách a v plíci. A tato britská studie vlastně smíchala všechna dostupná data a zjistila, že máme dost důkazů na to říci, že pacienti, kteří, nebo lidé, kteří kouří elektronické cigarety v tom dětském věku, že jsou skutečně ohroženi mnoha respiračními dopady a že už jejich plíce nebudou zdravé, tak jako u těch, kteří vlastně nekouří, nevapují. Čili to vapování není jenom výstřelek do zpívání, je to zdraví škodlivá záležitost.
20: Čím to, že vapování může u dětí způsobit také potíže se spánkem?
5: No, já si myslím, že to možná souvisí s nikotinem, protože vlastně při vapování my vlastně vytvoříme z těch dětí už v malém věku závisláčky na nikotinu a vlastně nikotin sám o sobě do jisté míry vlastně zvyšuje bdělost, takže když oni si večer jdou ještě tajně zakouřit, nebo někdy to i rodiče dokonce vědí, nebo to neřeší, a tak potom nemohou snout. To je jeden z dopadů nikotinu.
20: Kardiologové, vědci, zdravotní odborníci vyjádřili silné znepokojení ze škodlivých účinků elektronických cigaret na miliony teenagerů a mladých lidí po celém světě, včetně právě vystavení toxickým látkám a karcinogenům. Jak jste o tom mluvil? Jakého druhu mohou být případné psychické potíže?
5: No, zdá se, a to zatím na to není tolik dat, ale jsou už první data, že děcka, která třeba vyrůstají v rodinách, kde maminky v době, kdy oni byli intrauterině, když byli vlastně ještě před narozením, takže mají větší riziko ADHD a že mají nižší inteligenční kvocient, poruchy pozornosti a mnoho dalších stavů. To jsou zatím observační studie. Je fakt, že když si vezmeme, že mnoho těch dat máme za prvních 10-15 let používání, tak za dalších 10 let budeme vidět víc, ale zatím to máme první informace o tom, že ten duševní stav dětí, které vyrůstaly ve vlastně intrauterině u kouřících maminek, že na to nejsou dobře a zdá se, že i ty děcka, která vapují pravidelně ve škole, v té střední škole nebo na konci základní školy, takže mají také psychické obtíže. Otázka, jestli to není tím, že právě ty psychicky narušenější děti mají větší tendenci k tomu vapování. To přesně není jasné.
20: No a je nějaké vysvětlení, proč se užívání elektronických cigaret, když to řeknu ve zkratce, v tom těhotenství, jak jste o tom už opakovaně mluvil, může projevit u kojenců?
5: No, v podstatě, vemte si to, že vlastně dáváte do krmy maminky, protože velká část těch látek, které projdou plící, nebo projdou dýchacími cestami až do plicních slípků, tak se vstřebá do krve. A ten mrňousek dostává do sebe desítky, stovky chemických látek, nejasné biologické povahy a účinnosti. A to se může projevovat na zrání nervové soustavy, protože mozek malého dítěte v době intrauterině je velmi křehký, roste, to samé v tom dospívání. Takže zdá se, že CNS, či mozková tkáně, je velmi citlivá na chemické různorodé látky, které by neměly normálně být v krvi matky a vlastně jsou to toxické, potenciálně toxické látky.
20: Vapování v posledních 10 letech získalo na popularitě. Míra pravidelného užívání mezi mladými lidmi se zvýšila zhruba desetinásobně, přičemž s vapováním se často začíná už v období dospívání. Obecně, dá se říct, že vapování je proti běžnému kouření přece jen menší zlo?
5: Určitě. U dospělých zcela určitě. Problém je v tom, že ty děcka, že ta reklama, upřímně řečeno, ten marketing e-cigaret je cílen na děti, což ty klasické cigarety takový marketing ani neměly. Takže za mě jistě e-cigarety mají svůj pozitivní roli třeba v odvykání dospělých lidí, které chcete zbavit klasických cigaret, ale tohle je úplně jiná skupina obyvatel.
20: A funguje to na to odvykání? Máte tu zkušenost?
5: Zdá se, že u hodně motivovaných lidí to může pomoci, podobně jako třeba ty náplasti nikotinové. Nicméně máme pacienty, kteří to užívají jako substituci a pak nakonec skončí na tom, že kouří to i to.
20: Jak efektivně tady omezit užívání elektronických cigaret právě u dětí a u mladistvých? Měl byste na to odpověď?
5: Já nemám chytré odpovědi, ale Britové už je mají. Oni chtějí zásadně snížit počet příchutí, chtějí, aby to nebyly příchutě po jablku a po Coca-Cole, ale aby to v podstatě bylo bezpříchuťové, aby byla co nejmenší šance, že ty malé děti v 11 letech to zláká, a navíc chtějí, aby to bylo schováno v regálech na neviditelném místě, aby se prostě muselo šáhnout někam pod stůl a vyndat krabičku, která bude nevzhledná a nebude vonět po jablku.
20: Tak to byl přednosta plicní kliniky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové Vladimír Koblížek. Děkuji vám za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
5: Mějte se hezky, naschle.
20: Tolik polední publicistika Vladimír Kroc. Teď už pro vás máme připraveny další zprávy. Příjemný poslech.
6: Dobré odpoledne v 12:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Dnes je to přesně 58 let od invaze armád zemí Varšavské smlouvy do Československa. Události ze srpna 1968 na různých místech po celé zemi připomínají pětní.

0: 2 cm.
1: Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky z Francie a nebo Německa. Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoku na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo celkem 7 pracovníků organizace World Central Kitchen, jeden z nich byl i z Polska. Technici dnes na poli u Počtátu na Přerovsku odstraňují trosky větrné elektrárny. 30 metrů vysoké zařízení spadlo včera. Počtátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících větrníků. Soukromý vlastník větrného parku firma Vapol dnes na telefonáty Českého rozhlasu nereagovala. Chystaná je taky doprava na plusu. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy zpozorněte, před Benátkami na 28. kilometru na začátku zúžení se srazila 4 osobní auta, projíždí se tam pouze odstavným pruhem a začíná se tvořit kolona. Brzdí se na 31. kilometru, zdržení asi 20 minut. Na D10 v opačném směru, tedy z Prahy do Turnova před Benátkami na kilometru 25,5, byla 14 hodin neprůjezdná, teď už se jede alespoň jedním pruhem. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z letiště k D1 je dočasně zastavený provoz těsně před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometr k nehodě 3 osobních aut přiletěl vrtulník letecké záchranky. Kolona začíná na úrovni z Ličína, plní se taky konec plzeňské D5 před odkruhem. D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru 20 minut se popojíždí do zúžení u letiště. A v Průmyslové směrem z Hostivaře do Hloubětina kousek za Černokosteleckou zůstává neprůjezdný levý pruh, v něm nabourané nákladní vozidlo, fronta na 10 minut. Dobře dojeďte. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně bude i zataženo. V severozápadní polovině území místy jinde jenom ojediněle déšť anebo přehánky. Ojediněle taky bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty zítra 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů, na horách kolem 13, v Jeseníkách a Beskydech až 17 stupňů Celsia. To byly zprávy, na plusu začínají názory a argumenty.
2: Stavební zákon a jeho odmítnutí v horní komoře parlamentu. Dnešní výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 či Rusko necelý měsíc před volbami. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
3: Názory a argumenty.
2: Novela stavebního zákona nejen rozsahem zatím jeden z největších legislativních počinů současné vládní koalice včera neprošla Senátem. Podle kritiků nejen mezi senátory nový stavební zákon nahrává především velkým developerům, vyvolává korupční rizika i jde proti veřejným zájmům. To vládní koalice naprosto odmítá. Předlohu tak znovu posoudí poslanecká sněmovna, nejspíš už v září. V ní disponuje vládní koalice dostatkem hlasů, aby senátní veto zvrátila. A o novele stavebního zákona teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
4: Dobrý den.
5: Proč ta novela vyvolává takové kontroverze? Může to být i tím, že vlastně přišla do poslanecké sněmovny už na konci loňského roku, ještě předtím, než byla vláda jmenována. Není to tedy vládní návrh jako takový, to znamená, neprošla tím příslušným připomínkovým řízením?
4: Je to jeden z důvodů, možná ten nejdůležitější hlavní, ale není to důvod jediný. Je to dáno také tím, že skutečně v České republice to stavební řízení trvá velmi dlouhou dobu ve srovnání s jinými státy, je poměrně komplikované, složité a promítají se v této oblasti různé někdy mnohdy zcela protichůdné zájmy, ať už se to týká ochrany přírody, kulturního dědictví a tak dále. Takže je logické, že by bylo dobré nalézt nějaký vyvážený kompromis, který by zkrátil to stavební řízení, pokud možno na minimum, ale zároveň neohrozil, dejme tomu, životní prostředí, vůbec kvalitu života lidí a tak dále. A když právě připravujete takto složitý zákon, který se mimo jiné dotýká dalších asi více než 50 právních norem, tak se do té přípravy promítají různé vlivy a proto by bylo dobré, aby prošel řádným legislativním procesem. A to se v tomto případě nestalo, a to z toho důvodu, že když byla předvolební kampaň, tak například Hnutí ANO tvrdilo, že bude makat, že je na vládnutí připraveno, a chtělo to dokazovat tím, že předkládalo různé návrhy zákonů, které byly poslanecké. To znamená, že ty nemusí procházet klasickým připomínkovým řízením, kde by se právě zohlednili všechny možné věci, a stalo se to u stavebního zákona. Když byl dodán právě do legislativního procesu do sněmovny, tak se spekulovalo o tom, kdo vlastně je tím autorem, zda ten zákon není psán tak, aby nahrával, dejme tomu, výstavbě velkých developerských projektů a tak dále na úkor těch menších, že může mít právě značný vliv na to, jakým způsobem budou dodržovány nebo nedodržovány jak územní plány, tak například různé ekologické limity hluku a tak dále. Zkrátka se ukazovalo, že je to věc velmi podezřelá, a ten špatný pocit umocnilo ještě to, že nakonec ten zákon, jak byl dodán, tak byl opraven komplexním pozměňovacím návrhem a byly přijaty další desítky pozměňovacích návrhů. Takže s trochou nadsázky se dá říci, že většina poslanců možná ani netuší, co vůbec schválili. Není překvapením, protože v Senátu, kde má většinu současná opozice, tento zákon narazil, že senátoři poukazovali na všechna ta rizika a že když vrátili ten návrh zákona do poslanecké sněmovny, tak zároveň doporučili poslancům, aby to veto nepřehlasovali, aby zkrátka se nad tím zamysleli a ten zákon přepracovali. Myslím si, že tomuto přání nebude vyhověno, že ten zákon bude přijat v takové podobě, jak ho schválila poslanecká sněmovna, že zkrátka senátní veto bude přehlasováno. Pak v praxi uvidíme, kdo tedy měl pravdu, zda předkladatelé zákona nebo jeho odpůrci, a patrně to bude řešit také ústavní soud.
5: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
4: Naslyšenou.
2: Před 58 lety v noci na 21. srpen 1968 překročila na příkaz z Kremlu vojska Varšavské smlouvy hranice tehdejšího Československa, aby zadusila takzvané Pražské jaro, pokus vytvořit socialistický režim s lidskou tváří. Takzvaný dočasný pobyt sovětských vojsk v naší zemi pak trval více než 2 desetiletí a jeho konec umožnil až pád komunistického režimu u nás i v celé střední a východní Evropě. Rok 1968 máme v genech, říká dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
0: Říká se tomu transgenerační trauma a znamená to, že se tragické události ještě po mnoha desetiletích propisují do historické paměti dalších generací. 21. srpen roku 1968, kdy sovětské tanky převálcovaly v tehdejším Československu naději na důstojnější život ve svobodě, k nim patří zcela určitě. Patří k nim ale i to, co následovalo. V celoplošných podnikových prověrkách museli lidé od ředitele po poslední svačinářku odpovídat na otázku, zda souhlasí se vstupem vojsk Varšavské smlouvy. Věděli sice, že jim snad nejde o život, ale o živobytí zcela určitě. Tohle lámání páteří se na začátku 70. let odehrávalo po celé zemi a kolektivní byl i pocit ponížení a pachuť občanské bezmoci. Co slyšíš doma, neříkej ve škole. To byl vzorec chování, se kterým pak po 2 desetiletí takzvané normalizace vyrůstaly děti ve většině rodin. A nezřídka se časem začalo tradovat, že celý ten pokus o svobodu a demokracii navzdory Kremlu bylo jen takové divadýlko soudruhů tam nahoře, které si nakonec odskákali obyčejní lidé. Ruská invaze v srpnu 68 tím perfektně zapadá do zdejší vyprávěnky, podle níž byl český národ odjakživa ve svých dějinách jen obětí a hříčkou cizích mocností. Svou stopu v našich genech to zanechalo nepochybně. Pro sebevědomí národa je to ovšem spíš katastrofa. Překrývá totiž oněch 8 měsíců před invazí, zvaných Pražské jaro, na které můžeme být právem hrdí. To, co se na začátku roku 68 mohlo jevit jako snaha několika reformních komunistů vylepšovat komunismus, se záhy změnilo v autentické úsilí celé společnosti o svobodu a demokracii. Slogan o socialismu s lidskou tváří byl spíš součástí taktiky vůči Moskvě než skutečným programem. Všem bylo jasné, že vůči Kremlu je třeba zachovat aspoň dekorum vedoucí úlohy strany. Zároveň se ale komunističtí funkcionáři veřejně přiznávali ke zločinům své partaje. Političtí vězni žádali rehabilitaci a organizovali se pod hlavičkou klubu K231, což bylo číslo paragrafu, podle něhož je v 50. letech soudy posílali do vězení. Pod názvem Klub angažovaných nestraníků se formovalo Demokratické občanské fórum a lidé se do něj hlásili po stovkách. Na Staroměstském náměstí žádali tisíce studentů založení opoziční politické strany a rovnoprávné vztahy se Sovětským svazem. I tohle všechno patří do roku 1968. I tohle máme v genech.
2: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Epicentrem pozornosti upřené na Blízký východ se stala na řadu dní palestinská vesnice Kusra. V jistém smyslu představovala mikrokosmos, v němž se projevovalo mnohé z toho, co je součástí izraelsko-palestinského konfliktu, upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
6: Epicentrem pozornosti upřené na Blízký východ se stala na řadu dní palestinská vesnice Kusra. V jistém smyslu představovala mikrokosmos, v němž se projevovalo mnohé z toho, co je součástí izraelsko-palestinského konfliktu. Na začátku se u Kusry objevila skupina izraelských extremistů, kteří začali terorizovat obyvatele 3 domů na okraji vesnice, to bylo 9. srpna. Blokovali silnici, házeli kamení, přerušili vodovod a elektrické připojení nejméně jednoho z domů. Izraelská armáda zasáhla až po 2 dnech, skupinu vytlačila a zbourala stan, ve kterém se u Kusry usadili. Její členové ale zůstali v okolí a čekali na příležitost se vrátit. Armáda proto okolí Kusry vyhlásila za uzavřenou vojenskou zónu. Efektivita armádního zásahu byla sporná. Jedním z problémů je, že izraelská armáda nemá pravomoc zasahovat proti izraelským občanům. Takovou pravomoc má jen policie, v případě západního břehu takzvaná pohraniční policie. Jenže v posledních letech má tyto složky pod sebou ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, který sám pochází z extremistických nacionalistických kruhů. Pokus ministra obrany Israela Katze, pod kterého armáda spadá, přesunout odpovědnost na pohraniční policii, tedy Ben-Gvir jen přivítal, dává mu další možnosti upoutávat na sebe pozornost před říjnovými volbami. K řetězu paradoxů patří i skutečnost, že k 3 blokovaným palestinským domům se dostavili izraelští aktivisté, kteří přiváželi jídlo a vodu. Jde o dlouhodobý fenomén, projev jakéhosi jiného protilehlého Izraele. Další ironií je skutečnost, že násilnosti kritizoval nejen izraelský prezident, ale také armádní velitel Avi Blut, který se dostavil na místo a hovořil přímo s palestinskými rodinami. Mezi armádou a osadnickými extremisty jsou dlouhodobě napjaté vztahy. Jenže ani tady situace není jednoduchá, protože část vojáků základní služby, povolaných na místo, vyjadřovala extremistům sympatie. Ti budou údajně čelit disciplinárnímu řízení. Sama armáda ale bude vyšetřována kvůli otázce, proč trvalo 2 dny, než poslala na místo své lidi. Dalším paradoxem je ostrá kritika extremistů ze strany představitelů osadnického hnutí. Jde o představitele etablovaného osadnického hnutí, zatímco u Kusry se objevili příslušníci velmi specifického fenoménu. Jde pravděpodobně jen o stovky lidí, většinou velmi mladých, někdy z problémových rodin, kteří v útocích na Palestince, ale občas i armádu, našli životní poslání. Mají pocit, že plní posvátný úkol, vyšší než jejich vlastní životy, natož palestinské zájmy. Dříve se pohybovali na nejvýš ve dvojicích, sprejovali nenávistné vzkazy nebo zapalovali auta. V poslední době však útočí ve velkých skupinách, jsou stále násilnější a využívají toho, že ministr obrany vloni proti vůli armády zrušil možnost uvalit na podobné pachatele administrativní vazbu. Bylo to na nátlak ministra bezpečnosti Ben-Gvira. Jehož záměrem možná je vyvolat na západním břehu ještě před volbami nepokoje, které by ospravedlňovaly další opatření. Člověkem zodpovědným za tuto situaci je především premiér Netanyahu. Jenže ten si nechce znepřáteli Ben-Gvira, o kterého se opírá jeho koalice. O situaci u Kusry dlouho mlčel. V podstatě umožňuje nejen rozpad pořádku na západním břehu, ale vlastně asistuje rozkladu izraelského státu jako takového. Tentokrát tohle asi zaskočil otevřený nesouhlas americké strany. Mimo jiné, protože Kusra je z velké části osídlena Palestinci s americkým občanstvím. Jinak tento incident není jediný a ani nejnnejvětší. Kde si vzadu ještě jeden hráč, a to je palestinská autonomie. Tím spíše, že Kusra neleží v zóně C, ve výhradní správě Izraele, kde se podobné incidenty odehrávají, nýbrž zóně B, kterou Palestinci spravují společně s Izraelci. Potíž pro současnou palestinskou reprezentaci je mimo jiné v tom, že z celé věci vychází jako zcela bezzubá a to dále podkopává její postavení v tamní politice.
2: U mikrofonu byl kolega Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Bývalý prezident Miloš Zeman ve včera zveřejněném rozhovoru pro iDNES připustil, že ho stále láká opětovná kandidatura na post hlavy státu v příštích prezidentských volbách za 2 roky. Podle jeho slov o ní v koutku duše uvažuje, zároveň ale upozornil na svůj věk 82 let. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
7: Ve Spojených státech může být někdo prezidentem pouze 2 funkční období a je jedno, jestli v řadě nebo s pauzou, libovolně dlouhou, i když zatím šlo vždy jen o 4letou u Donalda Trumpa a Grovera Clevelanda před závěrem 19. století. Mimochodem, Trump dělal chvíli dojem, že přemýšlí o nějaké kličce ke 3. mandátu, ale teď je v tomto směru ticho. To naše ústava je podstatně benevolentnější. Hlavou českého státu nelze být 3x za sebou, za to s pauzami třeba 10x, tedy teoreticky. A přestávky by mohly být i kratinké, například po roce nástupce z nějakého důvodu rezignuje a dveře na Pražský hrad jsou opět všem českým občanům nad 40 let otevřené. Prezidentství by si tudíž mohli zopakovat jak Václav Klaus, tak Miloš Zeman, který, což poměrně zeširoka reflektovala ve čtvrtek takřka veškerá tuzemská média, si prý s takovou myšlenkou pohrává, jak aspoň sám v jednom rozhovoru prozradil, s okamžitým dodatkem, že si je ale vědom svého věku. To asi, aby nevypadal jako polopříčetný. Když by mu v době volby bylo 84, během druhého období postrácel mnoho ze své důvěryhodnosti a v jednu chvíli to navíc vypadalo, že kvůli dramaticky ohroženému zdraví mandát nedoslouží. A jistě si je vědom, že by v přímé volbě tentokrát skoro jistě neuspěl, zvlášť co by kandidující proti Petru Pavlovi. A přitom by musel jít do volby se vším všudy, s rozsáhlou kampaní a také nevynecháváním televizních duelů, jaké si mohl dovolit před lety. To vše by představovalo obrovskou zátěž fyzickou i psychickou. A je také málo pravděpodobné, že by v podstatě neperspektivní kandidát získal na kampaň potřebné finance. Ale Zeman ve skutečnosti kandidovat nechce, jen se teď směje pod fousy, že kvůli jeho plácnutí do vody, otázku na prezidentství si přece možná objednal, média v prázdninové okurkové sezóně překotně oslovují politology a ústavní experty. A Zeman samozřejmě také šťouchá do vládní koalice, která vidí stabilně pevné postavení Petra Pavla, proti němuž sice nyní silně brojí, ale žádným jeho nadějným soupeřem zatím nedisponuje. Macinkovými ústy říká, že by do voleb měl proti Pavlovi jít občanský a nikoli politický kandidát, k čemuž Babiš přikivuje, ale záhy zase z útrop ANO slyšíme, že největší vládní subjekt nemůže nemít svého nominanta. I třeba pocházejícího zvenčí a nikoli z politických kruhů. I Zeman si myslí, že hnutí má někoho vybrat, ale podle něj naopak jednoznačně personu s politickou praxí. A vhodný se mu, a to neříká poprvé, jeví ex-předseda sněmovny a místopředseda ANO Radek Vondráček. Zemanovýma očima člověk čestný, vzdělaný a lidský. Který by to však měl proti Pavlovi víc než přetěžké. A každý si může po svém vykládat Zemanovu větu, je-li občanský kandidát podporovan miliardářem, je něco zhnilého ve státě dánském. Těžko říct, na koho, případně na koho všeho, jí ex-prezident míří. A k jeho rozhovoru v duchu spíše kanadsko-žertíkovském lze ještě dodat, že čelný ústavní právník Jan Kysela chápe omezení na dva mandáty jako pojistku před tím, že, cituji, nějaká osoba s prezidentským úřadem příliš sroste a bude hrozit nebezpečí přílišné koncentrace moci. No, v USA jistě, tam je prezident zároveň premiérem a třímá v rukou sílu přímo velmocenskou, ale u nás je fakticky nejmocnějším předseda vlády a ten přece může stát v jejím čele vlastně nepřetržitě, byť mu to bude prezident do jisté míry komplikovat. Zásadní obrat pak ovšem stejně musí vykonat voliči.
8: Slyšeli jste komentář kolegy Ondřeje Konráda. Už za necelý měsíc se v Rusku budou konat parlamentní volby s předem daným vítězem. Předvolební situaci v Rusku komentuje Alexandra Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
9: Ve dnech 18. až 20. září letošního roku mají v Rusku proběhnout volby do dolní komory celostátního parlamentu státní dumy. Před týdnem jsem v této rubrice popisoval čachry kolem strany Jabloko. Nejdříve jí bylo povoleno zúčastnit se voleb. Pak se ukázalo, že pozice této strany, která nepodporuje Ukrajinu ve válce s Ruskem, přesto však žádá ukončení válečných operací na obou stranách, tedy i ze strany Ruska, získala nečekaný ohlas mezi voliči. Následně, jak se uvádí v ruských zdrojích na přímý Putinův příkaz, nejvyšší soud Ruské federace straně Jabloko účast ve volbách zakázal. Takový případ se sice v politickém životě Ruska za rozvinutého putinismu stal poprvé, ale nepřekvapil. Rusko je dnes totalitním státem se vším všudy a od pozdního Sovětského svazu se zásadně liší pouze ve dvou bodech. Jednak tam stále funguje tržní ekonomika, když zároveň dochází k odebrání vlastnictví u řady podniků ve prospěch státu, který aktiva tu a tam předává stoupencům Vladimira Putina. Druhý rozdíl spočívá v charakteru zřízení. Pozdní Sovětský svaz na rozdíl od Stalinových dob nebyl personalistickým režimem. Rozhodovalo nejužší vedení zvané politické byro UVKSSS, zkráceně Politbyro. Putin vrátil do Ruska diktaturu jednoho muže, stojícího na vrcholu mocenské pyramidy. Jedna z mála věcí, kterou lidé ve světě ví o současném Rusku, je, že tam je sice Putin na věčné časy, ale že tam byl i Navalny, který proti Putinovi bojoval a Putin ho za to usmrtil. To je pravda. Po Navalném zbyl, nyní už jen v emigraci, tým jeho spolupracovníků v čele z Navalného vdovou Julií, který zachovává původní název z Navalného dob, Fond boje proti korupci, zkráceně FBK. FBK nejdříve spolu s dalšími opozičními skupinami v exilu podpořil Jabloko, čehož se vedení této strany leklo a vydalo prohlášení, že s tím nechce mít nic společného. To ovšem nepomohlo. A ve volebních lístcích teď budou figurovat pouze strany, které podporují Putinův režim jako celek a konkrétně válku proti Ukrajině. Navalného dědici v této situaci bleskově vyzvali voliče v Rusku, aby volili válku a podpořili Putinův režim. Tato věta je samozřejmě mou interpretací, přímo toto neřekli. Jenže, když se podíváme na to, jaké prohlášení vydal FBK, uvidíme, že jsem nepřeháněl. Rusové, říká a opakuje Navalného vdova, mají k těmto zmanipulovaným volbám jít a volit kohokoliv, jen ne stranu Jednotné Rusko. Dovolím si to přirovnat k současné situaci v Česku. Na naší půdě by to vyznělo asi takto. Běžte k volbám, volte SPD, motoristy, komunisty, volte kohokoliv kromě demokratických stran, jen nesmíte hodit svůj hlas ANO. V konečném důsledku se tyto strany v Česku stejně přilepí k ANO a v Ruské federaci k Jednotnému Rusku. Úřady budou moci bez falšování vykázat vyšší účast voličů a oznámit, že byla demokraticky zvolena stejná politická reprezentace jako předtím. Navalného dědici fakticky pomáhají Kremlu.
2: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. A z dnešních názorů a argumentů už zbývá jen pravidelná glosa. Jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
10: Nedávno jsme hráli v bratislavském klubu Randall. Druhý den vstávám brzy, protože mám autorské čtení v Pistoriho paláci. Jsem rozespalá a hotelový výtah mi málem ujede před nosem. Sympaťák se zlatým chrupem uvnitř výtahu, ale strčí nohu do dveří a blokne ho. Nastoupím a poděkuju. Bohužel ani jeden z nás nedokáže výtah čipovou kartou znovu rozjet. Stýpka se vyklube Angličan, dáváme si do řeči. On. Sorry, já napůl spím. Já zas na 3/4. On. Co, že už je 3/4? Já jsem skoro hluchej. Já. Co, že mám humor suchej? Blbě slyším, promiň. On. Já hraju na bubny, tak proto. Já na basu, takže... On. My jsme včera hráli v klubu Randall. Já. My taky. On. My od 8. Já. I my. On. My nahoře. Já. No, my dole. On. Cool. Já. V jaký hraješ kapele? On. Stereo MCs. To snad ne. Loni jsme se kvůli lístku na jejich koncert s kamarádkou málem poprali, ale nehnu ani brvou. Výtah se konečně rozjede, vcházíme do restaurace, kde už sedí zpěvák Rob Birch. Já se samozřejmě sedám jinam. Jsem trochu nesvá a tak si omylem místo snídaně přináším ke stolu koš s umělým ovocem určeným k výzdobě interiéru. Dělám, že leštím hrušku, když ke mně dvojice muzikantů zamíří. Rob. A ve který kapele hraješ ty? Já. The Plastic People of the Universe. Rob. Legrační název, neznám. Já. To si děláš srandu? Rob. Hráli jste někdy v Londýně? Já. Naposledy na pozvání Toma Stoparda. Rob. Taky neznám. Já. A co Alžbětu? Rob. Kterou? Já. Druhou. Rob. To je mi povědomí. Odkud jsi? Já. Z Prahy. Rob. Kecáš, my zítra hrajeme v Praze. Já. To je náhoda. Můžete teda napsat na guest list kamarádku? Loni na vás v Římněždicích samou radostí skočila ze 12 metrů cliff diving. Zakníkám dialektem faninky. Rob. Jasně, napíšem. Po 10 minutách vysvětlování diakritiky v českých příjmeních poděkuju. Rob. Tak čau, doufám, že nám zítra tvoje kámoška v Maďarsku předvede pořádný stage diving. Je Praha v Maďarsku, ne?
2: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
1: Tady je Plus ve 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
1: Ministryně Schillerová připomněla civilní ztráty sovětské okupace. Její projev doprovázel pískot. Vrtulníky Venom a Viper by mohly znovu vzlétnout příští týden. Kvůli nehodě jsou mimo provoz asi měsíc. Francie a další země odsoudily plán na výstavbu dalších židovských osad na Západním břehu. Klidný pátek u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Dnes je to 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Vicepremiérka Alena Schillerová z Hnutí ANO na pietě k výročí sovětské okupace připomněla její civilní oběti. Při shromáždění před Českým rozhlasem vyprávěla příběh zavražděné studentky Marie Charouskové, kterou bez varování zastřelili sovětští vojáci, když šla odevzdat diplomovou práci.
11: Už ji bohužel nikdy neodevzdala. Na místě jí poskytl první pomoc český strážník Miloslav Rogner. Vražda zůstala navždy nevyšetřena a nikdo za ní nebyl potrestán. Zatímco Rogner byl ze služby vyhozen.
1: Projevy některých politiků doprovodil na pietě pískot a skandování nesouhlasných hesel. Před budovou rozhlasu se dnes sešly desítky lidí s transparenty na podporu zachování médií veřejné služby. Armádní vrtulníky Venom a Viper by mohly být znovu v provozu příští týden, řekl to plukovník Michal Kudin z generálního štábu. Vrtulníky jsou mimo provoz asi měsíc, a to kvůli pádu jednoho z nich v Náměšti nad Oslavou na Třebíčku. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další čtyři vojáci byli zraněni, pokračuje Kudin.
12: Těch opatření, které jsme museli zavést nebo přijmout, je celá škála, takže samozřejmě kolegové jak na náměstské základně, tak v Polsku musí postupně jednotlivé body splnit. Kontrola techniky, zopakování některých postupů pro létající technický personál.
1: Vrtulníky, které jsou na misi v zahraničí, by mohly vzlétnout pravděpodobně už na začátku týdne. V Česku by podle Kudina měly znovu létat o pár dní později.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Francie, Velká Británie a další země vyzvali Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném západním břehu Jordánu. Rozšiřování židovských osad odsoudili ve společném prohlášení. Výstavbu schválil loni izraelský parlament. Palestinská autonomie tvrdí, že to znemožní vznik nezávislé Palestiny.
13: Lídři Francie, Velké Británie, Itálie, Německa a dalších zemí upozornili na to, že výstavba nových osad prakticky rozdělí západní břeh na dvě části. Kvůli takzvanému plánu E1 by se taky oddělil východní Jeruzalém od zbytku západního břehu. Východní Jeruzalém se nárokují Palestinci jako budoucí hlavní město nezávislé Palestiny. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot taky odsoudil slova izraelského ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira, který vyzval k zabíjení Palestinců v pásmu Gazy. Francie na ministra už dřív uvalila sankce. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Americké muzeum moderního umění v texaském městě Fort Worth uvedlo v předvečer výročí invaze Československa film Vlny. Snímek režiséra Jiřího Mádla o osudech novinářů Československého rozhlasu v době okupace se dnes přesouvá do nedalekého Dallasu, kde ho Američané uvidí přímo v den historického výročí.
14: Jestli se zrádí a ozve tohle, nechám vypnout vysílače.
15: Americké publikum už Vlny zná z loňska, kdy snímek soutěžil o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Tentokrát je uvidí v rámci přehlídky současných českých filmů Check That Film, kterou už 14 let organizuje filmař Jeffrey Brown. Letos poprvé pořádá promítání i v severním Texasu a muzeu The Modern, které je významnou kulturní institucí a jedním z nejdéle fungujících na západě Spojených států. Promítáním Mádlových Vln připomíná nejen srpnové události z roku 1968, ale ukazuje také Američanům dynamiku nástupu totality ve svobodné zemi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Na plusu pro vás máme 4,5 minuty po 13. hodině taky čerstvou dopravu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 hlásíte kolonu. Do omezení ke sjezdu na Bratislavu pojedete osobním autem teď asi 50 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru se popojíždí 15 minut k dálnici D1. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Lány na 24. kilometru leží kusy pneumatiky, tak opatrně. D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru pojedete krokem do omezení u letiště, je to tam asi na čtvrt hodiny. A na Pražském okruhu jsou tradiční kolony v obou směrech. Před Ořechem delší je fronta směrem z letiště, zpomalíte u sjezdu na Plzeň, je to na 15 minut. Na D5 před Prahou se teď brzdí na 3. kilometru. Dobře dojeďte. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně zataženo, v severozápadní polovině území místy, jinde jen ojediněle déšť anebo přehánky. I zítra ojediněle bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty zítra 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů, na horách kolem 13, v Jeseníkách a Beskydech až 17 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Páteční plus.
16: Dobrý den. V pravidelném čase se o vaši pozornost hlásí pořad, ve kterém každý všední den rozebíráme s našimi hosty pestrou paletu aktuálních témat. Jinak tomu nebude ani v příštích minutách. Dnešním glosátorem je David Mareček, generální ředitel České filharmonie a také klavírista. Já vás vítám. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Věnovat se budeme zejména návratnosti investic do kultury, její dostupnost pro veřejnost a také schopnosti umění přiblížit historické okamžiky. Zita Senková přeje nerušený poslech.
18: Jak to vidí?
16: Kabinetu Andreje Babiše mají za sebou vyjednávání o rozpočtu na příští rok se šéfkou státní kasy Alenou Schillerovou. Někteří se s ní setkali dvakrát. Určitě i vy, pane Marečku, sledujete, s jakou pořídil zejména Otto Klempíř, ministr kultury. Usiluje pro svůj rezort přibližně o 20 miliard korun. Letos má k dispozici 17 miliard 600 milionů. No a mezi ty hlavní priority ministerstva patří živá kultura, investice a provoz organizací, které rezort přímo zřizuje. Mimo jiné tam patří i Česká filharmonie, tak možná jste trošku ve střetu zájmu tohoto tématu, ale jak to vnímáte?
17: No, myslím, že jsem hodně ve střetu zájmu tématu, protože opravdu jako příspěvková organizace Ministerstva kultury sledujeme s napětím to vyjednávání, kolik tedy rezort nakonec bude mít, ale je to velmi, myslím, dobré téma pro to mluvit o kultuře, o tom, co kultura vůbec přináší. Protože jak se to potom rozdělí, to je opravdu věc politiků, státní rozpočet bude mít nějakou velikost a kolik půjde na kulturu a kolik půjde na obranu, kolik na školství, na zdravotnictví, to je věcí toho interního vyjednávání, ale tím, že pochopitelně to sleduji, tak jsem přemýšlel o tom, co kultura společnosti dává a co by jí dávat měla. A
16: řekněme návratnost těch investic.
17: Dá se to tak říct, no, ono se to dá totiž měřit penězi a zajímavé jsou i studie, které to penězi neměří. Ale když těmi penězi začneme, tak já jsem byl překvapený tím, že Britové, kteří to počítají velmi přesně, tedy konkrétně britské ministerstvo financí, když počítalo Edinburgh, který má asi 11 festivalů, to je opravdu město, které žije festivaly úplně všeho druhu, takže ten dopad, které ty festivaly mají ekonomický na Edinburgh samotný a na Skotsko, takže je obrovský, vyjádřeno v konkrétních číslech to bylo okolo 400 milionů liber, které to přinese jenom do toho Edinburgu samotného a je to čistý přínos. To znamená, že často se uvádí ve statistikách, no, on je to pětinásobek, nebo je to šestinásobek, ale musí se to očistit od peněz, které zaplatí obyvatele, protože když žijete v Edinburgu a koupíte si lístek na festival, tak už si asi nekoupíte něco jiného, je to pořád ta stejná hromádka peněz. A těch 400 milionů, o kterých mluvím, tak to už je právě po odečtení tady toho přínosu. Ten do poměru se pouštět nechci, protože oni uvádí ten poměr poměrně velmi ve prospěch toho festivalu. Je to tam skoro na jednu libru nebo na jeden milion, je to 33 milionů, ale ty statistiky jsou v tomhle ošidné a vždycky se v tom schová ledacos. Ale pravda je, že ta čísla jasně říkají, že i ekonomický přínos větších kulturních akcí je opravdu značný.
16: A pak jsou věci, které už jste naznačil, pane Marečku, to jsou ty dopady na společnost, dopady kultury, jsou věci, které prostě nelze vyčíslit.
17: Ano, jsou věci, které nelze vyčíslit a shodou okolností je taky počítají Britové, kteří totiž se rozhodli nebo si uvědomili, že tak, jak se dají přesně spočítat silnice nebo jak se dají přesně spočítat výdaje vůbec na infrastrukturu, takže podobně se dají spočítat i výdaje na kulturu a kromě tedy těch finančních dopadů měřili i dopady třeba na duševní zdraví nebo na to, jak se lidé cítí a zjistili zajímavou věc, že v místech, kde je větší koncentrace památek třeba, takže ti lidé se tam cítí lépe, ať už ty památky navštěvují nebo ne, a že to má pozitivní dopad na jejich duševní zdraví. Já bych neříkal jenom, abych necitoval jenom Brity, tak ještě existuje australská studie, která je poměrně nedávná, je z roku 2025 a vzorek, na kterém byla vykonána, je 11 000 lidí, což je opravdu hodně, a ta zjistila, že provozování, respektive poslech živé klasické hudby snižuje riziko demence o 39%, což je opravdu obrovské číslo a samozřejmě mluvím teď jako muzikant, ale určitě kdyby tady seděl výtvarník, herec nebo představitel jiného kulturního odvětví, tak by dokázal najít ten dopad, který má to konkrétní odvětví a myslím, že to je důležité. Vlastně i to negativní. Evropský statistický úřad zase počítal to, že města, která soutěžila o titul Evropské město kultury, tak počítal, co se stalo v těch, která ten titul nedostala. A tam hrubý domácí produkt na obyvatele byl o 4,5% nižší. A ta, která naopak ten titul získala, měla tedy logicky to HDP vyšší. A zajímavé na tom je, že ten efekt přetrval více než 5 let. Ale abych to nelakoval na růžovo jenom, tak zase musím říct, že třeba to, co se často používá jako argument, že kultura zvyšuje cestovní ruch, tak to ty seriózní studie moc neprokazují. To znamená, že ten dopad dlouhodobý na to, že je někde velký festival, významný orchestr, že se tam něco děje, tak dlouhodobý dopad na cestovní ruch žádný velký není. Je samozřejmě krátkodobý, protože ten turista, který přijede do divadla nebo na koncert nebo na cirkusové představení, tak utratí v tom městě většinou víc než běžný turista, už protože musí něco jíst a pít před, po představení, musí někde bydlet, ale dlouhodobý dopad na cestovní ruch to opravdu nemá.
16: Pohled Davida Marečka.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
16: Když se podíváme, pane Marečku, právě na období vrcholících letních prázdnin i období oblíbených festivalů různých žánrů, často pod širým nebem, tak shodou okolností se ke konci chýlí dvoje věhlasné hudební slavnosti. Obě shodou okolností slaví jubileum. Operní festival Richarda Wagnera v německém Bayreuthu si připomíná 150 let svého založení a hudební slavnosti v rakouském Bregenz proslulé produkcemi přímo na Bodamském jezeře sfoukli letos 80 svíček na tom svém narozeninovém dortu. No vlastně tolik jste sfoukli i v Litomyšli na Národním festivalu Smetanova Litomyšl. Tak kdybych to vlastně vztáhla teď na to, co jste řekl před chvílí, že tam, kde se daří kultuře, kde jsou třeba takové festivaly, tak to jsou šťastní návštěvníci a lidé v těchto místech.
17: Určitě jsou šťastní návštěvníci, kteří se tam vydali dobrovolně. Já musím říct, že když jsem poprvé byl v Bayreuthu na tom Wagnerovském festivalu, tak jsem netušil předem, co mě čeká. A tedy samozřejmě v podobě hudby ano, ale ne to divadlo. A Wagner, pro kterého to divadlo se stavělo a který zkrátka určil jeho podobu, tak na jedné straně udělal ohromnou věc, že vy v tom divadle vůbec nevidíte orchestr a má mimořádně krásnou akustiku, takže když začne hudba, tak ona se line jakoby z nebes někde nebo obklopuje vás. Ale protože Wagner chtěl, aby návštěvníci byli soustředěni na umění, tak tam není ani dnes klimatizace, tehdy to samozřejmě nešlo, ale hlavně ty sedačky jsou dřevěné a tvrdé. A kdo z posluchačů ví, jak dlouho trvají Wagnerovy opery a že to je zkrátka několik hodin, tak sedět tam znamená, že opravdu trpíte, abyste vyslechli to umění.
16: Ano, začíná to v 16 hodin a končí to před 23. hodinou, například Soumrak Bohu. Nicméně, pane Marečku, opět se vracím k té lince, kterou jste naznačil, že tyto festivaly jsou nejenom turistickým magnetem, ale i hospodářským faktorem, jak kde. Každý je jiný, je nezaměnitelný, tak vnímáte tady právě nějakou tu společnou linku?
17: Ta společná linka opravdu je nějaký pozitivní přínos tomu místu, ale zajímavé mi připadá, jak moc se liší. Protože zrovna, když srovnáme Bayreuth a Bregenz, tak to asi nemohou být odlišnější festivaly. Bayreuth jednak tím, že je zaměřený opravdu na Richarda Wagnera, protože kromě jeho skladeb tam zněla asi jenom Beethovenova devátá několikrát a je zaměřený v podstatě na exkluzivní klientelu. Ty vstupenky jsou opravdu strašně drahé a kdo tam chce, tak musí sáhnout hodně hluboko do kapsy a taky si je pořídit v předstihu. Spravedlivě musím říct, že mají i program pro mladé, což dělá většina festivalů, ale i ta v uvozovkách mladá levná vstupenka stojí asi 50 euro, což teda vůbec není málo a už musíte projevit nějakou touhu a fakt si na to šetřit, pokud nemáte přebytek. Zatímco Bregenz je naopak festival, který je opravdu pro hodně lidí, protože tam je jezerní scéna na Bodamském jezeře, která pojme skoro 6 tisíc nebo okolo 6 tisíc návštěvníků a za to léto tam může přijet 250 000 lidí, takže proti Bayreuthu jsou to násobky a opera se tam hraje zkrácená, protože když je to na té jezerní scéně, tak to nemůže mít přestávku a zájem je opravdu masový a mám i zkušenost, protože Pražský filharmonický sbor je tam už 16. rokem v rezidenci, tak mám i zkušenost, že když jsme tam pozvali úplné lajky, kteří nikdy operu neviděli, tak je to nadchlo a opravdu je to přivedlo k tomu, že potom šli na operu i do divadla. Ale taky musím spravedlivě dodat, že kromě té jezerní show, jak by se dalo říct, tak je tam i operní představení vždycky v divadle. To je jiný titul, hraje se pouze několikrát a mám radost, že letos to poprvé byla česká opera a konkrétně Výlety pana Broučka od Leoše Janáčka a dirigoval to taky český dirigent Robert Jindra.
16: V minulosti se právě na tomto festivalu v Bregenz objevilo i několik titulů českých skladatelů. I Janáček, Příhody Lišky Bystroušky, také Bohuslav Martinů zněl u Bodamského jezera, by teda uvnitř v divadle. Ten festival se zrodil v roce 1946, rok po druhé světové válce. A shodou okolností ve stejném roce stál u zrodu dvou největších tuzemských festivalů klasické hudby Pražského jara a už zmíněné Smetanovy Litomyšle Rafael Kubelík, syn houslového virtuóza Jana Kubelíka, prvně dirigoval Českou filharmonii ve svých 20 letech. O 8 let později se stal jejím šéfdirigentem a počátkem srpna, 11. srpna, uplynulo 30 let od jeho smrti. A najdeme ještě jedno takové propojení a to, že pan Kubelík skonal ve svém domě na břehu Lucernského jezera a tam se počátkem září vypraví Česká filharmonie.
17: Ano, tam se filharmonie vypraví a to připomenutí Rafaela Kubelíka je, myslím, krásným obloukem o všem, o čem jsme si teď povídali, protože kromě toho, že stál u zrodu těch dvou festivalů, tak mohl být tím významným dlouholetým šéfem České filharmonie, kdyby po únorovém převratu neemigroval a vytvořil místo toho velkou éru v Mnichově v orchestru Bavorského rozhlasu, ale měl v podstatě neustále živý kontakt s českými hudebníky a filharmonici vzpomínají i na to, že když Václav Neumann točil s Českou filharmonií ten první Málerovský cyklus, takže jezdil za Rafaelem Kubelíkem, který už měl tu kompletní nahrávku za sebou a že se o tom radili a dokonce, když filharmonie hrála, tuším, že to bylo ve Švýcarsku, tak Rafael Kubelík je pozval všechny k sobě domů a tam je jednak pohostil a jednak jim dal takové stříbrné medaile jako památku, které ovšem, protože vždycky tam byl nějaký tajný policista infiltrovaný mezi filharmoniky, tak jim je sebrali po návratu a myslím, že se zachovala pouze jedna, protože jeden náš bývalý člen si vzal ty medaile dvě a tu jednu si schoval, takže když ji musel odevzdat, tak mu takhle zůstala. Čili Rafael Kubelík je připomínkou, myslím, toho mnoha dobrého, co v české kultuře dodnes funguje a zároveň docela bolestnou připomínkou toho, co nám ten 48. rok vzal v podobě obrovské dirigentské hudební osobnosti.
16: Ještě předtím, pane Marečku, než budete hrát, tedy Česká filharmonie v kulturním a kongresovém centru v Lucernu, zase jsme u jezera, i tam je jezero jiné, tak zazní Má vlast od Bedřicha Smetany ve Stockholmu, protože Česká filharmonie se po více než půl století vrací na sever, čekají vás koncerty také ve finských Helsinkách. Proč to tak dlouho trvalo?
17: Nevím, za celou tu dobu, za těch posledních 15 let, kdy pracuji ve filharmonii, tak je to tím, že Skandinávie má poměrně bohatou vlastní kulturu. Mají mnoho svých orchestrů, mnoho svých divadel a nepotřebují příliš importovat, dělají to, ale ne nějak ve velkém. A tak kolegové posledních několik let pracovali intenzivně na tom, abychom se tam s Českou filharmonií dostali právě proto, že ty země jsou kulturně velmi vyspělé. A zase je to zajímavé srovnání dvou festivalů, protože ten stockholmský festival, ten Baltic Sea Festival, byl založený v podstatě z ekologických důvodů, protože Esa-Pekka Salonen, který byl tím hlavním zakladatelem, tak se s dětmi koupal v moři, které bylo zamořené sinicemi, a rozhodl se, že s tím chce něco udělat. A jako muzikant asi nemůže se vydat čistit oceán nebo čistit moře, tak založil ten festival, který má i tenhle ekologický přesah a snaží se nějak pomáhat. No a Helsinki to je zase příklad toho multižánrového festivalu a té velmi dostupné kultury, protože tam je opravdu všechno od hudby po cirkus. Spousta těch představení je zadarmo, aby se na to dostalo co nejvíc lidí a samozřejmě ty zásadní koncerty a ta zásadní operní představení potom jsou placená, ale těšíme se na obě ta místa velmi.
16: Říká generální ředitel České filharmonie David Mareček.
3: Jak to vidí?
16: V ranních hodinách 21. srpna 1968 krátce po vstupu okupačních vojsk zaznělo z vysílání Československého rozhlasu poprvé heslo Jsme s vámi, buďte s námi. Od přepadení naší vlasti uplynulo 58 let. Památku padlých při okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy připomene tradičně Český rozhlas pietním aktem na Vinohradské třídě. Pane Marečku, jakou roli při vzpomínání může mít právě umění? Jaká je jeho schopnost přiblížit nám historické okamžiky?
17: Já myslím, že role umění je dost zásadní. Když se vrátím do svého dětství nebo do mládí, tak se přiznávám, že jsem byl tím asi spíš většinovým dítětem, které netoužilo se nějak moc učit dějepis a moc zkoumat historii. Nebyl to můj veliký koníček, ale velmi dobře mě to vždycky přiblížila právě nějaká kulturní věc. Jo. Někomu je blízká muzika a zrovna s tím srpnem 68 souvisí dvě písně, které se asi vybaví každému posluchači, ať je to modlitba pro Martu, Marty Kubišové, anebo bratříčku Zavírej vrátka, Karla Kryla, ale tu stejnou schopnost má literatura, má i film a je to jednoduché. Je to proto, že kultura, pokud je dobře udělaná, tak působí na emoce. A emoce jsou opravdu nositeli nebo jsou takovým zesilovačem paměti. Já jsem zkoušel i to, když jedete třeba na dovolenou a pouštíte si oblíbenou desku, tak pak, když si pustíte za 10 let, tak si vybavíte skoro i vůně, světlo, všechno, co tam bylo. A samozřejmě pro pamětníky má velký význam to, co se tehdy hrálo, to, co se tehdy dělo, nebo fotografie Josefa Koudelky, který vůbec nebyl reportážním fotografem, vrátil se z Rumunska, najednou byl vržený tady do toho dění a když se ty fotografie zveřejňovaly, tak je zveřejňoval anonymně právě z obavy o bezpečnost své rodiny, která tady zůstala, ale pak jsou, a čím jsme od toho dál, tak tím více generací nebo tím větší je množství lidí, kteří už to nezažili. A pak myslím, že opravdu nastupuje literatura, film, kteří dokážou tu dobu přiblížit tak živě, že i člověk, který ji nezažil, tak může při čtení knížky nebo při sledování filmu prožít ty emoce znovu. A to mně připadá nesmírně důležité, protože zapamatovat si letopočet můžete, nemusíte, můžete se naučit, co se tehdy dělo a asi racionálně chápete, že to byla tragédie pro tu společnost, ale když připomenu logicky asi film Vlny, který před 2 lety vzbudil velký pozitivní ohlas, jak český, tak mezinárodní, tak vím i třeba od svých dětí, které už ten 68. nakonec, já jsem ho neprožil, ale narodil jsem se 8 let potom, čili pořád blízko, ale od svých dětí, pro které je to velmi vzdálená už minulost, tak vím, že ten film je zasáhl a že opravdu pochopili nějakým způsobem, co se tehdy stalo.
16: Mimochodem jsou to, co se týče nějakých těch vzpomínek, i dobové záznamy, nejenom ty televizní, filmové, ale i zvukové, když jsme na půdě Českého rozhlasu. Jak pracujeme podle vás, pane Marečku, s tím odkazem, ať už 21. srpna 1968, nebo s dalšími významnými historickými událostmi? Mimochodem Němci si před pár dny připomněli 65 let od začátku stavby berlínské zdi.
17: No, ono se to nedá generalizovat, protože opravdu ta práce s tím odkazem závisí na tom, kdo s ním pracuje. Ale když jsme na půdě Českého rozhlasu, tak rád říkám, že právě Český rozhlas je jednou z těch institucí, která pracuje s historií velmi nejenom dobrým, ale tvůrčím způsobem, protože právě ty zvukové záznamy a to, že rozhlas se snaží udržet tu živou paměť, jednak opravdu historické záznamy, které existují, a jednak rozhovory s pamětníky, které vznikají, tak myslím, že jsou naprosto zásadní, klíčovou věcí pro paměť společnosti jako takové, aby to nevymizelo a abychom nezapomínali, co se nám stalo špatného.
16: Říká David Mareček, generální ředitel České filharmonie a také klavírista. Já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré.
17: Děkuji za pozvání a přeji krásný den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
16: Příjemný poslech všech pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
3: Archiv Plus.
18: Jak vnímali a jak se angažovali čeští herci v událostech československého roku 1968?
19: Demokratizace má začínat tím, že skončíme předtírat demokracii. A jakmile skončíme předtírání demokracie, začíná demokratizace. No a tak se tady o to pokouším, než se mi to povede pán Bůh.
20: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu.
1: Dobré odpoledne, je půl druhé.
20: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z ANO považuje za důležité vzpomínat na lidi, kteří během okupace bojovali za svobodu. Napsal to na síti X v souvislosti s dnešním výročím vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Dnes je to 58 let. Předseda opozičního stanu Vít Rakušan pak výročí spojil s válkou na Ukrajině. Podle něj je ruská okupace pro Česko historií, pro Ukrajince ale bolestnou přítomností. Do Česka odpoledne dorazí velmi silné bouřky. Výstraha před nimi platí na většině území, kromě Karlovarského kraje. Může je doprovázet silný přívalový déšť, vítr s nárazy až 100 km za hodinu a asi 2 cm kroupy. Kvůli bouřkám se navíc během noci a zítřejšího dopoledne můžou výrazně zvednout hladiny řek. Ukrajinský národní protikorupční úřad zveřejnil nové nahrávky, které údajně usvědčují vysoce postavené úředníky ze zapletení do zločinecké skupiny. S auspojení Ferou

0: Z Brna do Ostravy před sjezdem na Bělotín ležela pneumatika na kilometru 310. Jedno z vozidel už ji odmrštilo ke středu dálnice, jsou tam už jen menší kusy ve všech pruzích, tak opatrně. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna, tam od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru budete popojíždět 15 minut k dálnici D1. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Lány na 24. kilometru leží kusy pneumatiky, taky tam opatrně. D35 z Mohelnice do Olomouce, tam dejte pozor za sjezdem na Náměšť na Hané, na kilometru 256 stojí kamion, blokuje částečně pravý pruh a vybočuje se. D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Rodce ze 30. kilometru čekejte kolonu. Na 28. kilometru se po nehodě jede jenom jedním pruhem, zpoždění teď 10 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru jedete krokem do omezení u letiště, tam je to na 15 minut. A na Pražském okruhu jsou tradiční kolony v obou směrech. Před Ořechem delší je fronta směrem z letiště. Zpomalíte u sjezdu na Plzeň, je to na čtvrt hodiny. Dobře, dojďte. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, v severozápadní polovině území místy, jinde jenom ojediněle déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky. A teploty zítra 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, na horách většinou kolem 13, v Jeseníkách a Beskydech až 17 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Dnes je pátek 21. srpna a teď začíná Věda Plus, ve které dnes nejprve nahlédneme na ohniště jako kroniky minulosti. Archeologové z Akademie věd totiž zkoumají u Věstonic pravěká ohniště, která uchovala stopy každodenního života. V lednici v kampusu Mendelovy univerzity se zase testuje využití planých rostlin pro okrasné zemědělství. S jakými výsledky? A jaderní fyzikové provádějí výzkum tzv. Zimních blesků, který by mohl prodloužit životnost větrných elektráren. I o tom budeme v následující půlhodince mluvit. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
2: Věda Plus.
1: Než člověk vynalezl kola, stroje nebo elektřinu, naučil se ovládnout oheň. Jak přesně s ním ale naši dávní předci zacházeli, zůstává podle archeologů z Akademie věd částečně záhadou. Proto se pustili do výzkumu pravěkých ohnišť, aby zjistili, co v nich pravěcí lidé pálili, k čemu je využívali a co nám jejich pozůstatky prozradí o světě, ve kterém žili.
3: Tak my se nacházíme na lokalitě Dolní Věstonice 3.
4: Vyšplhali jsme do prudkého svahu tady nad vodní nádrží Nové Mlýny, kousek od Dolních Věstonic, a postupně se blížíme k výkopu archeologů z Akademie věd.
3: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů.
4: Popisuje mi naleziště archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
3: A na té vrchné terase ještě okrem toho kultury oheň a sien, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
4: Pro archeologie je tato lokalita zajímavá tím, že se tu potkávají stopy více různých kultur.
3: To, co je pro nás důležité, je to, že tu vidíme ty pozostatky nějakého toho horenia.
4: Ano, jsou tady vlastně dva výkopy. Jeden je mělký, kolem jednoho metru, druhý má tak 3-4.
3: Jo, ne, 3. Tu nám máme zachytěnou nějakou aktivitu, která souvisí s horením.
4: V hlubokém výkopu právě pracuje archeoložka Bára Šrámpová.
5: Když narazíme na nějaké nástroje, tak je označíme, zaměříme.
4: Máte v ruce právě takovou špachtličku, co právě děláte?
5: Takhle se snažím najít tu hranu toho ohniště. Lezou nám z toho zbytky industrie. Tady mi čouhají kosti tady.
4: Takže tady kus půdy, ze které
5: tady
4: něco čouhá.
5: Tady můžete vidět nějaký uhlíky, ono, když se to takhle zaškrábne, tak je to krásně černý.
3: Tam zrovna vidíte nějakou pěknou kost.
4: Vypadá to jako hodně velká kost.
3: No, to bude asi z mamuta.
5: Měřit, jo?
3: Jo.
5: Měříme kost.
3: Měřím. A dej si to na 2,10, jo?
6: ID 205, výška 216, 73.
5: Super, díky.
6: Mám.
4: Místo, kde hořelo, může vypadat jako tmavá skvrna v zemi. Pro archeologii je to ale něco jako časová kapsle. Jedno z nich mi ukazuje archeoložka Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
7: Tu se pozeráme na ohnisko, vidíme oranžovo-sfarbené sedimenty.
4: Vysoká teplota promění i okolní půdu. Právě tyto změny dnes archeologům umožňují číst v ohništi jako v kronice minulosti.
7: Stále vyzerá celkem zachované. opakovaně a můžeme z něho získat veľa informací.
4: Jak může být staré?
7: Ak to souvisí s tými lovcami mamutou, tak by mohlo být mezi 30 a 20 tisíc před naším letopočtem staré.
4: Vědci nyní ohniště vypreparují, v celém bloku vyzvednou a přesunou do laboratoře.
7: Dá se zjistit například, či tam varidli alebo pěkli a čo pěkli, či tu smažili meso, případně aké aktivity se v okolí toho ohniska odohrávaly.
4: Dnešní analytické metody dokážou ze sedimentu vytáhnout informace, které by pouhým pohledem zůstaly skryté.
7: Postupně všechny ty informace nám dají nějaký obraz o tom, co v okolí se dělo a jakou funkci mohl mít ten oheň.
4: Archeologové se v tomto komplexu setkávají s ohništi nejrůznějších struktur a tvarů.
7: Můžou být například vyhlbené do jamiek, můžou být na povrchu.
4: Podobně detailní výzkum pravěkých ohništi je podle Adamekové ve střední Evropě spíš výjimkou.
7: Hlavně se výzkumníci zaměřovali doteraz na ohniska, které byly vyjazané s přítomností neandertálců. My tu máme vlastně prvých anatomicky moderných lidí.
4: Takže homo sapiens.
7: Ano, ano, homo sapiens. O vlastně o tom využití a funkcí ohňa se toliko toho ještě neví.
4: Vědci chtějí určit například teplotu, které oheň dosáhl, co v něm hořelo a jak dlouho fungovalo. Z různých ohništ tak může vzniknout podrobný obraz člověka, který tu žil před desítkami tisíc let. Z Dolních Věstonic Marek Hensel, Český rozhlas.
1: Jižní Morava byla v poslední době ledové křižovatkou pravěkých tras i kultur. Na pozadí se tu ale odehrávalo velké evoluční drama. Potkávali se zde poslední neandrtálci s prvními anatomicky moderními lidmi. Archeologové z Akademie věd teď skládají střípky tohoto zásadního střetu a zjišťují, kdo po sobě zanechal jednotlivé nálezy. Více si nyní řekneme s archeologem z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně Dominikem Chlachulou. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: O jak dávné době se vlastně bavíme a jak tedy Jižní Morava asi vypadala? Co se tu dělo ve chvíli, kdy ji opouštěli neandrtálci a do Evropy přicházel homo sapiens?
2: Tak vlastně oproti tomu výzkumu, o kterém jste slyšeli tu reportáž před chvílí, tak se musíme posunout ještě o nějakých 10-20 tisíc let zpátky, kdy se teda pohybeme trochu teplně příznivějším období, při nástupu toho nejvyššího glaciálního maxima, který byli ti lovci mamutů gravičtí. A ti neandrtálci, nebo ten moderní homo sapiens, nebo ten moderní člověk střídá neandrtálce někdy zhruba před těmi 45 tisíci lety.
1: Proč je právě Jižní Morava pro poznání tohoto zásadního období tak důležitá? Čím byla zdejší krajina pro pravěké lidi výjimečná?
2: Tak ona to není jenom střední, není to jenom Jižní Morava, ono obecně ta celá střední Evropa tak vlastně stojí na přirozené křižovatce mezi těmi trasami sever, jih přes Moravskou bránu a pak východ-západ podél Dunaje. A tím pádem vlastně pro nás nám slouží jako takové okno pro ty migrace, ať už z Asie do západní Evropy nebo k ní zpětně.
1: Ano, potkávalo se tam prostě hodně cest z různých směrů. Ano. Tak co po lidech z tohohle období tam zůstalo? Jak takový archeologický nález vypadá?
2: Tak jsme v době kamenné, takže v podstatě to jediné, co nám z toho nejstaršího období a z těch nejstarších dějin lidstva zůstává, tak jsou kamenné nástroje. V těch příznivějších podmínkách se zachovávají i kosti, ale zejména fauna a ostatky té ulovené zvěře, ale v některých kontextech se nám třeba může zachovat nějaká archeobotanika nebo právě ty ohniště a uhlíky. Pokud jde o lidské ostatky, tak v tady tom období ještě nejsou úplně časté lidské pohřby, takže pokud nějaké lidské ostatky najdeme, tak je spíš o jeskyně, kde nebo místa, kde by buď ten člověk teda byl pohřbený a máme tu zase možnost sledovat nebo studovat někoho, kdo byl nějakým způsobem pochován, anebo nějaké náhodné uložené lidské ostatky.
1: Ano, no v čem je právě tohle období pro archeologii největší oříšek? Je to z toho důvodu, že vlastně skutečně jde o dobu dávno minulou, že je třeba i ty jednotlivé nálezy a kultury obtížné časově přiřadit?
2: No, zrovna to období, kdy nám odsud odchází neandertálci a objevuje se moderní člověk, tak jak říkáte, jeden z těch problémů je to stáří a to, že ta krajina se měnila a i ty geologické procesy nám vlastně vymazaly velkou část archeologického záznamu, ale zároveň jsou zde i určité metodologické problémy, například pro datování, tak my se pohybujeme na hranici vlastně, kdy můžeme používat tu radiouhlíkovou metodu, protože tam v této období těch 40, 50, 60 tisíc letech, tak vlastně pomalu začíná být velice nepřesná a přestává fungovat, tak to můžeme, musíme kombinovat s dalšími metodami a jsou vlastně, to nám studium tady té doby dost stěžuje.
1: No. Ano. No, můžeme tedy z tohle pravěkého střetu vlastně i usoudit nebo nějak přidat střípek do té hádanky, proč nakonec Homo sapiens přežil a neandertálci zmizeli?
2: Ano, to je tak nějak cíl tejto projektu, který je teda vedený Petrem Škrdlou, který mě to dostal akademickou prémii od Akademie věd. A vlastně tady ty naše výzkumy se tou otázkou intenzivně zabývat a doufáme v tom, že přispějeme k tady tomu poznání.
1: Tak se budeme těšit na závěry vašeho výzkumu o střetu pravěkých kultur na Jižní Moravě, o kterém jsme mluvili s Dominikem Chlachulou z Archeologického ústavu Akademie věd Brno. Děkuji vám, naslyšenou.
8: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V Jihomoravské Lednici teď v okrasných záhonech rostou bodláky, divizny nebo různé trávy. Co vypadá jako invaze plevelu, je ale ve skutečnosti projekt Mendlovy univerzity. Tamní vědci totiž testují využití planých rostlin pro okrasné zemědělství. Chtějí tak kromě biodiverzity podpořit i vysazování v Česku přirozených druhů květin. Naším hostem k tomuto tématu je Jarmila Neugebauerová ze Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity v Brně z Ústavu zelenářství a květinářství. Pěkný den.
9: Dobrý den.
1: To možná ani nejde dohromady, plevel a okrasná květina nebo okrasné zemědělství. Kolik druhů rostlin jste tedy do těch okrasných záhonů vysadili, jaké třeba?
9: Já to musím upřesnit, to je velmi důležité. Jednak se nepohybujeme v oblasti okrasného zemědělství, ale okrasného zahradnictví. Mm-hmm. A ty rostliny, které jsme tam vysadili, to nejsou plevelné rostliny, to jsou rostliny z volné přírody. Takže jak byl zmíněn třeba bodlák, tak bodlák tam není vůbec žádný v těch záhonech, ale jsou tam divizny, jsou tam chryty.
1: Já vás musím přerušit, paní Neugebauerová, protože se nám trochu ztrácíte, nebo respektive ten telefonní kontakt a spojení. Je takhle je výborné. Kdybyste takhle zůstala a
9: dobře,
1: hovořila dál, tak ano, to by bylo nejlepší. Tak řekněte k tomu ještě dál, jak jste tedy ty druhy vybrali, kdo vlastně jako to určuje, co je, co není okrasná rostlina.
9: Tak určují to určitě zahradníci, zahradní architekti, protože to vychází z vlastností těch rostlin, jakou mají estetickou hodnotu, to znamená barevnost, výška, struktura, textura. A jestli se v těch okrasných záhonech uplatní nejenom v době kvetení, ale třeba i svým olistěním mimo dobu kvetení, jaké mají i třeba půdy, jestli jsou zajímavý po odkvětu a podobně. Takže víceméně tady to určují zahradníci a zahradní architekti, ale velmi úzce v tomhle případě spolupracujeme s botaniky, aby jsme přesně ty rostliny, které jsou v volné přírodě, aby byly identifikovány správně. My jako zahradníci jsme je předpisovali a vysadili jsme je v loni na podzim do záhonu, které jsou ohně přístupný ne v lednici, asi nejvíc u různých lednických a další tři záhony jsou tady u základní školy, u zahradnické fakulty a ještě jeden záhon je u mateřské školy.
1: Mm-hmm. Ještě asi jsme neslyšeli úplně přesně, jaké, že tady tam jsou ty druhy vysazené, když to není bodlák.
9: Jsou tam třeba mateří důžky. Jsou tam různé druhy trav, jako třeba kavil a podobně. Takže mateří doušty, trávy, divězny, takové druhy. A jich celkem asi 40. 40 různých druhů.
1: Ten váš projekt má sledovat, jak se může změnit stavba těla rostlin a jejich barevnost.
9: Ne.
1: Jestli
9: ne,
1: jsem to vyčetla z tiskové zprávy Mendelovy univerzity, ne. Tak to mám špatné podklady, tak to upřesněte, prosím.
9: Ne, jako to je jenom o formulaci. My sledujeme ty rostliny, jak se vyvíjí. To znamená, jak se mění jejich barevnost a morfologie. Ale my to neovlivníme. My to jenom pozorujeme, hodnotíme, protože když ty rostliny jsou vysazeny v loňském roce na podzim, a jsou to především trvalky, tak jak se ta trvalka bude chovat na tom stanovišti, to se ví opravdu tak až další rok. A vzhledem k tomu, jaké jsou podmínky klimatické, je velké štěstí, že jsme vybírali rostliny, které jsou na suché stanoviště, která by to měla vydržet, ale jinak my pozorujeme vývoj těch rostlin.
1: Ano, to znamená, no ale s jakým cílem, abyste zjistili i jejich vůči, možná nějakou odolnost, víte co, v souvislosti s klimatickou změnou, jak se mluví hodně o odolnosti vůči suchu a podobně, jak se čemu dokážou rostliny přizpůsobit.
9: Je to takové, takže jaké mají vlastnosti ty, které předpokládáme, že budou mít, tak si je musíme ověřit až opravdu až v reálu na tom stanovišti, tak jak jsou vysazené. Pak teprve můžeme doporučit, že tyhle ty druhy jsou dalšími druhy vhodnými pro výsadby těch záhonů, které jsou blízké přírodě, které nám vlastně zobrazují biodiverzitu tak, jak my si to představujeme.
1: Ano.
9: No,
1: já se zamýšlím, komu ta vaše doporučení přijdou vhod, kdo by je mohl využít.
9: Takže určitě jsou to realizační firmy, které pracují na základě návrhů zahradních architektů. Realizace buď v intravilánu obcí, měst, to je asi to nejdůležitější. Takže prostě ozelenění intravilánu, prostoru mezi domy a podobně.
1: Děkuji moc za vysvětlení. Tolik Jarmila Nojgebauerová z Ústavu zelenářství a květinářství Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Naslyšenou.
9: Děkuji vám, nashledanou.
1: Posloucháte stále Vědu Plus. Lopatky větrných elektráren vyrábí za určitých okolností zimní blesky. Vyplývá to z výzkumu českých vědců, kteří jako první popsali tento zvláštní typ výbojů, který může pomoci ochránit turbíny před poškozením způsobeným právě zásahy blesku. Ve vysílání teď vítám hlavního autora této studie Martina Kákona z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. Dobrý den.
10: Dobrý den.
1: Tak nám vysvětlete, co se nazývá zimní blesk a co musí nastat, aby se na větrné elektrárně vytvořil.
10: Tak zimní blesky obecně existují a byly už popsány i teda na výškových stavbách, ale ty naše blesky z té naší studie tak jsou specifické tím, že teda existují specifické meteorologické podmínky, kdy se objevují blesky výhradně na větrných elektrárnách, na větrných turbínách. No a když to zjednoduším skutečně, tak můžete čekat takový blesk, když bude teplota vzduchu u země těsně nad nulou, bude padat déšť se sněhem nebo klubky, vlhké klubky. A co je ale důležité, my během té události měříme extrémně vysoké západné elektrické pole toho oblaku, které je několikrát vyšší než v létě.
1: Takže skutečně spíše v těch zimních podmínkách, proto tedy zimní blesk. Jak může tehle výzkum přispět k ochraně samotné větrné elektrárny?
10: Tak ono se ukazuje, že existují blesky, které ku podivu neudeří do sběrače náboje, které jsou umístěny na koncích listu turbíny, ale udeří prostě někam do plochy toho listu, což teda způsobuje delaminaci toho materiálu a z toho vyplývá, že my úplně nerozumíme tomu, jakým způsobem se před těmi blesky chránit. A tedy vlastně je to dneska ještě pořád věcí výzkumu, vlastně pochopit, jak si ten blesk vybere to místo a na základě toho se samozřejmě můžou vyvinout nové způsoby ochrany těch turbín.
1: Jak jste vlastně tyhle zimní blesky u větrníků objevili? Pokud vím, tak jste museli analyzovat poměrně velké množství dat?
10: Tak poprvé nás na to upozornili amatérští lovci bouřek. To bylo, řekněme, někde kolem roku 2021. My jsme i v součinnosti s nimi měřili elektrické pole v okolí nějakých turbín. No a pak se na ten výzkum tak trochu zapomnělo, až jsme v roce, řekněme, kolem roku 2023 získali data ze sítě Blitzortum, která je mimochodem také provozovaná amatéry, provozovaná dobrovolníky. A to nám vlastně umožnilo analyzovat data z několika roků a statisticky jsme vlastně prokázali, že ty blesky teda souvisí s turbínami. Mm-hmm.
1: Tak vy jste říkal, že jste spolupracovali s takzvanými lovci bouřek. To znamená, jak daleko nebo do hloubky ta spolupráce šla? Jakým způsobem? Jak to vypadalo?
10: No tak, já jsem vlastně z ústavu jaderné fyziky. Nás při tom výzkumu hlavně zajímalo ionizující záření z bouřek. A takže jsme se vůbec jako seznamovali s tím, jak vlastně takovou bouřku ulovit. Jo? Protože my musíme v terénu tam být předčasně a vlastně se necháme tou bouřkou vlastně ten před nás přejde, protože my při tom našem měření nemůžeme opojíždět s tím autem, potřebujeme být na místě. Takže tam jsme získali určité cenné informace, jak se vlastně té bouřce přiblížit a jak se nejlépe prostě jako měřit. No, dneska ale musím říct, že vlastně ta největší práce a spolupráce vlastně s těmi lovci bouřek teprve vlastně na ně ta největší práce čeká, jo? Protože my dneska víme, že tyhle ty blesky existují, dovedeme nějak definovat ty podmínky, ale všechna ta měření, která jsme zpracovali, tak jsou vlastně statistické vyhodnocení rádiové detekce dat. A pak jsme to teda popsali pomocí dat z meteorologického radaru. A využili jsme několik rádiových detekčních sítí na charakterizaci těch blesků, ale nemáme do dneška vlastně žádný obrázek, buď fotografii nebo video toho blesku. Takže kdyby se podařilo nějakému lovci bouřek takovou fotografii pořídit, tak pro nás by to byly velice cenná data.
1: Tak třeba vás nějaký lovec bouřek další zrovna slyší a oni se chystají, že další velké bouřky možná už za pár hodin se mají objevit nad Českem. Já jsem se ještě chtěla vrátit na závěr k tomu, že vlastně tenhle ten váš výzkum by mohl prodloužit životnost větrných elektráren. Máme přehled vlastně, jak často se takové zimní blesky na těch lopatkách větrných elektráren vytvoří a vlastně jak tedy je to častý jev za tu jejich zhruba 20-letou životnost?
10: No tak během 20-leté životnosti elektrárny se vyskytují 2 až 3 zásahy, které nějakým způsobem poškodí tu elektrárnu takovým způsobem, že na to ta elektrárna nějak reaguje. Ono se může třeba i odstavit. Ale úplně statistiku toho přesnou úplně nemáme. Jo? Protože ten náš výzkum teda zahrnuje pouze 4 roky dat.
1: Ano.
10: Jo, což teda je dostatečný statistický vzorek na to, aby jsme řekli, že ten jev existuje a jaký má parametry, ale není to dostatečná statistika na to, aby jsme řekli něco víc o tom poškození, protože zhruba ze stejnou periodou se dělají vlastně revize na těch elektrárnách a vlastně se i ty poškození kontrolují. To je dáno normami.
1: Ano.
10: Takže
1: a to už bychom se dostávali ano, dál, ale velmi zajímavé téma i v souvislosti s aktualitou, že vlastně zrovna včera jedna větrná elektrárna spadla nebo se poškodila u poštátu, tak na to byste určitě taky měl možná odpověď, ale na ní už nemáme čas. To byl vedoucí výzkumu, odborník na blesky Martin Kákona z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. Moc krát děkuju. Naslyšenou.
10: Tak, naslyšenou.
1: I po deštích posledních dnech zatím hladiny některých řek a potoků zůstávají na velmi nízké úrovni a některé menší toky vyschly dokonce úplně. Taková situace je kritická pro ryby i další vodní organismy. Za jak dlouho se do vyschlého toku vrátí život a zda vůbec, o tom mluvila kolegyně Šárka Feniková s Martinem Rolíkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Obnova života ve vodě podle něj trvá tak dlouho, jak dlouho byl zdroj vody vyschlý.
11: Záleží na tom, jakou cestou nebo jakými mechanismy to znovu oživování probíhá. My rozlišujeme jako hydrobiologové dvě takové strategie. Ta první strategie spočívá v tom, že ty organismy se dokážou nějakým způsobem přizpůsobit těm vysychajícím podmínkám nebo tomu suchému toku a přežívají přímo na tom suchém místě. To znamená, buď se soustředí v nějakých zbytkových tůních, které tam mohou zůstat, anebo zalézají do takzvané refugií, vyhledávají refugie a útočiště, což může být zrovna vlhké sedimenty pod vlastním tokem, nebo to mohou být nějaké zbytky rostlin, mechů, nějaké napadané dřevo, listí a tak dále. A ta druhá strategie spočívá v tom, že ty organismy jaksi opustí toto vysychající vyschlé místo a bezprostředně poté, co se ten tok znovu zaplaví, tak ho rekolonizují, to znamená vracejí se zpátky, většinou třeba z terestrického prostředí, jo, nebo prostě někde přežívají mimo ten vlastní vyschlý tok. A ten návrat opět může být velice, velice rychlý.
12: Předpokládám ale, že nejsložitější je to pro ryby nebo nějaké větší organismy, které nemohou přežívat v tom terestrickém prostředí. Co je vlastně pro ně nejhorší, když se snižuje hladina vody? Je to nedostatek kyslíku?
11: Je to taková v podstatě kombinace, záleží na tom, jaká je teplota vody, protože určité druhy mají určitou adaptaci na teplou vodu. Nejhůř na tom jsou lososovité, jako jsou třeba pstruzy a podobné ryby, že jo, které jsou navyklé adaptované na chladnou vodu a vyžadují poměrně vysokou koncentraci kyslíku. A ve chvíli, kdy se ten vlastní tok roztrhá, kdy při tom vysýchání se sníží hladina a dojde k roztrhání toho plynulého toku na několik takových jako nesouvisejících částí, až řekneme zbytek zbytkových tůní, ve kterých je relativně málo vody, ta voda je relativně teplá, proto dochází ke špatnému rozpouštění kyslíku, takže následuje pokles koncentrace kyslíku, tak tam ty ryby už nacházejí poměrně jaksi prostředí, které není úplně příznivé pro jejich přežívání a samozřejmě udrží se tam po určitou dobu. My jsme v poslední době pozorovali takovou situaci tady na několika menších potocích, kdy ty ryby skutečně jsou zakoncentrované, zahuštěné v drobných tůních, je jich tam velice moc, hodně, takže lapou v podstatě po kyslíku ze vzduchu a tato situace není dlouhodobě udržitelná, takže záleží na tom, jaké panuje zrovna teplo a sucho, taky kdy ty tůně vyschnou a většinou ty ryby tam moc dlouho nepřežijou. Samozřejmě záleží na tom, kolik jich tam je, jakou mají velikost.
1: Tolik hydrobiolog Martin Rulík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rozhovoru s Šárkou Fenikovou na závěr dnešní Vědy plus.
8: Novinky o přírodě i lidech. To je rozhlasová laboratoř, ve které se pravidelně setkávají vědci a herci. Znalosti expertů, vysvětlení pro lajky a špetka humoru. To je laboratoř Martiny Maškové. Každou sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích.
1: Bylo 14 hodin, je tu páteční odpolední plus 21. srpna. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
8: Český rozhlas Plus.
1: Po 272 dnech se domů vrací posádka americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln, kde podle amerických médií nasazení vojáci čelili špatným podmínkám. Co nahradí loď, která byla na Blízkém východě rekordně dlouhou dobu? Při pietním aktu k 58. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy u budovy Českého rozhlasu v Praze zazněla podpora nezávislým médiím jako jednomu ze základních pilířů demokracie. Přineseme k tomu i osobní svědectví kolegy o začátku invaze. Jak v Česku roste síť dobíjecích stanic pro elektroauta? Teď jich je asi 7700, podle průzkumu EONu to ale 40% lidí považuje za nedostatečné. A ve kterých zemí Evropské unie má největší podporu vstup Ukrajiny do EU? To jsou naše témata pro další půl hodinu, kterou uvedou zprávy s Ondřejem Látalem.
0: Přeju dobré odpoledne a hezký pátek. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události dopoledne připomněla pieta před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Jeho generální ředitel René Zavoral připomněl roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací a proto za něj bojovali.
13: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
0: Každoroční piety se zúčastnil taky prezident Petr Pavel a zástupci vlády i obou komor parlamentu. Některé jejich projevy doprovodil pískot a výkřiky. Několik desítek lidí taky přišlo s transparenty proti vládnímu záměru zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Výročí okupace Československa připomeneme chvíli po zprávách v Odpoledním plusu a společně s Radiožurnálem chystáme taky speciál, který uslyšíte hned po hlavních zprávách po 18. hodině. Unikátní nahrávka z první hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkónu budovy Československého rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam zachycuje dramatické chvíle v ulicích a zároveň vysílání. Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu.
14: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto z pohledu tehdejší vlády nelegální, které vlastně dělali redaktoři, to se všechno promazalo a většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalosti.
8: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Ukrajinský národní protikorupční úřad zveřejnil nové nahrávky, které údajně usvědčují vysoce postavené úředníky ze zapletení do zločinecké skupiny. S aférou jsou spojení současní i bývalí politici, zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře, náměstkyně ministra spravedlnosti anebo představitelé státní banky Sensbank.
15: Jde o dva případy pojmenované Forest Gump a Temis a oběma se zabývají Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura. Podle vyšetřovatelů 13 vysoce postavených lidí vytvořilo organizovanou zločineckou skupinu. Skupina měla přes jednu ze státních bank legalizovat 70 milionů korun, které následně využila k zaplacení kauce pro obviněné v případu korupce v energetice. Skupina také čelí obvinění, že padělala dokumenty o vlastnických právech k různým společnostem a nelegálně získávala nemovitosti. Také měla ovlivňovat různé procesy v rezortu spravedlnosti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti třeba zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky z Francie anebo Německa.
16: Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. Podle Českého statistického úřadu jen mezi dubnem a koncem června zemřelo celkem necelých 2 300 lidí. To je asi o desetinu víc, než bylo běžné v uplynulých 15 letech. A tato nadúmrtí pravděpodobně souvisí s vedrem. Ve všech zemích jsou nejčastější oběťmi horka starší a nemocní lidé. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Panamský průplav kvůli suchu příští měsíc omezí provoz. Vodní cestou mezi Atlantským a Tichým oceánem aktuálně proplouvá 36 lodí denně. Od poloviny září jich bude jenom 32. Provoz průplavu je totiž závislý na systému plavebních komor, které čerpají vodu ze dvou umělých nádrží. Těm aktuálně klesá hladina. Rezervoáry zároveň zásobují vodou miliony obyvatel Panamy. Mezi květnem a srpnem zemi spadlo o třetinu méně srážek, než je obvyklé. Tady jsou zprávy Českého rozhlasu plus. Hovězí maso začalo zlevňovat. Českému rozhlasu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají. A to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale taky v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovů, říká Pícha.
17: pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni to hovězí prodávat.
0: V minulém týdnu na přibývající počet chovatelů zbavujících se dobytka upozornila taky Asociace soukromého zemědělství. Ministerstvo zemědělství vyzvala, aby začal efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha. V Praze začne už za hodinu platit výstraha před silnými bouřkami. Podle meteorologů můžou výrazně zvednout hladiny menších přítoků dolní Vltavy. Pražští hasiči proto posilují směny, říká jejich mluvčí Vojtěch Rothschild.
18: Od 16 hodin navyšujeme početní stavy na krajském operačním a informačním středisku o 3 příslušníky. Zároveň uvádíme do pohotovosti všech 40 jednotek sboru dobrovolných hasičů, kteří přecházejí na pohotovost na zbrojnicích.
0: Informace z dopravy v pátečním odpoledním plusu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh houstne provoz. Z 10. kilometru do omezení na 23. kilometr pojedete přes 20 minut. D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice. Tam zpomalíte na kilometru 178. Do omezení na kilometr 196 je to na 50 minut a pro kamiony ještě více času. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Baně sílí provoz. Pomalu pojedete kolem Cukráku do omezení u Jílovy. Na D35 z Hradce Králové do Mohelnice za sjezdem na Vysoké Mýto se popojíždí z kilometru 169. K silnici 35 je to na 20 minut. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se za Europarkem srazila dvě auta. Je to v levém pruhu, kolony z jižní spojky od Spořilova jsou na půl hodiny. Dobře dojďte. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodněji zataženo, v severozápadní polovině území místy, jinde jenom ojediněle déšť anebo přehánky, ojediněle taky bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
8: Posloucháte Odpolední plus.
1: 8 minut po 14. hodině vás od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje Renata Kropáčková a začneme velkým střídáním na Blízkém východě. Letadlovou loď USS Abraham Lincoln po rekordních 9 měsících aktivního nasazení nahrazuje v Arabském moři USS George Washington. Pozornost nejen ve Spojených státech to vyvolává hlavně kvůli špatným podmínkám, ve kterých museli námořníci v posledních týdnech vést bojové operace proti Iránu. Podrobnosti k tomu má Jiří Kor. Dík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
19: Dobré odpoledne.
1: Mluvíme o skutečně rekordně dlouhém nasazení jedné letadlové lodi. Proč se na změnu čekalo tak dlouho?
19: Tady asi na začátek je třeba pro to upřesnění říct o tom, o jakém časovém horizontu se bavíme. Teď, když je ta loď USS Abraham Lincoln na cestě do amerického San Diego, je těch 5000 námořníků a mariňáků na palubě 272 dní. Tak dlouho je jedna posádka na vodě kvůli změnám trasy a taky nasazením v různých misích. Ze Spojených států totiž ta loď vyplula loni v listopadu, pak byla nasazená jako podpora americké vojenské invaze do Venezuely a mise loni měla podle plánu skončit v květnu. Ale potom, co v únoru zahájili Spojené státy a Izrael válku proti Iránu, tak se přesunul Lincoln do Arabského moře a mise téhle lodi pak byla prodloužena na neomezenou dobu, tedy až do včerejška, když se vrací domů.
1: O lodi se opakovaně mluví především vlastně v souvislosti s obavami o stav posádky. Proč přesně?
19: On právě tu kritiku spustili hlavně reportáže a různé zprávy v amerických médiích, třeba od CNN nebo deníku New York Times, právě o náladě na palubě, o situaci tam. Pak se k tomu připojila i kritika opozičních demokratů, ti požadovali třeba po americkém ministrovi obrany Pete Hexetovi, aby situaci urychleně řešil a taky kongres, aby pomohl podmínky na té lodi vyšetřit. Podle těch zpráv totiž tisíce amerických vojáků pracovali bez přestávky údajně, tam dál čelí nedostatku potravin nebo hygienických prostředků, taky poruchám vodovodního potrubí nebo špatnému fungování toaleta, taky dalším obtížím. S odvoláním na rodiny příslušníků americké armády pak taky psali třeba weby Navy Times nebo Stars and Stripes o tom, že několik příslušníků námořní pěchoty právě na palubě se dokonce pokusilo o sebevraždu a to skokem přes palubu.
1: Jak na to reagovaly americké úřady?
19: Proti těmhle zprávám se ostře ohradili už dva dříve zmínění. Prezident Donald Trump a taky šéf Pentagonu, ministr obrany, respektive války, Pete Hegseth. On řekl, že informace o skutečné situaci na palubě jsou naprosto zkreslené. Trump později zase uvedl, že CNN přináší poplašné zprávy, že podobné lodě jsou uspůsobené na to, aby na moři byly ještě déle, než je teď tahle loď. Nicméně velitel námořnictva Hung Kao později naznačil, že v celé oblasti je nutná už výměna. Cesta Lincolnu domů na tu vzdálenost přes 20 000 kilometrů by teď měla trvat zhruba měsíc.
1: V oblasti Blízkého východu teď bude tedy nasazená loď USS George Washington. Odkud připlula?
19: Ta připlula z Jihočínského moře, to je téma i pro část vojenských analytiků, kteří právě tuhle rotaci třeba pro agenturu AFP komentovali v tom ohledu, že Spojené státy teď nemají v Tichém oceánu v pohotovosti žádnou letadlovou loď a to je přitom v posledních letech právě zásadní geopolitická oblast, kde se snaží svůj vliv zvýšit Čína a Spojené státy se tam snaží sloužit jako takový prostředník, který tomu má bránit. Na Blízkém východě teď ale z americké námořnictvo mimo Perský záliv udržuje přibližně 20 válečných lodí. Tam kromě dvou letadlových lodí patří ještě skupina plavidel námořní pěchoty a taky torpédoborce, ty tam jsou teď nasazené kvůli ještě teď trvající blokádě íránských přístavů.
1: Situaci kolem amerického válečného námořnictva nám přiblížil Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkuji moc. Naslyšenou.
19: Naslyšenou.
1: Po celý dnešní den si připomínáme 58. výročí sovětské agrese proti Československu. I v řadách rozhlasových pracovníků je dodnes dost lidí, kteří ony události zažili na vlastní kůži a dodnes je to pro ně jedna z nejsmutnějších kapitol našich moderních dějin. Patří mezi ně také náš dlouholetý kolega, analytik ruského a postsovětského prostoru Libor Dvořák, se kterým jsme už ve spojení. Vítej, Libore, přeju hezký den.
20: Renato, na to dobré odpoledne tobě i všem posluchačům Plusu.
1: Jestli je vůbec možné v souvislosti právě s 21. srpnem přát něco jako hezký den, jak vůbec do tvého života ten osudný srpen roku 68 brzy ráno vstoupil?
20: No to si budu, Renato, pamatovat do smrti. Bylo to v 5:30 ráno, já jsem spal ve skleňáku, známém to velmi moderním tehdy i dnes obytném domě na náměstí Svobody naproti Ministerstvu národní obrany, tehdy hlavní sídlo to bylo. A najednou v těch 4:30 ráno kolem jeden náklaďák a troubí, tak jsem vystrčil hlavu takhle do okna, vidím, že ta korba je plná lidí, kteří mávají československými vlajkami a něco křičí, tak jsem si myslel, že se mi to zdá, zase jsem si lehl, ale v tom v předsíni zazvonil telefon, táta k němu šel, přitom táta vylezl ze své pracovny, kde naplno hrálo rádio, bylo vidět, že už dlouhé hodiny a řekl jenom, no jo, no už to víme, tak tam na sebe dávej pozor. Byl to bratr, který tehdy dělal vedoucího na pionýrském táboře. Potom mi táta sdělil tedy, že vkročila vojska, tak jsem okamžitě se oblékl, vyrazil, potkal před barákem kamarády Mirka Hátla a Vláďu Lomského a vyrazili jsme na takovou dlouhou trasu na Kulaťák, kde byl i tenkrát generální štáb, na hrad ke Strakově akademii a potom k sídlu ústředního výboru dnes ministerstvu zemědělství. To byla taková první etapa.
1: Ano. Koho jsi na té cestě potkával? Dostal ses do přímého kontaktu se sovětskými vojáky?
20: Právě proto jsem zatím skončil o té budovy UV, protože tam jsem narazil na prvního a měl jsem i možnost se s ním docela pěkně popovídat, jakkoliv to byl okupant. Vedle něj stál kluk s naší zakrvácenou vlajkou, kterou byl přiklit jeden z prvních mrtvých v Praze tenkrát. A ten kluk měl strašnou radost, že umím rusky, že si se mnou může popovídat a hned to na mě všechno vysypal. Říkal, prosím tě, jak já bych mohl mít zájem na tom, abych táhl někam do Československa. Já jsem hned po dvouleté vojně musel nastoupit na zvláštní roční cvičení do NDR a tam jsem celé léto strávil v obrněném transportéru na hranici, tak já jsem opravdu ten poslední, kdo by na to měl zájem, tak to byl pro mě pěkný docela zážitek. Ale pak jsme pokračovali dál na Staroměstské náměstí, A na křižovatce francouzské a široké stál sovětský transportér. Tak sem přiběhli kolegové studenti z filozofické fakulty, nesli nějakou proklamaci, tak jsem říkal, chlapci, dejte to sem, a začal jsem to hned jenom tak propiskou překládat do ruštiny na pancíři toho transportéru, a vojáček, který vyhlédl ven, tak se lidi na něj vrhli, a on, když zjistil, že patrně umím rusky, když viděl, co tam píšu, tak říkal, prosím tě, co křičej? A já jsem říkal, no oni křičejí, co tady děláš? A jemu tak jako viditelně zarachotilo v lebce politické školení mužstva a vyhrkl, plním svou internacionální povinnost. Tak jsem to lidem přeložil, ti se rozeřvali smíchy, on vůbec nechápal, jak je to možné, a zase v tom transportéru zmizel.
1: Dostal jsi se i do okolí tehdejšího Československého rozhlasu?
20: No věru, že to bylo někdy kolem poledne, to znamená, tam už to bylo v plném chodu, přes křižovatku v Italské ulici ležela tramvaj, dolů šly dvě nebo tři roty samopalníků, kteří stříleli ze z těch samopalů do vzduchu, a dodnes si budu pamatovat, byly čerstvě vyměněné dráty, jak ty dráty přestřelovaly, tak se stáčely do takových prstenců a padaly na ně. Potom to bylo ještě horší, tak jsem utíkal společně s přáteli ještě do Balbínovy ulice, někam do míst, kde je dnes naše oblíbená rozhlasářská restaurace Strop, a tam jsem se schoval za popelnice, odtamtud se potom, jestli se nepletu, šel domů.
1: No, možná jsi byl i dnes na pietě tady před Českým rozhlasem. Jak tohle výročí vnímáš dnes?
20: Jsem bohužel na chalupě, takže jsem to štěstí neměl být tam osobně, ale samozřejmě jsem pozorně sledoval všechny hlavní projevy, a velmi mě chytila jedna myšlenka, už nevím přesně, kdo z řečníků to byl, ale řekl, příklad Ukrajiny ukazuje, že i malá země se může takovému velkému agresorovi bránit, tak jsem se nad tím na okamžik zamyslel, protože o tom jsme tehdy přemýšleli opravdu hodně. Jenomže mě napadlo, že Ukrajině dnes pomáhá pomalu celá Evropa a půl světa, kdežto tehdejšímu Československu by bohužel nepomohl vůbec nikdo. Jsem nerad, že končím takhle smutně, ale tak to tenkrát bylo.
1: To byla realita rozděleného světa. My jsme patřili do toho, do té jiné půlky tehdy. Tolik Libor Dvořák, náš spolupracovník a specialista na Rusko, pamětník v pádu vojsk Sovětského svazu a zemí Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Moc krát děkuju za tvoje vzpomínky, Libore. Se hezky
20: naslyšenou.
1: Pokračujeme dál v tomto tématu u příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968. Zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne. Byla objevená a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář ji tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk, a jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik písně zavzpomínal.
3: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
21: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až doktor Damdydam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
3: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
21: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.
1: Teď ve 14 hodin 21 minut pro vás máme ekonomické zprávy. Produkce základních obilovin letos klesne podle komory o 17,5% na 6,3 milionu tun. U řepky klesne o čtvrtinu na 773 tisíc tun. Kvalita je ale dobrá. Zemědělské plodiny letos nejvíc poškodilo kurpobytí. Škody zatím činí 315 milionů, meziročně o 35 milionů více, uvedla pojišťovna Generali. Chovatele trápily nákazy. Konzumního ovoce se na jihu a západě Čech urodí jen 10 až 20% průměru. Další plody se zpracují. Celkem bude úroda podle druhů třetinová až poloviční, oznámila to Unie ovocnářů. A ministerstvo financí v pondělí začne přijímat objednávky na druhou emisi dluhopisů republiky. Nabízí pouze tříměsíční obligace s úrokovou sazbou 3,75% ročně. V Česku se stále víc rozrůstá síť dobíjecích míst pro elektromobily. Podle dat Centra dopravního výzkumu už jich je skoro 8 tisíc. 41% Čechů si ale stále myslí, že to není dost. Ukázal to průzkum společnosti E.ON a Volkswagen, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Detaily probereme s redaktorem Vítem Andrlem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Jak rychle se tedy rozrůstá dobíjecí síť v Česku?
5: Na úvod je důležité zmínit, že jejich provozovatelé uvádějí počty dobíjecích stanic a tam může mít několik dobíjecích bodů. Těch bodů je tedy skoro 8000 a stanic bylo na konci prvního pololetí zhruba 3700. V porovnání s ostatními evropskými státy patří Česko stále do průměru. Pokud se ale podíváme na porovnání s počty elektroaut, kterých je v Česku ke včerejšku 76 tisíc, tak současná infrastruktura by jich zvládla dobíjet víc než trojnásobek, pokračuje Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
6: Dneska máme nějaký ten poměr 10 bateriových elektrických vozidel na jeden veřejný dobíjecí bod, ale ten poměr se bude samozřejmě zvyšovat. Ta dynamika toho růstu těch elektromobilů bude vyšší než dynamika veřejných dobíjecích bodů.
5: Největší síť má ČES, který už má přes 1000 stanic. Pražská energetika s druhou nejrozsáhlejší sítí provozuje přes 900 stanic a za první pololetí jich přibylo 42. A E.ON už má přes 950 dobíjecích bodů, v letošním prvním pololetí jich přibylo víc než 60.
1: A jaký je o veřejná dobíjecí místa vlastně zájem?
5: Všichni provozovatelé v nich zaznamenali v prvním pololetí nárůst odebrané elektřiny, třeba E.ON skoro dvojnásobek objemu oproti loňskému roku a UPRE odběry elektřiny vzrostly meziročně o 40%. Statistiky za ČES přibližuje mluvčí ČES Martin Schreier.
22: Řidiči elektromobilů odebrali v prvním pololetí v dobíjecí síti ČES 8,5 milionu kWh elektřiny, což je nárůst meziročně asi o 29%.
5: Provozovatelé se zároveň shodují, že u řidičů elektroaut roste obliba rychlého až ultrarychlého dobíjení, které může být v řádu minut. Pokračuje mluvčí E.ONu Roman Šperňák.
23: V určitých regionech i převládá nad využíváním pomalejšího dobíjení, nicméně stále stavíme i dobíjecí místa tak, aby nabízela kombinaci obojího.
5: Rozdíl je totiž v ceně, třeba PRE uvádí, že dobíjení ve stanicích u nich začíná na 7 korunách za odebranou kWh, ale u rychlejšího dobíjení může cena vystoupat až na 11 korun. Veřejné dobíjecí stanice navíc řidiči podle dat Centra dopravního výzkumu využívají zhruba jen z 20 až 30%. Zbytek spadá pod soukromé nabíječky, třeba u rodinných domů nebo ve firmách.
1: A na jakou jsme nastoupili trajektorii, je pravděpodobné, že se bude dobíjecí síť v Česku ještě rozrůstat?
5: Ano, je to pravděpodobné. Třeba ČES chce ještě do konce letošního roku provozovat 1200 stanic a do nových dobíjecích bodů investuje taky PRE, říká Jan Bílek ze jejího tiskového oddělení.
24: V tuto chvíli se zaměřujeme mimo jiné na takzvané destinační dobíjení, to znamená výstavbu dobíječek u supermarketů, obchodů či nákupních center.
5: Podobnou strategii má taky E.ON. Podle mapy dobíjecích míst na webových stránkách Centra dopravního výzkumu je jich nejvíc právě v okolí největších měst nebo na hlavních tazích. Naopak takzvaná bílá místa, kde prakticky ještě nejsou žádné dobíjecí body, se nacházejí například v částech Ústeckého kraje, na západě Čech a nebo ve Zlínském kraji. Právě na jejich pokrytí se chce centrum v budoucnu zaměřit.
1: Dodává Vít Andrle, děkuji, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: 14 hodin 25 a půl minuty míříme do Francie. Kvůli sesuvu Kosovům kamení jsou uzavřené hlavní přístupové trasy na nejvyšší alpskou horu Mont Blanc. Kvůli vysokým teplotám a tajícímu sněhu se uvolňují skalní masivy a výstup je tak pro horolezce nebezpečný. Někteří turisté ale zákazy nerespektují a v případě problému spoléhají na pomoc horské služby. To kvůli ohrožování záchranářů a vysokým nákladům kritizují některé obce. Více už nám řekne zpravodaj ve Francii Marcel Faltis, kterého zdravím. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Marceli, jak vážná je teď kvůli sesuvům kamení situace na Mont Blancu?
2: Nejlépe to ilustruje takzvaná hranice nulové teploty, tedy v jaké výšce na Mont Blancu začíná mrznout. Zatímco od začátku 90. let, někdy do roku 2020, to bylo okolo 3800 metrů, letos horolezci mráz pocítí, až když vystoupají do nějakých 4500 metrů. To má za následek tání permafrostu, který jako lepidlo drží skalní masivy pohromadě. Sesuvy skály jsou kvůli vysokým teplotám a tajícímu ledu letos tak časté, že jich Francouzská akademie věd do konce léta očekává asi 450. Ještě třeba před 10-20 lety bylo takových případů kolem desítek ročně. Vědci navíc očekávají, že s oteplováním a táním permafrostu budou kvůli člověkem způsobené klimatické změně podobně nebezpečná období v dalších letech přibývat.
1: Jak ojedinělé je, že jsou tři hlavní trasy na Mont Blanc uzavřené?
2: V historii moderního horolezectví je to bezprecedentní. Ještě nikdy se nestalo, že by kvůli padajícímu kamení byly uzavřené všechny tři nejfrekventovanější trasy. Deník Le Monde upozornil, že je přístup na vrchol uzavřený poprvé od roku 1786, kdy byl Mont Blanc poprvé zdolán, tedy že jsou uzavřené všechny ty hlavní trasy. Problém není jenom padající kamení, ale taky tající ledovec. V některých částech výstupu jsou ty trhliny v ledovci široké třeba i 20 metrů. Horské vůdcovské společnosti nejdřív v polovině července zastavily výstupy z italské strany a v srpnu se přidali i společnosti z francouzských středisek Chamonix a Saint-Gervais. Starosta Saint-Gervais Jean-Marc Payex dokonce rozhodl o uzavření horských chat Tetrus a Gout. Ty přitom horolezcům při výstupu poskytují důležité útočiště. Nebezpečné je ale třeba i jenom okolí Mont Blancu. Pád kamení u této hory v červenci zabil dva české turisty.
1: No a jak ta doporučení odložit výstupy vážně berou horolezci? Prostě na nejvyšší horu západní Evropy se vydávají i navzdory těmto varováním?
2: Přesně tak. V posledních dnech vzbudili ve Francii pozornost zejména dva případy. Tím jedním je mladý horolezec Bianco Loris, který se 11. srpna vydal s dalším horolezcem na Mont Blanc a při sestupu je zasáhla lavina kamení. Muži to přežili, ten okamžik ale zachytili v drastickém videu. Muž video zveřejnil na sociálních sítích, kde ho poté kritizovali uživatelé za to, že zbytečně riskoval svůj život. Loris se bránil s tím, že je zkušený horolezec a že ví, jak se v takových situacích chovat. Pozornost ale vzbudila taky třeba skupina 32 horolezců a horských vůdců, kteří taky 11. srpna uvízli na chatě Gout, která je teď tedy uzavřená, a když požádali horskou službu ze Saint-Gervais, aby je pomocí vrtulníku dostala do bezpečí, tak to starosta obce Jean-Marc Payex odmítl a podmínil tu záchranu tím, že musí horolezci zaplatit náklady 15 000 eur, tedy nějakých 363 000 korun, a řekl, že ten případ se musí stát precedentem, aby se konečně zreformovala pravidla pro francouzské záchranáře a ta záchrana se tedy poskytovala pouze tehdy, kdy se stanou skutečné nehody, aby to nebylo tak, že nezodpovědní lidé platili za svou nerozvážnost a ty záchranáře nezneužívali.
1: Tolik náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Děkujeme moc. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: Z výšin se vrátíme zase dolů zpět do Vinohradského studia, kde jsou připraveny další zprávy. 14.30, u mikrofonu je Ondřej Látal.
4: Český rozhlas Plus.
0: Zemědělci v Česku letos sklidí asi 6 milionů tun obilí. Bude to o 17% méně než loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci Agrární komory. Dnes je to přesně 58 let od invaze armád zemí Varšavské smlouvy do Československa. Události ze srpna 1968 na různých místech po celé zemi připomínají pietní akce. Jedna z nich, ta největší, byla taky před sídlem Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Ruský útok na rodinné domy ve vesnici v Charkovské oblasti na Ukrajině nepřežily dvě ženy. Několik dalších lidí utrpělo zranění, informovalo o tom charkovské vojenské velitelství. Rusko dnes zasáhlo taky hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem. Útočilo i na severoukrajinské město Sumy. Siamská dvojčata, která se v červnu narodila v Bratislavě, oddělí chirurgové ve speciální nemocnici v Saúdské Arábii. Televizi Markýza to řekla matka dívek, které jsou srostlé v oblasti pánve. Podle Markýzy se lékařům v saúdsko-arabském Riádu podařilo oddělit takto už 70 siamských dvojčat. Čerstvá doprava v odpoledním plusu, minutu a půl, po půl třetí, dobrý den. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Rozvadova zpozorněte za sjezdem na Rokycany. Na 64. a půltém kilometru stojí auto s defektem, částečně zasahuje do stoupacího pruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh teď houstne provoz z 10. kilometru do omezení na 23. pojedete přes 20 minut. A přeci D1.

0: Jezdí se kyvadlově a z obou směrů jsou 20-minutové kolony. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most za Europarkem je po nehodě dále blokovaný levý pruh. V pátečním provozu zdržení narůstá. Z jižní spojky od Spořilava je to teď téměř na 40 minut. Ucpává se kvůli tomu i Průmyslová ulice. Tam se stojí směrem do Hloubětina už před Kablem. Dobře dojďte. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 15 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a taky východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. V noci má být zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm anebo přeháňkami. Místy se objeví i bouřky, můžou být až velmi silné, teploty 16 až 11 stupňů. A zítra má být oblačno až polojasno, přechodně zataženo, v severozápadní polovině území místy, jinde jenom ojediněle déšť anebo přeháňky. Ojediněle se zítra můžou přidat i bouřky. Později odpoledne a k večeru pak budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty zítra 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady už je na Plusu repríza dopoledního Pro a proti.
1: Vláda nastínila, jak chce bojovat se suchem. Jedním z dlouhodobých opatření by mělo být vybudování nových vodních nádrží. Ochránci přírody s tím nesouhlasí. Peníze by podle nich měly jít spíš na vytváření mokřadů nebo revitalizaci řek. Premiér Andrej Babiš vzkázal, že taková opatření už se dělají. Mělo by se vedle toho investovat i do nových přehrad? Posílilo by to odolnost země vůči suchu? Nebo by to mohlo mít i opačný efekt?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Našimi hosty jsou vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity Jan Hradecký. Dobrý den, zdravím vás na dálku.
3: Dobrý den z Ostravy.
1: A předseda Českého přehradního výboru, vedoucí katedry hydrotechniky na fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze Ladislav Satrapa. Dobrý den, zdravím vás u nás ve studiu.
4: Dobrý den.
1: Pane Satrapo, vítáte, že vláda ve svém plánu pro boj se suchem počítá i s výstavbou nových přehrad?
4: Tak samozřejmě to vítáme, protože je to za dlouhou dobu první, zdá se, situace, kdy je snaha převést ten plán na výstavbu některých těch akumulačních nových prostorů do zákona, protože to nebude tím pádem jenom slib, ale budou ty stavby snad teda prohlášeny podle toho, co vím, za veřejně prospěšné stavby, což usnadní jejich potom projednávání a navrhování případnou výstavbu a hlavně v některých regionech v České republice už tyhle ty stavby potřebujeme, aby se stihly připravit dřív, než bude problém.
1: Pane Hradecký, váš pohled na to, že vláda si ve svém boji se suchem vytkla i výstavbu nových přehrad?
3: No tak je to určitě jeden z nástrojů, jakým můžeme se suchem bojovat, ale není rozhodně jediný. Mě na tom trošku vadí to, že přehrady v podstatě se začínají objevovat vždycky, když máme buď to tedy povodně nebo sucho, tak takovým všelékem na to jsou právě údolní nádrže. A ten názor samozřejmě přírodovědecké komunity není úplně tak jednoznačný, protože ty nádrže mají samozřejmě i celou řadu jako velmi negativních efektů v krajině.
1: Pane Satrapo, tak nepřeceňuje se význam vodních nádrží pro boj se suchem?
4: No určitě ne, prostě každá ta oblast má své zadržování vody v krajině, potřebujeme i my, protože pokud se bude zadržovat voda v krajině, což je skoro synonymum na protierozní opatření, tak bude méně sedimentů v tocích, nebude se splachovat teda ta hodnotná ornice. Pomůže nám to v tom, že třeba se sníží ty dopady eutrofizace, i když už to není to hlavní, už ta eutrofizace.
1: Dopady čeho, jenom vysvětlete
4: dopady, nám? Dopady transportu té zeminy a těch živin prostě z povodí do nádrží, kde pak vzniká eutrofizace těch nádrží.
1: Děkuji.
4: Tohleto je problém, ale teď už je to spíš problém komunálních vod, ale my potřebujeme i, aby se nám netransportovaly ty sedimenty do nádrží, do rybníků. Takže ta protierozní opatření zadržování vody v krajině je pro nás velmi užitečná a doplňuje to perfektně to hospodaření potom vodou v nádrží. Dokonce se i stalo, jsem posuzoval nedávno jednu situaci, kdy protierozní opatření a zadržování vody v krajině, které není provedeno tak, jak by mělo, brání i provedení ochrany před povodněmi v jedné části vodního toku, protože není možné tam tu ochranu udělat, protože první větší voda by zase celou tu akci ochrany v obce před povodní zhatila tím, že se tam naplaví zase sedimenty a zanese se to.
5: Pane Hradecký, tak teď jste to tady slyšel, pohled zastánce přehrad, tedy to, jakou funkci přehrady mají nejenom v boji se suchem?
3: No, přehrady samozřejmě zadržují nějaké sedimenty a nezadržují jich zrovna málo a právě to je jeden z velmi rizikových efektů, který vodní nádrže mají na vodní toky, protože pokud zadržují především ty hrubé sedimenty a těch zadržují v podstatě značné množství, uvádí se, že to bývá i více než 90% a v podstatě tím do toho vodního toku stále prostupuje ta jemná plavenina. A ta jemná plavenina je právě tím, kdo je nositelem právě těch látek, které jsou navázány třeba na jílové minerály, které potom můžou způsobovat právě tu eutrofizaci. Ta protierozní opatření se samozřejmě musí řešit úplně někde jinde. Ta přehrada je na konci řetězce. Ta protierozní opatření se musí řešit v ploše, na polích, v lesích, na lesních cestách, kde v podstatě vznikají a tam my musíme právě iniciovat celou řadu těch opatření, aby k tomu nedocházelo. A velmi intenzivně bych řekl že už je 11:55, stimulovat zemědělce a samozřejmě lesníky k tomu, aby právě k té mohutné ztrátě půdy a samozřejmě také degradaci půdy, protože tady nejde jenom o ztrátu půdy, ale jde také o to, že ta půda má naprosto transformované chemické, biochemické a fyzikální parametry a není schopná například pojmout při srážce dostatečné množství vody a potom v době, kdy máme sucho, zase právě poskytovat tu vodu například kulturním rostlinám.
5: Pane Satrapo, tak není potřeba zaměřit se spíš na jiná opatření, když chceme efektivně bojovat se suchem, třeba na to, co teď zmínil pan Hradecký?
4: Ne, to, co zmínil pan Hradecký, je všechno v pořádku. My nepotřebujeme v nádržích sedimenty, nepotřebujeme tam jílovité částice, ať to zůstane na tom povodí tím, že se provedou protierozní a další opatření pro zadržování vody v krajině. Ale jsou prostě situace, kdy bez nádrží prostě ta situace fungovat nebude. Vidíme třeba ten Bruntál nebo oblast Bruntálu. Před 2 lety, je to skoro přesně 2 roky zpátky, že jo, povodeň, Nové Heřminovy tam nebyly. To je na jih od Bruntálu, je Slezská Harta, Kružberg. Tam vlastně povodeň proběhla perfektně. Na povodí Odry všechny situace, které byly v roce 24, na všech tocích, jak na Jesenické, tak na Beskidské straně, tam, kde byly nádrže, bylo všechno v pořádku, tam, kde nádrž nebyla, byla katastrofa.
5: Tak teď poněkud mluvíme dohromady o obraně před povodněmi a současně o boji se suchem. Ano. Dá se přehradami bojovat proti obojímu?
4: Ano, protože jsou to paradoxní účely. Vodní nádrže a přehrady tedy, tak mají plnit účel jak protipovodňový, tak účel zásobní, nebo teda poskytovat nějakou distribuci vody potom následně. A tohle to všechno je výhoda, že prostě ty nádrže, přestože to jsou protichůdné účely, tak jsou schopné zajistit, protože jsou tam vytvořeny prostory, které jsou pro retenci té povodně a ještě k tomu díky teda perfektním teď už nástrojům předpovědi počasí a srážek můžeme efektivně nádrže předvypouštět a tím se dostaneme ještě do výrazně lepších účinků proti povodní.
5: Pane Hradecký, to byste uznal, že tedy přehrady, potažmo vodní nádrže můžou mít obě tyto funkce, jak tedy bránit povodním, tak nám pomáhat bojovat se suchem, přestože vy sám byste preferoval, aby se začalo jinými opatřeními?
3: No tak asi je třeba vytknout před závorku, že nemůžeme přece u dolní nádrže postavit na všech vodních tocích, protože základním jako projevem probíhající globální klimatické změny, která se projevuje tím způsobem především teda i u nás v našich podmínkách, je právě to, že ty srážky jsou velmi variabilní a jsou variabilní i prostorově. To znamená, že přece nemůžeme mít vybudované údolní nádrže na všech vodních tocích. Za prvé by to ekonomicky nedávalo smysl, nebylo by to možné a nebylo by možné v podstatě tohleto, o čem mluví pan kolega Satrapa, vlastně naplnit. Jo.
5: On ano, na druhé straně nádrže, neříkal, že je potřeba budovat nádrže na všech vodních tocích.
3: Na všech tocích. No ano, to neříkal, ale my si musíme uvědomit, že to, že někde v nějakých povodích máme třeba problémy s povodněmi, tak pochopitelně i ta klimatická změna bude přepisovat tuhletu situaci. Někde můžou samozřejmě stále jako gradovat, někde naopak se opět několik let nebo dokonce desetiletí nemusí ten problém objevit. To znamená, já jenom upozorňuji na to, že tenhleto paradigma pochopitelně funguje v podmínkách, že údolní nádrž máme připravenou. Velmi dobře samozřejmě zafungovaly v roce 24 předpovědi, dokonce i samotné hydrometeorologie vlastně překvapilo, jak dokonale dokázali tu situaci předpovědět.
5: Během těch vyšších povodní tedy myslíte?
3: Ano, během těch vyšších povodních. A samozřejmě velmi podstatné je to, aby ty nádrže byly upuštěné, protože pokud tam není ten ochranný vlastně objem k dispozici, tak ta funkcionalita nefunguje, protože to jsme třeba zažili v roce 97, kdy naopak některé přehrady a některé nádrže právě zafungovaly úplně jako opačným způsobem, protože nebyly připravené. Ale v tomhletom jsem optimista, že tedy se tady stýkají vlastně ty podmínky těch lepších a kvalitnějších vlastně předpovědí.
5: Pane Satrapo, tak není to tak, že změna klimatu postupně mění, abych tak řekl, pravidla hry a tedy i předpoklady pro smysluplnost výstavby nových přehrad?
4: Pro smysluplnost nemůže měnit pravidla hry, jenomže právě nádrže tím, že jsou schopné i v běžném provozu současném plnit ty protichůdné účely, to znamená současně zásobují, současně chrání, protože jsou schopné se přizpůsobovat, tak oni se snadno přizpůsobí i té budoucí situaci vlastně těm změnám, které může přinést jakási změna klimatu. To znamená, u těch nádrží se přepočítají jejich řídící křivky, a ty nádrže budou schopné fungovat vlastně ve správném režimu, v co nejefektivnějším režimu do budoucna, pokud se ty vnější podmínky změní. To znamená, budou schopny zachytit rychlejší povodně, budou schopny operovat s tou hladinou tak a s zásobou vody, aby následně zase ty zásobní efekty mohly poskytovat.
5: No a budou to vodní nádrže s postupujícím oteplováním zvládat při dlouhých obdobích sucha? Když se zeptám úplně jednoduše, jsem laikem, bude dost vody v řekách na to, aby bylo možné ty nádrže naplnit?
4: Víte, u nás jsou nádrže dvojího typu. Jsou nádrže sezónní a víceleté. Ty nádrže sezónní se teda plní prázdní v rámci jednoho ročního cyklu, ty víceleté ve víceletém cyklu. Ty víceleté cykly jsou doložené, že probíhají během těch víceletých cyklů, ty nádrže se můžou více vyprázdnit, potom se zpátky doplní a žádné výpočty, ani klimatické výpočty do budoucna neukazují, že by ty nádrže měly mít změněnou funkci. A počítá se tam se vším, i s výpadem, s průsakem a tak dále.
5: Pane Hradecký, vy máte k dispozici jiné výpočty?
3: No tak my samozřejmě se díváme na to, jakým způsobem ty jako nádrže dlouhodobě fungují. A když se podíváme na některé z nich právě v tom období, kdy máme za sebou několik sezon toho sucha, tak můžeme vidět, že opravdu jako to vyprazňování těch nádrží je poměrně výrazné a že v podstatě přestávají právě plnit. A do budoucna, my jsme v podstatě řeknu v nějaké počáteční fázi a do budoucna se může stát, že to období sucha, které bude kumulované, bude vlastně pokračovat několik let za sebou. A pak v podstatě k tomu, o čem mluví pan docent Satrapa, nemusí dojít. To znamená, přestane fungovat právě ten režim těch víceletých jakoby nádrží z hlediska toho zásobování tou vodou. Velkým problémem v tomhletom směru spatřujeme to, že ta zásoba té vody, která se dostávala do těch nádrží například stajícího sněhu, tak díky tomu, že nám vlastně velmi výrazně klesá počet mrazových dnů a sníh vlastně na horách kolikrát nemáme, máme bezsněžné zimy, tak k tomu doplňování vlastně těch zásob nedochází.
5: Ale promiňte, že vás přerušu, to mluvíte o spíš budoucnosti, možná ne tak vzdálené, ale uznal byste, že teď zatím nám ty stávající vodní nádrže, stávající přehrady v boji se suchem spíš pomáhají?
3: Pomáhají nám nadlepšovat průtoky pod nádržemi, ale samozřejmě je to zase v rámci omezení jakési fluviální dynamiky, jo? Té říční dynamiky, která je pod tou přehradou a která na tohleto ten normální vodní tok vlastně není zvyklý. Tam v podstatě ty výkyvy těch průtoků jsou naprosto jakoby přirozenou součástí fungování toho říčního systému. To znamená, je to něco za něco, ano, nějaké množství vody tam vlastně vytéká. Otázka je, jak dlouho vlastně jsme schopni tenhle ten průtok vlastně sanovat, protože ta voda je tam samozřejmě limitovaná.
5: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity Jan Hradecký a vedoucí katedry hydrotechniky na fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze Ladislav Satrapa.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Není to, pane Satrapo, potíž, že při suchu, zvlášť při tom déle trvajícím, kterému jsme čelili, nebo vlastně do značné míry dál čelíme, tak se voda z velkých nádrží odpařuje rychleji?
4: No, tak obecně z nádrží se voda odpařuje z hladiny. Když uděláme mokřad, tak ale odpar z toho mokřadu díky rosinám je ještě větší než nádrží z plochy hladiny. Pokud vím, tak když jsme se bavili o tom suchu, pokud vím, tak žádná z našich nádrží není v současné době na hladině stálého nadržení, to znamená na úrovni vyprázdnění. A ještě nikde zatím neřešíme to, že většina těch nádrží, nevím úplně přesně jak, ale myslím si, že všechny nádrže ještě vypouštějí minimální zůstatkové průtoky podle manipulačních řádů. Pokud by se stalo, že něco sjede na stále nadržení, to znamená, ta nádrž se vyprázdní, i když tam zůstává dole ještě objem vody, od kterého se stanou ty živočiši a tak dále, tak potom se manipuluje tak, že co přitéká, to odtéká. To znamená, co se měří na přítoku do nádrže, přitéká, to stejně odtéká. Jak říkal kolega Hradecký, že tu dynamiku nezajišťujeme, že zajišťujeme minimální zůstatkové průtoky, které jsou stálé. Tady jde o diskuzi, že jo? Protože ty minimální zůstatkové průtoky, které odpouštíme, zajišťují lepší komfort pro život v tom vodním toku pod přehradou, i když třeba do nádrže ještě přitéká málo vody nebo nepřitéká nic, protože ta nádrž se prázdní. Jestli bude zájem o to, abychom potom odpouštěli to, co přitéká, to znamená nulu i z nádrže, tak to se nám nezdá, že by to bylo správné, i když dynamika vodního toku samozřejmě by byla přirozenější.
5: Pane Hradecký, přesvědčuje vás tato odpověď?
3: Je to právě jedna z věcí, o které se do budoucna můžeme bavit, jakým způsobem nastavit právě ty manipulační vlastně řády na těch velkých údolních nádržích, ale nejde jenom o velké údolní nádrže, jde v podstatě o celou řadu jakoby příčných staveb, různá jezová tělesa a podobně, kde v podstatě podobným způsobem nějak vlastně ovlivňujeme ten průtok vody v korytě a dáváme třeba kolikrát přednost, já nevím, výrobě elektrické energie a potom samozřejmě může docházet tadyhle k těm problémům. Jo, že se nedodržují v podstatě v některých případech manipulační řády, ale to je záležitost ne velkých údolních nádrží, ale spíše těchto jiných typů vlastně příčných staveb na vodních tocích.
5: Já když se, pánové, vrátím k tomu, čím jsme začínali, a to je ten plán vlády výhledově začít investovat do výstavby nových vodních nádrží v Česku. Kdybych měl být konkrétní, tak vláda toto chce upřesnit na 20 místech ještě na podzim, tedy chce uvést 20 míst, kde by ty nové vodní nádrže mohly vzniknout. Byli bychom na tom, pane Satrapo, líp, kdyby už tyto nádrže stály, kdyby v Česku bylo o 20 víc, zvládali bychom teď sucho lepší?
4: Víte, ta situace je trošku komplikovanější. My do dnešní doby neustále těžíme ze zkušeností a stavebního úsilí našich předků. Za dobu naší demokracie, což je skoro 40 let, my jsme neuvedli do provozu žádnou přehradu novou. Poslední, která se uvedla do provozu, byla Slezská harta v roce 96, naplánovaná ještě předtím.
5: A začíná se tedy budovat přehrada Nové Heřminovy?
4: Nebo Nové Heřminovy, ale to je zase roce. Ještě před dvěma lety se to byl humbuk, že jo, a zase ještě do roku 28 se nic nebude dít. Ale jenom, abych navázal, v současné době my řešíme převody vody mezi soustavami vodohospodářskými. Díky nástupu demokracie se zvýšily ceny vody, což způsobilo snížení potřeby vody. A tím ty nádrže, které máme tady ještě z doby předchozího režimu, nám stačí. Ale v současné době a dál důvodem, proč zatím jsme neměli problém, je ten, že když přijde období sucha, když nádrže začnou mít problémy, tak se začne omezovat zemědělství, průmysl, začnou se omezovat další veškeré odběry vody, kromě obyvatelstva. Takže obyvatelé zatím nikdy nepoznali skoro nějakou regulaci.
5: Takže vaše odpověď na moji otázku, zda bychom teď sucho zvládali líp, kdyby už těch 20 zamýšlených nových vodních nádrží existovalo, je?
4: Odpověď je taková, že pokud by pokračovala situace na Pardubicku, Hradecku a Českobudějovicku delší dobu, jaká je, tak bychom to nezvládali a museli bychom přistoupit k regulacím odběru vody. Zatím se to nestalo, protože ty zásoby máme z nádrží, které existují, převádíme některé nové nádrže na zásobová, některé teda původní nádrže, že třeba více zásobují vodou. Takže současnou situaci s více nádržemi bychom zvládli komfortněji v některých oblastech, kde hrozí nějaké omezování dodávek vody. A ty nejhorší jsou teda Hradecko, Pardubicko a Českobudějovicko, kde opravdu ty dvě nádrže, které si pamatuju, že by tam měly být, tak ty by výrazně pomohly situaci.
5: Tak podle pana Satrapy zatím v Česku situaci zvládáme, ale výhledově už tomu tak být nemusí, tak nebude přinejmenším ke zvážení, zda někde nevybudovat nové vodní nádrže, pane Hradecký?
3: Já určitě netvrdím, že některé vodní nádrže nebude nutné budovat. Určitě i z hlediska té bilance pro obyvatelstvo, zásobování průmyslu nebo některé další nutné potřeby to nutné bude. Já jenom bych byl rád, aby úplně na stejné úrovni, což mě zatím nikdo nepřesvědčil, že by to takhle, tenhle ten narrativ vlastně byl propagován, byly i ty další věci, které v krajině musíme dělat, protože ty nádrže...
5: Tím myslíte třeba to vytváření mokřadu, úpravu nevhodného odvodní půdy a tak dál.
3: Tak, přesně tak. Že my se v podstatě bavíme jenom o tom, kolik vybudujeme nádrží, ale já jsem doposud neslyšel, jakým způsobem a jaké si dáme závazky z hlediska například rozmeandrování vodních toků, jakým způsobem budeme stimulovat zemědělce, aby zvýšili vodní kapacitu půdy, jak budeme zvyšovat organickou hmotu v půdě. To jsou všechno věci, které by měly být navázány na tu činnost v podstatě zemědělců. A mělo by to být na stejné úrovni, jakože se bavíme o výstavbě nových nádrží. A tohle mě tady velmi výrazně chybí, protože ten větší zásobní objem automaticky neznamená větší vodní bezpečnost, protože ta větší vodní bezpečnost vzniká až v situaci, kdy ta nádrž je naplněná vodou. A ta voda se mimo jiné generuje a dlouhodobě potom dotéká do té nádrže právě z té například půdní vláhy nebo z mělkých podzemních vod.
5: Premiér Babiš vzkázal, říkal jsem to tady hned na úvod, že tato opatření, která jste vyjmenoval, pane Hradecký, už se dělají.
3: No oni, ta opatření se dělají, ale dělají se ve velmi malém zlomku, v malém procentu. Když se podíváme na hlavní vodní toky, tak nemáme hlavní vodní toky, které bychom výrazně napojili na nivy a opět je vrátili do přírodě blízkému stavu.
5: Pane Satrapo, to byste uznal, že tato opatření se v Česku dost možná podceňují a že mnohem výrazněji a na vícero místech máme vytvářet mokřady, upravovat půdu, zemědělskou půdu, která je nevhodně odvodněna, revitalizovat naše řeky a tak dál. Prosím, stručně končíme.
4: Ano, víte, tadyhle to já si nemám žádný problém. Samozřejmě, ať se tyhle ty věci dělají, to je v pořádku. A jenom bych uvedl jednu věc. Teď jsem někdy četl v nějakém článku, že bývalý ministr Hladík říkal, že do zadržování vody v krajině od těchto opatření na pozemcích se poslední dobou dalo asi 20 miliard korun. Do výstavby nové přehrady se nedalo vůbec nic.
5: Tolik Ladislav Satrapa z Českého vysokého učení technického v Praze, rovněž předseda Českého přehradního výboru, diskutoval s Janem Hradeckým z Ostravské univerzity. Pánové, děkuji vám oběma.
4: Naschledanou.
5: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Ochrana přírody a životního prostředí z mnoha úhlů pohledu a v mnoha pořadech. To je Český rozhlas Plus. S námi se dozvíte to nejdůležitější o změně klimatu na světové, evropské i lokální úrovni. Vysvětlíme vám všechna přijímaná opatření a popíšeme, jaký mají cíl. Zavedeme vás do národních parků, k malým biotopům, ale i na pole zemědělců. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus. Tam všude se dozvíte, co potřebujete vědět o ochraně životního prostředí. Český rozhlas Plus. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
6: Česko se po 30 letech relativního klidu učí znovu přemýšlet o krizích. Jak jsme na ně připraveni, jak moc jsme ochotní se na ně připravit a kdo za to nese zodpovědnost? Stát, samosprávy nebo jsme to my, občané? A poučili jsme se z povodní nebo z pandemie covidu? Speciálním hostem je Dušan Uhlík, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení generálního ředitelství hasičů.
2: Poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Je 15 hodin, posloucháte páteční odpolední Plus. Od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Tady jsou naše témata.
2: Český rozhlas Plus.
7: Francouzské úrokové sazby na obsluhu státního dluhu jsou nejvyšší za posledních 18 let. Francie si půjčuje za horší podmínky než třeba Řecko či Itálie. Co zemi hrozí a ovlivňuje to debatu před prezidentskými volbami příští rok? Desítky různých akcí a happeninků dnes připomínají 58. výročí srpnové invaze do tehdejšího Československa. Ve Všetatech dávají tanky na plovárně. Pozveme vás tam. Probereme také případ běloruské novinářky, která léta působila v Česku a soud rozhodl o tom, že pracovala pro ruské vlivové hráče. A spojíme se s autorem knihy Lišky pod Big Benem, s Jaromírem Markem, někdejším zpravodajem v Británii, který své knihy načetl pro Plusovou radioknihu a dnes uslyšíte první díl. Teď ovšem uslyšíte Ondřeje Látala a zprávy.
0: A přeju dobrý den. O post senátora se letos uchází 154 kandidátů. Je to zhruba o 80 míň než při volbách před 6 lety. Česká tisková kancelář to zjistila od registračních úřadů. Méně zájemců o křeslo v horní komoře zaznamenali jen v roce 1998. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. Největší výběr mají voliči v Praze 1, kde se o zvolení uchází 9 kandidátů. Na Rychnovsku jsou naopak jenom 2. Česko dnes zasáhnou silné bouřky, navrhuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 15 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smolie může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
8: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoku na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo celkem 7 pracovníků organizace World Central Kitchen, včetně polského dobrovolníka Damiana Sobola.
9: Polsko vyjádřilo zklamání nad tím, že Izrael nebude incident dál vyšetřovat a viníky trestně stíhat. Izraelská armáda pouze identifikovala dva zodpovědné vojáky, které následně propustila. Polsko zároveň informovalo, že případ bude dál vyšetřovat okresní prokuratura v Přemýšli. Znepokojení nad izraelským rozhodnutím vyjádřila taky australská ministryně zahraničí Penny Wongová. Mezi oběťmi z humanitárního konvoje byla totiž vedle Poláka, Britů nebo Palestinců, tak jedna Australanka. Izrael o průběhu vyšetřování údajných zločinů spáchaných v pásmu Gazy informoval ve středu. Ze 150 nahlášených případů se bude dál věnovat jenom 5. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Americké muzeum moderního umění v texaském městě Fort Worth uvedlo v předvečer výročí invaze do Československa film Vlny. Snímek režiséra Jiřího Mádla o osudech novinářů Československého rozhlasu v době okupace se dnes přesouvá do nedalekého Dallasu, kde ho Američané uvidí přímo v den historického výročí.
10: Jestli se z rádia ozve tohle, nechám vypnout vysílače.
11: Americké publikum už Vlny zná z loňska, kdy snímek soutěžil o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Tentokrát je uvidí v rámci přehlídky současných českých filmů Check That Film, kterou už 14 let organizuje filmař Jeffrey Brown. Letos poprvé pořádá promítání i v severním Texasu a muzeu The Modern, které je významnou kulturní institucí a jedním z nejdéle fungujících na západě Spojených států. Promítáním Mádlových Vln připomíná nejen srpnové události z roku 1968, ale ukazuje také Američanům dynamiku nástupu totality ve svobodné zemi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nedostatek krmiva kvůli suchu nutí některé zemědělce prodávat část dobytka. Agropodnik Košetice s 2700 kusy skotu má letos jen polovinu potřebného krmení a chce proto prodat 600 býků. Problémy mají podle zemědělského svazu i další chovy. Situaci zhoršuje taky nutnost přikrmovat dobytek, který je běžně na pastvě. V bývalých městských lázních v Chomutově má od roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na 1,2 miliardy korun, doplňuje primátor města Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
12: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
0: Město chce na přestavbu získat peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory, ale zatím radnice nezná. Přidáme další dopravní informace v odpoledním plusu. Hezký pátek. Na D5 z Prahy do Rozvadova zpozorněte za sjezdem na Rokycany. Na 64. a 5. kilometru stojí auto s defektem, částečně zasahuje do stoupacího pruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 pojedete různě pomalu do zúžení na kilometr 196. Doba jízdy se pohybuje kolem 50 minut pro osobní auta. Na D35 i na silnici 35 směrem z Hradce Králové jsou fronty za Vysokým Mýtem a před koncem dálnice vždy na 15 minut. Před Litomyšlí stojí pak další kolona na minimálně 20 minut. A na silnici 37 na trase Trutnov-Jaroměř hlásí náš zpravodaj kolony. Je tam dopravní omezení. Dobře dojďte. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, v severozápadní polovině území místy, jinde jen ojediněle déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední plus.
7: 7 minut po 15. hodině vás od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Francie si musí půjčovat rekordní množství peněz na obsluhu svého státního dluhu. Francouzské úrokové sazby jsou nejvyšší za posledních 18 let. Tamní parlament navíc čeká ostrá debata o rozpočtu na příští rok a celá země se chystá také na prezidentské volby. Detaily má ve studiu Martin Balucha z naší zahraniční redakce, ještě donedávna náš zpravodaj ve Francii. Vítej, dobrý den.
5: Taky zdravím, hezké odpoledne.
7: Proč jsou teď úrokové sazby za francouzský státní dluh tak vysoké a jak si Francie vede ve srovnání třeba s takovým Řeckem nebo s Itálií?
5: Když to vezmu postupně k té druhé otázce, tak Francie ve srovnání se svými sousedy, ať už je to Španělsko, Itálie nebo Řecko, tak si vede podstatně hůř. Ty sazby, respektive ty podmínky, za který si půjčuje, tak jsou ještě horší. V úterý se ty úrokové sazby pohybovaly nad hranicí 4%, což jsou nejvyšší sazby za posledních 18 let, respektive od dob finanční krize v roce 2008. Výrazně se navýšil i takzvaný spread, tedy rozdíl ve výnosu desetiletích státních dluhopisů mezi Francií a Německem. Naposledy, když se to ve Francii stalo, tak padaly ty tehdejší vlády, ať už to byl kabinet Michela Barniera, tedy v prosinci roku 2024, nebo tedy vláda Françoise Bayroua, toho nadcházejícího premiéra v září roku 2025. Těch důvodů, proč jsou ty sazby tak vysoko, je víc. Samozřejmě to platí nejen pro Francii, ale i pro další země. V minulých dnech na plusu jsme řešili státní dluh, deficit Spojených států, takže samozřejmě to jsou podobné faktory, ať už je to krize spojená s Hormuzem, inflace. Co je taky zajímavé, tak například pravicový politik, prezidentský kandidát David Linard poukazoval na to, že jen splácení toho úroku Francouze vyjde dráž než celý rozpočet ministerstva školství. A tady je potřeba dodat, že francouzský rozpočet ministerstva školství je skutečně jeden z těch největších a je to velká část toho celkového rozpočtu.
7: Francouzská vláda si dala za cíl snížit ten deficit na hranici 5% HDP. Daří se jí to?
5: Francouzská vláda sama už není podle deníku Le Figaro příliš optimistická, že se podaří ten deficit snížit právě na tu hranici 5% HDP, což je přes 150 miliard eur. Loni se ten deficit pohyboval nad touto hranicí, tedy nad tou hranicí 5% HDP. Francie delší dobu, řekněme, porušuje rozpočtová pravidla Evropské unie, protože ta pravidla, respektive ta hranice, nad kterou by se nemělo jít, to jsou 3% HDP, takže Francie je výrazně nad touto hranicí a není sama v rámci Evropské unie. Je to třeba taky Polsko, Belgie. Díval jsem se na data, pokud jde o Česko, tak v tom předchozím období byl český deficit pod hranicí 3% HDP, ale už podle Českého statistického úřadu to první čtvrtletí letošního roku, tak už jsme byli nad tou hranicí 3% a bylo to 3,5% vůči HDP.
7: Ano, on jde právě o tu rychlost toho zadlužování. Jak jednání o státním dluhu a deficitu ovlivní podzimní debata o rozpočtu na příští rok a pak také nadcházející prezidentské volby ve Francii?
5: No samozřejmě negativně budou to tlaky navíc. Debaty o rozpočtu mají začít už v září. Už teď je jasné, že budou napjaté, protože ta situace v parlamentu, ve francouzském parlamentu, tedy konkrétně v té dolní komoře francouzského parlamentu, to znamená v Národním shromáždění, je, můžeme říct, zablokovaná už od rozpuštění Národního shromáždění v roce 2024. Od té doby jsou v dolní komoře parlamentu, řekněme, tři bloky, to znamená nacionalisté, centristé a pak bývalý sjednocený blok levicový a žádný z těchto bloků se neshodne na politice. To je taky důvod, proč současná vláda trpí, má velký problém prosazovat jakoukoliv politiku, takže očekává se, že ty debaty budou znovu velmi vyostřené a bude velmi těžké prosadit ten rozpočet na nadcházející rok. Ostatně, když se ohledneme do minulosti, do let 2024, do roku 2025, tak ty začátky vždycky Francie začínala v rozpočtovém provizoriu. To znamená, že to byl nějaký rozpočet, který vycházel z toho, jak to bylo nastavené v předchozím období. Ty výdaje byly nastavené jako v minulosti, ale nemohlo se příliš investovat a trpěl tím samozřejmě i soukromý sektor.
7: No a jaká řešení nabízejí prezidentští kandidáti? Jsou ve shodě, že by se mělo šetřit?
5: Nejsou. Samozřejmě tam panují rozdílné názory, jak by se mělo přistupovat k deficitu, státnímu dluhu, jak by se mělo šetřit nebo ne. Pokud jde o centristy, řekněme umírněné pravicové politiky, tak ti skutečně připomínají, že deficit, státní dluh, že je to obrovský problém. Tady mám na mysli třeba právě bývalého premiéra Françoise Bayroua, který upozorňoval nad tím, že státní dluh francouzský, to je Damoklův meč, který visí nad Francií. Podobně mluvil i Michel Barnier, oba tedy skončili při projednávání rozpočtu na ty nadcházející roky. Pokud se ale podíváme třeba nalevo, tak tam panuje jiná situace, tam chtějí jít jinou cestou zdanění bohatších vrstev nadnárodních podniků a třeba taková kandidátka, dnes tedy už kandidátka potvrzená nacionalistů Marine Le Penová, tak ta chce zrevidovat například důchodovou reformu, ta je pozastavená mimochodem a ona už tedy neuvažuje o tom, že by se měl důchodový, respektive ta hranice pro odchod do důchodu zvyšovat na 64 let, ale spíš sníží na 60 let a to samozřejmě taky neprospěje tomu rozpočtu.
7: Tolik reportér zahraniční redakce Martin Balucha. Děkuji moc, že jsi přišel do studia. Naschledanou.
5: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
7: 15 hodin, 13 minut. Desítky různých akcí a happeningů dnes připomínají 58. výročí srpnové okupace tehdejšího Československa vojsky Varšavské smlouvy. Ve Všetatech na Mělnicku uvádí divadelní spolek Tisíci hran Tanky na plovárně. Inscenace je založená na osobním svědectví aktérů, kteří v 60. letech na pozadí společenských a politických událostí dospívali a hledali vlastní identitu. Ukazuje, jak do jejich osudů zasáhlo pražské jaro a jeho násilné ukončení a podle čeho se rozhodovali v kritických momentech. Představení doplňují unikátní dobové záběry ze soukromých archivů. Blíže si o tom řekneme se spoluzakladatelkou a režisérkou Tisíci hranů Terezou Durdilovou, kterou už vítám ve vysílání. Dobrý den.
13: Dobrý den.
7: Jak moc se vaše inscenace Tanky na plovárně týká právě 21. srpna roku 1968? Jak jste tohle téma uchopili?
13: Tak my jsme právě vycházeli opravdu z těch očitých svědectví, těch našich vypravěčů, takže jsme zaznamenali ten 21. srpen právě z pohledu Renaty, která právě toho byla dokonce i u rozhlasu. Bylo jí asi 20 let. A další Alena prožívá to u babičky někde mimo Prahu, takže se dozvídá všechno jenom z rozhlasu. A třetí protagonista Jindřich, tak ten je zrovna v Itálii a tam se to dozvídá právě prostřednictvím televize. Takže se snažíme právě tyhle ty rozdílné pohledy na tu chvíli, na ten den kombinovat a udělat z toho právě trošku pestřejší pohled na tu dobu, ale zároveň tam zařazujeme nejenom to 21. srpna, ale i co tomu předcházelo a jak se vlastně mladým lidem v 60. letech tady v Československu žilo.
7: Vy na svých stránkách píšete o dlouhém procesu vzniku této inscenace. Tak jak dlouho jste ji dávali dohromady, než jste s ní vyšli před diváky a proč?
13: Tak u nás ten proces vlastně začíná tím, že se scházíme, že potkáváme lidi, že potkáváme příběhy. A ze začátku třeba tady u inscenace Tanky na plovárně jsme měli představu, že budeme hodně zapojovat lidi, kteří v té době emigrovali po 68. A takže jsme právě scháněli spoustu emigrantů, ale nakonec jsme zjistili, že tudy ta naše cesta asi nepovede, takže
7: vlastně tam není nikdo nakonec, nikdo vlastně z těch tří aktérů není, kdo by se rozhodl pro imigraci, i když tam ty myšlenky také byly.
13: Ano, ano, tam ty myšlenky určitě jsou, protože ty mladí lidé se, myslím, v tu dobu právě hodně rozhodovali, zvlášť třeba Jindřich Syny, který byl v té době v Itálii, tak tam spousta lidí vlastně už se nevrátila do Československa.
7: Já jsem vás přerušila, proč jste tedy šli spíše tou cestou těch lidí, co tu zůstali, těch jejich příběhů?
13: No, hrála v tom velkou roli ta, samozřejmě i to, že ty lidi, kteří jsou emigranti, tak nejsou tak často tady. Takže jsme v podstatě, ty jejich příběhy byly strašně zajímavý, ale náš právě pohled na to dokumentární divadlo je o tom, že ty lidi vypráví ty svoje příběhy sami. Takže jsou sami přítomní na scéně a prostě ta nejvíc funguje tahle ta autenticita toho vyprávění, takže my jsme nechtěli vlastně přistoupit k tomu nahrávání třeba a potom reprodukování nějakých příběhů bez těch aktérů, kteří by tam byli na místě.
7: No, když jste říkala to nahrávání, tak nahrávky, ty dobové záběry, jak jste je vybírali? Protože já jsem měla možnost tu inscenaci vidět dokonce dvakrát. A máte tam vlastně i takové docela neznámé nebo ne úplně všeobecně známé ty záběry a vyjádření třeba i tehdejších populárních hvězd, zpěváků a podobně, jak se vlastně na to tvářili?
13: Ano, my spolupracujeme vlastně s archivem Jana Šikla, který je vlastně takovou pokladnicí těch filmových záběrů, které právě byly točeny mimo Českou televizi a tak dále, který vlastně si lidi točili sami. A tam právě jsme se dostali k těm unikátním záběrům, které právě často jsou právě ze soukromého archivu. Takže to nám hodně pomohlo.
7: Ještě mi řekněte, komu je tohle představení Tanky na plovárně určeno?
13: Tak to představení a vlastně i ostatní představení Tisícihranů jsou určeny samozřejmě všem věkovým kategoriím, ale hodně rádi hrajeme pro školy, speciálně pro střední školy tohle představení, protože právě ten věk těch našich protagonistů v tom roce 68, 60. letech vlastně byl podobný jako je ten středoškolský nebo vysokoškolský věk, a tím pádem vlastně ta představa toho chování mladého člověka v té době a dneska se i vlastně trochu propojuje a je to taková přímé vtažení vlastně do toho dění tehdejšího.
7: Děkujeme moc. Tolik spoluzakladatelka a režisérka tvůrčí skupiny Tisícihran Tereza Durdilová. Ještě jednou připomínám, že Tanky na plovárně můžete dnes vidět ve Všatatech na Mělnicku. Naslyšenou a hodně spokojených diváků.
13: Děkuju, moc mě těšilo. Mějte se hezky.
7: Dalším z míst, kde si dnes lidé připomínají výročí srpnového vpádu vojsk, je Holešov na Kroměřížsku. Počátek okupace se tam neobešel bez odporu místních. Holešovští výsadkáři například odmítli vpustit okupační vojáky do areálu místních kasáren a ubránili je.
14: To byli obětavci, kteří nepustili prostě ruskou botu přes bránu.
15: Nadporučík v záloze Vladimír Klepal je jeden z pamětníků, kteří se dnes sešli v Holešově na Kroměřížsku. Před 58 lety tam místní výsadkáři bránili kasárny před sovětskými okupanty. Pokračuje jeden z příslušníků tehdejšího 7. výsadkového pluku, desátník Jaroslav Pokorný.
16: Když přišel ten 21. srpen, tak jsme zrovna byli v lese na cvičení a když jsme přijížděli sem, tak už kasárny byly celý obstoupený vojskama. My jsme v podstatě nevěděli ani dne, ani hodiny, jak to dopadne všecko.
15: Místní kasárny vojáci bránili několika způsoby, pokračuje nadporučík Josef Bartošek.
17: Za prvé jsme udělali ochranu uprostřed kasáren s kulomety, s pancéřovkama, protože před náma stálo 30 tanků ruských. Velitel vyslal jednu rotu, tam bylo asi 80 vojáků, kteří šli zakopat tady do lesu nad Holešov. Asi 8 vojáků v civilu jsme šli do města a jsme podávali hlášení do kasáren o pohybu ruských vozidel. Tak určitá obava tam byla, ale my jsme se cítili, že jsme dobře vycvičení a že je zvládneme.
15: Výsadkáři tehdy kasárny jako jediné v Československu ubránili, a to navzdory velké přesile Sovětů. Ti navíc nepřijeli do Holešova úplně naslepo.
17: Vojáci byli naštvaní na ty Rusáky, že nás tady tak přepadli, protože oni se s našimi důstojníky, oni se znali. Ti, co sem přijeli, oni tady byli předtím někdy, tuším, že v červnu. Tenkrát byli zpřátelená armáda, že? Tak oni procházeli naším útvarem a oni se znali, některýma těma důstojníkama si tykali a přesně věděli, kolik nás je, jaké máme zbraně. Oni všechno nás věděli.
15: Josef Bartošek popisuje i atmosféru mezi lidmi v samotném Holešově.
17: Lidi byli naštvaní na ty Rusy, auta, které projížděli kolem, tak troubili celou dobu. Tady bylo spousta nápisů, ať je Dubček a vraťte se Ivan domů. Tak byla to rozhodně událost, která nás všechny stmelila. Všichni jsou na to hrdí, že jsme prostě obstáli, že jsme se nepodolili těm Rusům.
18: Pozor! Poctě! Zbraň!
15: Z Holešova na Kroměřížsku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
7: 15 hodin 21,5 minuty. Běloruská novinářka Natalia Sudlianková aktivně pracovala ve prospěch nepřátelských zájmů Ruské federace v České republice. Podléhala například pokynům ruské vojenské rozvědky GRU. Takto podle zjištění i rozhlas CZ rozhodl Městský soud v Praze. Zamítnul tak žalobu Sudlenkové na někdejší vládu Petra Fialy z ODS, která v minulosti na novinářku žijící více než 20 let v Česku uvalila sankce. Podrobnosti k případu teď má pro nás redaktor Jan Horák, který je ve studiu. Dobré odpoledne.
19: Dobrý den.
7: Řekněme si nejprve na úvod, kdo vlastně je Natalia Sudlenková.
19: Tak Natalia Sudlenková v roce 1999 uprchla před režimem běloruského diktátora Alexandra Lukašenka. V České republice si od té doby požádala o politický azyl, který získala. A vydávala tu české noviny v ruském jazyce. Jejíž oficiálním účelem bylo posilování česko-ruských vztahů.
7: Proč je vláda Petra Fialy zařadila na národní sankční seznam? Jaké k tomu měla důvody?
19: Fialův kabinet tak rozhodl v dubnu 2025. Tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský označil Sudlenkovou za klíčovou spolupracovnici ruské vojenské rozvědky GRU v České republice. Sudlenková po roce 2020 publikovala několik článků, které například zpochybňovaly pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
7: A slyšeli jsme, že soud zamítl žalobu Sudlenkové, proti čemu ona ji podala?
19: Ruská vlivová agentka podala žalobu proti tomu, že Fialova vláda zamítla její námitky proti uvalení sankcí. Uváděla, že jí ministerstvo zahraničí neumožnilo seznámit se s důkazy proti její osobě. A také popírala, že by vědomě spolupracovala s GRU.
7: Co všechno my víme vlastně o aktivitách Sudlenkové ve prospěch Ruské federace?
19: Podílela se na aktivitách ruským státem placených propagandistických subjektů, jako jsou Fond na podporu a ochranu práv krajanů žijících v zahraničí, Nesmrtelný pluk a Nesmrtelný pluk Ruska. Také pracovala ve prospěch ruského státního podniku Rosatom, který usiloval o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Dále na pokyn svého řídícího důstojníka z GRU Alexeje Šavrova vydávala články proti tuzemským neziskovým organizacím. A také vydala článek zpochybňující uvalení evropských sankcí na ruského oligarchu Ališera Usmanova, který podporuje ruskou agresi na Ukrajině. Od GRU a lidí z okolí Usmanova inkasovala 10 000 eur v kryptoměně. Pardon.
7: Bude se Sudlenková proti rozsudku bránit?
19: Je potřeba říct, že rozsudek je pravomocný, lze však proti němu podat kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Jestli to však Sudlenková učiní a co říká na samotný rozsudek, není jasné, protože její právní zástupce se nám s ohledem na advokátní mlčenlivost odmítl vyjádřit.
7: Víme, kde ona nyní žije, nebo jaký byl její další osud po tom, co byla zanesena na národní sankční seznam?
19: Sudlenková loni 1. května opustila Českou republiku, na což tehdy upozornili Seznam zprávy. Fialova vláda ještě týž rok dosáhla toho, že na ní uvalila sankce Evropská unie. Ruská vlivová agentka se tak nesmí zdržovat v žádném z členských států unie a pokud v nich měla nějaká aktiva, tak jsou zmražená.
7: Dodává redaktor Jan Horák. Děkujeme za tento případ. Naslyšenou.
19: Já děkuju.
7: 15 hodin 25 minut. Posloucháte Odpolední plus. Když se řekne Velká Británie, mnozí z nás si představí královskou rodinu, Harryho Pottera nebo londýnské metro. To ale zdaleka není všechno. Londýnem se totiž kromě podzemní dráhy prohánějí i lišky nebo ovce. Spojené království řídí tradice a zvyky, které nám mohou připadat přinejmenším podivné, a mezi Brity byste našli také hodně excentriků. Ostatně jeden z nich kandidoval v nedávných doplňovacích volbách k Lectonu proti Nigelu Farageovi. To si z našeho vysílání možná ještě vybavíte, a pokud ne, tak se to dočtete v knize Lišky pod Big Benem redaktora a někdejšího zpravodaje Českého rozhlasu v Británii Jaromíra Marka, kterého teď zdravím po telefonních linkách. Dobrý den.
20: Pěkné odpoledne.
7: To důležité ještě nezaznělo. Posluchači si totiž ode dneška mohou vaši knihu poslechnout také ve formě radioknihy, kterou jste sám načetl. Podle čeho jste vybral těch 10 kapitol, které nakonec zazní?
20: Já jsem se snažil, aby tam byly takové kapituly, které, řekněme, co nejvíce popisují tu britskou mentalitu, takové ty nejrůznější zvyky, které jste zmínila. Ono v té knižce jsou ještě nějaké takové další aspekty. ty jsem musel bohužel tedy dát stranou, ale to, co jsem vybral do těch 10 dílů, v kterém vždycky jsou tak 2-3 kapitolky z té knížky, tak tam jsou právě takové věci, jako proč Britové rádi a často stojí ve frontách, jak je to s těmi liškami, jak je to s britskou kuchyní, co dělá skota s kotem, a potom jsem si neodpustil takové trochu palčivé téma, kapitola, která se jmenuje Být východoevropanem, která tak trochu popisuje to naše stýkání a potýkání, a zejména po roce 2004, když tam přišla řada Čechů do Británie, jak se to, jaké to mělo spojitosti, ale taky o tom, jaké vůbec jsme měli v historii s Británií my Češi vztahy.
7: Už jsem zmínila právě ty excentriky, včetně hraběte od Patkáče, který ve volbách v Klektnu dostal téměř 9,5 tisíce hlasů, tedy víc než čtvrtinu odevzdaných lístků. Takových zvláštních nebo podivínů možná má Británie víc. Kdo nejvíce zaujal vás?
20: Já musím říct, že co si tak nejvíc pamatuju, tak to byl muž, který, jak to sám tvrdil, a byl jsem to zkontrolovat, a pokud předstíral, tak velmi dobře, který už asi 20 po 30 posledních let slaví každý den Vánoce. Pak to byl muž, který si říkal kapitán Fazolka, který měl všechno oranžové ve svém bytě. On celý byl oranžový, na hlavě měl vytetované fazole v rajské omáčce. Dokonce kousek tam, kde jsem bydlel, tak byl pán, který chodil pospátku. Těch nejrůznějších takových lidí zajímavých je v Británii opravdu hodně, a i třeba pokud jde o oblékání, tak tam prostě trošku ty zábrany jsou jinde. Není úplně výjimka, když potkáte prostě sedmdesátníka, který má kanárkově žluté kalhoty a vykračuje si po ulici, a každému to je vlastně úplně jedno.
7: No, to je možná ten největší rozdíl mezi Brity a námi, nebo že my se pozastavujeme příliš asi nad malichernostmi. Ale vy v radioknize Lišky pod Big Benem vlastně tam posluchači uslyší také o tom, jaké úcty se těší ve Spojeném království zvířata. Jaký zvířecí příběh by mohl zaujmout i českého posluchače, mimo jiné právě pro svou českou stopu?
20: Já myslím, že úplně ten nejtypičtější nebo nejzajímavější, největší příběh je příběh německého ovčáka Antise. To je u nás vlastně historie nepříliš známá v anglosaském světě. O něm je několik knížek, možná jednou se k tomu rozhoupám, protože jsem ve styku s tou rodinou, a to je pes, který létal bombardéru se svým pánem, panem Bozděchem. Absolvoval desítky letů nad Německo, měl dokonce svoji kyslíkovou masku, měl oficiální povolení létat bombardéru. Ten dostal potom po válce vysoké vyznamenání, které zvířata také v Británii dostávají. On chvíli pobyl v Československu, po 48. zase prchal se svým pánem. Je to opravdu románová figura na velkofilm, bohužel ještě žádný takový nevznikl, ale ovčák Antis a jeho příběh, ten je opravdu naprosto unikátní.
7: Tak i o něm se dočtete v knize Lišky pod Big Benem autora Jaromíra Marka, někdejšího zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu, který byl hostem Odpoledního plusu. Já k tomu ještě dodám, že desetidílnou četbu z této knihy si můžete poslechnout ode dneška vždycky půl hodiny před půlnocí. Děkuji moc, Jaromíre, naslyšenou.
20: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
7: Bylo 15 hodin 30 minut, teď je tu se zprávami Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
1: Zemědělci v Česku letos sklidí skoro o pětinu obilí míň než loni. Celkem to bude asi 6 milionů tun. Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to oznámili zástupci agrární komory. Podle nich půjde o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Za poklesem stojí hlavně sucho a vlny beder, ale taky jarní mrazy a nebo krupobytí. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležela se ale farmáři se špatnými podmínkami potýkají dlouhodobě.
3: Umělců se stále méně vyplácí pěstovat někdejší ekonomické tahouny tohoto sektoru, jako jsou obilovinné olejniny, kvůli rostoucím nákladům, kvůli omezení přípravků na ochranu rostlin a také kvůli nízkým cenám, které způsobí levné dovozy z oblastí, kde zdaleka nemusí udržovat takové standardy, jako my tady v Evropě.
1: Sklizeň letos bude menší i u řepky, klesne asi o čtvrtinu na přibližně 770 tisíc tun. České zemědělství tak letos podle Doležela přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Současné sucho by mělo být jedním z témat chystané iniciativy části unijních ministrů zemědělství. Informoval o tom český ministr Martin Šebestián za SPD. Se svými kolegy chce jednat třeba o kompenzacích zemědělcům z krizových rezerv Evropské unie. Ukrajinský národní protikorupční úřad zveřejnil nové nahrávky, které údajně usvědčují vysoce postavené úředníky ze zapletení do zločinecké skupiny. S aférou jsou spojení současní i bývalí politici, zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře, náměstkyně ministra spravedlnosti a nebo představitelé státní banky Sensbank. Do Česka dnes odpoledne dorazí velmi silné bouřky. Výstraha před nimi platí na většině území, kromě Karlovarského kraje. Může je doprovázet silný přívalový déšť, vítr s nárazy až 100 km za hodinu a asi 2 cm kroupy. Kvůli bouřkám se navíc během noci a zítřejšího dopoledne můžou výrazně zvednout hladiny řek. A tady jsou dopravní informace na Plusu. Začínáme na dálnici D4 z Prahy do Strakonic od prvního sjezdu na Zbraslav, tam po pojištění.

0: Běžné, Hamerské. Dobře dojeďte. Dnešní noc bude zpočátku oblačná až zatažená, na většině území se přidá déšť anebo přehánky. Místy se objeví i bouřky, které můžou být až velmi silné. Během noci bude od jihu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Teploty klesnou na 16 až 11 stupňů. A zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. V severozápadní polovině území místy, jinde jen ojediněle déšť anebo přehánky, ojediněle taky bouřky. Později odpoledne k večeru budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty zítra v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, na horách kolem 13, v Jeseníkách a Beskydech až 17 stupňů. To byly zprávy, tady je repríza Interview Plus.
1: 21. srpna 1968 vjeli na rozkaz Kremlu do tehdejšího Československa tanky. Je srpnová invaze podobná probíhající ruské okupaci Ukrajiny? Je Rusko odsouzeno k tomu, aby u svých sousedů vzbuzovalo vždy jen strach a nedůvěru? Při poslechu Interview Plus vás vítá Petr Dudek.
2: Interview Plus.
1: Ve studiu se mnou je redaktorka České televize Daria Stomatová, kterou posluchači znají především díky jejím reportážím z ukrajinského bojiště. Dobrý den.
3: Dobrý den a děkuju za pozvání.
1: Vy jste 21. srpna 1968 ještě nebyla na světě. Narodila jste se mnohem později, v roce 1992 v Kazachstánu a teprve jako pětiletá jste přišla s rodiči do Prahy. Je pro vás, Dario, dnešní datum jenom důležitým historickým dnem nebo něčím víc?
3: Tak o tomto datu jsem se učila na škole. Samozřejmě logicky jsem střebávala ty informace hlavně ze školních lavic, ale pro mě možná ten rok se hodně změnil, nebo to vnímání toho roku hodně změnilo právě díky válce. Protože tím, že jsem se přestěhovala s rodinou sem do Česka, tak když jsem byla malá, tak po české škole jsem se ještě učila rusky, mamka mě doučovala azbuku, učila jsem se psát a číst a logicky jsme doma vždycky mluvili rusky. A když jsme vycházeli ven, tak jsme taky mluvili rusky. Ale o to víc bylo třeba pohledů nenávistných nebo komentářů od Čechů a já jsem si vždycky říkala, tak proč do mě koukají tak, když já vlastně jsem se narodila až potom. Celá moje rodina s tím neměla nic společného, nikdo nebyl na tancích v Československu. Ale když potom začala invaze, tak jsem pochopila, nakolik ta nenávist v těch lidech je zakořeněná a je to pochopitelné. Je pochopitelné, že ruský jazyk zbuzuje ty emoce, které zbuzuje, protože to je něco, co vidím na Ukrajině.
1: Vy teď mluvíte o tom, jak se na vás dívali čeští spoluobčané, přátelé, když jste mluvila tady jako malá holka nebo dospívající rusky. Mě by zajímalo, jak vy jste se dívala na Rusko a na Rusy jako malá. Přece jenom Rusko vždycky bylo nějak přítomno ve vašem životě, byť jste se narodila a prvních 5 let prožila v Kazachstánu, mluvila jste doma rusky. Co jste si o Rusech myslela jako malá a dospívající?
3: Tak vyrostla jsem i na ruských, na sovětských filmech, animovaných filmech a ta ruská kultura, knihy, které jsem četla, byly převážně od ruských autorů. To všechno ve mně bylo, střebávala jsem to, takže ten kontakt jsem k Rusku měla a ten vztah se hodně měnil. Měnil se právě rokem 2014, kdy jsem to asi nejvíc poznala na ruské televizi, protože my jsme vždycky měli doma ruské kanály, dívali jsme se na ty hlavní televizní show a podobně. A když v roce 2014 jediné, co jsem od 10. hodiny dopolední až do 16. večerní viděla, byl politický pořad, který vysloveně byl mediální masírkou těm lidem. A já jsem ale měla to prostředí jiné, že v tom Česku jsem vlastně chápala, o co jde. A už v té době jsem to vnímala jako velmi zásadní propagandu, která vymývá mozky těm lidem, tak tehdy mi došlo, že vlastně Rusko není přátelský režim a že Rusko není země, kterou čeká něco dobrého a že dříve či později to vyeskaluje v to, co vyeskalovalo. Samozřejmě jsem tehdy nemohla tušit, že budu toho tak velkou součástí, jako jsem teď.
1: Zeptám se trochu spekulativně. Nepomohlo vám toto, řekněme, prozření, jestli to tak mohu nazvat, i pochopit to, že se na vás lidé tady v Česku předtím dívali trochu s podezřením, když jste mluvila rusky?
3: Samozřejmě, určitě mi to pomohlo to pochopit, ale možná víc než ten kontext Česka, mě to potom pomohlo pochopit i třeba to, co se dělo na Ukrajině a to, co vlastně začalo tou invazí. To, jak v těch lidech se najednou vzbudila jednota a to, co udělalo Rusko, je něco, co ovlivní celou tu generaci, celou Ukrajinu po dobu několika dalších generací. V těch lidech to bude. A bude to stejně, jako to je teď v Češích díky roku 1968.
1: K tomu se hned vrátíme, ale ještě se zastavím u toho, proč vaše rodina, když vám bylo 5 let, odešla z Kazachstánu. To s Ruskem nijak nesouviselo, předpokládám, nebo ano?
3: Souviselo to s pádem Sovětského svazu. Situace se začala měnit, byly divoké 90. jako všude v postsovětském prostoru a tehdy má rodina si uvědomila, že pro mě, jako pro rusky mluvící, jinak vypadajícího člověka, asi ta budoucnost Kazachstánu není. Proto hledali způsob úniku. Řada rodin, se kterými jsme se bavili, naši kamarádi odjeli naopak třeba do Ruska. Nebo někdo odjel do Česka, nezvládl ten tlak v Česku a odjel do Ruska.
1: Ale dá se říct, že být Rusem v Kazachstánu v 90. letech také nebylo úplně příjemné.
3: Nebylo, ale bylo to zcela pochopitelné, protože to, co se dělo v Kazachstánu, bylo hledání vlastní národní jednoty a nějakého národního uvědomění v rámci Kazachů. A Rusové už potom do té skupiny nepatřili.
1: Ještě mi prosím vás vyjasněte jednu věc. Já jsem si myslel, že vaším mateřským jazykem je ruština, ale vy jste před chvílí říkala, že maminka vás tady doučovala azbuku a tak dále. Tak je ruština vaším mateřským jazykem?
3: Je, nebo...
1: je. Ale mluvená ruština.
3: Ale čili... mluvená ruština.
1: A o tom, jaký máte vztah k ruské kultuře, jste už mluvila. To trvá i dnes, bez ohledu na politický vývoj posledních let.
3: Trvá to stále, ano, ale třeba ta znalost kultury nebo i filmu a toho prostředí, tak to je něco třeba, co mi hodně pomáhá na Ukrajině, protože díky Sovětskému svazu je to vlastně něco společného, co, na čem se třeba shodneme, o čem se můžeme bavit i s Ukrajinci.
1: A není to tam zároveň handicap? Víte, když jste mluvila o tom, že být Rusem v Kazachstánu bylo těžké, mluvit rusky a chovat se jako Rus v Praze později také nebylo často lehké. Když mluvíte rusky na Ukrajině, není to žádný problém?
3: Je to dost nejednoznačné, bych řekla, protože samozřejmě záleží, kde se nacházíte. Třeba konkrétně Chmelnická, Ivano-Frankivská oblast jsou hodně nacionální a tam, když promluvím třeba rusky, tak ty pohledy jsou samozřejmě. Nebo často, když mluvím s někým z Kyjeva, mluvím po telefonu, nevidíme se osobně, tak mi říkají, třeba mluví na mě ukrajinsky a potom se zeptají, a rozumíte mi? A pro mě je to tak jako logicky, že rozumím ukrajinštině i ruštině, protože ty jazyky jsou si hodně podobné, že mně vlastně přijde, že to je taková jako ne urážka, nebo tak vlastně trošku pocit, jako že nastínit tomu člověku, tak proč nemluvíte ukrajinsky, proč vlastně jako já s vámi mluvím ukrajinsky, vy se mnou ne, tak potom, když si vysvětlíme, že jsem původem z Kazachstánu, že jsem česká novinářka, tak většinou je to v pohodě. Samozřejmě ale záleží, kde se nacházíte. Na východě ruština, ukrajinština, nikdo to neřeší.
1: A vy umíte ukrajinsky, anebo se držíte?
3: Rozumím,
1: rozumíte,
3: rozumím
1: ale
3: ukrajinsky.
1: Nemluvíte ukrajinsky.
3: Občas se mi spíš stává, že tím, jak jsem v ukrajinském prostředí, ale mluvím rusky, tak si nevzpomenu na to, jak se něco řekne rusky, ale vzpomenu si, jak se to řekne ukrajinsky. Takže
1: ale
3: spíš...
1: nepoužíváte to krytí v tom, že byste mluvila ukrajinsky, abyste se nevystavovala podezření, že máte s Ruskem něco společného.
3: Ne, to ne. Tam zase na tom východě třeba lidé v Charkově říkají, že mluví charkovsky, že nemluví ukrajinsky ani rusky, mluví prostě charkovsky. Takovým zvláštním suržikem, takovou více spíše ruštinou než ukrajinštinou, ale lidé to vlastně, obyčejní obyvatelé to berou většinou v pohodě.
1: Máte v Rusku ještě nějaké přátele?
3: V Rusku přátele ještě mám, nebo spíš to jsou možná přátelé z dětství. Když jsem mluvila o tom, že byly rodiny, které se vrátily do Ruska z Česka, tak je tam právě jeden chlapec, už tady muž, který vyrůstal už potom v Rusku a jsme tak trochu v kontaktu.
1: Hostem Interview Plus je válečná zpravodajka z České televize Daria Stomatová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Vy jste mluvila o roce 2014, kdy Rusové zabrali část východní Ukrajiny a Krym, ale ta plnohodnotná invaze začala, jak víme, v únoru 2022. Vy jste tehdy natáčela v Charkově, poblíž ruských hranic, a na Ukrajinu se opakovaně pracovně vracíte. Jak se na Rusy vy sama díváte, když vidíte na Ukrajině jejich oběti? Když vidíte domy, vesnice zničené ruským bombardováním nebo ruskými drony?
3: Je to zdrcující. Každý ten příběh, který vidím na Ukrajině, tak ve mně zanechává stopu. A na začátku invaze, když bylo řada rozhovorů, diskuzí, tak jsem často říkala, že mi přijde, že hlavně na východě Ukrajiny to tak trochu připomíná až občanskou válku, protože jsem znala nebo znám rodiny, které jsou rozdělené tou válkou, kdy někdo je v Rusku, někdo je na Ukrajině, dokonce tehdy na začátku invaze byly i případy, že ti lidé posílali fotky, záběry do Ruska přes WhatsApp, ale ty záběry nikdy nedošly té rodině, nebo ta rodina tvrdila, že vlastně všechno je v pořádku, že Rusko útočí jenom na vojenské cíle a všechno je v pohodě. Takže pro mě je to zdrcující v tom, že vím, jak ty národy mají k sobě blízko a vím, že to, co udělal ruský prezident Vladimír Putin, je nevratné. Nedá se to jen tak uzavřít a říct si, tak máme společnou hranici, budeme žít dál spolu, budeme obchodovat, budeme komunikovat. To poškodilo celý ten národ. Oba ty národy poškodilo na dlouhá desetiletí dopředu a to je pro mě asi to nejzdrcující, že i ta generace těch nejmladších Ukrajinců, děti, kteří se narodili ve válce, neznají nic jiného než válku a budou s tím vyrůstat.
1: Když mluvíte s Ukrajinci o Rusech, setkáváte se především s nenávistí nebo jenom s nenávistí? Jak se Ukrajinci dnes na Rusy dívají podle vás?
3: Především s nenávistí. To je možná něco, co udělal ruský prezident, něco, co udělal vlastně i, co udělal Sovětský svaz s Československem, že i tehdy byla ta mantra ochrany socialistického systému, socialistického režimu a teď to byla mantra ochrany doněckých obyvatel nebo rusky mluvících obyvatel, ale to, co ruský prezident udělal, on vlastně sjednotil tu Ukrajinu, což je velký paradox.
1: Co etničtí Rusové, kteří na Ukrajině žili, žijí tam ještě a zůstali tam a jsou k Rusku stále loajální nebo nikdy nebyli? Jak to s nimi vypadá?
3: Běžní obyvatelé třeba v Charkově nebo ve městech, na které se útočí, ale nejsou vysloveně přímo ohroženy frontou v tuto chvíli, tak tam se od těch lidí to úplně nedozvíte. Ale potom, když jezdíte třeba na frontu a do těch měst, tak často vidíte, že ti lidé vysloveně čekají na ruský mír, že čekají na osvobození. Po většinu času třeba na kameru nám to skoro nikdo neřekl, ale když se potom bavíte s místními, se sousedy, tak vám řeknou, ano, tady naše sousedka, když se ptám, tak proč neodchází pryč? No tak ona čeká, ona tady je, s tím, že ona přežije, fronta se přesune dál a vlastně oni se potom odstěhují do Ruska. Nebo v Pokrovsku jsme potkali jednu paní, maminku, to je dost nehezký příběh, nevím vlastně ani, jak to s ní dopadlo, ale tehdy mi říkala, že má dceru v Doněcku a že kdysi ještě před válkou byla zvyklá, že nastoupila na autobus a dojela do Doněcku a byla tam za několik hodin. A když jsem se ptala, tak proč nechcete, jsou různé způsoby, jak se tam dostat, nemusíte riskovat život, zůstávat ve městě, proč prostě neodjedete pryč a nepřesunete se do Ruska přes Gruzii nebo přes Kazachstán nebo nějakým jiným způsobem, tak mi říkala, že ne, že tam prostě zůstane, že počká, až se přesune fronta. A ona z toho Pokrovsku odjede do Doněcku za svou dceru. Nevím, jestli to přežila nebo ne, ale měla být přímo v centru a když jsem se potom dívala na ty záběry, tak ten dům byl zničen.
1: Jak se těmto Rusům, kteří zůstávají na ukrajinském území, protože se tam cítí doma a jsou k Rusku loajální, dívají Ukrajinci, kteří žijí kolem nich?
3: Nedívají se na ně hezky, ale myslím si, že nejhorší je to pro ukrajinské vojáky. Protože oni potom mají pocit, že bojují za něco, co vlastně nemá smysl. Když to vím díky vyprávěním jednoho našeho kamaráda, který se přesouval, byl v Charkovské oblasti během osvobozování, mluvil o tom, jak ho vítali, nebo jak ty vojáky vítali, jaká byla nálada, atmosféra úplně jiná než v Doněcké oblasti. Když se přesunul tam spolu se svou jednotkou, tak dostávali nařízení, že si nemají brát jídlo od místních obyvatel, vodu od místních obyvatel, protože může být otrávena. A najednou zjistil, že bojuje nejenom proti ruským vojákům, ale vlastně i proti některým vlastním
1: spoluobčanům,
3: které tam vlastně přišel chránit.
1: Když mluvíte o vojácích, jak se ukrajinská armáda chová k ruským válečným zajatcům? Nesetkala jste se nikdy s případem, že by Ukrajinci prostě nedodrželi mezinárodní konvence o tom, jak se mají bojující strany chovat?
3: Je to válka.
1: Takže ano.
3: Je to válka, samozřejmě, dochází k tomu na obou stranách fronty. Možná na začátku invaze se ještě některá pravidla dodržovala, známý příběh, kdy vysloveně ten člověk, který zajímal ukrajinského vojáka, tak si vzal od něj telefon a zavolal jeho matce, aby jí oznámil, že je v pořádku ten její syn a že je zajatý, že bude přesunut, a vlastně informoval, což je tak
1: trochu, v dobrém slova smyslu,
3: ano, je to
1: humanitární gesto.
3: Humanitární gesto, přesně. Ale v dnešní době si neberu žádný, nebo nemám žádné iluze o tom, že se často právě ti zajatci jednoduše střílí.
1: I v tomto směru tedy ukrajinský konflikt je krutější, než byl na začátku.
3: Určitě ano. Eskaluje, nevidím v tom už ani, nebo takhle, vidím v tom součást strategie, vojenské strategie, ale některé útoky, které poniká Ukrajina na Rusko a Rusko na Ukrajinu, tak už mají tak trochu vlastně znaky pomsty. Jsou to údery na sklady, na logistiku. Ano, můžeme to brát, že
1: oko
3: to je
1: za oko.
3: Ano, oko za oko, přesně. Můžeme to brát z vojenské perspektivy nebo z vojenské strategie jako logické, ale když potom vidíme tu souslednost těch útoků, tak už to má určité náznaky msty.
1: Hostem Interview Plus je válečná zpravodajka z České televize Daria Stomatová. Tento týden soud v ruském Pskově odsoudil opozičního politika, místopředsedu strany Jabloko, Lva Schlossberga, k 11letému vězení. Schlossberg je významnou a vlivnou postavou ruské domácí opozice a mimo jiné si myslí, že Rusko nemůže válku na Ukrajině vyhrát, ale že ji nemůže vyhrát ani Ukrajina. A proto je nutné, aby se obě strany dohodly na ukončení války diplomatickou cestou. Má pravdu podle vás? Je nemožné, aby Rusko nebo Ukrajina zvítězili?
3: Myslím si, že v té fázi, ve které se válka ocitla teď, tak je to válka na totální zničení nebo totální vyčerpání na obou stranách toho konfliktu. Přímě řečeno, asi bych si řekla ještě před pár lety, že v tuhle chvíli bychom viděli nějaký konec, ale ten konec je v nedohlednu. Otázkou samozřejmě taky je, jestli vůbec ruský režim je schopen zastavit, protože jak zastavit válečnou mašinerii, všechno jde do armády. Najednou nastanou obrovské problémy a ta země se může zroutit. Možná v tom je ten problém, že vlastně ruský režim a ruský prezident Vladimír Putin už prostě nemůže přestat.
1: A nemohla by, promiňte, že to řeknu trochu idealisticky, nemohla by Ukrajina zvítězit?
3: Co znamená zvítězit pro Ukrajinu? Pro Ukrajinu zvítězit znamená získat zpátky ztracená území, ale Ukrajina taky jde do posledního, taky je vyčerpaná, taky nemá kde brát vojáky, taky má řadu problémů, korupci, vidíme to teď na protestech v Kyjevě, v dalších městech, to, co vyvolalo odvolání bývalého ministra obrany. Ukrajina má spoustu problémů a taky si myslím, že už v této fázi se dostala do situace, kdy taky se snaží bojovat do posledního, ale není to boj, že by postupovala, je to boj spíš úspěšnější obrany, než tomu třeba bylo v minulosti.
1: Jak to tady skončí podle vás?
3: Upřímně řečeno,
1: já vím, že to je těžká otázka.
3: Je to velmi těžká otázka.
1: Ale určitě si ji kladete.
3: Kladu si tu otázku, přemýšlím nad tím, ale zatím vlastně ani nejsem schopná vydedukovat nic, co by asi pomohlo nějak pochopit, kdy to skončí.
1: Když jste se zmínila o odvolaném ministru obrany Michailo Fedorovovi, on tento týden vyzval k tomu, aby se na Ukrajině válka neválka konaly volby. Cituju ho doslova. Demokracie nemůže být rukojmí Ruska. Doporučovala byste Ukrajině uspořádat volby teď?
3: Nevím, jak by to bylo možné. V případě, že by došlo k nějakému alespoň dočasnému příměří, kdyby se třeba Ukrajina byla schopna nějakým způsobem zprocesovat celý ten proces voleb, tak možná ano. Ale nevím, jak by to mohlo fungovat v praxi, jak by mohli hlasovat vojáci, kteří jsou na pozicích. Nevím, jak by bylo možné vůbec zajistit demokratické volby, když celý ten národ je ve velkém napětí, je ve válce. Co já chápu jako demokracie je, že existuje určitý odstup, minimálně třeba půl roku, kdy po válce,
1: ano,
3: kdy ten národ si uvědomí, co vlastně chce a kam chce zpět a koho chce mít ve svém vedení, ale v případě války podle mě je to tak strašně moc emocionální stav, tak si nejsem jistá, že by občané byli schopni vůbec nějak racionálně hlasovat.
1: Tento argument slýchám opakovaně a chápu ho. Na druhé straně není pravda, že Zelenského postavení, popularita a podpora se přece jenom trochu drolí a Ukrajině by velmi pomohlo, kdyby jí posílil ve volbách, pokud by zvítězil, anebo pokud by byl nahrazen někým vhodnějším?
3: To, o čem mluvíte, že podpora Zelenského klesá a že lidé začínají stále více vidět problémy i v rámci války, tak to je stoprocentní pravda. To je taky něco, co cítím na Ukrajině dost pravidelně a stále více pozoruju, že i lidé ve městech, které byly pro Zelenského, tak už teď mluví proti němu. A ta kritika je opakovaná. Samozřejmě se říká, nebo často slýchávám i to, že ve chvíli, kdyby se vyměnilo ukrajinské vedení, nejvyšší vedení, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský by tam nebyl, tak je možné, že ruský prezident Vladimir Putin by se mohl dohodnout s tou druhou stranou. Že často se mluví o tom, že tam je tak velká animozita, že nikdo se nedokáže představit, že ti dva by byli v jedné místnosti za jedním stolem a něco by podepisovali. Ale to jsou všechno tak spekulativní hypotetické otázky. My vlastně nevíme. Takže asi tak.
1: Ještě jedno téma. Zatím jsme mluvili o válce na Ukrajině. Ruská oficiální propaganda ale někdy uvádí, že válka na Ukrajině je pro Moskvu zástupnou válkou proti Západu, proti NATO. Myslíte, že to tak chápe i hodně běžných Rusů? Že Rusko, jejich vlast, bojuje na Ukrajině proti Západu?
3: Je jim to tak předkládáno dlouhodobě, ale já bych možná byla opatrná s tím, nakolik Rusové podporují válku a nakolik je zatím obrovský strach cokoliv říct a cokoliv udělat proti ruskému režimu. Já nevím, jak to tam je. Co já slyším třeba od lidí z Ruska, tak povětšinou to jsou lidé, kteří nepodporují válku a kteří by nejradši ukončili hned, Ukrajincům se omluvili a dali jim všechno, co chtějí. Ale je tam tak obrovský strach, že ti lidé prostě nevyjdou ven, nevyjdou na protesty, protože vědí, že budou zatčeni a že čeká vězení. Ale možná to, o čem mluvíte, o tom Západu, tak to je další paralela s rokem 1968, kdy se z Ukrajiny po rozpadu Sovětského svazu stala logická marka a Rusko to tak bere. Rusko bere, že Severoatlantická aliance ohrožuje Rusko, tím pádem si musí chránit vlastní marky a za tu marku považuje Bělorusko a Ukrajinu. A proto ta válka je rozpoutána na Ukrajině, aby nebyla na území Ruska. Podle mě tam je potom ale taky ještě další důležitý akcent a to je velikost Ruska a to, že Rusko možná potřebuje mít vnějšího nepřítele, aby se nerozpadlo samo.
1: Teď jste se dotkla něčeho velmi důležitého a opravdu tu otázku mám tady připravenou, není to náhoda. Neměli bychom se tedy cítit ohroženi, i když jsme tady v Česku, nebo v Německu, nebo v Itálii, stále ještě v relativním bezpečí, pokud si nás Rusko vytvořilo jako nepřítele?
3: Měli bychom se cítit v nebezpečí, měli bychom vnímat i možná takové logické pravidlo. Připravme se na válku, abychom měli mír. Možná to je něco, na čem jsme dlouho nepřemýšleli. Evropská unie nad tím nepřemýšlela, Evropa nad tím nepřemýšlela, že to všechno se může stát na Ukrajině, přestože ty indicie byly dlouhodobě. Rok 2014, začátek invaze, ale my jsme tak trošku možná zaspali na vavřínech a vnímali jsme, že s Ruskem se dá spolupracovat, dá se kooperovat.
1: Dario, čím Rusům tolik vadíme?
3: To bych taky chtěla vědět. Možná je to všechno jenom geografie.
1: Že prostě jsme příliš blízko?
3: Že prostě jsme příliš blízko, přesně tak.
1: No ale není přece jenom trochu nezvyklé být vždy jenom agresorem, tak jak to Rusko v moderních dějinách často ukazuje. Neměli by Rusové zkusit také mírové soužití? Myslíte si, že Rusové mají v sobě něco geneticky krutého, nelítostného, co jim zabraňuje v tom, aby se chovali mírumilovně?
3: Já nevím, taky se zamýšlím nad tou otázkou, nad otázkou třeba i kolektivní viny, anebo na tom všeobjímajícím strachu, který v Rusku musí být, protože jinak si to vlastně nedokážu vysvětlit, jak je možné, že na Ukrajině během války lidé jdou na protesty a bojí proti korupci, proti věcem, které se jim nelíbí, ale v Rusku jsou lidé schopni tolerovat režim ruského prezidenta Vladimira Putina, který je velmi imperialistický, který napadl jejich sousední zemi, který je ohrozil tím, že napadl sousední zemi, který posílá jejich spoluobčany na smrt, do války, do bojů, přestože žijeme ve světě v 21. století, kde ty války by čistě teoreticky nemusely vůbec být.
1: Položím vám ještě poslední otázku a protože je dneska 21. srpna výročí ruského, tedy sovětského vpádu do Československa, zeptám se, měli bychom se obávat, že se může tady v Česku brzy zase stát něco podobného, jako byl útok ruských agentů ve Vrběticích?
3: Tak ta hybridní válka stále trvá. Možná teď se ještě více aktivizovala, vidíme to, nemusíme chodit daleko, vidíme to na sociálních sítích, vidíme akci, neustálou akci.
1: Ano, ale na sociálních sítích nemůže, myslím, člověk jen tak přijít o život, ale když ruští agenti odpálí nálož, tak o život jde. Proto se ptám, hrozí nám podobné akce, jako byl útok ve Vrběticích? Minulý týden se objevil na lipském vojenském letišti dron, o kterém si většina expertů myslí, že přiletěl z Ruska nebo byl řízený ruskými agenty. Podařilo se ho zneškodnit v poslední chvíli, kdyby se to nepovedlo, tak ohromné armádní letadlo plné výbušniny by vyletělo do vzduchu a neobešlo by se to bez ztrát na životech. Hrozí nám něco takového z ruské strany?
3: Možná to je přesně ta věc, o které bychom si měli uvědomit, že jsme mnohem více součástí konfliktu války mezi Ukrajinou a Ruskem, než si vlastně myslíme, že jsme.
1: Uzavírá Daria Stomatová. Děkuji, že jste přišla do našeho studia. Nashledanou a hodně štěstí ve vaší práci.
3: Já taky moc děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.
4: Bylo 16 hodin odpolední plus, v pátek 21. srpna má před sebou další hodinku. Renata Kropáčková vás zdraví a přeje dobrý poslech.
2: Český rozhlas plus.
4: O čem uslyšíte? Kaliforniané budou muset výrazně upravit nejbližší okolí svých domů. Nové protipožární předpisy zakazují mít keře příliš blízko staveb. Většina Američanů si podle průzkumu myslí, že Donald Trump a jeho rodina se od jeho návratu do Bílého domu neoprávněně obohacovali, mimo jiné z kryptoměn, a že jeho politická rozhodnutí ovlivňují jeho obchodní zájmy. Podíváme se na to podrobněji. A diskuse, výstavy i promítání prvního amerického filmu Miloše Formana. To vše nabídne dnešní program festivalu Nevermore 68 na pražském výstavišti, který připomíná události ze srpna právě roku 1968. Jak to na místě vypadá, vám řekneme před koncem této hodiny. Teď jsou tu ale zprávy s Ondřejem Látalem.
0: Přeuklidný závěr pracovního týdne. Česko a Slovensko si připomínají 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na své území. Památku obětí okupantů uctili politici i pamětníci dnes taky před budovou dnešního Českého rozhlasu v Praze. Prezident Petr Pavel varoval před opakujícími se snahami Ruska ovládnout Evropu.
5: Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro Vladimíra Putina a ruský režim hledají pochopení a ospravedlnění za jeho akce. Tito lidé jsou obvykle obětí manipulací, které podobně jako v případě události 21. srpna překrucují realitu.
0: V té souvislosti prezident ocenil odvahu tehdejších redaktorů rozhlasu. Ti v roce 1968 vysílali z několika studií po celé zemi nezávislé a pravdivé informace i přes snahy okupantů vysílání přerušit. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD ve svém projevu mluvil o roli tehdejšího československého rozhlasu na začátku okupace. Někteří lidé to doprovázeli pískotem a skandováním.
6: Rozhlas se stal jedním z prvních cílů okupačních vojsk. Před budovou rozhlasu tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
0: Při bojích o rozhlas tehdy zemřelo 17 lidí. Běloruská novinářka Natalia Sudyanková byla aktivním nástrojem ruských nepřátelských aktivit v České republice. Jak zjistil server iRozhlas.cz, rozhodl o tom Městský soud v Praze. Ten zamítl žalobu Sudyankové proti rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy z ODS, která ji zařadila na národní sankční seznam. Sudyanková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky. Verdikt je pravomocný. Detaily najdete na serveru iRozhlas.cz. Českem postupují silné bouřky. Výstraha meteorologů platí od 15 hodin pro většinu území, kromě Karlovarského a části Ústeckého kraje. Napadnout během odpoledne a večera může i 70 mm srážek. Vítr napomáhá taky vzniku supercel. To jsou velmi silné bouřky, které jsou spojené i se silným krupobytím a nárazy větru. Kde bude foukat nejsilněji, říká meteorolog Miloš Dvořák.
7: V těch nárazech by dosahoval zhruba kolem 70 km za hodinu. Můžou být i místa, kde ta rychlost může být kolem 90 km za hodinu. Vypadá to tak, že by to byly pravděpodobně ty severnější oblasti Čech na Moravě a ve Slezsku. Tam by pravděpodobně ty nárazy se právě pohybovaly někde kolem 70 km za hodinu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ukrajinský národní protikorupční úřad zveřejnil nové nahrávky, které údajně usvědčují vysoce postavené úředníky ze zapletení do zločinecké skupiny. S aférou jsou spojení současní i bývalí politici, zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře, náměstkyně ministra spravedlnosti anebo představitelé státní banky Sensbank.
8: Jde o dva případy pojmenované Forrest Gump a Temis a oběma se zabývají Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura. Podle vyšetřovatelů 13 vysoce postavených lidí vytvořilo organizovanou zločineckou skupinu. Skupina měla přes jednu ze státních bank legalizovat 70 milionů korun, které následně využila k zaplacení kauce pro obviněné v případu korupce v energetice. Skupina také čelí obvinění, že padělala dokumenty o vlastnických právech k různým společnostem a nelegálně získávala nemovitosti. Také měla ovlivňovat různé procesy v rezortu spravedlnosti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou také statistiky z Francie anebo Německa.
9: Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. Podle Českého statistického úřadu jen mezi dubnem a koncem června zemřelo celkem necelých 2300 lidí. To je asi o desetinu víc, než bylo běžné v uplynulých 15 letech. A tato nadúmrtí pravděpodobně souvisí s vedrem. Ve všech zemích jsou nejčastějšími oběťmi horka starší a nemocní lidé. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: 6 minut po 16. nabízíme taky dopravu na Plusu. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Zbraslav zpomalíte. Fronta se táhne do omezení u Jíloviště, je na víc než půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru zůstává silný provoz. Do omezení na 23. kilometru pojedete necelou půl hodinu. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy je stále silný provoz kolem Brna. V nesouvislé koloně se jede za sjezdem na Ostrovačice a postojíte asi 20 minut. V Českých Budějovicích je plný výjezd po silnici 20 směrem do Písku kolem Globusu kvůli dopravnímu omezení zdržení přes 10 minut. A v Praze ve Strakonické směrem od Vltavy se jede krokem k Nádražní ulici. Dobře dojďte. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně zataženo, v severozápadní polovině území místy, jinde jenom ojediněle déšť a nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. A teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
4: 7 minut po 16. hodině. Americký stát Kalifornie zavedl nová protipožární pravidla. Týkají se stromů a keřů kolem domů. Má to zabránit šíření ohně. Pro Kalifornii je mementem rozsáhlý požár z loňského ledna, při kterém zahynulo 31 lidí. Co budou muset tedy nově splňovat domy a zahrady v Kalifornii? Na to se podíval Pavel Novák ze zahraniční redakce, který je teď ve studiu. Dobrý den.
10: Hezké odpoledne.
4: Jak tedy zní nová pravidla pro výsadbu rostlin kolem kalifornských domů?
10: Je to velice jednoduché pravidlo, a to je pravidlo 5 stop, to znamená přibližně 1,5 metru. Od zdí těch budov nesmí být žádné dřevité rostliny. Původní návrh kalifornské vlády ale zněl, že tam nesmí být žádné rostliny v těch nějakých těch 150 cm od domu, ale to vyvolalo docela velký odpor místních obyvatel, protože jednak se obávali o to, že tam nebudou mít žádnou zeleň kolem domu, že tam přijdou o ten pěkný výhled, že také bude dražší takovou zahradu udržovat. Takže potom vlastně byl přijat takový kompromis, ve kterém, dalo by se říct, zvítězily peníze, a to pravidlo tedy zní, že 1,5 metru od domu mohou být tráva, květiny a rostliny s nedřevitými stonky, to znamená třeba i plané obilí, do výšky 45 cm. A to nesmí být navíc ještě pod liní střechy. Mohou tam být i udržované, opečovávané stromy, ale zase jejich větve nesmí být blíž než těch 5 stop, to znamená 1,5 metru od budovy.
4: To znamená, že teď budou muset všichni majitelé v Kalifornii vysekat kolem svých domů všechny keře?
10: No, ne úplně všech 39 milionů obyvatel Kalifornie, to ne. Ono se, ta pravidla se týkají vlastně staveb v oblastech se zvýšeným rizikem požáru, a to mají velice dobře zmapované americké pojišťovny, protože v takových oblastech už buď vůbec odmítají pojišťovat ty budovy, anebo je to velice drahé. Vlastně to bude platit pro ty už postavené domy až od roku 2029, ale pro všechny novostavby to platí okamžitě. Vůbec celkově se to bude týkat asi 2 milionů nemovitostí. To dodržování tohoto pravidla budou kontrolovat místní hasiči, ale ti nejsou tím kompromisním pravidlem nějak zvlášť nadšení. Třeba stanici NPR si posteskl Todd Landau z hasičské stanice v Corte Madera na břehu San Franciského zálivu.
11: Kdyby to byla 1,5-metrová zóna úplně bez ničeho, trvala by inspekce 5 minut. Stačilo by se zeptat, jestli tam nemají něco hořlavého. Pro majitele domu naprosto jasná otázka a taky jasná náprava případných nedostatků.
10: Jenže s tímto kompromisním zněním se podle Todda Landa budou moci ti lidé z hasiči hádat, budou diskutovat, jestli jsou třeba azalky ještě kytičky, nebo jestli už to je keřík, jestli ta suchá stébla nejsou moc vysoká, jestli nejsou právě pod tou střechou. Takže kdyby to bylo úplně čisté, bylo by to podle něj jednodušší.
4: Mohou hrát takové porosty u domů při požárech, ale skutečně nějakou závažnou roli?
10: Výzkumy říkají, že mohou, protože takové porosty u domů totiž mohou chytit od nějakých poletů třísek nebo kousků rostlin i ze vzdálenějších požárů, a potom mohou vzplanout i keře, které třeba mají ještě zelené listy, ale jsou de facto suché. Nejhorší je, když ta zahrada není udržovaná, když tam je takové rumiště, tak toho chytne velice snadno, a v jižní Kalifornii bývá sucho. Domy tam jsou kvůli zemětřesení stavěné hlavně ze dřeva nebo někdy pouze ze dřeva, a Kaliforniané mají opravdu v živé paměti ty požáry kolem Los Angeles, kdy schořelo 18 000 domů. Dá se říct, že až na základovou betonovou desku, protože tam byly jenom nějaké konstrukce, a jinak to jsou všechno vlastně dřevotřískové desky a nějaká izolace. Staví se to velice jednoduše, ale přitom draze. Tisíce lidí přišly vlastně o střechu nad hlavou a bohatým lidem schořily takové ty jejich víkendové nebo přímořské rezidence. Byly to i velice drahé domy. Zemřelo přitom 31 lidí, schořil porost na 23 tisících hektarech. Přes suchou vegetaci se ostatně šířil i požár v létě 2023 na havajském ostrově Maui. Tam schořilo celé historické město Lahaina, které bylo celé postavené ze dřeva. Ale když jsem tam byl, tak bylo zvláštní, že třeba kamenný kostel, který byl kolem něj, byl hřbitov a tam nebyly žádné keře, tak ten vlastně zůstal nedotčený.
4: Asi podobně poštíci chránili.
10: No, ale zkrátka tam nebyl ten porost a bylo, ano, to udržované. A bylo podobné to bylo kolem benzínové stanice, kdy jsem si říkal, ta by přece měla chytit jako první, když tam je to palivo, ale zase kolem ní vlastně bylo parkoviště a nebyla tam žádná vegetace, takže ten oheň tam asi tak rychle nepřeskočil.
4: Tolik Pavel Novák ze zahraniční redakce. Děkujeme i za tvoje postřehy z tvého nedávného pobytu ve Spojených státech jako zpravodaje Českého rozhlasu. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
4: My teď na tohle téma navážeme s architektem a urbanistou Petrem Bednárem. Vítejte, dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Co říkáte na takové opatření omezit porosty kolem domu do metru a půl? Dává to smysl?
12: Do určité míry dává, protože některé typy vegetace rozhodně hoří rychleji a snáze než některé jiné. Pro český kontext, když je máme pár metrů od domu vysokou lípu, tak to je z hlediska požáru poměrně bezpečná. Naopak, když tam je plot stůjí nebo z jalovce nebo z něčeho podobného, tak ten dům je mnohem ohroženější, protože oheň se typicky šíří vzduchem tím, že jako malé uhlíky na něco dopadnou a samozřejmě nejsou to pak jenom tuje, jsou to ratonové nábytky, různé dřevěné terasy a další věci.
13: Ano, takže skutečně ne snad stromy, ale nějaké dřevité rostliny, jak jsme slyšeli, v těsné blízkosti domů, mohou znamenat v případě požáru vyšší riziko nebezpečí.
12: Ano, ale zase bych to, myslím si, že ten mikromanagement zeleně je až velmi nešikovné řešení dlouhodobých problémů rozvoje nejen v Kalifornii, že ten největší riziko požáru není typ stromu nebo tvar zeleně, ale to rozhodnutí, kde se staví a co. A že právě jako v Kalifornii je velký problém, že velmi příznivé a poměrně nehořlavé podnebí panuje právě u úzkého pásu kolem pobřeží, kde jsou největší města, ale všechna tyto města se v 60. 70. letech rozhodla, že jsou příliš velké a v podstatě zakázali další bytovou výstavbu, ale koncentrace dobře placené práce tam samozřejmě zalákala další a další lidi, což jako kvůli velké nedostupnosti bydlení vyhánělo další zájemce o tento život a tuto práci do dalšího zázemí, které ale už je velmi ohrožené požárem. No v podstatě vznikla přes polovina vší kalifornské výstavby za posledních 40-50 let a to je zároveň to místo, kde nejčastěji vznikají požáry. Většina těch požárů vzniká zhruba jako kolem kilometru právě toho jako rozhraní přírody a suburbie a čím víc lidí v takovéto oblasti bydlí, tak tím víc je požárů. To znamená, ta krajina není jenom obětí požárů, ale tvůrce požáru, protože čím víc lidí tam žije, tím víc je tam grillů, ozazených nedopalků, různých elektrických zkratů, aut a tak dále. To znamená, to vlastně aktivně vytváří to požární nebezpečí.
13: Ano. A jsou podmínky v Kalifornii od těch zdejších natolik rozdílné, že vlastně u nás se nemusíme podobnými riziky ohňů v obydlených oblastech zabývat?
12: U nás má ten mechanismus trochu jinou, když to je stále podobnou logiku. Zhruba polovina všech nově dokončených bytových jednotek v Čechách vzniká taky v suburbii a taky to není jenom z toho, že všichni si přejí bydlet na vlastním pozemku. Mnoho z těchto lidí by rádi bydlelo ve velkých nebo menších městech, kde ale z nejrůznějších podobně kalifornských důvodů je ta bytová výstavba silně omezená a když se někdo chce dovolit bydlení, musí bydlet dál a dojíždět, ale pak i u nás vlastně vzniká podobné nebezpečí, že vlastně nízká hustota osídlení v domech, které velmi rychle hoří a pomaleji trvá hasičům, než k ním přijedou, vlastně vytváří toto riziko, i když to, jako to podnebí je stále jiné a myslím, že ty materiály jsou trochu bezpečnější na rozdíl od těch kalifornských. Ale dlouhodobě to je samozřejmě riziko.
13: Ano, právě jak se v současnosti přemýšlí o nové výstavbě i v souvislosti právě s tím osázením zelení nebo keřemi, stromy a i vůbec umístěním těch, dejme tomu, jednotlivých bytů v případě nějakého většího projektu, tak aby úspěšně se čelilo vlnám veder a případně i teda nějakých požárů, které naštěstí tady tak velké jako v Americe, těch jsme ještě svědky tady u nás nebyli.
12: Řekl bych, že v podstatě nijak, protože toto česká legislativa neřeší mě žádným způsobem, to jako mě jako typické jako nějaké požární bezpečnosti, která je u nás, řekl bych, velmi vysoká a jako daří se držet ty úmrtí z požárů na poměrně jako v velmi nízkých číslech, kromě jako nějakých nehod a tak dále. Ale to je samozřejmě problém do budoucna, protože u mnoha městech se vyžaduje po nových developmentech velké plochy zeleně, ale zároveň se nespecifikuje, co to zeleň má být. To znamená, plocha zeleného trávníku má stejnou hodnotu, jako kdyby tam byly vzrostlé stromy, a to je velká nevýhoda, protože samozřejmě tyto dva typy zeleně mají nejenom jako různé sociální, ekologické, ale samozřejmě protipožární vlastnosti, i když v některých městech, třeba v Praze a v Brně už dochází ke změně těchto koeficientů a té zeleně, která je povinná pro každý nový projekt.
13: Ano. Jaké tedy typy dřevin, případně stromů se hodí pro městskou zástavbu i z toho pohledu požární bezpečnosti, co by měla volit třeba menší města a obce nebo předměstí?
12: tak nejlepší jsou listnaté, jako v podstatě ty mnohem lépe drží vodu, mnohem lépe stíní a v Kalifornii bylo vidět, že po těch požárech často zůstal nějaký listnatý uliční strom, jako samozřejmě poškozený, ale zůstal stát, zatímco vše okolo schořelo. Zároveň klimatická změna u nás taky bude vyžadovat trochu změnu v tom, jaké typy stromů je u nás možné dál sázet na to, aby přežili jarlín, platan, nějaké podobné stromy. Stromy jsou poměrně dobré, v některých podmínkách už třeba lípa to může mít složitější. Ten bagelka zase vždycky záleží na tom, jaké má podmínky pod povrchem, nejenom to místo, kde se sází. To má ta dobrá údržba, dobré usazení toho stromu, to je vždycky ještě důležitější.
13: Zdůrazňuje architekt a urbanista Petr Bednár. Děkuji moc za rozhovor. Naslyšenou.
12: Díky, naschledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
13: Prezident Donald Trump se v politice rozhoduje podle vlastních obchodních zájmů, nebo si to aspoň podle nového průzkumu agentury Reuters a Ipsos myslí 7 Američanů z 10. K tomuto názoru se přiklání dokonce i polovina voličů republikánů. 2/3 dotázaných pak považují za nevhodné, že Trump a jeho rodina se obohacují na kryptoměnách. Bílý dům jakýkoliv střet zájmu odmítá. Další probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Cieglerovou, která se hlásí z Washingtonu. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Většina Američanů má podle tohoto průzkumu za to, že se Trump a jeho rodina nemravně obohacují. Co ještě dalšího tehle průzkum ukázal?
14: Tak podle tohoto průzkumu dělala ho agentura Reuters a Ipsos minulý týden na vzorku zhruba 1000 dospělých Američanů. 2/3 lidí považují Trumpovo kryptoobohacování za nevhodné. Naopak 1/3 ho schvaluje a to je důležité. U republikánů je to přesně naopak. Za nevhodné to vnímá asi 3/10, zatímco 2/3 jej považují za v pořádku. A důležité je to proto, že to ukazuje postoj části republikánů a většiny nezávislých voličů. A to jsou ti, kteří budou ve volbách rozhodující, protože my už teď víceméně dopředu víme, jak budou rozhodovat demokraté, jak se budou rozhodovat republikáni, ale hraje se o ty nezávislé a ti nezávislí s Trumpovým obohacováním na kryptoměnách nesouhlasí.
13: No a máme k tomu nějaká data? Víme, kolik si Trump na kryptoměnách za poslední rok podle svých vlastních finančních přiznání vydělal?
14: Ano, on přiznává nějakých téměř 1,5 miliardy dolarů v přepočtu, Renato, na 29 miliard korun. Většina z téhle sumy pochází z toho rodinného kryptopodniku, ta firma se jmenuje World Liberty Financial a také ještě další příjem, výrazný příjem má z té své digitální kryptomince, kterou sám představil v březnu loňského roku, dokonce ji označil za nejlepší ze všech. Donald Trump tvrdí, že do biznisu rodiny od návratu úřadu denně nezasahuje, že jeho investice spravují nezávislé instituce, ale faktem je, že on nikdy za celý svůj podnikatelský život na ničem nezbohatl tak hodně a tak rychle, jako teď od svého návratu do Bílého domu v loni.
13: Je to výnosné to prezidentování, ale jak na obvinění z konfliktu zájmu Bílý dům reaguje?
14: Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová všechna ta obvinění odmítá, říká, že žádný konflikt zájmu neexistuje, že prezident jedná výhradně v zájmu Američanů. Podle ní ty Trumpovy investice řídí nezávislé finanční instituce, do kterých on sám nezasahuje a ona tak pomíjí ten vliv, který on má na sociálních sítích i v rámci té propagace. Bílý dům prostě celé to téma odbývá jako nějakou administrativní formalitu, i když tedy jde o částku přes miliardu dolarů ročně, zhruba 25 miliard korun.
13: A co na Trumpovo podnikání říkají nezávislí odborníci na prezidentskou nebo politickou etiku?
14: Tak můžeme si vzít například postoj Richarda Paintera, to byl hlavní etický právník ještě za vlády George Bushe a on říká, že nikdy nic takového se ve Washingtonu nestalo. Ani dokonce ta první Trumpova vláda neměla tak rozsáhlé a propletené obchodní zájmy jako ta současná. Kritický hlas, ale musím říct, nezní jen od profesionálních etiků. Například ta agentura Reuters, která ten průzkum organizovala, tak cituje i Tomase Schmidta, bývalého Trumpova voliče z Wisconsin. podle kterého by se prezident měl daleko víc starat o vládnutí než o vlastní podnikání.
13: Může tohle téma Trumpovi nebo republikánům vůbec nějak politicky uškodit třeba už nadcházejících listopadových volbách do kongresu?
14: Může, právě proto, že se jej tak odsuzuje ta nezávislá část voličů, kteří můžou být rozhodující voličskou skupinou. Navíc to zjištění přichází pár měsíců před listopadovými volbami do kongresu, ve kterých se rozhodne o tom, nakolik bude mít Donald Trump v těch dalších dvou letech moc a co bude moc dělat. A demokraté už teď to téma korupce ve volební kampani pravidelně zdůrazňují. Toto je samozřejmě další takový moment, který jim bude v té kampani pomáhat. A pro republikány je to nebezpečné také hlavně to, že ta polovina z nich sama připouští, že Trump nechává ovlivňovat ta politická rozhodnutí vlastními obchodními zájmy. I když jen menšina to považuje za nevhodné, ale vidí to. A administrativa se ještě k tomu brání protiútokem a slibuje vyšetřovat údajnou korupci v demokraty vedených státech.
13: Dodává naše zpravodajka z Washingtonu Jana Cíglerová. Díky za tohle téma. Naslyšenou.
14: Pěkný den.
13: 16 hodin 23 minut, to je čas, kdy pravidelně mluvíme o knize dne. Když v červnu 2023 dopadla ruská raketa na pizzerii v Kramatorsku, mezi oběťmi byla i ukrajinská spisovatelka Viktoria Amelina. Autorka oceňovaných románů a zakladatelka literárního festivalu v donbaském městečku New York totiž vyměnila literaturu za psaní deníku a dokumentování válečných zločinů. Její kniha Dívám se na válku očima žen, oceněná prestižní Orwellovou cenou, vychází v českém překladu v nakladatelství Paseka s předmluvou Margaret Atwoodové. O tom, jak toto mrazivé svědectví o ukrajinských ženách vznikalo, si ve studiu řekneme s odpovědnou redaktorkou české verze Ninou Hřídelovou, kterou vítám. Dobrý den.
15: Dobrý den.
13: Viktoria Amelina byla už před válkou vlastně respektovanou spisovatelkou, ale po invazi se rozhodla, jak jsem zmínila, válečné zločiny dokumentovat a psát deník. Jak se ta její dřívější autorská a občanská vyzrálost promítla do jejího posledního textu?
15: Viktoria byla skutečně už před válkou známá jako autorka dětských knih, jako autorka vynikajících básní. Měla za sebou také jeden román, který se i celosvětově dočkal vlastně relativního uznání. Nicméně, když začala celoplošná invaze, tak bych řekla, že jí to nějak nepomohlo. Ona sama zmiňuje, že ve chvíli, kdy čelila takové situaci, která se naprosto vymykala jejímu rozumu, tak vlastně nebyla schopná psát prózu ani poezii. A právě proto si začala vést deník a hlavně taky začala pracovat pro organizaci, která se jmenuje Truth Hounds. Česky se to občas překládá jako chrti pravdy. To je organizace, která objížděla válečné zóny a snažila se zaznamenávat výpovědi civilních obětí a ruské válečné zločiny. A právě skrze tuto práci se vynořil Viktorin autorský hlas a díky tomu máme právě její knihu před sebou. Řekněme, že cítila obrovskou zodpovědnost za to, aby právě tyto příběhy byla schopna předat. Jak v její knize můžeme číst v rozhovoru s Filipem Sencem, také uznávaným spisovatelem. Mrazivou pointou je, že často je tahle ta forma spravedlnosti pro civilní oběti jediná, která je dostupná. To, že někdo jejich příběh vůbec vyslechne a zaznamená, je možná všechno, čeho se můžou dočkat, protože mezinárodní konsenzus zatím nesměřuje k tomu, že by pro Ukrajinu byl vytvořen válečný tribunál, což je ostatně věc, o kterou Viktoria velmi silně usilovala.
13: Pojďme k té knize. Ona zachycuje osudy žen, které se rozhodly zůstat, ať už jde o právničku Evhenii v armádě nebo knihovnici Julii ve zničeném městě. Čím je podle vás tahle ženská optika pro vnímání války na Ukrajině zásadní? Nebo jak jiná je třeba i právě vůbec vnímání války podle genderu, dejme tomu?
15: Je pravda, že Vika neukazuje ve své knize bojiště, řekněme, že neukazuje krev. Ten její text je drastický jiným způsobem. Vlastně, když začnu trochu ze široka, tak v únoru 2022 ona zrovna byla na dovolené v Egyptě se svým synem a stála vlastně před extrémně těžkým rozhodnutím, jestli se na Ukrajinu vrátit a pomáhat tam, anebo jestli zůstat v zahraničí, ochránit sebe, ochránit svoje dítě. hodně silně si tenkrát pokládala otázku, k čemu já vlastně můžu být ve válce dobrá. Umím střílet zbraně, umím zkonstruovat dron a podobně. Nakonec přišla na to, že její síla je právě v tom, že umí psát a že to, že by mohla dokumentovat civilní oběti, by mohlo v tom konfliktu vlastně prospět. Byla by to taková její malá, takový její malý příspěvek. Já si myslím, že v příběhu Viktorie vlastně vidíme občanskou angažovanost v takové krystalické, zapálené podobě. A ostatně knih o válce na Ukrajině od ženských autorek vyšlo i v českém překladu více. Já jsem se to nesmírně ráda, protože ženská optika je podle mě vždycky zásadní a neopominutelná, ať už se bavíme o jakémkoliv společenském jevu nebo situaci.
16: Kniha po celém světě vzbudila obrovský ohlas a česká verze navíc vychází ještě s předmluvou kanadské literární hvězdy Margaret Atwoodové. Jak náročné bylo uvést tenhle vlastně mezinárodní projekt na český trh?
15: Nebylo to ani tak náročné technicky, ale bylo to velice, velice náročné emocionálně, řekněme, protože myslím, že jak překladatelka Lenka Sobotová, tak já jsme v tom nechali opravdu hodně sil a četli jsme tu knihu nesčetněkrát a pokaždé jsme vlastně cítili, jak se nás dotýká, jak nás proměňuje. Náročná byla také revize, té se ujala ukrajinistka Rita Lyon-Skindlerová, která musela vlastně odkontrolovat každou věcnou informaci, každý přepis ukrajinského jména, zeměpisného názvu, což také vyžadovalo značné úsilí. A co je ještě na té knize náročné, je, řekla bych, možná její nedokončenost. Protože když Viktoria zahynula, tak toho textu byla hotová zhruba polovina. Zbytek těch fragmentů dali dohromady její pozůstalí a přátelé a právě tato práce a to, jak pro ně musela být nesmírně těžká, je na té knize velmi silně vidět a činí z ní právě tu silnou a naprosto svébytnou výpověď, o které třeba i Margaret Atwoodová říkala, že se ničemu jinému vlastně nepodobá.
16: Co by si měl z knihy Dívám se na válku očima žen odnést český čtenář? Jaké je nejsilnější poselství podle vás? A už jenom prosím krátce.
15: Já myslím, že Viktoria doufala, že svět neuvidí Ukrajince a Ukrajinky jenom jako oběti ruské války. Chtěla ukázat jejich tváře, chtěla ukázat jejich odvahu a odhodlání. A já vlastně podobně jako ona doufám, že čtenáři vezmou do ruky právě její knihu, protože věřím, že to jsou věci, které potřebujeme vidět a potřebujeme vědět a že válka sice její život zmařila, ale že její svědectví prostě musí přetrvat.
16: Tolik Nina Hřídelová z nakladatelství Paseka, editorka knihy Dívám se na válku očima žen ukrajinské spisovatelky Viktorie Ameliny. Děkuji moc krát, že jste přišla, na shledanou.
15: Děkuji.
16: Bylo 16 hodin 30 minut, teď jsou na řadě zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas Plus.
0: Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Českem postupují silné bouřky. Výstraha meteorologů platí už od 15 hodin pro většinu území, kromě Karlovarského a části Ústeckého kraje. Napadnout během odpoledne a večera může i 70 mm srážek. Vítr napomáhá taky vzniku supercel. To jsou velmi silné bouřky, které jsou spojené i se silným krupobytím a nárazy větru. Turecko vydalo mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Informoval o tom turecký ministr spravedlnosti Akin Girlek. Vydání zatykače je součástí vyšetřování případu flotily, která mířila s humanitární pomocí do pásma Gazy. Izrael ji ale v polovině května zadržel v mezinárodních vodách a zatkl na 430 aktivistů. Útočník ozbrojený mečem ve Švédsku při útoku na škole ve městě Fagersta zranil několik lidí. Informují o tom tamní úřady. Policie podle nich pachatele postřelila a zadržela. Počet zraněných ani další podrobnosti zatím oficiální místa nezveřejnila. Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít už dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Máme taky dopravní informace v odpoledním plusu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru zůstává silný provoz. Do omezení na 23. kilometru pojedete necelou půl hodinu. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy je stále rušno kolem Brna. V nesouvislé koloně se jede za sjezdem na Ostrovačice z kilometru 179 až nakonec omezení za Rohlenku na 211. kilometr. Celých teď více než 30 kilometrů pojedete v osobních autech asi hodinu. Na D4 z Prahy do Strakonic za prvním sjezdem na Zbraslav zůstává dlouhá kolona. Pokračuje do omezení u sjezdu na Jíloviště. Na 9. kilometr pojedete asi 40 minut. Na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda u obce Kleny opravují most. Jezdí se tam kyvadlově, z obou směrů naberete asi 20 minut navíc. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz. Brzdí se u čerpací stanice Shell za Spořilovem. Nakonec omezení na Štěrboholskou spojku pojedete přes 20 minut. A pokračuje taky regulace provozu v tunelech na městském okruhu směrem na Troju. V Patočkově se stojí půl hodiny z Kajetánky. Dobře dojďte. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodněji zataženo, v severozápadní polovině území místy, jinde jenom ojediněle déšť a nebo přehánky. Ojediněle se přidají i bouřky. Později odpoledne a k večeru pak budou srážky ustávat, oblačnost ubývat, ploty.

0: hudby a kladením věnců ke vchodu do rozhlasu. Uctít památku přišli politici, veřejnost i pamětníci, třeba tehdy 19-letá Zdena Heřmanová.
1: Najednou vyjeli ze spoda z Václaváku tanky, ze zhora tanky, tak jsme zůstali zatěsnaný a museli jsme do Balbínky. Tam někdo hodil rajský z okna. Ty Rusové sami nevěděli, tak začali střílet, takže mě prostřelili rameno. Tak mě odnesli do baráku, za chvilku přijela sanitka a odvezli mě do Vinohradské nemocnice.
0: Při projevech politiků atmosféra zhoustla, zatímco početnější skupina s transparenty na podporu veřejnoprávních médií přivítala prezidenta Petra Pavla hlasitým potleskem, menší skupina dala pískotem na píšťalky najevo nesouhlas s jeho vystoupením. Petr Pavel v projevu řekl, že trauma z okupace je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné.
2: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
0: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pak připomněl úlohu Československého rozhlasu během počátku okupace.
3: Rozhlas v srpnu 1968 ukázal, že odvážné, pravdivé slovo je účinným a silným a mocným ochráncem.
0: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Před budovou rozhlasu tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
0: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Do konce roku to v souvislosti s okupací bylo 137. Jakub Vik, Český rozhlas.
5: K připomínce obětí invaze vojsk Varšavské smlouvy se vrátíme ještě v závěru této půlhodiny. Teď pokračujeme dalšími tématy. Donaldu Trumpovi se zatím nepodařilo nad Iránem zvítězit vojensky ani příslibem rozmrazení aktiv. Americký prezident proto teď udělal další krok. Varoval, že kdokoliv poskytne Iránu jakoukoliv pomoc, bude čelit těžkým ekonomickým důsledkům a izolaci. Spojené arabské emiráty pak uvedly, že pozastavují s Iránem veškeré obchodní vztahy. Podle Martina Jiruška z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně může být reakce Emirátů spojená s Trumpovým novým plánem, přestože oficiálně rámují svůj distanc tím, že Irán na ně vypálil dvě balistické rakety. V Ranním plusu také moderátorce Šárce Fenikové Jirušek řekl, že neočekává, že se k blokaci Iránu přidají další státy z regionu.
6: Spíš bude zajímavé sledovat, jak zareagují ty státy, které by potenciálně nějaké ty sankce mohly zasáhnout. A když budu konkrétnější, tak kromě těch Spojených arabských emirátů, o kterých jsme se bavili, tak nějaké výraznější obchodní vazby, které pro Irán by mohly jsou citelné, mají třeba Čína, Indie, ale třeba také Pakistán nebo Turecko. A tady potom, když se díváme na ty jednotlivé případné aktéry, na které by to mohlo dopadnout, tak tam bude zajímavé sledovat jejich reakce. Třeba pro obchod s Čínou je pro Irán významný, ale pro Čínu zas až tak ne. To znamená, tam ta reakce bude asi pravděpodobně jiná, než jakou jsme mohli vidět v případě těch Spojených arabských emirátů.
7: No právě, a vyplatilo by se třeba Trumpovi teď zavádět nějaké nové sankce proti Číně, když má v září přiletět na státní návštěvu čínský prezident Xi Jinping?
6: My vidíme, že Donald Trump je velice opatrný, co se týče Číny. Tam se velice brání jakýmkoliv aktivitám, které by Čínu nějak poškodili. Takže v tomto případě spíše ne. Na druhou stranu, když se podíváme na ty ostatní aktéry, tak asi by Donald Trump neměl problém odsouhlasit nějakou sankci nebo nějaké sankce, které by tvrději dopadly třeba právě na Indii. To znamená, nějaký diferencovaný přístup asi v tomto můžeme očekávat. Nicméně otázka je skutečně, jaké typově ty sankce skutečně budou. Ale je pravda, že vůči Číně Donald Trump je výrazně zdrženlivý. To jsme ostatně viděli v předchozích měsících i při té jeho návštěvě, kterou vykonal v Číně.
5: Připomíná Martin Jirušek z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně. A my o detailech i dalších budeme mluvit s indologem a politologem Jiřím Krejčíkem z Metropolitní univerzity Praha, který je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: My jsme slyšeli, že vlastně Donald Trump se zdá být vůči Číně opatrnější v souvislosti se vztahem v Íránu, ale k Indii by si případné americké sankce dovolil výrazněji. Čím to je dáno?
6: Čím je to dáno? Já si myslím, že je to tím, že Indie oproti Číně má vůči Spojeným státům mnohem slabší karty, do Spojených států hodně vyváží, to znamená, že případná cla by ji mohla významně poškodit a tím pádem by hodně ekonomicky mohla ztratit. To je taky jeden z těch důvodů, proč vlastně Indie nebo indická vláda, řekněme v posledním roce, ačkoliv se proti nejrůznějším americkým výhruškám a valení cel vymezuje, tak povětšinou na ty americké podmínky přistupuje, protože zřejmě vůči Americe má slabší karty, než s kterými hraje Donald Trump a vláda americká.
5: Jak silně ekonomicky je vlastně Indie navázána na Spojené státy? Jaké jsou jejich obchodní vztahy, v jakých oblastech především? A pak ještě i pro srovnání ty vztahy Indie a Íránu.
6: Tak Indie do Spojených států vyváží zejména, řekněme, textilie, perky, ty jsou docela zajímavé, na ty vlastně ta cla v posledních měsících byla snížena nejvíce. Částečně také nějaké potraviny. Odhaduje se, že vlastně export do Spojených států tvoří něco okolo 20% veškerého indického vývozu. Takže vlastně je to pro Indii velice důležitý partner. Pokud se podíváme na ten Írán, tak tam je to docela zajímavé. Írán, řekněme, že historicky měl s Indií poměrně silné obchodní vazby. Indie z Íránu dováží třeba i docela velké množství ropy, ale v posledních 10 letech můžeme vidět nějaký tlum na úkor nejprve tedy arabských zemí Perského zálivu, potom po začátku ukrajinské války Indie začala ve velkém dovážet Ruska. No a Indie vlastně do Íránu mohutně investovala v přístavu Chabahar, kde se snažila postavit, řekněme, takovou klíčovou infrastrukturu pro svůj vlastní ekonomický koridor, který měl být vlastně protiváhou toho čínského koridoru, který vede přes Pákistán. Indie tam zainvestovala, odhaduje se něco okolo 120 milionů dolarů, čili ohromné prostředky. Ale loni v říjnu vlastně musela ty investice zastavit pod hrozbou amerických sankcí. Dostala odklad do dubna, ten už vypršel, ale poslední zprávy říkají, že jednak ten přístav je poměrně málo využíván, protože právě všichni potenciální obchodníci se bojí těch druhotných sankcí. A jednak úplně ty nejaktuálnější zprávy říkají, že Indie pracuje na tom, aby ten přístav předala Íránu, aby pod ty další sankce nepadla. Takže uvidíme, co přinesou ty další měsíce, další týdny, ale řekl bych, že Indie se snaží z nějakých obchodních partnerství a vztahů s Íránem postupně vycouvat.
5: Jak ona vlastně Indie sleduje ten konflikt na Blízkém východě, který vlastně už trvá půl roku, jak moc jí to ovlivňuje třeba právě ta situace kolem Hormuzského průlivu?
6: No, Indie to ovlivňuje kriticky, řekněme. Indie je vlastně velice závislá na dovozu ropy. Ona prakticky nemá žádné vlastní zdroje, prakticky žádné vlastní kapacity, takže ropu ve velkém dováží a samozřejmě teda krize kolem Hormuzu na ní dopadla velice silně. Tam je možná docela zajímavý právě ten vztah se Spojenými státy a právě ohledně té ruské ropy, který už jsme tady nakousli. Indie vlastně původně z Ruska ropu nedováží. Dovážela prakticky vůbec. To množství, které dovážela, bylo zanedbatelné. Využila vlastně těch snížených cen poté, co začala válka na Ukrajině ruským útokem. Dlouho ty ruské fosilní paliva tedy dovážela, zejména tedy surovou ropu, dovážela. Nicméně tedy v loňském roce na ní Spojené státy uvalily právě druhotná cla za obchodování s Ruskem. Indie postupně ten dovoz z Ruska začala snižovat, ale poté, co vlastně došlo ke krizi v zálivu a ucpání Hormuzského průlivu nebo zablokování Hormuzského průlivu, tak Indie dostala od Ameriky svolení, aby tu ruskou ropu mohla nakupovat dál. Ten podíl ruské ropy v indickém dovozu stoupl až někam k 50%. No a vlastně ta ruská ropa nebo ty ruské dovozy můžou být docela klíčové potom pro ten další vývoj.
5: Ano. Jak vlastně Indie hledí na tu snahu Donalda Trumpa, aspoň před časem se o tom mluvilo, vlastně rozdělit svět do nějakých mocenských bloků, kde by svou roli hrálo vedle Spojených států ještě Rusko a Čína. Přitom Indie je tedy nejlidnatější země, nejrychleji se rozvíjející.
8: No, Indie dlouhodobě hlásá takzvanou strategickou autonomii, to znamená, že chce stát mimo nebo nad těmi bloky. Co se týče tady toho amerického nátlaku, tak Indie verbálně vystupuje proti němu, považuje to za vměšování do suverenity. Nicméně sama navzdory těm výhruškám i sankcím na jednu stranu udržuje vztahy i se zeměmi, na které Spojené státy uvalují ty sankce, to jsme mohli vidět u toho Ruska. Otázka je tedy, jak to bude s tím Iránem. Čili i vůči těm zemím, které jsou vůči USA nepřátelské nebo znepřátelené, tak s těmi udržuje kontakty, ale zároveň, jak už jsem říkal, přistupuje na většinu těch amerických podmínek, takže dalo by se říct, že vlastně ten indický vztah nejen ke Spojeným státům, ale i k ostatním zemím je velmi silně transakční. No a pokud se podíváme na tu krizi v zálivu, tak Indie vlastně ty americko-izraelské útoky ani neodsoudila, ale zároveň ani nepodpořila Izrael a Spojené státy. Takže snaží se stát někde stranou, protože vlastně všichni jsou pro ně nějakým způsobem důležití. Otázka je, jestli tato strategie je udržitelná a jestli byla moudrá. Ona asi dost pravděpodobně stála na předpokladu, že Irán brzy prohraje. Něco podobného jsme mohli vidět vlastně po ruském vpádu na Ukrajinu. Že byl tam předpoklad, že Ukrajina moc dlouho nevydrží. To znamená, že to nemůže nijak uškodit indickému kreditu. Teď je otázka, jestli to třeba nepoškodí indický kredit, řekněme, v zemích globálního jihu, jehož se snaží být nějakým přirozeným mluvčím.
5: Upozorňuje na to indolog a politolog Jiří Krejčík z Metropolitní univerzity Praha. Děkuji vám. Hezký pátek, naslyšenou.
8: Díky za pozvání, hezké odpoledne, naslyšenou.
9: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
5: Minutu po 4:45. Vstup Ukrajiny do Evropské unie si přeje skoro polovina obyvatel států 27. Dalších 12% lidí si ohledně této otázky není jistých. To vyplývá z nového průzkumu bruselské organizace Polling Europe a na dotazy odpovídalo v červenci přes 5000 respondentů napříč členskými státy. Do detailů se na ten průzkum podíváme s naší zpravodajkou pro Evropskou unii Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den.
5: Jak tedy vypadají názory občanů Evropské unie na možné budoucí přistoupení Ukrajiny?
10: Tak jak už zaznělo, necelá polovina lidí vstup Ukrajiny podporuje, přičemž 19% respondentů uvedlo, že je pro co nejrychlejší přistoupení Ukrajiny a dalších 30% si přeje, aby Ukrajina byla do Evropské unie přijata, jakmile splní všechny podmínky. Naopak, jednoznačně proti vstupu bylo 21% oslovených napříč členskými státy. Dalších 18% lidí si přeje, aby Ukrajina nejprve získala status přidružené země bez práva volit do Evropského parlamentu, ale nikoli plnohodnotné členství. No a zbylých 12% oslovených uvedlo na otázku ohledně možného přistoupení Ukrajiny, že zkrátka neví.
5: Kde je ta podpora vstupu Ukrajiny největší?
10: Jednoznačně největší podporu má ve Španělsku, tak se alespoň vyjádřilo 65% oslovených Španělů a Španělek. Ta podpora byla celkově vyšší i v dalších jihoevropských státech, jako je Itálie či Portugalsko, a také na severu Evropy, ve Skandinávii či v Beneluxu. Přistoupení Ukrajiny v těchto státech podporuje 55 až 56% lidí.
5: A v kterých zemích jsou lidé naopak spíše proti a jak v tom si stojí Česko?
10: Autoři průzkumu nezveřejnili data přímo pro Česko, ale celkově pro skupinu střední a východní Evropy, kam kromě Česka patří také země, další země Visegrádské čtyřky nebo povaltské státy. No a v té skupině zemí podporuje přistoupení Ukrajiny 44% oslovených, tedy méně než je celoevropský průměr. Ještě nižší je ale podpora vstupu Ukrajiny ve dvou největších evropských zemích, a sice ve Francii a v Německu. V obou těchto zemích podporuje přistoupení Ukrajiny pouze 41% respondentů. No a nejvíce odpůrců vstupu Ukrajiny do Evropské unie bylo v Polsku. Celkem 49%, to ovšem může být ovlivněno i tím, že ten průzkum se konal v červenci a právě v té době vrcholila roztržka mezi Polskem a Ukrajinou kvůli historickým událostem, konkrétně v souvislosti s Volyňským masakrem během druhé světové války.
5: Průzkum se také zabýval názorovým rozložením mezi podporovateli jednotlivých evropských politických stran. Jaký typ evropského voliče si tedy vstup Ukrajiny přeje nejčastěji?
10: Tak největší podporu má přistoupení Ukrajiny mezi voliči politických stran, které se v Evropském parlamentu řadí do frakce socialistů. Celkem 67% z nich vstup Ukrajiny podporuje. Nadprůměrnou podporu to má také u příznivců Evropské lidové strany, což je největší frakce v Evropském parlamentu, a také v liberální skupině Renew Europe a ve frakci Zelených. Naopak u příznivců Patriotů pro Evropu, kam spadá i české hnutí ANO či motoristé, převažují odpůrci vstupu Ukrajiny do Evropské unie a ještě výraznější je ten odpor u voličů krajně pravicové Evropy suverénních národů.
5: Tolik o průzkumu naše zpravodajka v Bruselu, Zdeňka Trachtová. Děkujeme ti. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
5: 16 hodin 50 minut. Po okupaci Československa v srpnu 1968 odešly do zahraničí statisíce lidí. Byli mezi nimi lékaři, vědci, umělci nebo učitelé. A právě jejich osudům se dnes věnuje kulturně společenský festival Nevermore 68 na pražském výstavišti. Na místě je redaktorka Tereza Cedidlová, která nám řekne více. Hezké odpoledne.
11: Dobré odpoledne. Já teď stojím u Křižíkova pavilonu B, hned vedle historického tanku T-55, který byl v srpnu 1968 součástí okupačních vojsk. A právě tady se jako první zastaví většina návštěvníků, kteří přichází na ten dnešní festival Nevermore 68. Zatím jich přišly desítky, od rodin s dětmi až po pamětníky tehdejších událostí. Ten největší nápor ale organizátoři očekávají až později odpoledne a pak večer. Původně měl být ten dnešní program celý venku kvůli očekávanému dešti, ale organizátoři přesunuli dovnitř, kde si teď můžou příchozí prohlédnout třeba výstavy, poslechnout si debaty, nebo si můžou vzít sluchátka a sednout si na lavičku před plátno, kde běží projekce dobových materiálů. Večer tady bude znít taky hudba Jaroslava Hudky a celý festival Nevermore 68 zakončí ve 21 hodin a 30 minut promítání filmu Taking Off, prvního amerického snímku Miloše Formana po jeho odchodu do emigrace.
5: Už jsme zmínili, že hlavním tématem letošního ročníku je právě odchod lidí do emigrace po srpnu 68. Jak jejich příběhy festival připomíná?
11: Kromě debat, ve kterých se často téma emigrace opakuje, tak ještě dnes bude opakovat, je to formou výstav. Paměť národa například na své výstavě představuje osudy známých československých exulantů, jakými byl Pavel Landovský nebo Pavel Kohout. A návštěvníci si můžou projít taky mozaiku příběhů. To je zase interaktivní instalace, která pracuje s autentickými vzpomínkami a přibližuje důvody odchodu do zahraničí třeba 24-letého absolventa medicíny, který se i přes vědomí toho, že ztratí kontakt s rodinou a přáteli, přestěhoval tehdy do Kanady. A tématu se věnuje také mezinárodní výstava Russian Brotherhood běloruského grafického designéra Artura Vakarova. Ta propojuje zkušenost Československa s příběhy třeba Polska, pobaltských států nebo Ukrajiny.
5: Svůj program má na festivalu Nevermore 68 Český rozhlas, co pro návštěvníky připravil.
11: Je to speciální hodinový pořad, který si budou moci poslechnout nejen lidé přímo tady v jednom z pavilonů na výstavišti, ale od 18 hodin a 10 minut také posluchači radiožurnálu v živém přenosu. Moderátor Jan Pokorný bude se svými hosty mluvit například o rozhlasových redaktorech, kteří po roce 68 odešli do zahraničí, a také o tom, jaké byly jejich návraty zpět do Československa.
5: Tolik z pražského výstaviště, kde se koná kulturně společenský festival Nevermore 68, redaktorka Tereza Cedidlová. Děkujeme, naslyšenou.
11: Díky, naslyšenou.
5: Jedním z míst, kde se v srpnu 1968 odehrávaly dramatické události, byla bez pochyby Vinohradská třída. Chvíle, než do budovy tehdejšího československého rozhlasu vtrhli sovětští vojáci, zachycuje nově objevená nahrávka, která po desítkách let přibližuje atmosféru prvních hodin okupace. Kdo ji pořídil a proč se na veřejnost dostává až teď, uslyšíte v následující reportáži. Upozorňujeme, že součástí jsou i zvuky střelby.
12: To je 7 hodin 45 minut.
13: Dění z rána 21. srpna 1968 na Vinohradské třídě zachytil tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkónu budovy rozhlasu. Jde o jedinečný zvukový záznam svého druhu.
14: Tohle kompozici, že záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger, úsek dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
13: Vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu, proč je nahrávání nahrávka unikátní.
15: Můžeme dál socialismu a demokracii.
16: Slyšíte střelbu?
13: Petr Markovský taky zdůraznil silné okamžiky bojů o rozhlas, které záznam zachycuje, včetně střelby samopalů.
14: Právě ten moment, že tam vlastně zazní hymna po tom, co se vlastně redaktoři odhlásili z vysílání, to znamená, že už asi v těch studiích prostě už se tam něco dělo.
17: Vyčkejte, až se ozve naše legální vláda, ústavní činitel.
13: Podobné nahrávky jsou vzácné. Většina záznamů rozhlasového vysílání byla v době normalizace smazaná, vysvětluje Markovský.
14: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, které vlastně dělali redaktoři, to se všechno promazalo a většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalosti.
13: A stejně je to i s nahrávkou Oldřicha Ungera. Když to Když v roce 1977 s manželkou Ivanou podepsal chartu 77 a rok na to s rodinou emigroval do americké Kalifornie, tento záznam si vzal sebou. A po jeho smrti v roce 2015 se vrátila do archivu Českého rozhlasu.
18: 7 hodin 56 minut.
13: Oldřich Unger byl prvním redaktorem populárně vědeckého pořadu Meteor a jedním ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana. V emigraci chtěl v nahrávání ptačího zpěvu, kterému se věnoval i v rozhlase, pokračovat. Jak ale po letech přiznal, tahle představa byla naivní.
19: Vůbec nebyly prostředky na to, abych si koupil magnetofon, ale hlavně, co byl šok pro mě, že když jsem zjistil, že univerzity v Americe mají 10 000 kvalitních nahrávek všech možných zvířat a ptáků. A my jsme začínali v Česku strašně pozdě. No takže to bylo takový velký zklamání.
13: V tomto pozdějším rozhovoru z archivu redaktora Marka Janáče taky Oldřich Unger přiznal, že v jeho rozhlasové kariéře bylo nahrávání zvuků přírody na magnetofon Nagra 3 jeho nejšťastnějším obdobím.
20: Láďo, opravdu.
13: Nahrávka končí asi po 15 minutách, ve chvíli, kdy Ungerovi a ostatním v místnosti došlo, že do budovy rozhlasu sovětští vojáci pronikli.
20: Zjistit to, prosím tě, abych to zbalil.
21: Jo.
20: Za minutu 8.
13: Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
5: Normalizace vyvolala emigraci i v řadách redaktorů Československého rozhlasu. O tom, kam odcházeli a jaké to bylo ocitnout se ze dne na den ve svobodě a demokracii, bude náš speciál z festivalu Nevermore 68, který vysíláme po 18. hodině. Teď máme 3 minuty do 17. a ještě tady zbyl jeden příspěvek. Rozloučit se s desítkami krav musí chovatelé v Miroslavi na Znojemsku. Extrémní sucho způsobilo výrazný propad úrody krmných plodin, část zvířat tak nemají z čeho uživit. Pro krávy na jatka si zahraniční kupec do chléva přijel dnes ráno.
22: Pro jalovice už si přijel kupec, chovatelé se je teď snaží označit barvou tak, aby věděli, které půjdou pryč a které zůstanou.
23: I tam teď seš možná, protože ten na rogu. Te dva.
22: Jalovice už se podařilo vytipovat a označit.
23: Kolik jich máme teďka?
22: Kupec si vytipoval celkem 11 jalovic, k ním přibude ještě 19 velkých krav. Vysvětluje Martin Šťastný.
24: Vybral samozřejmě ty, co jsou nejlepší váhově, který mají na sobě nejvíc masa, tak se mu samozřejmě líbí, ale nás stejně v další vlně čeká, když přijde jako další kupec, další dodávka třeba za týden, tak nás čekají samozřejmě další a další.
22: Vytipované a označené jalovice teď chovatelé musí z Maštale dostat na místo, odkud si je v neděli vyzvedne kamion.
24: Musíme jet do Kotce, kde máme nakládací rampu na kamion. Tam budou připravené, tam mají samozřejmě vodu, krmení, takže stáda tam nebudou, ale už to je jasný.
22: Jinou možnost než část krav prodat na jatka tady v agrodružstvu Miroslav nemají, vysvětluje chovatel Jakub Březina.
25: Protože nemáme krmení, máme málo siláže, máme málo senáže, na polích nám zaschlo, co se dalo, kukuřice byla velká asi jako česnek, a čirok ten nám ani nevzešel, ten zaschl.
22: Nakoupit chybějící krmivo od jiných zemědělců nebo ze zahraničí se nevyplatí. Zvýšilo by to totiž výrobní náklady mléka, to ale chovatelé už teď prodávají se ztrátou, vysvětluje předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha.
1: Pokud se dostaneme do situace, že se sníží produkce mléka, a teď se bavíme nejenom o České republice, bavíme se o tom celoevropském trhu, tak samozřejmě ta poptávka je víceméně stála, tak samozřejmě půjde ta cena mléka nahoru, jo? To my očekáváme a upřímně řečeno zemědělci v to také doufají.
22: Podle Píchy zatím není jasné, kolik celkem chovatelů letos svoje chovy zmenší. Šimon Franz, Český rozhlas.
5: A i o této problematice se jistě bude mluvit v dnešních 20 minutách Radiožurnálu, které vysíláme z výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Hostem je Jan Doležal, prezident České agrární komory. Pro dnešek se od mikrofonu loučí za Celý odpolední plus Renata Kropáčková.
9: Český rozhlas plus zprávy.
2: Česko zasáhly silné bouřky, hrozí i vznik supercel. Turecko vydalo mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Netanyahua. Startuje fotbalová Premier League, Arsenal bude hostit nováčka z Coventry. Dlouhá kolona zůstává na D4 na výjezdu z Prahy směrem do Strakonic. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Později se začne vyjasňovat, teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
9: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Českem postupují silné bouřky. Výstraha meteorologů začala platit před hodinou pro většinu území Česka, kromě Karlovarského a části Ústeckého kraje. Spadnout během odpoledne a večera může i 70 mm srážek. Vítr napomáhá i vzniku supercel. To jsou velmi silné bouřky, které jsou spojené i se silným krupobytím a nárazy větru. Kde bude foukat nejsilněji, říká meteorolog Miloš Dvořák.
3: V těch nárazech by dosahoval zhruba kolem 70 km za hodinu. Můžou být i místa, kde ta rychlost může být kolem 90 km za hodinu. Vypadá to tak, že by to byly pravděpodobně ty severnější oblasti Čech na Moravě a ve Slezsku. Tam by pravděpodobně ty nárazy se právě pohybovaly někde kolem 70 km za hodinu.
2: Turecko vydalo mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a informoval o tom turecký ministr spravedlnosti Akin Girlek. Vydání zatykače je součástí vyšetřování případu flotily, která mířila s humanitární pomocí do Gazy. Izrael je ale v polovině května zadržel v mezinárodních vodách a zatkl na 430 aktivistů. Technici dnes na poli u podštátu na Přerovsku odstraňují trosky větrné elektrárny. 30 metrů vysoké zařízení se zřítilo včera. Místní radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících větrníků. Soukromý vlastník větrného parku firma Vapol dnes na telefonáty Radiožurnálu nereagoval.
4: Kdyby kontrola zbývajících elektráren mohla začít, nezávislý starosta podštátu René Passinger zatím neví.
16: Bohužel zatím ne, zatím odkryty trosky.
4: Incidentem se zabývá i dopravní a energetický stavební úřad. Prověřuje se, jestli tato elektrárna spadá do jeho působnosti, říká ředitel úřadu Martin Kozák.
16: Tak se zabýváme i problematikou toho, jak tento incident vyhodnotit v rámci kontrolní činnosti našeho úřadu. Takže aktuálně zvažujeme, jak k problematice přistoupit a jaké kontroly, případně v jakém rozsahu a čeho se budou týkat.
4: Havárii prošetřuje i policie z podštátu. Josef Čermák, Radiožurnál.
2: Ukrajina zařadila na svůj sankční seznam tvůrce a distributory ruského animovaného seriálu Máša a medvěd, informuje o tom agentura AFP. Ukrajinská ministryně kultury Tetiana Berežná dětský seriál označila za nástroj ruské propagandy. Kreslené filmové příběhy o holčičce Máše a medvědovi z cirkusu ve výslužbě patří v Rusku ke klasice dětské zábavy. Kyjev ale příběhy kritizuje kvůli tomu, že vykreslují Rusko v pozitivním světle a Moskvě slouží jako nástroj šíření kulturního vlivu. Na internetu mají epizody desítky miliard zhlédnutí.
0: Zápasem obhájců mistrovského titulu s nováčkem soutěže začne nový ročník fotbalové Premier League londýnský Arsenal. Bude hostit od 21 hodin tým z Coventry, který trénuje bývalý fotbalista, trojnásobný šampion Premier League a vítěz Ligy mistrů Frank Lampard. Právě o něm mluvil před utkáním kouč Arsenalu Mikel Arteta.
6: Oba sdílíme tu vášeň a lásku ke hře. To je něco, co člověka naplňuje a přináší mu to radost. Viděl jsem pár videí, na kterých jsme spolu na trávníku ještě jako hráči. Byl to úžasný fotbalista, rozhodně jeden z mých nejoblíbenějších záložníků. Dokázal toho tolik, ve středu pole zvládal naprosto všechno. Byl to hráč té nejvyšší možné úrovně.
0: První tenista světového žebříčku Jannik Sinner nedoléčil zraněné pravé koleno a odhlásil se z blížícího se US Open. 25-letý Ital hrál naposledy ve Wimbledonu, kde slavil další Grand Slamový titul.
7: Kolony na D1 za Prahou a na D4 u Jíloviště. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 10. kilometru pojedete různě pomalu až do omezení před most Šmejkalka, je to na zhruba 30 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 183 fronta do zúžení ke sjezdu na Bratislavu na půl hodiny. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Lipence zůstává půlhodinová kolona do omezení u Jíloviště. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Mýto na 44. kilometru narazilo auto do svodidel. Náhle se zpomaluje, zdržíte se krátce. A ještě apel od zpravodajky z dálnice D5.
8: Berou nás směrem na Plzeň. Opravdu hodně tady prší. Mohli byste prosím apelovat na řidiče ohledně správného svícení.
7: A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice je silný provoz od konce dálnice u Opatovce do Mohelnice a kolem Třebové se jede různě pomalu a jsou tam kolony. Celý úsek pojedete zhruba 50 minut a trasu projel i náš zpravodaj.
10: Jedna dlouhá kolona, která se občas protrhá, že se to zrychlí až na 50 km hodině, jinak je to hodně pomalý, uspaný.
7: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Místy i velmi silné bouřky budou v noci slábnout a ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině, ještě místy déšť nebo přehánky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
26: Jak letošní úrodu poškodilo extrémní sucho? Co zemědělci proti suchu dělají? Jak a v čí prospěch ovlivňují agrární politiku lobbystické organizace? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je významný zemědělský lobista a prezident agrární komory Jan Doležal. Dobrý den.
27: Dobrý den.
26: Setkáváme se na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích. Je sklizeno. Jak jste spokojeni s výsledky žní?
27: Tak vzhledem k tomu srovnání s minulým rokem asi spokojení být nemůžeme. V podstatě podle statistiky, které máme k dispozici, to v současné době vypadá tak, že u obilovin bude mít zhruba o 15% nižší výnosy, u řepky dokonce téměř o 20%. Celkově je to asi řekněme 1,2 miliony tun obilovin, asi 250 tisíc tun řepky. Pokud to potom řekněme, vynásobíme průměrnou cenu, tak se dostáváme na meziroční ztrátu někde na úrovni 8 až 9 miliard korun.
26: Tak časné dožínky, má to vůbec obdobu?
27: V posledních letech musím říct, že to není až tak výjimečné. Je to i způsobeno tím, že nám přes léto často neprší. To znamená, že žně probíhají rychle, probíhají bez větších komplikací, i když jsme si na některých místech museli dávat pozor na to, aby nevznikaly požáry na polích, protože skutečně to vedro bylo extrémní, na polích někdy bylo přes 50 stupňů. Ale celkově se dá říci, že zemědělci zvládli týžňované práce velmi rychle a za to je potřeba jim poděkovat.
26: Jak jste dnes oznámili, zatímco kvalita sklizeného obilí je nadprůměrná a vhodná pro potravinářské využití, výnosy výrazně zaostaly. Je to přirozený výsledek horkého sucha?
27: Ono to není, řekněme, jenom to horké počasí, nebo respektive to, co třeba zažíváme akutně teď v těch posledních týdnech a měsících, ale je to, řekněme, výsledek několika faktorů. Jedním, asi ten nejdůležitější zejména u ozimu, tak je prakticky jaro, kde nám nepršelo v měsících březen a duben. Měli jsme téměř nulové srážky, myslím, že nejmenší srážky někdy od 60. let, kdy se toto měření provádí. V některých místech přišly na začátku dubna ještě jarní mrazy, které poškodily nejen ovocné stromy, ale právě i obiloviny a olejniny. A teď vlastně řekněme na konci vegetační sezóny těsně před sklizní přišlo extrémně teplé počasí, to jsou ty vlny veder, které vytvářejí, my tomu říkáme, abiotický stres a v podstatě ta rostlina vlastně přestane se vyvíjet, přestane naplňovat zrno a to má pak vliv na ty nižší výnosy.
11: Někteří zemědělci ani nezaseli, protože si spočítali, že se jim to nevyplatí. Pak se ale nemůžeme divit nižší sklizni, ne?
27: Tak ta otázka, řekněme, nezasetí se spíš týká letošního roku a řepky, protože řepka je dlouhodobě nerentabilní, neustále nám rostou náklady, zejména na ochranu rostlin. Jsme dneska v situaci, kdy Evropa zakazuje mnohé přípravky na ochranu rostlin a já to někdy trošku řeknu, zjednodušuje a zlehčuje. Říkám, že se v podstatě dostáváme na úroveň ekologického zemědělství i v konvenci, v tom běžném zemědělství. Na druhou stranu, ale potom je zvláštní, že Evropa je vlastně dneska jak v řepce, tak obecně řekněme v olejninách nesoběstačná, dováží je z území mimo Evropskou unii a tam už nikdo žádné přípravky na ochranu rostlin neřeší. Takže tady je to otázka hlavně rentability. Já se obávám, že vzhledem k tomu, jak vypadá ta situace i obilovin, tak a tam nás čeká, řekněme, to setí někdy v říjnu, tedy zhruba řekněme za 6 týdnů, tak tam si troufám tvrdit, že uvidíme také pokles ploch.
11: Na dnešní tiskovce jste oznámili, že kvalita zrna je nadprůměrná, přitom ale v průběhu sklizně přicházely zprávy třeba právě odtud z jižních Čech, že kvůli povětrnostním podmínkám má například sadovnický ječmen více dusičnanů, což by mohl být problém. Jak to tedy je?
27: Tak ono, u toho, řekněme, sadovnického ječmene je to trošku specifické, protože opravdu v okamžiku, kdy těch dusíkatých látek je v zrnu více, tak sladovny, respektive pivovary o takový sadovnický ječmen nestojí. To je trošku jiná záležitost, než třeba v případě potravinářské pšenice, tam se sledují jiné parametry. Je potřeba říci, že tenhle ten efekt určitě mělo právě to extrémně teplé počasí a je potřeba říci, že můžeme pomyslně rozdělit, řekněme, území České republiky na jižní severní část. My říkáme, že to rozděluje dálnice D1, kdy letos pod D1 extrémní sucho, ať už to jsou jižní Čechy nebo jižní Morava, a dá se říct, že na D1 záleželo samozřejmě, jak to bylo daleko, ale řekněme, čím severněji, tak tím to sucho samozřejmě bylo, ale řekněme, že nebylo až tak extrémní.
11: Zisk v zemědělském sektoru v Česku za loňský rok podle odhadu Zemědělského svazu vzrostl na skoro 11 miliard korun. Je na co si stěžovat?
27: Tak to se bavíme o roce 2025. Já jsem to říkal tady na zahání agrosalonu Země živitelka, že letos jenom výpadek v tržbách by mohl představovat nějakých 20 miliard korun. Zmínil jsem tady ty obiloviny oleniny zhruba 8-9 miliard. K tomu můžeme přepočíst dalších 9 miliard na respektive jako výpadek tržeb v komoditě mléko. Obávám se, že dobře nedopadne ani sklizeň cukrové řepy, kukuřice na zrno, brambor, zkrátka těch podzimních plodin, které se budou sklízet v následujících týdnech, takže opravdu s touhletou negativní predikcí můžeme bohužel počítat. Do toho nám vstupují vyšší náklady, respektive vstupy, jako jsou pohonné hmoty, hnojiva. Bohužel tak politická situace ve světě doslova vystřelila. Vychází nám to zhruba 8 až 10 korun na litru meziroční rozdíl, kolik zemědělci zaplatili za naftu a to samozřejmě na těch nákladech je vidět.
11: Agrární ekonom Tomáš Majer z České zemědělské univerzity řekl před týdnem ve 20 minutách, že ceny pšenice stoupají a že obilnáři později vydělají víc, když tedy s prodejem počkají. Neděláte tady ty výpočty předčasně?
27: Tak je otázka, jestli nebudou třeba i v souvislosti, řekněme, s tou situací, která je v krmivové základně, nebudou nuceni zemědělci prodávat obiloviny tak, aby měli finanční prostředky na nákup sena. A dokonce slyším o tom, že se nakupuje seno někde ze severního Polska nebo dejme tomu někde z jihovýchodního Německa. To znamená, všude po Evropě se dneska schání seno a platí se opravdu skoro zlatem. Jestli jsme běžně byli na nějakých 700 korunách za balík sena, tak dneska už 3000 nejsou žádná výjimka, takže zemědělci zkrátka potřebují teď disponibilní peníze. takže budou pravděpodobně prodávat. Já si troufnu tvrdit, že ten nárůst ceny je možná u obilovin krátkodobý, protože vždycky je trošku navázán na ceny fosilních paliv, ať to jsou, ať je to nafta, nebo to je zemní plyn, které teďka vlastně v souvislosti, vždycky to slyšíme, každé dva týdny už se uzavře mírová dohoda, neuzavře se mírová dohoda, tak zase řekněme ty fosilní paliva vylétnou, navíc jsou tady zprávy o tom, že v Evropě by třeba nemuselo být dostatek zemního plynu, takže na to trochu mohou komodity reagovat. Na druhou stranu je tam i jedním z těch faktorů skutečnost, že Rusko, Ukrajina mají problém vyvážet svoji produkci přes Černé moře, obě tyto země významní producenti, tím se ten globální trh, řekněme teď, trošičku zabrzdil, ale zároveň tady máme třeba od Ukrajiny velký tlak na to, aby se obnovily takzvané koridory solidarity, které měly původně sloužit k tomu, že vlastně ukrajinská zemědělská produkce přes území Evropy vyveze do třetího světa, ale ta zkušenost 3 roky zpátky spíš hovoří o tom, že nakonec zvítězil trh a že tady to levné obilí zůstalo a tlačilo ty ceny dolů.
26: Proč je aktuální výkupní cena mléka, alespoň podle vašeho tvrzení, 2 koruny pod nákladovou cenou?
27: Tak náklady, řekněme, které byly naposledy vypočítány někdy v roce 2024, tak hovořilo o 11 korunách za litr. Já se troufnu tvrdit, že rok 25-26 byl spíše rokem inflačním, co se týká zemědělství. Letošní rok určitě si myslím, že bez diskuze. Pokud dneska cena, výkupní cena mléka je 9,50 a zatím nenachází dno, tak si skutečně troufám tvrdit, že jsme 2 koruny pod výrobními náklady, to znamená na každém litru mléka, které se tady v České republice nadojí, tak ztrácíme právě ty 2 koruny.
26: Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích si ve 20 minutách Radiožurnálu povídáme s Janem Doleželem, prezidentem Agrární komory. Předloni jste se stal viceprezidentem lobistické organizace Kopa Kožeka, sídlící v Bruselu. Kolik času věnujete této funkci?
27: Tak samozřejmě záleží, o jakém období se bavíme. Teď nás čeká na podzim finalizace vyjednávání jednak takzvaného víceletého finančního rámce, tedy rozpočtu Evropské unie roky 28 až 34, a čeká nás i finalizace pravidel společné zemědělské politiky na stejné období, takže si troufnu tvrdit, že teď na podzim toho bude více. Na druhou stranu ten mandát mi v říjnu končí, takže uvidíme, když samozřejmě budu pravděpodobně usilovat o znovu zvolení, což samozřejmě bude vyžadovat, řekněme, ještě vyšší přítomnost právě v Bruselu. Nicméně já to vnímám tak, že tam nebojuji jenom za české zemědělství, ale obecně bojujeme za zemědělce celé Evropské unii, kteří jsou teď pod obrovským tlakem, jak jsem tady zmínil, vyšší náklady, nízké výkupní ceny, vysoká míra regulací a další věci.
26: Britský deník Guardian minulý měsíc zveřejnil výsledky svého investigativního šetření založeného na interních materiálech z jednání Kopa Kožeka a z nich vyplývá, že tato organizace má unikátní přístup k rozhodujícím činitelům Evropské unie a že je dokáže ovlivnit. Povězte, jak Kopa Kožeka pracuje, jakým způsobem a jakými prostředky přesvědčujete členy Evropské komise, Evropského parlamentu a podobně, aby vyhověli vašim požadavkům nebo zájmu.
27: Tady je potřeba říci, že u nás to slovo lobista je možná trošku pejorativní, protože jsme tady měli, řekněme, i určité politické skandály s různými lobbysty, kteří neměli úplně asi čisté svědomí, ale přece jenom to slovo pochází, řekněme, z toho lobby, tedy že se potkává to někde v salonku. Na druhou stranu dneska už to rozhodně u žádných saloncích není. Dneska máme registry transparentnosti a když chci navštívit kteréhokoliv europoslance, tak ovšem se musí vést záznam a samozřejmě velmi transparentně si potom může kdokoliv v rámci Evropské unie, ale samozřejmě mimo ní dohledat to, o čem jsme se bavili a co bylo, řekněme, nějakým výsledkem toho jednání. Takže asi takhle probíhají ta jednání tedy transparentně. Na druhou stranu Kopa Kožeka je vlastně nejstarší, nejvýznamnější lobbystická organizace zastupující zemědělce v Bruselu a to jí dává určitou váhu. My někdy říkáme, že možná zase na druhou stranu je relativně rigidní, protože se všech 27 členských států, a ještě potřeba říci, že v každém tom členském státu je vícero organizací, tak se musí na něčem domluvit. Ale potom já vždycky říkám, že ten kompromis je vlastně o to cennější, protože se k němu těžko dopracováme, ale je to kompromis všech.
26: No, myslím, že všichni pamatujeme evropské farmáře protestující se zemědělskou technikou v Bruselu nebo ve Štrasburku. Ty protesty organizuje Kopa Kožeka?
27: Je to, řekněme, určitým způsobem smíšené. My jsme, já když si vzpomenu třeba na ten minulý protest, který byl vlastně na konci prosince, nebo tuším 18. prosince 2025, kde jsme primárně protestovali proti dohodě EU-Mercosur, A dá se říct, že vlastně den předtím nebo podvečer předtím se v podstatě ta demonstrace zvrhla, nevím, jak bych to nazval slušně, ale řekněme, že se někteří tak trošku posilnili alkoholem a nebyli to úplně farmáři, ale byli to lidé prostě, kteří se chtěli poprat těžko oděnci. Vy když začnete někde v podstatě deklarovat, že se chystáte do ulic, tak to bohužel někdy vlastně tyhle ty typy přiláká. A jak říkám, my sice organizujeme pokojné demonstrace, ale možná, že třeba posluchači se mohli v médiích setkat i s těmi neúplně pokojnými.
26: Kopa Kožeka sice sama o sobě tvrdí, že reprezentuje všechny evropské zemědělce, ale mnoho evropských politiků a expertů má jiný názor. Například rakouský europoslanec za zelené a farmář Thomas Weitz říká, že se skoro pokaždé stavíte výlučně za zájmy velkých evropských agropodniků. Koho tedy Kopa Kožeka zastupuje?
27: Opět zopakuje 27 členských států různé organizace. Samozřejmě, pokud se bavíme třeba o tom, jestli Kopa Kožeka primárně zastupuje ekologické zemědělce, ano, samozřejmě na ně myslíme, ale pokud se budeme bavit o tom, jestli příští rozpočet má jít 90% na ekologické zemědělství, tak samozřejmě výsledkem toho demokratického procesu bude to, že se většina těch konvenčních shodne na tom, že určitě ano, podpora ekologického zemědělství je důležitá, ale nemůže to být to jediné, na co půjdou v tom příští období peníze.
26: No dobře, ale třeba ten názor, který jsem teď citoval, tak má i Česká asociace soukromých zemědělců, protože jako vaši kritici z organizace před lety odešli.
27: To mě absolutně nepřekvapuje. Já si myslím, že kdybychom se bavili, jestli tenhle ten mikrofon stojí na řekněme černé základně, tak oni by řekli, že stojí na bílé základně. To je, řekněme, jejich dlouhodobý postoj vůči agrární komoře. Navíc mají, řekněme, blízko k určitým politickým stranám. My se snažíme být apolitičtí a nevyhraňujeme se vůči vládě, ať je taková, nebo taková, se vyhraňujeme vůči jim krokům konkrétním, ale nikoli vůči vládě, což asociace platí.
26: Podle britských reportérů Kopa Kožeka v nedávné minulosti systematicky lobovala proti zásadním reformám evropského zemědělství, například proti omezení zdraví škodlivých pesticidů nebo glyfosátu. Podíleli jste se na tom úsilí?
27: Tak ono to je určité zjednodušení. My se bavíme obecně, tady byl takzvaný SUR, tedy řekněme směrnice o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin, který vycházel z Evropské zelené dohody, tedy Green Dealu, a musíme si na rovinu říci, že byl velmi ambiciózní tento nápad, nebo řekněme tahleta iniciativa s tím, že by postupně došlo až 50% redukci přípravků, jednak řekněme celého portfolia, ale i toho používání. No a zase já nemám absolutní problém s tím, že bychom se mohli o něčem podobném bavit, ale pak by Evropa na druhé straně neměla uzavírat obchodní dohody s těmi, řekněme, části světa nebo obchodními sdruženími, jako je třeba Mercosur, kde se používá těch přípravků daleko více a to je potřeba říci, ty, které jsou už dávno v Evropě zakázané. Takže my v podstatě, a to je vždycky náš, řekněme, hlavní cíl, my v podstatě chceme rovné hřiště, rovné podmínky, tak, abychom dokázali být konkurenceschopní vůči těmto, my říkáme, až téměř neférovým dovozům, protože tam samozřejmě náklady jsou úplně někde jinde než u nás.
26: Britský Guardian taky cituje interní materiál, podle kterého vedení Kopa Kožeka už v roce 2021 připouštěla, že evropští drůbežáři by se mohli s finanční pomocí vlastně hned vzdát klecových chovů drůbeže, ale že organizace místo toho prolobuje jejich pomalý útlum v průběhu 15 let. Jak víme tady z Česka, od klecových chovů se opravdu upouští jen zvolna a postupně. Není to vlastně důkaz, že se jasně stavíte za zájmy těch velkých drůbežích farem?
27: Tak tady asi řeknu, se budu lišit od oficiální pozice Kopa Kožeka, a to z toho důvodu, že v České republice tenhle ten zákon, nebo respektive ten zákon na ochranu zvířat proti týrání a zákaz klecových chovů platí už několik let, respektive tady byl schválen s platností účinností od 1.1.2027, takže za několik měsíců. A dá se říct, že už velká část našich drůbežářů vlastně přešla právě na ty alternativy.
26: Ale mohlo to být ještě výrazně dříve, ne?
27: Nevím o tom, že by tady byla nějaká iniciativa, která by to v podstatě na stůl pokládala dříve. Myslím, že tohle to bylo vyjednávání někdy v roce 2018, 2019, určitě před covidem. takže to už máme v podstatě 8 let. My jsme naopak navrhovali, aby tady opravdu zase bylo to rovné hřiště, pokud to máme my, tak by bylo vhodné, aby to měla celá Evropa, protože já si myslím, že teď budeme svědky toho, když samozřejmě bychom se asi museli zvat supermarketů, ale supermarkety teď přicházejí s tím, že a vidíme to třeba u mléka za 5,90, u másla za 20 korun, že vlastně chtějí nalákat toho spotřebitele na co nejnižší cenu potravin, která je mnohdy možná úplně, řekněme, mimo realitu, mimo reálné náklady. No a můžeme se dočkat toho, že budou dovážet třeba klecová vejce ze zemí, kde budou stále povolená, nebo respektive bude stále povolen chov slepic v klecích.
26: Prezident Agrární komory Jan Doležal je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pro udržení zemědělství je podle vás důležité vnímat sektor jako strategický. Co tím naznačujete? Můžete to rozvést?
27: Tak já si myslím, že je potřeba vždycky zachovat nějakou míru vlastní soběstačnosti. My tady vidíme na mnoho sektorech, konec konců třeba ovocnářství, takovým, řekněme, možná, nechci říct obětním bránkem, ale takovým typickým příkladem toho, jak to tady může dopadnout, pokud si nevyhodnotíme sektor jako strategický, pokud nejde strategická podpora právě, řekněme, pěstitelům takzvaných, my tomu říkáme, citlivých komory, to znamená tam, kde jsou vysoké náklady, kde je vysoká míra rizika. Konec konců letos tady máme zase jarní mrazy, objevily se tady v podstatě 6x za poslední 7 let, takže to je obrovsky náročná komodita a nám vlastně dneska i ty sady, dá se říct, mizí, a to je, říkám, jenom jeden z příkladů, ale podobné je to třeba u vepřového masa, máme 40% soběstačnost, protože zkrátka to někdo ve Španělsku dokázal dělat i na ruském obilí nebo ukrajinském obilí levněji s obrovskými investicemi a podporou státu, což třeba tady chybělo, a proto jsme vlastně v té produkci v posledních letech spíše šli směrem dolů.
26: Společně s Asociací lesnických dřevozpracujících podniků prosazujete zajištění dlouhodobé dostupnosti dřeva při odpovědném hospodaření v lesích. Proč tohle to považujete za důležité?
27: Tak je potřeba si uvědomit, že jsme tady měli kůrovcovou kalamitu, která, dá se říct, v některých regionech prakticky zdevastovala lesy. Při té obnově zkrátka podle našeho názoru potřeba postupovat tak, abychom jinak měli, řekněme, biodiverzitu, abychom měli odolnější lesy, a abychom také uvažovali tak, aby tady byly, řekněme, pro český trh dostupné nebo dostupná surovina dřevní. My se třeba dlouhodobě bavíme i o nějaké podpoře, ono to tady v historii bylo, ale zase, když se bavíme o tom, že rentabilita polní produkce už není taková, tak by možná bylo zajímavé se vrátit třeba k rychle rostoucím dřevinám na orné půdě, což může pomoci. Konec konců, já jsem tady zmínil třeba ty ovocné stromy kvůli tomu, že to je vlastně perfektní, řekněme, nástroj v boji proti suchu, extrémním vedrům, protože působí jako taková malá přírodní klimatizace. Takže
26: teď ale nemluvíte o smrkových monokulturách.
27: No, tak já jsem říkal, že právě je potřeba vysazovat racionálně, biodiverzita a nejenom tady ta, řekněme, rychlá produkce, ale udržitelná produkce.
26: Co kůrovec v takovém případě?
27: Tak při klimatické změně určitě se tady teoreticky může znovu objevit, ale tam zase, jak jsme se bavili, tam jsou v podstatě nejzranitelnější právě ty smrkové monokultury, a proto i z našeho pohledu je hlavní prioritou tady, aby ta obnova byla racionální, aby vycházela třeba, řekněme, z nějakých i studií, které tady jsou k dispozici, tak aby ty lesy byly odolné.
26: Zemědělci od obnovené Národní koalice pro boj se suchem očekávají konkrétní plán úkolů a taky dlouhodobé koncepční řešení sucha. V čem by mělo hlavně spočívat?
27: Tak z našeho pohledu to určitě jsou, řekněme, ta velká vodní díla, o kterých se hovoří. Nicméně nemůže to být to jediné. Já se tady často setkávám s tím, že třeba pěstitelé chmele, ale mohou to být ovocnáři, zelenáři, mají závlahové systémy, ale zkrátka nemají z čeho zavlažovat v okamžiku, kdy tady je prostě sucho, snižuje se průtok a tak dále. Proto z našeho pohledu třeba nové mlýny, návrh na to, aby se zrušily nebo aby se vypustily, aby tak určitě není úplně nejlepší řešení v okamžiku, kdy vodu, protože to je vlastně vinařská oblast, kdy tu vodu v rámci klimatické změny potřebujeme. Takže tady je potřeba zkrátka přistupovat k tomu racionálně. Další samozřejmě, řekněme, pilířem nebo dimenzí boje proti suchu samozřejmě musí být odpovědná péče o půdu, to znamená organická hmota do půdy. My dlouhodobě říkáme, že nemůžeme mít poloviční nebo čtvrtinové zatížení velkou dobyčí jednotkou, tady čtvrtinový počet zvířat ve srovnání třeba s Rakouskem, i když i v Rakousku letos bylo velké sucho, ale tohle nás dlouhodobě znevýhodňuje a půda pak nedokáže dokáže zadržet tolik váhy.
26: No právě, já se vrátím ještě k těm přehradám, protože k tomu je kritická ona asociace soukromého zemědělství, protože...
27: Nezekvapuje mě to.
26: Dobře, ale... Důležitější je podle nich zvyšovat schopnost krajiny vodu zadržet.
27: My říkáme obojí.
26: Takže v tom se vlastně shodujete. Na druhou stranu agrární ekonom už citovaný Tomáš Majer z České zemědělské univerzity je vůči té koalici proti suchu skeptický, protože zatím podle něj vláda krátkodobými nástroji aktuální sucho nevyřeší. Takže s tím asi těžko polemizovat, ne?
27: Tak nemůžeme čekat, že tady tak extrémní projevy klimatické změny dokáže někdo zvrátit za jeden, dva roky. Jo. Takže tady je opravdu potřeba, a my to říkáme dlouhodobě, to není jenom, řekněme, boj proti změnám klimatu, který asi bude dlouhodobý, možná se ani jeho výsledku nedožijeme, ale je to adaptace právě na klimatickou změnu. Je to otázka, řekněme, nějaké skladby současně pěstovaných plodin, výběru nějakých odolnějších odrůd, pokud se bavíme třeba o obilovinách, oleninách, které, to je potřeba říct, třeba v Evropě nejsou v současné době povolené nebo nejsou k dispozici.
26: V poslední minutě našeho rozhovoru ministr zemědělství Martin Šebestián slibuje navýšit investice do vodohospodářství minimálně na 4 miliardy ročně. Na co by ty peníze měly jít?
27: Tak tady se, jak říkám, asi shodneme s panem ministrem, že je potřeba zadržovat lépe vodu v krajině. A to by bylo možná úplně téma na jiný rozhovor, ale bavili jsme se o tom, že v České republice máme 70% půdy propachtované. A bylo by samozřejmě dobré, ono se to postupně děje, ale děje se to pomalu a není to jednoduché, aby zemědělci měli půdu ve vlastním vlastnictví nebo by měli ve vlastnictví, protože tady často narážíme na to, že vlastníci nesouhlasí s tím, že na jejich pozemku budete dělat nějaké, řekněme, zádržné nádrže, nebo že tam budete dělat nějaké protierozní strouhy a tak dále. To jsou všechno věci, které v úzovkách snižují hodnotu toho pozemku a vlastníci na to obvykle nejsou schopni přistoupit.
26: Takže to už se možná dostáváme i k té otázce předkupního práva, ale to myslím, že teď už otevírat nebudeme vzhledem k času našeho rozhovoru. Těch otázek, myslím, zůstalo otevřená spousta, ale vy o tom budete jednat i tady v rámci Země živitelky v Českých Budějovicích, kde jsme si povídali. To bylo tedy 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s prezidentem Agrární komory a viceprezidentem Evropské lobistické organizace Kopa Košeka Janem Doležalem. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Nashledanou.
27: Také děkuji, hezký den.
26: Od mikrofonu se loučí Vladimír Kroc, přeji příjemný poslech dalších pořadů. Teď už jsou připraveny další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu.
12: V půl šesté.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Přes Česko se posouvá pás bouřek. Nejsilnější jsou teď podle dat Českého hydrometeorologického ústavu na jihu Středočeského kraje a v okolí Prahy. Během večera a noci se přes východní část republiky přesunou nad Polsko. Spadnout může až 70 mm vody. V Praze a Libereckém kraji platí stav povodňové bdělosti. Zemědělci v Česku letos sklidí skoro o pětinu obilí míň než loni. Celkem to bude asi 6 milionů tun. Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to oznámili zástupci agrární komory. Podle nich půjde o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Z Arabského moře se po rekordních 9 měsících nepřetržitého nasazení vrací americká letadlová loď Abraham Lincoln. V uplynulých týdnech američtí opoziční politici kritizovali vládu kvůli špatným podmínkám, ve kterých námořníci na lodi údajně slouží. Plavidlo nahradí letadlová loď George Washington. Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů uložil americké společnosti Uber pokutu 825 milionů eur v přepočtu téměř 20 miliard korun. Píše o tom agentura Reuters. Důvodem pokuty je používání automatizovaných systémů k deaktivaci účtu řidičů, aniž by je o tom firma adekvátně informovala. Pravěká ohniště, stará desítky tisíc let, zkoumají na jižní Moravě archeologové z Akademie věd. Z popela, uhlíků a vypálené půdy skládají obraz toho, jak naši předci s ohněm zacházeli. Moderní metody jim prozradí, co v ohništích hořelo, k čemu sloužila a jak se kolem ní žilo. Dvě minuty po půl šesté doprava na plusu na D1 z Prahy ve směru do Brna za sjezdem na Pražský okruh. Z 10. kilometru pojedete různě pomalu až do omezení před most Šmejkalka. Je to teď asi na půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 183 je fronta do zúžení ke sjezdu na Bratislavu. Pojedete i tam asi půl hodiny. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Lipence zůstává půlhodinová kolona do omezení u Jíloviště. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Mýto na 44. kilometru narazilo auto do svodidel, náhle se tam zpomaluje, zdržíte se jenom krátce. A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice je silný provoz od konce dálnice u Opatovce do Mohelnice kolem Třebové. Se jede různě pomalu a celý úsek je teď asi na 50 minut. Dobře dojďte. Noc bude zpočátku oblačná až zatažená, na většině území s deštěm anebo přehánkami, místy i bouřkami, které můžou být až velmi silné. Během noci bude o tichu srážek a částečně i oblačnosti ubývat a teploty klesnou na 16 až 11 stupňů. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, v severozápadní polovině území místy, jinde jenom ojediněle déšť nebo přehánky, teploty zítra do 22 stupňů. To byly zprávy a tady už je repríza Osobnosti Plus.
14: Plošný zákaz mobilů ve školách je ta nejjednodušší, ale možná trochu hloupá cesta, říká pedagog a popularizátor učitelství Daniel Pražák, který je hostem Osobnosti Plus. Způsob, jak pravidla obejít, si totiž děti podle něj vždycky najdou. Regulace mobilů má začít platit od září 2027. Kdo a jak by měl děti učit bezpečně zacházet s moderními technologiemi? A co žákům a jejich rodičům přinese od příštího roku konec známkování v prvních třídách? Dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
17: Osobnost Plus.
14: Dětem pomalu končí prázdniny. Ministr školství nedávno rozvířil debatu o tom, jestli letní prázdniny nejsou moc dlouhé. Co si myslíte vy?
15: Já si myslím, že v našem školství řešíme spoustu důležitých věcí a že tohle to přesně není. Já zachytil nějakým

0: Řekneme si, že jsme naplnili strategii 2030 a že děti se ve školách učí naplno a s radostí, tak je to určitě skvělý téma. Ale myslím, že tam ještě nejsme.
1: A co je ta největší slabina českého školství? To důležité, vážné téma, které byste vy řešil úplně nejdřív.
0: Zrovna to je i napsané v té strategii 2030, která začala vznikat za pana ministra Plagy a pravděpodobně se bude řešit její naplnění za pana ministra Plagy. A to je, jak naše školství je schopné posouvat děti navzdory sociálnímu zázemí. Velmi ve zkratce, ve chvíli, kdy vy, vaši rodiče, budou mít jenom základku, tak je prakticky jisté, výjimky samozřejmě jsou, že vy budete mít taky jenom základku. Úspěšné vzdělávací systémy, ke kterým tak rádi vzhlížíme, tak tenhle transfer dokáží zařídit. Že nezáleží na tom, do jaké rodiny, v jakém městě jste se narodila, ale ten vzdělávací systém vás je schopen vytáhnout nahoru.
1: A jak se to dá zařídit?
0: Z těch zemí, kde jsem byl, a tak samozřejmě, když se bavíme o vzdělávání, tak musí vždycky zaznít Finsko a zrovna Finsko se o to velmi usilovně snaží zhruba 40 let. Hmm. A jejich heslo je, že ta nejlepší škola je ta, která vám je nejblíž. Že ty školy mají srovnatelnou kvalitu a že ty školy taky dostávají srovnatelnou podporu a podobně. A samozřejmě, že tam do toho vstupuje řada dalších věcí, teď velmi jako z rychlíku, když si vzpomenu, tak jeden z těch důležitých prediktorů byl třeba ten oběd zdarma, o kterém říkáme, že sice žádný oběd není zadarmo, ale je velmi dobře propočítané, co, když se na to podívám čistě ekonomicky, co do toho systému přinese dítě, které bude ohroženo záškoláctvím, protože je z takové rodiny, z takové třeba hůře sociálně zabezpečené rodiny, a jak to změní ten oběd zdarma, což víme, že změní, a jak se změní jeho akademická úspěšnost, která samozřejmě pak souvisí s tím, jak bude úspěšné v pracovním procesu a kolik daní zaplatí, nebo jakou podporu bude z těch daní ostatní dostávat. Takže ten oběd zdarma je vlastně strašně levný.
1: Na kolik procent podle vás u nás v Česku platí, že ta nejlepší škola je ta, která je nejblíž?
0: No, my především nevíme, co je ta nejlepší škola. A je to jeden z problémů naší diskuze o českém školství. My například máme skvělý projekt České školní inspekce Kvalitní škola, kde jsou ta kritéria vlastně velmi dobře pojmenovaná na českých školách. To znamená, my víme, které české školy podle České školní inspekce a podle těch našich vzdělávacích dokumentů a kritérií jsou ty skvělé. Ale když bychom teď vylezli ven a zeptali se na náměstí míru, co dělá dobrou školu mezi rodiči, a mohla by to být klidně jedna generace, tak se pravděpodobně ti lidé neshodnou. Což je pak samozřejmě na jednu stranu problém, na druhou stranu naše školství je specifické v tom, že napříč těmi vyspělými vzdělávacími systémy, tedy těmi, které jsou v zemích OECD, máme jednu z největší míru autonomie, zhruba příčka 1 až 3, což zároveň znamená, že dvě školy vzdálené od sebe 500 metrů mohou být vlastně úplně jiné.
1: A shodnou se alespoň rodiče s dětmi, která škola je kvalitní?
0: Nevím. Můj syn se teď narodil teprve nedávno a ještě nemluví, takže jsem se ho nemohl zeptat. Ale myslím si, že se to zrovna uvnitř rodiny může odrážet, protože jsou to nějaké hodnoty, na kterých ta rodina stojí, za kterými ty rodiče jdou, jestli třeba chtějí, aby ta škola byla drezura, která připraví na vysokou školu a na víceletý gimpl a máme tady takové školy, nebo je to škola, která bude rozvíjet klíčové kompetence a tomu dítěti tam bude dobře a to dítě v pubertálním věku tam bude mít bezpečný přístav.
1: A no to a nejsou podle čeho ty si budete vybírat školu pro vašeho syna, až půjde do první třídy?
0: Až půjde do první třídy, tak doufám, že v tu dobu už bude platit, že ta nejlepší škola je ta nejbližší. Ale
1: za 6 let?
0: Správně, ale já udělám určitě to, že se kromě toho, že se podívám na web té školy, že si pročtu ty různé dokumenty, které díky své práci umím číst, tak se tam půjdu podívat na obyčejnou přestávku. Protože to, co vidíme při obyčejné přestávce, krásně odráží ducha školy. Jak tam vypadají interakce mezi dětmi a učiteli, jestli ta škola je vyzdobená žákovskými pracemi, nebo jenom jestli je tam taková ta vitrína s těma úspěchama za sport a matematickou olympiádu, jestli ty děti tam mají různé klidové zóny a jak se v těch klidových zónách chovají a jestli

0: ty tam třeba s nima jsou ty učitelé. A podle toho já budu tu školu vybírat.
1: Jak zásadní podle vás problém českého školství jsou mobily? Protože z toho, jak to řeší premiér, minister školství, to vypadá, že to je ta nejdůležitější věc, kterou teď řešíme. A od příštího září už by měly být mobily ve školách zakázané. Nejenom o přestávkách, ale během celého vyučování. A vy říkáte, že to je možná nejjednodušší, ale trochu hloupá věc. Tak co si o tom myslíte?
0: Mě by zajímalo, je to určitě z nějakého tweetu. A kdy ten tweet jsem napsal, protože
1: je
0: ono
1: to... Je to z rozhovoru a je tam ještě ale. To ale pokračuje a vy se k tomu nějakým způsobem stavíte. A já z vás chci dostat to ale, že to je sice možná hloupá věc, ale...
0: Ano. Mně přijde důležitý říct, že za poslední půl rok se vlastně ta situace, jak k tomu pan premiér a nakonec pan ministr přistupují, dramaticky změnila. Nikdy na jaře totiž vyšlo metodické doporučení ministerstva pro školy, kde byly různé scénáře, co škola může v rámci regulace udělat. Jedna z těch dobrých rad, kterou jsme si vzali ze zahraničí, kde to udělali dobře, je diskutujte o tom napříč školou. Mělo by to odrážet tu vaši školu, jak k té regulaci přistoupíte. A my z té metodiky a z dat, které máme od nás, víme, že 93% škol v době publikace té metodické zprávy, myslím si, má tu regulaci nastavenou a má ji nastavenou právě tak, jak to odpovídá té škole. A třeba do té domluvy nabrali i děti, což je a rodiče, což je strašně důležité. A já jsem velmi šťastný, že učím na takové škole, která je takovou školou, kde ta pravidla pro využívání mobilů o přestávkách a jak při hodinách je to na pokyn učitele, jako vlastně říká teď ten navrhovaný zákon, tak to máme. A to se bavíme o nějakém tuším březnu, kdy vyjde tato metodika, která školám říká, tady máte návody, jak se to u nás děje, oceňujeme, že 93% z vás už tu regulaci má nastavenou. A najednou říkáme, všechno se změnilo během 3-4 měsíců, teď to bude plošně zakázané a to, co třeba máte v té škole nastavené jako dobrou praxi, která vzešla z té diskuze s rodiči a s dětmi, tak už tak dělat nemůžete. A já se přiznám, že je mi z toho smutno, že tomu moc nerozumím a ještě víc mi je smutno, že když jsem se pak díval, o co se to opírá, jako je třeba příklad z Irska, o kterém snad někdy i mluvil premiér, to mám pouze ze sekundárního zdroje, protože jsem se tomu nechtěl vystavovat napřímo, tak zrovna v Irsku se to právě takhle dělo, že ten zákaz na školách je na škole, jak si ho nastaví, ta regulace, a že do toho, že do té domluvy zapojili právě rodiče a děti. A my to vlastně teď budeme mít pravděpodobně plošně nařízeno. Já zároveň mám tu zkušenost, že jsou třeba školy a z mé zkušenosti a z té metodiky drtivá většina škol má nastaveno to mobil je o hodině někde, schovaný na pokyn učitele. Jenže ve chvíli, kdy ta škola má tu přísnější regulaci už teď, tak ten učitel má vlastně další bariéru a když chce ten mobil, protože mobil je skvělý nástroj do výuky, když ho chce využít, protože tam najednou jsou nějaký tři další kroky, který musí udělat. A já jsem učil na základní škole a jsem přesvědčen o tom, že škola má připravovat na život a v životech nás a dětí, které máme ve třídě, tak ty mobily jsou a budou a máme je i do toho života školy zapojovat. A možná se stane, že s takovým plošným zákazem se najednou děti nenaučí, že třeba nemají nechávat mobil kolovat v hospodě a podobně.
1: No, říkáte 93% škol, tak co těch 7%? Protože tady máme pořád ještě školy, které to neregulují a to... ředitel Národního ústavu duševního zdraví Jiří Horáček, který vládě regulaci mobilů ve školách doporučil, tvrdí, že plošným zákazem mobilů zachraňujeme děti.
0: Já nemohu nesouhlasit s panem ředitelem, protože to je jeho odbornost, moje odbornost to není. A přijde mi ale důležitý zmínit, že my víme, že v březnu reportovalo 93%, že má nějakou regulaci zavedenou, 7%, že ještě nemá. Což ale taky může znamenat, že tam zrovna teď probíhá na základě metodiky ministerstva ta diskuze, jak to teda uděláme. Protože když by se naší školy třeba někdo zeptal, jak máme nastaveno využívání AI ve škole v únoru, tak bychom pravděpodobně napsali, že proto pravidla nemáme. Kdyby se nás někdo zeptal teď, tak ta naše odpověď by byla, že máme nastavena pravidla pro využívání AI, která platí pro učitele i pro děti, na kterých se podílel školský parlament, žákovský parlament, zástupci rodičů a podobně. Takže my nevíme, jestli těch 7% nemá regulaci, nebo na tom usilovně nepracovalo a najednou jim to někdo vlastně hodil na hlavu.
1: No a není idealistická představa, že to těch 7% škol udělá správně? Že prostě ten problém je tak závažný, že stát se do toho vložil tímhle razantním způsobem? Protože pan Horáček říká, že to takhle řeší většina vyspělých zemí světa.
0: Já nevím, z jakých studií pan ředitel Horáček vycházel. Já jsem si takovouhle rešerši dělal v únoru. A tu rešerši jsem si dělal před naším rozhovorem a je velmi málo zemí, tuším, že očekávaný výsledek, který je nějak publikovaný a je nějak podepřený, tak publikovalo Norsko jako jedna země, že tam skutečně došlo k tomu, k čemu chtěli. A máme příklady z řady jiných zemí, které zároveň říkají, nezměnilo to, například to prohloubilo kyberšikanu, zejména protože, když se to děje ve škole, tak to ten učitel nebo ten aparát té školy, jako například školní psycholog a tak dál, můžou líp zachytit. A z těch dat ze zahraničí víme, že tam, kde došlo k té přísnější regulaci, opravdu ta jakoby telefon vůbec ve škole nemá nic bejt, tak zároveň narostlo to kompenzační chování odpoledne. A já jsem poslouchala rozhovor, teď nevím, jestli jste tady měla Kateřinu Lukavskou nebo Michailu Šlusarev, ale obě dvě mám hrozně rád. Obě dvě jsem si v těch rozhovorech poslouchal, protože sám na to nemám jako jasný názor, se kterým bych lezl na barikádu sociálních sítí, protože taky vidím, že ty děti, když o přestávce hrajou Bravko, Brawl Stars, tak než můžeme začít v té hodině jako tak pracovat, jak chceme, tak to chvíli trvá. Vím to sám u sebe. Kdybych tady sjížděl asi memečka, než přijdu k vám na rozhovor, tak mi to taky chvíli bude trvat naladit. Ale my zároveň z těch dat víme, že ono to za tolik nepomohlo. Bohužel, tím neříkám, že to nemůže pomoct, ale to, co nám ty výzkumy říkají, a naopak třeba jsou země, a tuším, že to zrovna je to Irsko, které reportuje vyšší zlobení těch žáků.
1: Pan Horáček říká, že u dětí přibývá psychických potíží, sebevražd. Řekněte mi, vy máte před sebou, tuším, 15. školní rok. Zaznamenal jste během té své kariéry to, že se duševní zdraví dětí horší? Že je to horší, než to bývalo? Třeba před těmi 15 lety, kdy jste začínal?
0: Já bych si tohle ze své zkušenosti, bych si to netroufnul zobecnit. Zejména proto, že my můžeme říct, že máme větší záchyt, protože to taky líp sledujeme. Protože ve školách máme školní psychologii, aspoň na naší škole, bohužel to neplatí plošně, že to umíme líp sledovat, že umíme líp popsat, co se s těmi dětmi děje, umíme jim dát lepší podporu. Já ale zároveň opakovaně dětem říkám, že mě když bylo 17, to znamená tak jako za koncem puberty, tak přišel Facebook do Čech a jsem strašně rád, že jsem nevyrůstal s Instagramem, protože sám na sobě cítím a těm dětem to popisuju, že v zimních měsících musím přestat sledovat své oblíbené učitelské účty, protože samozřejmě, že se najednou mi tam naskakuje to srovnávání, ale mě je 35 a dokážu si říct, Dané, to oni sdílejí jenom něco, co chtějí, to neznamená, že ty jsi úplnej pedagogický fouňa. My v té diskuzi často jako jabka a hrušky mícháme, že zákaz mobilu je zákaz sociálních sítí. A to, že sociální sítě mají vliv na duševní zdraví, to podložené máme. Proto ta evidence je docela slušná. Zrovna dneska jsem teda poslouchal dokonce článek Petra Koupského, jak se to teď promítá do soudního sporu s Metou v USA. To, co nemáme, je co s tím, protože například australský příklad zákazu sociálních sítí ukazuje, jak ty děti jsou hrozně kreativní a že si ty účty zakládají prostě jinak. Tím neříkám, neřešme to, stejně jako s těma mobilama, ale hledejme tu dobrou praxi, o která se o něco opírá, a tu následujme. A mimochodem teď zrovna se stalo, že ve Francii ten zákaz zase musí změnit. Asi by bylo dobrý následovat ty, kterým to nějak fungovalo.
1: No, jedním z těch vašich argumentů je, že děti jsou na mobilech i ve 3 ráno. Takže no, vybírat je u vchodu do školy nic neřeší, že to je alibi. Pro koho je to alibi? Pro nás, rodiče, pro učitele, pro stát?
0: Já můžu teď velmi pohodlně říct, že je to alibi pro rodiče, protože samozřejmě nejsem v takovéhle té roli, ale někdy z těch diskuzí na sociálních sítích to na mě tak minimálně působí, že vlastně říkáme škole, školo, vyřeš to za nás, ale zároveň nauč ty děti, jak s tím mají pracovat a třeba jak se mají seberegulovat. A já mám zároveň obrovskou radost, že sice z toho radost nemám, že přesně si všimnu ráno, že mi nějaký dítě ve 3 ráno lajkovalo storyčko na Instagramu, protože mám svůj Instagram otevřený. A zároveň mám radost z toho, že ty děti, který v té škole máme, tak si tu regulaci už nastavují sami. My s kolegyní děláme takový puťáky. A vykopli jsme dětem, že prostě máme nápad, že bychom to sami chtěli zkoušet co nejvíc bez mobilu. Že teda v mobilu máme mapy, máme tam vlaky, máme tam jízdenky, máme tam kontakt na ředitele školy, u kterého jsme přespali, protože byla bouřka. Takže budou chvíle, kdy ty mobily sami použijeme. A z 20 dětí, jich 15 samo, si řeklo, že ten survival, jak se to jmenuje, že chtějí absolvovat bez mobilu. A s tím, že jsme řekli, že bude večer hodina, kdy se zavolá rodičům.
1: Pro zákaz mobilu během výuky i přestávek ve školách se podle nedávného průzkumu agentury Median pro Český rozhlas vyslovilo 8 z 10 Čechů. Přes 80% respondentů si myslí, že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku. 3/4 dotázaných si myslí, že omezení telefonu přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky a ke zlepšení psychické pohody. Myslíte si, že se to stane?
0: Já tam mám to jak, že ten zákaz je vlastně hrozně jako široký slovo a ten předložený zákon ho dost zužuje. A já doufám, že jako když už se tohle to stane a zase v našem školství vememe něco dobře rozjetého, a teď mluvím o těch 93% školách, té hezké metodice, která říká, tohle jsou dobré příklady, tyhle následujte, tak my v našem jako vzdělávací politice v tomhle jsme mistři, že něco rozjedeme a pak si do toho sami hodíme vidle.
1: A co myslíte, že se stalo? Že tedy nejdřív přišla metodika, jak to udělat, když si to ta škola může rozhodnout sama a teď najednou přijde ten plošný zákaz? Máte proto nějaké vysvětlení?
0: Jako jedno se nabízí a já bych si hrozně přál, aby se školská politika neřídila tím, co kdo zrovna řekne panu Babišovi. Nicméně i z mojí zkušenosti někdy ty věci, které premiér prosazuje, tak takhle fungují. No.
1: Co myslíte?
0: Zároveň pořád věřím tomu, že Robert Plaga, jak ukázal ve svém prvním ministerském období, tak byl silný ministr, který byl schopný se vymezit a udržet si něco. Já jsem velmi vděčný, že to se zrušením inkluze ze strany některých parlamentních stran dopadlo stejně, jako Spohlídáme Babiše. Tedy, že se to nestalo nic, protože to, že se ministr vlády postavil za společné vzdělávání, já považuji za extrémně důležité.
1: Řekněte mi ještě, co myslíte, že ten průzkum, který je jednoznačný, vypovídá o tom, jak umíme s těmi mobily zacházet my dospělí, jestli si je sami umíme sobě zakázat, protože...
0: Já si myslím, že bude velmi užitečný, když si, a já to dělám, takže ze své zkušenosti, když si zkusí naši posluchači tohle prostě nahlídnout a nahlídnout třeba to, jak berou ten telefon do ruky vědomně a nevědomně. A mně se dneska ráno přesně stalo to, že jsem si vzal ten telefon, chtěl jsem si zapsat nějaký údaje a najednou jsem zjistil, že prostě jsem na sociálních sítích a nezapsal jsem si ty údaje. A to je hrozný, ale znovu, mně je 35, nějak se to učím, dokážu to sledovat a přijde mi to důležitý prostě takhle otevřeně o tom mluvit s těma dětma. Takže třeba před 6 lety. Já jsem začal dělat to, že jsem přišel do třídy, vytáhl jsem svůj telefon, dal jsem ho na katedru, nebo na nějaké místo spíš dál ode mě a nabídl jsem, kdo chcete, tak pojďte udělat to samý. A většinou půlka třídy prostě vzala ty svoje telefony a dala je na ten stůl a měli jsme je mimo dosah. A to v té době vůbec jsme nějakou jako regulaci neměli. A zároveň já jsem byl ten žák, který, když měl ten chytrý telefon, na který si našetřil, tak jsem tam hrál nějakou kuličku, která byla mnohem méně návyková, než jsou ty hry, které jsou dneska.
1: No a jak to budete dělat 1. září 2027? Budete stát před třídou a vybírat do košíčku mobily nebo?
0: Já doufám, že byť jsem čet nějaké právní a pseudoprávní rozbory z AI, jak to škola může a nemůže udělat, tak já jsem požehnán tím, že učím na škole, která má skvělého zřizovatele a skvělého ředitele, kdy věřím, že naše procesy budou nastaveny, takže to nebudeme my, kdo, pokud se budou telefony vybírat, kdo je budou vybírat, a že to bude nějak ošetřeno lépe. A zároveň budu ten učitel,
1: školník, myslíte, nebo kdo?
0: Který ty telefony dál ve výuce bude používat, protože mi to prostě dává smysl a protože to velmi dobře funguje a protože jestli něco máme děti učit, tak je to efektivní využívání technologií.
1: Říká pedagog Daniel Pražák, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Další novinkou od září 2027 je konec známkování v prvních třídách základních škol. Od dalšího roku by pak známky neměly dostávat ani druháci. Je to krok správným směrem?
0: Je to krok skvělým směrem. Bohužel to není úplně pravda. To, co je tam předloženo, tak je, že se neznámkuje na vysvědčení. Ale zároveň, že tam pořád zůstává prospěl, neprospěl. Ano, můžou klidně dostávat ty jedničky a podobně. Což zase... Začali jsme to dělat dobře, tady se dokonce stalo, já v té pracovní skupině nejsem, ale od těch lidí, kteří tam jsou, že se do té pracovní skupiny, která tohle připravovala, nabrali opravdu ti nejlepší, které tady v České republice máme, kteří dali nějaká doporučení. A pak se to najednou...
1: Zvrtlo.
0: A což je velmi smutné a ta debata o tom, jak prosakuje v médiích a na sociálních sítích, je vlastně znovu velmi smutná. My jsme se s kolegyní prvostupňovou učitelkou Pavlínou Loňkovou pustili do letního seriálu pět stupňů nestačí, kde se snažíme ukázat ty argumenty a snažíme se propojit právě i s těmi studiemi, abychom to nebrali na základě dojmu, ale toho, co opravdu říkají data, která už jsou třeba 40 let, ty výzkumy.
1: Obě moje děti chodily na základní školu, kde známky nedostávaly. Až na druhém stupni se slovní hodnocení dalo převést na známky, pokud bylo potřeba. Ale byli tam rodiče, kterým známky vysloveně chyběly a chtěli je. Co ta známka říká o tom, co dítě umí a neumí?
0: Vy jste to hrozně dobře řekla, že ty rodiče je chtěli. A my možná máme hledat, co pomáhá tomu dítěti v učení a ne to, co chce ten rodič, si tak nějak myslím. A říkají to nakonec i ty výzkumy. A ona, ta známka, není zlo. A s známkou to klidně může končit, ale tu známku, té známce má právě předcházet například stanovení si kritérií, vyhodnocení těch kritérií a reflexe. A na konci si tu známku klidně může dát sám ten žák z toho, jak se mu ta práce povedla. To jde dělat na veřejné základní škole a je to nakonec to, co těm žákům v tom učení může pomáhat. Je to, jako bychom si řekli, že do tater, dejít v žabkách, a bude to určitě zajímavý zážitek, ale možná se nám tam půjde líp v pohorkách a trekový výbavě. A my víme, že formativní přístup a kriteriální hodnocení a nakonec i to dobře vedené slovní hodnocení je to, co pomáhá učení, co pomáhá motivaci, co pomáhá těm slabším žákům taky. A není to jenom to, že chráníme ty slabší žáky, aby nedostali špatnou známku, ale že je posouváme a že to pomáhá i těm výkonově zaměřenějším. A pak je otázka, proč to nedělat.
1: Říká Daniel Pražák, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Děkuji.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Radioservis představuje audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
4: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
4: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
4: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Uplynulo 58 let od invaze vojska Varšavské smlouvy do Československa. Výročí si lidi připomněli i v centru Prahy před rozhlasem.
7: Že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, byl projev instinktivní snahy bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
6: Ruský dronový útok na Krivý Rih nepřežilo nejméně 6 lidí. Na lavičce fotbalistů Plzně končí trenér Martin Hiský, vedení klubu ho odvolalo. Na D4 po pojíždí dlouhá kolona na výjezdu z Prahy směrem do Strakonic. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť, později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů. Je pátek 21. srpna, začínají hlavní zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Martin Benda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak pražské jaro, pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
8: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
9: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
8: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
10: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
8: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Výročí okupace Československa dnes připomíná také kulturně společenský festival Nevermore 68. Program v areálu pražského výstaviště nabízí tematické diskuze, výstavy nebo videoprojekce. Na místě je redaktorka Tereza Cedidlová.
11: U pódia v pavilonu C na pražském výstavišti sedí na dřevěných lavičkách desítky lidí. Už za pár minut tady začne debata Českého rozhlasu, ve které bude moderátor Jan Pokorný se svými hosty mluvit o roce 1968 a vlně emigrace, kterou vyvolala třeba i v řadách tehdejších rozhlasových redaktorů. Celou diskuzi uslyší lidé nejen tady na výstavišti, ale i živě ve vysílání Radiožurnálu. Program pak bude v areálu výstaviště pokračovat do večera. Návštěvníky čeká koncert představitele normalizačního disentu Jaroslava Hudky nebo promítání filmu Taking Off, prvního amerického snímku Miloše Formana po jeho odchodu do emigrace. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Z Bavorska do Česka od odpoledne postupují bouřky, zasáhly třeba jižní části středočeského kraje. Podle mluvčího středočeských hasičů Jana Sýkory zatím nebylo potřeba výjíždět k žádným komplikacím. Ti praští se připravují na možné stoupnutí hladiny Botiče a dalších přítoků Vltavy. Bouřky se budou postupně přesouvat do Polska. Nárazy větru dosáhnou až 70 km za hodinu. Výjimečně by mohly zesílit, jak říká Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
12: V severní polovině Čech by ty bouřky s nárazy větru, kroupami a přívalovými srážkami mohly být nejintenzivnější. Modely nám naznačují, že můžou být i místa, kde ta rychlost může být ojediněle vyšší, takže bychom se pohybovali pak někde kolem 90 km za hodinu.
6: Pršet by mělo nejvíc na návětří Jizerských hor a Krkonoš, naopak Moravu a Slezsko čekají jen lokální přehánky nebo bouřky. Letošní sklizeň obilí a řepky je letos podprůměrná. Zástupci agrární komory na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích potvrdili dřívější údaje o nejhorším stavu za 15 let. Souvisí to se suchem, jarními mrazy a krupobytím.
13: Zemědělci sklidili o 16% základních obilovin méně, u řepky byl výnos dokonce o 18% nižší. Objemy jsou malé, ale kvalita je relativně dobrá.
14: Shrnuje výsledek letošní žní předseda Komoditní rady pro obiloviny a olejniny při Agrární komoře Martin Wolf. I když kvalita obilí je nadprůměrná, propad v tržbách bude podle prezidenta Agrární komory Jana Doležela velký.
15: Výpadek tržeb u základních obilovin Agrární komora odhaduje na téměř 6 miliard korun a u řepky na dalších 3,5 miliardy korun.
14: Důvodem nižších výnosů je ale taky menší výměra ploch, na kterých se obilí a řepka pěstuje. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
6: Rusko zaútočilo drony na největší nákupní centrum v ukrajinském Krivém Rihu. Nejméně 6 lidí zemřelo, přes 90 je zraněných, mezi nimi i 6 dětí. Na místě stále zasahují záchranáři a hasiči.
16: Podle úřadu v Krivém Rihu zaútočila ruská armáda na nákupní centrum dvěma údernými drony, vyslanými asi půl hodiny po sobě. Požár, který na místě vznikl, se rozšířil na velkou část komplexu. Na sociální síti Telegram přibývají videa zachycující zásah záchranářů na místě. Na jednom z nich záchranáři ošetřují povrchová zranění dívce, která v náručí drží psa a snaží se ho uklidnit. Podle Dněpropetrovské administrativy jsou 20 zraněných ve vážném stavu. Nevyloučili, že počet obětí ještě může vzrůst. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Camp, který měl dnes začít v areálu Kosmo v Hadačce na severním Plzeňsku. Program podle nich neoslovil dost lidí. Podrobnosti k proplácení vstupenek dosud neuvedli. Stovky fanoušků přitom už včera na místo přicestovali z celé Evropy.
17: Dave přijel z Rakouska, cesta trvala 7 hodin. Vnímá jako problém, že pořadatelé včas dopředu neoznámili, že festival nebude. Je tady rozestavěné pódium z České Lípy, dorazil David.
18: Ten areál není rozhodně připravený na to, aby se tady něco konalo.
17: Kolik vlastně vás to stálo?
18: 2500 vstupenka, 1500 kempovný a nějakých 900 parkovný.
17: Z Mostu přijel Martin.
19: Obrovský zklamání.
17: Mluvčí festivalu Nikol Poselová od včera už není mluvčí.
20: Již s nimi nespolupracuju. Nemám proto k dispozici obecné informace.
17: Hlavní pořadatel festivalu Radek Maliník opakovaně nebral telefon. Z Hadačky Lukáš Milota, Radiožurnál.
21: Fotbalisté Plzně budou mít nového trenéra Martina Hyského. Vedení Viktorie po nepovedeném vstupu do sezóny odvolalo a jeho nástupce plánuje představit v nejbližších dnech. V realizačním týmu kromě Hyského končí další 4 lidé, naopak asistent Bakoš a kouč golmanů Kozáček zatím zůstávají. České volejbalistky dnes večer vstoupí do mistrovství Evropy. V Brně se od 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utkají s Řeckem. Radiožurnál nabídne ze zápasu pravidelné vstupy. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončili Češky 7. Na tento úspěch by chtěl řecký trenér českého výběru Yannis Athanasopoulos navázat nebo ho překonat.
22: Jsme mnohem vyspělejší a zkušenější tým. Hodně nám pomohly zápasy proti těžkým soupeřům v Lize národů. Budeme chtít vyhrát každý zápas, což by znamenalo postup mezi nejlepší 4. Vše se ale bude rozhodovat na hřišti. Na minulém šampionátu jsme udělali skvělý úspěch, tak uvidíme, jestli ho na tom aktuálním dokážeme překonat.
23: Zdržení na D4 u Jíloviště a nehoda na D6 u Lokte. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Lipence postojíte v dlouhé koloně kvůli omezení u Jíloviště. Je to až na 40 minut. Po D4 dál směrem do Strakonic volá náš zpravodaj, jede v dešti.
24: Já jsem třeba teď na 34. kilometru a jedu 60. Jo, to je prostě úplně plná vana. A je to před Dobříši. Nevím, jak to bude dát, tam budu přijíždět.
23: Tady je jedna z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice se začíná situace zlepšovat. Pomaleji se jede mezi 15. a 22. kilometrem. Je to na necelých 20 minut kvůli omezení na Šmejkalce. Tady je jedna z Brna do Ostravy se nejprve popojíždí kolem sjezdu na Mikulov. Tam se zdržíte už jen krátce. Následně je pomalejší provoz kolem Rohlenky. Tam čekejte 10 až 15 minut navíc. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic zamračí je pomalý provoz, a to za Benešov. Navíc v koloně stojí porouchané auto, zdržení 15 minut. Na D5 z Prahy do Rozvadova velmi opatrně za sjezdem na Plzeň na 91. kilometru čerstvá nehoda, pojedou tam hasiči, dejte pozor, v místě se náhle brzdí v obou směrech 91. kilometr. Na D6 z Karlových Varů do Chebu pomalu za sjezdem na Loket, tam na kilometru 126 řeší nehodu, je to bez kolony, ale vybočuje se v dešti, a na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice za Kocklířovem hlásíte kolonu za Hřebečským tunelem, policie něco řeší. Další zelená vlna po speciálu.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Místy velmi silné bouřky budou v noci slábnout a ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Hlavně v severozápadní polovině ještě místy déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají v Čechách na 17 až 22 stupňů, na Moravě bude až 26 stupňů a na horách většinou kolem 13. To byly hlavní zprávy. Teď už začíná debata věnovaná 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Na pražském výstavišti je festival Nevermore 68. Hosty představí moderátor Jan Pokorný.
1: 18 hodin a 10 minut, dobrý podvečer, tady na výstavišti do pavilonu C na festival Nevermore 68 jsme pozvali vás, tady, kteří jste publiku, dobrý večer, vítám vás tady. Pozvali jsme taky posluchače Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, no a taky někdejší vedoucí archivu Českého rozhlasu, historičku Evu Ješitovou. Evo, vítej, po čase rád tě vidím.
3: Hezký podvečer.
1: Novináře a spisovatele Ondřeje Nepa. Dobrý den, Ondřeji.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: No a jestliže je tématem letošního ročníku festivalu Nevermore emigrace, tak se za chvíli na dálku spojíme i s textařem a moderátorem Michaelem Prostějovským. To je muž, který v roce 1983 emigroval do tehdejšího západního Německa, kde působil, tuším, že ve dvou takzvaných štvavých vysílačkách Deutsche Welle a Deutschlandfunk v Kolíně nad Rýnem. No a taky vám pustíme nově objevenou nahrávku, kterou našli naši kolegové z archivu, je z 21. srpna roku 1968 a díky té nahrávce si připomeneme i jednoho z bývalých členů divadla Járy Cimrmana, ale taky velkého rozhlasáka, kterého možná starší generace pamatuje z legendárního pořadu Meteor, kterak tam měl projekt Hlas pro tento den, kdy v každém vydání Meteoru tento náš kolega, jehož jméno řekneme za chvíli, pouštěl hlas jednoho ptáka a krásně o něm vyprávěl. A na závěr toho dnešního speciálu na Českém rozhlase Plus netradičně zazní i znovu objevená písnička z roku 1968, kterou tenkrát složili bratři Neckářové. Tak tohle nás čeká v těch následujících minutách. Evo, co ty si dělala 21. srpna před 58 lety?
3: Na to si vzpomínám, co jsem dělala, protože to je nezapomenutelné. Já jsem byla s rodičema na rekreaci v Jugoslávii a 21. srpna jsme se měli vracet. Takže když jsme vstali, dospělí seděli kolem rozhlasu a televize, tam všichni brečeli a co si pamatuju, do dneška můj tatínek mi řekl, nemůžeme domů, jsou tam Rusáci.
1: A přemýšleli jste o tom potom, že tam zůstanete? To by bylo snadné,
3: tak
1: ne?
3: Mě bylo 11 let, já jsem takhle vůbec neuvažovala. A rodiče taky ne. Dokonce můj táta pak vyběhával pro všechny cestu zpátky, abychom se mohli vrátit. I když po letech mu maminka řekla, vidíš, mohli jsme žít někde ve Švýcarsku. Tak to je moje vzpomínka na 21. srpen 68.
1: Ondřej Neff před těmi 58 lety působil v tehdejším Československém rozhlase, v té slavné redakci Mezinárodního života. A tuším, že 20. šel normálně domů a ve dvě v noci tě probudil nějaký telefon s tím, že sem vtrhli okupanti, je to tak?
5: No je to přesně tak. Perlička je, že 20. se bralo a já měl gáži v saku. A no a šel jsem normálně spát a volala mě kolegyně, že jsou tady Rusáci a já jsem v tom zmatku si nevzal to sako a vzal jsem si bundu. Takže jsem prožil vlastně celý tu anabázi těch svobodných vysílačů bez prachu. Ale to jako celkem za to bylo to nejmenší, co na tom bylo. To je jenom taková perlička. No a samozřejmě šok to byl, ale ne nezase tak neočekávaný, protože ta politická situace se postupně zhoršovala a přirozeně, že v tom, my jsme byli v tom rozhlase, jak jsme čekali jako to nejhorší, jenom jsme doufali, že k tomu nedojde, no a nejenom k tomu došlo.
1: Když vzpomínáš na ty první dny okupace, byla v tom vysílání, které bylo velmi komplikované, potom se přepojovalo z místa na místo až takovým dispečingovým způsobem, byla tam nějaká úvaha o tom, že vlastně vy, rozhlasáci, prožíváte něco unikátního a že by bylo dobré to zaznamenávat pro příští generace, anebo na to vůbec nebyl čas?
5: No tak na tohle to nebyl čas, nicméně ona byla jedna taková jako centrál, já to nevím, jo, co jsem mám z doslechu, že v Plasích, to možná budete vědět vy, v Plasích, že byla taková jako ústředna, která to všechno propojovala a tam to natáčeli na pásky a já jsem pak celou normalizaci ty pásky měl doma, protože jeden můj kamarád je ukrad, nebo prostě je znárodnil a bylo to v takových kufrech. No a já jsem to měl v garáži prostě celou tu dobu a potom když padnul režim, tak jsem to někomu předal v rádiu a už opravdu nevím komu. Ale nicméně byly to tři plechové kufry, takže ty pásky byly. A pokud vím, tak to taky nahrávali ve Svobodné Evropě. Jo, jako odposlechy a tyhle ty věci.
1: Evo, nevíš, nebudou tam ty Ondřejovy pásky někde ještě?
3: O takové množství pásků nevím, nicméně záznamy ze srpnového vysílání, i když neúplně kompletní, se dochovaly po ústředním ředitelství, které na základě těch pásků potom zpracovávalo nejrůznější analýzy a vyhodnocovali činnost jednotlivých redaktorů.
1: Bylo toho dostatek, co se uchovalo?
3: Bylo toho hodně a vlastně ještě já jsem odcházela v roce 21 do důchodu a ještě v tom roce nám posluchači nosili záznamy, které našli třeba na půdě porodičí, prarodičí nebo příbuzných, takže možná ještě nás čekají další převratné objevy, ale myslím, že už to vysílání ze srpna se podařilo poměrně dost zkompletovat, protože se podařilo získat i záznamy z jednotlivých regionů, třeba i ze Zlína, tehdejšího Gottwaldova a různých dalších krajských měst.
1: Tvoji nástupci v archivu Českého rozhlasu přicházejí s jednou novinkou. Byla to chvíle, než do budovy Československého rozhlasu 21. srpna vtrhli sovětští vojáci. Tak to zachycuje nově objevená nahrávka, která vlastně po desítkách let přibližuje atmosféru prvních hodin okupace. Kdo ji pořídil a proč se na veřejnost dostává až teď, uslyšíte i tady na výstavišti na festivalu Nevermore a u přijímačů radiožurnálu a Plusu v následující reportáži. Jenom upozorňujeme, že součástí jsou i zvuky střelby.
4: To je 7 hodin 45 minut.
7: Dění z rána 21. srpna 1968 na Vinohradské třídě zachytil tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkónu budovy rozhlasu. Jde o jedinečný zvukový záznam.
9: S touhle kompozicí, že je záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger, úsek dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
7: Podle Petra Markovského z archivu Českého rozhlasu nahrávka zachycuje silné okamžiky bojů o Český rozhlas, včetně střelby samopalů.
10: Co by vedlo k skutečnému krve prolití, vyčkejte, až se ozve naše legální vláda.
7: Většina záznamů rozhlasového vysílání byla v době normalizace smazaná, vysvětluje Markovský.
9: Většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalostí.
7: A stejně je to i s nahrávkou Oldřicha Ungera. Když v roce 1977 s manželkou Ivanou podepsal chartu 77 a rok na to s rodinou emigroval do americké Kalifornie, tento záznam si vzal sebou. A po jeho smrti v roce 2015 se vrátila do archivu Českého rozhlasu.
19: 7 hodin 56 minut.
7: Oldřich Unger byl prvním redaktorem populárně vědeckého pořadu Meteor a jedním ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana. V emigraci chtěl v nahrávání ptačího zpěvu, kterému se věnoval v rozhlase, pokračovat. Po letech ale uvedl, že to byla naivní představa.
2: Když jsem zjistil, že univerzity v Americe mají 10 000 kvalitních nahrávek všech možných zvířat a ptáků. A my jsme začínali v Česku strašně pozdě. No takže to bylo takový velký zklamání.
7: V tomto pozdějším rozhovoru z archivu redaktora Marka Janáče Oldřich Unger přiznal, že v jeho rozhlasové kariéře bylo nahrávání zvuků přírody jeho nejšťastnějším obdobím.
8: Jsou tu,
11: jo? Jsou tu? Zjistit to, prosím, já bych to zbalil.
8: Jo, jo.
11: Za minutu 8.
7: Nahrávka končí asi po 15 minutách, když Ungerovi a ostatním v místnosti došlo, že do budovy rozhlasu sovětští vojáci pronikli. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: No a znovu se vám hlásíme z pražského výstaviště festivalu Nevermore. Našimi hosty jsou dlouholetá šéfka archivu Českého rozhlasu Eva Ješutová, novinář a spisovatel Ondřej Neff. Ondřej, ty jsi znal pana Ungera? Potkávali jste se tam tenkrát? Asi ne. To byla jiná redakce.
5: To byla jiná redakce, to je obrovský, že jo, co já tobě budu vykládat, jak obrovský organismus rozhlas je, no tak samozřejmě na ten průnik těch vojáků si moc dobře pamatuju. Mě ten první, kterýho jsem potkal, měl na hlavě helmu, byl spocený a vypadal, jako kdyby přiběh od Stalingradu, jo, a nesl kulomet a takovej s takovou placatou, kulatou věcí, jo, ten zásobník nebyl pás, ale placatý kula, a zaleh na podestě, jo, mě to připadalo jako strašně komický, a jak jste teďka tady vysílali ty zvukové záznamy, tak zase já hold mám tu povahu, že spíš vnímám ty komické momenty. My jsme tam vysílali z takzvaného operativního pracoviště na druhém patře, a režíroval to Jirka Škoda. A když se začal venku střílet, tak on řval, zavřete ty dveře, to je kravál, to nemůže ve vysílání bejt. A oni mu říkali, ty vole, to je historie, to je prostě dokument. Jo, a jemu došlo a naopak odvírali ty dveře, aby lidi slyšeli tu střelbu. No ale potom, když tam venku chytil muničák a začali bouchat ty dělostřelecké granáty, tak to legrace přešla. To se neusmíval vůbec nikdo.
1: Hloupá otázka, báli jste se?
5: Báli, no ne, no tak to se třásnul celý barák a lidi jako si vzpomínali, že jo, protože tam byli pamětníci války, že jako když spadne dům, tak to vydrží schodiště, jo, při bombardování. Tak jsme se tam tenkrát schromáždili na schodišti a tam jsme se tetelili, protože to opravdu bylo velice, velice hustý a tam dlouho byly krátery v asfaltu, jo, to prostě ten muničák bouchal asi hodinu, nebo prostě, co já pamatuju, tak hodně dlouho.
1: Když se vrátím ještě k tomu, co jsme, Evo Ješutová, před chvíli slyšeli, ty jsi se s Ungerovými znala, vy jste si telefonovali, když byli potom v emigraci v Americe, v Kalifornii, v městečku Santa Ana. Co tam pan Unger vlastně dělal, čím se živil?
3: My jsme se seznámili vlastně až někdy po roce 2000 na dálku v podstatě a to seznámení nám zprostředkoval doktor Kleibl, šéf Meteoru, pozdější po Oldřichu Ungerovi. No a dostali jsme se k tomu, takže jsme s kolegy připravovali knihy o historii a jedna z nich byla o rozhlasových dokumentaristech. A tam pochopitelně Oldřich Unger jako dokumentarista chybět nemohl. A největší problém jsme měli s titulní stránkou. Já vždycky jsem lpěla na tom, aby ty fotografie byly votivní, to znamená, aby něco vypovídali o svém obsahu. A asi 357. fotografie shodou okolností byla fotografie Oldřicha Ungera, jak pořizuje záznam hlasů přírody. My jsme si mysleli, že jsou to ptáci, nebyli. Později jsem se od něj dozvěděla, že natáčel nějakého broučka, ale s parabolou, magnetofonem, mikrofonem, sluchátky na uších, prostě naprosto perfektní fotka. A jeho to strašně potěšilo, takže pak jsme byli v kontaktu častěji, dokonce mi poslal několik děkovných dopisů a u těch ptáků zůstal mimochodem, protože pokud psal dopis, který posílal normálně poštou, ne mail, tak na obálky nalepoval miniaturní samolepky z ptáčky, jo? Takže ho to drželo až do pozdního věku. No a mám k tomu takovou krásnou historku, když ta kniha vyšla, tak pochopitelně jsme mu chtěli věnovat výtisk a shodou okolností jeho syn nejstarší byl tady vyzvednout děti z prázdnin, protože má manželku Češku, takže jezdí na léto k babičce a dědovi. No, tak jsme se domluvili, že se staví a říkala jsem si, že by bylo hezké mu to rádio nějak připomenout, takže jsem získala propagační předměty z Prahy, krásné červené polotričko a nějaké propisovačky a tak. No a pak mi Olda nadšeně děkoval, že to tričko bylo naprosto úžasné, že uspořádali setkání přátel tam. On v tom červeném triku na 100

0: ale byla kniha, kde on byl na titulní straně a že mu ty sousedi konečně uvěřili, že pracoval v rozhlase, protože teď se dostanu k tomu, na co se stal na začátku, jak se tam vlastně živil. Oni vlastně, když emigrovali v tom roce 79, měli 3 děti a takovým bezprostředním impulzem k tomu bylo to, že se ten nejstarší syn nedostal na školu a uvědomili si, že by je to čekalo i s těmi dalšími a že nemají žádnou budoucnost. Takže proto se k tomu kroku rozhodli. No a když nejdřív byli ve Vídni, pak teda se dostali do Ameriky a nakonec zakotvili v té Kalifornii, kde ovšem uplatnění, byť jen vzdáleně připomínající rozhlas, nebylo. A jeho žena Ivana byla filmová stříhačka, takže pro ní tam místo taky nebylo. Takže ona se živila jako hospodyně a on jako správce nebo majordomu z amerických milionářů, že vzpomínal, jak jim štípal dříví, pečoval o bazény, o domy. A poměrně brzy tedy se zmohli i na vlastní dům, takže on byl manuálně velmi zručný, to se o něm vědělo.
1: Tam je zajímavé a možná i smutné a taky vypovídající, že on se nikdy nevrátil už ani po listopadu 89 do Československa, respektive do České republiky. Posloucháte radiožurnál Český rozhlas Plus, povídáme si s Evou Ješutovou, Ondřejem Nefem a teď by se k nám možná měl na dálku připojit textař a moderátor Michal Prostějovský. Jestli je to tak, Michaeli, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, je to tak, zdravím do Prahy po telefonu.
1: Michaeli, tématem letošního ročníku festivalu Nevermore je emigrace. Ty jsi opustil Československo v roce 1983, zamířil jsi do Spolkové republiky Německo. Jak dlouho ti trvalo, než ses tam stal rozhlasákem?
2: Trvalo to skoro 3 roky, protože nejdřív jsem musel projít procesem azylového řízení, pak jsem v podstatě se živil dokonce i v gastronomii, v jedné agentuře jsem chvíli pracoval a pak jsem zjistil, že v Kolíně nad Rýnem existuje československé vysílání. Takže jsem jim napsal, říká se tomu Beverbung, to znamená dobrý den, já jsem Michal Prostějovský a chtěl bych u vás bydlet. A oni, byla dobrá konstelace a oni mě zkrátka nejdřív vzali jako externího spolupracovníka a poté mě přijali po asi 3/4 roce jako stabilního redaktora. A bylo to díky tomu, že jsem měl za sebou praxi rozhlasového redaktora v Československém rozhlase a sice od roku 66 do roku 69 do počátku normalizace.
1: A v tom Německu si věděl, že se jim tady těm vysílačkám, ať už to byl Deutschlandfunk nebo Deutsche Welle, říká, že to jsou štvavé vysílačky?
2: Hlavní štvavá v uvozovkách vysílačka byla samozřejmě Svobodná Evropa. BBC, Hlas Ameriky a Deutschlandfunk, který vysílal do Československa v té době, tak byly trpěny a ani tehdejší československý režim si nedovolil je rušit. Bylo to na základě dohod helsinských a zkrátka bylo to trpěno. Ale bylo to, byli to na indexu do Československa, jsem samozřejmě nesměl a tehdejší režim nás samozřejmě neměl rád.
1: Zeptám se teď Ondřeje Nefa, který mi ještě před vysíláním stačil říct, že vy jste se ve Spolkové republice Německo potkali, kdy on tam byl s delegací Svazu spisovatelů a ty jsi se o ně, Michaeli, vzorně staral. Ale já bych se vrátil ještě do toho roku 68 a do těch prvních let normalizace. Mezi tehdejšími rozhlasáky bylo potom hodně emigrantů. No, vybaví se ti někdo?
3: No tak jistě, no tak Karel Jezdinský z naší redakce, že odešel Karel Jezdinský, že ho a Karel Kincel, jo, odešel. A bylo jich víc, ale prostě s Karlem Kinclem a s Karlem Jezdinským jsem byl v blízkém kontaktu a takže jako to byly vlastně, no ale jinak že jo, Jirka Dinsbír toho zavřeli, že jo, Věra Šťovíčková ta se všelijak proklukala celou tu normalizaci, no prostě tyhle ty dva jako odešli do emigrace.
1: Vybaví se Evě ještě někdo z rozhlasáků?
0: No,
1: který...
0: Ono těch vln bylo několik. První odešli bezprostředně po srpnu 68 a Karel Jezdinský třeba ještě šel dělat z hraničního zpravodaje do Bělehradu, potom se nevrátil. Karel Kincl taky emigroval mnohem později. Pak třeba Pavel Pecháček, kterého jsme my oba znali, ano, ten Pecháček, odešel ten... taky. On nebyl teda v hlavní redakci Mezinárodního života, ale pracoval jako režisér v redakci pro děti a mládež. A potom to byli hlavně lidé, kteří měli možnost okamžitého uplatnění, jako byli muzikanti, dirigenti Karel Krautgartner, Jiří Stárek, Luděk Hulan a spousta dalších. No a pak v té druhé vlně vlastně to bylo třeba, co odešli Ungrovi, nebo Jeroným Janíček a já nevím, kdo ještě další, tak ty odcházeli po podpisu Charty 77, kdy už teda definitivně spadla klec pro ně.
1: A jenom... Ondřeje Nefa někdy napadlo, že by se sebral?
3: No, já jsem samozřejmě zarytý vlastenec a někdy jsem k tomu neměl škuby, ale vzpomínám na jednu takovou epizodu. Já jsem byl na návštěvě v západním Německu, ale to bylo ještě před 68. rokem, kdy se jakž takž mohlo cestovat. A vezli mě přátelé autem do Chebu. A že jako nastoupím v Chebu na vlak a pojedu domů. A jeli jsme podél té hranice. A to si dneska nikdo nedokážete představit, pokud nejste takový kmeti jako já. To jedete a vlevo máte západní Německo, prostě zahradu, jo? Domečky, prostě pohádkovou krajinu. A vpravo osnatý dráty, minový pole, kopřivy, a to je jako ve filmu, jo? To myslím, Pyšný princez, nebo v nějakém takovém tom filmu, to Zlý království, a to bylo vizualizované tímhletím způsobem. A ty lidi mi říkali, hele, a opravdu, my to otočíme, jo? A budeš u nás bydlet a najdeme ti práci a tak dále. A já jsem ho chtěl domů, no. A jako upřímně řečeno, nelituju tomu, já bych to těžko snášel, já bych to prostě nesnes, jako nebejt doma. To je jako, já jsem notoricky ženatej a nedovedu nebejt ženatej a prostě jsem notorický Čech a musím být v Česku. Ale to není ani zásluha, ani vada, to je prostě tak.
1: Michale, jaké byly ty první dny v emigraci? Co na tebe nejvíc působilo?
2: Nejvíc na mě působilo to, že já jsem považoval za největší překážku se v podstatě z toho Československa dostat ven. Nepozorovaně, já jsem sice měl výjezdní doložku, ale na 3 dny do západního Berlína, takže jsem vycestoval s jednou ojetou dáčí a jedním kufrem. Ale nejvíc jsem byl překvapen tam, že my jsme nebyli vítaní v tom Německu západní. Zřádka to už bylo po takové té hospodářské krizi. A oni, Němci, zrovna tak jako byli velmi vstřícní po 68. roce a emigranti z Československa vítali, tak tohle to už ustalo v těch 80. letech. Takže pro mě bylo největší překvapení to, že se musím probojovat vůbec, abych tam mohl zůstat, abych tam zkrátka mohl získat práci a abych tam mohl být nějak užitečný.
1: Musel jsi se učit kapitalisticky žít?
2: Já si myslím, že my jsme to kapitalistický žít měli trošičku v krvi, protože my jsme to obdivovali. My jsme tam nepřijeli to, co je tedy to dneska diskutováno v dnešní neřízené imigraci do Evropy, jestli ty lidé se chtějí přizpůsobit tomu životu, nebo jestli hledají jenom prostor pro život. My jsme tam přišli, protože jsme ten způsob života obdivovali. Na jedné straně jsme věděli, nebo já jsem věděl, že už ta situace v Československu je taková, že už tam nechci žít, protože po tom 68. roce, ještě začátkem 69., tak jsme všichni si říkali, nebo mnozí z nás, že na 5 let to bude v háji a po 5 letech, že přijde třeba se novej 68. rok, jenomže ono pak najednou to trvalo 15 let, v Rusku vládnul Andropov a ono to skutečně vypadalo tak, že ta berlínská zeď bude stát dalších 100 let, jak prognostikoval východní Berlín. Takže to byla jedna věc, potřeba odejít, protože už nemůžu dál. A druhá věc byla, že člověk ten způsob života, ten normální způsob života, tu normální společnost nějakým způsobem respektoval, obdivoval a najít svůj, chtěl tam

0: pracoval jako reportér na setkávání česko-německých delegací na nejvyšší úrovni, takže já už jsem byl 3. ledna, jsem byl v Norimberku na setkání prezidenta Havla a ministra zahraničí Dienstbiera s Kohlem a s Genscherem, německým ministrem zahraničí. A v podstatě celá ta 90. léta jsme nějakým způsobem budovali spolupráci mezi Deutschlandfunkem a československým posléze českým rozhlasem a končilo to tím, že byla v určité etapě zřízena stanice ČRO6, Svobodná Evropa, a my jsme se tam podíleli až do konce roku 99 dvakrát 30 minutama denně živého vysílání z Německa. To znamená, že my jsme informovali i o česko-německých vztazích v prvé řadě, ale řekl bych z toho pohledu německého. Naši kolegové, kteří byli delegováni Česka do Německa, tak se na to dívali z toho pohledu českého, když to my jsme se snažili vidět tu Evropskou unii a ten vztah toho Česka a Německa a Evropské unie z toho německého pohledu.
1: Tak to byla ve zkratce několikaletá emigrace Michaela Prostějovského. Kam tebe, Ondřej, zavál osud po roce 68 z rozhlasu?
2: No tak já jsem samozřejmě šel na vojnu, takže takovou tu první vlnu vyhazování z rozhlasu jsem nezažil, protože jsem byl teda na tom ročním absolventským vojenským výcviku. No a vrátil jsem se domů a tam mě vítali, že moje žena, moje rodiče a říkali, tak teď se posaď a tady koukej, máš výpověď z rozhlasu. A já povídám, no to je ale skandál, to oni mě přece nemůžou dát výpověď. Tak jsem vzal tu výpověď a šel jsem do toho rozhlasu. Šel jsem tam do té naší kanceláře a tam na mý židli seděla nějaká slečna a povídá mi, je, vy jste tady nové, já jej povídám, ne, vy jste tady nová. A šel jsem k tomu šéfovi, jo. Tam samý neznámý ksichty a povídám mu, helejte se, vy jste mi dali výpověď a to je proti zákonu a vy mě nemůžete dát výpověď. A on říká, máte naprostou pravdu. To byl administrativní omyl, máte pravdu, nemůžete dostat výpověď. Takže já vám dám vám úkol, vy jste zkušený autor, tak na 8 pokračování napíšete seriál o zrádcovské činnosti redakce Milana Weinera. To vám nebude přece dělat žádnou potíž, protože jste tady dlouho pracoval. Jsem byl, aha, dobře, tak děkuju, nashledanou. A šel jsem pryč. No a udělal jsem si rekvalifikaci na promítače v kině, jo. A prostě to je na dlouhý povídání a je to v podstatě šílená nuda, ale prostě skončil jsem v podstatě jako fotograf a pak začalo sci-fi hnutí a už se začalo trošku žít, takže prostě pak už jsem vlastně, když se tady bavíme o té emigraci, tak ona to vlastně byla taková jako vnitřní emigrace, protože my jsme měli svůj svět a že je venku nějaký bolševik, v podstatě jsme nevnímali, no tak my jsme vydávali, nesměl být časopis sci-fi, tak jsme si ho vydávali sami, jo. Překládali jsme knížky z angličtiny a Ono to samozřejmě bylo i všecko ilegální, ale nějak to procházelo. Já jsem třeba překládal filmy na videopásky, přestože umím chatrně anglicky, tak jsem přeložil asi 80 filmů, nadaboval do češtiny. Jo? To byla taková jako činnost. Samozřejmě Do médií jsem se vrátil potom v 90. roce a pak už byl úplně jiný život, chvála Bohu.
1: Třeba v těch 70. 80. letech jsi se aspoň kouskem vrátil někdy do rozhlasu? V podobě nějaké spolupráce třeba na nějakém pořadu nebo tak?
2: Na pořadu ne, já jsem jednu dobu psal v polovině 80. let rozhlasové hry. Ale vlastně do budovy jsem vstoupil až někdy v 91. roce. Mm.
1: Evo, jak to bylo s těmi výpověďmi za normalizace? To má Ondřej pravdu a jeho tehdejší nadřízený taky, že to asi nebylo v souladu ani s tehdejším pracovním právem.
3: To určitě nebylo, protože ty výpovědi se rozdávaly právě na základě hodnocení. Vedení zpracovalo ten odporný elaborát, který vlastně mapoval činnost jednotlivých redaktorů, analýza činnosti pravicových sil v československém období v krizových letech 68-69. A vytvořil se speciálně mohutný kádrový odbor, který dělal všechno pro to, aby z těch lidí zbavil. Proběhlo takzvané komplexní hodnocení, které ovšem nebylo ničím jiným než kádrovou prověrkou v podstatě. A u každého z těch zaměstnanců byly přijaty nějaké závěry. Většinou to končilo tak, že propustit, jakmile bude nalezena odpovídající náhrada. Tečka. A v souladu s právem to určitě nebylo, jenom že v podstatě většina těch lidí ani neměla sílu, myslím, nebo tady jako pan Ondřinev, byli natolik znechucen tím, co se dělo, že nevzdorovali. Pár se jich soudilo, někdo snad i vyhrál, co vím, ale to bylo minimum.
1: Michal Prostějovský je velmi známý textař, znalec, fenomenální znalec muzikálů, moderátor projektu Českého rozhlasu o muzikálech. Když Michal by si ve vzpomínkách zabrousil do srpnových dní 1968, která písnička z tehdejší doby by se ti vybavila jako první?
0: Tak samozřejmě Modlitba pro Martu.
1: Modlitba pro Martu, jednoznačně. Pak vznikaly taky takové písničky ad hoc, jako třeba byla Běž domů Ivane, čeká tě Nataša, Běž domů Ivane, tady tě holky nemilujou. Ale ta Marta Kubišová byla asi nejvíc signifikantní. Já o tom mluvím i proto, že jedním z nejpopulárnějších zpěváků, tehdy byla ještě skupina Golden Kids, tedy Helena Vondráčková, Marta Kubišová, Václav Neckář. A tento Václav Neckář krátce po začátku okupace nahrál v reakci na brutální události v Československu spolu se svým bratrem Janem skladbu, která není skoro vůbec známá. Ona se jmenuje Píseň pro mne. Je výjimečná, ale musela na rozkaz tehdejšího režimu okamžitě zmizet a vlastně v průběhu těch desetiletí od 68. se na ně prakticky zapomnělo. Znovu objevena byla teprve nedávno a náhodou, když ji při natáčení dokumentu tvůrci našli jako starý filmový záznam.
4: Kdybych byl sloup, tak můžu stát a čnít.
5: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
6: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Dam-di-dam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
5: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
6: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.
1: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, vysíláme z festivalu Nevermore 68 z pražského výstaviště. Našimi hosty jsou archivářka, historička Eva Ješutová, spisovatel, novinář Ondřej Nev, tehdy působící v roce 68 v hlavní redakci Mezinárodního života tehdejšího Československého rozhlasu, a na dálku jsme ve spojení s textařem a moderátorem Michaelem Prostějovským. Micháli, ty jsi věděl o téhle Neckářově písničce?
0: Ne, nevěděl, neměl jsem ani vůbec ponětí, a teprve, když chlapci udělali ten videoklip, tak jsem byl na jeho projekci a moc se mi to líbí, je to skvělý, že se to objevilo znova.
1: My si tu písničku pustíme na závěr toho dnešního speciálního vysílání odtud z výstaviště. Já se vracím ještě několika otázkami k Ondřeji Nefovi. Ta vaše parta z hlavní redakce Mezinárodního života se třeba tajně scházela občas, nebo aspoň někteří s některými?
2: No tak já jsem se poměrně často scházel s Petránkem, Honzou Petránkem, s Jirkou Dinsbírem, jsme si byli velmi blízcí, než ho tedy zavřeli. No a s Věrou Štovíčkovou jsem se často stýkal. No tak prostě nás rozehnali, no, to jako se nedá jinak říct.
1: Možná já bych chtěl být u toho, když se baví Ondřej Nev s Janem Petránkem. Dostal jsi se ke slovu?
2: Ale jo, Honza dělal tenkrát v nějaký továrně na pneumatiky, Mitax se to jmenovalo, nebo tak já.
1: Mitas, ne? Na Praze 10, na Zahradním městě to sídlilo.
2: No, ale Honza Petránek, když už padlo jeho slovo, tak on má privilej, že nejvíc naštval Rusy. Ze všech těch, co jsme vysílali, tak nejvíc je naštval Honza Petránek. To bylo nějakým takovým pátým, šestým dnu toho svobodného vysílání, jak jsme tomu říkali, už jsme vysílali z Nuslí, a on jednou přišel a povídá, helejte, tady se vysílají furt nějaký smutné věci, musíme to udělat veselé. A vzal kytaru a zpíval takový ty ruský gulagový písničky. Jo, prostě z takových těch koncentráků a z těch vyvrženců, tohle to všechno uměl. A to jako ta odezva byla obrovská, že jo, protože tehda už oni měli, okupanti měli svoje vysílání taky, že jo, to byla taková ta Vltava, nebo jak se to jmenovalo, a tam skřehotali takový český sudeťáci, který jako se domnívali, že umějí česky, a prostě jenom jako přenášeli nálady těch ruských pánů.
1: No a ono to mělo odraz třeba i v některých kreslených vtipech, kdy byl takhle reproduktor a pod tím bylo foneticky folá fízílačka Vltava.
2: No jasně, to oni měli tuhle tu vysílačku a pak měli noviny, které se jmenovaly Zprávy, a ty se distribuovaly v hostinci u Bohouše, což je kousek, ten tam je dodnes, já jsem tam tuhle šel okolo, ten tam dodnes
1: je. Ten mezi Vinohrady a Jiřou
2: z Poděbrad. A tam byl nějaký ruský štáb a tam si lidi chodili pro ty noviny a chodili tam s nima diskutovat. To bylo tehdy taková pikanterie, že lidi furt s těma rusákama diskutovali, bylo, nebylo o čem, ale diskutovalo se. Hod.
1: Evo Ješutová, který z těch osudů někdejších Ondřejových kolegů ti přijde do dneška nejbizarnější po tom, co je vyhodili z rádia? Ano, hlavní redakce z Mezinárodního života, do mikrofonu, prosím.
3: Řekla bych, že osud Karla Jezdinského, který poměrně záhy poté zemřel, že? Nebo i třeba Karla Kincla, který zase okruhem se vrátil zpátky do Českého rozhlasu jako zpravodaj po, já nevím, 15 letech, kdy vlastně žil v emigraci. Takže to jsou takové osudy, které stojí za připomenutí. A jenom k těm emigrujícím, my jsme zapomněli na jednoho významného, minimálně jednoho, a to Slávu Volného, který byl jako první vlastně, který zůstal v zahraničí v době, kdy ještě teda hranice byla průchozí, než Husák prohlásil, že hranice nie je korzo, a pak už se vrátit nemohli, takže on cestoval sem tam, ale už po jeho prvním vystoupení ve Svobodné Evropě tady s ním uspořádali monster proces, stranická organizace ho veřejně vyloučila a podobně, takže to za připomenutí určitě stojí. To je taky velice bizarní osud, také zemřel v emigraci, nedožil se. A pak bych ještě ráda připomněla jednoho taky emigranta, a to mě překvapilo, a to byl Pavel Minařík, který byl zaměstnancem v Brně a po roce 68 tedy je veden mezi těmi, kteří emigrovali.
1: Tam ten Minařík?
3: Ano, tam
1: ten Minařík. Kapitán Minařík? Fakt? On byl veden jako emigrant?
3: No.
1: No tak asi
3: byl.
1: V rámci krytí zpravodajského, tak asi nebylo vyhnutí.
3: Ale opravdu k té analýze, jak jsem zmínila, o činnosti pravicových sil, je přiložen soupis asi 80 zaměstnanců, kteří emigrovali po srpnu 68 a tam on je uveden. A to jsou prověřen, ale zdaleka to nejsou všichni, pochopitelně, protože následně odcházeli do emigrace i v dalších letech, jak už jsme tady zmínili.
1: Když už jsme i prostřednictvím nadálku spojeného Michaela Prostějovského připomněli to vysílání ze zahraničí do tehdejšího Československa, pamatuju si, že u nás to bylo tak, že babička měla několik rozhlasových přijímačů transistorových a v každém pokoji měla jeden a tam měla přesně napsáno, v kolik tam jdou zprávy. V jednom byl volá, neměli jsme těch pokojů moc teda popravdě řečeno, jo, ale vím, že v jednom byl Volá Londýn, pak tam byl Hlas Ameriky, na takovém transistoráčku Menuet byla Svobodná Evropa, ale ta byla rušená a pak tam byly taky samozřejmě už zmíněné Deutschlandfunk a Deutsche Welle. Jaký zahraniční rozhlas poslouchal Ondřej Net, pokud nějaký?
2: No tak my jsme poslouchali, já vlastně od dětství jsem poslouchal Hlas Ameriky, který nebyl, myslím, že to bylo vždycky v 8 hodin večer.
1: Myslím, že v 9.
2: Zprávy. Ale já mám, nevím, že v 8, ale to opravdu se nechci hádat.
1: No, tak uděláme letního času.
2: A jako největší legrace byla s vysíláním z Tirany albánského rozhlasu. Slyšel jsi to někdy?
1: Jo.
2: A to byla jako ultrakomunistická vysílačka, která prohlašovala, že Sovětský svaz je banda zaprodanců kapitalismu a to vysílali nějaký albánský takový jako žabovřeskové a ta čeština byla úžasná, ona říká, československý lid již brzy povstane a smete kliku za prodancu. A tohle hustili do lidí každý den. Já jsem to moc rád poslouchal. To bylo veselý. A hezký vysílání bylo taky Radio Vatikán. To bylo nábožný a to bylo takový uklidňující, ale ta Tirana, to bylo obveselení.
1: Kterou vysílačku si vybaví Eva Ješutová?
3: Tak pochopitelně Rádio Tirana je nezapomenutelné, tam se nadávalo napravo, nalevo všem, takže a potom jsme poslouchali hodně Hlas Ameriky.
2: No, on byl nejsnadněji chytit, to se dalo na normálním transistoráku na ulici normálně chytit.
1: No a mělo to skvělý úvod, jo, to nezapomenutelné This is the voice of America from Washington ano. D.C. Ano. Řečeno teda tou americkou angličtinou, ne touhle školní. Tak my se blížíme pomalu k závěru dnešního speciálu. Ještě tedy možná, to není případná otázka, ale jaké rádio v emigraci poslouchal Michael Prostějovský?
0: Český rozhlas.
1: A jak jsi to mohl poslouchat?
0: To se dalo chytit. To bylo možný, zkrátka.
1: Fakt normálně vzduchem na VKV?
0: To už je přesně na VKV určitě ne, ale Český rozhlas vysílal tenkrát, nebo Československý rozhlas vysílal i na středních vlnách a to se nějak dalo chytit i v tom Kolíně nad Rýnem. Ne celý dny, ale večer myslím byl poslouchatelný.
1: Tak Michale, my ti děkujeme, přejeme ti pevné zdraví, užij si hezký zbytek léta a ať se ti daří nejenom za moderátorským mikrofonem, ale stále i za tím textařským počítačem, nebo na čem to děláš. Michal Prostějovský byl na dálku naším milým hostem. Díky za to, Michale.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: No a tady v pavilonu C stále zřejmě ještě skrápěného očekávaným a očekávatelným deštěm, byli našimi hosty v rámci společného vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus historička a dlouholetá šéfka archivu Českého rozhlasu, jejíž práce si všichni neuvěřitelně vážíme, Eva Ješutová. Evo, díky.
3: Není za co, nashledanou.
1: A novinář a spisovatel Ondřej Nev. Ondřej, rád jsem tě po čase viděl.
2: Děkuju za pozvání.
1: No a jak už jsem slíbil, tak to, co jsme objevili v archivu, tedy tu písničku Bratří neckářů, která se jmenuje Píseň pro mne, si dáme celou ve společném vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, které jsme věnovali nejenom rozhlasovému vysílání, ale připomněli jsme i osudy některých emigrovavších kolegů. Teď už ale ona avizovaná Píseň pro mne, Václav Neckář, skladbu napsal jeho bratr Jan.

0: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: V Česku dál vydatně prší, nejsilnější déšť čeká Jizerské hory a Krkonoše. Rusko zaútočilo na obchodní centrum v ukrajinském Krivém Rihu. Nejméně 6 lidí zemřelo, zraněných je přes 90. Na Diamantové lize v Lozán se představí oštěpař Vadlejch a překážkař Rada. Nehoda zpomalila provoz na D8 u Nové Vsi ve směru do Prahy. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť, později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: V Česku dál vydatně prší, déšť teď hlásí regiony v pásu od Domažlicka a Plzeňska přes Prahu až k Liberci a Ústí nad Labem. Silnější srážky teď podle dat meteorologů jsou hlavně na Sedlčansku a Voticku, ale také v okolí Prahy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu má během večera a noci nejvíc pršet na návětří Krkonoš a také Jizerských hor, kde může spadnout i 80 mm srážek. Bouřky se z Česka postupně přesunou nad Polsko. Hovězí maso začalo zlevňovat a v ranním interview Radiožurnálu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovů, říká Pícha.
2: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni toho hovězí prodávat.
1: V minulém týdnu na přibývající počet chovatelů zbavujících se dobytka upozornila také Asociace soukromého zemědělství. Ministerstvo zemědělství vyzvala, aby začala efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha. Nejméně 6 lidí zabil nálet ruských dronů na ukrajinský Krivý Rih. Bezpilotní letouny zasáhly obchodní středisko, kde vypukl požár. Na Telegramu o tom informuje náčelník správy oblasti Oleksandr Hanža. Úřady hlásí také více než 90 zraněných, 21 lidí je ve vážném stavu. Ukrajinská prokuratura vyšetřuje nálet kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Druhý dron zasáhl nákupní centrum asi půl hodiny po prvním útoku, když na místě záchranáři ošetřovali raněné. Dalších více než 6 kilometrů dálnice D35 je ode dneška v provozu. Silničáři otevřeli úsek Ostrov Vysoké Mýto. Zatím ale bez tunelu Homole, který je součástí stavby, kvůli komplikacím při ražbě, bude totiž hotový až příští rok v létě. Do té doby ho nahradí provizorní přeložka, říká ředitel silničářů Radek Mátl.
3: Podařilo se nám teda zřídit a de facto získat i stavební povolení a posléze i postavit provizorní napojení za tunelem Homole ve směru na Olomouc. To znamená, že už tuto chvíli objedou pouze tunel Homole a jinak můžou využívat celý úsek těch 6,2 km.
4: Atletická diamantová liga pokračuje po mistrovství Evropy mítinkem ve švýcarském Lausanne. Ve startovních listinách jsou dva Češi, oštěpař Jakub Vadlejch a juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada. Ten si mezi elitou diamantové ligy zazávodí úplně poprvé.
5: Je to něco jiného upřímně, ale já jsem za to rád. Od koho jiného by se měl člověk učit než od těch nejlepších. Letos jsem absolvoval 4 meetingy s dospělými. Myslím si, že jsem se neumístil líp než na 5. místě. Mě to taky samotného postaví zpátky na nohy. Je to určitě příjemnější, vlastně, že to světlo nebude mířeno úplně jenom na mě a může jenom překvapit.
4: Závod na 400 metrů překážek s Michalem Radou začne zhruba za 3/4 hodiny a oštěp mužů před 8:30 večer.
6: Překážka na D1 u Mirošovic a nehoda na D5 u Nýřan. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice opatrně na 19,5 kilometru stojí porouchané auto v pravém pruhu, v silném provozu se jede až na 23. kilometr. Na D1 z Brna do Prahy před mostem Šmejkalka máme hlášenou čerstvou nehodu a začíná se před omezením tvořit kolona. Na D4 z Prahy do Strakonic zůstává stále kolona za sjezdem na Lipence, do omezení u jíloviště pojedete přes půl hodiny. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Plzeň dejte pozor, na 92. kilometru havarovala dodávka a prorazila středová svodidla. V každém směru je tak blokovaný levý pruh, náhle se zpomaluje v dešti. Na D5 z Plzně do Prahy zvolněte za sjezdem na Vráž. Na 13. kilometru dostalo auto smyk.
7: Je mimo Lozovku, jo, ve stráně, ale přijdu tam teďka záchranné složky, budou tam, jo, majáče a tak dále. A ti řidiči, tak pozor.
6: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpomalíte před sjezdem na Mělník na 18,5 kilometru. Na 17. je po nehodě uzavřený pravý pruh, zdržení 10 minut. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most řeší srážku dvou aut v pravém pruhu. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí dvě porouchaná auta. Postojíte kvůli tomu v Patočkově z Kajetánky a plné jsou také příjezdy na Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině místy déšť nebo přehánky. Později začnou srážky ubývat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
9: Peking podruhé pustil českého konzula na návštěvu za Alešem K., píše týdeník Respekt.
10: Čína vyšetřuje zadrženého Čecha pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
9: Podle Respektu pracoval pro pardubickou společnost Eldis, jež patří do skupiny CSG českého zbrojeře Michala Strnada.
11: V Číně měl podle deníku N certifikovat letecké radary.
12: Spekuluje se o tom, že případ souvisí se zadržením čínského špiona v Česku.
13: Zadržený Čech v Pekingu. Proč se v jeho příběhu objevují Macinka, Okamura i zbrojař Strnad? Vymění Aleše K. česká diplomacie za údajného čínského špiona v Praze. A neovlivní to restart česko-čínských vztahů, ve který vláda doufá? Probírám to s Ondřejem Kundrou z Respektu. Dnes je pátek 21. srpna. Ahoj Ondřej, vítej ve Vinohradské 12.
14: Ahoj a díky za pozvání.
13: Českému konzulovi v Číně se podařilo už po druhé sejít se zadrženým Čechem. Jehož případ řeší tuzemské ministerstvo zahraničí. Prosím tě, kdy a kde k té schůzce došlo?
14: Tak ty schůzky byly dvě. Ta první schůzka se odehrála zhruba v polovině července, 17. července, a ta druhá schůzka se odehrála před několika dny. A je to naprosto klíčový případ, protože řekl bych, že to je jeden z největších jako špionážních případů novodobé historie České republiky, přičemž se zdá, že český občan Aleš K., kterého právě konzul navštívil, je takovým jako nechtěným spoluhráčem v tomhletom velkém případě.
13: A kde se Aleš K. přesně nachází? Kde ty schůzky proběhly? Kdo u nich byl? Co o nich víš?
14: Ví se toho poměrně málo, protože Čína o tom informuje úplně minimálně. A i ta schůzka, respektive i ty schůzky, které probíhaly mezi tedy vězněným českým občanem Alešem K. a tím českým konzulem, který ho navštívil, tak probíhaly za hodně takových jako bezpečnostních a cenzorských omezení, kde o řadě témat se vůbec ten zadržovaný Aleš K. nemohl s konzulem bavit, když například přišla řeč na jeho obvinění z údajné špionáže nebo předávání, jak tedy říká, předávání a získávání informací bez další specifikace, tak byl zastaven těmi cenzory, kteří tam stáli, nebo pracovníky čínského ministerstva státní bezpečnosti, což vlastně není ministerstvo tak, jak ho známe, jako ministerstvo vnitra české, ale je to jako velká čínská tajná služba. Takže těch informací je málo. V tom prvním zápisu, který konzul pořídil, je víc konkrétních informací třeba o jeho zdravotním nebo psychickém stavu.
13: Který je jaký?
14: Který není moc dobrý, protože Aleš K. si stěžoval na bolesti zad, na to, že trpí nějakými jako výpadky paměti, že ne na všechno je úplně jako soustředění. Stěžoval si na to, že je držen jako malé celé, zadržován, že se tam nemůže jako pořádně pohybovat, že by potřeboval větší místnost. On je to taky jako starší pán, který měl v minulosti, co mám tedy informace, některé zdravotní problémy. Takže to, v jakých podmínkách se v té Číně pohybuje momentálně, tak to určitě jako nesvědčí jeho zdravotnímu stavu.
13: No, což ale tady trochu to tvrzení, které ty tady říkáš, rozporuje ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů, který už v půlce července řekl, že Číňané muže nezadržují přímo ve věznici.
15: Ten člověk není zadržen ve věznici, ale v nějakém zařízení ministerstva, Českého ministerstva vnitra.
13: Že je prý v dobrých podmínkách, že nebere žádné léky.
15: Není v žádném nějakém urgentním stavu, který by něco nutně vyžadoval, což je...
13: Tak jak to teda je?
14: To řekl ministr zahraničí Macinka vlastně v tom prvotním vyjádření, kdy nedlouho poté, co byl tedy Aleška na konci června v té Číně zadržen. Minimálně ty zápisy českého konzula tu situaci líčí teda jako diametrálně jinak, než jaký vylíčil české veřejnosti ministr zahraničí Macinka. Prostě ten stav českého občana rozhodně není dobrý, prostě je špatný. A je otázka samozřejmě, proč tohle to ministr Macinka říká, tak v té prvotní reakci.
13: Nemusel to vědět ještě.
14: Nemusel mít všechny informace. Také si může myslet, že když se nebude vyjadřovat příliš kriticky, tak to nějak s Čínou jako uhraje celé a podaří se mu případně domluvit jako pozdější nějaké propuštění nebo výměnu Aleše K. A nebo si taky nechce poškodit vztahy s Čínou, protože jak známo, tahle ta vláda Andreje Babiše a ministra Macinky se rozhodla s Čínou budovat jako přátelštější vztahy a konec konců Andrej Babiš, i když to původně popíral, tak se do Číny chystá na státní návštěvu.
13: Ale stoprocentně teda nevíme, kde je přesně držený Aleška, protože, jak říkám, ministr Macinka tvrdí, nezadržují ho přímo ve věznici, do toho ty říkáš, že konzulovi měl Aleška říct, že je v malé cele. Ty schůzky se odehrály, to jsme se ještě k tomu nedostali, kde teda?
14: No, bylo přesně to
13: kde ho zadržují teda?
14: Bylo to v jedné z budov ministerstva státní bezpečnosti v Pekingu nebo v oblasti Pekingu. Podle konzula nebo podle toho zápisu to skutečné místo zadržování Aleše K. nemusí být totožné s tím místem, kde měl možnost se s ním konzul poměrně krátce setkat. Ta schůzka nebyla dlouhá, trvala několik jako desítek minut, takže to může být jako jiné zařízení ministerstva státní bezpečnosti. Nemusí to být vězení, ale to je v celku jako jedno, je to prostě místnost a objekt, ve které je Aleš K. zadržován. A má to podmínky a parametry nepochybně jako vězeňské cely.
13: Takže vazební cely do toho. Protože je obviněný teda přímo z něčeho, protože ty jsi zmiňoval, že nemohl mluvit, cenzoři mu zakázali mluvit o svém obvinění, takže je obviněný?
14: Zřejmě nebo... ještě oficiálně obviněný nebyl a může tam probíhat nějaká jako prvotní fáze jeho vyšetřování. A ono to celé může být jako velká nátlaková akce ze strany Číny, kdy nemusí jít o to, aby byl ve finále jakoby z něčeho obviněný, obžalovaný, případně odsouzený. Čína potřebovala někoho zadržet a zadržela Aleše K.
13: Kdy a kde k tomu došlo?
14: To není úplně jasné, kdy nebo jaký den to přesně bylo. Bylo to na konci června. Zcela jistě Aleš K. dlouhodobě v Číně žil, pracoval, měl tam i rodinu, působil tam několik desítek let, vlastně od začátku 90. let, ale je možné, že Čína ho zadržela poté, co už byl nějakou dobu v České republice a do Číny vlastně se vracel.
13: Pokud dlouhodobě žil v Číně, tak kde pracoval?
14: Je to člověk, který byl důležitý pro různé české firmy, které se rozhodly dělat biznis v Číně od začátku 90. let a nějak tam jako na tom velkém trhu uspět.
13: To znamená, že udržoval i pracovní spojení s Českem?
14: Udržoval, on pracoval jako primárně právě pro ty české firmy, protože ty se v tom prostředí jako nevyznali nebo nevyznali se tam tolik, potřebovali nějaké místní kontakty, potřebovali nějakého místního průvodce, potřebovali člověka, který to tam zná, to prostředí, pohybuje se v něm, může jim zajistit nějaký servis. On nejdříve pracoval úplně na začátku 90. let pro firmu, která prodávala auta Škoda. Poté pracoval pro strojírenskou firmu Vítkovice, která také se snažila expandovat na čínském trhu a v těch posledních letech pracoval pro jako významnou pardubickou firmu Eldis, která se zabývá vlastně radary, výrobou radarů.
13: Ano, pro letiště dělá.
14: Pro letiště radary. A před několika lety v Číně dostala významnou velkou zakázku na vybavení čínských letišť právě těmi civilními radary. No a Aleš K., co jsem měl možnost mluvit s různými lidmi, kteří s ním přišli jakoby do styku, tak třeba pro ty zaměstnance Eldisu, kteří tam jezdili v pozdějších letech jako servisní technici, udržovali tam ty radary při chodu, opravovali je, tak on jim právě zajišťoval jako tu cestu, letenky, průvodce na místě, řešení jako různých problémů, které tam vystaly, a to i v době jako covidu, kdy Čína byla jako velmi uzavřená země a bylo velmi obtížné se tam pohybovat.
10: Nic nenaznačuje tomu, že by skutečně ale mohl třeba vynášet nějaké informace, nebo že by byl českým agentem v Číně, něco, z čeho ho podezírá právě Čína, z toho ohrožení státu, z vynášení informací, ze sdělování informací, takové informace ty nemáš.
14: Čína hlavně takové informace zatím jako neposkytla a nezdělila je, a to ani českým politikům. Nic takového se neobjevuje v těch zmiňovaných zápisech konzula, a kdyby se člověk na to chtěl podívat kriticky, tak samozřejmě musí pracovat i s touhletou verzí.
10: Protože ty si říkal, že tam má být to podezření se sdělování informací, ne?
14: Které nebylo ale nějak jako rozvedené a právě ti čínští cenzoři neumožnili při návštěvě toho českého konzula tohleto rozvádět. Když jako to posuzujeme, chceme posuzovat kriticky, tak musíme vidět jako celou řadu ale, která proti tomuhle tomu svědčí, a to je právě to, že Aleška v Číně dlouhodobě žil, měl tam čínskou manželku, měl tam rodinu, byl spjatý s tou zemí, tu zemi měl jakoby zjevně rád, spojoval si s ní jako mnohé. A kdyby se pustil do nějakého špionážního dobrodružství v hodně jako prošpikované zemi, která je prostě totalitní a čínskému systému bezpečnostnímu hned tak něco jako neunikne, tak by vlastně hodně riskoval, že o tohle to všechno, o co celý život jako usiloval, takže o to přijde a bude o to připraven. To si myslím, že svědčí jako proti té verzi, že by byl jako čínským špionem.
10: Pardubická firma Eldis, pro kterou dělal, tak ta spadá do skupiny CSG zbrojaře Michala Strnada, který se v červenci sešel s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou z SPD. Upozornil na to tehdy deník N a bylo to krátce před Okamurovou cestou do Číny. Řešil Strnad s Okamurou Alešeka?
14: Nevíme. To samozřejmě ani jeden z pánů tohleto neřekl. Teoreticky je to možné. Já zatím mám takový pocit, nebo z těch informací, co mám jako k dispozici, se mi to spíš celé jako jeví tak, že jako různí lidé tady dávají od Alešeka ruce pryč, proto jsem rád, že se i o tomhle tom případu bavíme, protože myslím si, že je jako v mimořádném zájmu se o něj jako a o jeho osud zajímat. A musíme hodně jako vystavovat otázkám politiky, ale konec konců třeba i pana Strnada a firmu CSG, co dělají, co vlastně vědí o osudu člověka, který pro ně pracoval, který jim nějak jako pomáhal, který s nimi byl nějak jako spojený, byť jako někdo, kdo jim zajišťuje servis právě v té Číně, anebo jestli prostě od něj spíš dávají ruce pryč a nechají ho v téhleté jako hrozně pro něj lidsky obtížné situaci se utopit.
10: No, Čína se o něj určitě zajímá i s ohledem na to, že když jsem zmínil tu cestu předsedy sněmovny do Číny, tak on Tomio Okamura sám po návratu přiznal, že se to téma řešilo.
16: Podařilo se to otevřít a teď to bude opravdu otázkou další jednání.
10: Že tam se měl i náměstka z ministerstva zahraničních věcí.
16: Já jsem požádal před svojí cestou ministerstvo zahraničí, aby mě doprovodil z ministerstva zahraničí někdo na úrovni náměstka.
10: Čína sama o českém občanovi zadrženém v Číně mluvila. Mluvčí čínské diplomacie to sám zmínil. Zmínil to v souvislosti s čínským občanem zadrženým a obžalovaným v Česku. To znamená, to vypadá, jako kdyby Čína ty dva případy spojovala. Byť jak šéf české diplomacie, tak předseda sněmovny říká, že ty dva případy spolu nesouvisí.
14: No a teď jsme se dostali k celé podstatě, řekl bych, pointě celého jako příběhu. Proto jsem na začátku říkal, že Aleška se ocitl v takové jako vedlejší, nezávidění hodné roli té velké špionážní aféry. A ta špionážní aféra právě stojí na údajném čínském novináři, čínském občanu Yang Iminovi, který tady působil jako novinář, nebo se tvářil, že tady působí v Praze a v Česku jako
10: krytí,
14: novinář, měl novinářské krytí. Ale na začátku letošního roku ho zadržela policie. On byl posléze jako obviněn, pak obžalován právě z toho, když to zjednoduším, že vykonával špionážní aktivity proti České republice. Jak už jsme třeba dříve informovali v Respektu, tak měl podle toho zjištění vlastně policie, ale také kontrarozvědky BIS, která se tou věcí také zabývala, tak měl sbírat informace a poznatky na některé lidi, kteří jsou v prvořadém zájmu Číny, a to je třeba předseda Senátu Miloš Vystrčil, někteří další politici, ale i jako specialisté tady na Čínu. To znamená, že měl vykonávat špionážní aktivitu. Tenhle ten člověk je v české vazbě a myslím si, že Čína velmi dobře pochopila, že prostě dokud nerozhodne soud o něm alespoň v nějaké prvotní fázi, tak prostě Jiang Imina Čína nedostane zpátky. On tedy podle těch poznatků českých bezpečnostních složek pracoval pro čínskou rozvědku MSS a proto Čína potřebuje mít někoho, koho by za něj vyměnila.
17: Když mluvíš o výměně, tak my jsme tady v únoru už se Sabinou Slonkovou ze serveru Neovlivní.cz zmiňovali příběh jiného Čecha, který byl odsouzen v Číně na 12 let za obchodování s drogami. A už u něj jsme zmiňovali, že to je teoreticky muž, který by mohl být v Číně využit v rámci té diplomacie rukojmí, to znamená k případné výměně.
14: Čína je velmi cynický, brutální, totalitní režim a ta výměna rukojmí není žádné jako teoretizování, o kterém bychom se tady bavili, nebo nějaké spekulace. To je prostě jako běžná praxe tohle toho totalitního režimu, kterou postupuje, když někdo z jeho špionů je zadržen a obviněn jako v zahraničí. Čína, podobně jako Ruská federace, vykonává velmi jako masivní špionážní činnost vůči Evropě, vůči Spojeným státům, Kanadě, Západu. Je celá řada jako zdokumentovaných případů, kdy byl někdo jako zadržen a právě z čínských špionů a Čína pak zcela jako účelově zadržela někoho z občanů té země, který neměl ze špionáží nic společného, aby si pak vynutila propuštění toho svého špiona. Já jsem třeba teď o víkendu si psal s jedním z takto účelově zadržených, byl to kanadský občan v takovém známém případu Huawei, kdy byla zadržena tedy jedna z šéfek
17: finanční ředitelka
14: společnosti, finanční ředitelka, Čína ji potřebovala dostat ven, tak zadržela dva kanadské občany. To načasování je zcela jakoby zjevné a propustila je vlastně až po jako hrozně dlouhé době, myslím si, že to bylo dokonce přes 1000 dnů. A až ve chvíli 9 dní poté, co tedy nakonec dostala tuhletu šéfku Huawei. No a když se člověk podívá na načasování, na to, kdy byl zadržen tady v Praze Jiang Imin, jak pak postupovali jako ty soudy tady s ním, nebo celý ten justiční koloběh kolem něj, a podíváme se, kdy byl zadržen vlastně v Číně Aleška, tak si myslím, že tam je zcela jako zjevná časová souvislost, která ukazuje na flagrantní, zřejmě flagrantní tedy účelovost ze strany Číny.
17: Ale je tam přeci jenom prodleva několika měsíční, tak nemůže to být ve skutečnosti tak, jak říká šéf české diplomacie Macinka.
15: Byť to není časté, tak se občas takové případy stávají.
17: Že by z toho nedělal vyhlašování války, že prostě podobné případy se stávají a často se ta situace sama vysvětlí.
15: Budeme ten případ sledovat, aby třeba nedošlo k nějakému nespravedlivému zacházení nebo k nějakému třeba účelovému zacházení.
17: Tak jestli to nakonec nemůže mít takový závěr. Já totiž nevím, jestli Černínský palác uvažuje o nějaké výměně vězňů.
14: Když jsem se bavil s lidmi, kteří třeba v té Číně takto účelově zadrženi byli v minulosti z jiných zemí, tak mi třeba popisovali, že většinou, když dojde k zadržení čínského špiona, tak hned nezatkne Čína nějakého občana té dotyčné země, ale že trvá nějakou dobu, že si vytipovává vhodného člověka. Tady myslím si, že profil Aleše K. jí může jako vyhovovat, protože právě proto, že pracoval pro společnost Eldis, která se zabývá jako radarovou technikou, tak na téhle té podstatě nebo na tomhle tom základu jde snadněji vystavět nějaké jako špionážní obvinění. Čína ho také může jako nutit k nějakému jakoby doznání se, není vyloučeno, že ho může jako nějakým způsobem trýznit, to taky je potřeba tohleto hodně sledovat, takže ta doba není zas tak jako dlouhá, těch několik měsíců od chvíle, kdy byl zadržen tedy čínský špion a potom k zadržení vlastně Aleše K., myslím si, že už na něj mohla mít z minulosti nějaké nějaké složky. Co vím, taky Aleš Kaa někdy se vyjadřoval některým lidem, se kterými mluvil, že vlastně si je vědom toho, že tam jsou všichni jako cizinci vlastně sledování.
17: A k té mé podotázce, jestli Černínský palác uvažuje o nějaké výměně vězňů?
14: Ministři mluví o tom, nebo někteří ministři, kteří to mají tak nějak jakoby na starosti, tak včetně jako Černínského paláce neformálně připouští jako možnou výměnu, ale až ve chvíli, kdy o čínském občanovi tady, nebo údajném čínském špionovi rozhodne česká justice. A to je něco, co zároveň, pokud vím, nechápou Číňané. Takže když se třeba bavil čínský ministr zahraničí s českým ministrem zahraničí Macinkou, tak si myslím, že tohle to pro něj byla obtížně pochopitelná věc, protože znovu bavíme se o totalitní zemi, kde zákon, právo a právní stát rozhodně není nic, co by fungovalo tak, jak jsme na to zvyklí tady, ale tam to funguje z politické vůle, politické moci toho celého jako autoritářského systému, tak tam je snadné udělat rozhodnutí, že někdo bude obviněn, obžalován, propuštěn a podobně. Tady se to řídí naštěstí v České republice zákony a právním státem. Takže i tohle to si myslím, že ve chvíli, kdy Číňané po nějakém čase jako nějakých různých neformálních rozhovorů s českými představiteli pochopili, tak i tohle to pak jako vedlo k tomu, že zadrželi Aleše Kaa.
17: Nějaká další schůzka s Alešem Kaa mezi českým konzulem a Alešem Kaa, nějaké další setkání je teď v plánu, třetí teda už v pořadí?
14: Předpokládám, že jestli to Čína umožní a umožnit by to měla, tak to je asi tam úplné minimum, čeho by měla být jako ochotná, tak nepochybně nějaká jako další schůzka bude, protože český stát se musí starat dál o to, v jakých podmínkách tento muž, český občan vlastně žije, jaký je jeho jako zdravotní stav, jestli už má třeba také advokáta, jestli už mu byl umožněn kontakt s rodinou, protože to minimálně z toho prvního jako zápisu vyplývá, diplomatického zápisu vyplývá, že zatím jakoby nebyl. Kdy bude to datum, tak to není jasné. Ta druhá schůzka byla zhruba po měsíci od té první schůzky.
17: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsi přišel, že jsme mohli představit příběh Aleše Kaa.
14: Díky za zájem, především o osud Aleše Kaa.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Kundra z týdeníku Respekt, věnuje se totiž kauze zadrženého Čecha v Číně. Co s Alešem Kaa teď bude a kdy, nebo jestli vůbec bude v plánu další schůzka s českým konzulem pod dohledem samozřejmě čínských cenzorů, to se teprve uvidí. Kořist, Kuciak a Jedy, tak se jmenovaly tři letní speciály, které jste v minulých třech týdnech mohli slyšet ve Vinohradské 12. Doufám, že vás zaujali. Dejte nám vědět třeba na našem Instagramu nebo na e-mailu vinohradska12@rozhlas.cz. Naslyšenou v pondělí.
0: Archiv Plus.
18: Jak vnímali a jak se angažovali čeští herci v událostech československého roku 1968?
19: Demokratizace má začínat tím, že skončíme předstírat demokracii. A jakmile skončíme předstírání demokracie, začíná demokratizace. No a tak se tady o to pokouším, než se mi to povede pán Bůh.
0: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
20: Tady je Jindra Sobíšková.
21: Tady je Karel Kincl.
20: Písničky s telefonem.
22: V redakci Mezinárodního života pracovali hlavně zahraniční zpravodajové. Jejich šéf Milan Weiner prosadil v době Pražského jara vznik do té doby nevídaného pořadu Písničky s telefonem.
23: Ta redakce a její šéf Milan Weiner předběhli dobu.
22: Říká tehdy pracovník zpravodajské směny Karel Tejkal.
23: Protože to, co uskutečňovali tenkrát, bylo v té době něco nebývalého.
22: Poprvé se ve vysílání používá telefon jako nástroj přímé komunikace a redaktoři ho využívali i k dotazům ryze politickým, jako třeba Jindra Sobíšková v červnu 1968.
24: Haló, to je byt soudruha Štefka?
25: Ano, Štefek u telefonu.
24: Lidi se nás dotazují, zda už skutečně byla cenzura zrušena.
25: No tak v podstatě je to
22: písničky
25: pravda,
22: s telefonem se vysílaly výhradně živě, na což v uplynulých 20 letech nebyli posluchači ani rozhlasoví pracovníci zvyklí. Do té doby muselo být všechno schválené a teď najednou bez sebemenší kontroly jde mluvit přímo do éteru.
23: Oni chtěli prosadit pravdu. Ta redakce nelhala mimo jiné proto, že měla kvalifikovaný tým lidí. Milan Weiner a ta jeho parta něco uměli. Znali svět, znali jazyky a měli touhu se něco dozvědět a to, co se dozvědí, sdělit posluchačům.
22: To dál přineslo uvolnění v roce 1968 do rozhlasového vysílání. A co přesně pro rozhlasové techniky znamenalo zapojit telefon přímo do mixážního pultu?
2: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiokniha.
22: Když se řekne Velká Británie, představíme si královskou rodinu, Harryho Pottera nebo londýnské metro. To ale ani náhodou není všechno. Londýnem se totiž kromě podzemní dráhy prohánějí i lišky nebo ovce. A v těch nejzapadlejších vesničkách je možné najít stopy české historie nebo zvyky, které jsou přinejmenším podivné. O tom všem píše zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek v knize Lišky pod Big Benem.
0: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí. Bude to o 17% méně než v loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství tak podle nich bude letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů uložil americké společnosti Uber pokutu 825 milionů eur, přepočtu téměř 20 miliard korun. Píše o tom agentura Reuters, která má k dispozici rozhodnutí úřadu. Důvodem pokuty je používání automatizovaných systémů k deaktivaci účtů řidičů, aniž by je o tom firma adekvátně informovala. Uber tak porušil evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost s tím nesouhlasí a plánuje se odvolat. Na řeckém ostrově Limnos v severní části Egejského moře odpoledne vypukl lesní požár. Úřady preventivně evakuovaly desítky lidí, informuje o tom agentura AFP. Hasičům pomáhá v boji s plameny několik letadel a vrtulníků. Starostka Libnosu řekla, že příčina požáru zatím není známa. Místní média nicméně píší, že vznikl na skládce odpadu. Prodej přes internetové obchody v Česku v prvním pololetí rostl, obraty dosáhly přibližně 92 miliard korun, v meziročním srovnání asi o 5% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Heureka, podle které se mírně zvýšila i průměrná částka za objednávku. Bylo to asi 1900 korun. Nejvíc rostly nákupy v segmentu sportovního vybavení a elektroniky. Tenistka Sara Bejlek nastoupila ke čtvrtfinále turnaje v Cincinnati o postup bojuje proti Američance Madison Keysové. To 19-letý Jan Kumstát prošel v Praze do třetího finále na Challengeru za sebou a protáhl svou vítěznou sérii až na 16 zápasů. O titul na podniku nižší kategorie ITF si na štvanici zahraje také Jana Kovačková, která v semifinále zdolala sestru Alenu 2-1 na sety.
3: Nehody na D1 u Hvězdonic a na D5 u Vráže. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady opatrně. Na 26,5 kilometru se dojíždí do kolony, na 24,5 se v omezení srazila dvě auta. Blokují pravý pruh, pro větší auta je tam málo místa, chvílemi se jede krokem, zdržení téměř 20 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Baně se začala zkracovat kolona před omezením u jíloviště. Pomalu pojedete kolem cukráku, zpoždění přes 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž dostalo auto smyk, na 13. kilometru je mimo vozovku, je tam kilometrová kolona na 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník na 17. kilometru vyšetřují nehodu, jede se pouze levým pruhem, brzdí se prudce v dešti před krátkou kolonou. V Praze v tunelu Mrázovka ve směru na Barandovský most zastavilo auto, blokuje pravý pruh, kvůli tomu regulují provoz na vjezdu z Nové Povltavské. V tunelu Blanka v opačném směru stála dvě auta před výjezdem na Novou Povltavskou, podle policie už nepřekáží. Že její kolona se začne zkracovat. A v Brně ve Vídeňské na výjezdu po D52 směrem z centra na Mikulov se jede krokem před omezením u Modřic, zpoždění přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině. Ještě místy déšť, později začnou srážky, ale ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Dnes je pátek 21. srpna a teď začíná Věda Plus, ve které dnes nejprve nahlédneme na ohniště jako kroniky minulosti. Archeologové z Akademie věd totiž zkoumají u Věstonic pravěká ohniště, která uchovala stopy každodenního života. V lednici v kampusu Mendelovy univerzity se zase testuje využití planých rostlin pro okrasné zemědělství. S jakými výsledky? A jaderní fyzikové provádějí výzkum tzv. Zimních blesků, který by mohl prodloužit životnost větrných elektráren. I o tom budeme v následující půlhodince mluvit. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
0: Věda Plus.
4: Než člověk vynalezl kola, stroje nebo elektřinu, naučil se ovládnout oheň. Jak přesně s ním ale naši dávní předci zacházeli, zůstává podle archeologů z Akademie věd částečně záhadou. Proto se pustili do výzkumu pravěkých ohnišť, aby zjistili, co v nich pravěcí lidé pálili, k čemu je využívali a co nám jejich pozůstatky prozradí o světě, ve kterém žili.
5: Tak my se nacházíme na lokalitě Dolní Věstonice 3.
6: Vyšplhali jsme do prudkého svahu tady nad vodní nádrží Nové Mlýny, kousek od Dolních Věstonic, a postupně se blížíme k výkopu archeologů z Akademie věd.
5: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů.
6: Popisuje mi naleziště archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
5: A na té vrchné terase ještě okrem toho kultury oheň a sien, která vlastně souvisí s tou prvou migrací anatomicky moderného člověka do Evropy.
6: Pro archeologie je tato lokalita zajímavá tím, že se tu potkávají stopy více různých kultur.
5: To, co je pro nás

0: Dej si to na 2 10, jo?
1: ID 205, výška 216, 73.
2: Super, díky.
3: Mám. Místo, kde hořelo, může vypadat jako tmavá skvrna v zemi. Pro archeologii je to ale něco jako časová kapsle. Jedno z nich mi ukazuje archeoložka Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
4: Tu se pozeráme na ohnisko, vidíme oranžovo-sfarbené sedimenty.
3: Vysoká teplota promění i okolní půdu. Právě tyto změny dnes archeologům umožňují číst v ohništi jako v kronice minulosti.
4: Stále vyzerá celkom zachovaně a můžeme z něho získat veľa informací.
5: Jak může být staré?
4: Ak to souvisí s tými lovcami mamutov, tak by mohlo být mezi 30 a 20 tisíc před naším letopočtem staré.
3: Vědci nyní ohniště vypreparují, v celém bloku vyzvednou a přesunou do laboratoře.
4: Dá se zjistit například, či tam varili alebo pěkli a čo pěkli, či tu smažili meso, případně aké aktivity se v okolí toho ohniska odohrávaly.
3: Dnešní analytické metody dokážou ze sedimentu vytáhnout informace, které by pouhým pohledem zůstaly skryté.
4: Postupně všechny ty informace nám dají nějaký obraz o tom, co v okolí se dělo a jakou funkci mohl mít ten oheň.
3: Archeologové se v tomto komplexu setkávají s ohništi nejrůznějších struktur a tvarů.
4: Můžou být například vyhlbené do jamiek, můžou být na povrchu.
3: Podobně detailní výzkum pravěkých ohništ je podle Adamekové ve střední Evropě spíš výjimkou.
4: Hlavně se výzkumníci zaměřovali doteraz na ohniska, které byly vyjazané s přítomností neandertálců. My tu máme vlastně prvých anatomicky moderných lidí.
5: Takže homo sapiens.
4: Ano, ano, homo sapiens. O vlastně o tom využití a funkcí ohňa se tolik toho ještě neví.
3: Vědci chtějí určit například teplotu, které oheň dosáhl, co v něm hořelo a jak dlouho fungovalo. Z různých ohništ tak může vzniknout podrobný obraz člověka, který tu žil před desítkami tisíc let. Z Dolních Věstonic Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Jižní Morava byla v poslední době ledové křižovatkou pravěkých tras i kultur. Na pozadí se tu ale odehrávalo velké evoluční drama. Potkávali se zde poslední neandrtálci s prvními anatomicky moderními lidmi. Archeologové z Akademie věd teď skládají střípky tohoto zásadního střetu a zjišťují, kdo po sobě zanechal jednotlivé nálezy. Více si nyní řekneme s archeologem z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně Dominikem Chlachulou. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: O jak dávné době se vlastně bavíme a jak tedy Jižní Morava asi vypadala? Co se tu dělo ve chvíli, kdy ji opuštěli neandrtálci a do Evropy přicházel homo sapiens?
7: Tak vlastně oproti tomu výzkumu, o kterém jste slyšeli tu reportáž před chvílí, tak se musíme posunout ještě o nějakých 10-20 tisíc let zpátky, kdy se teda prohýbeme trochu teplně příznivějším období při nástupu toho nejvyššího glaciálního maxima, které byli ti lovci mamutů gravičtí. A ti neandrtálci, nebo ten moderní homo sapiens, nebo ten moderní člověk střídal neandrtálce někdy zhruba před těmi 45 tisíci lety.
6: Proč je právě Jižní Morava pro poznání tohoto zásadního období tak důležitá? Čím byla zdejší krajina pro pravěké lidi výjimečná?
7: Tak není to jenom Jižní Morava, ono obecně ta celá střední Evropa tak vlastně stojí na přirozené křižovatce mezi těmi trasami sever, jih přes Moravskou bránu a pak východ-západ podél Dunaje a tím pádem vlastně pro nás nám slouží jako takové okno pro ty migrace, ať už z Asie do západní Evropy nebo k něj zpětně.
6: Ano, potkávalo se tam prostě hodně cest z různých směrů. Ano. Tak co po lidech z tohohle období tam zůstalo? Jak takový archeologický nález vypadá?
7: Tak jsme v době kamene, takže v podstatě to jediné, co nám z toho nejstaršího období a z těch nejstarších dějin lidstva zůstává, tak jsou kamenné nástroje. V těch příznivějších podmínkách se zachovávají i kosti, a zejména fauna a ostatky té ulovené zvěře, ale v některých kontextech se nám třeba může zachovat nějaká archeobotanika nebo právě ty ohniště a uhlíky. Pokud jde o lidské ostatky, tak v tady tom období ještě nejsou úplně časté lidské pohřby, takže pokud nějaké lidské ostatky najdeme, tak jde spíš o jeskyně, kde bylo místa, kde by buď ten člověk teda byl pohřbený a máme tu zase možnost sledovat nebo studovat někoho, kdo byl nějakým způsobem pochován, anebo nějaké náhodně uložené lidské ostatky.
6: Ano. No, v čem je právě tohle období pro archeologii největší oříšek? Je to z toho důvodu, že vlastně skutečně jde o dobu dávno minulou, že je třeba i ty jednotlivé nálezy a kultury obtížné časově přiřadit?
7: No,

0: Zrovna to období, kdy nám odsud odchází neandertálci a objevuje se moderní člověk, tak jak říkáte, jeden z těch problémů je to stáří a to, že ta krajina se měnila a i ty geologické procesy nám vlastně vymazaly velkou část toho archeologického záznamu, ale zároveň jsou zde i určité meteorologické problémy, například pro datování, tak my se pohybujeme na hranici, vlastně, kdy můžeme používat tu radiouhlíkovou metodu v této období těch 40, 50 až 60 tisíc letech, tak vlastně pomalu začíná být velice nepřesná a přestává fungovat, tak to můžeme, musíme kombinovat s dalšími metodami a to nám studium tady té doby dost stěžuje. No.
1: Ano. No, můžeme tedy z tohohle pravěkého střetu vlastně i usoudit nebo nějak přidat střípek do té hádanky, proč nakonec Homo sapiens přežil a neandertálci zmizeli?
0: Ano, to je tak nějak cíl tejto projektu, který je teda vedený Petrem Škrdlou, který dostal akademickou prémii od Akademie věd. A vlastně tady ty naše výzkumy se touhle otázkou intenzivně zabývat a doufáme v tom, že přispějeme k tady tomu poznání.
1: Tak se budeme těšit na závěry vašeho výzkumu o střetu pravěkých kultur na Jižní Moravě, o kterém jsme mluvili s Dominikem Chlachulou z Archeologického ústavu Akademie věd Brno. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V jihomoravské lednici teď v okrasných záhonech rostou bodláky, divizny nebo různé trávy. Co vypadá jako invaze plevelu, je ale ve skutečnosti projekt Mendlovy univerzity. Tamní vědci totiž testují využití planých rostlin pro okrasné zemědělství. Chtějí tak kromě biodiverzity podpořit i vysazování v Česku přirozených druhů květin. Naším hostem k tomuto tématu je Jarmila Neugebauerová ze Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity v Brně z Ústavu zelenářství a květinářství. Pěkný den.
3: Dobrý den.
1: To možná ani nejde dohromady, plevel a okrasná květina nebo okrasné zemědělství. Kolik druhů rostlin jste tedy do těch okrasných záhonů vysadili, jaké třeba?
3: Já to musím upřesnit, to je velmi důležité. Jednak se nepohybujeme v oblasti okrasného zemědělství, ale okrasného zahradnictví. Mm-hmm. A ty rostliny, které jsme tam vysadili, to nejsou plevelné rostliny, to jsou rostliny z volné přírody. Takže jak byl zmíněn třeba bodlák, tak bodlák tam není vůbec žádný v těch záhonech, ale jsou tam divizny, jsou tam chrcou.
1: Já vás musím přerušit, paní Neugebauerová, protože se nám trochu ztrácíte, nebo respektive ten telefonní kontakt a spojení.
3: Je
1: takhle je výborné. Kdybyste takhle zůstala a
3: dobře,
1: hovořila dál,
3: stát.
1: Tak ano, to by bylo nejlepší. Tak řekněte k tomu ještě dál, jak jste tedy ty druhy vybrali, kdo vlastně jako to určuje, co je, co není okrasná rostlina.
3: Tak určují to určitě zahradníci, zahradní architekti, protože to vychází z vlastností těch rostlin, jakou mají estetickou hodnotu, to znamená barevnost, výška, struktura, textura. A jestli se v těch okrasných záhonech uplatní nejenom v době kvetení, ale třeba i svým olistěním mimo dobu kvetení, jaké mají i třeba plody, jestli jsou zajímavý po odkvětu a podobně. Takže víceméně tady to určují zahradníci a zahradní architekti, ale velmi úzce v tomhle případě spolupracujeme s botaniky, aby jsme přesně ty rostliny, které jsou ve volné přírodě, aby byly identifikovány správně. My jako zahradníci jsme je předpisovali a vysadili jsme je volně na podzim do záhonů, které jsou volně přístupný ne, v lednici, asi nejvíc u různých lednicích a další tři záhony jsou tedy u základní školy, u zahradnické fakulty a ještě jeden záhon je u mateřské školy.
1: Mm-hmm. Ještě asi jsme neslyšeli úplně přesně, jaké, že tedy tam jsou ty druhy vysazené, když to není bodlák.
3: Jsou tam třeba mateří důležitý. Jsou tam různé druhy trav, jako třeba kavil a podobně. Takže mateří doušty, trávy, divězny, takové druhy. A jich celkem asi 40. 40 různých druhů.
1: Ten váš projekt má sledovat, jak se může změnit stavba těla rostlin a jejich barevnost.
3: Ne.
1: Jestli
3: ne,
1: jsem to vyčetla z tiskové zprávy Mendelovy univerzity, ne, tak to mám špatné to, podklady, tak to upřesněte, prosím.
3: Ne, jako to je jenom o formulaci. My sledujeme ty rostliny, jak se vyvíjí. To znamená, jak se mění jejich barevnost a morfologie. Ale my to neovlivníme. My to jenom pozorujeme, hodnotíme, protože když ty rostliny jsou vysazeny v loňském roce na podzim, a jsou to především trvalky, tak jak se ta trvalka bude chovat na tom stanovišti, to se ví opravdu tak až další rok. A vzhledem k tomu, jaké jsou podmínky klimatické, je velké štěstí, že jsme vybírali rostliny, které jsou na suché stanoviště, která by to měla vydržet. Ale jinak my pozorujeme vývoj těch rostlin.
1: Ano, to znamená, no ale s jakým cílem? Abyste zjistili i jejich vůči, možná nějakou odolnost, víte co, v souvislosti s klimatickou změnou, jak se mluví hodně o odolnosti vůči suchu a ano, podobně, jak se čemu dokážou rostliny přizpůsobit.
3: Je to takové, takže jaké mají vlastnosti ty, které předpokládáme, že budou mít, tak si je musíme ověřit až opravdu až v reálu na tom stanovišti, tak jak jsou vysazené. Pak teprve můžeme doporučit, že tyhle ty druhy jsou dalšími druhy vhodnými pro výsadby těch záhonů, které jsou blízké přírodě, které nám vlastně zobrazují biodiverzitu tak, jak my si to představujeme.
1: Ano. No, já se zamýšlím, komu ta vaše doporučení přijdou vhod, kdo by je mohl využít.
3: Takže určitě jsou to realizační firmy, které pracují na základě návrhů zahradních architektů. Realizace buď v intravilánu obcí, měst, to je asi to nejdůležitější. Takže prostě ozelenění intravilánu, prostoru mezi domy a podobně.
1: Děkuji moc za vysvětlení. Tolik Jarmila Neugebauerová z Ústavu zelenářství a květinářství Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Naslyšenou.
3: Děkuji vám, nashledanou.
1: Posloucháte stále Vědu Plus. Lopatky větrných elektráren vyrábí za určitých okolností zimní blesky. Vyplývá to z výzkumu českých vědců, kteří jako první popsali tento zvláštní typ výbojů, který může pomoci ochránit turbíny před poškozením způsobeným právě zásahy blesku. Ve vysílání teď vítám hlavního autora této studie Martina Kákona z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Tak nám vysvětlete, co se nazývá zimní blesk a co musí nastat, aby se na větrné elektrárně vytvořil.
4: Tak zimní blesky obecně existují a byly už popsány i teda na výškových stavbách, ale ty naše blesky z té naší studie tak jsou specifické tím, že teda existují specifické meteorologické podmínky, kdy se objevují blesky výhradně na větrných elektrárnách, na větrných turbínách. No a když to zjednoduším skutečně, tak můžete čekat takový blesk, když bude teplota vzduchu u země těsně nad nulou, bude padat déšť se sněhem nebo klubky, vlhké klubky. A co je ale důležité, my během té události měříme extrémně vysoké západné elektrické pole toho oblaku, které je několikrát vyšší než v létě.
1: Takže skutečně spíše v těch zimních podmínkách, proto tedy zimní blesk. Jak může tehle výzkum přispět k ochraně samotné větrné elektrárny?
4: Tak ono se ukazuje, že existují blesky, které ku podivu neudeří do sběrače náboje, které jsou umístěny na koncích listu turbíny, ale udeří prostě někam do plochy toho listu, což teda způsobuje delaminaci toho materiálu. A z toho vyplývá, že my úplně nerozumíme tomu, jakým způsobem se před těmi blesky chránit. A tedy vlastně je to dneska ještě pořád věcí výzkumu, vlastně pochopit, jak si ten blesk vybere to místo a na základě toho se samozřejmě můžou vyvinout nové způsoby ochrany těch turbín.
1: Jak jste vlastně tyhle zimní blesky u větrníků objevili? Pokud vím, tak jste museli analyzovat poměrně velké množství dat?
4: Tak poprvé nás na to upozornili amatérští lovci bouřek, To bylo, řekněme, někde kolem roku 2021. My jsme i v součinnosti s nimi měřili elektrické pole v okolí nějakých turbín. No a pak se na ten výzkum tak trochu zapomnělo, až jsme v roce, řekněme, kolem roku 2023 získali data ze sítě Blitzhortum, která je mimochodem také provozovaná amatéry, provozovaná dobrovolníky. A to nám vlastně umožnilo analyzovat data z několika roků a statisticky jsme vlastně prokázali, že ty blesky teda souvisí s turbínami. Mm-hmm.
1: Tak vy jste říkal, že jste spolupracovali s takzvanými lovci bouřek. To znamená, jak daleko nebo do hloubky ta spolupráce šla? Jakým způsobem? Jak to vypadalo?
4: No tak, já jsem vlastně z ústavu jaderné fyziky. Nás při tom výzkumu hlavně zajímalo ionizující záření z bouřek. A takže jsme se vůbec jako seznamovali s tím, jak vlastně takovou bouřku ulovit. Jo? Protože my musíme v terénu tam být předčasně a vlastně se necháme tou bouřkou vlastně tam pře nás přejde, protože my při tom našem měření nemůžeme opojíždět s tím autem, potřebujeme být na místě. Takže tam jsme získali určité cenné informace, jak se vlastně té bouřce přiblížit a jak se nejlépe prostě jako měřit. No, dneska ale musím říct, že vlastně ta největší práce a spolupráce vlastně s těmi lovci bouřek teprve vlastně na ně ta největší práce čeká, jo? Protože my dneska víme, že tyhle ty blesky existují, dovedeme nějak definovat ty podmínky, ale všechna ta měření, která jsme zpracovali, tak jsou vlastně statistické vyhodnocení rádiové detekce dat. A pak jsme to teda popsali pomocí dat z meteorologického radaru a využili jsme několik rádiových detekčních sítí na charakterizaci těch blesků, ale nemáme do dneška vlastně žádný obrázek, buď fotografii nebo video toho blesku. Takže kdyby se podařilo nějakému lovci bouřek takovou fotografii pořídit, tak pro nás by to byly velice cenná data.
1: Tak třeba vás nějaký lovec bouřek zrovna slyší a oni se chystají, že další velké bouřky možná už za pár hodin se mají objevit nad Českem. Já jsem se ještě chtěla vrátit na závěr k tomu, že vlastně tenhle ten váš výzkum by mohl prodloužit životnost větrných elektráren. Máme přehled vlastně, jak často se takové zimní blesky na těch lopatkách větrných elektráren vytvoří a vlastně jak tedy je to častý jev za tu jejich zhruba 20-letou životnost?
4: No tak během 20-leté životnosti elektrárny se vyskytují 2 až 3 zásahy, které nějakým způsobem poškodí tu elektrárnu takovým způsobem, že na to ta elektrárna nějak reaguje. Ono se může třeba i odstavit. Ale úplně statistiku toho přesnou úplně nemáme. Jo? Protože ten náš výzkum teda zahrnuje pouze 4 roky dat,
1: ano.
4: Jo? Což teda je dostatečný statistický vzorek na to, aby jsme řekli, že ten jev existuje a jaký má parametry, ale není to dostatečná statistika na to, aby jsme řekli něco víc o tom poškození, protože zhruba ze stejnou periodou se dělají vlastně revize na těch elektrárnách a vlastně se i ty poškození kontrolují. To je dáno normami.
1: Ano.
4: Takže
1: a to už bychom se dostávali dál, ale velmi zajímavé téma i v souvislosti s aktualitou, že vlastně zrovna včera jedna větrná elektrárna spadla nebo se poškodila u Poštátu, tak na to byste určitě taky měl možná odpověď, ale na ní už nemáme čas. To byl vedoucí výzkumu, odborník na blesky Martin Kákona z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. Moc krát děkuju. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: I po deštích posledních dnech zatím hladiny některých řech a potoků zůstávají na velmi nízké úrovni a některé menší toky vyschly dokonce úplně. Taková situace je kritická pro ryby i další vodní organismy. Za jak dlouho se do vyschlého toku vrátí život a zda vůbec, o tom mluvila kolegyně Šárka Feniková s Martinem Rolíkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Obnova života ve vodě podle něj trvá tak dlouho, jak dlouho byl zdroj vody vyschlý.
5: Záleží na tom, jakou cestou nebo jakými mechanismy to znovu oživování probíhá. My rozlišujeme jako hydrobiologové dvě takové strategie. Ta první strategie spočívá v tom, že ty organismy se dokážou nějakým způsobem přizpůsobit těm vysychajícím podmínkám nebo tomu suchému toku a přežívají přímo na tom suchém místě. To znamená, buď se soustředí v nějakých zbytkových tůních, které tam mohou zůstat, anebo zalezají do takzvaných refugií, vyhledávají refugie a útočiště, což může být zrovna vlhké sedimenty pod vlastním tokem, nebo to mohou být nějaké zbytky rostlin, mechů, nějaké napadané dřevo, listí a tak dále. A ta druhá strategie spočívá v tom, že ty organismy jaksi opustí toto vysychající, vyschlé místo a bezprostředně poté, co se ten tok znovu zaplaví, tak ho rekolonizují, to znamená vracejí se zpátky, většinou třeba z terestrického prostředí, jo, nebo prostě někde přežívají mimo ten vlastní vyschlý tok. A ten návrat opět může být velice, velice rychlý.
6: Předpokládám ale, že nejsložitější je to pro ryby nebo nějaké větší organismy, které nemohou přežívat v tom terestrickém prostředí. Co je vlastně pro ně nejhorší, když se snižuje hladina vody? Je to nedostatek kyslíku?
5: Je to taková v podstatě kombinace. Záleží na tom, jaká je teplota vody, protože určité druhy mají určitou adaptaci na teplou vodu. Nejhůř na tom jsou lososovité, jako jsou třeba pstruzy a podobné ryby, že jo, které jsou navyklé adaptované na chladnou vodu a vyžadují poměrně vysokou koncentraci kyslíku. A ve chvíli, kdy se ten vlastní tok roztrhá, kdy při tom vysýchání se sníží hladina a dojde k roztrhání toho plynulého toku na několik takových jako nesouvisejících částí, až řekneme zbytkových tůní, ve kterých je relativně málo vody, ta voda je relativně teplá, proto dochází ke špatnému rozpouštění kyslíku, takže následuje pokles koncentrace kyslíku, tak tam ty ryby už nacházejí poměrně jaksi prostředí, které není úplně příznivé pro jejich přežívání a samozřejmě udrží se tam po určitou dobu. My jsme v poslední době pozorovali takovou situaci tady na několika menších potocích, kdy ty ryby skutečně jsou zakoncentrované, zahuštěné v drobných tůních, je jich tam velice moc, hodně, takže lapou v podstatě po kyslíku ze vzduchu a tato situace není dlouhodobě udržitelná, takže záleží na tom, jaké panuje zrovna teplo a sucho, taky kdy ty tůně vyschnou a většinou ty ryby tam moc dlouho nepřežijou. Samozřejmě záleží na tom, kolik jich tam je, jakou mají velikost.
1: Tolik hydrobiolog Martin Rulík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rozhovoru s Šárkou Fenikovou na závěre dnešní Vědy plus.
2: Laboratoř.
7: Jaké stopy DNA se našly na plátně Sturína? Podle jakých pravidel se tvoří život? A jak fungují umělé viry?
8: Teď jsme se dokonce naučili, nebo vědci se dokonce naučili je vyrábět pomocí umělé inteligence.
9: Překvapuje dobře, ale otevírá se nám spousta etických aspektů, které jsou svázány s výrobou těchto virů a s jejich třeba dalším použitím v medicíně.
10: Já jsem k tomu taková opatrná, no, že to někdo rozhoduje za tu přírodu.
2: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10. na Plusu. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny v souvislostech. To je Týden Plus. Co přinesl končící týden? Které události ovlivnily život v politice, ekonomice a kultuře? Týden Plus. Každou sobotu po 18. hodině a v neděli v 9 dopoledne na Plusu. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Důchody příští rok porostou minimálně o 300 korun. O dalším zvýšení vláda dál jedná. Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí událostí 21. srpna 1968. České volejbalisté hrají na úvod mistrovství Evropy v Brně proti Řekyním. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť, později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci, o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Jeho průměrná výše je skoro 22 tisíc korun. Výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy dnes připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze. Právě u sídla rozhlasu se 21. srpna 1968 sovětští vojáci střetli s neozbrojeným protestujícím davem. Každoroční piety se zúčastnili pamětníci i politici. Například předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD ve svém projevu mluvil o roli tehdejšího Československého rozhlasu na začátku okupace. Někteří lidé to doprovázeli pískotem a skandováním.
12: Rozhlas se stal jedním z prvních cílů okupačních vojsk. Před budovou rozhlasu tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
11: Při bojích o rozhlas tehdy zemřelo 17 lidí. Ve Francii se prodalo přes 40 tisíc závadných kondomů. Informovali o tom zdravotnické úřady, podle kterých by se mohly prezervativy protrhnout. Závadné kondomy prodávaly zejména e-shopy. Úřady v souvislosti s odhalením vyzývají obyvatele, aby se nechali testovat na pohlavně přenosné choroby.
13: Závadné kondomy prodávali podle úřadů zejména asijští obchodníci na internetu. Při kontrolách v lékárnách nebo supermarketech inspekce odhalila další závadné kondomy, a to i přesto, že tyto formálně splňovaly normy. Od května do srpna museli výrobci stáhnout asi 260 tisíc vadných výrobků. Úřady varují obyvatele před pohlavně přenosnými chorobami a nechtěnými těhotenstvími. V červenci Evropský úřad pro boj proti podvodům odhalil na 200 tisíc padělaných kondomů prodávaných slogem známé značky. Výrobky pocházely z Číny. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
11: Panamský průplav kvůli suchu příští měsíc omezí provoz vodní cestou mezi Atlantským a Tichým oceánem. Aktuálně proplouvá 36 lodí denně. Od půlky září jich bude jen 32. Provoz průplavu je totiž závislý na systému plavebních komor, které čerpají vodu ze dvou umělých nádrží. Těm aktuálně klesá hladina. Rezervoáry zároveň zásobují vodou miliony obyvatel Panamy.
14: České volejbalistky vstupují v přímém přenosu Radiožurnálu Sport do domácího mistrovství Evropy. Na úvod brněnské skupiny hostí na výstavišti Řecko a začátek zápasu tam sleduje také reportér David Nekvinda.
15: Zápas ještě nezačal, trochu se tady protáhl slavnostní nástup před tím úvodním duelem, ale teď půjde podávat česká nahrávačka Pavla Šmídová, takže ta zahájí tento duel. Už se ale v Brně hrálo dva odpolední zápasy. Srbky porazili Rakušanky 3-0 naprosto jednoznačně a výsledkem 3-0 zvítězili také Bulharky nad Ukrajinkami. No a teď tedy právě začne ten zápas českého týmu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
16: Nehody na D8 u Kralup a hned několik na dálnici D5. V Čechách v bouřkách místy hustě prší a průjezd omezuje řada nehod opatrně. Čerstvá nehoda na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u sjezdu na Kralupy, kilometr 9, 9,5, osobní auto tam narazilo do svodidel. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady už odklidili nehodu v omezení, kilometr 24,5, průjezdný všemi pruhy, kolona se rozjíždí. Na D5 se několik nehod z Prahy do Plzně před sjezdem na Loděnici. 8. až 9. kilometr u nehody čekejte hustší provoz. Na D5 se opačně z Plzně do Prahy dvě nehody. Jedna za sjezdem na Mýto, 47. kilometru. Kolona se tam netvoří. Další nehoda je pak za sjezdem na Vráž, 13. kilometr, opět směr Praha. Auto dostalo smyk, je mimo vozovku. U nehody zhruba kilometrová kolona. Zdržíte se tam 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Místy velmi silné bouřky budou v noci slábnout, ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně je zataženo, a to hlavně v severozápadní polovině, kde se místy přidá také déšť nebo přehánky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Herec vyjadřující se veřejně k politice a společenskému dění. Téma, které dnes dokáže nejen na sociálních sítích vyvolat bouřlivé diskuze. Českoslovenští dramatičtí umělci stáli v průběhu dějin často v blízkosti zásadních společenských změn. Jakou roli se hráli v roce 1968? Ukázkami z rozhlasového archivu vás provede Martina Sedláková.
2: Archiv Plus.

0: čeští básníci se hlásíme k tomuto vionovskému pokolení. I my spolu s ním dnes volám. Pryč s kněžoury, policajty, cenzory, mentory a filistry a z mladým kultuře, ať je svoboda umění.
1: Co má Francovio?
0: Ať falešně znáš v kostky hrát, že odpustky prodává. Zdej hrát a křivně přísahati, přejířů olej se smaž, padělej minci, špatně vaš, člupičem buď sakramenským, kam děje se, co vyděláš, všecko jen do budek a ženský.
2: Je ohromnej, viď? Já jsem Pavlovi tak vděčný, že nás sem pozval. A počkej, až uslyšíš zpívat Evu.
3: Ale kolik máš?
2: Čeho?
3: Po hodin.
2: Teprve 8 a 10 minut, co pořád blázníš.
3: Já jen, že by mě táta zabil, kdyby věděl, že jsem tady. Já mu řekla, že jdu s pionýrskou recitační úderkou. Do domova důchodců.
2: Do

0: Nejspíš jste poznali postavu slečny, která se obává reakce svého tatínka. Jmenuje se Lída Zemanová a ukázka byla z 24. dílu seriálu 30 případů majora Zemana, který se jmenoval Klauni. Diváka přivedlo do prostředí pražské umělecké obce v roce 1967. Ta je tu vykreslena jako pozérská, radikální a především, jak je z ukázky patrné, morálně pokleslá. Před obrazem v úvodu hovořícího seriálového básníka Pavla Daneše byl spisovatel Jan Beneš, i když občas se hovoří také o Pavlu Kohoutovi nebo Václavu Havlovi v roce 1967 výrazném dramatikovi pražského divadla na Zábradlí.
1: Vážení a milí přátelé, je už hluboká, ale za to velice neklidná noc a doteď s námi sedí ve studiu spisovatel Václav Havel, který by snad teď před mikrofonem mohl říci své malé noční zamyšlení.
2: Vážení přátelé, asi před měsícem jsem měl možnost mluvit asi 3 hodiny s Alexandrem Dubčekem na setkání předních osobností našeho státu s několika spisovateli. Ačkoliv měl Dubček spoustu práce, neváhal do 2 hodin v noci s námi diskutovat o všem možném. Ocenil jsem u něho přitom vlastnost u politiků nesmírně vzácnou, byl schopen naslouchat.
0: Takto pouze několik hodin po začátku invaze oceňoval dramatik Václav Havel vlastnosti Alexandra Dubčeka. Spolu s Havlem z libereckého studia Československého rozhlasu vysílal 21. srpna 1968 i herec Jan Tříska, tehdy člen divadla Za branou, naprostého úkazu na divadelní scéně 60. let. Zakladatel divadla, někdejší šéf činohry naší první scény Otomar Krejča, v roce 1965 opustil Zlatou kapličku s cílem tvořit svobodné divadlo, které nebude součástí nějakého v uvozovkách divadelního stroje. Divadlo Za branou se do české divadelní historie mimo jiné zapsalo oceňovanými adaptacemi děl klasického ruského dramatu. Otázku inscenování ruských her komentoval na jaře 1968 ve vysílání rozhlasu divadelní teoretik Leoš Suchařípa.
3: Jistě si všichni vzpomínají na to, že jsme hráli opravdu kdejakou sovětskou hru, že nešlo vždy o dramatické texty vpravdě umělecké. A teď naše divadlo prožívá ve vztahu k té sovětské divadelní kultuře období mnohem náročnějšího výběru a stoupá nárok na uměleckou úroveň té dramatické předlohy. Výsledkem celostátní umělecké soutěže k 50. výročí Velikého října je například právě to, že řada klasických dramatických textů v inscenacích našich divadel byla odměněna. Tři sestry Antona Pavloviče Čechova v inscenaci Otomara Krejči v divadle Za branou vyhráli tu soutěž. A může nás na druhé straně rovněž tak těšit, že se na stejné úrovni

0: umístil text našeho dramatika, jímž je František Pavlíček, který napsal hru, která je variacemi na Isáka Bábela, na jeho Rudou jízdu. Hra se jmenuje Na nebe vstoupení Sašky Krista, uvádí Divadlo na Vinohradech.
1: Ze slov Leoše Suchařípy lze číst jisté potěšení, že se v Československu po dlouhé době tuzemská divadelní tvorba, alespoň v rámci jedné konkrétní soutěže, dostává naroveň tvorbě ruské, potažmo sovětské. Na uvolněné období pražského jara vzpomínal v rozhlasovém pořadu Vertikála v roce 2017 i filozof Daniel Kroupa v rozhovoru s Evou Hůlkovou.
2: Já jsem byl 19-letý mladík, který toužil po poznání, po kultuře, po zážitcích a tak jsem se snažil nic nezmeškat. Pro mě to bylo něco úžasného. Ještě rok předtím mě na střední škole chtěli vyloučit, protože jsem ve slohovém cvičení napsal pár kritických poznámek o režimu dnešního hlediska naprosto nevinných. Naštěstí se tak nestalo a titíž lidé v 68. roce se přihlásili k Dubčekově demokratizaci a najednou to, co jsem já tam psal, říkali všichni.
3: Tak to hlásali.
2: Ano, takže já jsem z toho měl takový pocit trochu satisfakce, ale hlavně ono bylo na co koukat. Všude byly výstavy nádherné. Já jsem každý týden chodil do divadla, každý týden jsem chodil na koncert, každý týden jsem stál frontu a kupoval nějakou zajímavou knihu. Na stáncích jsem kupoval noviny, které jsme nás předtím příliš nezajímaly. Literární listy, obnovené tedy, byly hlavním zdrojem našich informací o tom, co se děje. Zkrátka dobře, objevil se neuvěřitelný kvas, dokonce i v hospodářské oblasti. Vznikala různá družstva a rozvíjely se služby. Najednou ta země se začala měnit před očima.
1: Daniel Kroupa nabídl vzpomínky z perspektivy 19-letého mladíka plného očekávání. Na opačném konci generačního spektra byl tehdy 63-letý Jan Werich. Osobnost v 60. letech silně přítomná ve veřejném prostoru, vnímaná jako nositel morální autority. Takto na začátku března 1968 komentoval tehdejší politický vývoj.
4: Kdybych měl mluvit velmi upřímně.
5: Jistě, že ano. Tohle to je v podstatě jako linka důvěry, pane Werich.
4: Já pořád ještě tomu nevěřím, víte.
5: Nevěřím.
6: Čemu, že to jde k lepšímu?
4: Ne, já si myslím to, že když tak uvažuju, tak a velmi optimisticky, tak polovina toho národa si nedíla, protože to byl ráj pro lidi, kteří byli bez talentu a byli líní. To znamená, když se to přepočte do denního života, tak každý druhý. No, já si myslím, že tyto lidé asi si to nebudou chtít nechat vzít, protože to bylo pohodlné a byla to jistota a bylo to od zhora dolů a od zdola nahoru. No, já si myslím, že všichni lidi, ta druhá polovina, který to myslí upřímně s tím národem a který chtějí žít důstojně, jako lidi budou muset pomáhat těm, který to myslí upřímně.
1: Dva týdny po tomto rozhlasovém rozhovoru abdikoval prezident Antonín Novotný a 30. března 1968 byl Národním shromážděním do funkce prezidenta zvolen Ludvík Svoboda. Armádní generál, jehož příjmení přinášelo do společnosti další vlnu pozitivních vyhlídek. Nyní uslyšíte vzpomínku Miloně Čepelky z roku 1996 a to z pořadu Přišel po večeři.
7: My jsme velice dobře vnímali ten posun, který byl, to si troufnu tvrdit, bezesporu posun k dobrému.
3: Věřil jste mu?
7: Věřil jsem mu. To musím přiznat, že jsem mu věřil až tedy do toho pozdního jara 68. roku, kdy už to začalo zavánět a už jsme si říkali, nenechají nás, nenechají nás, ale že sem takhle vletí, to jsme si stejně nemysleli. Nebo nečekali jsme to aspoň tak brzy, tak z ničeho nic.
8: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany.
3: Letěli letadla, my jsme, já říkám vlastně, vstávej, vlastně říkala, proč?
6: Já jsem
3: říkal, musíme ven budit
6: musíme
3: lidi.
6: Budit.
3: A takže jsme vyšli ven, sedli jsme do auta a začali jsme troubit a jeli jsme Prahou.
6: Standa už ruku vůbec nezvedl z klaxonu. No ale...
3: Až odešel ten klaxon, nešel. No a pak najednou jsem zjistil, že teda jako bychom to proto nějak profesionálně něco měli udělat. Tak já jsem se sebral a odjel jsem na Brandov, kde jsem vypáčel kameru, kterou jsem náhodou v té době měl, protože jsem točil spalovače mrtvol.
1: Slyšeli jste část rozhovoru z roku 2013, kdy si moderátorka Lucie Výborná povídala s herečkou Vlastou Chramostovou a kameramanem Stanislavem Milotou. Společně v srpnu 1968 natáčeli dění u budovy rozhlasu. Rozhlas tehdy vysílal z několika různých tajných studií po Praze a v jednom z nich byl i již citovaný Miloň Čepelka. Takto na vysílání vzpomínal v roce 1991 jeho přítel a kolega Zdeněk Svěrák.
9: Tam došlo k situaci, kdy už prej o nás věděli, že tam jsme a že se o tamto vysílá. A tak náčelník, podplukovník Vondrášek, dal rozkaz, že v noci tam bude jenom jeden speaker a jeden technik. A protože Šebánek i já jsme byli ženatí, tak padl los na Čepelku, který byl tenkrát ještě svobodný. Čepelka, asi ho znáte, on není velký a v té redakci chodil zásadně v takových bačkorách kostkovaných na přesky s tím žebříčkem takovým a v teplákách s takovým zadkem vysazeným. A tento antihrdinský typ
10: zůstal
9: jako jediný v této pevnosti, aby čelil, ještě s technikem Pepíkem Němcem, myslím. Já jsem přes ploty těch zahrad, co tam jsou, šel do ilegálního takového bytu. Ono bylo staný právo. A tam jsem si pustil v posteli rádio a slyšel jsem, jak se Čepelka v těch bačkorách o půlnoci loučí s posluchači. A mě to dojalo, protože jsem ho viděl, jak tam sedí. A velice krásně hlasem, který se nechvěl, se rozloučil a řekl, že předává slovo bratrům Slovákům.
1: Ne všichni ale byli v Praze. Režisér a herec Jan Kačer se o okupaci dozvěděl v Norsku, kde byl na pracovní cestě. Svou vzpomínku přiblížil v pořadu Vertikála v roce 2017.
11: V té televizi tam to bylo všechno ještě horší než u nás, protože všechny ty tanky přihořely a všechny to jsem tam viděl tisíckrát. Potom poznával jsem některý lidi. A všechno jsem to tam viděl a komentář norský byl, že začne světová válka.
12: Vážně?
11: Já jsem najednou, já jsem nemohl domů, nemohl jsem nikam volat, byl jsem tam najednou sám a ty Norové, ty se přede mnou klaněli a v konce jsem vykráčel po ulici a dva lidi si přede mnou klekli. Prodávali tam takový vlaječky, oni mají norskou korunu, tak jedna ta vlaječka stála norskou korunu a to tam nosili na náš jako účet. Za tu svobodu a bylo to prostě strašné, protože domů jsem nemohl a měl jsem doma celou rodinu a myslel jsem, že už je nikdy neuvidím.
13: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Herci skrze rozhlasový mikrofon promlouvali k veřejnosti i ve dnech po 21. srpnu. Takto ke svým vrstevníkům hovořila tehdy 27-letá Iva Janžurová, a to 6 dnů po vpádu vojsk Varšavské smlouvy na naše území.
12: Já bych chtěla za sebe říct mladým lidem, mezi které se počítám, že jsem hrdá na jejich ukázání moudrý, vtipný a neúnavný postoj v odporu proti neslýchané události, které je okupace naší země. Nenechte se pro Boha vás prosím unavit. Nezraďte ani pasivitou, ani smířlivostí. Já si myslím, že kolaborant je ještě horší než okupant. Ale pozor, bojujte moudře, pohrdejte, ignorujte, obnovujte plagáty. Moudrý boj by mohl uškodit. Třeba bude ještě dlouho vydržet, neztratit nervy. Přeju vám proto mnoho síly a vtipu.
1: Za necelé 2 roky se z rozhlasových přijímačů k mladým lidem linula zcela jiná poselství. To, které nyní uslyšíte, je z 20. srpna 1970 a sdílela je herečka Ludmila Pelikánová.
14: Loňského srpna jsem připravovala už program pro rok 70, program k narozeninám Leninovým. Chtěla jsem tímto programem se obrátit především k mladým lidem, mezi kterými vlastně pořád soustavně pracují, a připomenout jim, co to je pravá, nikoliv vylhaná a předstíraná ušlechtilost. To je ušlechtilost, která místo lidské tváře nastoluje raději lidské ruce. Ruce, které dovedou humanitu opravdu podpořit a které ji dovedou také v nejhorším případě i ubránit.
1: Zásadní zlom přišel v dubnu 1969, kdy nastoupil do funkce prvního tajemníka UVKSČ Gustáv Husák. První výročí okupace v srpnu toho roku bylo na dlouhou dobu dnem posledních veřejných manifestací napříč republikou. A co herci? Dál hráli úlohu ve veřejném prostoru. Ti, kteří byli ochotní s režimem spolupracovat, vystupovali pravidelně v médiích a dodávali režimu konkrétní tvář.
15: A v roce 68 jsem prostě byl takovou tou denní politikou znechucen, a ovšem obrátil jsem se na nepravou adresu a vystoupil jsem ze strany. A bylo mě naopak umožněno, oni mě prostě zase přijali mezi sebe. A myslím, že tady se ten kruh, bych řekl, tak nějak uzavírá, že se zpětně k vám vrací všecko dobrý, ale všecko i špatný. Ale myslím, já jsem přesvědčen, že toho dobrýho je víc, proto taky v té straně jsem vždycky byl a zase v ní chci být a jsem v ní rád a jsem vděčen za to, že mi to bylo umožněno.
1: Jak jste asi podle hlasu poznali, hovořil herec Jaroslav Moučka. Záznam je z 11. ledna 1978. A jak se normalizaci dařilo přežít menší, nezlomné skupině umělců?
16: Se pamatuju, jednou tady v Praze v novinách vyšel nějaký inzerát, že Vinohradské divadlo, že hledá nápovědu. Tak já jsem ho nemletěl za ředitelem a říkám, pane řediteli, tak já, že ho nemůžu hrát to divadlo a ani nic to dělat, tak já bych šel k vám dělat toho nápovědu. A on říká, prosím vás, pane Tokoš, to přece vy nebudete dělat nápovědu. Já jsem říkal, no já nemám na chleba. A on říká, ale no, podívejte se, vy takovej herec. Teď to je toto herec. Já jsem říkal, no dobře, ale já bych třeba i na to pivo měl rád, nebo, a já nemám. No ale vy nemůžete dělat nápovědu, vy jste herec. No tak jsem nedělal toho nápovědu, no a tak mě živili známí a příbuzní.
1: Slyšeli jste zkušenost herce Lubora Tokoše. Jednou z dalších možností ale ještě byla emigrace. Jak se k tomu stavili tehdejší herci? Moderátor Petr Reichert se v roce 2013 v pořadu Host radiožurnálu zeptal Jana Vlasáka.
17: Tak jsme uvažovali o tom, že by jsme prchli.
15: No, že bychom teda, že to tady teda balíme.
17: A... No a z jakých důvodů k tomu nedošlo?
15: No, nedošlo k tomu z jednoho prostého důvodu, protože já mám rád českou krajinu a český prostě to prostředí. Neuměl jsem pořádně žádný jazyk, tak jsem měl strach se tam...
17: To by mě zajímalo, jestli jste v následujících letech si pak někdy neřekl, to mě ta česká krajina a láska k ní stála tedy mnoho, ta daň je příliš vysoká.
15: Víte, já si myslím, že člověk se musí vždycky rozhodnout. Nemůžete mít všecko najednou. Tak já jsem zvolil tohle a jsem za to rád, protože pak, když se třeba kolegové vraceli po 89, tak mám pocit, že málo kdo se tam chytil tak, aby byl spokojený.
1: Jinak než herec Jan Vlasák se rozhodla herečka Jitka Frantová.
18: Já jsem chtěla pracovat a myslím si, že emigrace je takové osobní rozhodnutí. I když někdo říká, že je politické, já si myslím, že je to osobní rozhodnutí, protože někdo z politických důvodů, někdo tady zůstal a věděl, že půjde do vězení a někdo odešel a rozhodl se nejít do vězení. U nás by to bylo, u manžela by to bylo vězení, u mě by to bylo jistě, já nevím, čištění oken nebo něco takového. Já jsem chtěla hrát, já jsem chtěla pracovat a můj manžel, který znal tolik řečí a kterého znal celý svět, tak mohl v cizině pro Československo mnoho udělat a pokračovat ve své práci. Myslím, že také udělal za těch 20 let.
1: Po roce 1970 se kultura přizpůsobovala podmínkám ideologické kontroly. V divadle došlo k proměně repertoáru i dramaturgie, výrazné scény 60. let byly postupně likvidovány a prostor získávaly inscenace odpovídající oficiální kulturní linii. Film opustil experimentální poetiku československé nové vlny a více se orientoval na historická témata, komedie a tvorbu, která jen opatrně otevírala aktuální společenské otázky. Řada autorů musela pracovat s náznakem, ironií a metaforou. Díky nímž se v některých dílech objevovala skrytá kritika poměrů. Vedle oficiální kultury se rozvíjely alternativní scény a neoficiální umělecké aktivity.
19: Mám rád děti nejenom proto, že jsou to děti, ale protože věřím, že budou chytřejší než strejčkové, kteří jim dneska připravují tu zmíněnou budoucnost. Věřím, že až se dostanou k moci, a dnešní děti se jednou k moci dostanou, až budou starší, často je jediný fenomén, který neodlišuje konzervativce od kontrarevolucionářů, nebo tak, tento smete všechno. A ty dnešní děti se dostanou k moci a budou, bude potom líp, si myslím. Musí být líp, protože hůř přece už být nemůže.
1: Jiří Suchý jakoby předpověděl budoucnost. Tato slova pronesl v závěru roku 1968, 21 let před sametovou revolucí, v jejímž čele stanuli ti, kteří se právě v 60. letech narodili. Na pořadu technicky spolupracoval mistr zvuku Pavel Dejmek, dramaturgii měl David Hertl, o rešerši v rozhlasových archivech se postaral Ondřej Franta spolu s Peterem Markovským a za poslech děkuje Martina Sedláková.
13: Slyšeli jste Archiv Plus, který si už teď můžete znovu poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 20.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: O post senátora se letos uchází 154 kandidátů, to je o zhruba 80 méně než při volbách před 6 lety. ČTK to zjistila od registračních úřadů. Míně zájemců o křeslo v horní komoře zaznamenali jen v roce 1998. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. Největší výběr mají voliči v Praze 1, kde se o zvolení uchází 9 kandidátů. Na Rychnovsku jsou naopak jen 2, což znamená, že bude jasno hned v prvním kole. Současné sucho by mělo být jedním z témat chystané iniciativy části unijních ministrů zemědělství. Informoval o tom český ministr Martin Šebestyán za SPD. Se svými kolegy chce jednat třeba o kompenzacích zemědělcům z krizových rezerv Evropské unie. Na iniciativě se mají podílet ministři ze zemí Vyšegrádské čtyřky spolu se zástupci Rumunska, Bulharska, Chorvatska nebo Slovinska. Útočník ozbrojený mečem ve Švédsku při útoku na střední škole ve městě Fagersta zranil nejméně 3 lidi. 2 nezletilí chlapci jsou ve vážném stavu, informovali o tom místní úřady. Přesný počet zraněných není známý. Policie už dřív zadržela podezřelého a další nebezpečí nehrozí. Veřejnoprávní stanice SVT informovala, že zadrženým je bývalý student školy. Na Hané začala sklizeň chmele. Jako první česačky spustili zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Následovat i budou další, třeba největší pěstitel chmele na Moravě v Kokorách. Tam ale mají kvůli nedostatku vláhy a horku chmelových šišek méně a jsou také malé. Očekávají tak podprůměrnou úrodu. Prvními soupeřkami českých volejbalistek na evropském šampionátu v Brně jsou Řekyně. Aktuality z utkání doplní David Nekvinda.
0: Český tým vstoupil skvěle do domácího mistrovství Evropy v Brně, protože úvodní set vyhrál přesvědčivě 25-14. Češkám vyšel hned vstup do toho úvodního setu. Dostali se do vedení 7-1. Řecká střídačka si rychle brala oddechové časy, ale Češky na to dokázali vždy zareagovat, navyšovali ten svůj náskok a nakonec tedy vedou 1-0. Právě teď začíná druhá sada. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
21: Nehody na dálnici D10 u Turnova a několik na dálnici D5, hlavně v Čechách, v bouřkách místy hustě prší, opatrně za volantem. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd se srazila 3 osobní auta. 64. kilometr podle policie blokují jen krajnici. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u sjezdu na Kralupy osobní auto narazilo do svodidel. Kilometr 9,5, místo je teď průjezdné bez zdržení. Na D5 se objíždí následky několika nehod. Bez delšího zdržení většinou jedna z Prahy do Plzně před sjezdem na Loděnici, 8. až 9. kilometr. Na D5 z Plzně je do Prahy 2 nehody. První za sjezdem na Mýto, 47. kilometru, kolona se netvoří. Další je za sjezdem na Vráž, na 13. kilometru, opět směr Praha, auto dostalo smyk u nehody, zhruba kilometrová kolona, vypadá to, že se spíše zkracuje, aktuální zdržení 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
20: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině také místy déšť nebo přehánky. Později začnou ale srážky ubývat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Drony doručující jídlo z restaurací, velký soud firmy Meta, reklamy v ChatGPT a stopka pro zákaz používání sociálních sítí dětmi. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
13: Online Plus.
23: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N, Petra Koupského. Ahoj Petře.
24: Ahoj Davide.
23: Francie se měla stát první evropskou zemí, která dětem do 15 let zakáže přístup na sociální sítě. Zákon, který měl omezení od 1. září přinést, ale zrušil nejvyšší soudní orgán v zemi, ústavní rada. Rozhodla o stížnosti skupiny opozičních poslanců, kteří napadli klíčový první článek zákona. Stěžovatelé kritizovali, že norma zakazuje dětem přístup plošně na všechny sociální sítě, aniž by mezi nimi rozlišovala. Omezení by se tak mohlo vztahovat i na služby, u kterých mládeži nehrozí žádná rizika, říkali. Obecný zákaz by podle nich také připravil rodiče o možnost posoudit vhodnost služeb pro děti a dát jim s jejich používáním například svolení. Namítali také, že omezení by přineslo nutnost ověřovat věk všech uživatelů sociálních sítí. Ústavní rada jim dala za pravdu. Plošný zákaz sociálních sítí jen na základě věku, který nezohledňuje rizika specifických služeb, je podle ní porušením svobody projevu a komunikace, které není nezbytné a úměrné sledovanému cíli. Všeobecné ověřování věku, kterého zákon nespecifikuje jeho podmínky a omezení, zároveň podle rady neposkytuje dostatečné legislativní záruky pro ochranu soukromí uživatelů. Petře, my asi nebudeme se zabývat úplně francouzským právním systémem a francouzskými zákony. Předpokládám, že nejsi úplně odborník, stejně jako já, na francouzské právo. Ale stejně jsem si říkal, že tahle zpráva, která určitě proběhla i českými médii, by stála za okomentování, protože možná může ukázat nějaký směr nebo nějakou cestu i ostatním evropským zemím, které uvažují o nějakém podobném zákonu, o nějakém podobném zákazu. A mezi ty státy vlastně řadím i Českou republiku, kde tedy zatím není úplně na stole žádný návrh zákona, ale pokud vím, tak zatím ta vyjádření současné vlády spíš vypadala, že nějaký podobný zákon by přivítala. A ostatně chystá se i nějaký podobný návrh Evropské komise.

0: neuváženě, tak jako to proběhlo tady, tak naštěstí civilizované země mají korekční mechanismy v podobě ústavního soudu a dá se s tím vždycky něco dělat. Ty námitky, které francouzská ústavní rada vznesla, jsou samozřejmě formulovány velmi odborně, ale dost se blíží tomu, co mně třeba se vždycky zdálo na tom zákazu neuvážené a špatné. Takže jsem rád, že jsem se tím octl v dobré společnosti.
1: V dobré francouzské společnosti. Mě na tom zaujalo, že vlastně se tady zmiňují i ta práva rodičů. O tom jsem vlastně zatím v žádných těch debatách neslyšel, o debatách o tom potenciálním zákazu nebo nějakých připravovaných zákonech v jiných zemích. Tady ta francouzská ústavní rada řekla, že vlastně jí vadí i to, že rodiče ztrácí tím plošným všeobecným zákazem jakýkoliv právo na to, aby řekli, ale mě přece nevadí, že moje dítě nějakou tuto konkrétní třeba sociální síť používá a můžu to tedy tomu dítěti případně dovolit nebo zakázat, samozřejmě také i opačný přístup je možný. Co říkáš na tenhle argument, že by tedy rodiče měli mít nějaké takovéto právo, byť třeba by existoval nějaký zákon, který by obecně nějaký zákaz tedy přinášel?
0: Měli by ho mít. To z toho neplyne, že ho automaticky musí využívat, ale rozhodně tento plošné řešení, které vlastně znemožňuje rodičům, učitelům, škole, komukoliv přistupovat k dětem diferencovaně, tak je prostě nevhodné a je moc dobře, že si toho francouzští právníci ústavní všimli a přesně to formulovali. A ptal ses na začátku, jestli to může něco znamenat pro projednávání v dalších evropských zemích. Já si myslím, že určitě může. To kontinentální právo je v mnoha ohledech podobné ve všech evropských zemích a každá vláda teď asi bude muset přemýšlet při formulaci svého návrhu zákona o tom francouzském, nechci říkat precedentu, ale zkušenosti.
1: No já jsem hodně zvědavý na ten návrh Evropské komise, který tady měl být podle vyjádření zástupců Evropské komise na stole už někdy v létě, tak ještě nějaká doba zbývá do konce léta, tak jsem zvědavý, jestli se to stihne. Myslím si, že o něm se povedou velké diskuze, protože ten by měl platit potom celoevropsky nebo v rámci celé Evropské unie, ať už to bude tedy nařízení nebo směrnice, to ještě také není jasné. Ale na to si asi ještě tady chvilku počkáme a myslím si, že pak ta debata i v Česku a v dalších zemích vypukne tedy v plné síle. Do AI chatbotu ChatGPT přicházejí reklamy. Společnost OpenAI oznámila, že zobrazování reklamních sdělení, které dosud fungovalo jen v několika zemích, rozšiřuje do 31 států Evropy. Českou republiku sice ve svém oznámení výslovně nezmiňuje, ale dá se očekávat, že se novinka Česka také týká. ChatGPT má reklamu zobrazovat jen uživatelům své bezplatné verze nebo nejlevnějšího předplatného Go. Reklamy podle firmy neovlivňují odpovědi, které umělá inteligence dává uživatelům. Zobrazují se ve formě označených odkazů. OpenAI také tvrdí, že nepřidává zadavatelům reklam obsah konverzací a že neprodává žádná data o chování svých uživatelů. Cílení reklam má probíhat zejména podle kontextu. Personalizaci reklam mohou uživatelé také vypnout v nastavení. Petře, je to tady. Někdy v únoru, v březnu spustila OpenAI reklamy v ChatGPT nejprve na americkém trhu, pak se přidalo několik dalších zemí, mimo jiné vlastně Spojené království, čili Velká Británie. A teď tedy přicházejí na řadu i další státy v Evropě. 31 států, dá se předpokládat, že Česko mezi nimi také je, ale úplně 100% to zatím potvrzené není. Ale každopádně bych s tím počítal. Má to být od příštího týdne, tak se pak asi můžeme podívat, jak to bude vypadat a jakým způsobem to bude fungovat. Každopádně, k čemu OpenAI potřebuje v ChatGPT reklamy? Nevydělává dost na předplatném?
0: Asi ne. Já si myslím, že OpenAI je každá koruna a každý cent dobrý. A je to celkem přirozený postup všude na internetu, u všech cloudových služeb. To v zásadě funguje tímhle způsobem, že jsou pro uživatele zadarmo, aspoň v některé základní verzi. A to si provozovatel vynahrazuje zobrazováním reklam. Pokud ty reklamy budou skutečně jasně oddělené od obsahu, který chatbot poskytuje, a nebude se to míchat mezi sebou dohromady, tak proti tomu asi nelze nic velkého namítat. Nebo lze, ale nebude nám to stejně nic platné. Ale já bych hlavně počkal, jestli to opravdu bude fungovat takhle čistě, jak to OpenAI slibuje. Není to firma, která by měla úplně dobrou pověst v tom, co oznamuje a jak to potom funguje. Není to firma, která by měla dobrou pověst v bezpečnosti, v ochraně osobních dat, takže bych k ním byl a priori raději maličko podezíravý i v té reklamě.
1: OpenAI říká, že nikomu nepředává data o chování svých uživatelů, přesto ty chatboty o lidech mohou vědět hodně citlivých informací. Vidíš v tom tedy nějaké možné riziko?
0: Potenciálně určitě ano. Takové zhromaždiště osobních dat, jaké dneska mají provozovatelé chatbotů, to se jen tak nenajde. A dalo by se z toho celkem i triviálním data miningem, natož pak nějakými rafinovanějšími metodami, vytěžit opravdu hodně a opravdu přinejmenším třeba velmi citlivě cílit tu reklamu a našli by se určitě i další, ještě horší použití. Takže přesně od těchto firem bychom měli chtít vysoké záruky zacházení s osobními daty a protože je nemáme zatím, tak lze doporučit velkou opatrnost v tom, co o sobě chatbotům sdělujeme.
1: No, OpenAI opravdu říká, že tady nikomu ta data o chování uživatelů neprodává, využívá je patrně tedy hlavně k trénování svých modelů. Ale ve svých podmínkách používání a pravidlech pro ochranu osobních údajů má tam vyjmenováno, že vlastně sbírá celou řadu dat právě o chování uživatelů a že je potenciálně může tedy předat i nějakým svým obchodním partnerům a podobně. Takže ta možnost tam tedy otevřená je a uvidíme, jestli tedy časem ji začne třeba OpenAI ta data nějakým způsobem používat k nějakému cílení reklamy nebo něčemu podobnému a začne je tedy někomu předávat. No, ale zatím říká, že to tedy dělat nebude. Mimochodem OpenAI firmám a zadavatelům reklamy umožňuje cílit na nějaké konkrétnější skupiny uživatelů a to mě docela zaujalo. Má tam například takový způsob, že firma může vlastně zadat tam nějaký soubor třeba například s e-maily nebo telefonními čísly uživatelů, které nějakým způsobem snad legálně tedy nabyla ta firma. A OpenAI je pak nějakým způsobem na pozadí spáruje s těmi uživateli, které má ve své databázi. A pak vlastně umožňuje buď tedy tohleto publikum zařadit do nějaké reklamní kampaně, nebo naopak je vyjmout z nějaké reklamní kampaně a dělat s tímto publikem tedy takto vytvořeným na míru nějaké firmě nějaké další operace, bez toho, že by tedy předávala ta data o konkrétních uživatelích té nějaké dotyčné firmě nebo zadavateli reklamy. To mně přišlo jako hodně zajímavý teda způsob cílení reklam. Co na to říkáš?
0: Já to od tebe slyším poprvé, nevěděl jsem o tom, přiznám se. A jestliže je to takhle, tak to jedině potvrzuje má předchozí slova, že musíme dávat veliký pozor na to, co o sobě prozrazujeme a že vlastně je to potenciálně ohromně výkonný stroj na využívání detailních znalostí o uživatelích.
1: Mimochodem ostatní provozovatele těch velkých chatbotů zatím, pokud vím, s reklamou experimentovat nezačali a ani to neříkají, že by nějak uvažovali o tom, že by začali. Proč myslíš, že tedy jenom OpenAI do toho zatím takto jde a myslíš, že se to změní, že se přidají i ostatní?
0: Myslím, že spíš ano než ne. Tak ostatní, to v podstatě Anthropica Google z těch opravdu největších. Pokud jde o Google, ten tak jako tak tenhle biznis provozuje u většiny svých služeb a může se v klidu rozmýšlet, jestli to zařadí i do služeb umělé inteligence. Pokud jde o Anthropic, ten se snaží odlišovat se od OpenAI ve stylu my jsme ti hodní, oni jsou ti oškliví. Neříkají to příliš naplno, ale je to tam naprosto jasně vidět. Tenhle motiv budou určitě s ním zacházet i v oblasti té reklamy, ale nevěřím, že navždy. Online Plus Davida Slíška.
1: V americké Kalifornii začal velký soud, který má rozhodnout, jestli společnost Meta na svých sociálních sítích neporušuje americké zákony na ochranu dětí mladších 13 let. Firmu žalují státní zástupci skupiny amerických států, kteří ji viní z toho, že zneužívá děti pro vlastní zisk. Kromě náhrady škody ve výši až 200 miliard dolarů požadují po Metě řadu změn fungování Facebooku a Instagramu. Mimo jiné chtějí, aby firma změnila svůj doporučovací algoritmus tak, aby nevyvolával návykové chování, aby zrušila automatické přehrávání multimédií, přestala zobrazovat počty lajků, omezila používání filtrů pro fotografie, zrušila nekonečné scrollování či znemožnila publikování příspěvků, které po čase sami zmizí. Žalující strana argumentuje mimo jiné citáty z interních dokumentů, které Meta musela soudu předat. Zaměstnanci firmy v nich například přiznávají, že Instagram je návykový a podobně. Meta provinění odmítá s tím, že citace jsou vytržené z kontextu a že Facebook a Instagram nebyly vytvořeny tak, aby návykovost vyvolávaly. Petře, těch soudů s firmou Meta je v poslední době poměrně hodně, ten tlak je opravdu velký a přichází i tedy na té opačné straně oceánu, tedy ve Spojených státech, v Evropské unii ten tlak jde spíš tedy od regulátorů, od Evropské komise, od různých řízení právě na základě evropských regulací. Ve Spojených státech na to jdou právě přes ty soudy. My jsme minulý týden mluvili o jednom soudu, který firma Meta zatím prohrála, byť tedy řekla, že se proti tomu verdiktu bude odvolávat a tam šlo poměrně o velké peníze, ale i právě o velmi podobné nějaké nápravné kroky, které by měly snížit tu návykovost vlastně Facebooku a Instagramu. V čem se liší třeba tenhle ten soud, nebo je to další soud prostě z řady, protože média o něm hodně píší, že to je ten zásadní soud, zásadní řízení, které může totálně změnit to, jakým způsobem Facebook a Instagram fungují. Je to tak?
0: Tak my v médiích máme špatný zvyk dramatizovat a snažit se vždycky najít v nějaké události, že je přelomová, zásadní, dosud nevídaná. A potom je to stejný problém jako s tím pasáčkem, co volal, že jdou vlci, pak mu nikdo nevěřil. Myslím si, že tentokrát možná ti vlci skutečně jdou, že tohle je opravdu možná ten proces s velkým T a s velkým P, který může potenciálně změnit, jak sociální sítě fungují, prozatím ty odmety a výhledově třeba i nějaké další. Ty jsi v tom úvodním expozé řekl, že jde o děti mladší 13 let. Já bych to maličko doplnil. O ty samozřejmě jde, protože ty nemají ani podle interních pravidel Facebooku a Instagramu na těch sítích co dělat, neměli by tam být. Ale jde i o ty starší děti a o teenagery, kteří tam ve Spojených státech jsou legálně, tam se neuvažuje o tom omezení věku, ale o to více se zvažuje, co s nimi ten pobyt na sítích dělá, jaký to má vliv na jejich vývoj, na jejich duševní zdraví. Existují studie, které v tomhle směru jsou velice kritické a těmi ta obžaloba nyní argumentuje a ty se bude naopak Meta a její právníci snažit zpochybnit. A bude to konfrontace takového rozsahu a takového stylu, jaká tady skutečně ještě nebyla. Hodně se to přirovnává k procesům proti výrobcům cigaret z 90. let minulého století. A tam ta žalující strana byla úspěšná. Vedlo to vlastně k obrovským změnám ve fungování tabákového biznesu.
1: Já jsem na to hodně zvědavý a zaujalo mě tam mimo jiné to, že se tam opravdu hodně operuje s těmi interními materiály a žalobci tam vytahují různé právě citace z interních e-mailů a zpráv a podobně, kde hodně zaměstnanci právě mluví o tom, že tady Instagram je návykový a že ti mladí uživatelé jsou úplně skvělí, protože když to nějakým způsobem zjednoduším a budu to parafrázovat, tak se snadno dají na tu návykovost nalákat a že potom jsou takové jako snadné oběti a podobně. Tohle to opravdu nevypadá moc dobře, když se takové věci čtou na veřejnosti před soudem. Meta říká, že ty citace jsou vytržené z kontextu a že vlastně ti žalobci pak ten kontext, kdyby přidali, takže by to vyznělo úplně jinak. A že tedy Facebook a Instagram vůbec nebyly vytvořeny tak, aby byly návykové, aby nějakou návykovost vyvolávaly. Co říkáš na tyhle argumenty?
0: Myslím si, že u některých těch výroků opravdu půjde prokázat, že byly míněny ironicky a že to prvoplánové jejich využití nebude snadné pro žalující stranu, ale na druhou stranu úplně popřít, že by ta sociální média byla vědomně stavěna jako návyková. Úplně říct, že to není pravda, to taky asi neobstojí. Myslím si, že v tomhle sporu má ta žalující strana navrch a že má daleko větší šanci získat rozsudek příznivý pro svůj postoj.
1: Já jsem tedy v tom úvodu citoval některá ta nápravná opatření, která žaloba navrhuje, a ta opravdu už se nám v tom našem pořadu dost často opakují, když mluvíme o různých právě soudech amerických anebo nějakých snahách regulátorů o nějakou změnu toho, jak sociální sítě fungují. Myslíš tedy, že kdyby se opravdu vrátili, dejme tomu, ty sociální sítě někam na začátek, kdy třeba Facebook opravdu na začátku byla sociální síť, kde jsem viděl příspěvky svých kamarádů a známých, nebyl tam vlastně ten algoritmus pořádně ještě a nebyly tam všechny takové ty věci, které prostě člověka opravdu trošičku nutí k tomu, aby u té sociální sítě byl co nejdelší čas. Myslíš, že by se opravdu něco mohlo tedy zlepšit a je vůbec taková změna reálná podle tebe?
0: Já nevím, tohle je naprosto bezprecedentní situace. Takhle daleko ty věci ještě nikdy nezašly. Ono totiž, kdyby se ty sítě vrátily do stavu, já nevím, z roku 2010, tak by to znamenalo, že Meta přijde o naprosto velkou část svých příjmů. Kromě toho je tam i přímý finanční postih ve hře a ten může být taky takový, že to Meta velmi značně pocítí. Zatím vždycky ty pokuty byly sice číselně obrovské vůči Metě i vůči jiným podobným firmám, ale ve srovnání s jejich příjmy to byly vlastně maličkosti. Tentokrát by to maličkost být nemusela. Ten spodní odhad, ono záleží na tom, co ti žalobci vlastně budou požadovat a co potom soudkyně přiřkne. Ale spodní odhad je někde na trojnásobku ročního zisku Mety a horní je na úrovni tržní hodnoty Mety, což by znamenalo její likvidaci.
1: Tak jsem zvědavý, jestli to jde opravdu až takhle daleko, ale to uvidíme, snad za těch 6 týdnů se dozvíme nějaký aspoň první verdikt a určitě ta soudní bitva potom nebude končit, ale předpokládá se, nebo dá se předpokládat, že pokud Meta prohraje, tak se zase bude odvolávat. Ale těch soudů, které dál jí hrozí a kterých se dál i v současné době vlastně účastní ve Spojených státech, tak je opravdu hodně a řekl bych, že ta smyčka se začíná trošičku kolem Mety utahovat. Tak jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne. Americká firma Uber chce začít doručovat jídlo z restaurací pomocí dronů. Oznámila spolupráci se startupem Zipline, který provozuje doručovací drony a platformu pro jejich řízení a už má zkušenosti například s přenášením léčiv či krve do nemocnic. S doručováním nákupů či jídla má také zkušenosti s testovací spolupráce s americkým řetězcem Walmart. Doručovat jídla z restaurací má v rámci služby Uber Eats začít ještě během letošního roku. Do konce roku 2029 se obě firmy chtějí dostat na 1 milion doručených zásilek za den. Drony Zipline unesou náklad o hmotnosti do asi 3,5 kg a zvládnou doručovat v okruhu asi 16 km. Ve výšce těsně pod 100 metrů dokáží létat rychlost přes 100 km v hodině. Petře, moje oblíbené téma, drony, a to, jak se těším, až mě tady začnou tady i v Česku například drony doručovat nákup domů nebo třeba nějaké jídlo a podobně. Tak v Česku to zatím asi nebude a i tahle ta spolupráce Uberu se startupem Zipline se samozřejmě týká jenom Spojených států a jenom nějakých vymezených testovacích oblastí zatím. Nicméně je to už asi nějaký první opravdu krok do praxe. Myslíš, že tohle to bude služba, která se v Americe uchytí?
0: Mohla by, hlavně v těch velkých metropolitních oblastech s velkou hustotou osídlení, kde je i komplikovaná pozemní doprava a není jen tak jednoduché si pro to jídlo někam dojít nebo dojet. Není to jednoduché ani pro ty poslíčky, kteří ho doručují. Takže tohle by mohlo zkvalitnit služby. Je otázka, kolik to bude stát, je otázka, jak to bude regulované, protože je to přece jenom letecká doprava, nějakou regulaci mít musí a docela přísnou. A je otázka, jaká na to bude, řekněme, společenská reakce. Dovedu si představit, že budou lidé, kteří to budou odmítat jako nevhodný a přepjatý luxus, v rozporu s jejich pohledem na svět.
1: No, uvidíme, jak to bude vypadat v praxi. Opravdu tak ve Spojených státech je poměrně běžné, že si tam lidé nechávají dovážet právě třeba jídlo z restaurace, tak teď to místo auta třeba bude tím dronem a třeba to bude fungovat dobře. Mimochodem, ta firma dost řeší třeba hlučnost těch svých dronů. Snaží se, aby vydávali co nejmenší hluk, aby právě lidi co nejméně rušili, takže evidentně jsou tam ve hře i takovéhle věci. No tak jsem zvědavý potom, jak to tedy bude fungovat, až budeme mít i ze Spojených států nějaká první data a zkušenosti. Petře, každopádně pro dnešek ti děkuju za tvoje komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: 90kové léto.
3: Skupina černohorského narkobarona Darka Šariče působila po celé Evropě, a tedy i u nás.
4: Darko Šarič býval jedním z největších balkánských narkobaronů, pašoval z Latinské Ameriky tuny kokainu do Evropy. Byl vlastně prvním, kdo nabídl spolupráci italské mafii v tom, že on se postará o logistiku.
2: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Lidé, kteří tvrdí, že studiem věd se člověk stane ateistou, musí být dost hloupí, prohlásil prý jednou držitel Nobelovy ceny za kvantovou mechaniku Max Born.
6: Born se narodil v roce 1882 do židovské rodiny ve Vratislavi, která tehdy náležela Německu. Od počátku se zajímal nejen o technické, ale také o humanitní obory.
5: Po první světové válce se stal profesorem na univerzitě v německém Göttingenu, kde se věnoval především kvantové teorii. Tam napsal svoji zásadní práci o kvantové mechanice, v níž mimo jiné lépe popsal a vysvětlil chování elektronů.
6: Stejně jako mnoho dalších významných osobností musel Born opustit Německo kvůli svému židovskému původu. Usídl se ve Velké Británii, kde přednášel v Cambridge a Edinburghu. Odmítal se ovšem podílet na využívání vědy pro vojenské účely.
5: Do Německa se Max Born vrátil až v roce 1953 a už rok později obdržel Nobelovu cenu za práci o statistické teorii vlnové funkce. Born zemřel v roce 1970 ve věku 87 let. Jako zajímavost můžeme zmínit fakt, že byl dědečkem populární americké zpěvačky Olivie Newton-John.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: V Česku udeřily silné bouřky, v Praze intenzivně prší. Rusko zaútočilo na obchodní centrum v ukrajinském Krivém Rihu. Nejméně 14 lidí zemřelo, zraněných je přes 120. České volejbalistky vedou v prvním duelu na domácím mistrovství Evropy nad Řekyněmi. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Později se začne vyjasňovat, teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Přes Česko dál prochází silný déšť a bouřky. Ty jsou hlavně v oblasti jižně od Prahy a další míří z Německa a Rakouska směrem na Šumavu a Novohradské hory. Meteorologové o tom informovali na síti X. Vydatně prší na Benešovsku, Táborsku, v okolí Slap a také v Praze. Tam se hladina potoku Botič dostala na první, tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity. Středočeští hasiči mají kvůli dešti už desítky výjezdů. Hladiny vodních toků můžou v Praze a také části severních Čech stoupat až do zítřejšího poledne. Krupobytí a jarní mrazy letos suše způsobily podle dat Generale České pojišťovny zemědělcům škody za 315 milionů korun. Zaznamenali je hlavně ovocnáři a pěstitelé řepky a máku. Na agrosalonu zeměživitelka to za pojišťovnu uvedla Alena Stiborová.
8: Specifikum té sezóny bylo to, že nebylo nějaké plošné poškození, ty škody byly hodně lokální, ale o to intenzivnější v té dané lokalitě. Co se týče regionu, tak určitě nejzasaženější region byly střední Čechy, východní Čechy a několik let po sobě už je teda zkoušená hodně jižní Morava.
7: Nejméně 14 lidí zabili náleta ruských dronů na ukrajinských riviérech. Bezpilotní letouny zasáhly obchodní středisko, kde vypukl požár. Na Telegramu o tom informuje náčelník správy oblasti Oleksandr Hanža. Úřady hlásí také více než 120 zraněných, 29 z nich je ve vážném stavu. Ukrajinská prokuratura vyšetřuje nálet kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Druhý dron zasáhl nákupní centrum asi půl hodiny po prvním útoku, když na místě záchranáři ošetřovali zraněné. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Choceradi na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Omezení bude platit od 22 hodin do 6 hodiny ráno, říká mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Rýdl.
9: Jsou to dva paralelní mosty, ten jeden už je prakticky hotový, tam půjde ta testovací zátěž. V okamžiku, kdy projde, budeme převádět veškerou dopravu už na novou mostovku a začneme stavět tu druhou půlku, tak abychom v polovině příštího roku měli kompletní 24. kilometr na D1 hotový.
7: Stejná uzavírka bude platit také během noci ze soboty na neděli.
10: České volejbalistky čelí na evropském šampionátu. Na úvod brněnské skupiny Řecku přímý přenos na Radiožurnálu Sport komentuje David Nekvinda.
11: Žurnálu. Dramatický závěr druhého setu, teď ale bohužel bod pro řecký tým, takže Řekyně se dostali do vedení 23-21. Bylo to tak, že Řekyně ve druhém setu víceméně celou dobu vedly o nějaké 4-3 body, ale v závěru se tedy Češkám podařilo stáhnout i na ztrátu jediného bodu, ale teď Řekyně vedou 23-21. Úvodní set vyhráli Češky vysoko 25-14. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
10: Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada debitoval v diamantové lize 6. místem v Lozán, časem 48,7 sekundy těsně zaostal za svým maximem. Z vítězství se radoval Američan Benjamin.
12: Překážky na dálnici D10 u Mladé Boleslavy a nehoda na dálnici u Prostějova. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova pozorně u Mladé Boleslavy. V omezení na 44. kilometru jsou na vozovce upínací pásy z nákladního auta. Hrozí defekt. Na D46 z Olomouce do Vyškova a Brna se srazila dvě osobní auta. U prvního sjezdu na Prostějov 26. kilometru je tam průjezdný jen levý pruh, teď plynule. V Čechách, na Moravě a na Vysočině jen místy prší, v bouřkách i vydatně. V Táboře je hlášená záplava v Soběslavské ulici u Lidlu, až 5 cm vody na vozovce. V Praze na městském okruhu překáží nehoda. Ve Strakonické ulici za Zlíchovským tunelem směr Barandovský most blokuje levý pruh. A na D52 z Mikulova do Brna za Pohořelicemi stojí osobní auto, kilometr 19 a půl.
13: Tam stojí auto na blinkerech a za sebou má šouknuté jenom druhé
12: vnitř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Místy velmi silné bouřky budou v noci slábnout, ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině také místy déšť nebo přehánky. Později začnou srážky ubývat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na plusu.
14: Balkánská mafie pronikla masivně na naše území hned na počátku 90. let. Balkánský organizovaný zločin, tvořený zejména kosovskými Albánci a Srby, zcela ovládl nelegální obchod s drogami a zbraněmi. Více v repríze pořadu Téma Plus.
15: Česko jako tichý ráj pro balkánské mafie. Už před pádem komunismu si v Československu vytvářeli zázemí a po roce 1989 jejich vliv prudce vzrostl. Z pašování cigaret se rychle přeorientovali na obchod s kokainem, pašování lidí a praní špinavých peněz. Kvůli snadnému zakládání firem, dostupným účtům na cizí jméno a dlouho neregulovanému hazardu se pro ně Česko stalo ideálním útočištěm. Na veřejnosti se už teď snaží působit spíš nenápadně, ale v zákulisí řídí obchody za miliardy. Proč se právě tady tak rády balkánské gengy scházejí na obchodních jednáních? Jak maskují obrovské zisky a využívají tuhle zemi jako klíčový uzel takzvané balkánské cesty? A jak se jim podařilo stát se jedním z nejmocnějších hráčů evropského podsvětí? To zjišťujeme v dnešním dílu série Českého rozhlasu Plus o zahraničních mafiích. Od mikrofonu vás zdraví Vít Pohanka.
2: Příběh mafie.
15: Za komunismu jsme se na Jugoslávii dívali skoro s obdivem. Její občané mohli konec konců svobodně cestovat a žili v systému, který působil blahobytněji než ten v Československu. Jenže po rozpadu Jugoslávie v krutých válečných devadesátkách se Balkán stal symbolem nestability a násilí. Pravda, chorvatské pláže jsou pro Čechy pořád velmi oblíbenou a bezpečnou letní destinací, ale samotný pojem Balkán nezní českým uším právě pozitivně. Proč? Stačí zapátrat v archivu Českého rozhlasu.
16: Policie také v této souvislosti prověřovala podezření z přípravy vraždy.
17: Máme mu zlomit ruce, nohy, máme ho udělat na vozíčku nebo...
16: Tak to se bavili na nahrávce, kterou se kvůli podezření z přípravy vraždy zabývala loni i letos policie, muž z pražského podsvětí Baškim Kjazimi alias Bojan a významný pražský podnikatel Luděk Vinč.
18: Kriminalisté obvinili albánského bose žijícího v Česku, má přezdívku Bojan. Viní ho z vydírání minoritního akcionáře karlovarského hotelu Pup Petra Cvrka. Bojan si údajně o Cvrkovi a jeho blízkých zjišťoval osobní informace a jednou na něj dokonce mířil v centru Prahy pistolí. Cvrk říká, že Bojan chtěl, aby prodal své akcie a neměl tak přístup k interním informacím o dění okolo hotelu.
19: Mě nejdřív verbálně se snažil nabádat k tomu, abych to prodal. Vysvětloval mi, že stojí za určitou balkánsko-ruskou aktivitou, která hodlá nakoupit majoritní podíl. A já jsem si stál neustále za svým a jsme se dostali až do situace, kdy vznesl svůj požadavek k nákupu mých akcí s použitím střelné zbraně.
10: Tím radiožurnálu pro vás teď máme příběh jako vystřižený z amerického filmu o mexických drogových kartelech. Odehrál se ale částečně u nás, respektive od nás jsou dva hlavní aktéři, dva čeští piloti. Ty totiž chytili s 21 kufry nadspanými kokainem mocného balkánského kartelu. Celkem 600 kilogramů drogy převáželi soukromým letadlem z Jižní Ameriky do Evropy. Serveru i rozhlas.cz.
20: Není vyloučeno ani to, že všichni zadržení budou součástí procesu v Chorvatsku, odkud skupina pochází. V Česku by pilotům za distribuci drog a účast na organizované zločinecké skupině hrozilo 10 až 18 let za mřížem.
15: Pavla Hulcová je zakladatelkou a šéfredaktorkou webu Investigace.cz. K tomu poslednímu případu z rozhlasového archivu dodává.
21: Podle mě ten případ není dotažený do konce, protože člověk, který byl za tenhle případ odsouzený přímo za, to bylo definované za obchodování s omamnými látkami, tak byl přítomný u té vykládky nebo překládky kokainu. Podle mě, kdyby to byl šéf toho kartelu nebo šéf té skupiny, co obchoduje s půl tunou kokainu, nebyl by na tom letišti, nebyl by zadržený. A ti nejvyšší šéfové se většinou toho kokainu vůbec nedotknou. A proto mě by vlastně zajímalo, pro koho reálně tito čeští piloti pracovali. Možná to neví ani oni sami.
15: Historik Jan Adamec za chvíli vysvětlí, jak se na rozbujení a sklonu balkánského organizovaného zločinu k násilí podepsaly války v bývalé Jugoslávii.
22: Pokles životní úrovně, obrovská nezaměstnanost, která vyhnala mnoho mladých mužů, vlastně jako jim je zbavila životní perspektivy a zločin pro ně byl vlastně jedinou možností, jak vůbec se uživit nebo zbohatnout. Obrovské množství zbraní, které kolovalo zvlášť po těch válkách a které zůstalo v držení těch lidí. Specifickou kategorií byli váleční veteráni, kteří třeba měli znalost zacházení se zbraněmi, s výbušninami a po skončení těch válek, nebo v průběhu, když třeba skončili ty válečné operace, tak nenašli uplatnění.
15: Ty ukázky z archivu Českého rozhlasu, které jste slyšeli, vypovídají o pašování drog, vydírání nebo přípravě vraždy, ne už jejím vykonáním. Jinde v Evropě a přímo na Balkáně se ale tamní mafie proslavily hlavně svou brutalitou a tím, že nikdy nemají daleko k použití zbraně, ať už při vyřizování účtů mezi konkurenčními skupinami, nebo proti těm, kteří s nimi odmítli spolupracovat, a nebo se s nimi snaží dokonce bojovat. O tom se mohl celý svět přesvědčit v březnu 2003.
0: The murder of Serbian Prime Minister Đinđić in March 2003 shocked the nation. The public in grief-stricken.
15: Atentát na srbského premiéra Zorana Đinđiće, který se snažil organizovaný zločin ve své zemi potírat, byl názorným příkladem toho, jak daleko jsou příslušníci různých zločineckých skupin v zemích bývalé Jugoslávie zajít. Většina organizátorů atentátů byla dopadená, po zhruba 4 letech odsouzená a patřila k takzvanému zemunskému klanu, pojmenovanému podle bělehradského předměstí. Někde se dočtete, že brutalita balkánských mafií má své kořeny už v titovské Jugoslávii. Její tajná policie UDBA byla známá tím, že pátrala v zahraničí po titových odpůrcích a k jejich vraždám prý využívala běžné násilné zločince, kteří z neumětelství nebo prostě proto, že to jinak neuměli, zabíjeli velmi krvavým a krutým způsobem. Historik Jan Adamec o takovém výkladu ale pochybuje.
22: UDBA se zaměřovala cíleně opravdu na bývalé ustašovce, což byl vlastně jako z definice váleční zločinci, kteří vlastně unikli spravedlnosti a kdyby byli na území Jugoslávie, tak by byli souzeni a pravděpodobně popraveni, ale oni po válce vlastně utekli, uprchli a žili pod různým krytím v Latinské Americe nebo ve Španělsku a tak se vlastně ten jugoslávský komunistický režim rozhodl je vlastně takhle likvidovat nebo vykonat tu spravedlnost tímto vlastně nelegálním způsobem. Pak vlastně UDBA zároveň likvidovala chorvatské nacionalisty, kteří se rozhodli nějak jako agitovat proti Jugoslávii nebo dokonce se snažili vyvolávat chaos nebo páchali nějaké teroristické útoky proti Jugoslávii. Takže v tomto ohledu myslím, využívání zločinců tam nehrálo takovou roli, nebo myslím, že k tomu nedocházelo.
15: A investigativní novinářka Pavla Holcová dodává.
21: Já nevím, prostě jestli za Tita používali mafii k likvidaci politické opozice. Vím, že to tak fungovalo za Miloševiče. Jako částečně to tak fungovalo, že vlastně tajné služby využívaly organizovaný zločin a zločinecké klany k tomu, aby za ně dělali nějak tu špinovou práci, jako extrajudicial killings. To znamená popravy mimo...
1: Mimo legální nějaký rámec.
21: Ano, prostě mimo legální, zemí, přesně tak.
1: Protože to bylo jednodušší, než se zabývat nějakými soudy prostě a podobně.
21: Rychlejší a bylo potřeba to řešit rychle.
1: Efektivnější, bych tak řekl.
15: Další respondent v tomhle pořadu si žádá trošku vysvětlení. Chtěl jsem, aby příchod organizovaných skupin z bývalé Jugoslávie do Československa, který začal ještě před pádem komunismu, a také to, co pak následovalo v letech 90. popsal někdo, kdo měl s tou problematikou osobní pracovní zkušenost. Jenže policistům a vyšetřovatelům, těm aktivním, ale ani těm ve výslužbě, se s médií obvykle mluvit vůbec nechce. Výjimku jsem našel až v osobě Luďka Žákovce. Pracoval do roku 2007 jako detektiv Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu a předtím sloužil v takzvané sledce, tedy na policejním útvaru operativní dokumentace. Jenže jeho osobnost a působení nejsou bez kontroverzí. Tak jsem poprosil Sabinu Slonkovou, další investigativní žurnalistku s mnohaletou zkušeností, o vysvětlení, kdo Luděk Žákovec je a čím se zabývá.
3: Luděk Žákovec je bývalý policista, pracoval na zvláštním policejním útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a po 11 letech vlastně přestoupil takzvaně na druhou stranu. Jinak řečeno začal pracovat pro Tomáše Pitra, podnikatele z takzvaného toho podnikatelského podsvětí, který byl sám v minulosti souzený a zároveň Česká republika sledovala on na uprchlíka poté, co se Tomáš Pitr skrýval před úřady v zahraničí, tak právě pro tohoto člověka začal Luděk Žákovec po odchodu z policie pracovat.
23: Dá se říct, jak běžné je nebo bylo, aby policisté takhle přecházeli z jedné strany na druhou?
3: Ono to úplně běžné není. Nedá se říct, že by vlastně všichni policisté, kteří odcházejí od policie, tak odcházejí nebo přicházejí na tu druhou stranu barikády, ale samozřejmě ty případy se dějí. Nikdy tomu úplně nezabráníte, nicméně myslím si, že v České republice platí bohužel dlouhodobě stav, kdy si stát není schopen a ani vlastně ochoten ohlídat lidi, kteří jsou nositeli citlivých informací a odcházejí do civilu. Týká se to nejenom řadových policistů, ale týká se to, týká opravdu skutečně lidí na těch řídících funkcích, dokonce i šéfů bývalých tajných služeb nebo bývalých šéfů tajných služeb, což samozřejmě není v pořádku, protože ti lidé jsou minimálně nějakou dobu nabití citlivými informacemi, které jsou velmi zásadní obchodní komoditou v určitých kruzích a pokud by se rozhodli nějakým způsobem s nimi obchodovat, tak samozřejmě ten stát se dostává do situace, kdy se toto dít nemá, ale stát nedělá nic pro to, aby si vlastně ty citlivé informace ohlídal a lidi, kterých bych chtěl, aby pro ně dál pracovali, tak aby jim vytvořil takové podmínky, aby pro stát pracovali dál a nepřicházeli na tu druhou stranu.
15: V každém případě má Luděk Žákovec nespochybnitelné mnohaleté pracovní zkušenosti detektiva a operativce a o tom, jak balkánské mafie do Československa dorazily, říká.
4: První etapou byly vlastně pozdní 80. léta. To byly první kontakty i tady u nás v Československu, kdy sem přicházeli jugoslávští občané, poněvadž mohli snažit cestovat než lidé z jiných socialistických zemí. Ta Jugoslávie měla volný režim na cestování a v Praze i velkých městech se objevili první gasarbajci, studenti z Balkánu, kteří tu navazovali kontakty a první nelegální komodity, které sem pašovali, byly hlavně cigarety, alkohol, elektroniku a devizi. Takže to byl takový ten typický šedý obchod konce socialismu.
15: Zkrátka černý trh, který existoval prakticky po celé období komunismu a režim ho víceméně toleroval. Stejně jako fenomén takzvaných vexláků, kteří nemohli chybět snad před žádnou tuzexovou prodejnou.
5: Chceš bony? Bony chceš?
6: Tak chcete bony, nějaký bony?
5: Bony?
6: Bony nějaký?
5: Kaň ten bony?
6: Potřebujete nějaký bony?
5: Nechcete bony?
15: Jak hezky ilustroval třeba film Bonnie a Clyde, natočený právě v tomhle období. Občané bývalé Jugoslávie, pohybující se svobodně mezi kapitalistickými a socialistickými zeměmi, měli v takovém prostředí naprosto skvělou dodavatelskou pozici. Podle Pavly Holcové se už na tom ale také nepochybně podíleli lidé, kteří pracovali pro jugoslávské tajné služby a budovali sítě pro budoucí využití.
21: Co se týká organizovaného zločinu, který je napojený na tajné služby některých bývalých jugoslávských republik, tak byl založený na strukturách, které vytvořily ty tajné služby. Vlastně to funguje v některých případech tak, že současní politici nebo šéfové tajných služeb legalizují peníze přes struktury, které začali vytvářet zhruba v těch 80. letech v tehdejším Československu, kdy vlastně spousta lidí z tajných služeb sem přišla tady do toho prostoru jako ekonomičtí ataše nebo političtí ataše, popřípadě jako šéfové exportní firmy a tak podobně. Přitom ale samozřejmě pracovali, nebo samozřejmě, přitom pracovali pro tajné služby a vlastně ty velmi rychle se pak zorientovali v momentě, kdy ten režim padl.
15: Slova Pavly Holcové ve zcela odděleném rozhovoru potvrdil také bývalý detektiv Luděk Žákovec. Stejně jako to, co už uvedl historik Jan Adamec o tom, co válka v bývalé Jugoslávii v tomhle směru pro organizovaný zločin znamenala. Stručně pak shrnuje další vývoj až do prvních let 21. století.
4: Tam vlastně došlo k rozpadu Svazové republiky Jugoslávie v letech 91-92 a to sem právě přineslo ten přísun lidí s vojenskou zkušeností. Takže do Československa později přišla vlna Srbů, Bosňáků i Albánců. A část z nich podnikala legálně, ale kolem nich se začaly vytvářet i kriminální struktury. A tyhle ty skupiny měly zkušenost s vojenským výcvikem. Pak bych řekl, že ten střed 90. let se začaly vytvářet heroinové balkánské trasy. A právě Česká republika se stala důležitým transitním místem pro heroin z Turecka, z Blízkého východu, přes Balkána do Německa. A ty albánské skupiny zde získaly velmi silnou pozici, napojily se na diasporu, na komunity Kosovo, Makedonie a Albánie. a srbsko-černohorské skupiny naopak kontrolovaly čas pašování zbraní a cigaret. Tím na konci 90. let ty Balkánci zde nebyli už jako hosté. Mnozí z nich si zde v České republice otevřeli legální podnikání. To byly restaurace, bezpečnostní agentury, autodopravy. A všechno tohle sloužilo jako zázemí a krytí. A města jako Praha, Brno se staly důležitými operačními základnami pro mezinárodní trasy. A tak ty vraždy a přestřelky v té době, atentáty na podnikatele v Praze, to ukazovala tu rivalitu mezi těmi balkánskými klany. No a na přelomu tisíciletí se začal do Evropské unie samozřejmě integrovat kokain. Takže to bylo po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004. Tak se posílila role českých přístavů, letišť, spedičních firem, že ty albánské a černohorské skupiny se tu etablovaly jako stabilní hráči v kokainovém biznisu. No a přes české firmy prali špinavé peníze, to české prostředí využívali k nákupu nemovitostí, zakládání podniků. Když to shrnu, tak ty balkánské skupiny se v Československu usazovaly už od počátku 80. let. Po roce 89 získali pevné opěrné body v pohostinství, v erotice, v ochranářském biznisu, ve vypalování a od poloviny 90. let hráli klíčovou roli v heroinové trase, později v kokainové. Takže vlastně tu vytvářeli takzvané legální fasády a využívali Českou republiku jako bezpečné zázemí i transitní zónu mezi Balkánem a Západem.
15: Často se mluví a píše obecně o balkánských mafiích. Ty ale tvoří spíš taková spleť skupin nebo i klanů z bývalých svazových republik Jugoslávie a také Albánie. V mnohém se můžou lišit, ale dokážou spolu taky spolupracovat, říká Luděk Žákovec.
4: Tam bych popsal takové stručné rozdíly mezi třeba tou srbskou skupinou. Ta je tradičně velmi silná, mají kontakty v západní Evropě, zejména v Nizozemsku a Belgii, také v Německu. Mají pověst disciplinovaných brutálních vojenských struktur skořeny v polovojenských jednotkách z 90. let. Jsou známé pro profesionální nájemné vrahy a logistiku. Pak jsou černohorské skupiny, tam nejznámější jsou klany Kavače klan a Šarský klan. Jsou to dva znepřátelené kartely z města Kotor. Ovládají velkou část tranzitu kokainu z Latinské Ameriky do Evropy a využívají většinou přístavy Bar, Rotterdam a Antwerpy. A samozřejmě tyto černohorské skupiny mají velmi úzké vazby na politiku, na státní aparát v Černé Hoře. Albánské skupiny extrémně expandovaly v posledních 20 letech. Dominují na trhu s heroinem. To se jedná o trasy z Afghánistánu přes Turecko, Kosovo a Albánii. A stále více i s kokainem. Silné komunity v západní Evropě, což je v Itálii, Švýcarsku a Británii, využívají hlavně jazykovou a rodinnou soudržnost. A typickým rysem pro albánské skupiny jsou velmi uzavřené a loajální klany. Často s tradičním kodexem ESA, vlastně slib důvěry. Bosenským skupinám, ty jsou méně jakoby globálně známé, ale aktivní v pašování cigaret, zbraní a drog. A využívají hlavně diasporu v Rakousku, ve Švédsku a v Německu. A Bosňáci slouží velmi často jako prostředníci v logistice a v síti a dalším balkánským mafiím. Tyto skupiny všechny navzájem spolupracují. To je hlavně na drogových trasách, mají společný zájem udržet logistiku z Jižní Ameriky a Turecka do Evropské unie. Často si dělí role, takže někdo zajišťuje transport, jiný úschovu, další distribuci. Navazují různé aliance s italskou Nandegretou nebo latinskoamerickými kartely. Tu, jestli se jedná o konkurenci, ta rivalita bývá krvavá. Zejména uvnitř jednoho etnika. To bylo například válka Kavači vrazis Skaljary, války albánských klanů. Tam se jednalo o vraždy, výbuchy a o likvidace v zahraničí. To bylo takovým typickým projevem. Obecně teda platí, že čím blíže jsou ke zdroji, takže kokain v Latinské Americe heroin v Turecku, Afghánistánu, tím je otevřenější konkurence. Takže kdybych to měl nějakým způsobem shrnout, tak balkánská mafie není jednotnou organizací, ale spíše sítí klanů a kartelů ze Srbska, Černé Hory, Albánie, Bosny, Makedonie. Podle potřeby se buď spojují nebo likvidují a v tom evropském kontextu patří k nejdůležitějším hráčům na trhu s kokainem a heroinem.
15: Vysvětluje bývalý detektiv a operativec Luděk Žákovec. Historik Jan Adamec v téhle souvislosti zdůrazňuje jako společného jmenovatele všech balkánských zločineckých skupin geografii. Nedala jim totiž jen jméno, ale mnohem víc.
22: Balkán je, když se podíváte na mapu, a dodnes to vlastně platí takovou jako křižovatkou a spojnicí mezi Asií a Evropou, že? Takže je výhodný jak pro vlastně ty pašerácké stezky, které se organizovaly na pašování lidí, tak má i výhodnou pohledu z hlediska pašování drog. Vlastně ti největší drogoví bosové využívali toho, že třeba v případě Černé Hory dobře ovládali tu přístavní strukturu a bylo pro ně jednodušší vlastně se napojit na ten globální drogový obchod a dovážet vlastně do Evropy, v tomhle případě do Balkánu, do té Černé Hory, nepozorovaně nebo prostě s pomocí zkorumpovaných státních orgánů ty drogy a pak je vlastně jako distribuovat po celé, nebo prodávat vlastně po celé Evropě.
15: Říká historik Jan Adamec. V příštích minutách dostane hlavní slovo investigativní novinářka Pavla Holcová. Uslyšíte mimo jiné, že v Česku načas pobýval a působil také v posledních dvou desetiletích jeden z nejhledanějších zločinců na světě, Darko Šarić. Ať už mají původ v Srbsku, Makedonii, Černé Hoře, Bosně nebo v Albánii, v Česku byly a jsou balkánské mafie přítomné. Podle Pavly Holcové na tom ale zase není až tak nic neobvyklého nebo výjimečného.
21: Myslím si, že zrovna u balkánské mafie se nedá mluvit, že by měli nějakou slabost pro Československo nebo Českou republiku. Oni prostě se snažili uchytit úplně všude. Čelní představitelé balkánské mafie se snažili získat občanství, trvalé pobyty, cestovní pasy v co nejvíc evropských zemích. A používali k tomu například fingované sňatky, jako například Darko Šarić na Slovensku. Používali k tomu zakládání firem, jako například Darko Šarić v Česku. Ale jako nedá se mluvit o tom, že v tomhle by byla Česká republika nějak super výjimečná. Snažili se uchytit úplně všude v Evropě.
15: A tady malá vsuvka, příběh zločince, který se začal psát na Balkánu, přivedl hlavního aktéra, mimo jiné přes Česko, do Jižní Ameriky, aby se nakonec vrátil tam, odkud někdy v 80. letech minulého století vyrazil do světa.
1: Byste řekla jméno Darko Šarić, kdybychom měli přiblížit, co je to za člověka?
21: Darko Šarić býval jedním z největších balkánských narkobaronů, pašoval z Latinské Ameriky tuny kokainu do Evropy. Byl vlastně prvním, kdo nabídl spolupráci italské mafii v tom, že on se postará o logistiku a pokud oni budou od něj odebírat víc než 250 kilogramů tehdy kokainu týdně, tak s nimi bude obchodovat a oni se budou starat pak o distribuci v Evropě a vlastně pro obě strany tady toho obchodního dílu to byla nějaká výhra, protože Italové se nechtěli nutně starat o logistiku, protože velmi často to znamenalo poslat někoho do Latinské Ameriky jako zástavu toho, že drogy dorazí a oni dostanou zaplaceno, cocaleros v Latinské Americe. A teď najednou tohle by od nich někdo převzal vlastně tuhle zodpovědnost, zároveň koordinace lidí v přístavech, nakládání v Latinské Americe. Přišlo jim to výhadné, začalo to fungovat. Darko Šarić byl na něho vyhlášený mezinárodní zatykač, probíhala obrovská policejní operace na několika kontinentech, kdy ho chtěli zatknout. Jemu se podařilo utéct, nevědělo se, kde je.
1: Když jste zmínila, že tady v Česku založil firmu, tak to asi potřeboval pro praní peněz.
21: On to potřeboval spíš kvůli tomu, aby měl přístup do této země bez toho, že by musel žádat o nějaké víza. V zápětí se to rozšířilo na Schengen, protože vlastně v momentě, kdy nějaký člověk má právní důvod do té země jezdit častěji, tak je jednodušší získat schengenská víza. A když jsem dělala rozhovor s paní, která tu firmu pro něj vedla, byla tam uvedená jako ředitelka, on byl uvedený jako podílník, tak říkala, že vlastně jako Darka Šariče viděla jednou a že všechny ty papíry podepsala, protože její manžel řekl, že to má podepsat a že její manžel byl násilník, že se ho bála, tak to prostě všechno podepisovala a na nic dál se neptala, ale že vlastně vůbec neví, co se tam dělo.
1: A co to bylo za firmu teda oficiálně?
21: To není moc poznat. Firma nikdy neposkytla finanční závěrky. Byla to firma, která měla být na export a import, ale bylo to vlastně...
1: Export, import, zahraniční obchod.
21: Ano, bylo to definované velmi vágně a jestli ta firma vůbec někdy vykonala byť jeden obchod, není jasné.
1: Se můžeme k tomu kokainu, ono... Zdá se to být zase asi trošku nabílední, ale z Jugoslávie se pašovaly, nebo vůbec z jeho východu se pašovaly cigarety, často padělané a podobně, což předpokládám dělali balkánské gengy. A potom se tedy jaksi přeorientovali na kokain, protože to je výnosnější. Dá se to říct takhle jednoduše?
21: Úplně takhle jednoduše se to říct nedá. Jsou to začátky nějaké spolupráce mezi balkánskou a italskou mafií. A je právě to pašování cigaret. A vlastně celý narkobiznis je založený na důvěře, protože nemůžou být žádné smlouvy, není žádná vymahatelnost pohledávek a proto tam panuje velká nedůvěra, než tam začne panovat velká důvěra. A tohle byl přesně ten případ, kdy vlastně ti Italové si nechtěli pouštět Balkánce do obchodu s kokainem. A vlastně ti Balkánci museli napřed vytvořit nějaké konkrétní důvěrné vazby na tu italskou mafii, než vůbec ti Italové jim začali věřit, že oni budou schopní ten kokain jim dovést. Ale vlastně v tomhle sehrál velmi důležitou roli právě Darko Šarič, který byl nějaká ikona toho mezinárodního obchodu s kokainem tehdy a bavil se s tou italskou mafií o tom, jak lépe spolupracovat.
1: Řekla jste, on byl ikona, jsou takové osobnosti i teď, předpokládám.
21: Jsou takové osobnosti i teď, ale vlastně skončila nedávno jedna éra tady toho, kdy vlastně nějaká, řekla bych, stará škola obchodu s kokainem. Právě jeden tady z těch narkobaronů, který byl ještě ze staré školy před pár týdny zemřel, Zoran Jakšič, který byl dvojka v jiném kartelu, který obchodoval s kokainem, který se jmenoval ten kartel Grupo America. A vlastně ten způsob dopravy, ale i způsob uvažování nad obchodováním s kokainem se mění. A myslím si, že i nadále budou jakoby nějaká výrazná jména ve světě organizovaného zločinu, ale že už nebudou sebou nést tu váhu toho jména nebo nějaké uznání, protože ten svět je najednou daleko rychlejší a najednou se bavíme i daleko větších dodávkách kokainu, o daleko větších obratech peněz. A myslím si, že ta stará škola, kdy opravdu jako ti lidi se navzájem znali, ti kriminálníci sami jezdili domlouvat ty obchody, asi do jisté míry skončila.
15: Pro doplnění, Darko Šarič byl srbskými úřady v roce 2010 obviněný z rozsáhlého pašování drog, hlavně kokainu, když policie odhalila pokus dostat víc než 2,5 tuny téhle drogy z Jižní Ameriky do Evropy. Podle vyšetřovatelů plánoval také atentáty na významné srbské politiky, včetně premiéra Borise Tadiče. Po létech na útěku ho nakonec srbské zpravodajské služby vypátrali v Jižní Americe a ve spolupráci s tamními úřady zatkli a převezli do Bělehradu. Tam dostal v roce 2018 15-letý trest za obchodování s drogami a jejich pašování a v roce 2020 k tomu přibylo dalších 9 let za praní špinavých peněz. Podle dostupných informací si tenhle trest v současnosti odpikává v Srbsku. Ale zpátky k mafiím obecněji. Co přesně vlastně znamená termín balkánská cesta?
21: Cestu, jak se dostává kokain do Evropy, nicméně ta cesta se dost změnila. V momentě, kdy se zmapuje nějaká taková cesta, tak je potřeba najít nějakou další. A vlastně to, co se děje teď, a je to relativně zajímavé, je, že velké dodávky kokainu, které původně mířily například do přístavu Gioia Tauro v italské Kalábrii, nebo do Rotterdamu, nebo do Antwerp, vlastně začaly mířit buď přes Turecko do Evropy, anebo přes severské země, jako je Norsko, Dánsko, jejich přístavy, právě protože ty přístavy nikdy nepotřebovaly tak detailní kontrolu nákladů, proto nebyly připravené na to, že tuny kokainu by najednou začaly mířit přes jejich přístavy do Evropy.
1: Souvisí s tím nějak ta skutečnost, že v době války nebo válek v bývalé Jugoslávii samozřejmě bylo obrovské množství uprchlíků z jednotlivých zemí a usazovali se i třeba právě ve Skandinávii, usazovali se hodně v

0: kartelu Grupo America. Dělal bodyguarda Johnu Gottimu, což byl vlastně jeden z lidí, kteří vedli jednu z italských rodin, která ovládala organizovaný zločin v New Yorku. Gotti byl velké jméno ve světě organizovaného zločinu, byl takové jméno, že o něm vznikaly, možná ještě vznikají, populární filmy. A tak se od něho naučili nějaké základy. A vlastně napřed začali s nějakým jako menším zločinem, paděláním debetních karet, kreditních karet, vykrádáním bankomatů, za to šli do vězení na nějakou dobu, na pár let, kde se naučili další věci, co se týká organizovaného zločinu, nějaké základy praní peněz, obchodu s drogami, a postupně vlastně takhle ty svoje znalosti nabalovali, až se stalo to, že zjistili, že ten svět je jim malý, a začali expandovat. A expandovali do Latinské Ameriky, kde prostě měli svoje nákupčí, kde nakupovali kokain přímo od výrobců a vlastně začali budovat ty logistické řetězy. To znamená, že znali ty kokaleros nebo ty farmáře koky, od nich nakupovali, po případě řekli dalším lidem, co měli laboratoře, kteří z těch listů koky vyráběli kokainovou pastu, že to budou nakupovat od nich, postupně jako si vytvořili nějaký další řetěz, který vlastně byl schopný dodat do nějakého přístavu ten kokain. Cena se samozřejmě postupně navyšovala, kdy oni byli schopní vlastně ten kokain naložit na loď a dopravit do Evropy. Vlastně jako to bylo jednoduché, elegantní a velmi efektivní řešení, a tehdy zhruba do té doby se začíná datovat ten enormní nárůst těch zásilek kokainu. Že zatímco ještě před, dejme tomu, 10 lety jsme se bavili o stovkách kilogramů kokainu, co byly v jedné zásilce, teď už prostě není vůbec nějak speciální nebo vůbec výjimečné, že mluvíme o 8-10 tunách, které se podaří zadržet.
1: A Grupo America s tím přišla, s takovým?
0: Nedá se říct, že by s tím úplně přišla. Oni na začátku nějak spolupracovali s Darko Šaričem, ale nedá se mluvit o tom, že by to byl jejich vynález. Prostě naskočili do něčeho, co jako pomalu se rozbíhalo, a byli schopni tím, že měli dobré kontakty a tím, že rovnou měli přes New York a svého bývalého šéfa vazby na italskou mafii, vlastně replikovat tady tuhle cestu.
1: Často se mluví nebo taky píše o skořápkových firmách v souvislosti s balkánskými gangy, o praní peněz. Jaké konkrétní metody, jestli se to dá přiblížit posluchačům, ty balkánské mafie u nás využívají, a proč jim to tak dlouho teda viděno, jak si laicky procházelo?
0: Ano, skořápkové firmy, nákup nemovitostí, falešné faktury, nejde jenom o praní peněz, některé mafie podnikají nebo vydělávají i na podvodech z DPH a tak podobně. Nedá se vlastně mluvit o tom, že by Česko využívali jenom na praní peněz. To, co se dá říct, je, a to, co mně říkali nějací lidé přímo z balkánského organizovaného zločinu, je to, že Česká republika je nějaký jako klidný přístav, že sem se jezdí členové organizovaných zločineckých skupin z Balkánu schovat, když mají pocit, že by je někdo mohl zatknout, nebo když jsou na útěku. A tady se dojednávají obchody mezi jednotlivými, dejme tomu, mafiemi. A tady se perou peníze, ale tady neteče krev. Tady je nějaký pakt o neútočení, kdy vlastně platí nějaké nepsané pravidlo, že tady se nebudou ty účty vyřizovat brutálně. A proto si myslím, že dlouhou dobu tady v tom regionu střední Evropy měli všichni pocit, že nás se mafie netýká, protože nebyla tolik vidět. V Německu si taky dlouho mysleli, že jako to není problém Německa, Drangheta přímo konkrétně, až do masakru v městě Duisburg, kdy se postřílili 2 rodiny. A pak najednou, když se do toho začalo šťourat, když se to začalo vyšetřovat, tak zjistili, že vlastně ta Drangheta stojí za spoustou případů nevyjasněného násilí. Ale tím, že velmi často jde o spory uvnitř té organizované zločinecké skupiny, tak o tom nikdo nebude mluvit, protože mají pocit, že mají svoje pravidla a svoje nástroje, jak si tyhle spory vyřídit. A proto pro německé vyšetřovatele bývá velmi často složité si tyhle dílky spojit, protože se s nimi nikdo nechce bavit.

0: kan man säga, maffiakretsar.
1: Tyvärr förstod jag att det skulle nog inte sluta så bra för honom. Jag menar att han inte bara kunde hade valt den rätta vägen.
2: To, co slyšíte, je dokument veřejnoprávního švédského rozhlasu o vraždě srbského mafiána Dragana Joksoviče v roce 1998 ve Stockholmu. Šlo o vyřizování účtů, které odstartovalo krvavou válku konkurenčních balkánských gangů v mírumilovné Skandinávii, která se do té doby těšila relativně velmi nízké úrovni zločinnosti. Podle Pavly Holcové se vlna brutálního násilí rychle rozšířila do dalších zemí.
3: Nebyl to jen sever Evropy, byl to i Rotterdam, byl to i Amsterdam, byl to vlastně jako tady to pobřeží s velkými přístavy. Bylo pro ně typické násilí, byla pro ně typická nějaká bezskrupulóznost. Jedno jméno za všechny, Joca Amsterdam, který ovládal nějakou dobu vlastně příjem nebo část toho přístavu, kam ty drogy proudily. Proměňuje se to, ale ta balkánská mafie byla známá tím, že umí používat zbraně, má zbraně a spoustu konfliktů neřeší vyhrožováním, domluvou, ale rovnou střílením.
2: Jestliže byl koncem 90. let pro policii na západě střet s balkánskými mafiemi něčím novým a nezvyklým, pro policii a bezpečnostní aparát postsovětských zemí, včetně Československa a později České republiky, musel být naprostým šokem. Chápu to správně? Ptám se nejdřív historika Jana Adamce.
4: Rozpad státních struktur a vlastně to, že to je fenomén vlastně pro celou střední a východní Evropu, nebo tu postsovětskou Evropu, je, že policie a ty vyšetřovací složky se museli naučit, nevěděli, jak reagovat na ten organizovaný zločin a výrazně zaostávali za tím dravým organizovaným zločinem, který prostě neváhal a využil to mocenské vákuum nebo tu absenci státu, nebo aspoň tu slabost státu k tomu, aby získal pozice, moc a vybudoval si ty nové zločinecké struktury. Teprve později vlastně se ta policie i ty vyšetřovací orgány učí a jsou úspěšnější ve stíhání toho organizovaného zločinu. Takže vidíme to u nás, jo, to jsou u nás, jo, ty proslavené devadesátky a boj proti organizovanému zločinu, ale v mnohem větší míře a mnohem jako nepříznivějším poměru vůči tomu státu to vidíme právě na Balkáně nebo v zemích bývalého Sovětského svazu.
2: Ono to asi tak trošku vyplývá i z toho, co jste právě teď říkal, ale předpokládám i vůbec vymahatelnost práva, schopnost soudů konat a odsuzovat. To s tím asi taky souviselo.
4: Ano, vemte si, jak dlouho a za cenu obrovských ztrát se to třeba učil italský soudní aparát a italské vyšetřovací orgány. Stálo to stovky nebo tisíce obětí, než vlastně Italové se naučili účinně bojovat s mafií a dokázali využít nebo začali aplikovat ty prostředky, které jsou nutné pro stíhání a odsouzení, rozložení toho organizovaného zločinu, protože postihnout, zatknout, usvědčit a odsoudit zvláště organizátory, kteří stojí nebo jsou na vrcholu té mocenské pyramidy, je nesmírně těžké a složité a potřebujete k tomu opravdu obrovskou součinnost všech těch složek, potřebujete k tomu moderní nástroje odposlouchávání, sledování, dokazování a často je potřeba získat nějakého toho zrádce nebo někoho, kdo vlastně získá někoho na stranu toho původního toho zločince, kterého získáte na svoji stranu a který vypovídá proti těm svým bývalým šéfům, což je taky nesmírně složité. Obecně prostě platí, že postihovat a rozkrývat a organizovaný zločin je velmi, velmi složité a velmi těžké.
2: Slova historika Jana Adamce potvrzuje bývalý detektiv Luděk Žákovec, který tu dobu zažil, jak se říká, na vlastní kůži. I když se bezpečnostní instituce v Česku a potažmo celé Evropě postupně naučili s organizovaným zločinem, ať už z Balkánu nebo odjinud, účinněji bojovat, je to zjevně bez nadsázky nekonečný boj. Nejen se zločinci, ale také s vnitřní i mezistátní byrokracií a často i řevnivostí a žádlivostí jednotlivých bezpečnostních složek, které by měly spolupracovat, ale ne vždy to dělají.
5: Tak já myslím, že po revoluci během těch 90. let ta policie tady byla v bezvědomí, vlastně došlo k rozpadu federativní služby, k rozpadu československé služby a ty policisté se učili, oni nebyli připravení na ten nový nápor na ty organizované skupiny, které tu vlastně za dob socialistické republiky nebyly. No, a když to vemu, tak policie a celní správa dnes mají lepší analytické kapacity, jo, pracují s moderními databázemi, víc využívají finanční zpravodajství, například finanční analytický útvar, umí rychle identifikovat toky peněz, využívají evropské nástroje, jako je Europol nebo Eurojust. Pak se vytvořily specializované útvary, to na začátku 90. let také nebylo. Vznikla Národní centrála proti organizovanému zločinu, dříve útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Ta práce byla profesionálnější, vedly se dlouhodobé operace, rozpracovávaly se i nadnárodní sítě. A nejdůležitější v tom byla vlastně kontrola hazardu, praní špinavých peněz, to, že se zreguloval hazard, to, že bankovní sektor nebo kontrola bankovního sektoru se zpřísnila, tak ty některé tyto snadné kanály začaly uzavírat. A díky elektronice, elektronizaci řízení se urychlila i výměna informací v rámci Evropské unie. To se týká i části trestních řízení, takže spolupráce Interpolu, různé dotazy, dožádání. Tak myslím, tam, kde to asi v nejvíc dnešní době skřípe, tak mezinárodní spolupráci, když existují formální kanály, jako je třeba Schengen, Europol, Eurojust, tak praxe je velmi pomalá. O ta výměna důkazů či právní pomoci s tím Balkánem se táhne měsíce a roky, tak to bývá. Předběžné zajištění majetku české soudy často reagují velmi pomalu a než se podaří zablokovat účty či nemovitosti těmto skupinám, tak ty peníze jsou většinou pryč. Chybí tu pružnost, odvaha zmrazit majetek a reagovat okamžitě. Důležitá je také extradice, to znamená vydávání pachatelů do zahraničí a naopak, to se velmi vleče. Stávají se tam formální chyby, profesní obstrukce a ty konkrétní případy se potom dokáží zdržet o celé roky. Důležitým rysem je také ochrana svědků. Pokud by existoval tento program, zatím si domnívám, že je velmi malý, málo flexibilní a není dostatečně atraktivní pro lidi, tak ty se potom obtížněji rozhodují svědčit proti těmto mocným strukturám a to si myslím, že je velká slabina. No a nakonec je to samozřejmě rychlost soudu. Jako ty řízení, to vidíte v televizi, se táhnou několik let. Ty skupiny odrazují svědky, zastrašují je a ten organizovaný zločin má v tomhle určitě navrch.
2: Jak už zmínila novinářka Pavla Holcová, skutečnost, že o aktivitách balkánských organizovaných zločineckých skupin není třeba v Česku moc slyšet, neznamená, že by tady nebyly a nepředstavovaly dál hrozbu hlavně promovitější podnikatele. Soukromé bezpečnostní agentury, z nichž jednu vede Luděk Žákovec, vydali nedávno výzvu varující před mafiánskými skupinami z Balkánu. Pro pořádek, další investigativní novinář Jaroslav Kmenta z časopisu Reportér Pravda nazývá její proponenty mrázkovými pohrobky. V odkazu na nechvalně známou postavu českého podsvětí podnikatele Františka Mrázka, který byl sám zavražděný v roce 2006. Ať už je to jak chce, zeptal jsem se, proč byla podle Luďka Žákovce taková výzva právě teď potřebná.
5: K tomu zveřejnění nás vedly konkrétní případy, kdy se na nás začali obracet podnikatelé, kteří čelili nátlaku, výhruškám nebo vydírání právě z těchto balkánských skupin, teda většinou. Tam se jednalo dále i o ruskojazyčné skupiny. A viděli jsme, že většina z nich o tom problému mlčí. Se bojí následků a nevěří vlastně s dostatečnou ochranou a mají pocit, že to stejně nikdo nevyřeší. Právě tohleto mlčení dává těm vydíračům prostor jednat beztrestně. A chtěli jsme podnikatele hlavně tou výzvou povzbudit, aby se nebáli ozvat a dát jim takový jasný návod, co mají dělat. A že první, co jsme jim radili, zajistit si okamžitou bezpečnost. To znamená při všem přivíjné hrozbě volat linku 158 nebo 112. Pak jim radíme, aby nemazali důkazy, aby uschovávali SMS zprávy, hovory, maily, fotografie, po případě si zajistili svědecké výpovědi. Zadokumentují podrobnosti, takže čas, místo, osoby, SPZky, vozidel, okolnosti další. A můžou se samozřejmě obrátit na nás, kde jim poskytneme první krizovou konzultaci a doporučíme třeba služby konkrétního advokáta.
6: V médiích se v souvislosti s balkánskými mafiemi objevila v poslední době hlavně dvě jména, Baškim Kiazimi, přezdívaný Bojan, a Albin Arifovič. Co se o nich ví?
5: Tak Baškin Kjazemi, přezdíraný Bojan, se v Československu pohybuje, dle mých informací, ještě z dob socialismu. Přišel jsem jako mladý člověk, pracoval zde na stavbách, fungoval jako pomocný dělník, postupem času si vytvořil nějaké postavení v té jejich balkánské komunitě. Myslím, že byli vcelku respektovaní, ale tím, co se zabýval, bylo většinou vydírání, poskytování různých konzultací a ono to byl vlastně de facto obchod se strachem. Takže to fungovalo tak, že se vytipovali osoby, většinou bohaté podnikatele. Oni si zjistili potřebné informace i ve spolupráci s policií, o tom jsem přesvědčen, že ty informace měly opravdu relevantní. A pak těm osobám způsobili problém a následně začali za peníze a ten problém řešit. Takže také vlastně funguje know-how těchto balkánských skupin. A ta druhá osoba, Albin Arifovič, to byla osoba, která se pohybovala v Brně. To byl de facto taková hlava balkánské komunity a zástupce Moravy a Brna. De facto měl obdobné postavení jako Baškin Kjazemi v Praze. A to, co asi pan Arifovič prováděl, jsme se mohli dozvědět v poslední době z tisku, z noviny, z televize. Myslím, že v současné době je po něm vyhlášeno pátrání na útěku. A ty nahrávky, které jsem měl možnost slyšet, tak tam vyprávěl, jak byl v kontaktu s pracovníky NCOZ, to byla pro mě teda jako zdrcující informace.
2: Uzavírá bývalý policista Luděk Žákovec. V souvislosti s organizovaným zločinem a jeho propojením s politikou na Balkáně se nedá nezmínit kosovská osvobozenecká armáda. Vyšetřování Rady Evropy i speciální mise EULEX ukázalo, že přinejmenším někteří velitelé UČK, což je její albánská zkratka, udržovali na organizovaný zločin vazby a využívali je k financování boje. Upozorňují také, že se na takovém základě i po válce vyvinuly zločinecko-politické struktury, které se dál podílí na obchodu s drogami na balkánské trase. Podle historika Jana Adamce na tom není nic až tak moc překvapivého.
7: Nejsou zřídka případy, kdy třeba vlastně národně osvobozenecké skupiny, které vlastně bojují za nezávislost nebo kdy bojují proti nějakému státu, tak vlastně hledají zdroje, různé zdroje financování. A zločin nebo jako organizovaný zločin, tyhle ty pochybné zdroje také slouží vlastně k financování těch politických nebo těch národně osvobozeneckých bojů. Takže to propojení se dá víceméně očekávat. Stejně jako bychom mohli hovořit o případech vlastně propojení třeba těch tajných služeb na organizovaný zločin, ať už z hlediska třeba získávání nelegálních financí nebo financí, které nelze vykázat nebo není možné vykázat v těch oficiálních rozpočtech na financování třeba tajných služeb. Se dá předpokládat, není málo. Je to vlastně taková jako koexistence, kterou je velmi těžké dokázat, ale kterou můžeme jako s vyšší mírou pravděpodobnosti předpokládat. Zvlášť vlastně v takových těch jako vyhrocených konfliktech nebo místech, kde ta tradiční pravidla padla nebo neexistují.
2: Jak jste mohli slyšet v tomhle i v předchozích dílech série o mafiích, organizovaný zločin, bez ohledu na to, odkud pochází, se za poslední desetiletí stal promyšlenějším. K násilí už se neuchyluje tak často jako dřív, více zaměřuje na zločinnost bílých límečků. Jenže to neznamená, že by staletími prověřené, často velmi drsné metody, jak získávat peníze, vymizely. Ještě jednou Pavla Holcová.
3: Vydírání a výpalné je součástí organizovaného zločinu a že nikdy se nedá mluvit o tom, že nějaký rodinný klan nebo nějaká mafie se specializuje na jednu věc a ostatní věci nedělá. U všech organizovaných zločineckých skupin platí jejich příjmy nebo to jejich portfolio aktivit je dost široké, že to není jenom my obchodujeme s kokainem, my děláme logistiku nebo my vaříme metamfetamin, když mluvím o těch opravdu velkých skupinách, ale většinou k tomu je právě nabalené násilí, vydírání, výpalné a nelegální prodej zbraní, pašování lidí, prostě cokoliv může v momentě, kdy už mají vytvořenou síť, tak cokoliv může přinést peníze a přitom může velmi jednoduše vytvořit ty vazby a vztahy, které už ta skupina má vytvořené.
2: Takže i když jsme se v téhle sérii zaměřili na organizovaný zločin vycházející z různých regionů, když se to vezme kolem a kolem, je toho podle všeho víc, co ruskojazyčné, italské i ty balkánské mafie a v tom, jak fungují, spojuje, než rozděluje. Souhlasí historik Jan Adamec.
7: Ten organizovaný zločin je ve své podstatě vlastně jako podobný, vychází jako ze podobných principů, nebo ty základní principy, jak se ten zločin provádí, je podobný. Asi bychom tam našli různé rozdíly, které vyplývají z toho, odkud ty mafie pocházejí, jaké mají kulturní zvyky, jak jsou třeba více či méně navázány na ty politické struktury, případně v jakém geografickém prostoru operují nebo s jakou v uvozovkách komoditou obchodují nebo na co se specializují. A jak už jsem řekl, u té balkánské mafie tím specifikem ta výrazná vazba nebo větší vazba na ty diaspory, ale něco podobného můžeme očekávat vlastně i u těch ruskojazyčných mafí. Přece jenom jako ta ruská diaspora v Evropě je také jako výrazná, podobně jako ta balkánská.
2: Slova historika Jana Adamce uzavírají závěrečný díl série Příběh mafie. Dramaturgii a režii měla na starosti Lucie Korcová, mistrem zvuku byl Adam Cejnar. K poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.
8: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Přes Česko dál přechází silný déšť a bouřky. Středočeští hasiči mají už přes 130 výjezdů. Ruský dronový útok na nákupní centrum a v ukrajinském Krivém Rihu nepřežilo 15 lidí. Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati mezi 4 nejlepší singlistky. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť, později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Česko zasáhly bouřky a také silný déšť, třeba na Benešovsku a v okolí Slapské přehrady. Podle meteorologů napršelo až 50 mm za hodinu. Silně prší také na Táborsku. Středočeští hasiči mají už asi 130 zásahů. Nejčastěji vyjíždějí k popadaným stromům nebo čerpání vody, říká jejich mluvčí Jan Sýkora.
10: Mimo to jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požárů, například na Benešovsku aktuálně řešíme požár trafostanice po úderu blesku.
9: Výstraha před silnými bouřkami platí na většině území Česka do noci. V Praze a na severu Čech můžou stoupat hladiny vodních toků. Ruský dronový útok na nákupní centrum v Krivém Rihu na jihovýchodě Ukrajiny má 15 obětí. Zraněných je přes 130 lidí, včetně dětí. Někteří jsou ve vážném stavu.
11: Ze strany Rusů je to zvěrstvo. Jsou to stvůry. Určitě zareagujeme.
12: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k ruskému dronovému útoku na nákupní centrum v Krivém Rihu. Sám z tohoto města v Dněpropetrovské oblasti pochází. Rusko zautočilo na nákupní komplex dvěma drony v přibližně půlhodinovém rozestupu. Na místě vypukl požár, který se rychle rozšířil po velké části objektu. Na místo zamířily i záchranářské a hasičské posily ze Záporožské a Krivohradské oblasti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
9: Pravěká ohniště stará desítky tisíc let zkoumají na jižní Moravě archeologové z Akademie věd. Z popela, uhlíků a vypálené půdy skládají obraz toho, jak naši předci s ohněm zacházeli. Moderní metody jim prozradí, co v ohništích hořelo, k čemu sloužila a jak se kolem nich žilo.
13: Snažíme se studovat ten pozostatek toho ohniska jako artefakt.
14: Říká vedoucí výzkumu Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd Brno.
13: My se snažíme získat informace, co například lidé používali jako palivo, či se funkce toho ohně měnila časem.
14: Z ohniště tak vědci dokážou rekonstruovat i okolní prostředí. To jim může prozradit víc o době, kdy tu lidé žili. Doplňuje jí kolega Martin Novák.
15: Výzkum tu zachytil vrství z toho slavného období lovců mamutů a ještě okrem toho kultury, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
14: Vědce nyní čekají laboratorní analýzy. Marek Hensel, Radiožurnál.
9: Tenistka Sara Bejlek je v Cincinnati v semifinále s domácí Kýsovou ze Spojených států si poradila po obratu a setech 3-6, 6-4 a 7-6. Volejbalistky Česká hrají první zápas na mistrovství Evropy v Brně. Na úvod skupinové fáze hostí na výstavišti Řecko a je u toho reportér David Nekvinda.
16: Český tým. 18-14, takový je stav ve čtvrtém setu pro český tým s tím, že Češky vedou 2-1, když vyhráli úvodní set, ve druhém řekně srovnali, pak zase tady Češky se dostali do vedení 2-1 a teď to vypadá dobře s tím, že by mohli ten zápas uzavřít, vedou o 4 body před koncovkou čtvrté sady. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
9: Oštěpař Jakub Vadlejch obsadil na diamantové lize v Lozán 7. místo a to díky výkonu 77 metrů a 32 cm. Vítězný patyráš ze Srí Lanky hodil o více než 10 metrů dál. Na čtvrtce překážek byl úřadující juniorský mistr světa Michal Rada 6.
17: Překážka na D6 se ukladná a dvě neprůjezdné dálnice. Místy komplikace po bouřkách na D6 z Prahy do Karlových Varů, dejte pozor, ukladná, na kilometru 20,5 spadl na silnici strom. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové od sjezdu na Nymburk neprůjezdná mezi kilometry 25 až 35 v omezení projíždí nadměrný náklad. Podle plánu má uzavírka trvat zhruba hodinu. Oběd se dá přes Sacku a Nymburk. Dálnice D1 na Benešovsku bude každou chvíli neprůjezdná mezi exity 21 Benešov a 29 Chocerady na Brno i Prahu kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka. Omezení potrvá do zítřejšího rána. V Čechách taky na Vysočině místy v bouřkách hustě prší. Náš zpravodaj projel po D3 z Českých Budějovic do Tábora.
18: Velmi časté na dálnicích zaplejny. Jinak pozorní strojíček, pomoho počasí, když se zapnou mohovky. Nemyslím si, že to bude úplně na škodu.
17: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Místy velmi silné bouřky budou v noci slábnout, ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině také místy déšče nebo přehánky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte Český rozhlas Plus.
19: Už ve čtvrtek začíná 11. ročník Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimedií Soundtrack Poděbrady 2026. Nabízí živou hudbu, projekce, besedy a multimediální show v Zámecké zahradě i na dalších místech lázeňského města. Hostem hovoru je výkonný ředitel festivalu Mirek Paskovský. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Letos se vám na jednom místě sejdou dva čeští držitelé Oscara. Jak se vám to povedlo?
20: Asi náhoda, bych řekl, protože projekt, o kterém asi budeme mluvit, který se týká Jana Svěráka, jsme připravovali další dobu a do toho vlastně nám přišla i zajímavá možnost přilákat do Poděbrad nebo přivést do Poděbrad Markétu Jirglovou.
19: Teď nám tady prozradil výkonný ředitel festivalu Soundtrack Poděbrady Mirek Paskovský. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
8: Hovory.
19: Co znamená, že jste poděbradský patriot?
20: To je dobrá otázka, trochu jste mě zaskočil. Každopádně já se cítím být poděbradským patriotem z toho důvodu, že jsem se v tom městě narodil, nebo žiji tam od malička. Není mi asi to město úplně lhostejné, co se v něm děje, jak se děje. A mám rád, když to město je úspěšné, když je hezkým místem, že se tam dobře žije a hlavně, že tam je živo z pohledu kultury, sportu a dalšího dění.
19: A to pořád platí.
20: To pořád platí.
19: U Soundtracku jste od jeho samotných začátků. Jak jste se od basketu a golfu dostal k filmové hudbě?
20: Tak já jsem k hudbě inklinoval dřív. My jsme už na střední škole dělali v Poděbradech takový malý festival.
19: Mm-hmm. Rokový.
20: Nicméně, rokový, přesně tak. Tak na střední škole je to jasný. Nicméně náhoda tomu chtěla a bylo to přes golf, protože jeden z majitelů festivalu, Jirka Štajdl, což je samozřejmě syn nebo nositel známého jména, budu to říkat takhle, tak jeho brácha dělal s náma golf v Poděbradech. A přišel s tou myšlenkou, že brácha dělá s Michalem Dvořákem takovýhle festival, jestli bych se do něj nechtěl nějak zapojit.
19: A vy jste chtěl.
20: A já jsem šel, tak já jsem takový, že když někdo chce, abych se do něčeho zapojil, tak jdu.
19: A takto jste se seznámil s Michalem Dvořákem?
20: Přesně tak.
19: Hádám, že on byl tady nositelem myšlenky, založil festival multimédií a filmové hudby.
20: Michal je duchovním otcem toho festivalu a přesně takhle to bylo, to znamená, my jsme se do té doby neznali a musím říct, že spolu spolupracujeme 11. rok a řekl bych, že už se známe dost dobře.
19: Možná až moc. No, má soundtrack ve světě obdoby, anebo je jedinečný?
20: Má obdoby. Jo. V Krakově je obrovský festival filmové hudby. Je trošičku jinak koncipovaný. Je zasazen do velkého města, do velkých koncertních sálů a hal. A dost často mu chybí to, co, na čem my si dáváme hodně záležet. A to je obraz. Oni mají jeden, dva projekty za celý ten festival, kdy mají hudbu se synchronizou s obrazem. Mm-hmm. Další obdobný festival je na Kanárských ostrovech a tam ten obraz není vůbec. Aha. Oni hrajou filmovou hudbu, ale vůbec si nehrajou vlastně s tím, co by mohlo běžet za tou hudbou. A jinak vznikají takové festivaly. Je to dneska populární téma. Filmová hudba je velmi populární a vznikají v Německu, vznikají zcela jistě po celém světě. Ale já vím, že my vlastně udržujeme nějaké kontakty právě s těmito dvěma festivaly. Často se inspirujeme. A my bychom dokonce, nebo Michal Dvořák přišel s myšlenkou, jestli neuděláme nějaké společenství festivalu, které propagují a prezentují filmovou hudbu, tak třeba dojde i na tohle.
19: Jak se ta vaše akce během těch dosavadních 10 ročníků proměňovala?
20: Proměňovala se hodně, protože ta myšlenka na úplném začátku byla asi trošičku jiná, než kam se to vyvíjelo. Ta proměna obrovská přišla bohužel s covidem, kdy ten festival v podstatě po covidu začínal úplně od začátku. Hmm. Jak partnerské vztahy, tým, který se rozpadl, tak i vlastně v tu chvíli trošku nedůvěra těch diváků v takovéhle akce. Nicméně to jsem přeskočil nějakých 5 ročníků. Ten festival měl skvěle našlápnuto. Zjistil, že ty Poděbrady jsou relativně malý a tehdy přišel Michal s myšlenkou postavit v Poděbradech koncertní halu, takže my jsme z Anglie pronajímali velkokapacitní stan pro 3000 lidí, který je teda hrozně drahý, který bychom rádi třeba přivezli znova, ale zatím na ně nemáme. A s tím samozřejmě šly i ty projekty, protože na začátku to byly spíš lokální projekty, pak tam přišli hollywoodští tvůrci, Nicola Piovani, italský skladatel, dirigent, který má Oscara za hudbu k filmu, Beniniho filmu Život je krásný. Mm-hmm. Byl tam Eric Serra, francouzský multi-instrumentalista, hudebník, který zase skládá pro Luca Bessona. Takže takhle měl našlápnuto a bohužel s tím covidem se to trošičku upozadilo a zároveň fenomén filmové hudby se hrozně rozšířil. To znamená, najednou ta myšlenka, kterou my jsme měli, promítat film a hrát k němu živou hudbu, se strašně rozšířila. Je tady spousta producentů po světě, kteří nabízejí dneska, prezentují velké filmy, které ještě nevyšly z kin a zároveň už mají koncertní verzi. Takže se proměnil i v tom, že my jsme se hodně zaměřili na české filmy, protože to tady nikdo kromě nás nedělá.
19: A jaký bude tedy ten letošní ročník? Chystáte nějaké novinky?
20: Já si myslím, že chystáme i novinky. Každopádně, jestli se můžeme bavit už o konkrétních bodech programu, tak pro mě strašně důležitý bod toho programu je právě koncertní verze filmu Tmavomodrý svět. Já nevím, jak to vnímá veřejnost, já vnímám ten film jako skvělý a trošku nedoceněný. Všichni víme tu anabázi vlastně s paralelama hollywoodskýma a tak dál. Nicméně tam je jeden obrovský fenomén pro mě a to je hudba Ondřeje Soukupa. Ondřej Soukup je člověk, který je spjatý s naším festivalem od samého začátku, strašně mu fandí, strašně mu pomáhá, je také členem naší poroty festivalové a kdykoliv máme možnost udělat projekt, do kterého se Ondra může zapojit, tak já vím, že ten projekt bude skvělý. My jsme před lety dělali koncert, který byl průřezem filmové hudby Ondřeje Soukupa a musím říct, že když tam byly filmy Juraje Jakubiska a k tomu hrála ta Ondrova hudba, tak člověk měl opravdu mráz na zádech. Takže máme Tmavomodrý svět se živým symfonickým orchestrem, hraje to v Komorní filharmonie Pardubice, to je taky těleso, s kterým jsme už nějakou dobu spjatí. No a my jsme říkali, že když už tam bude takhle krásný film, takže by bylo dobrý trošku přiblížit to natáčení, to znamená, máme s tím spojený i besedy s tvůrci. A já jsem strašně rád, že jsme minulý týden mohli potvrdit i to, že festivalu se zúčastní Zdeněk Svěrák, což pro mě osobně je výjimečná osobnost, která mě provází celým životem. A Zdeněk Svirák převezme cenu soundtrack za to svoje skvělé celoživotní dílo v oblasti filmové hudby. On samozřejmě těch zásluh má strašně moc, ale jenom když si řekneme Tři veteráni, není nutno, když si řekneme Severní vítr je krutý, Vrchní prchni, spousta pohádek, Ať žijí duchové, to jsou všechno věci, které všichni známe.
0: A on napsal texty.
20: A on napsal texty.
0: No, bude určitě, když se vracím k tomu tmavomodrému světu, zážitek vidět to válečné drama režisera Jana Sviráka na tom velkém plátně čtvrtstoletí od vzniku, ale ono se to snadno řekne, film a k tomu živá hudba, ale jak je to vůbec možné, jak jste vymazali z té kopie, která se bude promítat, tu autentickou hudbu, která tam je?
20: Tak tady to zrovna nebylo tak těžký, protože ten snímek byl natočen už moderní technologií. Navíc dneska, když trošku zapojíte AI, tak je to všechno trošičku snažší, ale máme za sebou podobné projekty, kde zvlášť třeba u pohádek starých nebo filmu Je třeba zabít sekala, nestačí vypnout jednu stopu. Ale skutečně frame po frameu mažete celou tu hudbu, tak to je první jako věc, která je poměrně náročná. A druhá, že dost často neexistují partitury k těm hudbám. Spousta té hudby vzniká na place takzvaně a skládá se vlastně přímo pro tu scénu, aranžuje se přímo v tom studiu, takže vlastně naše druhá práce je dost často i přepisovat tu hudbu dle poslechu do partitury a pak ji rozepisovat pro celý orchestr.
0: Jaké se vážou k tmavomodrému světu další doprovodné akce, kromě té besedy?
20: Máme besedu s tvůrci, kde vlastně kromě Ondřeje Soukupa a Jana Sviráka se představí také pan Miroslav Petrů, což je vojenský historik, publicista
0: vlastně
20: a vlastně ten, kdo byl u vzniku toho filmu. Zároveň Zdeňka Sviráka přivítáme v Poděbradském divadle, kde bude mít besedu s diváky, tak to bude další krásný bod. A v neposlední řadě nám se podařilo přivést do Poděbrad repliku Spitfireu, to znamená toho stíhacího letadla, který tam hraje jednu z hlavních rolí. A myslím si, že pro spoustu lidí to bude obrovský zážitek, protože já mám teď čerstvou zkušenost, když jsme krokovali, opravdu krokovali místo, kde ten Spitfire má stát. A já jsem vlastně si do té doby neuvědomil, jak je to obrovský letadlo. Takže já myslím, že na život to bude vlastně hrozně skvělý.
0: Zejména o chystaném festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady si povídáme s jeho výkonným ředitelem Mirkem Paskovským.
21: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zbývá vám přitom všem ještě čas věnovat se basketbalu?
20: No jasně.
0: I aktivně?
20: I aktivně, i když jenom trošičku, ale jestli se za to dá považovat i to, že se věnuju trenerské činnosti, tak tam jsem velmi aktivní.
0: Takže stále trénuje.
20: Stále trénuju.
0: Vy jste spoluautorem knihy Srdce bije pro basketbal. Chystáte nějakou další?
20: Tak skoro by se to nabízelo, protože vlastně Poděbradský basketbal příští rok oslaví 80 let, ale já myslím, že to je jedna stačí. Že jako tam je popsáno všechno podstatné a myslím, že protože já nejsem jediným autorem, protože druhým autorem je Václav Svoboda a to je taky Poděbradský patriot podle mého a myslím, že se nám ta kniha hodně povedla, že by to bylo takový už jako trošičku násilný, kdyby jsme v tom pokračovali.
0: Máte dvě děti, syna, dceru, taky se věnují basketbalu?
20: Taky se věnují basketbalu, hrají dokonce syna trénu.
0: Takže a jaké to je takhle, když máte v týmu syna?
20: Je to hrozný. Aspoň pro něj, podle mě, protože mě taky trénoval táta, takže já vím, co to je. Ale na druhou stranu pro mě je to radost a možná je to jedna z těch motivací, proč u toho být, protože samozřejmě toho času člověk nemá úplně na zbyt. A kdyby tam neměl to svoje dítě, tak možná k tomu přistupuje trošičku jinak.
0: Takže jste taková basketbalová poděbradská dynastie.
20: Trošku jo.
0: Jaký máte vztah k filmu, k hudbě, potažmo filmové hudbě, vy osobně?
20: Já mám, začnu tím asi, k čemu mám největší vztah, a to je hudba. Hudba je pro mě samozřejmě důležitá součást dne. Poslouchám v autě, poslouchám ve sluchátkách, když pracuji, když se na něco chci soustředit. Je to pro mě hodně důležitý. A filmový fanoušek jsem taky, ale nejsem takový ten vymetač těch platform a ani moc nechodím do kin, se přiznám. Nicméně jsem velice úspěšný v kvízech o starých českých filmech nebo starých 20, 30, 40 let. To je pro mě prostě velká láska. A to samý třeba francouzské komedie, jako miluju úplně.
0: Na festivalu se teď představí třeba časozběrný film Bára Basiková a ona sama vlastně tam bude jako hlavní aktérka spolu s režisérkou Helenou Třeštíkovou. Jak to funguje? Ještě je to v rámci toho soundtracku? Patří to ještě do té kategorie nebo je to jakoby navíc?
20: Já si myslím, že to tam patří a ono takhle je strašně těžký naplnit 4 dny čistě jenom filmovou hudbou. Takže my vlastně říkáme, že spousta těch aktivit, které v rámci festivalu máme, jsou doprovodné. Ale já si myslím, že to je vlastně svým způsobem i disciplína. A já jenom řeknu, že i dokument může mít zajímavou hudbu. A samozřejmě pokud je to dokument o hudební osobnosti, kterou Bára Basiková bezesporu je, tak proč ne? A jen tak pro zajímavost, v loňském roce vlastně v soutěži Soundtrack vyhrál dokument dokonce za celovečerní film. Byl to film o architektuře z 80. let. A ta hudba tam byla naprosto fantastická. Hmm. Takže já si myslím, že ano. A osobně se na ten film hrozně těším, protože jsem o něm slyšel velké věci a jeden z koproducentů byla Katka Žbirková, s kterou taky jako letitě spolupracujeme a ta mě ho tak prodala, že já opravdu jsem plný očekávání.
0: Kdo tvoří porotu, která bude vybírat nejlepší filmový a seriálový soundtrack?
20: Je to Ondřej Soukup, co už jsem naznačil. Je to Honza Muchov, to znamená dva skvělí hudebníci, kteří samozřejmě s filmovou hudbou mají velké zkušenosti. Je to slovenský hudební skladatel Michal Novinsky, který loni vlastně pozbíral v soutěži Soundtrack dvě ceny a nám přišlo docela symbolické, aby se podílel na dalším výběru. I když teda říkal, že by rád taky něco přihlásil, ale tak zvítězilo to, že jsme ho požádali o to, aby byl součástí poroty. A pak je to vlastně producentka Beata Hlavenková, což je poprvé, kdy je tam žena, nám to dělá hrozně radost.
0: Do Poděbrad se po roce vrací taky kinobus na ten příští víkend. Proč ta roční pauza?
20: My jsme v loňském roce neměli pro něj úplně ideální polohu, protože jsme trošku hledali to místo, protože my máme v Poděbradech sice krásný lázeňský park, ale ne na všechno je úplně vhodný. Takže letos jsme našli alternativu, protože lázeňský park prochází určitou regenerací, obnovou, tak tam nenapácháme takové škody, když zajedeme někam autobusem, z kterého se promítají filmy. Ale to je zase další projekt, který i souvisí s tím, že to tam má nějakou tradici. A nám se letos podařilo na Kinobus dostat filmy vlastně z FAMU. Mm-hmm. A jeden film je velice speciální, protože je to film, je to debut, nebo respektive absolventský film z FAMU Ondřeje Trojana z konce 80. let. Ten film se jmenuje Sedm. A je tam neuvěřitelná plejáda herců. Jo. Takže na to se opravdu těšíme, protože to bude jeden z vrcholů té filmové části festivalu.
0: No taky návštěvníky kromě jiného čeká souboj klavírů. Co to je?
20: Ondřej Brzobohatý, řekl bych další z inventářů našeho festivalu, protože v posledních dvou letech vlastně v Poděbradech prezentoval svoji show Le Magnifique, která byla o francouzských komediích od Fantomase přes Četníky až po Angliku třeba. A Ondřej přišel s tím, že by chtěli s Ondřejem Brouskem udělat takový ten svůj klasický formát, který mají dva klavíry proti sobě, improvizace, takže by to chtěli udělat na téma film a seriály. A nás to hrozně oslovilo. A asi to oslovilo i diváky, protože ten koncert je beznadějně vyprodaný.
0: Jak budete se vracet, nebo jak se chystáte vrátit k tématu filmového Jamese Bonda?
20: Narážíte na to, že jsme měli film Skyfalls, vlastně to byla evropská premiéra toho filmu v té podobě, v které to bylo a musím říct, že to byl velký zážitek a ten Bond je vlastně obrovsky nevyčerpatelná studnice nápadů, jak s tím pracovat a zase je to o tom, že jsme spolu s Unik Orchestra, který vychází z toho tělesa Unik Quartet, tak jsme slovo dalo slovo a oni řekli, my připravujeme projekt o Jamesi Bondovi, ty nejznámější hity, nám se to líbilo a my jsme to ještě trošičku chtěli vyšperkovat, protože my tam potřebujeme ten obraz, tak jsme aspoň nějakým způsobem získali fotografie z těch filmů a aspoň doprovodíme ten koncert fotografiemi. Je to pro nás hrozně důležitý ten obraz. Jo? Oni jsme dělali Tarantína a vlastně jsme udělali komplet, protože získat práva na filmy k Tarantínovi pro koncertní užití je prostě prakticky nemožný. Mm-hmm. Nejenom, že by se to nedalo asi zaplatit, ale on se s váma o tom ani nikdo nebaví. A my jsme to udělali celý animovaný, jo? Takže nechali jsme si animátora a vlastně celý jsme si to nakreslili z těch scén a byl to obrovský zážitek. Tak Bond bude o fotkách, ale já jenom zase slibuju, že vždycky, když hrajeme něco na tom velkém pódiu, tak to není jenom o té hudbě, ale je to i o tom, že je na co koukat.
0: A propos, jak to financujete, Soundtrack Poděbrady? Vy sám, pokud se nepletu, tak to berete spíš jako srdcovou záležitost, živíte se něčím jiným.
20: Ono to jinak nejde v tuhle chvíli, ale samozřejmě bychom chtěli, aby Soundtrack byl projekt, který bude stát pevně na dvou nohách. Samozřejmě máme financování ze zveřejných zdrojů, město, kraj. Obě ty instituce považují ten soundtrack za velice přínosný pro ten region, za což jsme strašně rádi. A zároveň se snažíme lákat komerční partnery na to, aby prostě podpořili takovouhle akci. Já, kdybych mohl, kdybych nebyl ve studiu, tak zaťukám, ale vím, že se to nedělá, tak myslím si, že se nám to v dobré obrací a věřím, že s těmi prostředky, které se nám podaří v budoucnu získat, ten festival dostaneme ještě výš.
0: Budu vám držet palce. Těším se na pátek, kdy v podvečer vystoupí Markéta Irglová s kvintetem Jihočeské filharmonie. Ona tady koncertuje vzácně v Česku, protože žije na Islandu. Měli jste, a tak jsem to pochopil, že původně jste měli v úmyslu taky promítat film Once a s živou hudbou. Byl to záměr, nebo to bylo jinak?
20: Byl to možná úplně v prvopočátcích záměr a zjistili jsme, že to je skoro nereálný. Mm-hmm. Jedna věc je samozřejmě ta, že bohužel teď se stalo to, co se stalo.
0: A Glenn, narážíte na smrt Glenna Hansarda, což byla taková smutná událost, která zasáhla de facto celý hudební svět.
20: Přesně tak, ale i kdyby se to nestalo, tak my jsme věděli, že Glenn je v tom termínu nedostupný. Hmm. On poměrně hodně koncertuje, jako hodně koncertoval ve Spojených státech s Eddie Vedrem, s Pearl Jam a my jsme věděli, že prostě tenhle ten termín je stejně nedostupný. Takže jsme vlastně šli dál těch úvahách a chtěli jsme Markétu na samostatný koncert a ta motivace byla právě to, že koncertů je velmi málo. A přitom ty její koncerty jsou fantastické a já věřím, že to bude velký zážitek a film Once uvádíme, ale už jenom bez té živé hudby to uvádíme.
0: No. Takže tak, jak byl natočen a tak, jak získal Oscara před nějakými 18 lety, tuším, za písničku Falling Slowly, což je známá historie, nebyla tendence ze strany Markety to zrušit vlastně tu akci poté, co se, jak jsem mluvil o tom, co se stalo?
20: Já, co mám zprávy z našeho dramaturgického týmu, tak si myslím, že ne, v žádném případě, ale musím přiznat, že některé aktivity, které jsme měli s Markétou naplánované, tak jsme omezili na její přání, ale ona je tak velkorysá, že jsme se dohodli, že ta spolupráce neskončí letošním ročníkem, že se do Poděbrad vrátí a že třeba ty věci, které jsme s ní chtěli podniknout, tak podnikneme v budoucnu.
0: Na co jsme zapomněli z toho programu, který vás teď čeká?
20: Ten program je obrovský. Skupina Om Square. Možná někdo, je to stejný případ jako s Markétou Irglovou, mě se občas ptali lidi a oni ještě hrají, ale je to zase kapela, která je vlastně souvisí s filmovou hudbou, jejich písničky byly v mnoha známých titulech Samotáři a tak dále. Takže ty slaví 30 let na scéně, takže jsem rád, že oslaví tyhle ty kulatiny i v Poděbradech. Mm-hmm. Máme Kláru Vítězkou, která má z letošního roka cenu Anděl, takže to je další významný počin. Ale já bych chtěl pozvat nebo skupinu Queeny. My vždycky jeden večer věnujeme takzvané zábavě, party a tak, jak jsme měli loni třeba Luci, tak v letošním roce máme skupinu Queeny, která veze do Poděbrad show, kterou od loni odehrála v O2 aréně. To znamená s veškerými audiovizuálními efekty, s veškerými obsahy na LED obrazovkách. Jinak jenom ještě řeknu jednu takovou technickou zajímavost. Na naší stage, na hlavní stage, soundtrack stage, máme 14 metrů širokou LED obrazovku. To znamená, pro ty filmové účely je to opravdu velká projekce. A jinak, na co bych ještě chtěl pozvat, je vlastně na ten festival jako takový, protože tím festivalem žije celé město a vlastně celá ta lázeňská kolonáda se proměňuje ve festivalový areál. Jsou tam další stage, jsou tam besední platformy, na kterých se představují známí i neznámí. Je tam spousta zajímavého programu, zahájení, zakončení máme přímo na té kolonádě. Zahájení obstará česko-anglická skupina Insiders, která veze rockové hity z filmů do Poděbrad. Zazní tam Jimi Hendrix nebo Bob Dylan. No a zakončení festivalu obstará známý hudebník beatboxer Andrew s Kirillem Jakovlevem, což je fantastický ruský kytarista, který už je další dobu v České republice a to jejich spojení opravdu atraktivní.
0: Jak moc jste odkázání na počasí? Je to celé open air?
20: Je to celé open air. Kromě kin, kde promítáme vlastně ty soutěžní snímky a seriály, tak je to celé open air a asi to tak zůstane, protože já vždycky říkám, v Českém Krumlově, což je samozřejmě festival, který mě se hrozně líbí, je to o klasické hudbě, tak mají Placida Dominga, tak jim tam prší. Jo. Tak my nejsme z cukru, víme, že to je handicap, na druhou stranu je to open air festival.
0: Jak velký je tým, který spolu s vámi připravuje celou akci?
20: V lednu nás bylo 5, teď nás sedělo na poradě asi 27. A příští týden to bude kolem 300 lidí.
0: A všechno jsou to srdcaři jako vy?
20: Já doufám, ten tým je hodně stabilní a i třeba v různých dodavatelských firmách, které pro nás pracují, tak se vlastně opakují ti samí lidé a jezdí do podívat rádi, tak věřím, že k tomu mají už vztah, k tomu festivalu.
0: Budu držet palce, ať to za týden všechno dopadne tak, jak si představujete, protože to úsilí, které věnujete festivalu, je obrovské. Výkonný ředitel festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady Mirek Paschovský byl hostem dnešního hovoru. Moc děkuju a ať se daří.
20: Já děkuju za pozvání. Mějte se hezky.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
21: Osobnost plus.
1: Ve dvoudílném filmu o temné době naší historie Gerta Schnirch hraje sudeckou Němku Gertu v době, kdy už je babičkou. Rozumí herečka Milena Štajmaslová, která bude mým hostem, tomu, proč nastala tak vyhrocená debata kolem sudetoněmeckých dnů v Brně na konci května a jak jí změnil život český lev za roli ve filmu Němá tajemství.
21: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
4: Czech Radio. News in English. Czechs today mark the 58th anniversary of the invasion of Czechoslovakia by Soviet-led Warsaw Pact troops that crushed the Prague Spring Reforms, with commemorative events taking place around the country. In Prague, one of the main events took place outside Czech Radio's headquarters on Vinohradská Street, where some of the worst clashes with the invaders took place. Addressing the gathering, President Pavel stressed the importance of public service media both in August of 1968 and today. The Prague Municipal Court has confirmed that Belarusian journalist Natalia Sudlyankova, who worked in the Czech Republic for many years, was an influential agent of Russia's military intelligence service, GRU, and actively spread Russian propaganda. And the hip-hop camp festival, which was to have started on Friday, has been cancelled at the last minute. The organizers did not provide information on possible ticket refunds. Saturday should be partly cloudy to overcast with rain showers in the northwestern parts of the country and daytime highs between 18 and 23 degrees Celsius. A painting of the death mask of Jan Palach was unveiled on Friday at a memorial to the young man who set himself on fire in connection with a Soviet-led invasion of Czechoslovakia that began on August 21, 1968. The work is by the UK resident visual artist Hinek Martinec, who attended the presentation ceremony in Všetaty in central Bohemia, where Palach grew up. Ian Willoughby spoke to him ahead of the unveiling.
22: In London, when there was a COVID, sort of like the lockdown, and, you know, we couldn't kind of walk almost to the parks. So I was like looking for some heroes from the past. And Jan Palach, of course, came out very quickly. So I kind of selected like 3-4 heroes, and I started to paint Jan Palach as the first painting, which is like 1 meter square painting. And so it really helps me to kind of survive somehow that sort of tricky era that the whole world was in. And so when I did it, I just felt like that this is actually a very positive message, because there is going to be the light at the end. Things will change.
23: I've seen a few death masks. They're very chilling things to see. Why did you choose to do the portrait or painting on the basis of the death mask rather than simply a photo of Palach alive?
22: Because I think it's more direct. So I wanted to show how difficult it must have been for, of course, the family and for the nation at that time. But it was the only kind of, seems like, the proper waking up. Didn't happen, you know, we know what followed afterwards. But I think when you look at that death mask, it's very striking. And so I painted like on the left sort of parts of the death mask, kind of like the tricolor, so like the red sort of color, blue, and to remind us like the Czechoslovakia sort of country. And so if I would paint him when he was like 15, or I mean, I did look at the online archive, you know, so I did research many images by him or about him. And so I just thought that it needed to have a strong message, and that's the only, the death mask, I think.
23: On Friday, you're presenting the painting for the first time at the Jan Palach Memorial.
22: Yeah.
23: What's the plan for the painting there?
22: Well, the plan is like to remain there for a few years. So I don't know, to be honest, like for how long, but I'm hoping for like 5, maybe more years. And so there was a quite good conclusion, because when I was approached by the Czech art dealer, Barbara Pulpanova, that she asked me that she could have potentially a collector, a buyer who would like to, you know, buy the painting. And I said, well, you know, it's tricky, because I think this painting should speak publicly, you know, should be shown in the public sort of building or institutions. And then we came to this kind of conclusion to show it, you know, at Vsetaty and Memorial of Jan Palach. So I'm so happy that there is like the collector agrees, the National Museum agrees, and now we are celebrating, you know, on the 21st of August, kind of the event.
4: Visual artist Hinek Martinec speaking there to Ian Willoughby. That's all from us. You'll find more in English at radio.cz.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Vláda nastínila, jak chce bojovat se suchem. Jedním z dlouhodobých opatření by mělo být vybudování nových vodních nádrží. Ochránci přírody s tím nesouhlasí. Peníze by podle nich měly jít spíš na vytváření mokřadů nebo revitalizaci řek. Premiér Andrej Babiš vzkázal, že taková opatření už se dělají. Mělo by se vedle toho investovat i do nových přehrad? Posílilo by to odolnost země vůči suchu? Nebo by to mohlo mít i opačný efekt?
21: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Našimi hosty jsou vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity Jan Hradecký. Dobrý den, zdravím vás na dálku.
5: Dobrý den z Ostravy.
3: A předseda Českého přehradního výboru, vedoucí katedry hydrotechniky na fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze, Ladislav Satrapa. Dobrý den, zdravím vás u nás ve studiu.
6: Dobrý den.
3: Pane Satrapo, vítáte, že vláda ve svém plánu pro boj se suchem počítá i s výstavbou nových přehrad?
6: Tak samozřejmě to vítáme, protože je to za dlouhou dobu první, zdá se, situace, kdy je snaha převést ten plán na výstavbu některých těch akumulačních nových prostorů do zákona, protože to nebude tím pádem jenom slib, ale budou ty stavby snad teda prohlášeny podle toho, co vím, za veřejně prospěšné stavby, což usnadní jejich potom projednávání a navrhování případnou výstavbu, a hlavně v některých regionech v České republice už tyhle ty stavby potřebujeme, aby se stihly připravit dřív, než bude problém.
3: Pane Hradecký, váš pohled na to, že vláda si ve svém boji se suchem vytkla i výstavbu nových přehrad?
5: No tak je to určitě jeden z nástrojů, jakým můžeme se suchem bojovat, ale není rozhodně jediný. Mě na tom trošku vadí to, že přehrady v podstatě se začínají objevovat vždycky, když máme buď to tedy povodně nebo sucho, tak takovým všelékem na to jsou právě údolní nádrže. A ten názor samozřejmě přírodovědecké komunity není úplně tak jednoznačný, protože ty nádrže mají samozřejmě i celou řadu jako velmi negativních efektů v krajině.
3: Pane Satrapo, tak nepřeceňuje se význam vodních nádrží pro boj se suchem?
6: No určitě ne, prostě každá ta oblast má své zadržování vody v krajině, potřebujeme i my, protože pokud se bude zadržovat voda v krajině, což je skoro synonymum na protierozní opatření, tak bude méně sedimentů v tocích, nebude se splachovat teda ta hodnotná ornice. Pomůže nám to v tom, že třeba se sníží ty dopady eutrofizace, i když už to není to hlavní, už ta eutrofizace.
20: Dopady čeho, jenom vysvětlete?
6: Dopady transportu té zeminy a těch živin prostě z povodí do nádrží, kde pak vzniká eutrofizace těch nádrží.
20: Děkuju.
6: Tohle to je problém, ale teď už je to spíš teda problém komunálních vod, ale my potřebujeme i, aby se nám netransportovaly ty sedimenty do nádrží, do rybníků. Takže ta protierozní opatření zadržování vody v krajině je pro nás velmi užitečná a doplňuje to perfektně, to hospodaření potom vodou v nádrží. Dokonce se i stalo, jsem posuzoval nedávno jednu situaci, kdy protierozní opatření a zadržování vody v krajině, které není provedeno tak, jak by mělo, brání i provedení ochrany před povodněmi v jedné části vodního toku, protože není možné tam tu ochranu udělat, protože první větší voda by zase celou

0: kdo je nositelem právě těch látek, které jsou navázány třeba na jílové minerály, které potom můžou způsobovat právě tu eutrofizaci. Ta protierozní opatření se samozřejmě musí řešit úplně někde jinde. Ta přehrada je na konci řetězce. Ta protierozní opatření se musí řešit v ploše, na polích, v lesích, na lesních cestách, kde v podstatě vznikají, a tam my musíme právě iniciovat celou řadu těch opatření, aby k tomu nedocházelo. A velmi intenzivně, bych řekl, až jako... Bych řekl, že už je 11:05, stimulovat zemědělce a samozřejmě lesníky k tomu, aby právě k té mohutné ztrátě půdy a samozřejmě také degradaci půdy, protože tady nejde jenom o ztrátu půdy, ale jde také o to, že ta půda má naprosto transformované chemické, biochemické a fyzikální parametry a není schopná například pojmout při srážce dostatečné množství vody a potom v době, kdy máme sucho, zase právě poskytovat tu vodu například kulturním rostlinám.
1: Pane Satrapo, tak není potřeba zaměřit se spíš na jiná opatření, když chceme efektivně bojovat se suchem, třeba na to, co teď zmínil pan Hradecký?
2: Ne, to, co zmínil pan Hradecký, je všechno v pořádku. My nepotřebujeme v nádržích sedimenty, nepotřebujeme tam jílovité částice, ať to zůstane na tom povodí tím, že se provedou protierozní a další opatření pro zadržování vody v krajině. Ale jsou prostě situace, kdy bez nádrží prostě ta situace fungovat nebude. Vidíme třeba ten Bruntál nebo oblast Bruntálu. Před dvěma lety, je to skoro přesně dva roky zpátky, že jo, povodeň, Nové Heřminovy tam nebyly. To je na jih od Bruntálu, je Slezská Harta Kružberg. Tam vlastně povodeň proběhla perfektně. Na povodí Odry všechny situace, které byly v roce 24, na všech tocích, jak na jesenické, tak na beskydské straně, tam, kde byly nádrže, bylo všechno v pořádku, tam, kde nádrž nebyla, byla katastrofa.
1: Tak teď poněkud mluvíme dohromady o obraně před povodněmi, ano, a současně o boji se suchem. Ano. Dá se přehradami bojovat proti obojímu?
2: Ano, protože jsou to paradoxní účely. Vodní nádrže a přehrady tedy, tak mají plnit účel jak protipovodňový, tak účel zásobní, nebo teda poskytovat nějakou distribuci vody potom následně. A tohle to všechno je výhoda, že prostě ty nádrže, přestože to jsou protichůdné účely, tak jsou schopné zajistit, protože jsou tam vytvořeny prostory, které jsou pro retenci té povodně, a ještě k tomu díky teda perfektním teď už nástrojům předpovědi počasí a srážek můžeme efektivně nádrže předvypouštět a tím se dostaneme ještě do výrazně lepších účinků proti povodní.
1: Pane Hradecký, to byste uznal, že tedy přehrady, potažmo vodní nádrže, můžou mít obě tyto funkce, jak tedy bránit povodním, tak nám pomáhat bojovat se suchem, přestože vy sám byste preferoval, aby se začalo jinými opatřeními?
0: No tak asi je třeba vytknout před závorku, že nemůžeme přece u dolní nádrže postavit na všech vodních tocích, protože základním jako projevem probíhající globální klimatické změny, která se projevuje tím způsobem především teda i u nás v našich podmínkách, je právě to, že ty srážky jsou velmi variabilní a jsou variabilní i prostorově. To znamená, že přece nemůžeme mít vybudované údolní nádrže na všech vodních tocích. Za prvé by to ekonomicky nedávalo smysl, nebylo by to možné a nebylo by možné v podstatě tohleto, o čem mluví pan kolega Satrapa, vlastně naplnit.
1: Jo. On na druhé straně neříkal, že je potřeba budovat nádrže na všech vodních tocích.
0: Na všech tocích. No ano, to neříkal, ale my si musíme uvědomit, že to, že někde v nějakých povodích máme třeba problémy s povodněmi, tak pochopitelně i ta klimatická změna bude přepisovat tuhletu situaci. Někde můžou samozřejmě stále jako gradovat, někde naopak se opět několik let nebo dokonce desetiletí nemusí ten problém objevit. To znamená, já jenom upozorňuji na to, že tenhleto paradigma pochopitelně funguje v podmínkách, že údolní nádrž máme připravenou. Velmi dobře samozřejmě zafungovaly v roce 2024 předpovědi, dokonce i samotné hydrometeorologie vlastně překvapilo, jak dokonale dokázali tu situaci předpovědět.
1: Během těch vyšších povodní tedy myslíte?
0: Ano, během těch vyšších povodních. A samozřejmě velmi podstatné je to, aby ty nádrže byly upuštěné, protože pokud tam není ten ochranný vlastně objem k dispozici, tak není, ta funkcionalita nefunguje, protože to jsme třeba zažili v roce 97, kdy naopak některé přehrady a některé nádrže právě zafungovaly úplně jako opačným způsobem, protože nebyly připravené. Ale v tomhletom jsem optimista, že tedy se tady stýkají vlastně ty podmínky těch lepších a kvalitnějších vlastně předpovědí.
1: Pane Satrapo, tak není to tak, že změna klimatu postupně mění, abych tak řekl, pravidla hry a tedy i předpoklady pro smysluplnost výstavby nových přehrad?
2: Pro smysluplnost ne, může měnit pravidla hry, jenomže právě nádrže tím, že jsou schopné i v běžném provozu současném plnit ty protichůdné účely, to znamená současně zásobují, současně chrání, protože jsou schopné se přizpůsobovat, tak oni se snadno přizpůsobí i té budoucí situaci vlastně těm změnám, které může přinést jakási změna klimatu. To znamená, u těch nádrží se přepočítají jejich řídící křivky, a ty nádrže budou schopné fungovat vlastně ve správném režimu, v co nejefektivnějším režimu u do budoucna, pokud se ty vnější podmínky změní. To znamená, budou schopny zachytit rychlejší povodně, budou schopny operovat s tou hladinou tak a s zásobou vody, aby následně zase ty zásobní efekty mohly poskytovat.
1: No a budou to vodní nádrže s postupujícím oteplováním zvládat při dlouhých obdobích sucha, když se zeptám úplně jednoduše, jsem laikem, bude dost vody v řekách na to, aby bylo možné ty nádrže naplnit?
2: Víte, u nás jsou nádrže dvojího typu. Jsou nádrže sezónní a víceleté. Ty nádrže sezónní se teda plní prázdní v rámci jednoho ročního cyklu, ty víceleté ve víceletém cyklu. Ty víceleté cykly jsou doložené, že probíhají během těch víceletých cyklů, ty nádrže se můžou více vyprázdnit, potom se zpátky doplní a žádné výpočty, ani klimatické výpočty do budoucna neukazují, že by ty nádrže měly mít změněnou funkci. A počítá se tam se vším, i s výpadem, s průsakem a tak dále.
1: Pane Hradecký, vy máte k dispozici jiné výpočty?
0: No tak my samozřejmě se díváme na to, jakým způsobem ty jako nádrže dlouhodobě fungují. A když se podíváme na některé z nich právě v tom období, kdy máme za sebou několik sezon toho sucha, tak můžeme vidět, že opravdu jako to vyprazdňování těch nádrží je poměrně výrazné a že v podstatě přestávají právě plnit. A do budoucna, my jsme v podstatě řeknu v nějaké počáteční fázi a do budoucna se může stát, že to období sucha, které bude kumulované, bude vlastně pokračovat několik let za sebou. A pak v podstatě k tomu, o čem mluví pan docent Satrapa, nemusí dojít. To znamená, přestane fungovat právě ten režim těch víceletých jakoby nádrží z hlediska toho zásobování tou vodou. Velkým problémem v tomhletom směru spatřujeme to, že ta zásoba té vody, která se dostávala do těch nádrží například stajícího sněhu, tak díky tomu, že nám vlastně velmi výrazně klesá počet mrazových dnů a sníh vlastně na horách kolikrát nemáme, máme bezsněžné zimy, tak k tomu doplňování vlastně těch zásob nedochází.
1: Ale promiňte, že vás přerušu, to mluvíte o spíš budoucnosti, možná ne tak vzdálené, ale uznal byste, že teď zatím nám ty stávající vodní nádrže, stávající přehrady v boji se suchem spíš pomáhají?
0: Pomáhají nám nadlepšovat průtoky pod nádržemi, ale samozřejmě je to zase v rámci omezení jakési fluviální dynamiky, jo? Té říční dynamiky, která je pod tou přehradou a která na tohleto ten normální vodní tok vlastně není zvyklý. Tam v podstatě ty výkyvy těch průtoků jsou naprosto jakoby přirozenou součástí fungování toho říčního systému. To znamená, je to něco za něco, ano, nějaké množství vody tam vlastně vytéká. Otázka je, jak dlouho vlastně jsme schopni tenhle ten průtok vlastně sanovat, protože ta voda je tam samozřejmě limitovaná.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity Jan Hradecký a vedoucí katedry hydrotechniky na fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze Ladislav Satrapa.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Není to, pane Satrapo, potíž, že při suchu, zvlášť při tom déle trvajícím, kterému jsme čelili, nebo vlastně do značné míry dál čelíme, tak se voda z velkých nádrží odpařuje rychleji?
2: No, tak obecně z nádrží se voda odpařuje z hladiny. Když uděláme mokřad, tak ale odpar z toho mokřadu díky rostlinám je ještě větší než z nádrží, z plochy hladiny. Pokud vím, tak když jsme se bavili o tom suchu, pokud vím, tak žádná z našich nádrží není v současné době na hladině stálého nadržení, to znamená na úrovni vyprázdnění. A ještě nikde zatím neřešíme to, že většina těch nádrží, nevím úplně přesně jak, ale myslím si, že všechny nádrže ještě vypouštějí minimální zůstatkové průtoky podle manipulačních řádů. Pokud by se stalo, že něco sjede na stále nadržení, to znamená, ta nádrž se vyprázdní, i když tam zůstává dole ještě objem vody, od kterého se stanou ty živočiši a tak dále, tak potom se manipuluje tak, že co přitéká, to odtéká. To znamená, co se měří na přítoku do nádrže, že přitéká, to se neodtéká. Jak říkal kolega Hradecký, že tu dynamiku nezajišťujeme, že zajišťuje minimální zůstatkové průtoky, které jsou stálé. Tady jde o diskuzi, že jo, protože ty minimální zůstatkové průtoky, které odpouštíme, zajišťují lepší komfort pro život v tom vodním toku pod přehradou, i když třeba do nádrže ještě přitéká málo vody nebo nepřitéká nic, protože ta nádrž se prázdní. Jestli bude zájem o to, abychom potom odpouštěli to, co přitéká, to znamená nulu i z nádrže, tak to se nám nezdá, že by to bylo správné, i když dynamika vodního toku samozřejmě by byla přirozenější.
1: Pane Hradecký, přesvědčuje vás tato odpověď?
0: Je to právě jedna z věcí, o které se do budoucna můžeme bavit, jakým způsobem nastavit právě ty manipulační vlastně řády na těch velkých údolních nádržích, ale nejde jenom o velké údolní nádrže, jde v podstatě o celou řadu jakoby příčných staveb, různá jezová tělesa a podobně, kde v podstatě podobným způsobem nějak vlastně ovlivňujeme ten průtok vody v korytě a dáváme třeba kolikrát přednost, já nevím, výrobě elektrické energie a potom samozřejmě může docházet tadyhle k těm problémům. Jo, že se nedodržují v podstatě v některých případech manipulační řády, ale to je záležitost ne velkých údolních nádrží, ale spíše těchto jiných typů vlastně příčných staveb na vodních tocích.
1: Já když se, pánové, vrátím k tomu, čím jsme začínali, a to je ten plán vlády výhledově začít investovat do výstavby nových vodních nádrží v Česku. Kdybych měl být konkrétní, tak vláda toto chce upřesnit na 20 místech ještě na podzim, tedy chce uvést 20 míst, kde by ty nové vodní nádrže mohly vzniknout. Byli bychom na tom, pane Satrapo, líp, kdyby už tyto nádrže stály, kdyby v Česku bylo o 20 víc, zvládali bychom teď sucho lepší?
2: Víte, ta situace je trošku komplikovanější. My do dnešní doby neustále těžíme ze zkušeností a stavebního úsilí našich předků. Za dobu naší demokracie, což je skoro 40 let, my jsme neuvedli do provozu žádnou přehradu novou. Poslední, která se uvedla do provozu, byla Slezská Harta v roce 96, naplánovaná ještě předtím.
1: A začíná se tedy budovat přehrada Nové Heřminovy?
2: Nebo Nové Heřminovy, ale to je zase roce. Ještě před dvěma lety se to byl humbuk, že jo, a zase ještě do roku 28 se nic nebude dít. Ale jenom, abych navázal, v současné době my řešíme převody vody mezi soustavami vodohospodářskými. Díky nástupu demokracie se zvýšily ceny vody, což způsobilo snížení potřeby vody. A tím ty nádrže, které máme tady ještě z doby předchozího režimu, nám stačí. Ale v současné době a dál důvodem, proč zatím jsme neměli problém, je ten, že když přijde období sucha, když nádrže začnou mít problémy, tak se začne omezovat zemědělství, průmysl, začnou se omezovat další veškeré odběry vody, kromě obyvatelstva. Takže obyvatelé zatím nikdy nepoznali skoro nějakou regulaci.
1: Takže vaše odpověď na moji otázku, zda bychom teď sucho zvládali líp, kdyby už těch 20 zamýšlených nových vodních nádrží existovalo, je?
2: Odpověď je taková, že pokud by pokračovala situace na Pardubicku, Hradecku a Českobudějovicku delší dobu, jaká je, tak bychom to nezvládali a museli bychom přistoupit k regulacím odběru vody. Zatím se to nestalo, protože ty zásoby máme z nádrží, které existují, převádíme některé nové nádrže na zásobová, některé teda původní nádrže, že třeba více zásobují vodou. Takže současnou situaci s více nádržemi bychom zvládli komfortněji v některých oblastech, kde hrozí nějaké omezování dodávek vody. A ty nejhorší jsou teda Hradecko, Pardubicko a Českobudějovicko, kde opravdu ty dvě nádrže, které si pamatuju, že by tam měly být, tak ty by výrazně pomohly situaci.
1: Tak podle pana Satrapy zatím v Česku situaci zvládáme, ale výhledově už tomu tak být nemusí, tak nebude přinejmenším ke zvážení, zda někde nevybudovat nové vodní nádrže, pane Hradecký?
0: Já určitě netvrdím, že některé vodní nádrže nebude nutné budovat. Určitě i z hlediska té bilance pro obyvatelstvo, zásobování průmyslu nebo některé další nutné potřeby to nutné bude. Já jenom bych byl rád, aby úplně na stejné úrovni, což mě zatím nikdo nepřesvědčil, že by to takhle, tenhle ten narrativ vlastně byl propagován, byly i ty další věci, které v krajině musíme dělat, protože ty nádrže...
1: Tím myslíte třeba to vytváření mokřadu, úpravu nevhodného odvodní půdy a tak dále.
0: Tak, přesně tak. Že my se v podstatě bavíme jenom o tom, kolik vybudujeme nádrží, ale já jsem doposud neslyšel, jakým způsobem a jaké si dáme závazky z hlediska například rozmeandrování vodních toků, jakým způsobem budeme stimulovat zemědělce, aby zvýšili vodní kapacitu půdy, jak budeme zvyšovat organickou hmotu v půdě. To jsou všechno věci, které by měly být navázány na tu činnost v podstatě zemědělců. A mělo by to být na stejné úrovni, jakože se bavíme o výstavbě nových nádrží. A tohle mě tady velmi výrazně chybí, protože ten větší zásobní objem automaticky neznamená větší vodní bezpečnost, protože ta větší vodní bezpečnost vzniká až v situaci, kdy ta nádrž je naplněná vodou a ta voda se mimo jiné generuje a dlouhodobě potom dotéká do té nádrže právě z té například půdní vláhy nebo z podzemních, z mělkých podzemních vod.
1: Premiér Babiš vzkázal, říkal jsem to tady hned na úvod, že tato opatření, která jste vyjmenoval, pane Hradecký, už se dělají.
0: No oni, ta opatření se dělají, ale dělají se ve velmi malém zlomku, v malém procentu. Když se podíváme na hlavní vodní toky, tak nemáme hlavní vodní toky, které bychom výrazně napojili na nivy a opět je vrátili do přírodě blízkému stavu.
1: Pane Satrapo, to byste uznal, že tato opatření se v Česku dost možná podceňují a že mnohem výrazněji a na vícero místech máme vytvářet mokřady, upravovat půdu, zemědělskou půdu, která je nevhodně odvodněna, revitalizovat naše řeky a tak dál. Prosím, stručně končíme.
2: Ano, víte, tadyhle to já asi nemám žádný problém, samozřejmě, ať se tyhle ty věci dělají, to je v pořádku. A jenom bych uvedl jednu věc, teď jsem někdy četl v nějakém článku, že bývalý ministr Hladík říkal, že do zadržování vody v krajině od těchto opatření na pozemcích se poslední dobou dalo asi 20 miliard korun. Do výstavby nové přehrady se nedalo vůbec nic.
1: Tolik Ladislav Satrapa z Českého vysokého učení technického v Praze, rovněž předseda Českého přehradního výboru, diskutoval s Janem Hradeckým z Ostravské univerzity. Pánové, děkuji vám oběma.
2: Na shledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Ranní i Odpolední Plus poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Radiokniha.
4: Když se řekne Velká Británie, představíme si královskou rodinu, Harryho Pottera nebo londýnské metro. To ale ani náhodou není všechno. Londýnem se totiž kromě podzemní dráhy prohánějí i lišky nebo ovce. A v těch nejzapadlejších vesničkách je možné najít stopy české historie nebo zvyky, které jsou přinejmenším podivné. O tom všem píše zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek v knize Lišky pod Big Benem.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Slyšeli jste z některého pořadu Českého rozhlasu Plus jen část a rádi byste se k němu vrátili? Potřebujete si důležitou pasáž znovu připomenout? Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas CZ. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí událostí 21. srpna 1968. Ukrajina zařadila na sankční seznam tvůrce a distributory seriálu Máša a medvěd. Martin Hyský byl odvolán z pozice hlavního trenéra fotbalové Viktorie Plzeň a zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Uplynulo 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Vicepremiérka Alena Schillerová z hnutí ANO na pětě k výročí sovětské okupace připomněla její civilní oběti. Při shromáždění před Českým rozhlasem vyprávěla příběh zavražděné studentky Marie Charouskové, kterou bez varování zastřelili sovětští vojáci, když šla odevzdat diplomovou práci.
6: Už ji bohužel nikdy neodevzdala. Na místě jí poskytl první pomoc český strážník Miloslav Rogner. Vražda zůstala navždy nevyšetřena a nikdo za ní nebyl potrestán. Zatímco Rogner byl ze služby vyhozen.
5: Projevy některých politiků doprovázel napěť, pískot a skandování nesouhlasných hesel. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy Československého rozhlasu a zachytil na ní atmosféru prvních hodin okupace i boje o rozhlas, včetně střelby. Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Záznam si Unger později odvezl s rodinou do emigrace. Rozhlas ji získal z pozůstalosti. Ukrajina zařadila na svůj sankční seznam tvůrce a distributory ruského animovaného seriálu Máša a medvěd. Informuje o tom agentura AFP. Ukrajinská ministryně kultury Tetiana Berežná dětský seriál označila za nástroj ruské propagandy. Kreslené filmové příběhy o holčičce Máše a medvědovi z cirkusu ve výslužbě patří v Rusku ke klasice dětské zábavy. Kyjev ale příběhy kritizuje kvůli tomu, že vykreslují Rusko v pozitivním světle a Moskvě slouží jako nástroj šíření kulturního vlivu. Na internetu mají epizody desítky miliard zhlédnutí. Dalších více než 6 kilometrů dálnice D35 je ode dneška v provozu. Silničáři otevřeli úsek Ostrov Vysoké Mýto, zatím ale bez tunelu Homole, který je součástí výstavby a kvůli komplikacím při ražbě bude hotový až příští rok v létě. Do té doby ho nahradí provizorní přeložka, říká ředitel silničářů Radek Mátl.
7: Podařilo se nám teda zřídit a de facto získat i stavební povolení a posléze i postavit provizorní napojení za tunelem Homole ve směru na Olomouc, to znamená, že řidiči už tuto chvíli objedou pouze tunel Homole a jinak můžou využívat celý úsek těch 6,2 kilometrů.
5: České volejbalistky vyhrály svůj úvodní zápas na mistrovství Evropy. V Brně porazili Řecko 3-1 na sety. Ve stejné skupině zvítězily Bulharky nad Ukrajinkami 3-0 a Srbky nad Rakušankami taky 3-0. Tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open Američanku Kýsovou porazila 3-6, 6-4 a 7-6. Fotbalový trenér Martin Hyský končí na lavičce Viktorie Plzeň. Vedení klubu ho odvolalo bezprostředně po návratu z Bělehradu Bělehradu, kde Západočeši prohráli s Červenou zvezdou v kvalifikaci Evropské ligy 0-3. Jméno nového trenéra oznámí Viktoria Plzeň podle svého vyjádření v nejbližších dnech.
8: Nehody na D5 se u sjezdů na Loděnici a v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Loděnici. Čerstvá nehoda, kilometr 13,5, srazila se tam dvě osobní auta. Na místo vyjeli záchranáři, jede se levým pruhem, aktuálně plynule. V Praze na výjezdu z města do Brna nehoda a taky kolona. V brněnské ulici Uchodova se srazilo několik aut, blokují dva pruhy. Kolona zhruba kilometrová od půltého kilometru. Osobním autem se dá objet kolem Chorovského obchodního centra a ulici u Kunratického lesa.
9: Jsou tam čtyři osobní vozidla na místě IZS-ko, stojí to hodně do Prahy.
8: Dálnice D1 mezi exity 21 Benešov a 34 Sázava na Brno i Prahu neprůjezdná. Uzavírka kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka potrvá do rána. Vozidla do 12 tun mohou objíždět přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Stavební zákon a jeho odmítnutí v horní komoře parlamentu. Dnešní výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 či Rusko necelý měsíc před volbami. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
3: Názory a argumenty.
10: Novela stavebního zákona nejen rozsahem zatím jeden z největších legislativních počinů současné vládní koalice včera neprošla Senátem. Podle kritiků nejen mezi senátory nový stavební zákon nahrává především velkým developerům, vyvolává korupční rizika i jde proti veřejným zájmům. To vládní koalice naprosto odmítá. Předlohu tak znovu posoudí poslanecká sněmovna, nejspíš už v září. V ní disponuje vládní koalice dostatkem hlasů, aby senátní veto zvrátila. A o novele stavebního zákona teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
11: Dobrý den.
10: Proč ta novela vyvolává takové kontroverze? Může to být i tím, že vlastně přišla do poslanecké sněmovny už na konci loňského roku, ještě předtím, než byla vláda jmenována. Není to tedy vládní návrh jako takový, to znamená, neprošla tím příslušným připomínkovým řízením?
11: Je to jeden z důvodů, možná ten nejdůležitější hlavní, ale není to důvod jediný. Je to dáno také tím, že skutečně v České republice to stavební řízení trvá velmi dlouhou dobu ve srovnání s jinými státy, je poměrně komplikované, složité a promítají se v této oblasti různé někdy mnohdy zcela protichůdné zájmy, ať už se to týká ochrany přírody, kulturního dědictví a tak dále. Takže je logické, že by bylo dobré nalézt nějaký vyvážený kompromis, který by zkrátil to stavební řízení, pokud možno na minimum, ale zároveň neohrozil, dejme tomu, životní prostředí, vůbec kvalitu života lidí a tak dále. A když právě připravujete takto složitý zákon, který se mimo jiné dotýká dalších asi více než 50 právních norem, tak se do té přípravy promítají různé vlivy a proto by bylo dobré, aby prošel řádným legislativním procesem. A to se v tomto případě nestalo, a to z toho důvodu, že když byla předvolební kampaň, tak například hnutí ANO tvrdilo, že bude makat, že je na vládnutí připraveno, a chtělo to dokazovat tím, že předkládalo různé návrhy zákonů, které byly poslanecké. To znamená, že ty nemusí procházet klasickým připomínkovým řízením, kde by se právě zohlednili všechny možnosti možné věci a stalo se to u stavebního zákona. Když byl dodán právě do legislativního procesu do sněmovny, tak se spekulovalo o tom, kdo vlastně je tím autorem, zda ten zákon není psán tak, aby nahrával, dejme tomu, výstavbě velkých developerských projektů a tak dále na úkor těch menších, že může mít právě značný vliv na to, jakým způsobem budou dodržovány nebo nedodržovány jak územní plány, tak například různé ekologické limity hluku a tak dále. Zkrátka se ukazovalo, že je to věc velmi podezřelá a ten špatný pocit umocnilo ještě to, že nakonec ten zákon, jak byl dodán, tak byl opraven komplexním pozměňovacím návrhem a byly přijaty další desítky pozměňovacích návrhů. Takže s trochou nadsázky se dá říci, že většina poslanců možná ani netuší, co vůbec schválili. Není překvapením, protože v Senátu, kde má většinu současná opozice, tento zákon narazil, že senátoři poukazovali na všechna ta rizika a že když vrátili ten návrh zákona do poslanecké sněmovny, tak zároveň doporučili poslancům, aby to veto nepřehlasovali, aby zkrátka se nad tím zamysleli a ten zákon přepracovali. Myslím si, že tomuto přání nebude vyhověno, že ten zákon bude přijat v takové podobě, jak ho schválila poslanecká sněmovna, že zkrátka senátní veto bude přehlasováno. Pak v praxi uvidíme, kdo tedy měl pravdu, zda předkladatelé zákona nebo jeho odpůrci a patrně to bude řešit také ústavní soud.
12: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
11: Naslyšenou.
10: Před 58 lety v noci na 21. srpen 1968 překročila na příkaz z Kremlu vojska Varšavské smlouvy hranice tehdejšího Československa, aby zadusila takzvané Pražské jaro, pokus vytvořit socialistický režim s lidskou tváří. Takzvaný dočasný pobyt sovětských vojsk v naší zemi pak trval více než dvě desetiletí a jeho konec umožnil až pád komunistického režimu u nás i v celé střední a východní Evropě. Rok 1968 máme v genech, říká dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
13: Říká se tomu transgenerační trauma a znamená to, že se tragické události ještě po mnoha desetiletích propisují do historické paměti dalších generací. 21. srpen roku 1968, kdy sovětské tanky převálcovaly v tehdejším Československu naději na důstojnější život ve svobodě, k nim patří zcela určitě. Patří k nim ale i to, co následovalo. V celoplošných podnikových prověrkách museli lidé od ředitele po poslední svačinářku odpovídat na otázku, zda souhlasí se vstupem vojsk Varšavské smlouvy. Věděli sice, že jim snad nejde o život, ale o živobytí zcela určitě. Tohle lámání páteří se na začátku 70. let odehrávalo po celé zemi a kolektivní byl i pocit ponížení a pachuť občanské bezmoci. Co slyšíš doma, neříkej ve škole. To byl vzorec chování, se kterým pak po dvě desetiletí takzvané normalizace vyrůstaly děti ve většině rodin. A nezřídka se časem začalo tradovat, že celý ten pokus o svobodu a demokracii navzdory Kremlu bylo jen takové divadýlko soudruhů tam nahoře, které si nakonec odskákali obyčejní lidé. Ruská invaze v srpnu 68 tím perfektně zapadá do zdejší vyprávěnky, podle níž byl český národ odjakživa ve svých dějinách jen obětí a hříčkou cizích mocností. Svou stopu v našich genech to zanechalo nepochybně. Pro sebevědomí národa je to ovšem spíš katastrofa. Překrývá totiž oněch 8 měsíců před invazí zvaných Pražské jaro, na které můžeme být právem hrdí. To, co se na začátku roku 68 mohlo jevit jako snaha několika reformních komunistů vylepšovat komunismus, se záhy změnilo v autentické úsilí celé společnosti o svobodu a demokracii. Slogan o socialismu s lidskou tváří byl spíš součástí taktiky vůči Moskvě než skutečným programem. Všem bylo jasné, že vůči Kremlu je třeba zachovat aspoň dekorum vedoucí úlohy strany. Zároveň se ale komunističtí funkcionáři veřejně přiznávali ke zločinům své partaje. Političtí vězni žádali rehabilitaci a organizovali se pod hlavičkou klubu K231, což bylo číslo paragrafu, podle něhož je v 50. letech soudy posílali do vězení. Pod názvem Klub angažovaných nestraníků se formovalo Demokratické občanské fórum a lidé se do něj hlásili po stovkách. Na Staroměstském náměstí žádali tisíce studentů založení opoziční politické strany a rovnoprávné vztahy se Sovětským svazem. I tohle všechno patří do roku 1968. I tohle máme v genech.
10: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Epicentrem pozornosti upřené na Blízký východ se stala na řadu dní palestinská vesnice Kusra. V jistém smyslu představovala mikrokosmos, v němž se projevovalo mnohé z toho, co je součástí izraelsko-palestinského konfliktu, upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
14: Epicentrem pozornosti upřené na Blízký východ se stala na řadu dní palestinská vesnice Kusra. V jistém smyslu představovala mikrokosmos, v němž se projevovalo mnohé z toho, co je součástí izraelsko-palestinského konfliktu. Na začátku se u Kusry objevila skupina izraelských extremistů, kteří začali terorizovat obyvatele tří domů na okraji vesnice, to bylo 9. srpna. Blokovali silnici, házeli kamení, přerušili vodovod a elektrické připojení nejméně jednoho z domů. Izraelská armáda zasáhla až po 2 dnech, skupinu vytlačila a zbourala stan, ve kterém se u Kusry usadili. Její členové ale zůstali v okolí a čekali na příležitost se vrátit. Armáda proto okolí Kusry vyhlásila za uzavřenou vojenskou zónu. Efektivita armádního zásahu byla sporná. Jedním z problémů je, že izraelská armáda nemá pravomoc zasahovat proti izraelským občanům. Takovou pravomoc má jen policie, v případě západního břehu takzvaná pohraniční policie. Jenže v posledních letech má tyto složky pod sebou ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, který sám pochází z extremistických nacionalistických kruhů. Pokus ministra obrany Israela Katze, pod kterého armáda spadá, přesunout odpovědnost na pohraniční policii, tedy Ben-Gvir jen přivítal, dává mu další možnosti upoutávat na sebe pozornost před říjnovými volbami. K řetězu paradoxů patří i skutečnost, že k třem blokovaným palestinským domům se dostavili izraelští aktivisté, kteří přiváželi jídlo a vodu. Jde o dlouhodobý fenomén, projev jakéhosi jiného protilehlého Izraele. Další ironií je skutečnost, že násilnosti kritizoval nejen izraelský prezident, ale také armádní velitel Avi Blut, který se dostavil na místo a hovořil přímo s palestinskými rodinami. Mezi armádou a osadnickými extremisty jsou dlouhodobě napjaté vztahy. Jenže ani tady situace není jednoduchá, protože část vojáků základní služby, povolaných na místo, vyjadřovala extremistům sympatie. Ti budou údajně čelit disciplinárnímu řízení. Sama armáda ale bude vyšetřována kvůli otázce, proč trvalo 2 dny, než poslala na místo své lidi. Dalším paradoxem je ostrá kritika extremistů ze strany představitelů osadnického hnutí. Jde o představitele etablovaného osadnického hnutí, zatímco u Kusry se objevili příslušníci velmi specifického fenoménu. Jde pravděpodobně jen o stovky lidí, většinou velmi mladých, někdy z problémových rodin, kteří v útocích na Palestince, ale občas i armádu, našli životní poslání. Mají pocit, že plní posvátný úkol, vyšší než jejich vlastní životy, natož palestinské zájmy. Dříve se pohybovali na nejvýš ve dvojicích, sprejovali nenávistné vzkazy nebo zapalovali auta. V poslední době však útočí ve velkých skupinách, jsou stále násilnější a využívají toho, že ministr obrany vloni proti vůli armády zrušil možnost uvalit na podobné pachatele administrativní vazbu. Bylo to na nátlak ministra bezpečnosti Ben-Gvira. Jehož záměrem možná je vyvolat na západním břehu ještě před volbami nepokoje, které by ospravedlňovaly další opatření. Člověkem zodpovědným za tuto situaci je především premiér Netanyahu. Jenže ten si nechce znepřáteli Ben-Gvira, o kterého se opírá jeho koalice, o situaci u Kusry dlouho mlčel, v podstatě umožňuje nejen rozpad pořádku na západním břehu, ale vlastně asistuje rozkladu izraelského státu jako takového. Tentokrát tohle asi zaskočil otevřený nesouhlas americké strany. Mimo jiné proto, že Kusra je z velké části osídlena Palestinci s americkým občanstvím. Jinak tento incident není jediný a ani nejnnejvětší. Kde si vzadu je ještě jeden hráč, a to je palestinská autonomie. Tím spíše, že Kusra neleží v zóně C, ve výhradní správě Izraele, kde se podobné incidenty odehrávají, nýbrž zóně B, kterou Palestinci spravují společně s Izraelci. Potíž pro současnou palestinskou reprezentaci je mimo jiné v tom, že z celé věci vychází jako zcela bezzubá a to dále podkopává její postavení v tamní politice.
10: U mikrofonu byl kolega Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Bývalý prezident Miloš Zeman ve včera zveřejněném rozhovoru pro iDNES připustil, že ho stále láká opětovná kandidatura na post hlavy státu v příštích prezidentských volbách za 2 roky. Podle jeho slov o ní v koutku duše uvažuje, zároveň ale upozornil na svůj věk 82 let. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
15: Ve Spojených státech může být někdo prezidentem pouze 2 funkční období a je jedno, jestli v řadě nebo s pauzou, libovolně dlouhou, i když zatím šlo vždy jen o 4letou u Donalda Trumpa a Grovera Clevelanda před závěrem 19. století. Mimochodem, Trump dělal chvíli dojem, že přemýšlí o nějaké kličce ke 3. mandátu, ale teď je v tomto směru ticho. To naše ústava je podstatně benevolentnější. Hlavou českého státu nelze být 3x za sebou, za to s pauzami třeba 10x, tedy teoreticky. A přestávky by mohly být i kratinké, například po roce nástupce z nějakého důvodu rezignuje a dveře na Pražský hrad jsou opět všem českým občanům nad 40 let otevřené. Prezidentství by si tudíž mohli zopakovat jak Václav Klaus, tak Miloš Zeman, který, což poměrně zeširoka reflektovala ve čtvrtek takřka veškerá tuzemská média, si prý s takovou myšlenkou pohrává, jak aspoň sám v jednom rozhovoru prozradil, s okamžitým dodatkem, že si je ale vědom svého věku. To asi, aby nevypadal jako polopříčetný. Když by mu v době volby bylo 84, během druhého období postrácel mnoho ze své důvěryhodnosti a v jednu chvíli to navíc vypadalo, že kvůli dramaticky ohroženému zdraví mandát nedoslouží. A jistě si je vědom, že by v přímé volbě tentokrát skoro jistě neuspěl, zvlášť co by kandidující proti Petru Pavlovi. A přitom by musel jít do volby se vším všudy, s rozsáhlou kampaní a také nevynecháváním televizních duelů, jaké si mohl dovolit před lety. To vše by představovalo obrovskou zátěž fyzickou i psychickou. A je také málo pravděpodobné, že by v podstatě neperspektivní kandidát získal na kampaň potřebné finance. Ale Zeman ve skutečnosti kandidovat nechce, jen se teď směje pod fousy, že kvůli jeho plácnutí do vody, otázku na prezidentství si přece možná objednal, média v prázdninové okurkové sezóně překotně oslovují politology a ústavní experty. A Zeman samozřejmě také šťouchá do vládní koalice, která vidí stabilně pevné postavení Petra Pavla, proti němuž sice nyní silně brojí, ale žádným jeho nadějným soupeřem zatím nedisponuje. Cinkovými ústy říká, že by do voleb měl proti Pavlovi jít občanský a nikoli politický kandidát, k čemuž Babiš přikivuje, ale záhy zase z útrop ANO slyšíme, že největší vládní subjekt nemůže nemít svého nominanta. I třeba pocházejícího zvenčí a nikoli z politických kruhů. I Zeman si myslí, že hnutí má někoho vybrat, ale podle něj naopak jednoznačně personu s politickou praxí. A vhodný se mu, a to neříká poprvé, jeví ex-předseda sněmovny a místopředseda ANO Radek Vondráček, Zemanovýma očima člověk čestný, vzdělaný a lidský, který by to však měl proti Pavlovi víc než přetěžké. A každý si může po svém vykládat Zemanovu větu, je-li občanský kandidát podporovan miliardářem, je něco zhnilého ve státě dánském. Těžko říct, na koho, případně na koho všeho jí ex-prezident míří. A k jeho rozhovoru v duchu spíše kanadsko-žertíkovském lze ještě dodat, že čelný ústavní právník Jan Kysela chápe omezení na dva mandáty jako pojistku před tím, že, cituji, nějaká osoba s prezidentským úřadem příliš sroste a bude hrozit nebezpečí přílišné koncentrace moci. No, v USA jistě, tam je prezident zároveň premiérem a třímá v rukou sílu přímo velmocenskou, ale u nás je fakticky nejmocnějším předseda vlády a ten přece může stát v jejím čele vlastně nepřetržitě, byť mu to bude prezident do jisté míry komplikovat. Zásadní obrat pak ovšem stejně musí vykonat voliči.
16: Slyšeli jste komentář kolegy Ondřeje Konráda. Už za necelý měsíc se v Rusku budou konat parlamentní volby s předem daným vítězem. Předvolební situaci v Rusku komentuje Alexandra Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
17: Ve dnech 18. až 20. září letošního roku mají v Rusku proběhnout volby do dolní komory celostátního parlamentu, státní dumy. Před týdnem jsem v této rubrice popisoval čachry kolem strany Jabloko. Nejdříve jí bylo povoleno zúčastnit se voleb. Pak se ukázalo, že pozice této strany, která nepodporuje Ukrajinu ve válce s Ruskem, přesto však žádá ukončení válečných operací na obou stranách, tedy i ze strany Ruska, získala nečekaný ohlas mezi voliči. Následně, jak se uvádí v ruských zdrojích na přímý Putinův příkaz, nejvyšší soud Ruské federace straně Jabloko účast ve volbách zakázal. Takový případ se sice v politickém životě Ruska za rozvinutého putinismu stal poprvé, ale nepřekvapil. Rusko je dnes totalitním státem se vším všudy a od pozdního Sovětského svazu se zásadně liší pouze ve dvou bodech. Jednak tam stále funguje tržní ekonomika, když zároveň dochází k odebrání vlastnictví úřady podniku ve prospěch státu, který aktiva tu a tam předává stoupencům Vladimira Putina. Druhý rozdíl spočívá v charakteru zřízení. Pozdní Sovětský svaz na rozdíl od Stalinových dob nebyl personalistickým režimem. Rozhodovalo nejužší vedení, zvané politické byro UVKSSS, zkráceně Politbyro. Putin vrátil do Ruska diktaturu jednoho muže, stojícího na vrcholu mocenské pyramidy. Jedna z mála věcí, kterou lidé ve světě ví o současném Rusku, je, že tam je sice Putin na věčné časy, ale že tam byl i Navalny, který proti Putinovi bojoval a Putin ho za to usmrtil. To je pravda. Po Navalném zbyl, nyní už jen v emigraci, tým jeho spolupracovníků v čele z Navalného vdovou Julií, který zachovává původní název z Navalného dob, Fond boje proti korupci, zkráceně FBK. FBK nejdříve spolu s dalšími opozičními skupinami v exilu podpořil Jabloko, čehož se vedení této strany leklo a vydalo prohlášení, že s tím nechce mít nic společného. To ovšem nepomohlo. A ve volebních lístcích teď budou figurovat pouze strany, které podporují Putinův režim jako celek a konkrétně válku proti Ukrajině. Navalného dědici v této situaci bleskově vyzvali voliče v Rusku, aby volili válku a podpořili Putinův režim. Tato věta je samozřejmě mou interpretací, přímo toto neřekli. Jenže, když se podíváme na to, jaké prohlášení vydal FBK, uvidíme, že jsem nepřeháněl. Rusové, říká a opakuje Navalného vdova, mají k těmto zmanipulovaným volbám jít a volit kohokoliv, jen ne stranu Jednotné Rusko. Dovolím si to přirovnat k současné situaci v Česku. Na naší půdě by to vyznělo asi takto. Běžte k volbám, volte SPD, motoristy, komunisty, volte kohokoliv kromě demokratických stran, jen nesmíte hodit svůj hlas ANO. V konečném důsledku se tyto strany v Česku stejně přilepí k ANO a v Ruské federaci k Jednotnému Rusku. úřady budou moci bez falšování vykázat vyšší účast voličů a oznámit, že byla demokraticky zvolena stejná politická reprezentace jako předtím. Navalného dědici fakticky pomáhají Kremlu.
10: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. A z dnešních názorů a argumentů už zbývá jen pravidelná glosa. Jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
18: Nedávno jsme hráli v bratislavském klubu Randall. Druhý den vstávám brzy, protože mám autorské čtení v Pistoriho paláci. Jsem rozespalá a hotelový výtah mi málem ujede před nosem. Sympaťák se zlatým chrupem uvnitř výtahu, ale strčí nohu do dveří a blokne ho. Nastoupím a poděkuju. Bohužel ani jeden z nás nedokáže výtah čipovou kartou znovu rozjet. Stýpka se vyklube Angličan, dáváme si do řeči. On. Sorry, já napůl spím. Já zas na 3/4. On. Co, že už je 3/4? Já jsem skoro hluchej. Já. Co, že mám humor suchej? Blbě slyším, promiň. On. Já hraju na bubny, tak proto. Já na basu, takže. On. My jsme včera hráli v klubu Randall. Já. My taky. On. My od 8. Já. I my. On. My nahoře. Já. No, my dole. On. Cool. Já. V jaký hraješ kapele? On. Stereo MCs. To snad ne. Loni jsme se kvůli lístku na jejich koncert s kamarádkou málem poprali, ale nehnu ani brvou. Výtah se konečně rozjede, vcházíme do restaurace, kde už sedí zpěvák Rob Birch. Já se samozřejmě sedám jinam. Jsem trochu nesvá a tak si omylem místo snídaně přináším ke stolu koš s umělým ovocem určeným k výzdobě interiéru. Dělám, že leštím hrušku, když ke mně dvojice muzikantů zamíří. Rob. A ve který kapele hraješ ty? Já. The Plastic People of the Universe. Rob. Legrační název, neznám. Já. To si děláš srandu? Rob. Hráli jste někdy v Londýně? Já. Naposledy na pozvání Toma Stoparda. Rob. Taky neznám. Já. A co Alžbětu? Rob. Kterou? Já. Druhou. Rob. To je mi povědomí. Odkud jsi? Já. Z Prahy. Rob. Kecáš? My zítra hrajeme v Praze. Já. To je náhoda. Můžete teda napsat na guest list kamarádku? Loni na vás v Římněždicích samou radostí skočila ze 12 metrů cliff diving. Zaknikám dialektem faninky. Rob. Jasně, napíšem. Po 10 minutách vysvětlování diakritiky v českých příjmeních poděkuju. Rob. Tak čau, doufám, že nám zítra tvoje kámoška v Maďarsku předvede pořádný stage diving. Je Praha v Maďarsku, ne?
10: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
3: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
19: Česko se po 30 letech relativního klidu učí znovu přemýšlet o krizích. Jak jsme na ně připraveni, jak moc jsme ochotní se na ně připravit a kdo za to nese zodpovědnost? Stát, samosprávy nebo jsme to my, občané? A poučili jsme se z povodní nebo z pandemie covidu? Speciálním hostem je Dušan Uhlík, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení generálního ředitelství hasičů.
3: Poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Jaromír Marek, Lišky pod Big Benem. Část první. Síla tradice. Tradice platí v Anglii nade vše. Někdy se s ní setkáte v podobě starobylé hospůdky, jindy je to zvyk, který už dávno nemá žádný praktický účel. Tak třeba rok co rok ženou svobodní občané londýnské City stáda ovcí přes most London Bridge. Takzvaní svobodní občané jsou potomky lidí, kteří kdysi patřili k řemeslným a obchodnickým cechům. To ve své době přinášelo mnohé výhody a výsady. Jednou z nich bylo i to, že na rozdíl od ostatních obyvatel mohli svobodní občané londýnské City hnát zdarma ovce přes londýnský most. Díky výsadnímu postavení nemuseli, jako všichni ostatní smrtelníci, platit cla ani mýtné. Cechy už dnes neexistují, a když, tak se změnily v charitativní organizace. Právo hnát ovce zdarma přes London Bridge ale zůstalo. Moji předkové vyráběli hřebeny a knoflíky z rohoviny. Samozřejmě dnes už nic takového neděláme. Právo hnát ovce přes London Bridge ale drží naše rodina už od 13. století. Svěřoval se mi hrdě Colin. Co bylo dříve výsadou, vypadá dnes spíš jako přítěž. Tradice ovšem velí nepolevit. Když už jednou své tradiční právo máte, dá rozum, že ho budete využívat, ať to stojí, co to stojí. Samozřejmě, že nikdo z dnešních svobodných občanů už žádnou ovci nevlastní, k čemu by mu byla, a tak museli organizátoři nechat ovce do Londýna přivést, i s ovčákem a jeho psy. V chladném ránu panuje na mostě přes Temži obvyklý dopravní ruch. Polovina mostu je však dnes uzavřená a skupinka za skupinkou převádí stádečko ovcí přes řeku. Ovce se dnes pěkně projdou, svobodných občanů je tady přes 600. Cestující, kteří projíždějí kolem v červených patrových autobusech, nevěří svým očím. Kdo by taky čekal, že pod skleněnými mrakodrapy potká ženy ve společenských šatech a muže v historických kostýmech, kteří ženou stáda ovcí. Tradice je zkrátka něco, co dělá Angličana Angličanem. Zavazuje ho prolévat se denně litry čaje, přinejmenším k snídani, v 5 hodin odpoledne i kdykoliv jindy. Tradice určuje i politické preference. Pokud otec a děd volili lejbristy nebo naopak konzervativce, podle stejného mustru bude pravděpodobně volit i jejich syn či vnuk. Celá britská politika je založená na tradici. Země, jak známo, nemá psanou ústavu. Protože však má britská politika dlouhou tradici, téměř vše už tady bylo. Málo která situace je nová. Ústavu tedy může nahradit tradice, a ta je zapsána v díle zvaném Parliamentary Practice. Nepopisuje se v něm, jak mají poslanci v dané chvíli postupovat, ale jak se v podobné situaci zachovali jejich předchůdci. Zdá se to složité? Je to složité. Soubor příkladů a precedentů má už 25 vydání a každý si v něm najde to, co potřebuje. Byl březen roku 2019 a Spojené království se chystalo vystoupit z Evropské unie. Summit byl na spadnutí a poslanci ne a ne přijmout brexitovou smlouvu, která podmínky odchodu upravovala. Dvakrát už ji odmítli a tehdejší premiérka Theresa Mayová se rozhodla předložit ji i po třetí. Předseda dolní sněmovny John Bercow nesouhlasil a rozhodl se premiérce zatopit. Hlasovat o stejném zákoně po třetí v řadě už jí nepovolil. Odvolal se přitom na dávno zapomenuté parlamentní pravidlo dvakrát a dost. To bylo naposledy využito v roce 1604, tedy 16 roků před bitvou na Bílé hoře. Teď se hodilo k tomu, aby zasáhlo do hlasování o odchodu Spojeného království z Evropské unie. Tradice je zkrátka něco, co má v Británii váhu a nemusí se vždy jednat jen o ovce, k
kráčející za bílého dne po mostě v centru Londýna.

studený odchov. Britové jsou národ drsný, ošlehaný častým deštěm, větrem a dobrovolným pobytem ve vymrzlých místnostech. Nepřekvapí proto, když v lednu potkáte na ulici školačky s holými koleny a kabátem přes rameno, protože je jim prostě nesnesitelné horko. Na studený odchov jsou Britové připravováni od dětství.

kotle nového. Dokud vodní kámen nevytvoří ve vašem kotli krápníky, za které by se nemuseli stydět ani sloupsko-šošůvské jeskyně, nemáte šanci. Řečmi o nefunkčním topení se však člověk nezahřeje. Co teď? Naštěstí jsem brzy našel místo, kde se ohřát lze. Londýnské metro. Za 160 let provozu se v jeho podzemních prostorách nahromadilo tolik tepelné energie, že je to opravdu znát. Čím hlubší a starší linka je, tím vyšší teplota v ní panuje. Na linkách Bakerloo a Central stoupá v létě horko ke 32 stupňům a lidé jsou nabádáni, aby sebou měli stále zásobu vody. Léto roku 2017 teplé nebylo, ale i tak jsem si vždy jízdou do centra a zpět příjemně ohřál kosti. Až energetická krize vyvolaná ruskou invazí na Ukrajinu ukázala i nám Čechům, že teplo je drahé a vyplatí se jim šetřit. Do té doby jsme byli zvyklí svá obydlí spíše přetápět a jen prudký nárůst cen plynu a elektřiny nás donutil poněkud utáhnout kohoutky. To v Británii nikdy moc netopili. Tam se nikdy nikdo nepromenádoval v tílku a trenýrkách, aby od rozpáleného radiátoru pozoroval, jak venku sněží. Spíše než na kamna spoléhali Britové vždy na teplé oblečení. Vlněné kalhoty a sako, pod něj svetr. Vyrostl jsem na sídlišti 70. let, kdy se teplota v přetopené místnosti regulovala prostě otevřením okna. Divil jsem se, když jsem jako dítě vídal v televizi anglické gentlemany, jak sedí doma v oblečení, ve kterém jsme my venku sáňkovali. Vzpomeňte třeba na Sherlocka Holmese, který spolu se svým druhem, doktorem Watsonem, vysedával doma ve vlněné vestě a tweedovém saku. Proč asi? Nejen proto, že byl švihák, ale hlavně, aby nezmrzl. Protože nejsem ani soukromý detektiv, natož anglický lord, místo vlněného obleku jsem doma brzy nasadil podvlíkačky, tepláky, svetr a přes něj občas přetáhl i péřovou vestu. Ulice anglických měst a městeček působí mimořádně útulně. V domech se ale příliš netopí a teplý svetr je jistota. Zvyk je však železná košile a na vymrzlé místnosti se zvyká obtížně. A tak jsem topil. Výsledek však nebyl valný, zejména když venku foukal vítr a ten v Anglii vane v zimě skoro stále a pořádný. Jak souvisí vítr s teplem v bytě? Velmi silně. Pochopíte, když vám popíši typické britské okno. Odborně se mu říká okno výsuvné. Horní část okna je pevně zasklená a když chcete vyvětrat, spodní část okna vysunete po kolejničce nahoru. Připouštím, že kdysi dávno, když okna byla nová, mohla sloužit dobře a možná skutečně i těsnila. Ta doba je ale už dávno pryč. Dnes jsou okna různě pokroucená a zrasovaná a tak netěsní ani trochu. Mezi obě okenní části zpravidla vložíte celou dlaň a z oken proto táhne jako z lednice. S příchodem podzimu proto nezbylo, než po vzoru karafiátových broučků okna zazimovat. Vidím to jako dnes. Byl říjen roku 2019 a v dolní sněmovně se právě připravovali na příjezd panovnice, která měla přednést takzvanou královninu řeč, tedy něco jako programové prohlášení vlády. Pršelo a foukal studený vítr. Teploměr za oknem ukazoval 13 stupňů a k těm nezadržitelně mířila i teplota v mé pracovně. Seděl jsem u psacího stolu, sledoval přenos z parlamentu a cítil, jak mě ovívá studený vítr. Do bytu jsem se nastěhoval v létě a po vzoru jiného dočasného Londýňana Tomáše Garrigua Masaryka jsem si stůl postavil k oknu s pěknou vyhlídkou na město. Někde jsem četl, že Masaryk prý dbal na to, aby měl od pracovního stolu pěkný výhled. Dle zásady, když tam

Sedím celý den, ať alespoň oknem něco vidím. Co mohl Masaryk provozovat ve Vídni či v Praze, to se v Londýně ukázalo jako naprostá pošetilost. To nakonec zjistil i samotný zakladatel státu, když na začátku první světové války pobýval 20 měsíců v Londýně. Tam přednášel, psal a agitoval pro vznik Československa. Bydlel a pracoval vlastně nedaleko od mého bytu, v poklidné čtvrti Hampstead. I on si stěžoval na sichravé počasí a nevytopené chladné místnosti. Vzpomínal jsem na zmrzlého Masaryka, poslouchal projev královny a do obří škvíry v okně důkladně pěchoval smotek deníku The Times. Ten jsem pak přelepil silnou lepící páskou. Bylo jasné, že do jara se okno otevírat nebude. Když jsem dolepil a se zalíbením si prohlížel své dílo, mluvil právě v dolní sněmovně premiér Johnson o tom, že Británie je tou nejlepší zemí na světě. Proč si lidé doma nezatopí? Prostě nejsou zvyklí. Vždycky to bylo drahé a málo kdy to přineslo kýžený efekt. Krb, který zůstal z dávných dob v kdejakém anglickém bytě či domě, nikdy mnoho tepla nenadělal. Dnes se v nich navíc topit nesmí, tedy alespoň v Londýně a jiných velkých městech. Mýlil by se ten, kdo by čekal, že kýžené zvýšení komfortu přinesl vynález ústředního topení. Na to, aby prostor řádně vytopili, jsou radiátory v bytech zpravidla příliš malé. Je proto jednodušší spolehnout se na lokální ohříváček, který vám ovlaží alespoň nohy. Byť sociální příkopy, které vedou napříč britskou společností, jsou násobně hlubší, než si my Češi dokážeme vůbec představit, nejen pod zorným úhlem věčnosti, nýbrž i před radiátorem jsou si občané Spojeného království rovni. Když na Velikonoce roku 2018 přijala královna Alžběta II. Ve svém sídle na zámku Windsor estonskou prezidentku, na fotografiích královnina luxusního apartmá s drahými křesly, benátskými zrcadly a zlacenými štuky bylo možné zahlédnout i maličký infrazářič velikosti krabice od bot. Jako posel plastového světa plebejců se krčil uprostřed vší té pozlacené nádhery. Média hned spočítala, že nemohl stát víc než 30 liber, tedy ani ne tisícovku. Královně ale stačil. Noviny kvitovaly šetrný způsob, jak udržet panovníka v teple. Ano, proč vytápět haluzny po předcích, když stačí trochu tepla z několika rozpálených elektrických spirál? Někdy ale není nevytopené obydlí jen otázkou volby. Jsou lidé, kteří si luxus v podobě příjemně vyhřátého bytu prostě nemohou dovolit. Vzpomínáte si na scénku s mistrem Beanem, který po příchodu do svého vymrzlého bytu hledá po kapsách mince, aby je napěchoval do krabičky předplatného elektroměru? Jen potom mu začala fungovat elektřina, svítit světlo a topit radiátor. To, čemu jsme se jako veselé absurditě smáli v devadesátkách, je realita dodnes. 4 miliony lidí takto v Británii žijí i teď. Nejsou dost solventní na to, aby jim energetické společnosti povolily zálohové platby na elektřinu, případně jim to neumožní majitelé bytu. Je to pro ně mnohem jednodušší než každému nájemníkovi zřizovat účet u British Gas či jiné společnosti. Rozdíl oproti mistru Beanovi zde ale je. On házel do elektroměru drobné, dnes se přikládá platební karta. Pokrok přece jen kráčí nezadržitelně vpřed. Nemusím snad ani zmiňovat, že elektřina dodávaná takto po malých dávkách je dražší než elektřina placená inkasem. Chudí necht platí. Člověk začne chápat, že Britové jsou zkrátka zvyklí, ba nucení šetřit. Energetická krize, kterou přinesla válka Ruska proti Ukrajině, raketově zvedla ceny energií i u nás a Češi se začali uskrovňovat. A Britové?
Nepříjemná situace, která dostala označení krize životních nákladů, je utvrdila v tom, že topit prostě není vůbec třeba. Když skončila zima roku 2022, 13 milionů domácností uvedlo, že topení doma nezapnuli ani jednou. Ne vždycky za tímto rozhodnutím stála horkokrevnost. Často si to lidé prostě nemohli dovolit a zimu strávili doslova zastlaní v peřinách, případně je zahřívali jejich domácí mazlíčci. Otázky, kdy už spustit kotel, případně jakou nejnižší teplotu v bytě je možné ještě přežít, se staly tématem seriózních médií i sociálních sítí. Jistě, britská zima je jiná. Poprašek sněhu napadne jednou, dvakrát za sezónu. Způsobí dopravní kalamitu, která ochromí silnice, letiště i železnici a pak se rozpustí. Ani v lednu či v únoru nemrzne a v londýnských předzahrádkách běžně rostou palmy. Přesto ale zima je lezavá a sychravá. Do britského způsobu života ale jaksi nezapadá, jako by si ji obyvatelé britských ostrovů nechtěli připustit. Zima je na Brity prostě krátká. Nakonec i královně stačil na boj s ní laciný ohříváček. Komáři z londýnského metra. Londýnské metro je nejstarší podzemní dráhou na světě. První trasa byla uvedena do provozu už v roce 1863, tedy v době, kdy tím nejmodernějším pohonem byla pára. Jak to, že se tam ti lidé neudusili? Tato otázka mi vrtala hlavou vždy, když jsem před spaným metrem cestoval. Stačila návštěva muzea londýnské dopravy a odpověď byla na světě. Že k ventilaci a odvodu kouře sloužil systém komínů a větracích šachet, to bych si domyslel. To by však nestačilo a tak chytří britští inženýři vymysleli zajímavé technické řešení – kondenzační lokomotivu. V úsecích, kde trať vedla na povrchu, stroj vesele kouřil. Jakmile ale vjel do podzemí, začal kouř polikat a zhromažďovat jej ve svých útrobách. Neptejte se mě jak. Vím jen, že kouř i pára byly přes kondenzátor svedeny do nádrže s vodou. Prý to docela fungovalo. Nic ale není dokonalé. Traduje se, že když se během své dovolené svezl poprvé podzemní dráhou jistý koloniální úředník, který sloužil v africkém Súdánu, pronesl legendární větu: metro páchne jako dech krokodýla. Neměl jsem šanci dech krokodýla okusit, ale vzhledem k jeho dietě i nevalné četnosti návštěv stomatologa to asi nebude nic moc. Díky svému stáří a nesmírné délce všech chodeb ukrývá podzemí londýnského metra mnohá tajemství a to nemám na mysli duše dělníků, kteří zahynuli při stavbě, nebo rozzuřenou duši egyptské princezny jménem Amen-Ra, která se měla do londýnského podzemí uchýlit poté, co její mumii potupně vystavili v britském muzeu. Tajemství, o kterém chci mluvit, je ryze vědeckého rázu. K jeho odhalení přispěli vědci z londýnské univerzity královny Marie. Jejich zjištění si však nijak nezadá s povídačkami o nahněvané egyptské duši. Vědci totiž zjistili, že v tunelech metra se vyvinul nový poddruh komára. Konkrétně jde o komára pisklavého, latinsky Culex pipiens, který žije v hejnech v podzemním labyrintu. Na tom by ještě nebylo nic zvláštního. Odborníky však překvapili komáří stravovací návyky. I když těm, kteří změnu komářího apetitu testovali doslova na vlastní kůži, to nejspíš nijak příjemné nebylo. Během druhé světové války hledali Londýňané úkryt před německými bombami v prostorách metra. Tam na ně čekali nepříjemní společníci – komáři. Lidé si stěžovali, že je bodají celá mračna dotěrného hmyzu. To
To bylo překvapivé, protože druh komára, který žije v podzemí, by si savců, a tedy i lidí, neměl vůbec všímat. Obvykle má totiž zájem jen o ptáky, vysvětloval mi profesor Richard Nichols. Komáří dospělci se od svých pozemských druhů liší dokonce i geneticky. Provedli jsme jednoduché testy a porovnali komáry z metra s komáry stejného druhu žijícího na povrchu. Zjistili jsme, že jsou mezi nimi genetické odchylky, šokoval mě profesor Nichols ve své pracovně v londýnském Twickenhamu. Z jeho objevu by se jistě radoval i Charles Darwin. Potvrzuje totiž jeho teorii evoluce. Darwin přitom předpokládal, že vývoj potrvá věky. Jak ale ukazuje příklad komárů z londýnského metra, někdy může stačit 160 let. Ba co víc, vědci objevili něco, co nepředpokládali ani v nejdivočejších snech. Genetické odchylky mezi komáry, žijícími na jednotlivých trasách metra. Komáři na lince Piccadilly se nepatrně liší od těch, kteří žijí v podzemí linky Bakerloo. Kdyby vás někdy v londýnském metru bodal komár, nezabíjejte ho. Představuje vzácný důkaz toho, že evoluce stále pokračuje. Odehrává se nejen v rušných chodbách a vestibulech, ale i v opuštěných prostorách. Těch má londýnské metro s ohledem na svoje stáří celou řadu. Během své historie prošlo mnoha proměnami, které za sebou zanechaly řadu opuštěných a dávno nevyužívaných chodeb a celých podzemních stanic. Tyto tajemné prostory se často nacházejí i tam, kde by je leckdo ani nečekal. Třeba na tak rušném místě jako náměstí Piccadilly Circus, respektive pod ním. Na konci jednoho z nástupišť je nenápadná mříž. Když ji můj průvodce odemkl, ocitli jsme se ve zcela jiném světě. Stěny chodby pokryté vrstvou prachu a skoro stoleté špíny. Je zjevné, že tuto část metra nikdo pravidelně nevyužívá. Chodba vede k místu, kde bývaly výtahy. Jak ale pasažérů přibývalo, přestali svojí kapacitou stačit a tak byly nahrazeny eskalátory. Stanice Piccadilly Circus proto musela být z gruntu přestavěna a po stavebních změnách zůstala řada nevyužívaných podzemních prostor. Sidy Hollowayová z londýnského dopravního muzea, která mě podzemím provázela, jim říká zapomenuté kapsy historie. Stovky metrů nevyužitých chodeb sloužily jako skladiště a usazoval se v nich prach. Pak ale přišla druhá světová válka a podzemní prostory získaly rázem nové využití. 20 metrů podzemí se zde lidé skrývali před leteckými útoky. V metru hledali úkryt nejen obyčejní Londýňané. Sídlil tady i štáb ministerského předsedy Winstona Churchilla a byly zde ukryty i umělecké sbírky, obrazy a sochy z londýnských galerií. Úkryt opustili až v zimě roku 1946. Netrvalo však dlouho a podzemní prostory získaly znovu využití. V době studené války sloužily opět jako kryty. Dnes do opuštěných chodeb už jen občas nahlédnou zvídaví návštěvníci, kterým nevadí tma, hluk a trocha špíny. A také komáři. Ze své knihy Lišky pod Big Benem četl Jaromír Marek. Dramaturgie a režie Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Lidé i politici si připomněli vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa před 58 lety. Rusko zaútočilo na obchodní centrum v ukrajinském Krivém Rihu. Nejméně 15 lidí zemřelo a zraněných je přes 130. České volejbalistky na úvod mistrovství Evropy zvítězily nad Řeckem a dnes bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě do 26. Je sobota 22. srpna. Začínají hlavní zprávy s Adélou Burešovou.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Česko si připomnělo 58 let od vpádu vojsk zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tím pražské jaro, pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
2: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
3: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
2: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
2: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Okupaci Československa v roce 1968 připomněl taky festival Nevermore 68 v areálu Pražského výstaviště. Lidé si včera přišli prohlédnout archivní materiály, poslechnout debaty historiků nebo koncert písničkáře Jaroslava Hudky.
5: Mě to zajímá. Po tom 68. vlastně ten odpor tomu režimu, co tady byl.
6: Říká jeden z návštěvníků festivalu, pan Vladimír z Prahy, který události srpna 1968 sám zažil.
5: Bylo mi 15. Blbnul jsem pod koněm, no. Když přijeli.
6: Připomenout si dobu okupace přišli na pražské výstaviště i 20-letí kamarádi Amálie a Tobiáš.
7: Rozhodně to pro nás důležité je.
8: Je to jako zajímavý přesně si to prohlídnout, připomenout si, abychom neopakovali to, co už se udělalo.
6: Pátý ročník festivalu Nevermore 68 zakončilo promítání prvního amerického snímku Miloše Formana Taking Off. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Českem od odpoledne prochází bouřky a silný vítr. Meteorologové kvůli nim vydali výstrahu. Ta platí v celé zemi, kromě Karlovarského kraje, až do rána. Déšť postupuje republikou směrem na severovýchod. Hasiči už zasahovali u více než 370 případů. Podle jejich mluvčího Václava Pilného měli nejvíc práce hasiči ve Středočeském kraji, v Praze a v jižních Čechách.
9: V souvislosti s bouřkovou vlnou, která přechází přes Českou republiku, řešili hasiči zvýšený počet technických pomocí. Jednalo se zejména o čerpání vody ze zatopených sklepů nebo odstranění spadlých stromů.
1: Na Lužické Nise na Liberecku platí nejnižší první stupeň povodňové pohotovosti. Výstraha před povodněmi vyhlásili meteorologové vedle Liberecka i pro Prahu. Aktuálně nejvíc prší v severní polovině země. Letošní sklizeň obilí a řepky je nejhorší za 15 let. Na výstavě Zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. Nižší výnosy souvisí se suchem, jarními mrazy a krupobytím.
10: Zemědělci sklidili o 16% základních obilovin méně. U řepky byl výnos dokonce o 18% nižší. Objemy jsou malé, ale kvalita je relativně dobrá.
11: Shrnuje výsledek letošní žní předseda komoditní rady pro obiloviny a olejniny při agrární komoře Martin Wolf. I když kvalita obilí je nadprůměrná, propad v tržbách bude podle prezidenta agrární komory Jana Doležela velký.
12: Výpadek tržeb u základních obilovin agrární komora odhaduje na téměř 6 miliard korun a u řepky na dalších 3,5 miliardy korun.
11: Důvodem nižších výnosů je ale taky menší výměra ploch, na kterých se obilí a řepka pěstuje. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
1: Ruský dronový útok na nákupní centrum v Krivém jihu na jihovýchodě Ukrajiny má nejméně 15 obětí. Zraněných je přes 130 lidí, včetně dětí. Někteří jsou ve vážném stavu.
13: Ze strany Rusů je to zvěrstvo. Jsou to stvůry. Určitě zareagujeme.
14: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k ruskému dronovému útoku na nákupní centrum v Krivém Rihu. Sám z tohoto města v Dněpropetrovské oblasti pochází. Rusko zautočilo na nákupní komplex dvěma drony v přibližně půlhodinovém rozestupu. Na místě vypukl požár, který se rychle rozšířil po velké části objektu. Na místo zamířily i záchranářské a hasičské posily ze Záporožské a Krivohradské oblasti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoků na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo celkem 7 pracovníků organizace World Central Kitchen, včetně polského dobrovolníka Damiana Sobola.
15: Polsko vyjádřilo zklamání nad tím, že Izrael nebude incident dál vyšetřovat a viníky trestně stíhat. Izraelská armáda pouze identifikovala dva zodpovědné vojáky, které následně propustila. Polsko zároveň informovalo, že případ bude dál vyšetřovat okresní prokuratura v Přemyšli. Znepokojení nad izraelským rozhodnutím vyjádřila taky australská ministryně zahraničí Penny Wongová. Mezi oběťmi z humanitárního konvoje byla totiž vedle Poláka, Britů nebo Palestinců, tak jedna Australanka. Izrael o průběhu vyšetřování údajných zločinů spáchaných v pásmu Gazy informoval ve středu. Ze 150 nahlášených případů se bude dál věnovat jenom 5. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Lidé, kteří si koupili vstupenky na hudební festival Hip-Hop Camp, stále neví, jak dostanou zpátky své peníze. Pořadatelé akci na poslední chvíli zrušili. Do areálu Kosmo v Hradčce na severním Plzeňsku přesto včera přicestovali z celé Evropy stovky fanoušků.
16: Dave přijel z Rakouska, cesta trvala 7 hodin. Vnímal jako problém, že pořadatelé čas dopředu neoznámili, že festival nebude. Je tady rozestavěné pódium. Z České Lípy dorazil David.
17: Ten areál není rozhodně připravený na to, aby se tady něco konalo.
16: Kolik vlastně vás to stálo?
17: 2500 vstupenka, 1500 kempovný a nějakých 900 parkovný.
16: Z Mostu přijel Martin.
18: Obrovský zklamání.
16: Mluvčí festivalu Nikol Poselová už není mluvčí.
19: Již s nimi nespolupracuju. Nemám proto k dispozici obecné informace.
16: Hlavní pořadatel festivalu Radek Maliník opakovaně nebral telefon. Z Hadačky Lukáš Milota, Radiožurnál.
1: V Praze dnes budou naposledy pro návštěvníky otevřené vnitřní prostory Karlínské invalidovny. Příští týden začnou barokní budovu z 18. století opravovat dělníci. Rekonstrukce vyjde na více než 2 miliardy korun. Historii stavby popisuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
20: Barokní stavba se začala stavět v roce 1732 pro invalidní a vysloužilé vojáky a projektovaná byla podle pařížské invalidovny. Monumentální areál navrhl přední architekt Kilian Ignác Dietzenhofer. K ubytování válečných vysloužilců sloužila invalidovna do roku 1935.
1: Obnovený areál s dvěma novými přístavbami by se měl pro veřejnost otevřít na přelomu roku 2029 a 2030. České volejbalistky vstoupily do domácího mistrovství Evropy v Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Nejproduktivnější hráčkou domácího týmu byla z 23 body Monika Brancuská. Ta se po utkání vrátila k prohranému druhému setu.
21: Já si myslím, že jsme si všichni oddychli možná už moc brzo, protože jsem čekala, že bude rozklepaný spíš první set než druhý. Ten druhý nás začali čapat, začali víc tlačit na servisu, takže teď je nálada rozhodně dobrá. Ve druhém setu to tak úplně nebylo, ale jsem ráda, že se nám to odpovedlo otočit.
1: Dnes čeká české volejbalistky druhý zápas. Od 19 hodin se utkají s Rakouskem. Sára Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Po více než 2,5 hodinách vyřadila Američanku Geesovou po setech 3-6, 6-4 a 7-6.
22: Neprůjezdná D1 na Benešovsku a také silnice na Táborsku a Přerovsku. Dálnice D1 mezi exity 21 a 34 bude do rána neprůjezdná obousměrně na Brno i Prahu kvůli zátěžovým zkouškám na Šmejkalce. Auta do 12 tun by měla objíždět přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Trasa je ucpaná, volnější je silnice přes Chocerady a Ondřejov, kromě úseku Ostředek od Slivy. Vozidla na nad 12 tun mají jezdit po trase Votice Tábor Pelhřimov Humpolec. Bude potřeba jet jinudy. Podle policie je silnice 19 z Tábora do Pelhřimova za Chýnovem u mostu po nehodě neprůjezdná. A dopravu mohou komplikovat i následky bouřek. Silnice 47 na výjezdu z Bělotina do Oder neprůjezdná, spadl tam strom. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Jak letošní úrodu poškodilo extrémní sucho? Co zemědělci proti suchu dělají? Jak a v čí prospěch ovlivňují agrární politiku lobbystické organizace? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je významný zemědělský lobbysta a prezident agrární komory Jan Doležal. Dobrý den.
18: Dobrý den.
3: Setkáváme se na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích. Je sklizeno. Jak jste spokojeni s výsledky žní?
18: Tak vzhledem k tomu srovnání s minulým rokem asi spokojení být nemůžeme. V podstatě podle statistiky, které máme k dispozici, to v současné době vypadá tak, že u obilovin budeme mít zhruba o 15% nižší výnosy, u řepky dokonce téměř o 20%. Celkově je to asi řekněme 1,2 miliony tun obilovin, asi 250 tisíc tun řepky. Pokud to potom řekněme, vynásobíme průměrnou cenu, tak se dostáváme na meziroční ztrátu někde na úrovni 8 až 9 miliard korun.
3: Tak časné dožínky, má to vůbec obdobu?
18: V posledních letech musím říct, že to není až tak výjimečné. Je to i způsobeno tím, že nám přes léto často neprší. To znamená, že žně probíhají rychle, probíhají bez větších komplikací, i když jsme si na některých místech museli dávat pozor na to, aby nevznikaly požáry na polích, protože skutečně to vedro bylo extrémní, na polích někdy bylo přes 50 stupňů. Ale celkově se dá říci, že zemědělci zvládli týžňované práce velmi rychle a za to je potřeba jim poděkovat.
3: Jak jste dnes oznámili, zatímco kvalita sklizeného obilí je nadprůměrná a vhodná pro potravinářské využití, výnosy výrazně zaostaly. Je to přirozený výsledek horkého sucha?
18: Ono to není, řekněme, jenom to horké počasí, nebo respektive to, co třeba zažíváme akutně teď v těch posledních týdnech a měsících, ale je to, řekněme, výsledek několika faktorů. Jedním, asi ten nejdůležitější zejména u ozimu, tak je prakticky jaro, kde nám nepršelo v měsících březen a duben. Měli jsme téměř nulové srážky, myslím, že nejmenší srážky někdy od 60. let, kdy se toto měření provádí. V některých místech přišly na začátku dubna ještě jarní mrazy, které poškodily nejen ovocné stromy, ale právě i obiloviny a olejniny. A teď vlastně řekněme na konci vegetační sezóny těsně před sklizní přišlo extrémně teplé počasí. To jsou ty vlny veder, které vytvářejí, my tomu říkáme, abiotický stres a v podstatě ta rostlina vlastně přestane se vyvíjet, přestane naplňovat zrno a to má pak vliv na ty nižší výnosy.
3: Někteří zemědělci ani nezaseli, protože si spočítali, že se jim to nevyplatí. Pak se ale nemůžeme divit nižší sklizně, ne?
18: Tak ta otázka, řekněme, nezasetí se spíš týká letošního roku a řepky, protože řepka je dlouhodobě nerentabilní, neustále nám rostou náklady, zejména na ochranu rostlin. Jsme dneska v situaci, kdy Evropa zakazuje mnohé přípravky na ochranu rostlin a já to někdy trošku řeknu, zjednodušuji a zlehčuji a říkám, že se v podstatě dostáváme na úroveň ekologického zemědělství i v konvenci, v tom běžném zemědělství. Na druhou stranu, ale potom je zvláštní, že Evropa je vlastně dneska jak v řepce, tak obecně řekněme v olejninách nesoběstačná, dováží je z území mimo Evropskou unii a tam už nikdo žádné přípravky na ochranu rostlin neřeší. Takže tady je to otázka hlavně rentability. Já se obávám, že vzhledem k tomu, jak vypadá ta situace i obilovin, tak a tam nás čeká, řekněme to setí někdy v říjnu, tedy zhruba řekněme za 6 týdnů, tak tam si troufám tvrdit, že uvidíme také pokles ploch.
3: Na dnešní tiskovce jste oznámili, že kvalita zrna je nadprůměrná, přitom ale v průběhu sklizně přicházely zprávy třeba právě odtud z jižních Čech, že kvůli povětrnostním podmínkám má například slavnický ječmen více dusičnanů, což by mohl být problém. Jak to tedy je?
18: Tak ono, u toho, řekněme, slovinského ječmene je to trošku specifické, protože opravdu v okamžiku, kdy těch dusíkatých látek je vzhrnu více, tak sladovny, respektive pivovary o takový sladovnický ječmen nestojí. To je trošku jiná záležitost, než třeba v případě potravinářské pšenice, tam se sledují jiné parametry. Je potřeba říci, že tenhle ten efekt určitě mělo právě to extrémně teplé počasí a je potřeba říci, že můžeme pomyslně rozdělit, řekněme, území České republiky na jižní severní část. My říkáme, že to rozděluje dálnice D1, kdy letos pod D1 extrémní sucho, ať už to jsou jižní Čechy nebo jižní Morava. A dá se říct, že na D1 záleželo samozřejmě, jak to bylo daleko, ale řekněme, čím severněji, tak tím to sucho samozřejmě bylo, ale řekněme, že nebylo až tak extrémní.
3: Zisk v zemědělském sektoru v Česku za loňský rok podle odhadu Zemědělského svazu vzrostl na skoro 11 miliard korun. Je na co si stěžovat?
18: Tak to se bavíme o roce 2025. Já jsem to říkal tady na zahájení agrosalonu Země živitelka, že letos jenom výpadek v tržbách by mohl představovat nějakých 20 miliard korun. Zmínil jsem tady ty obiloviny oleniny zhruba 8-9 miliard. K tomu můžeme přepočíst dalších 9 miliard na respektive jako výpadek tržeb v komoditě mléko. Obávám se, že dobře nedopadne ani sklizeň cukrové řepy, kukuřice na zrno, brambor, zkrátka těch podzimních plodin, které se budou sklízet v následujících týdnech. Takže opravdu s touhletou negativní predikcí můžeme bohužel počítat. Do toho nám vstupují vyšší náklady, respektive vstupy, jako jsou pohonné hmoty, hnojiva. Bohužel tak politická situace ve světě doslova vystřelila. Vychází nám to zhruba 8 až 10 korun na litru meziroční rozdíl, kolik zemědělci zaplatili za naftu a to samozřejmě na těch nákladech je vidět.
3: Agrární ekonom Tomáš Majer z České zemědělské univerzity řekl před týdnem ve 20 minutách, že ceny pšenice stoupají a že obilnáři později vydělají víc, když tedy s prodejem počkají. Neděláte tady ty výpočty předčasně?
18: Tak je otázka, jestli nebudou třeba i v souvislosti, řekněme, s tou situací, která je v krmivové základně, nebudou nuceni zemědělci prodávat obiloviny tak, aby měli finanční prostředky na nákup sena. A dokonce slyším o tom, že se nakupuje seno někde ze severního Polska nebo dejme tomu někde z jihovýchodního Německa. To znamená, všude po Evropě se dneska schání seno a platí se opravdu skoro zlatem. Jestli jsme běžně byli na nějakých 700 korunách za balík sena, tak dneska už 3000 nejsou žádná výjimka, takže zemědělci zkrátka potřebují teď disponibilní peníze. Takže budou pravděpodobně prodávat. Já si troufnu tvrdit, že ten nárůst ceny je možná u obiloven krátkodobý, protože vždycky je trošku navázán na ceny fosilních paliv, ať je to nafta, nebo to je zemní plyn, které teďka vlastně v souvislosti, vždycky to slyšíme, každé dva týdny už se uzavře mírová dohoda, neuzavře se mírová dohoda, tak zase řekněme ty fosilní paliva vylétnou. Navíc jsou tady zprávy o tom, že v Evropě by třeba nemusel být dostatek zemního plynu, takže na to trochu mohou komodity reagovat. Na druhou stranu je tam i jedním z těch faktorů skutečnost, že Rusko a Ukrajina mají problém vyvážet svoji produkci přes Černé moře. Obě tyto země významní producenti. Tím se ten globální trh, řekněme, teď trošičku zabrzdil, ale zároveň tady máme třeba od Ukrajiny velký tlak na to, aby se obnovily takzvané koridory solidarity, které měly původně sloužit k tomu, že vlastně ukrajinská zemědělská produkce přes území Evropy vyveze do třetího světa, ale ta zkušenost 3 roky zpátky spíš hovoří o tom, že nakonec zvítězil trh a že tady to levné obilí zůstalo a tlačilo ty ceny dolů.
3: Proč je aktuální výkupní cena mléka, alespoň podle vašeho tvrzení, 2 koruny pod nákladovou cenou?
18: Tak náklady, řekněme, které byly naposledy vypočítány někdy v roce 2024, tak hovořil o 11 korunách za litr. Já si troufnu tvrdit, že rok 25-26 byl spíše rokem inflačním, co se týká zemědělství. Letošní rok určitě si myslím, že bez diskuze. Pokud dneska výkupní cena mléka je 9,50 a zatím nenachází dno, tak si skutečně troufám tvrdit, že jsme 2 koruny pod výrobními náklady, to znamená na každém litru mléka, které se tady v České republice nadojí, tak ztrácíme právě ty 2 koruny.
3: Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích si ve 20 minutách Radiožurnálu povídáme s Janem Doleželem, prezidentem Agrární komory. Předloni jste se stal viceprezidentem lobistické organizace Kopa Kožeka, sídlící v Bruselu. Kolik času věnujete této funkci?
18: Tak samozřejmě záleží, o jakém období se bavíme. Teď nás čeká na podzim finalizace vyjednávání jednak takzvaného víceletého finančního rámce, tedy rozpočtu Evropské unie roky 28 až 34 a čeká nás se finalizace pravidel společné zemědělské politiky na stejné období, takže si troufnu tvrdit, že teď na podzim toho bude více. Na druhou stranu ten mandát mi v říjnu končí, takže uvidíme, když samozřejmě budu pravděpodobně usilovat o znovu zvolení, což samozřejmě bude vyžadovat, řekněme, ještě vyšší přítomnost právě v Bruselu. Nicméně já to vnímám tak, že tam nebojuji jenom za české zemědělství, ale obecně bojujeme za zemědělce celé Evropské unii, kteří jsou teď pod obrovským tlakem, jak jsem tady zmínil, vyšší náklady, nízké výkupní ceny, vysoká míra regulací a další věci.
3: Britský deník Guardian minulý měsíc zveřejnil výsledky svého investigativního šetření založeného na interních materiálech z jednání Kuba Kožeka a z nich vyplývá, že tato organizace má unikátní přístup k rozhodujícím činitelům Evropské unie a že je dokáže ovlivnit. Povězte, jak Kuba Kožeka pracuje, jakým způsobem a jakými prostředky přesvědčujete členy Evropské komise, Evropského parlamentu a podobně, aby vyhověli vašim požadavkům nebo zájmu.
18: Tady je potřeba říct, že u nás to slovo lobista je možná trošku pejorativní, protože jsme tady měli, řekněme, i určité politické skandály s různými lobbysty, kteří neměli úplně asi čisté svědomí, ale přece jenom to slovo pochází, řekněme, z toho lobby, tedy že se potkává to někde v salonku. Na druhou stranu dneska už to rozhodně o žádných saloncích není. Dneska máme registry transparentnosti a když chci navštívit kteréhokoliv europoslance, tak ovšem se musí vést záznam a samozřejmě velmi transparentně si potom může kdokoliv v rámci Evropské unie, ale samozřejmě mimo ní dohledat to, o čem jsme se bavili a co bylo, řekněme, nějakým výsledkem toho jednání. Takže asi takhle probíhají ta jednání tedy transparentně. Na druhou stranu Kopa Kožeka je vlastně nejstarší, nejvýznamnější lobbystická organizace zastupující zemědělce v Bruselu a to jí dává určitou váhu. My někdy říkáme, že možná zase na druhou stranu je relativně rigidní, protože se všech 27 členských států, a ještě potřeba říct, že v každém tom členském státu je vícero organizací, tak se musí na něčem domluvit. Ale potom já vždycky říkám, že ten kompromis je vlastně o to cennější, protože se k němu těžko dopracováme, ale je to kompromis všech.
3: No, myslím, že všichni pamatujeme evropské farmáře protestující se zemědělskou technikou v Bruselu nebo ve Štrasburku. Ty protesty organizuje Kopa Kožeka?
18: Je to, řekněme, určitě způsobem smíšené. My jsme, já když si vzpomenu třeba na ten minulý protest, který byl vlastně na konci prosince, nebo tuším 18. prosince 2025, kde jsme primárně protestovali proti dohodě EU-Mercosur a dá se říct, že vlastně den předtím nebo podvečer předtím se v podstatě ta demonstrace zvrhla, nevím, jak bych to nazval slušně, ale řekněme, že se někteří tak trošku posilnili alkoholem a nebyli to úplně farmáři, ale byli to lidé prostě, kteří se chtěli poprat těžko oděnci. Vy když začnete někde v podstatě deklarovat, že se chystáte do ulic, tak to bohužel někdy vlastně tyhle ty typy přiláká. A jak říkám, my sice organizujeme pokojné demonstrace, ale možná, že třeba posluchači se mohli v médiích setkat i s těmi neúplně pokojnými.
3: Kopa Kožeka sice sama o sobě tvrdí, že reprezentuje všechny evropské zemědělce, ale mnoho evropských politiků a expertů má jiný názor. Například rakouský europoslanec za zelené a farmář Thomas Weitz říká, že se skoro po každé stavíte výlučně za zájmy velkých evropských agropodniků. Koho tedy Kopa Kožeka zastupuje?
18: Opět zopakuje 27 členských států různé organizace. Samozřejmě, pokud se bavíme třeba o tom, jestli Kopa Kožeka primárně zastupuje ekologické zemědělce, ano, samozřejmě na ně myslíme, ale pokud se budeme bavit o tom, jestli příští rozpočet má jít z 90% na ekologické zemědělství, tak samozřejmě výsledkem toho demokratického procesu bude to, že se většina těch konvenčních shodne na tom, že určitě ano, podpora ekologického zemědělství je důležitá, ale nemůže to být to jediné, na co půjdou v tom příštím období peníze.
3: No dobře, ale třeba ten názor, který jsem teď citoval, tak má i Česká asociace soukromých zemědělců, protože jako vaši kritici z organizace před lety odešli.
18: To mě absolutně nepřekvapuje. Já si myslím, že kdybychom se bavili, jestli tenhle ten mikrofon stojí na řekněme, černé základně, tak oni by řekli, že stojí na bílé základně. To je, řekněme, jejich dlouhodobý postoj vůči agrární komoře. Navíc mají, řekněme, blízko k určitým politickým stranám. My se snažíme být apolitičtí a nevyhraňujeme se vůči vládě, ať je taková, nebo taková, se vyhraňujeme vůči jim krokům konkrétním, ale nikoli vůči vládě, což asociace platí.
3: Podle britských reportérů Kopa Kožeka v nedávné minulosti systematicky lobovala proti zásadním reformám evropského zemědělství, například proti omezení zdraví škodlivých pesticidů nebo glyfosátu. Podíleli jste se na tom úsilí?
18: Tak ono to je určité zjednodušení. My se bavíme obecně, tady byl takzvaný SUR, tedy řekněme směrnice o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin, který vycházel z Evropské zelené dohody, tedy Green Dealu, a musíme si na rovinu říci, že byl velmi ambiciózní tento nápad, nebo řekněme tahle ta iniciativa s tím, že by postupně došlo až k 50% redukci přípravků, jednak řekněme celého portfolia, ale i toho používání. No a zase já nemám absolutní problém s tím, že bychom se mohli o něčem podobném bavit, ale pak by Evropa na druhé straně neměla uzavírat obchodní dohody s těmi, řekněme, části světa nebo obchodními sdruženími, jako je třeba Mercosur, kde se používá těch přípravků daleko více, a to je potřeba říci, ty, které jsou už dávno v Evropě zakázané. Takže my v podstatě, a to je vždycky náš, řekněme, hlavní cíl, my v podstatě chceme rovné hřiště, rovné podmínky, tak abychom dokázali být konkurenceschopní vůči těmto, my říkáme, až téměř neférovým dovozům, protože tam samozřejmě náklady jsou úplně někde jinde než u nás.
3: Britský Guardian taky cituje interní materiál, podle kterého vedení Kopa Kožeka už v roce 2021 připouštěla, že evropští drůbežáři by se mohli s finanční pomocí vlastně hned vzdát klecových chovů drůbeže, ale že organizace místo toho prolobuje jejich pomalý útlum v průběhu 15 let. Jak víme tady z Česka, od klecových chovů se opravdu upouští jen zvolna a postupně. Není to vlastně důkaz, že se jasně stavíte za zájmy těch velkých drůbežích farem?
18: Tak tady asi řeknu, se budu lišit od oficiální pozice Kopa Kožeka, a to z toho důvodu, že v České republice tenhle ten zákon, nebo respektive to je zákon na ochranu zvířat proti týrání a zákaz klecových chovů, platí už několik let, respektive tady byl schválen s platností účinností od 1.1.2027, takže za několik měsíců. A dá se říct, že už velká část našich drůbežářů vlastně přešla právě na ty alternativy.
3: Ale mohlo to být ještě výrazně dříve, ne?
18: Nevím o tom, že by tady byla nějaká iniciativa, která by to v podstatě na stůl pokládala dříve. Myslím, že tohle to bylo vyjednávání někdy v roce 2018-2019, určitě před covidem. Takže to už máme v podstatě 8 let. My jsme naopak navrhovali, aby tady opravdu zase bylo to rovné hřiště. Pokud to máme my, tak by bylo vhodné, aby to měla celá Evropa, protože já si myslím, že teď budeme svědky toho, když samozřejmě bychom se asi museli zvat supermarketů, ale supermarkety teď přicházejí s tím, že vidíme to třeba u mléka za 5,90, u másla za 20 korun, že vlastně chtějí nalákat toho spotřebitele na co nejnižší cenu potravin, která je mnohdy možná úplně, řekněme, mimo realitu, mimo reálné náklady. No a můžeme se dočkat toho, že budou dovážet třeba klecová vejce ze zemí, kde budou stále povolená, nebo respektive bude stále povolen chov slepic v klecích.
3: Prezident Agrární komory Jan Doležal je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pro udržení zemědělství je podle vás důležité vnímat sektor jako strategický. Co tím naznačujete? Můžete to rozvést?
18: Tak já si myslím, že je potřeba vždycky zachovat nějakou míru vlastní soběstačnosti. My tady vidíme na mnoha sektorech, konec konců třeba ovocnářství, takovým, řekněme, možná, nechci říct obětním bránkem, ale takovým typickým příkladem toho, jak to tady může dopadnout, pokud si nevyhodnotíme sektor jako strategický, pokud nejde strategická podpora právě, řekněme, pěstitelům takzvaných, my tomu říkáme, citlivých komodit, to znamená tam, kde jsou vysoké náklady, kde je vysoká míra rizika. Konec konců letos tady máme zase jarní mrazy, objevily se tady v podstatě 6x za poslední 7 let, takže to je obrovsky náročná komodita a nám vlastně dneska i ty sady, dá se říct, mizí, a to je, říkám, jenom jeden z příkladů, ale podobné je to třeba u vepřového masa, máme 40% soběstačnost, protože zkrátka to někdo ve Španělsku dokázal dělat i na ruském obilí nebo ukrajinském obilí levněji s obrovskými investicemi a podporou státu, což třeba tady chybělo, a proto jsme vlastně v té produkci v posledních letech spíše šli směrem dolů.
3: Společně s Asociací lesnických dřevozpracujících podniků prosazujete zajištění dlouhodobé dostupnosti dřeva při odpovědném hospodaření v lesích. Proč tohle to považujete za důležité?
18: Tak je potřeba si uvědomit, že jsme tady měli kůrovcovou kalamitu, která, dá se říct, v některých regionech prakticky zdevastovala lesy. Při té obnově zkrátka podle našeho názoru potřeba postupovat tak, abychom jinak měli, řekněme, biodiverzitu, abychom měli odolnější lesy a abychom také uvažovali tak, aby tady byly, řekněme, pro český trh dostupné nebo dostupná surovina dřevní. My se třeba dlouhodobě bavíme i o nějaké podpoře, ono to tady v historii bylo, ale zase, když se bavíme o tom, že rentabilita polní produkce už není taková, tak by možná bylo zajímavé se vrátit třeba k rychle rostoucím dřevinám na orné půdě, což může pomoci. Konec konců, já jsem tady zmínil třeba ty ovocné stromy kvůli tomu, že to je vlastně perfektní řekněme, nástroj v boji proti suchu extrémním vedrům, protože působí jako taková malá přírodní klimatizace. Takže
3: teď ono, nemluvíte o smrkových monokulturách.
18: No, tak já jsem říkal, že právě je potřeba vysazovat racionálně biodiverzita a nejenom tady ta, řekněme, rychlá produkce, ale udržitelná produkce.
3: Co kůrovec v takovém případě?
18: Tak při klimatické změně určitě se tady teoreticky může znovu objevit, ale tam zase, jak jsme se bavili, tam jsou v podstatě nejzranitelnější právě ty smrkové monokultury a proto i z našeho pohledu je hlavní prioritou tedy, aby ta obnova byla racionální, aby vycházela třeba, řekněme, z nějakých i studií, které tady jsou k dispozici, tak aby ty lesy byly odolné.
3: Zemědělci od obnovené Národní koalice pro boj se suchem očekávají konkrétní plán úkolů a taky dlouhodobé koncepční řešení sucha. V čem by mělo hlavně spočívat?
18: Tak z našeho pohledu to určitě jsou, řekněme, ta velká vodní díla, o kterých se hovoří. Nicméně nemůže to být to jediné. Já se tady často setkávám s tím, že třeba pěstitelé chmele, ale mohou to být ovocnáři, zelenáři, mají závlahové systémy, ale zkrátka nemají z čeho zavlažovat v okamžiku, kdy tady je prostě sucho, snižuje se průtok a tak dále. Proto z našeho pohledu třeba nové mlýny, návrh na to, aby se zrušily nebo aby se vypustily, aby tak určitě není úplně nejlepší řešení v okamžiku, kdy vodu, protože to je vlastně vinařská oblast, kdy tu vodu v rámci klimatické změny potřebujeme. Takže tady je potřeba zkrátka přistupovat k tomu racionálně. Další samozřejmě, řekněme, pilířem nebo dimenzí boje proti suchu samozřejmě musí být odpovědná péče o půdu, to znamená organická hmota do půdy. My dlouhodobě říkáme, že nemůžeme mít poloviční nebo čtvrtinové zatížení velkou dobyčí jednotkou, tedy čtvrtinový počet zvířat ve srovnání třeba s Rakouskem, i když i v Rakousku letos bylo velké sucho, ale tohle nás dlouhodobě znevýhodňuje a půda pak nedokáže zadržet tolik vláhy.
3: No právě, já se vrátím ještě k těm přehradám, protože k tomu je kritická ona asociace soukromého zemědělství, protože...
18: Nezakvapujeme to.
3: Dobře, ale důležitější je podle nich zvyšovat schopnost krajiny vodu zadržet.
18: My říkáme obojí.
3: Takže v tom se vlastně shodujete. Na druhou stranu agrární ekonom už citovaný Tomáš Majer z České zemědělské univerzity je vůči té koalici proti suchu skeptický, protože zatím podle něj vláda krátkodobými nástroji aktuální sucho nevyřeší. Takže s tím asi těžko polemizovat, ne?
18: Tak nemůžeme čekat, že tady tak extrémní projevy klimatické změny dokáže někdo zvrátit za jeden, dva roky. Jo. Takže tady je opravdu potřeba, a my to říkáme dlouhodobě, to není jenom, řekněme, boj proti změnám klimatu, který asi bude dlouhodobý, možná se ani jeho výsledku nedožijeme, ale je to adaptace právě na klimatickou změnu. Je to otázka, řekněme, nějaké skladby současně pěstovaných plodin, výběru nějakých odolnějších odrůd, pokud se bavíme třeba o obilovinách, olejninách, které, to je potřeba říct, třeba v Evropě nejsou v současné době povolené nebo nejsou k dispozici.
3: V poslední minutě našeho rozhovoru ministr zemědělství Martin Šebestián slibuje navýšit investice do vodohospodářství minimálně na 4 miliardy ročně. Na co by ty peníze měly jít?
18: Tak tady se, jak říkám, asi shodneme s panem ministrem, že je potřeba zadržovat lépe vodu v krajině. A to by bylo možná úplně téma na jiný rozhovor, ale bavili jsme se o tom, že v České republice máme 75% půdy propachtované. A bylo by samozřejmě dobré, ono se to postupně děje, ale děje se to pomalu a není to jednoduché, aby zemědělci měli půdu ve vlastním vlastnictví nebo by měli ve vlastnictví, protože tady často narážíme na to, že vlastníci nesouhlasí s tím, že na jejich pozemku budete dělat nějaké, řekněme, zádržné nádrže, nebo že tam budete dělat nějaké protierozní strouhy a tak dále. To jsou všechno věci, které v úzovkách snižují hodnotu toho pozemku a vlastníci na to obvykle nejsou schopni přistoupit.
3: Takže to už se možná dostáváme i k té otázce předkupního práva, ale to myslím, že teď už otevírat nebudeme vzhledem k času našeho rozhovoru. Těch otázek, myslím, zůstalo otevřená spousta, ale vy o tom budete jednat i tady v rámci Země živitelky v Českých Budějovicích, kde jsme si povídali. To bylo tedy 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s prezidentem Agrární komory a viceprezidentem Evropské lobistické organizace Kopa Kožika Janem Doležalem. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Nashledanou.
18: Také děkuji, hezký den.
3: Od mikrofonu se loučí Vladimír Kroc, přeji příjemný poslech dalších pořadů.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
4: Česko se po 30 letech relativního klidu učí znovu přemýšlet o krizích. Jak jsme na ně připraveni, jak moc jsme ochotní se na ně připravit a kdo za to nese zodpovědnost? Stát, samosprávy nebo jsme to my, občané? A poučili jsme se z povodní nebo z pandemie covidu? Speciálním hostem je Dušan Uhlík, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení generálního ředitelství hasičů.
2: Poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
23: Peking podruhé pustil českého konzula na návštěvu za Alešem K., píše týdeník Respekt.
24: Čína vyšetřuje zadrženého Čecha pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
23: Podle Respektu pracoval pro pardubickou společnost Eldis, jež patří do skupiny CSG českého zbrojeře Michala Strnada.
25: V Číně měl podle deníku N certifikovat letecké radary.
26: Spekuluje se o tom, že případ souvisí se zadržením čínského špiona v Česku.
27: Zadržený Čech v Pekingu. Proč se v jeho příběhu objevují Macinka, Okamura i zbrojař Strnad? Vymění Aleše K. česká diplomacie za údajného čínského špiona v Praze. A neovlivní to restart česko-čínských vztahů, ve který vláda doufá? Probírám to s Ondřejem Kundrou z Respektu. Dnes je pátek 21. srpna. Ahoj Ondřej, vítej ve Vinohradské 12.
28: Ahoj a díky za pozvání.
27: Českému konzulovi v Číně se podařilo už po druhé sejít se zadrženým Čechem. Jehož případ řeší tuzemské ministerstvo zahraničí. Prosím tě, kdy a kde k té schůzce došlo?
28: Tak ty schůzky byly dvě. Ta první schůzka se odehrála zhruba v polovině července, 17. července, a ta druhá schůzka se odehrála před několika dny. A je to naprosto klíčový případ, protože řekl bych, že to je jeden z největších jako špionážních případů novodobé historie České republiky, přičemž se zdá, že český občan Aleš K., kterého právě konzul navštívil, je takovým jako nechtěným spoluhráčem v tomhletom velkém případě.
27: A kde se Aleš K. přesně nachází? Kde ty schůzky proběhly? Kdo u nich byl? Co o nich víš?
28: Ví se toho poměrně málo, protože Čína o tom informuje úplně minimálně. A i ta schůzka, respektive i ty schůzky, které probíhaly mezi tedy vězněným českým občanem Alešem K. a tím českým konzulem, který ho navštívil, tak probíhaly za hodně takových jako bezpečnostních a cenzorských omezení, kde o řadě témat se vůbec ten zadržovaný Aleš K. nemohl s konzulem bavit, když například přišla řeč na jeho obvinění z údajné špionáže nebo předávání, jak tedy říká, předávání a získávání informací bez další specifikace, tak byl zastaven těmi cenzory, kteří tam stáli, nebo pracovníky čínského ministerstva státní bezpečnosti, což vlastně není ministerstvo tak, jak ho známe, jako ministerstvo vnitra české, ale je to jako velká čínská tajná služba. Takže těch informací je málo. V tom prvním zápisu, který konzul pořídil, je víc konkrétních informací třeba o jeho zdravotním nebo psychickém stavu.
27: Který je jaký?
28: který není moc dobrý, protože Aleška si stěžoval na bolesti zad, na to, že trpí nějakými jako výpadky paměti, že ne na všechno je úplně jako soustředění. Stěžoval si na to, že je držen jako malé celé, zadržován, že se tam nemůže jako pořádně pohybovat, že by potřeboval větší místnost. On je to taky jako starší pán, který měl v minulosti, co mám tedy informace, některé zdravotní problémy. Takže to, v jakých podmínkách se v té Číně pohybuje momentálně, tak to určitě jako nesvědčí jeho zdravotnímu stavu.
27: No, což ale tady trochu to tvrzení, které ty tady říkáš, rozporuje ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů, který už v půlce července řekl, že Číňané muže nezadržují přímo ve věznici.
6: Ten člověk není zadržen ve věznici, ale v nějakém zařízení ministerstva, Českého ministerstva vnitra.
27: Že je prý v dobrých podmínkách, že nebere žádné léky.
6: Není v žádném nějakém urgentním stavu, který by něco nutně vyžadoval, což je...
27: Tak jak to teda je?
28: To řekl ministr zahraničí Macinka vlastně v tom prvotním vyjádření, kdy nedlouho poté, co byl tedy Aleška na konci června v té Číně zadržen. Minimálně ty zápisy českého konzula tu situaci líčí teda jako diametrálně jinak, než jaký vylíčil české veřejnosti ministr zahraničí Macinka. Prostě ten stav českého občana rozhodně není dobrý, prostě je špatný. A je otázka samozřejmě, proč tohle to ministr Macinka říká, tak v té prvotní reakci.
27: Nemusel to vědět ještě.
28: Nemusel mít všechny informace. Také si může myslet, že když se nebude vyjadřovat příliš kriticky, tak to nějak s Čínou jako uhraje celé a podaří se mu případně domluvit jako pozdější nějaké propuštění nebo výměnu Aleše K. A nebo si taky nechce poškodit vztahy s Čínou, protože jak známo, tahle ta Andrej Babiš vláda

0: místem, kde měl možnost se s ním konzul poměrně krátce setkat. Ta schůzka nebyla dlouhá, trvala několik jako desítek minut, takže to může být jako jiné zařízení Ministerstva státní bezpečnosti. Nemusí to být vězení, ale to je v celku jako jedno, je to prostě místnost a objekt, ve které je Aleška zadržován. A má to podmínky a parametry nepochybně jako vězeňské cely.
1: Takže vazební cely do toho, protože je obviněný teda přímo z něčeho, protože ty jsi zmiňoval, že nemohl mluvit, cenzoři mu zakázali mluvit o svém obvinění, takže je obviněný?
0: Zřejmě nebo ještě oficiálně obviněný nebyl a může tam probíhat nějaká jako prvotní fáze jeho vyšetřování. A ono to celé může být jako velká nátlaková akce ze strany Číny, kdy nemusí jít o to, aby byl ve finále jakoby z něčeho obviněný, obžalovaný, případně odsouzený. Čína potřebovala někoho zadržet a zadržela Alešeka.
1: Kdy a kde k tomu došlo?
0: To není úplně jasné, kdy nebo jaký den to přesně bylo. Bylo to na konci června. Zcela jistě Aleška dlouhodobě v Číně žil, pracoval, měl tam i rodinu, působil tam několik desítek let, vlastně od začátku 90. let, ale je možné, že Čína ho zadržela poté, co už byl nějakou dobu v České republice a do Číny vlastně se vracel.
1: Pokud dlouhodobě žil v Číně, tak kde pracoval?
0: Je to člověk, který byl důležitý pro různé české firmy, které se rozhodly dělat biznis v Číně od začátku 90. let a nějak tam jako na tom velkém trhu uspět.
1: To znamená, že udržoval i pracovní spojení s Českem?
0: Udržoval, on pracoval jako primárně právě pro ty české firmy, protože ty se v tom prostředí jako nevyznali nebo nevyznali se tam tolik, potřebovali nějaké místní kontakty, potřebovali nějakého místního průvodce, potřebovali člověka, který to tam zná, to prostředí, pohybuje se v něm, může jim zajistit nějaký servis. On nejdříve pracoval úplně na začátku 90. let pro firmu, která prodávala auta Škoda. Poté pracoval pro strojírenskou firmu Vítkovice, která také se snažila expandovat na čínském trhu a v těch posledních letech pracoval pro jako významnou pardubickou firmu Eldis, která se zabývá vlastně radary, výrobou radarů.
1: Ano, pro letiště dělá.
0: Pro letiště radary. A před několika lety v Číně dostala významnou velkou zakázku na vybavení čínských letišť právě těmi civilními radary. No a Aleška, co jsem měl možnost mluvit s různými lidmi, kteří s ním přišli jakoby do styku, tak třeba pro ty zaměstnance Eldisu, kteří tam jezdili v pozdějších letech jako servisní technici, udržovali tam ty radary při chodu, opravovali je, tak on jim právě zajišťoval jako tu cestu, letenky, průvodce na místě, řešení jako různých problémů, které tam vystaly, a to i v době jako covidu, kdy Čína byla jako velmi uzavřená země a bylo velmi obtížné se tam pohybovat.
1: Nic nenaznačuje tomu, že by skutečně ale mohl třeba vynášet nějaké informace, nebo že by byl českým agentem v Číně, něco, z čeho podezírá právě Čína, z toho ohrožení státu, z vynášení informací, ze sdělování informací, takové informace ty nemáš.
0: Čína hlavně takové informace zatím jako neposkytla a nezdělila je, a to ani českým politikům. Nic takového se neobjevuje v těch zmiňovaných zápisech konzula, a kdyby se člověk na to chtěl podívat kriticky, tak samozřejmě musí pracovat i s touhletou verzí.
1: Protože ty si říkal, že tam má být to podezření se sdělování informací, ne?
0: Které nebylo ale nějak jako rozvedené a právě ti čínští cenzoři neumožnili při návštěvě toho českého konzula tohleto rozvádět. Když jako to posuzujeme, chceme posuzovat kriticky, tak musíme vidět jako celou řadu ale, která proti tomuhle tomu svědčí, a to je právě to, že Aleška v Číně dlouhodobě žil, měl tam čínskou manželku, měl tam rodinu, byl spjatý s tou zemí, tu zemi měl jakoby zjevně rád, spojoval si s ní jako mnohé. Kdyby se pustil do nějakého špionážního dobrodružství v hodně jako prošpikované zemi, která je prostě totalitní a čínskému systému bezpečnostnímu hned tak něco jako neunikne, tak by vlastně hodně riskoval, že o tohle to všechno, o co celý život jako usiloval, takže o to přijde a bude o to připraven. To si myslím, že svědčí jako proti té verzi, že by byl jako čínským špionem.
1: Pardubická firma Eldis, pro kterou dělal, tak ta spadá do skupiny CSG zbrojaře Michala Strnada, který se v červenci sešel s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou z SPD. Upozornil na to tehdy Deník N a bylo to krátce před Okamurovou cestou do Číny. Řešil Strnad s Okamurou Alešeka?
0: Nevíme. To samozřejmě ani jeden z pánů tohle to neřekl. Teoreticky je to možné. Já zatím mám takový pocit, nebo z těch informací, co mám jako k dispozici, se mi to spíš celé jako jeví tak, že jako různí lidé tady dávají od Alešeka ruce pryč, proto jsem rád, že se i o tomhle tom případu bavíme, protože myslím si, že je jako v mimořádném zájmu se o něj jako a o jeho osud zajímat. A musíme hodně jako vystavovat otázkám politiky, ale konec konců třeba i pana Strnada a firmu CSG, co dělají, co vlastně vědí o osudu člověka, který pro ně pracoval, který jim nějak jako pomáhal, který s nimi byl nějak jako spojený, byť jako někdo, kdo jim zajišťuje servis právě v té Číně, anebo jestli prostě od něj spíš dávají ruce pryč a nechají ho v téhle té jako hrozně pro něj lidské obtížné situaci se utopit.
1: No Čína se o něj určitě zajímá i s ohledem na to, že když jsem zmínil tu cestu předsedy sněmovny do Číny, tak on Tomio Okamura sám po návratu přiznal, že se to téma řešilo.
2: Podařilo se to otevřít a teď to bude opravdu otázkou další jednání.
1: Že tam se měl i náměstka z ministerstva zahraničních věcí.
2: Já jsem požádal před svojí cestou ministerstvo zahraničí, aby mě doprovodil z ministerstva zahraničí někdo na úrovni náměstka.
1: Čína sama o českém občanovi zadrženém v Číně mluvila. Mluvčí čínské diplomacie to sám zmínil. Zmínil to v souvislosti s čínským občanem zadrženým a obžalovaným v Česku. To znamená, to vypadá, jako kdyby Čína ty dva případy spojovala. Byť jak šéf české diplomacie, tak předseda sněmovny říká, že ty dva případy spolu nesouvisí.
0: No a teď jsme se dostali k celé podstatě, řekl bych pointě celého jako příběhu. Proto jsem na začátku říkal, že Aleška se ocitl v takové jako vedlejší, nezávidění hodné roli té velké špionážní aféry. A ta špionážní aféra právě stojí na údajném čínském novináři, čínském občanu Yang Iminovi, který tady působil jako novinář, nebo se tvářil, že tady působí v Praze a v Česku jako
1: krytí,
0: novinář, měl novinářské krytí. Ale na začátku letošního roku ho zadržela policie. On byl posléze jako obviněn, pak obžalován právě z toho, když to zjednoduším, že vykonával špionážní aktivity proti České republice. Jak už jsme třeba dříve informovali v Respektu, tak měl podle toho zjištění vlastně policie, ale také kontrarozvědky BIS, která se tu věcí také zabývala, tak měl sbírat informace a poznatky na některé lidi, kteří jsou v prvořadém zájmu Číny, a to je třeba předseda Senátu Miloš Vystrčil, někteří další politici, ale i jako specialisté tady na Čínu. To znamená, že měl vykonávat špionážní aktivitu. Tenhle ten člověk je v české vazbě. A myslím si, že Čína velmi dobře pochopila, že prostě dokud nerozhodne soud o něm alespoň v nějaké prvotní fázi, tak prostě Yang Imina Čína nedostane zpátky. On tedy podle těch poznatků českých bezpečnostních složek pracoval pro čínskou rozvědku MSS. A proto Čína potřebuje mít někoho, koho by za něj vyměnila.
1: Když mluvíš o výměně, tak my jsme tady v únoru už se Sabinou Slonkovou ze serveru Neovlivní.cz zmiňovali příběh jiného Čecha, který byl odsouzen v Číně na 12 let za obchodování s drogami. A už u něj jsme zmiňovali, že to je teoreticky muž, který by mohl být v Číně využit v rámci té diplomacie rukojmí, to znamená k případné výměně.
0: Čína je velmi cynický, brutální, totalitní režim a ta výměna rukojmí není žádné jako teoretizování, o kterém bychom se tady bavili, nebo nějaké spekulace. To je prostě jako běžná praxe tohoto totalitního režimu, kterou postupuje, když někdo z jeho špionů je zadržen a obviněn jako v zahraničí. Čína, podobně jako Ruská federace, vykonává velmi jako masivní špionážní činnost vůči Evropě, vůči Spojeným státům, Kanadě, Západu. Je celá řada jako zdokumentovaných případů, kdy byl někdo jako zadržen a právě z čínských špionů, a Čína pak zcela jako účelově zadržela někoho z občanů té země, který neměl ze špionáží nic společného, aby si pak vynutila propuštění toho svého špiona. Já jsem třeba teď o víkendu si psal s jedním z takto účelově zadržených, byl to kanadský občan v takovém známém případu Huawei, kdy byla zadržena tedy jedna z šéfek
1: finanční
0: čínské společnosti, finanční ředitelka, Čína ji potřebovala dostat ven, tak zadržela dva kanadské občany. to načasování je zcela jakoby zjevné a propustila je vlastně až po jako hrozně dlouhé době, myslím si, že to bylo dokonce přes 1000 dnů a až ve chvíli 9 dní poté, co tedy nakonec dostala tuhletu šéfku Huawei. No a když se člověk podívá na načasování, na to, kdy byl zadržen tady v Praze Jan Ki-min, jak pak postupovaly jako ty soudy tady s ním, nebo celý ten justiční koloběh kolem něj a podíváme se, kdy byl zadržen vlastně v Číně Aleška, tak si myslím, že tam je zcela jako zjevná časová souvislost, která ukazuje na flagrantní, zřejmě flagrantní tedy účelovost ze strany Číny.
1: Ale je tam přeci jenom prodleva několika měsíční, tak nemůže to být ve skutečnosti tak, jak říká šéf české diplomacie Macinka.
3: Byť to není časté, tak se občas takové případy stávají.
1: Že by z toho nedělal vyhlašování války, že prostě podobné případy se stávají a často se ta situace sama vysvětlí.
3: Budeme ten případ sledovat, aby třeba nedošlo k nějakému nespravedlivému zacházení nebo k nějakému třeba účelovému zacházení.
1: Tak jestli to nakonec nemůže mít takový závěr. Já totiž nevím, jestli Černínský palác uvažuje o nějaké výměně vězňů.
0: Když jsem se bavil s lidmi, kteří třeba v té Číně takto účelově zadrženi byli v minulosti z jiných zemí, tak mi třeba popisovali, že většinou, když dojde k zadržení čínského špiona, tak hned nezatkne Čína nějakého občana té dotyčné země, ale že trvá nějakou dobu, že si vytipovává vhodného člověka. Tady myslím si, že profil Aleše K. jí může jako vyhovovat, protože právě protože pracoval pro společnost Eldis, která se zabývá jako radarovou technikou, tak na téhle té podstatě nebo na tomhle tom základu jde snadněji vystavět nějaké jako špionážní obvinění. Čína ho také může jako nutit k nějakému jakoby doznání se, není vyloučeno, že ho může jako nějakým způsobem trýznit, to taky je potřeba tohleto hodně sledovat, takže ta doba není zas tak jako dlouhá, těch několik měsíců od chvíle, kdy byl zadržen tedy čínský špion a potom k zadržení vlastně Aleše K., myslím si, že už na něj mohla mít z minulosti nějaké složky, co vím, taky Aleš K. někdy se vyjadřoval některým lidem, se kterými mluvil, že vlastně si je vědom toho, že tam jsou všichni jako cizinci vlastně sledování.
1: A k té mé podotázce, jestli Černínský palác uvažuje o nějaké výměně vězňů?
0: Ministři mluví o tom, nebo někteří ministři, kteří to mají tak nějak jakoby na starosti, tak včetně jako Černínského paláce neformálně připouští jako možnou výměnu, ale až ve chvíli, kdy o čínském občanovi tady nebo údajném čínském špionovi rozhodne česká justice. A to je něco, co zároveň, pokud vím, nechápou Číňané. Takže když se třeba bavil čínský ministr zahraničí s českým ministrem zahraničí Macinkou, tak si myslím, že tohle to pro něj byla obtížně pochopitelná věc, protože znovu bavíme se o totalitní zemi, kde zákon, právo a právní stát rozhodně není nic, co by fungovalo tak, jak jsme na to zvyklí tady, ale tam to funguje z politické vůle, politické moci toho celého jako autoritářského systému, tak tam je snadné udělat rozhodnutí, že někdo bude obviněn, obžalován, propuštěn a podobně. Tady se to řídí naštěstí v České republice zákony a právním státem. Takže i tohle to si myslím, že ve chvíli, kdy Číňané po nějakém čase jako nějakých různých neformálních rozhovorů s českými představiteli pochopili, tak i tohle to pak jako vedlo k tomu, že zadrželi Aleše K.
1: Nějaká další schůzka s Alešem K. mezi českým konzulem a Alešem K., nějaké další setkání je teď v plánu, třetí teda už v pořadí?
0: Předpokládám, že jestli to Čína umožní a umožnit by to měla, tak to je asi tam úplné minimum, čeho by měla být jako ochotná, tak nepochybně nějaká jako další schůzka bude, protože český stát se musí starat dál o to, v jakých podmínkách tento muž, český občan vlastně žije, jaký je jeho jako zdravotní stav, jestli už má třeba také advokáta, jestli už mu byl umožněn kontakt s rodinou, protože to minimálně z toho prvního jako zápisu vyplývá, z diplomatického zápisu vyplývá, že zatím jakoby nebyl. Kdy bude to datum, tak to není jasné. Ta druhá schůzka byla zhruba po měsíci od té první schůzky.
1: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsi přišel, že jsme mohli představit příběh Aleše K.
0: Díky za zájem, především o osud Aleše K.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Kundra z týdeníku Respekt, věnuje se totiž kauze zadrženého Čecha v Číně. Co s Alešem K. teď bude a kdy, nebo jestli vůbec bude v plánu další schůzka s českým konzulem pod dohledem samozřejmě čínských cenzorů, to se teprve uvidí. Kořist, Kuciak a Jedy, tak se jmenovaly tři letní speciály, které jste v minulých třech týdnech mohli slyšet ve Vinohradské 12. Doufám, že vás zaujali. Dejte nám vědět třeba na našem Instagramu nebo na e-mailu vinohradska12@rozhlas.cz. Naslyšenou v pondělí.
4: Komentáře, analýzy a reportáže ze zahraničních médií v rozsahu a kvalitě, jakou na rozhlasových vlnách jen tak nenajdete. To je Svět ve 20 minutách. Témata, která většině českých médií unikají nebo se jich bojí. V sobotu po 1 hodině odpoledne a v neděli po 7 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Portréty.
5: Babický případ, který nechvalně proslavila propagandistická seriálová karikatura ze 30 případů majora Zemana, byl od začátku vykonstruován jako provokace státní bezpečnosti. Za vraždu tří funkcionářů místního národního výboru padlo 7 trestů smrti, 2 doživotní tresty a 5 odnětí svobody v celkové délce 110 let. Soudce pražského státního soudu Pavel Vítek se pouze dozvěděl, který den k soudu pojede. A to je vše. Během procesu v červenci 1951 Vítek ani jednou nepromluvil a jak v roce 2001 přiznal, trestní spis celého případu vůbec neviděl. Rozsudky přesto podepsal.
6: Já jsem vůbec neviděl spis. Soudní spis jsem vůbec neviděl. Rozsudek podepsali před vyhlášením všichni členové senátu. Podepsal jsem to proto, až jsem měl strach to nepodepsat a stejně by se na věci nic nezměnilo, kdybych nepodepsal.
5: 3 měsíce po vynesení rozsudku soudce Pavel Vítek na vlastní žádost opustil státní soud a odešel pracovat jako pomocný dělník do strojní stanice pražského stavebního podniku Konstruktiva. Na podíl Pavla Vítka na justičních vraždách v babickém případu se přišlo v září 1997. V rozhlasovém zpravodajství se o tom tehdy hovořilo následovně.
7: Úřad dokumentace zločinů komunismu obvinil 2 soudce ze zneužívání pravomocí veřejného činitele. Jejich provinění se datuje do 50. let. Trestného činu se měli dopustit vynesením nezákonných rozsudků v takzvané babické kauze, ve které bylo odsouzeno k trestu smrti 7 lidí.
5: Spravedlnosti se soudce Pavel Vítek nedočkal. Po mnoha komplikacích bylo jednání soudu v této věci nařízeno na 16. červenec 2001, ale o týden později Pavel Vítek zemřel. A podobně to dopadlo s druhým přísedícím z této kauzy, Jaroslavem Demčakem. Trestní stíhání, zahájené v květnu 1997, bylo v následujícím roce přerušeno ze zdravotních důvodů. Demčak pro duševní chorobu nebyl schopen chápat smysl případného soudního řízení. Podle odborníka na právní dějiny Kamila Nedvědického je Demčakův příběh zajímavý tím, že rozsudky smrti vynášel poté, co jako vyučený zámečník absolvoval jednoroční právnickou školu pracujících.
8: Po roce 1948 komunistický režim řešil, jak vytvořit služebnou justici, která by plněla příkazy komunistické strany. Proto se rozhodla, že se vytvoří novou, v uvozovkách, elitu komunistických soudců a to nejde tak rychle. Studia normálně trvají 5 let, pak nějaká praxe a podobně, takže se rozhodli představitelé komunistické strany, že zřídí právnické školy pracujících, kde osoby dělnického původu, velice silně prověřené, loajální komunisté pod kontrolou komunistické strany, během 1 roku získají to odpovídající právnické vzdělání, vytvořili se speciální manuály, učebnice, všechno probíhalo velice zrychleně, nezatěžovali se nějakou historií, římským právem, podobnými věcmi, ale prostě snažili se vytvořit si praktiky. Je velmi zajímavé, že tam bylo hodně teda osob, drtivá většina dělnického původu. No a absolventi té právnické školy pracujících, kteří takhle velice snadno získali v uvozovkách vzdělání, tak byli samozřejmě kariérně předurčeni k těm nejvyšším postům.
4: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Zemědělci letos očekávají jednu z nejhorších sklizní za poslední roky, klesne produkce obilí i řepky. O registraci nebo případném odmítnutí přihlášek kandidátů do komunálních voleb musí úřady rozhodnout do dneška. Juniorský šampion Rada debitoval v atletické diamantové lize 6. místem. A dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě do 26.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Zemědělci letos sklidí skoro o pětinu obilí méně než loni. Celkem to bude asi 6 milionů tun. Na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to oznámili zástupci agrární komory. Za poklesem podle nich stojí hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležela se ale farmáři se špatnými podmínkami potýkají dlouhodobě.
10: Zemědělcům se stále méně vyplácí pěstovat někdejší ekonomické tahouny tohoto sektoru, jako jsou obilovina a olej. To kvůli rostoucím nákladům, kvůli omezení přípravků na ochranu rostlin a také kvůli nízkým cenám, které způsobí levné dovozy z oblastí, kde zdaleka nemusí udržovat takové standardy, jako my tady v Evropě.
9: Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů, sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Spolu s tím si ve třetině obvodů lidé budou volit i senátory. Britský princ Harry, zpěvák Elton John a dalších 5 žalobců musí kvůli neúspěšné žalobě zaplatit listu Daily Mail náklady 9,5 milionů liber, v přepočtu asi přes 260 milionů korun, informuje o tom agentura AP. Částku mají uhradit do 28. srpna. Skupina loni zažalovala vydavatele bulvárního listu kvůli údajným nezákonným praktikám, a to včetně odposlechu telefonátů. V červenci ale u soudu neuspěli. Soudce tehdy řekl, že pro jejich tvrzení nebyl dostatek důkazů. Desítky hradů a zámků se i letos zapojí do tradiční hradozámecké noci. Naplánovali večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze můžou lidé vyrazit například do Valdštejnského paláce, sídla Senátu. Ten navíc bude slavnostně osvětlený ve státních barvách, pokračuje jeho mluvčí Andrea Kubová.
11: Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost podívat se do Senátu ve večerní atmosféře. Připravili jsme pro ně individuální prohlídky Valdštejnského paláce a také Valdštejnské zahrady. A zapojit se budou moct i do zábavné hry Za oponou života v Senátu. Otevřená bude také kaple svatého Václava a vstupné je zdarma.
9: Senát bude otevřený od 17 do 22 hodin. Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada má za sebou premiéru na diamantové lize. Na mítinku ve švýcarském Lausanne skončil 6. a časem 48,70 sekundy se výrazně přiblížil svému osobnímu rekordu z nedávného juniorského šampionátu v Eugene. I proto byl po závodě, který ovládl olympijský vítěz Američan Benjamin, spokojený.
12: Pocity po závodě jsou úplně neskutečný. Já jsem vlastně do závodu šel s tím, že nechci být poslední. To se nakonec stalo docela i v solidním čase. Z první dráhy asi nemůžu stěžovat, na kterou mi ani nějak moc nevadila. Ta zatáčka tady není nějak ostrá. A běžet s Rem Benjaminem jsem úplně nadšený. Prostě na tady to budu vzpomínat celý život a jsem moc vděčný za takovouhle příležitost.
9: Další český atlet v Lausanne Jakub Vadlejch skončil v oštěpu 7. výkonem 77 metrů a 32 cm. Vítězný Rumesh Patirage ze Srí Lanky hodil o více než 10 metrů dál.
13: Překážka na D46 na Prostějovsku a zavřená dálnice D1 u Šmejkalky. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova a Brna pozor za sjezdem na Olšany. Na 28. kilometru je po bouřce v pravém pruhu větev, na místo míří hasiči. Dálnice D1 na Benešovsku od včerejška obousměrně neprůjezdná. Kvůli zátěžovým zkouškám na Šmejkalce se objíždí úsek mezi exity 21 a 34. Vyhněte se objízdné trase pro auta do 12 tun přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Je ucpaná. Doporučujeme objíždět mezi exity 21 a 41 přes Benešov, Struhařov a Divišov. Vozidla nad 12 tun jezdí přes Votice a Tábor. Dál pak na trase silnice 19 z Tábora do Pelhřimova je za Chýnovem u mostu nehoda a taky uzavírka. Vypadá to, že se úsek objíždí přes Černovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině místy déšť. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
4: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
14: Czech Radio, news in English. Czechs today mark the 58th anniversary of the invasion of Czechoslovakia by Soviet-led Warsaw Pact troops that crushed the Prague Spring Reforms, with commemorative events taking place around the country. In Prague, one of the main events took place outside Czech Radio's headquarters on Vinohradská Street, where some of the worst clashes with the invaders took place. Addressing the gathering, President Pavel stressed the importance of public service media both in August of 1968 and today. The Prague Municipal Court has confirmed that Belarusian journalist Natalia Sudlyankova, who worked in the Czech Republic for many years, was an influential agent of Russia's military intelligence service, GRU, and actively spread Russian propaganda. And the Hip Hop Kemp Festival, which was to have started on Friday, has been cancelled at the last minute. The organisers did not provide information on possible ticket refunds. Weather.
15: Saturday should be partly cloudy to overcast with rain showers in the northwestern parts of the country and daytime highs between 18 and 23 degrees Celsius. A painting of the death mask of Jan Palach was unveiled on Friday at a memorial to the young man who set himself on fire in connection with a Soviet-led invasion of Czechoslovakia that began on August 21, 1968. The work is by the UK resident visual artist Hinek Martinec, who attended the presentation ceremony in Všetaty in central Bohemia, where Palach grew up. Ian Willoughby spoke to him ahead of the unveiling.
16: In London, when there was a COVID, sort of like the lockdown, and, you know, we couldn't kind of walk almost to the parks. So I was like looking for some heroes from the past. And Jan Palach, of course, came out very quickly. So I kind of selected like 3-4 heroes, and I started to paint Jan Palach as the first painting, which is like 1 meter square painting. And so it really helps me to kind of survive somehow that sort of tricky era that the whole world was in. And so when I did it, I just felt like that this is actually a very positive message, because there is going to be the light at the end. Things will change.
17: I've seen a few death masks. They're very chilling things to see. Why did you choose to do the portrait or painting on the basis of the death mask rather than simply a photo of Palach alive?
16: Because I think it's more direct. So I wanted to show how difficult it must have been for, of course, the family and for the nation at that time. But it was the only kind of, seems like, the proper waking up. Didn't happen, you know, we know what followed afterwards. But I think when you look at that death mask, it's very striking. And so I painted like on the left sort of parts of the death mask, kind of like the tricolor. So like the red sort of color, blue, and to remind us like the Czechoslovakia sort of country. And so if I would paint him when he was like 15, or I mean, I did look at the online archive you know, so I did research many images by him or about him. And so I just thought that it needed to have a strong message, and that's the only, the death mask, I think.
17: On Friday, you're presenting the painting for the first time at the Jan Palach Memorial.
16: Yeah.
17: What's the plan for the painting there?
16: Well, the plan is like to remain there for a few years. So I don't know, to be honest, like for how long, but I'm hoping for like 5, maybe more years. And so there was a quite good conclusion, because when I was approached by the Czech art dealer, Barbara Pulpanova, that she asked me that she could have potentially a collector, a buyer who would like to you know, buy the painting. And I said, well, you know, it's tricky, because I think this painting should speak publicly, you know, should be shown in the public sort of building or institutions. And then we came to this kind of conclusion to show it, you know, at Vsetaty and Memorial of Jan Palach. So I'm so happy that there is like the collector agrees, the National Museum agrees, and now we are celebrating, you know, on the 21st of August, kind of the event.
15: Visual artist Hinek Martinec speaking there to Ian Willoughby. That's all from us. You'll find more in English at radio.cz.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Dobrý den. V pravidelném čase se o vaši pozornost hlásí pořad, ve kterém každý všední den rozebíráme s našimi hosty pestrou paletu aktuálních témat. Jinak tomu nebude ani v příštích minutách. Dnešním glosátorem je David Mareček, generální ředitel České filharmonie a také klavírista. Já vás vítám. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Věnovat se budeme zejména návratnosti investic do kultury, její dostupnost pro veřejnost a také schopnosti umění přiblížit historické okamžiky. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
18: Kabinetu Andrej Babiše mají za sebou vyjednávání o rozpočtu na příští rok se šéfkou státní kasy Alenou Schillerovou. Někteří se s ní setkali dvakrát. Určitě i vy, pane Marečku, sledujete, s jakou pořídil zejména Otto Klempíř, ministr kultury. Usiluje pro svůj rezort přibližně o 20 miliard korun. Letos má k dispozici 17 miliard 600 milionů. No a mezi ty hlavní priority ministerstva patří živá kultura, investice a provoz organizací, které rezort přímo zřizuje. Mimo jiné tam patří i Česká filharmonie, tak možná jste trošku ve střetu zájmu tohoto tématu, ale jak to vnímáte?
19: No, myslím, že jsem hodně ve střetu zájmu tématu, protože opravdu jako příspěvková organizace ministerstva kultury sledujeme s napětím to vyjednávání, kolik tedy rezort nakonec bude mít, ale je to velmi, myslím, dobré téma pro to mluvit o kultuře, o tom, co kultura vůbec přináší. Protože jak se to potom rozdělí, to je opravdu věc politiků, státní rozpočet bude mít nějakou velikost a kolik půjde na kulturu a kolik půjde na obranu, kolik na školství, na zdravotnictví, to je věcí toho interního vyjednávání, ale tím, že pochopitelně to sleduji, tak jsem přemýšlel o tom, co kultura společnosti dává a co by jí dávat měla. A
18: řekněme návratnost těch investic.
19: Dá se to tak říct, no, ono se to dá totiž měřit penězi a zajímavé jsou i studie, které to penězi neměří. Ale když těmi penězi začneme, tak já jsem byl překvapený tím, že Britové, kteří to počítají velmi přesně, tedy konkrétně britské ministerstvo financí, když počítalo Edinburgh, který má asi 11 festivalů, to je opravdu město, které žije festivaly úplně všeho druhu, takže ten dopad, které ty festivaly mají ekonomický na Edinburgh samotný a na Skotsko, takže je obrovský, vyjádřeno v konkrétních číslech to bylo okolo 400 milionů liber, které to přinese jenom do toho Edinburghu samotného, a je to čistý přínos, to znamená, že často se uvádí ve statistikách, no, on je to pětinásobek, nebo je to šestinásobek, ale musí se to očistit od peněz, které zaplatí obyvatele, protože když žijete v Edinburghu a koupíte si lístek na festival, tak už si asi nekoupíte něco jiného, je to pořád ta stejná hromádka peněz. A těch 400 milionů, o kterých mluvím, tak to už je právě po odečtení tady toho přínosu. Ten do poměru se pouštět nechci, protože oni uvádí ten poměr poměrně velmi ve prospěch toho festivalu. Je to tam skoro na jednu libru nebo na jeden milion, je to 33 milionů, ale ty statistiky jsou v tomhle ošidné a vždycky se v tom schová ledacos. Ale pravda je, že ta čísla jasně říkají, že i ekonomický přínos větších kulturních akcí je opravdu značný.
20: A pak jsou věci, které už jste naznačil, pane Marečku, to jsou ty dopady na společnost, dopady kultury, jsou věci, které prostě nelze vyčíslit.
19: Ano, jsou věci, které nelze vyčíslit a shodou okolností je taky počítají Britové, kteří totiž se rozhodli nebo si uvědomili, že tak, jak se dají přesně spočítat silnice nebo jak se dají přesně spočítat výdaje vůbec na infrastrukturu, takže podobně se dají spočítat i výdaje na kulturu a kromě tedy těch finančních dopadů měřili i dopady třeba na duševní zdraví nebo na to, jak se lidé cítí a zjistili zajímavou věc, že v místech, kde je větší koncentrace památek třeba, takže ti lidé se tam cítí lépe, ať už ty památky navštěvují nebo ne, a že to má pozitivní dopad na jejich duševní zdraví. Já bych neříkal jenom, abych necitoval jenom Brity, tak ještě existuje australská studie, která je poměrně nedávná, je z roku 2025 a vzorek, na kterém byla vykonána, je 11 tisíc lidí, což je opravdu hodně, a ta zjistila, že provozování, respektive poslech živé klasické hudby snižuje riziko demence o 39%, což je opravdu obrovské číslo a samozřejmě mluvím teď jako muzikant, ale určitě kdyby tady seděl výtvarník, herec nebo představitel jiného kulturního odvětví, tak by dokázal najít ten dopad, který má to konkrétní odvětví a myslím, že to je důležité. Vlastně i to negativní. Evropský statistický úřad zase počítal to, že města, která soutěžila o titul Evropské město kultury, tak počítal, co se stalo v těch, která ten titul nedostala. A tam hrubý domácí produkt na obyvatele byl o 4,5% nižší. A ta, která naopak ten titul získala, měla tedy logicky to HDP vyšší. A zajímavé na tom je, že ten efekt přetrval více než 5 let. Ale abych to nelakoval na růžovo jenom, tak zase musím říct, že třeba to, co se často používá jako argument, že kultura zvyšuje cestovní ruch, tak to ty seriózní studie moc neprokazují. To znamená, že ten dopad dlouhodobý na to, že je někde velký festival, významný orchestr, že se tam něco děje, tak dlouhodobý dopad na cestovní ruch žádný velký není. Je samozřejmě krátkodobý, protože ten turista, který přijede do divadla nebo na koncert nebo na cirkusové představení, tak utratí v tom městě většinou víc než běžný turista, už protože musí něco jíst a pít před po představení, musí někde bydlet, ale dlouhodobý dopad na cestovní ruch to opravdu nemá.
20: Pohled Davida Marečka.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
20: Když se podíváme, pane Marečku, právě na období vrcholících letních prázdnin i období oblíbených festivalů různých žánrů, často pod širým nebem, tak shodou okolností se ke konci chýlí dvoje věhlasné hudební slavnosti. Obě shodou okolností slaví jubileum. Operní festival Richarda Wagnera v německém Bayreuthu si připomíná 150 let svého založení a hudební slavnosti v rakouském Bregenz, proslulé produkcemi přímo na Bodamském jezeře, sfoukli letos 80 svíček na tom svém narozeninovém dortu. No vlastně tolik jste sfoukli i v Litomyšli na Národním festivalu Smetanova Litomyšl. Tak kdybych to vlastně vztáhla teď na to, co jste řekl před chvílí, že tam, kde se daří kultuře, kde jsou třeba takové festivaly, tak to jsou šťastní návštěvníci a lidé v těchto místech.
19: Určitě jsou šťastní návštěvníci, kteří se tam vydali dobrovolně. Já musím říct, že když jsem poprvé byl v Bayreuthu na tom Wagnerovském festivalu, tak jsem netušil předem, co mě čeká, a tedy samozřejmě v podobě hudby ano, ale ne to divadlo. A Wagner, pro kterého to divadlo se stavělo a který zkrátka určil jeho podobu, tak na jedné straně udělal ohromnou věc, že vy v tom divadle vůbec nevidíte orchestr a má mimořádně krásnou akustiku, takže když začne hudba, tak ona se line jakoby z nebes někde nebo obklopuje vás. Ale protože Wagner chtěl, aby návštěvníci byli soustředěni na umění, tak tam není ani dnes klimatizace, tehdy to samozřejmě nešlo, ale hlavně ty sedačky jsou dřevěné a tvrdé. A kdo z posluchačů ví, jak dlouho trvají Wagnerovy opery a že to je zkrátka několik hodin, tak sedět tam znamená, že opravdu trpíte, abyste vyslechli to umění.
20: Ano, začíná to v 16 hodin a končí to před 23. hodinou, například Soumrak Bohu. Nicméně, pane Marečku, opět se vracím k té lince, kterou jste naznačil, že tyto festivaly jsou nejenom turistickým magnetem, ale i hospodářským faktorem, jak kde. Každý je jiný, je nezaměnitelný, tak vnímáte tady právě nějakou tu společnou linku?
19: Ta společná linka opravdu je nějaký pozitivní přínos tomu místu, ale zajímavé mi připadá, jak moc se liší. Protože zrovna, když srovnáme Bayreuth a Bregenz, tak to asi nemohou být odlišnější festivaly. Bayreuth jednak tím, že je zaměřený opravdu na Richarda Wagnera, protože kromě jeho skladeb tam zněla asi jenom Beethovenova devátá několikrát, a je zaměřený v podstatě na exkluzivní klientelu. Ty vstupenky jsou opravdu strašně drahé a kdo tam chce, tak musí sáhnout hodně hluboko do kapsy a taky si je pořídit v předstihu. Spravedlivě musím říct, že mají i program pro mladé, což dělá většina festivalů, ale i ta v vozovkách mladá levná vstupenka stojí asi 50 euro, což teda vůbec není málo a už musíte projevit nějakou touhu a fakt si na to šetřit, pokud nemáte přebytek. Zatímco Bregenz je naopak festival, který je opravdu pro hodně lidí, protože tam je jezerní scéna na Bodamském jezeře, která pojme skoro 6 tisíc nebo okolo 6 tisíc návštěvníků, a za to léto tam může přijet 250 000 lidí, takže proti Bayreuthu jsou to násobky a opera se tam hraje zkrácená, protože když je to na té jezerní scéně, tak to nemůže mít přestávku. A zájem je opravdu masový a mám i zkušenost, protože Pražský filharmonický sbor je tam už 16. rokem v rezidenci, tak mám i zkušenost, že když jsme tam pozvali úplné laiky, kteří nikdy operu neviděli, tak je to nadchlo a opravdu je to přivedlo k tomu, že potom šli na operu i do divadla. Ale taky musím spravedlivě dodat, že kromě té jezerní show, jak by se dalo říct, tak je tam i operní představení vždycky v divadle. To je jiný titul, hraje se pouze několikrát a mám radost, že letos to poprvé byla česká opera a konkrétně Výlety pana Broučka od Leoše Janáčka, a dirigoval to taky český dirigent Robert Indra.
4: Jak to vidí?
20: V ranních hodinách 21. srpna 1968, krátce po vstupu okupačních vojsk, zaznělo z vysílání Československého rozhlasu poprvé heslo Jsme s vámi, buďte s námi. Od přepadení naší vlasti uplynulo 58 let. Památku padlých při okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy připomene tradičně Český rozhlas pietním aktem na Vinohradské třídě. Pane Marečku, jakou roli při vzpomínání může mít právě umění? Jaká je jeho schopnost přiblížit nám historické okamžiky?
19: Já myslím, že role umění je dost zásadní. Když se vrátím do svého dětství nebo do mládí, tak se přiznávám, že jsem byl tím asi spíš většinovým dítětem, které netoužilo se nějak moc učit dějepis a moc zkoumat historii. Nebyl to můj veliký koníček, ale velmi dobře mě to vždycky přiblížila právě nějaká kulturní věc. Jo. Někomu je blízká muzika a zrovna s tím srpnem 68 souvisí dvě písně, které se asi vybaví každému posluchači, ať je to modlitba pro Martu, Marty Kubišové, anebo bratříčku Zavírej vrátka, Karla Kryla, ale tu stejnou schopnost má literatura, má i film a je to jednoduché. Je to proto, že kultura, pokud je dobře udělaná, tak působí na emoce. A emoce jsou opravdu nositeli nebo jsou takovým zesilovačem paměti. Já jsem zkoušel i to, když jedete třeba na dovolenou a pouštíte si oblíbenou desku, tak pak, když si ji pustíte za 10 let, tak si vybavíte skoro i vůně, světlo, všechno, co tam bylo. A samozřejmě pro pamětníky má velký význam to, co se tehdy hrálo, to, co se tehdy dělo, nebo fotografie Josefa Koudelky, který vůbec nebyl reportážním fotografem, vrátil se z Rumunska, najednou byl vržený tady do toho dění a když se ty fotografie zveřejňovaly, tak je zveřejňoval anonymně právě z obavy o bezpečnost své rodiny, která tady zůstala, ale pak jsou, a čím jsme od toho dál, tak tím více generací nebo tím větší je množství lidí, kteří už to nezažili. A pak myslím, že opravdu nastupuje literatura, film, kteří dokážou tu dobu přiblížit tak živě, že i člověk, který ji nezažil, tak může při čtení knížky nebo při sledování filmu prožít ty emoce znovu. A to mně připadá nesmírně důležité, protože zapamatovat si letopočet můžete, nemusíte, můžete se naučit, co se tehdy dělo a asi racionálně chápete, že to byla tragédie pro tu společnost, ale když připomenu logicky asi film Vlny, který před dvěma lety vzbudil velký pozitivní ohlas, jak český, tak mezinárodní, tak vím i třeba od svých dětí, které už ten 68. nakonec, já jsem ho neprožil, ale narodil jsem se 8 let potom, čili pořád blízko, ale od svých dětí, pro které je to velmi vzdálená už minulost, tak vím, že ten film je zasáhl a že opravdu pochopili nějakým způsobem, co se tehdy stalo.
20: Mimochodem jsou to, co se týče nějakých těch vzpomínek, i dobové záznamy, nejenom ty televizní, filmové, ale i zvukové, když jsme na půdě Českého rozhlasu. Jak pracujeme podle vás, pane Marečku, s tím odkazem, ať už 21. srpna 1968, nebo s dalšími významnými historickými událostmi? Mimochodem Němci si před pár dny připomněli 65 let od začátku stavby berlínské zdi.
19: No, ono se to nedá generalizovat, protože opravdu ta práce s tím odkazem závisí na tom, kdo s ním pracuje. Ale když jsme na půdě Českého rozhlasu, tak rád říkám, že právě Český rozhlas je jednou z těch institucí, která pracuje s historií velmi nejenom dobrým, ale tvůrčím způsobem, protože právě ty zvukové záznamy a to, že rozhlas se snaží udržet tu živou paměť, jednak opravdu historické záznamy, které existují a jednak rozhovory s pamětníky, které vznikají, tak myslím, že jsou naprosto zásadní, klíčovou věcí pro paměť společnosti jako takové, aby to nevymizelo a abychom nezapomínali, co se nám stalo špatného.
20: Říká David Mareček, generální ředitel České filharmonie a také klavírista. Já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré.
19: Děkuji za pozvání a přeji krásný den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
20: Příjemný poslech všech pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
21: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
21: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
22: V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky dva lidé. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. S odvoláním na chorvatské úřady o tom informovala agentura AFP. Signál letounu se ztratil kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenica, přibližně 60 kilometrů severovýchodně od Zadaru. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dříve mluvil až o částce kolem 600 korun. Třeba starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony a 300 tisíc lidí. Nejméně 4 lidé, z toho 3 děti, nepřežili útok ruského dronu na vesnici v ukrajinské Mykolajivské oblasti na jihu země. Informovali o tom místní úřady. Bezpilotní letoun zasáhl budovu, ve které byl obchod, pošta a lékárna. Na místě vypukl požár. Rusko útočilo taky v Krivém Rihu na jihovýchodě Ukrajiny. Drony tam zasáhly nákupní středisko. Nejméně 15 lidí zemřelo, zraněných je podle úřadu 130. Britské duo OMD se dnes večer vrátí do Prahy. Synthpopová dvojice vystoupí v holešovickém areálu 7 v rámci série Prague Open Air. Kromě legendárních skladeb Enola Gay nebo Made of Orleans zazní i písně z posledního alba. Kapela vznikla na konci 70. let a je považována za průkopníka elektronické hudby. Arsenal zahájil boj o obhajobu titulu v anglické fotbalové lize výhrou 3-0 nad Coventry. To se vrátilo do Premier League po 25 letech. První gól sezony dal už po čtvrt hodině německý reprezentant Havertz. Další branky přidali Saka a kapitán Ødegaard.
13: Neprůjezdná D1 u Šmejkalky a také silnice 19 na Táborsku. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova na 28. kilometru odklidili z pruhu spadlou větev. D1 na Benešovsku bude do 6 ráno, na Prahu i Brno neprůjezdná. Uzavírka kvůli zátěžovým zkouškám na Šmejkalce je mezi exity 21 a 34. Neobjíždějte po doporučené trase pro auta do 12 tun přes Benešov, Soběhrady a Kozmice je v obou směrech ucpaná. Zatím bez dalších kolon je trasa mezi exity 21 a 41, silnice 112 a 111 přes Benešov, Struhařov a Divišov. Nákladní auta nad 12 tun mají jezdit přes Votice, Tábor, Pelhřimov, Humpolec a exit 90. Ale silnice 19 z Tábora do Pelhřimova je za Chýnovem po nehodě. Už 2 hodiny je neprůjezdná, vypadá to, že se objížďka objíždí přes Hroby, Černovice a Věžnou. Plynule to nejde, opět se trasa ucpává. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
22: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině území míst déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Plošný zákaz mobilů ve školách je ta nejjednodušší, ale možná trochu hloupá cesta, říká pedagog a popularizátor učitelství Daniel Pražák, který je hostem Osobnosti Plus. Způsob, jak pravidla obejít, si totiž děti podle něj vždycky najdou. Regulace mobilů má začít platit od září 2027. Kdo a jak by měl děti učit bezpečně zacházet s moderními technologiemi? A co žákům a jejich rodičům přinese od příštího roku konec známkování v prvních třídách? Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
21: Osobnost Plus.
0: Dětem pomalu končí prázdniny. Ministr školství nedávno rozvířil debatu o tom, jestli letní prázdniny nejsou moc dlouhé. Co si myslíte vy?
1: Já si myslím, že v našem školství řešíme spoustu důležitých věcí a že tohle to přesně není. Já jsem zachytil nějaký ozvěny toho na sociálních sítích a vlastně mi to přišlo, že jsem se radši vrátil k kočičí memes.
0: Takže rozložit 2 měsíce prázdnin během roku jinak by vám smysl nedávalo.
1: My se zároveň bavíme v kontextu, kdy sice podle některých politiků klimatická krize skončila, ale v červnu je prakticky neučitelno v pražských školách, aspoň co můžu říct, a co od kolegů z republiky vím, tak i jinde. A i z tohohle důvodu zrovna ten letní termín má nějaký svůj důvod. My samozřejmě se můžeme podívat, inspirovat se do zahraničí, jak je to jinde, ale pořád asi nevyřešíme tu naší regionální zákonitost. Až budeme mít ty velké problémy vyřešený a budeme mít to školství, jaký chceme mít. Řekneme si, že jsme naplnili strategii 2030 a že děti se ve školách učí naplno a s radostí, tak je to určitě skvělý téma. Ale myslím, že tam ještě nejsme.
0: A co je ta největší slabina českého školství? To důležité, vážné téma, které byste vy řešil úplně nejdřív.
1: Zrovna to je i napsané v té strategii 2030, která začala vznikat za pana ministra Plagy a pravděpodobně se bude řešit její naplnění za pana ministra Plagy. A to je, jak naše školství je schopné posouvat děti navzdory sociálnímu zázemí. Velmi ve zkratce, ve chvíli, kdy vy, vaši rodiče, budou mít jenom základku, tak je prakticky jisté, výjimky samozřejmě jsou, že vy budete mít taky jenom základku. Úspěšné vzdělávací systémy, ke kterým tak rádi vzhlížíme, tak tenhle transfer dokáží zařídit. Že nezáleží na tom, do jaké rodiny, v jakém městě jste se narodila, ale ten vzdělávací systém vás je schopen vytáhnout nahoru.
0: A jak se to dá zařídit?
1: Z těch zemí, kde jsem byl, tak samozřejmě, když se bavíme o vzdělávání, tak musí vždycky zaznít Finsko a zrovna Finsko se o to velmi usilovně snaží zhruba 40 let. Hmm. A jejich heslo je, že ta nejlepší škola je ta, která vám je nejblíž. Že ty školy mají srovnatelnou kvalitu a že ty školy taky dostávají srovnatelnou podporu a podobně. A samozřejmě, že tam do toho vstupuje řada dalších věcí, teď velmi jako z rychlíku, když si vzpomenu, tak jeden z těch důležitých prediktorů byl třeba ten oběd zdarma, o kterém říkáme, že sice žádný oběd není zadarmo, ale je velmi dobře propočítané, co, když se na to podívám čistě ekonomicky, co do toho systému přinese dítě, které bude ohroženo záškoláctvím, protože je z takové rodiny, z takové třeba hůře sociálně zabezpečené rodiny, a jak to změní ten oběd zdarma, což víme, že změní, a jak se změní jeho akademická úspěšnost, která samozřejmě pak souvisí s tím, jak bude úspěšné v pracovním procesu a kolik daní zaplatí, nebo jakou podporu bude z těch daní ostatní dostávat. Takže ten oběd zdarma je vlastně strašně levný.
0: Na kolik procent podle vás u nás v Česku platí, že ta nejlepší škola je ta, která je nejblíž?
1: No, my především nevíme, co je ta nejlepší škola. A je to jeden z problémů naší diskuze o českém školství. My například máme skvělý projekt České školní inspekce Kvalitní škola, kde jsou ta kritéria vlastně velmi dobře pojmenovaná na českých školách. To znamená, my víme, které české školy podle České školní inspekce a podle těch našich vzdělávacích dokumentů a kritérií jsou ty skvělé. Ale když bychom teď vylezli ven a zeptali se na náměstí míru, co dělá dobrou školu mezi rodiči, a mohla by to být klidně jedna generace, tak se pravděpodobně ti lidé neshodnou. Což je pak samozřejmě na jednu stranu problém, na druhou stranu naše školství je specifické v tom, že napříč těmi vyspělými vzdělávacími systémy, tedy těmi, které jsou v zemích OECD, máme jednu z největší míru autonomie, zhruba příčka 1 až 3, což zároveň znamená, že dvě školy vzdálené od sebe 500 metrů mohou být vlastně úplně jiné.
20: A shodnou se alespoň rodiče s dětmi, která škola je kvalitní?
1: Nevím. Můj syn se teď narodil teprve nedávno a ještě nemluví, takže jsem se ho nemohl zeptat. Ale myslím si, že se to zrovna uvnitř rodiny může odrážet, protože jsou to nějaké hodnoty, na kterých ta rodina stojí, za kterými ty rodiče jdou. Jestli třeba chtějí, aby ta škola byla drezura, která připraví na vysokou školu a na víceletý gimpl a máme tady takové školy, nebo je to škola, která bude rozvíjet klíčové kompetence a tomu dítěti tam bude dobře a to dítě v pubertálním věku tam bude mít bezpečný přístav.
20: A no to a nejsou čeho si ty samé školy. Budete vybírat školu pro vašeho syna, až půjde do první třídy?
1: Až půjde do první třídy, tak doufám, že v tu dobu už bude platit, že ta nejlepší škola je ta nejbližší, ale...
20: Za 6 let?
1: Správně, ale já udělám určitě to, že se kromě toho, že se podívám na web té školy, že si pročtu ty různé dokumenty, které díky své práci umím číst, tak se tam půjdu podívat na obyčejnou přestávku. Protože to, co vidíme při obyčejné přestávce,

0: Jak se o to myslíte?
1: Mě by zajímalo, je to určitě z nějakého tweetu. A kde ten tweet jsem napsal? Protože
0: je
1: ono to
0: z rozhovoru a je tam ještě ale. To ale pokračuje a vy se k tomu nějakým způsobem stavíte. A já z vás chci dostat to ale, že to je sice možná hloupá věc, ale.
1: Ano. Mně přijde důležitý říct, že za poslední půl rok se vlastně ta situace, jak k tomu pan premiér a nakonec pan ministr přistupují, dramaticky změnila. Nikdy na jaře totiž vyšlo metodické doporučení ministerstva pro školy, kde byly různé scénáře, co škola může v rámci regulace udělat. Jedna z těch dobrých rad, kterou jsme si vzali ze zahraničí, kde to udělali dobře, je diskutujte o tom napříč školou. Mělo by to odrážet tu vaši školu, jak k té regulaci přistoupíte. A my z té metodiky a z dat, které máme od nás, víme, že 93% škol v době publikace té metodické zprávy, myslím si, má tu regulaci nastavenou a má ji nastavenou právě tak, jak to odpovídá té škole. A třeba do té domluvy nabrali i děti, což je a rodiče, což je strašně důležité. A já jsem velmi šťastný, že učím na takové škole, která je takovou školou, kde ta pravidla pro využívání mobilů o přestávkách a jak při hodinách je to na pokyn učitele, jako vlastně říká teď ten navrhovaný zákon, tak to máme. A to se bavíme o nějakém tuším březnu, kdy vyjde tato metodika, která školám říká, tady máte návody, jak se to u nás děje, oceňujeme, že 93% z vás už to regulaci má nastavenou. A najednou říkáme, všechno se změnilo během 3-4 měsíců, teď to bude plošně zakázané a to, co třeba máte v té škole nastavené jako dobrou praxi, která vzešla z té diskuze s rodiči a s dětmi, tak už tak dělat nemůžete. A já se přiznám, že je mi z toho smutno, že tomu moc nerozumím a ještě víc mi je smutno, že když jsem se pak díval, o co se to opírá, jako je třeba příklad z Irska, o kterém snad někdy i mluvil premiér, to mám pouze ze sekundárního zdroje, protože jsem se tomu nechtěl vystavovat napřímo, tak zrovna v Irsku se to právě takhle dělo, že ten zákaz na školách je na škole, jak si ho nastaví ta regulace a že do toho, že do té domluvy zapojili právě rodiče a děti a my to vlastně teď budeme mít pravděpodobně plošně nařízeno. Já zároveň mám tu zkušenost, že jsou třeba školy a z mé zkušenosti a z té metodiky. Drtivá většina škol má nastaveno to mobily o hodině někde, schovaný na pokyn učitele. Jenže ve chvíli, kdy ta škola má tu přísnější regulaci už teď, tak ten učitel má vlastně další bariéru, a když chce ten mobil, protože mobil je skvělý nástroj do výuky, když ho chce využít, protože tam najednou jsou nějaký tři další kroky, který musí udělat. A já jsem učil na základní škole a jsem přesvědčen o tom, že škola má připravovat na život a v životech nás a dětí, které máme ve třídě, tak ty mobily jsou a budou a máme je i do toho života školy zapojovat. A možná se stane, že s takovým plošným zákazem se najednou děti nenaučí, že třeba nemají nechávat mobil kolovat v hospodě a podobně.
0: No, říkáte 93% škol, tak co těch 7%? Protože tady máme pořád ještě školy, které to neregulují a to ředitel Národního ústavu duševního zdraví Jiří Horáček, který vládě regulaci mobilů ve školách doporučil, tvrdí, že plošným zákazem mobilů zachraňujeme děti.
1: Já nemohu nesouhlasit s panem ředitelem, protože to je jeho odbornost, moje odbornost to není. A přijde mi ale důležitý zmínit, že my víme, že v březnu reportovalo 93%, že má nějakou regulaci zavedenou, 7%, že ještě nemá. Což ale taky může znamenat, že tam zrovna teď probíhá na základě metodiky ministerstva ta diskuze, jak to teda uděláme. Protože když by se naší školy třeba někdo zeptal, jak máme nastaveno využívání AI ve škole v únoru, tak bychom pravděpodobně napsali, že proto pravidla nemáme. A kdyby se nás někdo zeptal teď, tak ta naše odpověď by byla, že máme nastavena pravidla pro využívání AI, která platí pro učitele i pro děti, na kterých se podílel žákovský parlament, zástupci rodičů a podobně. Takže my nevíme, jestli těch 7% nemá regulaci, nebo na tom usilovně nepracovalo a najednou jim to někdo vlastně hodil na hlavu.
0: No a není idealistická představa, že to těch 7% škol udělá správně? Že prostě ten problém je tak závažný, že stát

0: do toho vložil tímhle razantním způsobem? Protože pan Horáček říká, že to takhle řeší většina vyspělých zemí světa.
1: Já nevím, z jakých studií pan ředitel Horáček vycházel. Já jsem si takovouhle rešerši dělal v únoru. A tu rešerši jsem si dělal před naším rozhovorem a je velmi málo zemí, tuším, že očekávaný výsledek, který je nějak publikovaný a je nějak podepřený, tak publikovalo Norsko jako jedna země, že tam skutečně došlo k tomu, k čemu chtěli. A máme příklady z řady jiných zemí, které zároveň říkají, nezměnilo to, například to prohloubilo kyberšikanu, zejména protože, když se to děje ve škole, tak to ten učitel nebo ten aparát té školy, jako například školní psycholog a tak dál, můžou líp zachytit. A z těch dat ze zahraničí víme, že tam, kde došlo k té přísnější regulaci, opravdu ta jakoby telefon vůbec ve škole nemá nic bejt, tak zároveň narostlo to kompenzační chování odpoledne. A já jsem poslouchala rozhovor teď nevím, jestli jste tady měla Kateřinu Lukavskou nebo Michailu Šlusarev, ale obě dvě mám hrozně rád. Obě dvě jsem si v těch rozhovorech poslouchal, protože sám na to nemám jako jasný názor, se kterým bych lezl na barikádu sociálních sítí, protože taky vidím, že ty děti, když o přestávce hrajou Bravko, Brawl Stars, tak než můžeme začít v té hodině jako tak pracovat, jak chceme, tak to chvíli trvá. Vím to sám u sebe. Kdybych tady sjížděl asi memečka, než přijdu k vám na rozhovor, tak mi to taky chvíli bude trvat naladit. Ale my zároveň z těch dat víme, že ono to za stolik nepomohlo. Bohužel, tím neříkám, že to nemůže pomoct, ale to, co nám ty výzkumy říkají, a naopak třeba jsou země, a tuším, že to zrovna je to Irsko, které reportuje vyšší zlobení těch žáků.
0: Pan Horáček říká, že u dětí přibývá psychických potíží, sebevražd. Řekněte mi, vy máte před sebou, tuším, 15. školní rok. Zaznamenal jste během té své kariéry to, že se duševní zdraví dětí horší? Že je to horší, než to bývalo? Třeba před těmi 15 lety, kdy jste začínal?
1: Já bych si tohle ze své zkušenosti bych si to netroufnul zobecnit. Zejména proto, že my můžeme říct, že máme větší záchyt, protože to taky líp sledujeme. Protože ve školách máme školní psychologii, aspoň na naší škole, bohužel to neplatí plošně, že to umíme líp sledovat, že umíme líp popsat, co se s těmi dětmi děje, umíme jim dát lepší podporu. Já ale zároveň opakovaně dětem říkám, že mě když bylo 17, to znamená tak jako za koncem puberty, tak přišel Facebook do Čech a jsem strašně rád, že jsem nevyrůstal s Instagramem, protože sám na sobě cítím a těm dětem to popisuju, že v zimních měsících musím přestat sledovat své oblíbené učitelské účty, protože samozřejmě, že se najednou mi tam naskakuje to srovnávání, ale mě je 35 a dokážu si říct, Dané, to oni sdílejí jenom něco, co chtějí, to neznamená, že ty jsi úplně pedagogický fouňa. My v té diskuzi často jako jabka a hrušky mícháme, že zákaz mobilu je zákaz sociálních sítí. A to, že sociální sítě mají vliv na duševní zdraví, to podložené máme. Proto ta evidence je docela slušná. Zrovna dneska jsem teda poslouchal dokonce článek Petra Koupského, jak se to teď promítá do soudního sporu s Metou v USA. To, co nemáme, je co s tím, protože například australský příklad zákazu sociálních sítí ukazuje, jak ty děti jsou hrozně kreativní a že si ty účty zakládají prostě jinak. Tím neříkám, neřešme to, stejně jako s těma mobilama, ale hledejme tu dobrou praxi, o která se o něco opírá a tu následujme. A mimochodem teď zrovna se stalo, že ve Francii ten zákaz zase musí změnit. Asi by bylo dobrý následovat ty, kterým to nějak fungovalo.
0: No, jedním z těch vašich argumentů je, že děti jsou na mobilech i ve 3 ráno. Takže vybírat je u vchodu do školy nic neřeší, že to je alibi. Pro koho je to alibi? Pro nás, rodiče, já pro si... učitele, pro stát.
1: Já můžu teď velmi pohodlně říct, že je to alibi pro rodiče, protože samozřejmě nejsem v takovéhle té roli, ale někdy z těch diskuzí na sociálních sítích to na mě tak minimálně působí, že vlastně říkáme škole, školo, vyřeš to za nás, ale zároveň nauč ty děti, jak s tím mají pracovat a třeba jak se mají seberegulovat. A já mám zároveň obrovskou radost, že sice z toho radost nemám, že přesně si všimnu ráno, že mi nějaký dítě ve 3 ráno lajkovalo storyčko na Instagramu, protože mám svůj Instagram otevřený, ale zároveň mám radost z toho, že ty děti, který v té škole máme, tak si tu regulaci už nastavují sami. My s kolegyní děláme takový puťáky a vykopli jsme dětem, že prostě máme nápad, že bychom to sami chtěli zkoušet co nejvíc bez mobilu. Že teda v mobilu máme mapy, máme tam vlaky, máme tam jízdenky, máme tam kontakt na ředitele školy, u kterého jsme přespali, protože byla bouřka. Takže budou chvíle, kdy ty mobily sami použijem. A z 20 dětí, jich 15 samo, si řeklo, že ten survival, jak se to jmenuje, že chtějí absolvovat bez mobilu. A s tím, že jsme řekli, že bude večer hodina, kdy se zavolá rodičům.
0: Pro zákaz mobilu během výuky i přestávek ve školách se podle nedávného průzkumu agentury Median pro Český rozhlas vyslovilo 8 z 10 Čechů. Přes 80% respondentů si myslí, že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku. 3/4 dotázaných si myslí, že omezení telefonu přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky a ke zlepšení psychické pohody. Myslíte si, že se to stane?
1: Já tam mám to jak, že ten zákaz je vlastně hrozně jako široký slovo a ten předložený zákon ho dost zužuje. A já doufám, že jako když už se tohle to stane a zase v našem školství vememe něco dobře rozjetého, a teď mluvím o těch 93% školách, té hezké metodice, která říká, tohle jsou dobré příklady, tyhle následujte, tak my v našem jako vzdělávací politice v tomhle jsme mistři, že něco rozjedeme a pak si do toho sami hodíme vidle.
0: A co myslíte, že se stalo? Že tedy nejdřív přišla metodika, jak to udělat, když si to ta škola může rozhodnout sama a teď najednou přijde ten plošný zákaz? Máte proto nějaké vysvětlení?
1: Jako jedno se nabízí a já bych si hrozně přál, aby se školská politika neřídila tím, co kdo zrovna řekne panu Babišovi. Nicméně i z mojí zkušenosti někdy ty věci, které premiér prosazuje, tak takhle fungují. No.
0: Co myslíte?
1: Zároveň
0: že...
1: pořád věřím tomu, že Robert Plaga, jak ukázal ve svém prvním ministerském období, tak byl silný ministr, který byl schopný se vymezit a udržet si něco. Já jsem velmi vděčný, že to se zrušením inkluze ze strany některých parlamentních stran dostalo, dopadlo stejně jako s Pohlídáme Babiše, tedy že se to nestalo nic, protože to, že se ministr vlády postavil za společné vzdělávání a považuji za extrémně důležité.
0: Řekněte mi ještě, co myslíte, že ten průzkum, který je jednoznačný, vypovídá o tom, jak umíme s těmi mobily zacházet my dospělí, jestli si je sami umíme sobě zakázat, protože...
1: Já si myslím, že bude velmi užitečný, když si, a já to dělám, takže ze své zkušenosti, když si zkusí naši posluchači tohle prostě nahlídnout a nahlídnout třeba to, jak berou ten telefon do ruky vědomně a nevědomně. A mně se dneska ráno přesně stalo to, že jsem si vzal ten telefon, chtěl jsem si zapsat nějaký údaje a najednou jsem zjistil, že prostě jsem na sociálních sítích a nezapsal jsem si ty údaje. A to je hrozný, ale znovu, mně je 35, nějak se to učím, dokážu to sledovat a přijde mi to důležitý prostě takhle otevřeně o tom mluvit s těma dětma. Takže třeba před 6 lety já jsem začal dělat to, že jsem přišel do třídy, vytáhl jsem svůj telefon, dal jsem ho na katedru nebo na nějaký místo spíš dál ode mě a nabídl jsem, kdo chcete, tak pojďte udělat to samý. A většinou půlka třídy prostě vzala ty svoje telefony a dala je na ten stůl a měli jsme je mimo dosah. A to v té době vůbec jsme nějakou jako regulaci neměli. A zároveň já jsem byl ten žák, který, když měl ten chytrý telefon, na který si našetřil, tak jsem tam hrál nějakou kuličku, která byla mnohem méně návyková, než jsou ty hry, které jsou dneska.
0: No a jak to budete dělat 1. září 2027? budete stát před třídou a vybírat do košíčku mobily, nebo?
1: Já doufám, že byť jsem čet nějaké právní a pseudoprávní rozbory s AI, jak to škola může a nemůže udělat, tak já jsem požehnán tím, že učím na škole, která má skvělého zřizovatele a skvělého ředitele, kdy věřím, že naše procesy budou nastaveny, takže to nebudeme my, kdo, pokud se budou telefony vybírat, kdo je budou vybírat, a že to bude nějak ošetřeno lépe. A zároveň budu ten učitel, který ty telefony dál ve výuce bude používat, protože mi to prostě dává smysl a protože to velmi dobře funguje a protože jestli něco máme děti učit, tak je to efektivní využívání technologií.
0: Říká pedagog Daniel Pražák, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Další novinkou od září 2027 je konec známkování v prvních třídách základních škol. Od dalšího roku by pak známky neměly dostávat ani druháci. Je to krok správným směrem?
1: Je to krok skvělým směrem. Bohužel to není úplně pravda. To, co je tam předloženo, tak je, že se neznámkuje na vysvědčení. Ale zároveň, že tam pořád zůstává prospěl, neprospěl. Ano, můžou klidně dostávat ty jedničky a podobně. Což zase... Začali jsme to dělat dobře, tady se dokonce stalo, já v té pracovní skupině nejsem, ale od těch lidí, kteří tam jsou, že se do té pracovní skupiny, která tohle připravovala, nabrali opravdu ti nejlepší, které tady v České republice máme, kteří dali nějaká doporučení. A pak se to najednou
0: zvrtlo.
1: A což je velmi smutné a ta debata o tom, jak prosakuje v médiích a na sociálních sítích, je vlastně znovu velmi smutná. My jsme se s kolegyní prvostupňovou učitelkou Pavlínou Loňkovou pustili do letního seriálu Pět stupňů nestačí, kde se snažíme ukázat ty argumenty a snažíme se propojit právě i s těmi studiemi, abychom to nebrali na základě dojmu, ale toho, co opravdu říkají data, která už jsou třeba 40 let, ty výzkumy.
0: Obě moje děti chodily na základní školu, kde známky nedostávaly. Až na druhém stupni se slovní hodnocení dalo převést na známky, pokud bylo potřeba. Ale byly tam rodiče, kterým známky vysloveně chyběly a chtěli je. Co ta známka říká o tom, co dítě umí a neumí?
1: Vy jste to hrozně dobře řekla, že ty rodiče je chtěli. A my možná máme hledat, co pomáhá tomu dítěti v učení a ne to, co chce ten rodič, si tak nějak myslím. A říkají to nakonec i ty výzkumy. A ona, ta známka, není zlo. A známkou to klidně může končit, ale tu známku, té známce, má právě předcházet například stanovení si kritérií, vyhodnocení těch kritérií a reflexe. A na konci si tu známku klidně může dát sám ten žák z toho, jak se mu ta práce povedla. To jde dělat na veřejné základní škole a je to nakonec to, co těm žákům v tom učení může pomáhat.
2: Téma plus.
3: Pivovarnictví má u nás dlouhou tradici. Pojí se s ním řada zajímavých příběhů a nové stále přibývají. Jaká je historie piva v českých zemích?
4: Ono to pivo asi chutnalo úplně jinak. Z toho, co vím, tak to filtrované pivo nebo to pivo plzeňského typu, tak to je vynález poloviny 19. století, že jo, proto Pilsner. A předtím to pivo asi bylo dost kalné a možná bylo takové, že Brámaň si dneska nechutnalo.
2: Téma plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na plusu. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Na několika místech je kvůli bouřkám omezený vlakový provoz, na trať padaly stromy nebo je zaplavila voda. Firma Uber dostala v Nizozemsku pokutu přes 800 milionů eur za porušení GDPR. Martin Hyský byl odvolán z pozice hlavního trenéra fotbalové Viktorie Plzeň a bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Nejvyšší teploty je v Čechách 22 stupňů, na Moravě až 26.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Českem od odpoledne prochází bouřky a silný vítr. Meteorologové kvůli nim vydali výstrahu. Ta platí v celé zemi, kromě Karlovarského kraje, a v platnosti je až do rána. Déšť postupuje republikou směrem na severovýchod. Hasiči už zasahovali u více než 600 případů. Podle jejich mluvčího Václava Pilného měli nejvíc práce hasiči ve Středočeském kraji, v jižních Čechách a v Praze.
6: V souvislosti s bouřkovou vlnou, která přechází přes Českou republiku, řešili hasiči zvýšený počet technických pomocí. Jednalo se zejména o čerpání vody ze zatopených sklepů nebo odstranění spadlých stromů.
5: Silné bouřky narušily taky vlakový provoz. Správa železnic